0: a chce změnit i způsob, jakým zpravodajství funguje. Cílem je podle ní vrátit do vysílání názorovou pestrost a oddělit veřejnoprávní média od politického vlivu. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: V Blatničce na Hodonínsku začal samosběr plodů rakytníku. Podle majitele sadu je zatím zájem velký a úroda letos navzdory suchu dobrá. Samosběr by měl pokračovat až do října. Lidé si vlastními nebo zapůjčenými nůžkami můžou ustříhnout celé větvičky s oranžovými bobulami, vysvětluje majitel sadu Martin Smetana.
2: Potom ty větvičky hodí do mrazáku. Keď zmrznou, tak se dají velmi rychle oklepat bobule a ty bobule potom zpracují, rozmixují, získají z toho šťavu a to je vlastně taký meditovar, z kterého se dá potom vytvárat všechno ostatné, či už šťavy, limonády, marmelády a další.
1: Teniska Linda Nosková je ve světovém žebříčku na 6. příčce, což je její kariérní maximum. Na turnaji v Cincinnati přitom skončila už v 8. finále, kde prohrála s domácí Anisimovovou. I tak se ale wimbledonská šampionka dostala v pořadí o jednu pozici před Karolínu Muchovou, která od finále na travnatém Grand Slamu kvůli operaci břicha nesoutěžila.
3: V žebříčku WTA se posunula také 20-letá Sara Bejlek. Teď díky semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati aktuálně patří 29. místo. Světovou jedničkou zůstává Běloruska Sabalenková. V první stovce nejlepších tenistek je podle nového vydání žebříčku aktuálně 10 českých reprezentantek. A ve čtyřhře si dál pozici jedničky drží Kateřina Siňaková. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
4: Omezení je na Pražském okruhu i u Běšin na Klatovsku. Na Pražském okruhu počítejte s nočním omezením mezi Jesenicí a Vestcem. V úseku se projíždí v každém směru jen jedním pruhem. Pracují tam silničáři, projíždíte kolem nich opatrně. Dálnice jsou bez nehod. Před chvílí se podařilo došetřit kolizi dvou kamionů v omezení na D1 u Brna. A ve směru do Prahy je tak na kilometru 195 běžný provoz a jede se plynule. A s novým omezením počítejte na silnici 27 z Klatov do Železné Rudy. U Běšin mají až do prosince opravovat železniční přejezd. Provoz řídí kyvadlově semafor, přes den i pracovníci stavby. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Noc je oblačná, je zatažená, teploty klesají mezi 16 až 12 stupňů při zmenšené oblačnosti a slabším větru ojediněl až k 9 stupňům Celsia. Přes den čekáme zase oblačno až zataženo, místy se objeví přehánky nebo déšť, později odpoledne a večer srážky hlavně od jeho západu budou i četnější. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a v místech se srážkami jenom kolem 18 stupňů Celsia. To byly zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Každý den Česká železnice přepraví statisíce lidí. Nastoupíte, sednete si, jenom málo kdy přemýšlíte o člověku, který sedí na začátku soupravy. No a přitom právě tam se odehrává příběh plný soustředění a dost možná i rychlých rozhodnutí. Mým hostem je strojvedoucí. K dráze se dostala poměrně neobvyklou cestou, vystudovala totiž původně uměleckou fotografii, nějakou chvíli pracovala v gastronomii a až potom objevila svět kolejí. A dnes říká, že právě v kabině strojvedoucí našla profesi, která jí dává smysl. A tak budeme mluvit nejenom o železnici, ale taky o zodpovědnosti, o fotkách a o tom, proč se vyplatí vydat se na úplně jinou cestu, než jakou jsme si původně naplánovali. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
5: Hovory.
6: Mým hostem dnes strojvedoucí Alexandra Horká. Vítejte u nás, dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Co je větší potěšení? Jet ve vlaku jako cestující ve vagóně a nebo ho řídit?
7: Než zjistíte, jaký to je ho řídit, tak samozřejmě jako cestující, zvlášť když se vytipujete nějaký vagón, který se vám třeba líbí, když máte preference třeba vykouknout z okýnka nebo tak, ale když jsem poprvé seděla v kabině strojvedoucího, byť teda jako jenom kolegyně nebo v zácviku, tak jsem vlastně žasla a od té doby už jsem nechtěla nic jiného.
6: Tak si pojďme tu vaši životní cestu trošku projít. Nejdřív studium umělecké fotky a potom se cesta ubírala kam?
7: Rozhodla jsem se jít pracovat, takže jsem vlastně šla do práce. No. Pracovala jsem jako v různých prodejnách a potom jsem se dostala do toho gastra, kde jsem tak pár let putovala a pak jsem se nějak vlastně úplnou náhodou dostala k té železnici, ale to byla jakoby cesta, která trvala třeba od toho studia nějakých jako více jak 10 let rozhodně.
6: A vy jste někde viděla inzerát, hledáme strojvedoucí, pojďte řídit soupravu?
7: Já jsem viděla inzerát, hledáme průvodčí. A to bylo v období, kdy už jsem jak hodně chodila fotit jako vláčky a to začalo jako tak jako jednoduše, že jsem začala chodit po železnici a líbily se mi třeba různý starý stanice nebo jako ta příroda okolo té architektury. Různě se to začalo jako kupit, že člověk se v tom začal víc tak jako o to zajímat a zjistil, že jsou ty lokomotivy různý druhy, že to jinak funguje, že jsou různě starý, něco je moderní, něco je starý a tak to začal jako rozlišovat a víc v tom jako hloubat. Po čase, kdy jsem zjistila, že mě vážně baví nejvíc ta historie a ty historické vlaky, tak na mě úplnou náhodou vyskočil inzerát, že zrovna společnost, která tyhle ty vlaky provozuje, tak hledají průvodčí. Tak jsem na to úplně dost jako náhodou odepsala, nebo tak jako impulzivně a byla jsem pozvaná na pohovor. No.
6: Tak nějak si představuju, že průvodčí musí být milá, empatická, sympatická. Je nějaká vlastnost, která je klíčová pro stroj vedoucího?
7: Asi klid by byl fajn tam zachovávat. Tam taky jako ta empatie nebo nějaký city jsou potřeba pro to, aby člověk třeba cítil ty stroje, což konkrétně u těch historických nebo starých jako strojů je fakt jako důležitý.
6: Vy říkáte, že vás vlaky nejdřív přitahovaly jako fotografku. Co jste na nich viděla jako fotografka? Ještě než člověk uslyší hluk motoru.
7: Právě, že mě se líbil ten hluk toho motoru, ale zároveň jako fotografka. Já jsem trošičku vysazená na linie a symetrie a spojení vlastně jakoby těch linií, těch kolejí a zároveň drážní architektury a přírody a do toho vlastně těch historických strojů, které většinou mývají nádherný nátěry, které vlastně jako lahodějí tomu prostředí a i voku, že to vlastně, nevím, mě to vždycky přišlo nádherný, takže když jsem viděla prostě projíždět červeno-žlutou lokomotivu v zelený krajince, tak vlastně to bylo jakoby něco, no. Dost jsem to vnímala esteticky, no.
6: Vy vidíte věci, které já ale vůbec nevidím. Detaily, které mě jako obyčejné cestující a uživatelce železnice zůstávají skryté. Co je nejhezčí třeba uvnitř kabiny strojvedoucího?
7: Za mě rozhodně jako ten pohled na tu přírodu a na ty krajiny. Východy, západy, slunce a jak se vám tam mění to prostředí. Ale současně, když se člověk dostane fakt na nějakou tu starší lokomotivu, tak ty interiéry jsou nádherný. Jako. Já jsem vlastně nevěřila vlastním očím, když jsem poprvé přišla třeba na lokomotivu na Bardotku. To jsou taky velký dieselový lokomotivy. Tak konkrétně třeba, jakoby, když budu mluvit o tomhle, tak to bylo jako nádherný, jak vlastně oni jsou třeba jako zevnitř fakt vytvořený, jako od nějakých budíků a tlačítek po vlastně celkovou tu barvu, že to je takový jakoby zelenkavý, různý odstíny zelených, že jsem si říkala, to je zvláštní, že takový velký drsný černý stroj a vevnitř je takový krásně jakoby mentolový, ale ono to asi dávalo nějaký smysl. No.
6: Nevím, jestli máte srovnání, co je jednodušší, řídit nějaký nový moderní stroj, anebo třeba tuhle starou Bardotku.
7: Každý má svoje jako jednodušší jako úhly pohledu. No. Ty staré lokomotivy jsou jednodušší v tom, že vás tolik nehlídají. Je to tam hodně na vás, ale zároveň to je právě jednodušší na těch moderních lokomotivách, že vás naopak hlídají hodně. A zase tam, když vás něco fakt takhle hlídá a jste pod dozorem několika jako displejů a systémů, tak je to jakoby bezpečnější, ale zároveň vlastně jste víc stažený. A to samé je vlastně u těch jakoby starých lokomotiv. Tam zase jako hlídaný nejste. Ale zase o to větší je to stres, že je to taky jakoby na vás, ale zase je tam volnost jako v tomhle, no, takže každý má něco.
6: Kabina strojvedoucího, to je docela osamělé místo. Je to samotá nebo je to spíš prostor pro svobodu?
7: Rozhodně prostor pro svobodu. Ale ono, když si prožijete skoro 10 let v gastronomii, tak chcete tu svobodu. Jako ono i ty 3 roky na pozici průvodčí, potažmo vlak vedoucí, byly fakt náročný. Jak jste říkala, že je tam potřeba být jako milej, tak to je, ale zároveň taky potřeba být fakt ráznej a nekompromisní někdy, protože konkrétně ty výletníci někde jsou takový, jako potřebují úplně...
8: Rozverný.
7: Je to tak, no. Hodně rozverný.
8: Vnímáte to, že za vámi sedí desítky lidí, které vezete? Uvědomuje si to strojvedoucí, když jede?
7: Uvědomuju si to, ale asi to není něco, čím bych se vlastně nějak jako zužovala v myšlenkách nebo něco takového. Je to takový... V ruku v ruce to s tím dano.
8: A co se vám, Alexandro, většinou honí hlavou, když takhle hodiny, hodiny jedete krajinou?
7: Já se tak soustředím jako na ten stroj, člověk jako furt pokukává, jestli je všechno v pořádku, jestli jsou nějaké jako hodnoty správné, jestli ten stroj funguje, jak má, a když je ta cesta bezproblémová a nic se neděje, tak se vám pak honí hlavou takový, jakoby, nevím, jedete a zakoukáte se na zajíce nebo na něco, na ptáky a... Takže jsou to takové jakoby myšlenky, které jsou souběžné s tou jízdou, ale asi nic konkrétního vlastně.
8: Musíte si hlídat čas?
7: Čas taky, no. Čas, rychlost, všechno, no.
8: Abyste dojeli do zastávky na čas?
7: Abych dojela na čas a hlavně, nebo u mě konkrétně nevadí, že nedojedu na čas, ale spíš to vadí těm vlakům za mnou, takže spíš nezdržovat jako plynulost provozu, no.
8: Co nejvíc zdržuje vůbec na dráze, tak nad tím vždycky přemýšlím, když vidím, že vlaky mají zpoždění.
7: Tam může být spousta faktorů, tam může být třeba to, že spousta vlaků čeká na různý přípoje, někde náhradní autobusové dopravy, které můžou být zpožděný, pak jsou nějaké jak přestupy, co lidi mají, nějaké jako fixní nebo tak, takže mimořádné události, auta na přejezdech a takové věci, no. Ono stačí fakt jako malinká situace a někdy na nějaký jakoby vytížený trati to může znamenat fakt hodně vysoký spoštění, no.
8: My cestující to máme tak, že když čekáme a pořád nic nejede, tak začínáme být opravdu extrémně nervózní. Jak takové čekání působí na strojvedoucí?
7: Tak je to pauza. Ne. Záleží asi znova na situaci, no. Když je to jako čekání kvůli něčemu, třeba kvůli nehodě na přejezdu, tak je to takový, že nikdy nevíme vlastně, jak dlouho to bude čekat, takže za náma vy cestující chodíte a my vám vlastně říkáme, že nevíme a cítíme se jako z toho tak jako, není to úplně příjemná komfortní situace, protože vlastně jediný, kdo to ví, tak jsou ty zasahující složky na, u té konkrétní situace. Je to taková nepříjemná situace, kdy prostě nemůžete nikomu říct informace, protože ji sám nevíte, ale zároveň je to vlastně na, tak trošku na vašich bedrech, no. Ale jinak jako, když jde o něco velkého, třeba o spadlý trolejový vedení nebo něco takového, tak to může být v řádu hodin a tam už se pak jedná buď o odklony, nebo o to, že stojíte fakt několik hodin a tím pádem častokrát máte pauzu, no.
5: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Dnes si povídám se strojvedoucí Alexandrou Horkou. My nezastavujeme, jedeme dál. Co vás, Alexandro, na světě železničářů, když jste do něj vstoupila, možná nejvíc překvapilo?
7: Kolik toho musí znát? Já jsem nevěřila vlastním očím, už když jsem začínala jako průvodčí, kolik se musím naučit informací, předpisy. To fakt mi jako ten jako nejzákladnější předpis, ta D1, tak to prostě má přes 600 jako stran. To strojvedoucí musí víceméně znát úplně celý vlak, vedoucí průvodčí samozřejmě jakoby nějaký jako výtažky, jenom co potřebuje kvůli práci, ale to, když takhle se přes 10 let neučíte nic a najednou přijdete dělat průvodčí s tím, že si představujete, že budete jenom přehazovat výhybky a vypravovat vlak a najednou zjistíte, že musíte znát vlastně, nebo že se musíte začít učit, tak to mě teda hodně překvapilo. A to teda mluvím jenom o té předpisové stránce vůbec, ne o té technické. No.
8: Jak dlouho trvá takový řidičák na vlak?
7: Já jsem s tím začala v únoru psychotestama a skončila jsem v září, no. Takže tak půl roku až rok si myslím průměrně.
8: Trošku si říkám, že železnice má svoji vlastní kulturu. Má taky třeba nějaký svůj vlastní humor? Je to veselá práce?
7: Jo, tak může být. Ono asi záleží dost na lidech a na těch situacích samozřejmě. Tam je to takový, že, jak už jsem několikrát řekla, když všechno funguje, jak má, tak je to fakt fajn a jako klidný a veselý. A když najednou je něco tak, jak být nemá a něco se buď jako stalo nebo rozbilo, nebo jsou nějaké jakoby velké poruchy, tak pak už ta sranda úplně jako tam nebejvá. No.
8: Vlak nejde zastavit během několika metrů. Změnilo třeba vaše vědomí téhle odpovědnosti nějak pohled na život, na lidský život?
7: Spíš tak obecně, jakoby na život, no. Je vlastně hrozně zajímavá ta brzdná dráha, jak to fakt jako člověk, když před něčím chce zastavit, tak dost často nezastaví. Takže spíš takový uvědomění, jak to vlastně může fakt rychle skončit. No.
8: A existuje nějaká situace z provozu, která vás třeba v těch uplynulých týdnech, měsících naučila nejvíc?
7: To on se člověk učí tak jakoby průběžně, furt nějakýma jakoby maličkostma, takže nějakou velkou konkrétní jako situaci, která by mě vyškolila, jako nemám, no spíš jsou takový drobnosti, které na sebe furt jako navazujou.
8: A překvapuje vás něco třeba na přejezdech u řidičů osobních nákladních aut? Co byste jim nejradši řekla, kdyby vás právě teď mohli vyslyšet?
7: Ať dodržují předpisy. Hmm. Značka stop. Má určitý význam a myslím si, že by se měla dodržovat, protože jezdím přes takový přejezdy poměrně často a předminulej víkend mi takhle před nosem profrčel jako nákladní vůz s takovou tou velkou těžkou kovovou korbou a to když jedete s tím malým motoráčkem, který fakt není ta velká lokomotiva, váží třeba jenom fakt těch 56 tun, tak ten střed by byl nedobrý pro mě ani jako pro ty cestující. A myslím si, že kvůli tomu, aby člověk ušetřil 2 minuty, je to fakt zbytečný.
8: Mají lidé vůbec povědomí o tom, jak dlouho takový vlak brzdí, jakou má brzdnou dráhu a co všechno strojvedoucí při takové krizové situaci asi prožívá?
7: Myslím si, že vůbec nemají. Já si myslím, že jsou hodně lhostejný, jako hodně si lidi jedou svoje a moc se nezamýšlejí nad tím, jak to může zapůsobit na okolí nebo lidi kolem nich. Pak to řeší jenom sebe a svoji potřebu v ten daný moment. Takhle to dost na mě působí, takže tak nějak, no.
8: Na jaké trati vás můžeme, Alexandro, nejčastěji potkat?
7: Nejčastěji jezdím teďka aktuálně na trati z Prahy z Čakovic na Masarykovo nádraží, takovou pražskou lokálku, městskou bych to nazvala. Potom o víkendech jezdím ty historické spoje, které jsou buď, má to takový oficiální název Pražský motoráček, což je normálně po pražském Semmeringu na Zličí, taková krásná, jako fakt nádherná trasa pražským takovým jako údolíčkem po kopcích a nebo přes Posázaví pak do Čerčan. No,
8: s vámi někdy pojedeme na výlet.
7: To já budu ráda.
8: Víte, kolik je vás žen strojvedoucích v České republice?
7: Když jsem si dělala papíry, což bude 2 roky, tak to bylo kolem 120, no.
8: Potkala jste se někdy s nějakou?
7: Jsem tam si s pár kolegyněma od Českých drah na sebe jakoby zamáváme, když se potkáme, no, ale osobně vlastně neznám. Mm.
8: Můžete zahoukat?
7: Můžu.
8: Jen tak na pozdrav?
7: Jo.
8: A dělá se to?
7: Dělá se to hodně, já jsem, to mi nikdo neřekl, ale je to nedílná součást práce strojvedoucího, protože...
8: Houkat pro radost.
7: No, já jsem nečekala, že jako každý vlak, který vezu, tak na mě mává tolik dětí a je to vlastně strašně hezký moment při té práci, že vlastně uděláte radost tím zahoukáním a ty děcka na vás fakt jako čekají buď na peronech nebo podél tratích a zablikání a zahoukání je vždycky úplně takový jásání a hopsání, že to je jakoby na tom moc milý, no, takže můžem houkat.
8: Ať to vydrží, já už jsem dávno dospělá a stejně na vlaky mávám, když jsem někde v krajině. Vraťme se ještě k tomu prostředí, ve kterém pracujete. To je vlastně většinově maskulinní prostředí. Jak se na vás dívají chlapy, když se někde takhle setkáte? Fandí vám?
7: V ten moment, kdy se setkáme, rozhodně ano, jsou jakoby milí, no. To, co se děje za dveřma, už
8: no,
7: ne.
8: No tak to chceme slyšet, co se děje za dveřmi.
7: Myslím si, že to osobní setkání nikdy není srovnatelné s tím, co se děje za dveřmi. Častokrát jako tam bývají určitý jako předsudky. Nějaký předsudky a skeptický pomluvy, něco takového, ale to jsem vlastně zažila úplně v jakýmkoliv prostředí, kde jsem pracovala, takže bych neřekla, že je to striktně železničářský, ale poměrně normální pro lidi, že jsou neupřímní, jakoby tváří v tvář a pak chytrý za dveřma, no.
8: Tak si necháme jenom to hezké napovídání. Pojďme k fotografii. Vy pořád fotografujete analogově, ne na digitál?
7: Ano. Já striktně analogově.
8: A co tedy digitál neumí, co analogová fotka, ano?
7: Digitál vás nedonutí přemýšlet nad tou fotografií, nebo asi donutí, když chcete být donucený, ale já k tomu nějak tak tíhnu vlastně jakoby obecně ke všemu. Já jsem taková, že přesně jako jezdím s historickýma vlakama a líbí se mi stará architektura a kdybych mohla, tak zachraňuju jako všechen brutalismus a takovéhle věci, takže vlastně ten kinofilm a starý knížky a papíry a jestli, když mám psát nějaký texty, tak ideálně jak perem na papír než jako na počítači, že mě to fakt jako nebaví a vlastně nic přitom necítím, takže ten analog je vlastně úplně jako jde ruku v ruce s tím a je to takový, že jste omezený vlastně na počet těch políček, je jich tam, nevím, 24, 36 a vlastně víc toho nemáte, nebo jako máte, když si vezmete filmy jakoby do kapsy, ale není to takový, že si sebou vezmete SD kartu a nafotíte 1000 fotek, no, že párkrát jsem byla fotit třeba s kamarádama, který se sebou nosili digitály a já jsem nafotila třeba film a oni říkali, tyjo, teď se budu 2 dny probírat fotkama, protože jsem nafotil 2000 snímků, tak je to takový, že pro mě tohle asi není úplně fotografie, no. Podle mě je dobrý, když ten fotograf umí vychytat ten správný moment a má jako to oko na to, aby tu spoušť zmáčknul vlastně ve správnou situaci, no.
8: Vaše práce teď mohou vidět návštěvníci Železničního muzea v Lužné u Rakovníka. Jaký příběh vyprávíte?
7: Tam jsem tak jakoby vybrala selekci fotografií, kterou jsem se chtěla nějak tak jakoby odprezentovat širšímu publiku a zároveň to vlastně bylo takové jakoby dost narychlo, ale pro mě vlastně jako velká podsta v tom, že bych v životě nečekala, že se dostanu jako do situace, kdy budu moct vystavit fotky v takovémhle místě, takže jsem tu nabídku přijala a vystavila jsem tam pro mě takový jakoby nejzásadnější momenty, které byly buď něčím jakoby zajímavý nebo nereálný pro to někde jako vlastně zachytit a zároveň, aby trošičku prezentovali tu moji tvorbu, která je zaměřená na ty linie, symetrie a aby tam bylo trošku i jakoby z tohohle soudku, no.
8: Nosíte si fotoaparát do práce pokaždé?
7: Pokaždý ne, ale často ano.
8: Jaká musí být kompozice před tím čelním sklem, aby vás to zaujalo, abyste jednu z těch 24 nebo 630 fotek cvakla?
7: No, zajímavá a specifická, takže tohleto prostředí té železnice a fotografií železnice je takový jako hodně bych řekla amatérský a jsou tam určitý nějaký regule, kdy si většina těch fotografů, co fotí vlaky, musí mít ten vlak v určitý linii a musí být přesně nasvícený jenom ze předu a ideálně musí být jenom sluníčko a žádný stíny a nic rušivýho a tolik nebe a tolik země a takovýhle jakoby věci, které vlastně já tak trošku bojkotuju a vlastně se mi třeba líbí, když mi zasahuje stín do masky a nebo si vyfotím třeba jenom půlku čela té lokomotivy a zbytek prostě nějakou architekturu nebo nějaký jakoby pozadí a mám tam popředí, který třeba část toho vlaku zakrývá a tak spíš takovýhle momenty, jako přesně jakoby úhly pohledu, který by vás normálně nenapadly, protože většinou přesně uvidíte tady tuhletu pro mě rádoby perfektní fotografii z krajinky, no.
8: Jsem sváteční cestující, už jsem to zmínila, a tak když jedu po trati, tak jsem vždycky zvědavá na nádražní budovy, na nádraží, na jejich okolí. Tak nevím, máme to tu hezké?
7: Přestáváme mít. Zrovna ten pražský motoráček jezdíme přes Smíchov a tam pláču. Stejně jako jsem plakala ve Vysočanech, nebo no, ve Vršovicích ani ne, ty jsou ještě relativně ještě snesitelný, tak, nebo co se krče týče, tak myslím si, že nám tady ta drážní architektura a estetika té železnice pomalu, ale jistě končí posledních pár desítek let a je to vlastně hrozně smutný téma, no, takže za mě tohle to je úplně jakoby vlastně nepochopitelná věc, co se modernizací týče, protože vlastně bouráme nádherný, starý, kvalitně postavený budovy a budujeme místo toho europerony, který po roce jako tam zatejká a zarůstá a je to hlavně strašně jako chladná, neestetická jakoby věc pro oko, no, takže asi bohužel musíme přijmout fakta toho, že žijeme v době, kdy architektura železo, betonu a skla je jakoby ta primární, no.
8: A ještě co čekám na nádraží, a teď už většinou marně, je pan výpravčí s plácačkou a s červenou čepicí. A to je mi vždycky líto, když nikdo takový nevyjde mávnout a zapískat. Máte uniformu?
7: Máme uniformy a dokonce v Čekovicích máme i výpravčí. I v Satelicích, no. To jsou vlastně jediný dva výpravčí teďka tady na téhletý trase. Ty vás teda nevypravějí výpravkou, ale mohli by, když by byla třeba mlha. Tam ještě výpravčí máme, no. Ale to je stejný, jak ta modernizace. Taky to pomalu končí, zhlukují je na stejný místa a je to smutné.
8: Kdybyste mohla 18-leté fotografce Alexandře dneska něco vzkázat, co by to bylo? Myslíte, že by vám uvěřila, že jednou bude šťastná za řídícím pultem mnohatunového vlaku?
7: Tomu bych rozhodně nevěřila, protože jsem vůbec v životě, by mě tohleto jako nenapadlo a ta cesta byla hrozně náhodná a...
8: krkolomná.
7: To taky, no. Ale vzkázala bych si rozhodně, toho lituju nejvíc, ať fotím víc žabotlamů.
8: Co to je žabotlama?
7: Žabotlamy, to jsou taky legendární elektrické jednotky, krásný vlaky. Asi to je pro mě nejhezčí vlak, který tady kdy jezdil. Žabotlamy byly to taky krásný kulatý masky. To skončilo, no. Takže fotit víc žabotlamy. To skončilo podle mě v okolo roku 2018 tady jakoby v provozu, no poslední, takže to jezdili poslední do Roztok.
8: Máme to... aspoň Bardotku.
7: Mám aspoň Bardotek, ale Bardotka není, nebude nikdy žabotlam.
8: Já vám děkuju, Alexandro, za tuhle báječnou jízdu. Byla rychlá, byla bez zpoždění, tak si toho vážím. Mějte se hezky, držte se a přeju hodně radosti z každé cesty. Mým hostem dnes byla strojvedoucí Alexandra Horká.
7: Taky moc děkuju, nashledanou.
8: A Naděžda Hávová se těší zase příště.
5: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
9: Paul Dirac byl britský teoretický fyzik. Za objev nových forem atomové energie získal v roce 1933 spolu s Erwinem Schrödingerem Nobelovu cenu.
10: Dirac se narodil v Bristolu v roce 1892. Jeho autoritativní otec byl profesorem na tamní univerzitě. Přísná výchova se zřejmě podepsala na Paulově pozdější uzavřené povaze.
9: Studoval v rodném městě na univerzitě a stipendium na vytouženou Cambridge získal až na druhý pokus. Přestože proslul jako fyzik zabývající se kvantovou mechanikou, jeho univerzitním oborem byla matematika.
10: Zajímaly ho studie Maxe Borna, Ernsta Rutherforda a Alberta Einsteina. Rozhodující pro jeho kariéru bylo setkání s pracemi Ernsta Schrödingera. Přitom Schrödingerovy závěry o kvantové fyzice tehdy rozhodně nebyly obecně přijímány.
9: A právě Diracova nepředpojatost vůči Schrödingerovým teoriím, pohled na danou problematiku z hlediska matematiky a její využití ve vysvětlení problematiky kvantové mechaniky, vedly k tomu, že této dvojici byla v roce 1933 udělena Nobelova cena.
10: Po tomto úspěchu začala Diracova hvězdná kariéra akademika a vysokoškolského profesora. Téměř po celý život ale neopustil Británii a Cambridge. Až v roce 1968 přesídlil na univerzitu v americkém Tallahassee, kde v roce 1984 zemřel ve věku 82 let.
5: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Spojené státy plánují od ledna zvýšit cla na dovoz vozů a automobilových součástek z Kanady na 50%. Na své sociální sítě to v pondělí oznámil americký prezident Donald Trump. Pokračuje tak v eskalaci napětí s Ottawou. Obchodní jednání mezi oběma zeměmi minulý týden zkrachovala. Od soboty tak začala platit americká 50% cla na širokou škálu kanadského zboží v hodnotě zhruba 20 miliard dolarů. Kanada následně oznámila, že od 8. září zavede odvetná opatření ve stejném objemu. Česká republika se podle premiéra zasazuje o rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu. Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl na výroční poradě českých velvyslanců. Státy tohoto regionu by se ale podle něj měly dřív než do Evropské unie začlenit do schengenského prostoru. Odůvodnil to potřebou účinnějšího boje proti nelegální migraci. Středočeští vodohospodáři plánují čerpat vodu z Vltavy kousek od soutoku s Labem v Mělníku. U původního koryta řeky chtějí do 5 let začít stavět novou úpravnu vody. Suroviny je totiž stále méně a už teď si musí firma pomáhat tím, že vodu Středočechům dodává i napojením na Prahu. A vyhořelá výšková budova ve Zlíně by mohla být nahrubo zbouraná do konce týdne. Řekl to Marcel Schmidt, který mediálně zastupuje vlastníka. 11-patrová budova začala hořet 9. července. Hasiči s požárem bojovali skoro 2 týdny. Příčinu zajišťují kriminalisté, jasná zatím není ani výše způsobené škody. Veslařky Pavlína Flamínková s Anou Šantrůčkovou vstoupily úspěšně do mistrovství světa v Amsterdamu. V rozjížďce dvojek bez kormidelnice postoupily z druhého místa do semifinále. To je na programu ve středu odpoledne. Druhý dojel i dvojskiv Dalibor Neděla Jakub Podrazil. Kvůli vyššímu počtu posádek postoupili do dnešního čtvrtfinále.
4: Překážka na D1 u Humpolce a komplikace u Hodonína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zbystřete u Humpolce. Na 90. kilometru pojedete kolem odstavené dodávky. Blokuje tam odstavný pruh. Některá vozidla mohou vybočovat z pruhu tak opatrně. Na pražském okruhu počítejte s omezením za letištěm ve směru k dálnici D1. Od Ruzině až po sjezd na Karlovarskou dálnici popojíždějí silničáři s technikou, čistí vozovku v odstavném pruhu. A za Hodonínem hlásíte komplikace na silnici 51 do Holíče. Na slovenské straně za řekou Moravou spadl na vozovku strom.
11: Ten, kdo jede na slovenskou stranu od Hodonína směr Holíč, tak je to tam asi pravděpodobně už uzavřené, protože ten strom byl hodně veliký a byl přes 3/4 cesty padený.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme oblačno až zataženo, místy se objeví přehánky nebo déšť, později odpoledne a večer srážky hlavně od jeho západu i četnější. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, ale na jihu Moravy to může být až 27, naopak v místech se srážkami jenom kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Ministr školství neuspěl v jednání o rozpočtu. Senát zamítl klíčovou novelu stavebního zákona. Veřejnoprávní média v Maďarsku procházejí proměnou. To jsou jen některá témata, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
5: Názory a argumenty.
12: Na ministerstvu zahraničních věcí v Praze proběhlo setkání velvyslanců České republiky s premiérem Andrejem Babišem a šéfem rezortu diplomacie Petrem Macinkou. Vedoucí českých zastupitelských úřadů v zahraničí se na týdenní poradě scházejí tradičně každý rok na konci léta. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Co od velvyslanců vláda Andreje Babiše očekává?
13: Očekává to, co je logické, to znamená, že budou reprezentovat Českou republiku v zahraničí a hájit české zájmy a politiku zahraniční, kterou stanovuje pochopitelně vláda. Kdyby se velvyslanci měli instruovat především výroky Andreje Babiše, tak by se dalo z toho odvodit, že hlavním českým zájmem v současné době je rozšiřování Evropské unie o západní Balkán a Schengen prostoru, ale tak tomu asi úplně nebude. Samozřejmě existují daleko podstatnější, důležitější zájmy, ať už se týkají bezpečnosti České republiky, nebo také různých otázek ekonomických a tak dále. Minister zahraničí Petr Macinka se zase snažil velvyslancům prezentovat to, že proběhly volby, že se vyměnila vláda, že nepůjde o změnu kosmetickou, ale že by se měla i velmi razantně projevit v tom, jak bude fungovat zahraniční politika. Je třeba zdůraznit, že obě vystoupení jsou v rámci té veřejné části toho setkání vlády s diplomaty, českými diplomaty, a že daleko důležitější a podstatnější věci budou padat v době, kdy už to jednání bude uzavřené, nebude přístupné veřejnosti, ale kdybychom měli vycházet z toho veřejného vystoupení ministra Macinky, tak tam na tom bylo zajímavé to, že diplomaté by většinou se skutečně měli řídit instrukcemi, dá se říci, ministerstva zahraničí a české vlády, a ministr Macinka naopak je vyzýval k větší iniciativě, aby sami přicházeli s různými věcmi. Tak uvidíme, jak to bude fungovat v praxi. Zároveň on hovořil o tom, že podobně jako premiér Andrej Babiš, že zahraniční politika nové české vlády musí být více pragmatická, méně ideově zaměřená, že zkrátka česká diplomacie by se měla řídit tím, co je výhodné pro Českou republiku, a ne se orientovat na svět, jaký by si přála mít. Takže v tomto směru lze očekávat větší důraz na pragmatičnost, na rozvoj vztahu nebo udržování vztahu i s jinými zeměmi, které mají třeba diametrálně odlišný pohled na svět a na různé hodnoty, než má Česká republika.
12: A jak jednotná a srozumitelná je česká zahraniční politika?
13: Pokud bychom brali to, že českou zahraniční politiku reprezentuje nejenom vláda, ale také předsedové prezidenta,

0: politikům v jednotlivých zemích, jaká vůbec ta pozice České republiky je, tak uvidíme, jak se bude dařit v budoucnu koordinovat zahraniční politiku právě na úrovni prezident, vláda a předsedové obou parlamentních komor, protože v nepříliš vzdálené minulosti se to úplně nedařilo a v tuto chvíli není úplně jisté, zda dojde v dohledné době k nějaké zásadní změně.
1: Dodává komentátor Petr Hartmann. Děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Málo která vláda si dnes dovolí neoznačit podporu vzdělání za svou prioritu. Platí to i pro kabinet premiéra Andreje Babiše. Po jednání o budoucím státním rozpočtu vyjednal ministr školství Robert Plaga pro svůj rezort částku, která nestačí. Slovo má šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
2: Ministr školství Robert Plaga prohrál v aktuálním kole jednání o rozpočtu na rok 2027 s ministryní financí vysoko na body. Neodešel s prázdnou, ale navýšení zhruba o 16 miliard je nedostatečné. Ohrožuje i plnění slibů z vládního programu a hospodářské strategie o platech učitelů a o celkových výdajích na vzdělávání v poměru k HDP, i když mají být splněny až na konci funkčního období vlády. Plagova prohra ve hře o miliardy na vzdělávání, tedy o klíčové investici do budoucnosti země, jak stojí v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše, má dvě části. Plaga, který byl úspěšným ministrem školství v první Babišově vládě, už odvrátil největší hlouposti, které navrhovali jiní členové kabinetu a koaliční partneři. Zrušení inkluze nebo devátých tříd a další. Jenomže vysvědčení mu vystaví učitelé, ředitelé univerzity a výzkum podle toho, zda bude schopen prosadit přiměřený rozpočet. Na splnění zmíněných slibů je podle ekonomů potřeba asi 50 miliard korun a Plaga chtěl na příští rok řádově desítky miliard, což zlepšení z letošních 284 na předpokládaných 300 miliard v příštím roce určitě není. Přitom za prvního mandátu ministra Plagy se začaly platy učitelů poměrně zvyšovat hned v prvním roce a rostly až do roku 2021 na rekordních 125% průměru v hospodářství. Expert na ekonomiku vzdělávání a šéf think tanku IDEA Daniel Minich upozorňuje, že dojednané navýšení o 300 miliard pouze udrží krok s tempem růstu nominálního HDP a mezd v ekonomice a rozhodně neznamená vyšší míru podpory školství. A také opravuje ministra Plagu, který by se rád dostal na platy slíbené učitelům ročním nárůstem okolo 6 až 7%. Podle Minicha to nevychází. Pokud by měly platy učitelů v roce 2029 skutečně dosáhnout 130% průměrné mzdy v ekonomice, museli by každoročně růst o přibližně 12%, ne o 6 až 7, konec citátu. Mnohem vážnější než Plagovy zvláštní počty je nedůvěryhodnost celé vlády v rozpočtových krocích a vyjádřeních. Babiš a Schillerová stále bez uzardění tvrdí, že je možné razantně navyšovat výdaje, nezvyšovat daně a přitom snižovat rozpočtové schodky, jak se zavázali v dohodě s Evropskou komisí. To je ale kulatý čtverec. Ví to premiér, ví to ministryně financí i ministr školství. Plaga správně říká, že by rád dohodl růst výdajů i na další roky. Konec konců by vláda měla jako součást rozpočtu na příští rok předložit sněmovně také výhled na roky 2028 a 2029. Pokud tam budou ty skoky o desítky miliard, dalo by se to brát aspoň jako další veřejný příslib. Kterému se ale nedá moc věřit, když Babišova vláda bude potřebovat desítky miliard na vyšší důchody, na splácení dluhu, na obranu, na státní zdravotní pojištěnce a na další povinné výdaje. Nedají se přitom čekat žádné nové velké příjmy. Že porostou díky investicím je pohádka jen pro nejmenší děti. Robert Plaga byl na začátku této vlády jedním z jejich racionálních členů, schopný prosadit potřebné věci. Tato jeho pověst ale teď bledne. A podstatné je, že v rozpočtových jednáních nezačal prohrávat ministr, ale s celou vládou Andreje Babiše především děti, rodiče, učitele i ředitele a univerzity, tedy Česká republika.
1: Míní šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. Stavební zákon je jednou z klíčových norem, které měly pomoct zvýšit ekonomický růst v Česku a také mimo jiné usnadnit výstavbu nových bytů. V Senátu ale vládní návrh narazil. Podrobnosti má komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
3: Zrychlit výstavbu, doručit na trh mnoho nových a dostupných bytů a nakonec i zrychlit tempo ekonomiky. Novela stavebního zákona měla podle svých předkladatelů doručit zázraky na počkání a desítky tisíc nových bytů v žádaných lokalitách do druhého dne. V uvozovkách samozřejmě. Vládní návrh, který k dokonalosti dovedly pozměňovací návrhy poslanců, mimo jiné odstřihl stavební řízení od obcí, které podle kritiků nemístně zasahují do budoucí výstavby a obecně se ke všem novinkám staví negativně. Přesto fakt, že tuto novelu Senát zamítl, není chybou. Vraťme se k její podstatě. Nápad, aby všechno schvaloval jeden úřad a stavebník pokud možno nescháněl 50, 100 a více razítek, vůbec není špatný. Upřímně v Česku není ani relevantní argument, že se na novele podíleli developeři a stavebníci, kterým hraje na ruku. Obecně je dost těžké najít jakýkoliv klíčový zákon v České republice, který by nešel na ruku té či oné lobbystické skupince. A není důvod, proč by měl být výjimkou právě ten stavební. Konec konců o výjimkách jen v daňové oblasti ráda mluví i šéfka daňové správy Simona Hornochová. A nezdá se, že by se nad tím, že velké firmy a podniky mají daleko větší možnosti optimalizace než ti malí, někdo pohoršoval natolik, aby změnil zákony, které to umožňují. Zkrátka na nějaké ty zákonodárné chyby je Česko zvyklé a hned také něco nerozhází. Navíc vyjmout stavební úřady z vlivu obcí a chtít menší počet razítek skutečně není ničím špatným. A nemění na tom ani odpor obcí, které mají nyní velké zastoupení v obou komorách, protože i ty patří mezi brzdy systému. Novela je mizerná především, protože rozhodně nemůže zajistit to, co slibuje. A často zhorší i to, co funguje. Nezajistí tedy levné a dostupné bydlení a mohutnou výstavbu. Není to totiž v zájmu developerů ani stavebníků. To, že ubyde množství razítek a ani to není zárukou vzhledem k tomu, jak doopravdy probíhá stavební řízení a tomu, že se každý úředník bojí přijmout jakékoliv rozhodnutí, protože ví, že se to nakonec obrátí proti němu, vůbec neznamená konečnou slevu. To samé platí pro digitalizaci, která se od systému za miliardy posunula k nefunkčním systémům za 100 miliony, aby nakonec skončila s dodatečnými výdaji a úplně novým digitálním systémem, který má propojit za levno všechny stávající. Slibované zrychlení výstavby také nic neříká o její kvalitě. Veřejnost může leckdy má pocit, že se stavební řízení vleče. Politici to rádi opakují i s žebříčkem Světové banky, jen tedy už zapomínají dodat, že celý žebříček musela tato nadnárodní instituce zrušit, protože se na veřejnost dostaly zprávy, že byl sfalšovaný ve prospěch velkých zemí. Ne, že by to neznamenalo, že se v Česku nestaví pomalu, nicméně nejde o plošnou záležitost. I proto, než povolit novelu zákona obcházení norem, by bylo lepší identifikovat důvody, proč se v Česku staví pomalu, kdo za to doopravdy může, nakolik je současný developerský trh svobodný a rozhoduje se podle zisku a ztrát a nakolik je regulovaný. A také, kde jsou jeho skutečná slabá místa. Nic z toho novela neslibuje a nikdy neslibovala. Jeden z klíčových zákonů, který měl nakopnout dynamiku hrubého domácího produktu, byl a je nepřipravený a nepromyšlený. Se skutečnou podporou ekonomiky nemá společného vůbec nic. Opoziční politici tvrdí, že v případě, že koaliční poslanci přehlasují veto Senátu, chtějí se obrátit na ústavní soud. Reálně jde o výhrůžku, která neřeší opravdické brzdy systému. Stavebnictví je spolu se zdravotnictvím, sociálními službami a důchody jednou z klíčových politik. A nedostatek dostupného bydlení je problém, který se projevuje nejen v nízké porodnosti a tenzích na pracovním trhu. V současnosti jsou všem klíčové politiky nejraději řeší tak, že o nich politici moc rádi mluví, ale skutečná náprava je hodně daleko. Reálně se do ní nikomu nechce. Je tam až příliš mnoho zájmu a ještě víc peněz. To všem neznamená, že každá novela stavebního zákona musí být reálně horší a méně funkční než ta předchozí.
1: To byla komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ukrajinská města Sloviansk a Kramatorsk v Doněcké oblasti získala oficiálně status teritoria aktivních bojů, informovala Slovianská místní vojenská správa. Ruské jednotky jsou momentálně vzdálené od obou měst asi 12 kilometrů a postupují, přičemž využívají místního terénu a vegetace k infiltraci okolních oblastí, údajně včetně obou měst. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
5: Hlavním cílem a místem největší koncentrace ruských vojsk na Ukrajině je právě Sloviansk a Kramatorsk, protože, jak si přeje Vladimír Putin, celá Doněcká oblast by měla být dobyta ještě do konce tohoto roku. V Rusku je proto stále častěji zmiňována rozhodující bitva o Donbas. Ukrajinské jednotky přitom kontrolují sever oblasti a jejími hlavními opěrnými body jsou právě Sloviansk a Kramatorsk. Jenže právě k oběma těmto městům se nebezpečně blíží ruský nepřítel. No a protože v této válce fronta není klasickou frontou, jak ji známe z válek předchozích, ale několik kilometrů širokým pásmem smrti, ostřelovaným drony z obou stran, je krajně obtížné stanovit, kdo a jaká místa konkrétně infiltroval. Jak ale soudí odborníci v rozsáhlém materiálu pro americký New York Times, Rusům se dobít celou Doněckou oblast nepodaří ani do konce příštího roku a nezbude jim než konečně zasednout ke společnému jednacímu stolu s ukrajinskou stranou. Ukrajina dnes kontroluje necelou pětinu Doněcké oblasti a opírá se hlavně o to, čemu se na západě říká pás pevností. Tvoří ho několik měst, která utvořila celý 50-kilometrový pruh, který Ukrajina začala opevňovat už v roce 2014, tedy po ruské anexi Krymu a vypuknutí separatistické války na východě země. Kramatorsk a Sloviansk jsou přitom na severu tohoto pásma a co do počtu obyvatel jsou 2,5krát větší než třeba Pokrovsk, do kterého se Rusové probíjeli skoro 2 roky. Známý ukrajinský novinář Jurij Butusov ovšem upozorňuje na to, že případná ztráta Sloviansk a Kramatorska povede ke ztrátě celého Donbasu a Západ přiměje k tomu, aby se znovu pokusil donutit Ukrajinu ke kapitulaci za ruských podmínek. Butusov proto doporučuje svěřit obranu ukrajinského pásma pevností veliteli 3. armádního sboru ukrajinské armády, jehož dronové jednotky dnes zajišťují obranu dalšího důležitého města, Limanu, kde se nepřítel nedokáže pohnout ani o krok. Jedině kvalitní organizace frontových bojů nám umožní zlomit průběh bitvy, která se v tuto chvíli bohužel nevyvíjí v náš prospěch, uzavírá své úvahy Jurij Butusov.
1: Tolik komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Po několika týdenní pauze odvysílala maďarská veřejnoprávní televize novou zpravodajskou relaci. Oproti nedávné minulosti, kdy zemi vládl Viktor Orbán, kladly zprávy velký důraz na vyváženost. Premiér Péter Maďar tak udělal další krok k odstranění orbánismu, soudí evropský editor deníku Luboš Palata.
6: Maďarská veřejnoprávní televize začala po měsíční pauze opět vysílat zpravodajství a podle prvních diváckých ohlasů se vysílání výrazně odlišovalo od vládní propagandy, která byla televizí vysílána dlouhá léta za vlády předchozího premiéra Viktora Orbána. Bylo to vysílání, o němž jeden z mých maďarských přátel říkal, že takhle hrozné to nebylo ani v 80. letech, za kádárovského komunismu. Samozřejmě v televizi nezůstal v některých redakcích kámen na kameni ale to vzhledem k tomu, co roky produkovala, není divu. Po 16 letech orbánismu to snad ani jinak nešlo. Vláda premiéra Petera Maďara a strany Tisa, která v těchto dnech oslavila 100 dnů v úřadu, si tak mohla odškrtnout jeden splněný úkol. Z hlediska očisty maďarského státu od orbánismu, což byl jeden z hlavních slibů, kterými Péter Maďar přesvědčil na jaře maďarské voliče, bylo prvních 100 dnů vlády úspěšných, včetně trochu problematické akce výměny prezidenta, kterou musel premiér Maďar nakonec provést brutální politickou silou ústavní většiny. Právě v těchto dnech mu však jeho postup schválil odmítnutím žaloby Orbánova Fidesz maďarský ústavní soud. Výběr nového prezidenta, kterým se stal zkušený soudce Andráš Baka, je jistou zárukou nadstranickosti nové hlavy státu. Ale zda to tak bude, ukáže až praxe. Důležité je také zahájení vyšetřování korupce, klientelismu a zneužívání prostředků maďarského státu i Evropské unie úzkou skupinou lidí kolem Orbánova Fidesz. Tam se za 100 dnů nedali čekat zázraky, ale první kroky už udělány byly. To ocenila i Evropská unie, která Maďarsku uvolnila miliardy euro z plánu obnovy, které by měly nastartovat maďarskou ekonomiku. V jiných oblastech se toho zase tolik nezměnilo. Maďarsko například tvrdě vyjednává s Ukrajinou a přestože už neblokuje kroky Bruselu na pomoc Kyjevu, má vůči Ukrajincům i současná vláda velmi chladný postoj. Ale na druhou stranu Budapešť s Kyjevem aspoň vyjednává, především o Maďarech v Zakarpatí, a je možné, že časem se Maďarsko posune ještě více proevropským a proukrajinským směrem. Jak v otázce Ukrajiny, tak veřejnoprávních médií a jejich fungování, stejně jako v obnově maďarské ekonomiky i maďarské demokracie, si však budeme muset na jasné výsledky ještě nějaký čas počkat. Hlavně na to, zda po likvidaci orbánismu přijde obnova plné demokracie. V situaci, kdy má Péter Maďar ústavní většinu, to bude vyžadovat sebeomezení moci současné vlády. Až tam se bude lámat chleba. Až tam se ukáže, zda orbánismus vystřídá plná demokracie, nebo jen jeho nová obdoba jménem maďarismus.
1: Vysvětluje evropský editor deníku Luboš Palata. Blíží se okamžik, kdy se do vesmíru podívá další Čech, co by člen posádky kosmické lodi. A tak se stále častěji objevuje otázka, co typického z naší země si tam sebou astronaut Aleš Svoboda vezme. Spisovatel Ondřej Nev přichází ve své pravidelné glose s několika nápady.
7: Náš astronaut Aleš Svoboda se chystá letět jako pilot kosmické lodi Crew Dragon k mezinárodní vesmírné stanici ISS. Velitelem mise bude francouzský astronaut Thomas Pesquet, jména dalších dvou členů posádky neznáme. Není to jediné, co nevíme, a tím se dostávám k tomu nejdůležitějšímu. Co bude mít druhý český astronaut v kapse, až mu motory rakety Falcon 9 budou burácet pod zadkem? To je otázka pro nejednoho našeho fandu astronautiky. Československá vlajka byla v roce 1972 dokonce na měsíci. Dopravil ji tam a taky zpět Eugene Cernan v Apollo 17. Vlajku přivezl do Československa, ale režim ji držel v šupleti a vystavena je až v nové době na hvězdárně v Ondřejově, hned vedle tamního dvoumetrového dalekohledu. O další české suvenýry se postaral americký astronaut Andrew Feustel. Do raketoplánu Atlantis vzal knížku Jana Nerudy Písně kosmické a plyšový krteček se s ním podíval do vesmíru dokonce dvakrát. V raketoplánu Endeavour a pak pobyl na ISS půl roku. Feustel vzal do kosmu i kopii kresby měsíční krajiny, kterou za války v Terezíně nakreslil 14-letý Petr Ginz, než ho odvezli do Osvětimi. Takže znovu, co si veme Aleš Svoboda do Crew Dragon? Neznám ho, ale myslím, že nakonec bude záležet na něm a jistě i na společnosti SpaceX. Mohlo by záležet i na vás. Najděte si na webu stránku nazvanou Česká cesta do vesmíru. Jde o národní projekt pro veřejnost. Můžete sem vložit i svůj návrh. Krteček je asi to první, co našince napadne, a nic proti němu, ale asi by to bylo dobré pohlednout se po něčem, co taky každý zná, ale ve vesmíru to ještě nebylo. Proto se mi líbí nápad, který se vylíhl hned v několika hlavách najednou. Podotýkám, že ne v té mé, já jen předávám. Co takhle vzít do vesmíru Foglarova ježka v kleci? Je to technický hlavolam, má v sobě tajemství i romantiku. Znalci ježka v kleci připomínají, že v beztížném stavu bude ještě těžší ježka z klece dostat. Na astronauty by to mělo i stimulační efekt a pomáhalo by jim to bystřit mysl. Navíc v ježkovi v kleci je zakleto tajemství létajícího kola Jana Tleskače. A kde jinde je důstojnější místo pro ukrytí technického tajemství než na oběžné dráze. Za nominaci Ježka v kleci se tedy rozhodně přimlouvám a je mi trochu líto, že nápad není můj. Je ale na Aleši Svobodovi, jak se rozhodne, vezme sebou Ježka v kleci a posune ducha rychlých šípů do vesmíru? Nebo vezme něco jiného? Když ano, co to bude? Pokud si vezme kočičí pracku, pak projeví smysl pro humor, jaký se mi opravdu líbí.
1: A slovy spisovatele Ondřeje Nefa dnešní názory a argumenty končí. Mistryní zvuku byla Markéta Bičovská, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
4: Věda Plus. To jsou aktuality z laboratoří, operačních sálů, observatoří a dalších vědeckých pracovišť. Uslyšíte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Vláda chce od ledna změnit platové tabulky ve státní správě. Francie zakáže od příštího týdne mobily na středních školách. České volejbalistky odpočívaly před dalším programem mistrovství Evropy. A dnešek bude oblačný až zatažený místy s přeháňkami a teploty většinou do 25 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Po jednání tripartity to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Žádný tarif by podle návrhu neměl klesnout pod úroveň minimální mzdy. Ta by se v příštím roce měla zvýšit na 24 900 korun. Podle reformy by se měl taky výdělek nově pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Odbory považují návrh za revoluční, zaměstnavatelé za odvážný krok. Americké ministerstvo financí představilo plán na hospodářskou izolaci Íránu. Operace s názvem Economic Outcast má zemi ekonomicky srazit na kolena. Balík opatření prostřednictvím takzvaných sekundárních sankcí pak zasáhne i firmy a banky, které Íránu umožňují dál fungovat. Podle ministra financí Scotta Bessenta se tak nevyhne ani Číně.
9: Ministr financí Bessent při představení plánu řekl, že nikdo není mimo dosah amerických sankcí. Jejich terčem se podle něj stanou i firmy, které se podílejí na přeměně iránské ropy na peníze. Mezi zeměmi, které s Íránem stále obchodují, jsou Čína, Rusko, Indie, Pákistán, Katar i Turecko. Sankce na Írán tak přicházejí ve stejný den, kdy prezident oznámil i nová cla na kanadská auta a ocel a ukazují, že Bílý dům své obchodní nástroje teď míří navíc front najednou. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
8: Ve Francii budou od příštího týdne zakázané mobily na středních školách. Po jednání vlády to oznámila její mluvčí. Součástí zákona byl původně i návrh na zákaz sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Opatření ale narazilo u ústavní rady a kabinet ho musí přepracovat.
10: Le président de la République a pris la décision.
11: Mluvčí vlády Maud Brežanová řekla, že se prezident Emmanuel Macron rozhodl zákaz mobilů prosadit s platností od příštího týdne, kdy se žáci a studenti vrátí do škol. Školské odbory tvrdí, že ředitelé nemají dost času se na zákaz mobilů připravit. Už od roku 2018 jsou mobily zakázané na základních školách, kde je žáci musí po příchodu uložit do speciálního uzamykatelného pouzdra. Výjimku mají například studenti se zdravotním postižením. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
8: Akce Den s pražskou záchrankou dnes veřejnosti představí na Staroměstském náměstí v Praze práci záchranářů. Od 10

0: hodin budou k vidění třeba sanitky, speciální technika i ukázky první pomoci. Pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
1: Akce nabídne veřejnosti praktické ukázky první pomoci, prezentaci sanitek a speciální techniky zdravotnické záchranné služby, dynamické ukázky zásahů i besedy s odborníky. Pestrý celodenní program doplní hudební vystoupení.
0: Po třech hracích dnech v řadě měly české volejbalistky na evropském šampionátu volno. Nahrávačka Kateřina Válková přibližuje, proč byl pro reprezentantky den klidu tak přínosný.
2: Ty tři vlastně zápasy byly teďka hodně náročný, jak fyzicky, tak si myslím, že i psychicky, protože sice je super hrát před domácím publikem, ale zároveň jsou to vlastně asi i trošku víc stres a nervy pro nás.
0: Dnes večer se volejbalová reprezentace Česka utká s Ukrajinou. Hrát se začne v 19 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Na radiožurnálu najdete reportážní vstupy.
3: Omezení na D5 za Prahu a nehoda u Litoměřic. Na dálnici D5 opatrně na výjezdu z Prahy ve směru do Plzně. Na 3. kilometru je kvůli noční práci na vozovce uzavřený levý pruh. Průjezdné je to ale plynule. Na Pražském okruhu počítejte s nočním omezením mezi Jesenicí a Vestcem. A v úseku se projíždí v každém směru jen jedním pruhem. Pracují tam silničáři a projíždějte i tam kolem nich opatrně. A u Litoměřic čekejte komplikace na silnici 261. Na příjezdu do Žalhostic zasahují záchranáři u zraněného cyklisty. Průjezd místem je proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Noční teploty klesají mezi 16 až 12 stupňů, tam, kde je oblačno až na 9 stupňů Celsia, přes den čekáme oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť. Později odpoledne a večer srážky hlavně od jeho západu i četnější. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů, ale na jeho Moravě to může být až 27. Naopak v místech se srážkami spadnou teploty i k 18 stupňům Celsia. To byly zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Marina během své spolupráce s orgány Ministerstva národní obrany nabrala velké zkušenosti ve zpravodajské práci. Přesto však na základě špatného řízení se nestala dobrým agentem, ale naopak jako agent se úplně zkazila. Zvykla si na tento způsob práce. Úkoly, které dostávala, se zásadně neřídila, nýbrž přinášela vždy zprávy, které náhodně získala, a to bez ohledu na to, zda se týkaly objektů, k nimž byla úkolována nebo ne. Řídila se jen tím, aby dala takové zprávy, za které dostane velkou odměnu. Přitom si zvykla zásadně nedávat zprávy písemně a rovněž si zvykla zásadně nevracet se při vytěžování ke starým zprávám s odůvodněním, že je povinností orgánů, aby si vše, co jim říká, zapsali a pak si to pamatovali. Tím se vyhýbala jakékoliv kontrole.
1: Píše se, bylo to v roce 1952 v archivním dokumentu nazvaném Hodnocení agentky Mariny a text pokračuje.
0: Během spolupráce s orgány Ministerstva národní obrany si Marina zvykla chovat se k řídícím orgánům drze, vyžadovat nejrůznější ohledy a pozornosti jako k ženě a dovedla být i sprostá, jestliže jí bylo něco vytýkáno. Rovněž tak si zvykla během schůzky nepřetržitě popíjet koňak, samozřejmě s řídícím orgánem. Dle různých náznaků a sdělení soudruha majora Solfronka ze 6. zprávy ministerstva vnitra, který se v té době několikrát zúčastnil schůzek s Marinou, udržovala Marina se svými řídícími orgány i milostný poměr, který byl pravděpodobně příčinou jejího chování vůči řídícím orgánům i její zkaženosti v práci.
1: Agentka Marina, kterou takto nelichotivě hodnotili pracovníci státní bezpečnosti, není úplně výjimečnou postavou žen agentek v naší historii. Ostatně, když slyšíme Mata Hari, bez pochyby se nám může vybavit příběh nizozemské tanečnice a kurtizány, která se proslavila jako agentka v období první světové války a jmenovala se Mata Hari. A otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, Československo nemělo také svou Mata Hari. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. My jsme slyšeli hodnocení z pera státní bezpečnosti, které bylo poměrně ostré. Například, že agentka se zkazila, dělala všechno jen za peníze, nadřízené příliš neposlouchala, navíc s nimi ještě měla milostný poměr a vůbec žila promiskuitním způsobem života. Byla tedy pro komunistickou zpravodajskou službu nepoužitelnou? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Jiřího Plachého.
2: Agentka Marina, vlastním jménem Marie Pekelská, ovdovělá Blaštovčková, rozená Tomšů, pracovala od roku 1946 v západním Německu pro československou vojenskou zpravodajskou službu. Citované hodnocení pochází z dubna 1952, kdy ji do své agenturní sítě převzala rozvědka státní bezpečnosti. Byla to doba po zatčení generála Bedřicha Rajcina, kdy právě státní bezpečnost od vojáků převzala funkci nejdůležitější československé zpravodajské složky, nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí. Přestože většina těch výtek, které v Marijině hodnocení zazněly, se zakládala na pravdě, je z jeho dikce znát především profesní řevnivost mezi oběma zpravodajskými složkami. To ostatně potvrzuje i skutečnost, že ve službách státní bezpečnosti zůstala další dvě desetiletí, aniž by výrazně změnila styl práce.
1: My už tedy víme, že to byla Marie Tomšů či Tomšová, posléze získávala další příjmení, o tom uslyšíme v souvislosti s jejím dalším životním příběhem. Narodila se ve Vizovicích v roce 1920. Do jakého prostředí? Co o ní víme?
2: Pocházela z rodiny českého rolníka. Po vychození obecné školy a měšťanky absolvovala dvouletou obchodní školu, což byla ve 30. letech kvalifikace pro zastávání nižšího úřednického místa v komerční sféře. Na podzim v roce 1937 přišla do Prahy, kde pracovala v několika firmách. Co je důležité, v polovině února 1938 vstoupila do krajně pravicového hnutí za nové Československo, tedy pověstné vlajky. Ta byla v té době jedním z hlavních antisystémových seskupení, kritizujících masarykovskou demokracii a obdivujících evropské totalitní systémy.
1: A v roce 1943, v období druhé světové války tedy, získala německé občanství. Jak si to vysvětlit, že se stala občankou Třetí říše, když se říkal, že pocházela z české rolnické rodiny z Vizovic?
2: Ve vlajce už před válkou existovala pronacistická skupina soustředěná kolem jejího pozdějšího protektorátního vůdce Jana Ryse Rozsévače, do níž Marie Tomšů náležela. V polovině září 1938 uprchli někteří její exponenti do Vídně, kde se dali do služeb nacistické propagandy. Hlas Marie Tomšů se v té době ozýval z českých relací říšského vysílače Vídeň, nazvaných ironicky Pravda vítězí, jejíž úkolem bylo vnášet mezi české posluchače chaos a podporovat poraženecké nálady. Vysílání řídila zpravodajská služba Sicherheitsdienst a jako pravděpodobné se zdá, že pro ní Marie právě v té době začala pracovat. Do Prahy se vrátila až po 15. březnu 1939. Obživu našla právě v jedné z krycích firem Sicherheitsdienstu a 22. února 1943 na základě její žádosti jí bylo uděleno říšsko-německé občanství. Marie Tomšů by se ale občankou říše stala tak jako tak, protože 11. října 1944 se provdala za pražského Němce doktora Kurta Blaštovičku.
1: Kdo to byl?
2: Kurt Blaštovička se narodil v roce 1906 v severočeských Teplicích. Pocházel ze smíšeného manželství, jeho maminka byla Češka, ale díky otci se z něj stal nacionálně smýšlející Němec. Vyrůstal v Praze, kde vychodil obecnou školu a gymnázium. Po maturitě se zapsal ke studiu práv na německé univerzitě a od roku 1933 působil jako soudní čekatel u krajského soudu v Praze. O 4 roky později byl dokonce jmenován soudcem. V září 1938 si podal přihlášku do sudetoněmecké strany a hned po Mnichovu požádal o přeložení do odstoupeného pohraničí, aby mohl sloužit říši.
1: Znamená to, že se tady propojilo jeho právnické vzdělání a zároveň nacistické přesvědčení?
2: Ano, od března 1940 až do prosince 1944 totiž působil jako státní zástupce u německého zemského soudu a především neblaze proslulého Sondergerichtu v Praze. Tady si získal pověst krvavého prokurátora. Po válce doznal, že trest smrti navrhoval ve více než 600 případech a téměř ve 120 byl skutečně realizován.

0: Velkou pozornost přitahoval soudní proces u mimořádného lidového soudu v Praze s bývalým okresním soudcem a poté státním zástupcem doktorem Kurtem Blaštovičkou, konaný dne 13. září 45. Byl souzen za to, že jako státní zástupce při německém zemském soudu v Praze jednak způsobil smrt 117 osob tím, že jako státní zástupce navrhl těmto osobám trest smrti, a jednak za to, že využil tísně způsobené národní a politickou perzekucí, aby se obohatil na úkor několika desítek osob tím, že přijímal dary od příbuzných a známých osob, které byly souzeny německým zemským soudem v Praze, a za to jim sliboval různé intervence ve prospěch obviněných nebo odsouzených.
1: Napsala ve své rigorózní práci o mimořádných lidových soudech v regionech Petra Feníková. Soud s Blaštovičkou se konal poměrně velmi rychle po skončení druhé světové války. Bylo to neobvyklé?
2: Blaštovičkův případ byl skutečně jedním z prvních, kterými se mimořádný lidový soud v Praze zabýval. Nic neobvyklého na tom ovšem nebylo, jeho případ byl vcelku jednoznačný. Podle praxe retribučních soudů stačil podíl na smrti jediného československého občana k vynesení nejvyššího rozsudku. Blaštovička sám byl za války na svoji pověst krvavého prokurátora natolik pyšný, že se s ní na potkání chlubil, takže dokazování nebylo příliš složité.
1: A Petra Feníková ve své rigorózní práci pokračuje.
0: Osoby, na jejichž úkor se obohacoval, nazýval klienty. Od nich on i jeho manželka Marie vyžadovali jako úplatu za služby potraviny různého druhu, alkohol, tabákové výrobky, peníze v hotovosti. A zvláště jeho žena Marie vyžadovala různé movité věci, jako bylo například oblečení, nábytek či jiné vybavení domácnosti. V některých případech skutečně na základě Blaštovičkovy intervence došlo ke zmírnění trestu, ale ve většině těchto případů neučinil nic, co by souzeným či odsouzeným pomohlo.
1: A samozřejmě před soudem se ocitla také Blaštovičkova manželka Marie, neboli pozdější agentka Marina. Ta uvedla, že nikdy žádné dary za intervence manžela nepřijímala a že je vlastně velmi to zjednoduším úplně nevinnou, poněvadž se na jeho jednání nepodílela. A tuto výpověď podepřel také sám Blaštovička. Můžeme tomu rozumět tak, že zachránil svou manželku před odsouzením?
2: Jenom do určité míry. Z vazby byla totiž propuštěná teprve v květnu 1946, což nasvědčuje tomu, že se o jejím postavení před soud uvažovalo, ale nakonec bylo rozhodnuto, že bude bez soudu odsunuta. Začala se živit šmelinou a prostitucí. K tomu po několika měsících se rozhodla přibrat i pašování nedostatkového zboží přes hranice. V listopadu 1946 se poprvé ilegálně vrátila do Československa. Při jedné z dalších cest, ještě před koncem roku, se pak dobrovolně stala spolupracovnicí Československé vojenské zpravodajské služby.
1: A této nevadilo, že byla podezírána ze spolupráce s nacisty?
2: Naše vojenské zpravodajství už před únorem 1948 pracovalo operativně proti Západu. Využívalo proto osob, které odcházely do Německa, včetně bývalých nacistů.
1: To znamená, že vše bylo dovoleno, účel světil prostředky?
2: Do značné míry to můžeme tak říct, ve světě zpravodajských služeb to tak fungovalo.
1: Takže agentka Marina už pracuje pro další zpravodajskou službu ve svém životě. Můžeme říci, že si prostě obrátila kabát. Co dělala v této pozici?
2: Již v roce 1947 byla instruována, aby pronikla mezi české uprchlíky. V té době, tedy před komunistickým převratem, se jednalo o příznivce politických stran, které nebyly po válce obnoveny, ale z nemalé části také příslušníky radikální pravice, často bývalé stoupence vlajky nebo jiných aktivistických organizací, kteří se pokoušeli navázat na své dřívější aktivity. Právě do jejich řad, v nichž se, jak víme, již před válkou pohybovala, měla proniknout. V té době byla málem dekonspirována, když při jedné z cest do Československa byla zatčena kriminální policií československou. Spolupráce s ní však nebyla ani poté přerušena a krátce po únoru 1948 dostala za úkol proniknout do blízkosti Vladimíra Pekelského.
1: Proč právě Vladimír Pekelský se měl stát objektem její akce?
2: Byl v té době vůdcem jedné ze skupin emigrantů nacházející se v Mnichově, která se politicky orientovala na skupinu generála Lva Prchaly a jeho Český národní výbor sídlící v Londýně. Sám Vladimír Pekelský měl vlastně podobnou minulost jako Marie. Od roku 1937 byl členem vlajky a před 15. březnem 1939 dokonce se jako její člen účastnil protistátní činnosti. Po okupaci postupoval rychle na žebříčku vlajkařských hodností a od roku 1941 byl členem jejího ústředního vedení. Na podzim téhož roku však odjel do Německa, aby tam pokračoval ve vysokoškolských studiích. Po skončení války byl zatčen a měl být postaven před retribuční soud, ale podařilo se mu uprchnout a dostat se do americké okupační zóny Německa. Tady se zapojil do vlajkařského exilu a když byly vlajkařské organizace americkými úřady zakázány, začal spolupracovat s organizací generála Lva Prchaly, která byla považována za hlavního nepřítele socializující demokracie Třetí republiky, vzhledem k tomu, že generál Prchala byl už za války vůdcem proti benešovské opozice v Londýně.
1: Čím větší význam a rozsah aktivit exulanta emigranta Pekelského byl, tím větší zájem na získání ho ke spolupráci měly československé bezpečnostní orgány. Podařilo se Marii Blaštovičkové alias Maríně Pekelského nějak nakontaktovat?
2: Podařilo. V roce 1948 se stala na příkaz rozvědky jeho sekretářkou a o 3 roky později, 5. září 1951, dokonce jeho manželkou.
1: Co o jejich životě víme?
2: Pekelský v té době řídil organizaci uprchlíků v Mnichově, která začala podnikat zpravodajské aktivity proti československému a východoněmeckému území. Začali do těchto zemí posílat agenty chodce, kteří zde měli plnit zpravodajské úkoly. V roce 1951 se Pekelský rozešel s Prchalou a založil svoji vlastní politickou organizaci. Ve zpravodajských aktivitách pod patronací Američanů však pokračoval.
1: A co Marina? Donášela to na něj do Československa, do komunistického státu, a nebo se držela trochu zpátky?
2: Marina pracovala velmi aktivně pro Československou zpravodajskou službu. Do roku 1951 přešla skoro 40krát hranice a ovšem, co se dělo v jejím osobním životě, velmi podrobně informovala své řídící orgány.
1: Pekelský nic netušil?
2: Pekelský netušil vůbec nic.

0: Dne 10.4. vylákala Marina dle našeho pokynu svého manžela do sovětské zóny, kde byli oba společně zatčeni sovětskými orgány. Pekelský alias Tonda se při zatýkání ze všech svých sil bránil a křičel tak, že musel být vtlačen do auta velkým násilím. Utrpěl na svém těle menší zranění. Po prošetření okolností při zatčení Pekelského bylo zjištěno, že nikdo z obyvatel na ulici nevěděl, oč se jedná, a všeobecně byl tento případ přijat, že šlo o odvezení opilého člověka.
1: Osedli jsme se ve Vídni v roce 1953. Připomeňme si, že tehdy Vídeň byla rozdělena na 4 části jednotlivými okupačními zeměmi a právě Sovětský svaz řídil a ovládal velkou část tohoto města. To bylo důležité pro ten ďábelský úkol, který Marina od československé rozvědky dostala. Zřejmě už nestačilo jenom to, že na manžela donášela a udávala. Ona totiž měla být tím hlavním hybatelem, který napomůže tomu, aby byl Vladimír Pekelský novým spolupracovníkem komunistického Československa a jeho zpravodajských služeb. Ostatně hlášení, které jsme slyšeli jako archivní dokument, bylo adresováno přímo tehdejšímu ministru Bacílkovi, tak to byl zřejmě velmi důležitý a velký úkol, když splnění mělo být informací přímo pro ministra. Co se dělo dál s Vladimírem Pekelským, co se dělo dál s Marinou?
2: Na rozdíl od jiných unesených, kterých se zmocnila československá rozvědka, tak neputovali do Československa, ale na konspirační chatu nebo do konspiračního objektu, který využívala sovětská KGB. Odtud po několika dnech vyšel Vladimír Pekelský jako agent státní bezpečnosti. Při zlomení jeho odporu velmi výrazným způsobem státní bezpečnosti napomohla právě jeho manželka.
1: Co o tom víme?
2: Dělala, že vlastně byla unesena spolu s ním, byť vlastně hrála tu hru státní bezpečnosti před svým manželem, se tvářila jako oběť a dá se říct, že ho citově vydírala s tím, že i ona je vlastně nucena ke spolupráci a pokud se spolupracovníkem nestane on, bude citelně postižena i ona.
1: Co s oběma manželi bylo následně?
2: Mezi lety 1953 až 1956 se z manželů Pekelských stal velmi výkonný zpravodajský tandem. Po roce 1956 však jejich zpravodajské možnosti v souvislosti s koncem první fáze studené války a změnou postupů zpravodajských služeb tak velmi výrazně poklesly, takže v roce 1957 poklesl i zájem státní bezpečnosti o spolupráci s nimi.
1: Pohybujeme se na území tehdejšího západního Německa, poněvadž pobyt Pekelského a agentky Mariny ve Vídni to bylo pouze krátké intermezzo, které souviselo právě s tím, aby se Pekelský stal spolupracovníkem komunistického státu. Podezírali někdo, že by mohli být agenty? Čím se vůbec živili?
2: Podezírání byly v podstatě permanentně, ale musíme si uvědomit situaci, která byla v tehdejším českém exilu ve Spolkové republice. Vzájemné podezírání, že je někdo agentem komunistického Československa, bylo naprosto běžné a tahle atmosféra skutečným agentům přála. Manželé Pekelští byli v té první polovině 50. let placeni částečně americkou zpravodajskou službou. Pekelské organizace byla podporována z amerických fondů, což byl také jeden z důvodů, proč o ní státní bezpečnost měla takový zájem. Po roce 1957 následoval určitý útlum, ale v roce 1962 s nimi byla spolupráce plně obnovena. Oba totiž nalezli zaměstnání v nově založeném českém vysílání německé rozhlasové stanice Deutsche Welle v Kolíně nad Rýnem, které se okamžitě stalo objektem zájmu rozvědky státní bezpečnosti. Pekelský se stal vedoucím tohoto vysílání a Marie hlasatelkou. Další 4 roky jejich následné spolupráce lze označit opět jako velmi plodné. Tato fáze skončila v roce 1966, kdy Pekelský přišel o vedoucí místo a jeho žena byla dokonce ze zaměstnání úplně propuštěná.
1: Znamenalo to, že už se nehodili komunistické rozvědce v zahraničí? Neuvažovalo se, že by se vrátili zpět do Československa?
2: První zprávy o tom, že by manželé Pekelští mohli být staženi do Československa, jak se v tehdejší zpravodajské hantýrce říkalo, se objevily už ve druhé polovině 50. let. Po roce 1966 každoročně rozvědka předkládala návrh, aby se do Československa vrátili a ten návrh toho hmotného zajištění ze strany ministerstva vnitra lze označit za poměrně velkorysý. Pekelští ale o něj nikdy neprojevili zájem, což vedlo k dalším úvahám, že jsou dvojitými agenty a pracují zároveň ještě pro nějakou západní zpravodajskou službu.
1: Spolupráce československé rozvědky s manželi Pekelskými, s agentkou Marinou a Vladimírem, končí definitivně v roce 1972. Proč?
2: Po sovětské okupaci Československa v srpnu 1968 odešel na západ major Ladislav Bittmann, československý rozvědčík, který se v minulosti podílel v Německu na řízení manželů Pekelských. Bylo navrženo, aby s nimi spolupráce byla definitivně ukončena. S největší pravděpodobností v důsledku čistek, které v nastupující normalizaci v rozvědce probíhaly, to bylo formálně provedeno až v lednu 1972.
1: O 3 roky později Vladimír Pekelský v západním Německu umírá. Marie Pekelská alias agentka Marina přijela ještě někdy do Československa?
2: Víme, že po listopadu 1989 do Československa příliš nepospíchala. Je otázka, jestli tady někdy byla. Rozhodně se sem nikdy nevrátila a velmi krátce na to v roce 1993 zemřela.
1: Bylo jí tehdy 73 let a její ukotvení do našich dějin zaplňuje jedno z bílých míst, o kterých si přiznejme, příliš nevíme, či jsme nevěděli. A tak si zodpovězme na otázku, téma dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy. Československo nemělo také svou Matahari? A stejná otázka pro hosta dnešního pořadu, také autora studie Vizovická Matahari, historika doktora Jiřího Plachého.
2: Označení Matahari má u nás jakýsi romantický nádech. Agentka Marina, která je někdy označována právě jako Matahari z Vizovic nebo Vizovická Matahari, přestože byl její osud přinejmenším netypický, však byla spíš opovržení hodnou postavou, která si žádný romantický pomník nezaslouží.
1: Při jaké příležitosti se před vámi toto téma otevřelo?
2: Bylo to v roce 2005, když byl natočen dokument České televize, který pojednával o jejím životě, který vykreslil naprosto v jiných barvách a já jsem se tehdy jako pracovník úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu začal jejím příběhem zabývat.
1: A osobní či řekněme lidská tečka celého tohoto příběhu. Víme o tom, zase někdy Vladimír Pekelský dozvěděl, že jeho vztah s pozdější manželkou Marinou a to, že se stal agentem STBáku, bylo takto rafinovaným ďábelským plánem?
2: To se z největší pravděpodobností nikdy nedozvěděl.
1: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Jiří Pochvalovský, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví a na slyšenou se těší Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento odvysílaný díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Slyšíte kolem sebe víc názorů nebo argumentů? Plus vám nabízí vyvážený poměr od obojího. Názory a argumenty přinášejí fundovaný pohled na aktuální události od těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení, to jsou názory a argumenty na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Česku dál chybí voda na povrchu i pod ním. Víkendové deště pomohly podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly v boji proti suchu jenom krátce a vzhledem k předpovědi se bude situace nejspíš dál zhoršovat. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD po jednání ústřední komise pro sucho ale ubezpečuje, že pitné vody je dostatek. Jih Francie zasáhlo tornádo, poškodilo na 300 domů a zraněných je víc než 40 lidí. 15 z nich podle agentury AFP skončilo v nemocnici. Nepříznivé počasí narušilo i letecký provoz, a to hlavně na letištích v Nice, Bordeaux, Marseille a Toulouse. Problémy ale řešila taky letiště v Paříži. Technici uklidili zbylé trosky spadlé větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. 30-metrový větrník, který se kvůli silnému větru zřítil ve čtvrtek, byl od letošního července mimo provoz. Elektrárna totiž měla zaseklé lopatky turbíny. Při havárii uniklo přibližně 5 litrů oleje. Škodu majitel elektrárny vyčíslil na 200 tisíc korun. Okolnosti pádu vyšetřuje policie. Podštátská radnice požaduje také kontrolu 3 zbývajících větrných elektráren. A dneškem začínají evropské dny židovské kultury. Letošní ročník se zaměřuje na téma lásky. Celorepublikový program nabídne kromě koncertů a komentovaných prohlídek taky výstavy. Festival se na různých místech Česka koná až do října. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní fáze smíšené čtyřhry na US Open. S Britem Pettnem vyřadili v kvalifikaci německo-monacký pár Mariová a Vacherot i americkou dvojici Sterncová-Harrison, a to ve dvou setech. Do druhého ze tří kvalifikačních kol ve dvouhře prošly v New Yorku Julie Štruplová, Linda Fruvertová, Gabriela Knudson i Dominika Šalková.
2: Nehoda na D11 u Jaroměře a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D11 pozor u Jaroměře na kilometru 112,5 před sjezdem na Jaroměř sever havarovalo vozidlo. Místem s opatrností projedete. Na Pražském okruhu počítejte s omezením za letištěm ve směru k dálnici D1. Od Ruzyně po sjezd na Karlovarskou dálnici pracují silničáři a pohybují se v odstavném pruhu. A záchranáři zasahují v Žalhosticích u Litoměřic. Na silnici 261 na jezdu směrem na Litoměřice se zranil cyklista. A počítejte i tam s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme oblačno až zataženo, místy se objeví přehánky nebo déšť a později odpoledne a večer srážky hlavně od jeho západu můžou být i četnější. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a v místech se srážkami kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Poslanci by se tento týden měli vrátit k novele rozpočtových zákonů, kterou zamítl prezident Petr Pavel. Očekává se, že jeho veto přehlasují. Koalice potřebnost změny odůvodňuje tím, že stávající zákonná úprava dusí ekonomiku. Opozice s tím nesouhlasí. Vládní novela podle ní ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Je důvod ke změně pravidel pro sestavování státních rozpočtů?
0: Pro a proti Lukáše Matošky.
3: Naše pozvání přijali dvě členky sněmovního rozpočtového výboru a jsou s námi na dálku ve spojení. Poslankyně hnutí ANO Jana Murová, dobrý den.
4: Dobrý den a děkuji za pozvání.
3: A poslankyně hnutí STAN Lucie Sedmihradská, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Dámy, na úvod vás obě poprosím o stručnější odpovědi. Začněme od vás, paní Murová. Proč je podle vás potřeba, aby poslanci přehlasovali to prezidentovo veto a tedy schválili novelu rozpočtových zákonů?
4: Stávající legislativa určuje maximální deficit státního rozpočtu 150 miliard. Jestliže jsme v roce 26 na deficitu 310 miliard, není možné skokově snížit výdaje na 150 a zároveň tím neparalyzovat služby pro občany. Takže z toho důvodu je nutná změna legislativy.
3: Paní Sedmihradská, proč by podle vás poslanci prezidentovo veto přehlasovávat neměli?
5: Já si myslím, že potřebujeme jasná pravidla a není možné si pravidla měnit nebo rušit tak, jak se zrovna hodí. Tam souhlasím s tím, že bylo potřeba upravit ta stávající pravidla, jsme vázáni závazky z Evropské unie, takže k tomu k té úpravě mělo dojít a to je zcela v pořádku. Současně vláda si nechala nebo upravuje takzvaný fiskálně strukturální plán, který umožňuje určité rozvolnění oproti tomu, co zmínila paní Murová. To znamená, není problém přizpůsobit se stavu ekonomiky, ale není možné ta pravidla úplně zrušit, což se bohužel teďko vlastně stane.
3: Čím se dostáváme k té první prezidentově výhradě, kterou tedy odůvodnil to svoje veto, a sice, že pakliže bude přijata tato novela, tak bude ohrožena dlouhodobá udržitelnost veřejných financí, vlády si budou moct půjčovat výrazně víc nežli dnes. Jak byste se s touto kritikou, kterou sdílí podle všeho i paní Sedmihradská, vyrovnala, paní Murová?
4: Já teda nepovažuji to veto prezidenta za odůvodněné. Vrátil ho do sněmovny s tím, že vyzývá poslance, abychom se zamysleli a přehodnotili svůj názor. Je jasné, že opozice má zcela jiný názor než koalice. To vidíme dnes a denně, že ačkoliv navrhneme cokoliv, tak z opozičních stran se ozve přesný opak.
3: To je asi přirozené,
4: to ale je prosím, prostě demokracie.
3: Pokud byste se pokusila odpovědět na tu moji otázku, jak se tedy vypořádáváte s tímto prvním důvodem, který pan prezident zmínil, když odůvodňoval to svoje veto?
4: Já ale nevnímám, že by ty rozpočtové zákony způsobily bezuzdné zadlužování. Česká republika je jedním z nejlépe rozpočtově odpovědných států Evropské unie. Máme jedno z nejnižších zadlužeností, ať už ročních deficitů nebo celkové zadluženosti České republiky. Na základě strukturálně fiskálního rámce Česká republika i zůstane rozpočtově zodpovědným státem a to, že chceme pracovat pro českého občana a to, že chceme nastartovat ekonomiku, zajistit ekonomický růst. Dělali to všechny okolní státy, ale mají to už za sebou dneska. Nás to teprve čeká.
3: Paní Sedmihradská, tak nejsou ty vaše obavy ze strany opozice, které tedy podle všeho sdílíte s panem prezidentem, přehnané? Nezůstane zadlužování České republiky na úzdě i po přijetí této novely?
5: Tam bohužel se obávám, že nejsou přehnané. Ten zákon ohrožuje nebo ohrozí dnešní a především budoucí generace v tom, že on umožňuje to bezuzdné zadlužování, protože zavádí únikové doložky, které vlastně negují to, co dělají ta fiskální pravidla. Fiskální pravidla stanoví výdajové rámce, do kterých se musí rozpočet vejít. Ty únikové doložky umožňují ty rámce rozvolnit a skutečně si významně půjčovat. Já naprosto souhlasím s tím, zatím, že máme

0: výdaje na obranu nad 2%. Pouze v té legislativě je podmínka pouze po vyhlášení jakésiho krizového stavu Radou bezpečnosti státu.
1: Počkejte, ale pokud se nepletu, tak pokud je o to navyšování výdajů na obranu nad schválený výdajový rozpočtový rámec, tak u toho Bezpečnostní rada státu sekundovat nemusí, nebo ano?
0: U toho ne, to se týká těch 10% výdajů rozpočtu. V případě, že bude Česká republika v nějaké krizové situaci, tak po vyhlášení bezpečnostní rady státu můžou vznikat další dodatečné výdaje. V aktuální legislativě není ani ta bezpečnostní rada státu a není tam ani těch 10%. Je tam pouze v případě vyhlášení nouzového stavu. A tak nevím, dovolte, co je na tom bez uzného.
1: Dovolte, abych na to nechal zareagovat paní Sedmihradskou. Není to tak, že kdyby vláda chtěla, tak může stát výrazně zadlužovat už za těch stávajících pravidel? Nejsou vlastně už ta stávající pravidla poměrně volná v některých definicích?
2: Takhle, ta stávající pravidla jasně definují nějaké váhy a protiváhy. Ten systém tu funguje 25 let, to znamená, je tam nějaké rozložení pravomocí vlády a parlamentu. Ta novela, která pravděpodobně zítra bude schválena, ten poměr těch pravomocí mění a výrazně přidává pravomoci vládě, omezuje roli parlamentu jak při schvalování těch, řekněme, výjimečných rozpočtů, tak při parlamentní kontrole vlády. Takže jakoby k tomu rozvolnění dochází na všech stranách a jakoby jediné, s čím teďko s paní Murovou souhlasím, je, že ta nová pravidla budou výrazně benevolentnější.
1: Pokud dovolíte, tak bych se vás ještě doptal na to, co konkrétně teď paní Murová připomínala. A sice, že vláda bude moc překročit schválený rozpočet o 10%, pokud tomu shledá důvody Bezpečnostní rada státu. Proti tomu jste taky?
2: To je novinka. Ano, jsme proti tomu, určitě tam nedává smysl vyřadit z toho procesu poslaneckou sněmovnu. My jsme viděli na příkladu zákonu o pohonných hmotách, že vláda je schopna během dne, respektive během dvou dnů schválit zákon v legislativní nouzi. A to samé by se stalo s tím mimořádným rozpočtem. To znamená, pokud nastane situace, kterou Bezpečnostní rada státu označí za kritickou, tak sněmovna je schopna se sejít druhý den a během dne ten zákon schválit, takže to zpoždění je skutečně v jednotkách hodin.
1: Tím se, paní Murová, obracím se zpět na vás, dostáváme ke druhému důvodu, který pan prezident zmínil, když novelu rozpočtových zákonů vetoval, a sice, že ta novela oslabuje kontrolu ze strany poslanecké sněmovny ve prospěch vlády. Připustila byste, že to tak je?
0: Nemyslím si, že to tak je. Jsou situace, kdy potřebujete, aby stát jednal rychle, operativně. Budeme mít za chvilku výročí 2 roky od povodní. Já jsem z Moravskoslezského kraje, mým městem prošla tak velká povodeň, že jsme měli 80% města zničeného. A my, starostové, jsme čekali na pomoc státu. A to je ta situace, kdy nemůžeme čekat na svolání sněmovny, než se vykecají všichni. Víme, jak ta jednání sněmovny probíhají, pak se teprve něco schválí. To jsou situace, kdy potřebujete, aby někdo konal velmi rychle, velmi operativně a zaslal tu pomoc co nejdříve. A přesně to je ten důvod, proč se pravomoci přesouvají ze sněmovny na vládu. Stejná situace
1: tedy
0: byla i za covidu.
1: Že se to děje, že tedy na tom konstatování, že je touto novelou oslabována kontrola ze strany poslanecké sněmovny ve prospěch vlády, něco je.
0: Ano, v případě téhleté klauzule je posunutí těch pravomocí ze sněmovny na vládu, ale má to prostě praktické operativní důvody. Na druhou stranu, vláda se zodpovídá sněmovně, sněmovna si může kdykoliv svolat mimořádnou sněmovnu a ptát se členů vlády, vyslovovat nedůvěru a tak dále.
1: Rozumím. Jo,
0: tam ten kontrolní mechanismus odpovědnosti stále bude.
1: Mm-hmm. Dovolte, abych na to nechal zareagovat paní Sedmihradskou. Nemyslíte si, že to může být užitečné v případě třeba pohromy typu povodně, že vláda bude moct do rozpočtu zasahovat pružněji, tak aby se pomoc dostala k lidem co nejdřív?
2: V tuhletu chvíli podle pravidel, a to se nemění, součástí státního rozpočtu je vládní rozpočtová rezerva ve výši 0,3% výdajů. To znamená, tu okamžitou pomoc je skutečně možné poskytnout hned, ty peníze jsou tam na to alokovány.
1: Promiňte, ale ostatní... co když ta rezerva nestačí?
2: Ale tady se bavíme jako skutečně o jednotkách dnů, pokud bude potřeba to rozhodnutí udělat a sněmovna skutečně je schopná se sejít. A tady sice zaznělo, že my vždycky jsme proti všemu, ale to není pravda. My jsme podpořili odložení superdávky, odložení termínu na jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele. To znamená, ty věci, které byly zásadní, byly technické, byly důležité, ty jsme podpořili a podpořili jsme i v tom zrychleném režimu. To znamená, tam rozhodně. Samozřejmě ta diskuse v té sněmovně probíhá, ale když půjde o hodně, tak si myslím, že poslanci všech stran napříč koalicí, opozicí skutečně chtějí tady se o tu zemi starat.
1: Paní Murová, neukázalo už se to několikrát v nedávné historii, že sněmovna ve zrychleném režimu může v případě krizových situací rozhodovat rychle, tak aby pomoc se dostala k lidem co nejdřív?
0: Zareaguji na kolegyni, myslet si znamená nevědět. Myslet si, že myslet si, že se sněmovna sjednotí napříč koalici a opozici a v případě důležitých zákonů bude hlasovat jednotně, to je jak si přát ideální počasí, nebo já nevím, věřit na Ježíška.
1: Promiňte, ano. A ty konkrétní příklady, které teď vaše kolegyně vyjmenovala, tak vy neuznáváte?
0: Ne, neuznávám, protože v tom případě se ptám, proč teda vláda nebo proč teda stát nepomohlo nám obcím v případě povodní. Já mám
1: stát
0: reálnou zkušenost.
1: Obcím v případě povodní. Vůbec jim nepomohl.
0: My jsme čekali pomoc, my jsme čekali techniku, my jsme čekali stroje, my jsme čekali armádu a tu jsme dostali po několika týdnech, kdy jsme fakt už jako řvali. Stát, ministři se chodili fotit, natáčet do povodňové oblasti. Slibovali nám, jak nám budou pomáhat.
1: Paní poslankyně, nezlobte se.
0: A nic takového nenastalo.
1: To by bývalo bylo lepší, kdyby platila už tato rozvolněnější rozpočtová pravidla, která vládě umožní zasahovat do rozpočtu bez souhlasu sněmovny.
0: Já nevím, co bývalou vládu vedlo k tomu, že nás nechali na holičkách. Jestli to byly finance, nechuť, nebo prostě... netolerance. Nedovedu si představit, že lidsky by kdokoliv z členů vlády, byť bývalé, v té situaci nechtěl pomoci. Takže předpokládám, že to bylo z důvodu financí. Ta 3% rozpočtová rezerva, jestliže jste v září, může být vyčerpaná a ty peníze tam nemusí být. Takže já mám osobní zkušenost, že tady tohle to je nedostatečné a že nastanou v životě situace a nedokážeme vůbec předpokládat, s čím vším se budeme muset jakoby v budoucnu tak poprat a bude třeba mít tu možnost operativně českým lidem, českým městům pomoci.
1: Paní Sedmihradská, vaše stručná reakce?
2: Takhle tam v tom roce 24 byl schválen mimořádný rozpočet nebo navýšení rozpočtu. Nebyla jsem poslankyní, to znamená, nevím, kolik, jakoby k jaké časové prodlově tam došlo, ale bylo to poměrně rychle. Takže tady tu zkušenost naštěstí nemám. Zcela respektuji, že paní Murová žije v jiné části republiky, která byla extrémně zasažena, takže ano, tady máme rozdílnou zkušenost.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají poslankyně hnutí STAN Lucie Sedmihradská a poslankyně hnutí ANO Jana Murová.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Paní Murová, teď jsme probrali extrémní situace, krizové situace, ve kterých pakliže projde ta koaliční novela, vláda bude mít volnější ruce při úpravě rozpočtu. Není to ale tak, a neslýcháme to od kritiku, že ta novela umožňuje vládě navyšovat zadlužování České republiky i v jiných případech?
0: Já to v tom zákoně a v těch návrzích nečtu. Celá ta novela rozpočtové odpovědnosti měla být přijata do 31.12.25. Předchozí ministr financí ji měl připravenou, neprošlo to jednáním vlády a paní ministryně Alena Schillerová po svém nástupu 17. ledna jeho návrh zákona vložila do systému, do legislativního systému sněmovny. Ano, pak byly přijaté nějaké pozměňovací návrhy.
1: Ze strany ministryně financí Schillerové právě, ano. Která sama je předložila.
0: Ano, ze strany paní ministryně financí Aleny Schillerové, ale to jsou drobné detaily. Celé to gro a celá ta diskuze o změně rozpočtové odpovědnosti vyplývá z implementace evropské směrnice. To je něco, s čím se musíme poprat a tady jsme už v situaci, kdybychom mohli být i sankcionováni za to, že jsme tu směrnici neimplementovali. Takže je důležité ji přijmout.
1: Paní Sedmihradská, není to tak, že ta změna vychází v zásadě z toho, co po nás jako po Česku chce evropská směrnice?
2: Tam si přiznejme, že kouzlo je v detailu. Tam minulá vláda skutečně připravila transpozici, ta prošla mezirezortním připomínkovým řízením, ale už se nestihla schválit. Tu transpozici, s kterou přišla v průběhu ledna ministryně Schillerová, tam jakoby ta technika té transpozice a odvození těch rámců je jiná než v tom původním návrhu, který připravilo ministerstvo financí pod vedením Zbyňka Stanjury.
1: Promiňte, v čem konkrétně je jiná? Co vám na tom vadí?
2: Tam prostě ten rámec se odvozuje jinak. Já jakoby, když tak ráda některé ty věci vysvětlím, ale myslím si, že to je zcela mimo jakoby rámec tohohle programu. Já řeknu ještě jinou věc.
1: No počkejte, pakliže se vám to nelíbí, pakliže v tom spočívá velká část vaší kritiky, tak je podstatné, abyste to vysvětlila.
2: Jasně. Dobrá. Dlouhodobě se výdajové rámce stanovily na základě strukturálního salda rozpočtu. Nově Evropská komise přišla s trajektorií čistých výdajů a v rámci odvozování těch výdajových rámců byl použit jeden vzorec, načež ta novela ministryně Schillerová přišla s trošičku jiným vzorcem, aby pozměňovacím návrhem pak byl navržen třetí vzorec, kdy se vracíme k modelu, že výdajové rámce v České republice se odvozují od takzvaného primárního strukturálního salda, protože je to srozumitelnější a jednodušší a stále respektujeme tu trajektorii čistých výdajů, tak jak je schválena ve fiskálně strukturálním plánu.
1: A kdybyste měla
2: ta moje kritika jde někam
1: říct
2: jinam.
1: Dobře, dokončete myšlenku tím pádem, omlouvám
2: se.
1: Co
2: je podstatné je, že ta novela, kterou předložila paní ministryně Schillerová, mění nejenom zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, kde jsou tady ty vzorce, které jsem nyní naznačila. A v tuhle tu chvíli my nemáme žádný problém s novelou zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Co my kritizujeme a k čemu se vymezujeme, je novela rozpočtových pravidel, která v té původní, která ta transpozice vůbec neřeší, to znamená, to je zcela dobrovolné české rozhodnutí, že měníme rozpočtová pravidla a měníme je způsobem, který tady diskutujeme, což je unikové doložky, což jsou výdaje v té mimořádné situaci, o které jsme mluvili,
1: ano, jsme
2: a další
1: probrali.
2: Změna rozložení pravomocí vlády a sněmovny. Všechno tohle se děje v zákoně o rozpočtových pravidlech, které Evropa vůbec nepotřebuje měnit. Zákon tak o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je za nás v pořádku, je velmi technický a s tím žádný problém nemá.
1: Nicméně tedy ta novela jde nad rámec toho, co po České republice požaduje evropská směrnice. Podle vás není to tak, paní Murová?
0: Tak já to vysvětlím tak, aby tomu pochopil běžný občan. Primárně strukturální saldo, které vyplývá z té novely zákonu o rozpočtové odpovědnosti, vyplývá ze směrnice a byl tento způsob výpočtu už stanoven ministrem Stanjurou. A mimo to Česká republika teda zahrnuje do této novely už námi tady společně vysvětlených 10% výdajů v případě krizové situace, nezapočítávání více jak 2% výdajů na obranu se prodlužuje ne do roku 33, ale až do roku 36, protože předpokládáme, že budeme muset jaksi k obranu státu naplňovat déle než do roku 33.
1: Zrovna tak, promiňte, doplnil bych vás, novela umožňuje navyšovat výdaje na takzvanou strategickou infrastrukturu.
0: To mám tady jako třetí bod, výdaje na dopravní infrastrukturu. A to z toho důvodu, že my už déle jak 30 let nemáme dovybudovanou dálniční síť, nemáme vysokorychlostní železniční tratě. Okolní státy, Německo, Francie a dneska už i Polsko, Rakousko, mají tuto dopravní infrastrukturu už dávno vybudovanou a nás to teprve čeká.
1: Nedopadne to tak, paní poslankyně, že za strategickou infrastrukturu tato nebo příští vláda, pakliže vejde v platnost ta novela rozpočtových pravidel, bude moct začít označovat ledacos, tak aby podle potřeby navyšovala schodky?
0: To, co je definováno dopravní infrastrukturou, je definováno v zákoně. Teď vám neřeknu přesně úplně v kterém, takže tady nemůžeme si říct, že to bude úplně všechno. A právě ta dopravní infrastruktura z hlediska hospodářského růstu je alfa a omega. Tam, kde postavíte dálnici, vzniknou továrny, továrny zaměstnají lidi, lidi platí daně. To je ta to, co dneska posunulo Polskou republiku do země s nejvyšší produktivitou práce v rámci Evropské unie, kdežto my jsme v rámci produktivity na chvostu.
1: Tedy cesta k růstu je přes střednědobé vyšší zadlužení.
0: Ano, vidíme to i v okolních státech, je to v podstatě klíčové. Máte dva ekonomické směry. Opozice zastává to, že je třeba výdaje sekat, neinvestovat a vidíme to na uplynulých letech, že to není cesta k úspěchu. A druhý ekonomický směr říká, je třeba investovat do oboru s vysokým multiplikačním efektem, to znamená, že se to vrátí v daních. Je třeba investovat do startupu, do dopravní infrastruktury, do energetiky.
1: Paní Sedmihradská, tak nepomůže to rozvolnění rozpočtových pravidel tomu, že česká ekonomika bude povzbuzena potřebnými investicemi?
2: Tam je potřeba si uvědomit, v jaké fázi hospodářského cyklu se nacházíme. My jsme v době konjunktury, máme poměrně vysoký hospodářský růst, minimálně ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi a v tuto chvíli vláda chce dělat expanzivní procyklickou politiku, která není, jak si může velmi rychle narazit na limity. Bavíme se o tom, že je tady velmi silný vytěsňovací efekt, to znamená, pokud stát bude skutečně masivně stavět dálnice, pravděpodobně budou chybět stavební kapacity na třeba bytovou výstavbu. To znamená, my jsme skutečně na jaksi ekonomickém vrcholu a ten prostor pro další jaksi stimulaci růstu je relativně omezený. Takže tam jakoby otázka je, jestli je správný okamžik na realizaci tady té skutečně velmi intenzivní fiskální expanze a prostě ta pravidla si vláda upravuje tak, aby neměla žádná omezení.
1: Paní Murová, dává to smysl dělat opatření, která vládě umožní víc investovat, víc povzbuzovat ekonomický růst v době, kdy už rosteme?
0: Určitě. My máme sice růst HDP 2%, kdežto okolní státy zhruba kolem 1%. Je třeba si uvědomit, že my jsme exportní země, naše ekonomika je závislá na okolních státech a jestliže tady je stagnace v okolních státech, zastavování zejména strojírenského průmyslu, tak se může stát, že velmi brzy se to prokreslí do naší ekonomiky. Proto je třeba podpořit tu ekonomiku. A furt tady kolegyně mluví o jakémsi rozhazování. Součástí toho té legislativy je, že Evropská unie musí České republice stanovit, odsouhlasit strukturálně fiskální plán a ten strukturální fiskální plán počítá s tím, že v roce 2029 bude deficit státního rozpočtu maximálně 1,7%. Děkuji. To znamená, že my chceme opravdu jaksi být rozpočtově odpovědní, ale ne skokově, tak, aby to česká ekonomika unesla.
1: K tomu se vrátíme v některém z příštích pořadů, jsem o tom přesvědčený. Pro tentokrát čas vypršel s poslankyní hnutí ANO Janou Murovou a poslankyní hnutí STAN Lucí Sedmihradskou. Dámy, oběma vám děkuji.
0: Děkuji a přeji pěkný den.
2: Hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Karel Weirich byl český novinář, který za druhé světové války zachránil stovky československých Židů.
5: Jeho osudovou zemí byla Itálie. Weirich se narodil do české rodiny v Římě. Otec byl sochařem. V mládí Karel pracoval pro papežský stolec jako účetní. Mimo to také psal pro vatikánský deník a v roce 1935 se stal vatikánským korespondentem Československé tiskové kanceláře.
4: Na této pozici se udržel celých 6 let až do roku 1941, kdy byl pro své protinacistické postoje vyhozen. Kromě těchto profesí si v Itálii vyzkoušel i mnoho dalších. Po jistou dobu se živil třeba jako organizátor různých společenských akcí, humanitární pracovník nebo stenograf.
5: Během protektorátu v důsledku aplikace norimberských zákonů se mnozí Židé pokusili emigrovat. Často mířili do Itálie, která pro ně v té době pod vládou Benita Mussoliniho byla ještě relativně bezpečná. To se změnilo už v roce 1940, kdy italský diktátor nechal ve velkém internovat Židy neitalského původu. Karel Weirich a jiní Čechoslováci žijící v Itálii založili Svatováclavský fond, který měl v nouzi pomáhat právě československým Židům.
4: Nejznámější je případ lodi, která vezla asi 500 Čechů a Slováků do nového domova v Palestině. V říjnu roku 1940 ale ztroskotala u ostrova Rodos a její pasažéři byli převezeni do koncentračního tábora. Weirich jim neváhal poskytnout jídlo, peníze i falešné cestovní doklady, aby se mohli dostat například do Argentiny. Většině z nich se to díky Weirichovi podařilo. I přes velký risk takto pomáhal až do roku 1944.
5: Tehdy německé gestapo odhalilo jeho činnost a on sám byl po krátkém procesu odsouzen k trestu smrti. Zakročil ale Vatikán, kterému se podařilo nejvyšší trest pro Karla Weiricha zmírnit na 18 let těžkých prací v Bavorsku. Tam ho ale v příštím roce osvobodila americká armáda.
4: Karel Weirich se vrátil do Říma, kde dál pracoval pro agenturu ČTK. Po únorových událostech 1948 byl povolán do Prahy. Zřejmě už ale tušil nebezpečí a proto zůstal v Itálii, kde v roce 1981 zemřel.
3: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Vláda plánuje zákaz prodeje obohaceného technického konopí. Slovenský kabinet podle premiéra Fica připravuje zrušení transakční daně. Začalo mistrovství světa v moderním pětiboji, kde je i 6 českých reprezentantů. A dnešek bude oblačný až zatažený, místy s přeháňkami a teploty většinou do 25 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ministerstvo vnitra plánuje zakázat prodej obohaceného technického konopí. Návrh změny zákonů by měl rezort vnitra společně s ministerstvem zdravotnictví předložit do 3 týdnů. Po zasedání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vláda tak chce omezit dostupnost nebezpečných psychoaktivních látek a odstranit mezery v zákonech. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO.
7: Navrhujeme zakázat obohacování technického konopí syntetickými látkami a omezení nekontrolované výroby těch silných extrátů. Cílem je zasáhnout proti takzvané chemické marihuaně.
6: Od ledna 2027 by se měl navíc zpřísnit prodej kratomu. Nově by ho mohly koupit pouze osoby starší 21 let. Krajský soud v Brně prodloužil Tomáši Jiřikovskému vazbu o další 3 měsíce v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Jednání doprovázela zvýšená bezpečnostní opatření. Nádvoří soudu policie úplně uzavřela. Podle obžaloby se programátor Jiřikovský včera vůbec poprvé k případu vyjádřil a nastínil možnosti spolupráce. Další podrobnosti ale státní zastupitelství neuvedlo. Slovenská vláda chce od začátku příštího roku zrušit kontroverzní daň z finančních transakcí. Oznámil to premiér Robert Fico. Daň platí firmy a podnikatelé z odchozích plateb a výběru hotovosti a od svého zavedení patří k nejkritizovanějším opatřením, kterými vláda ozdravuje veřejné finance.
8: Transakční daň začaly slovenské firmy platit loni v dubnu. Z běžného převodu jim stát strhává 0,4% při výběru hotovosti 2x. Firmám tak zdražuje prakticky každý pohyb peněz z účtu a podnikatelé od začátku žádají zrušení této daně. Slovensko se přitom inspirovalo v Maďarsku a nikde jinde v Evropské unii podobné opatření nefunguje. Premiér Robert Fico ještě loni jeho zrušení odmítal. Letos v červnu už připustil, že ho vláda zvažuje. Podmínkou ale bylo, že stát výpadek několika stovek milionů eur nahradí jinými příjmy. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Brněnský dopravní podnik letos eviduje už 18 srážek tramvají s chodci. Běžně to přitom bývá mezi 10 až 15 za celý rok. Příčinou je podle podniku hlavně nepozornost chodců, kteří mají sluchátka, telefonují nebo nesledují dění kolem sebe. Od jara proto na nebezpečí upozorňuje podle mluvčí dopravce Hany Tomaštíkové tematická kampaň.
9: Na sociálních sítích a v LCD monitorech ve vozech zveřejňujeme sestříhané záběry z kolizních kamer, jak tady k těmto nehodám dochází. Sice takovým jako tvrdším způsobem, ale ty měkčí způsoby bohužel nefungovaly. Chceme ukázat, že opravdu je to poměrně důležité téma, kterému je potřeba věnovat pozornost.
6: V čínském městě Kuejiang začalo mistrovství světa v moderním pětiboji. Česko reprezentuje na šampionátu šestice závodníků. Největší medailovou nadějí je Matěj Lukeš, který na šampionát odcestoval jako obhájce bronzu a lídr světového žebříčku. Olympijský vítěz z Londýna a dnes trenér David Svoboda vysvětluje, proč se jeho kolegové, trenéři národního týmu, rozhodli nepřihlásit reprezentanty do úvodních týmových soutěží.
10: Je to na druhém konci zeměkoule, tak tam jsou trošku s tím spojené další výzvy s aklimatizací, časovým posunem. My nepostavíme do soutěže žádné štafety. Taková byla strategie soustředit se na individuální starty, respektive na tým, což je součet třech nejlepších individuálních výsledků.
11: Nehoda na D11 u Jaroměře a omezení u Běžin na Klatovsku. Na dálnici D11 pozor na konci dálnice u Jaroměře ve směru z Prahy. Na kilometru 112,5 máme hlášenou nehodu. A může překážet provozu, je to ale s opatrností průjezdné bez zdržení. S novým omezením počítejte na silnici 27 z Klatov do Železné Rudy. U Běžin mají až do prosince opravovat železniční přejezd. A provoz řídí kyvadlově semafor, přes den i pracovníci stavby. A u Litoměřic čekejte komplikace na silnici 261. Na příjezdu do Žalhostic zasahovali záchranáři u nehody cyklisty a průjezd ještě může být omezený, tak zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme oblačno až zataženo, místy se objeví přehánky nebo déšť a později odpoledne a večer srážky hlavně od jeho západu můžou být i četnější. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, naopak v místech se srážkami jenom kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Jak vysoký schodek státního rozpočtu si můžeme dovolit? Kdy vláda začne konsolidovat veřejné finance? A proč bychom měli rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je člen rozpočtového výboru sněmovny za SPD Jan Hrnčíř. Dobrý den.
13: Dobrý den vám i posluchačům.
12: Rozhovor natáčíme v 15 hodin. Schodek státního rozpočtu se zatím rýsuje jako vyšší než letošní. Podle ministryně financí prý nepřekročí 400 miliard korun. To vás nechává chladným?
13: Rozhodně nenechává. Já vůbec nemám radost z toho, že generujeme poslední roky takové vysoké schodky, protože ta rychlost, jakou se Česká republika zadlužuje nebo respektive zadlužovala v uplynulých 5-6 letech, tak je samozřejmě příliš vysoká. Už ta dluhová služba, ty úroky, které musíme platit, jsou poměrně vysoké. Na druhou stranu taky si musíme uvědomit, že jsme v takové kondici, kdy byly podinvestovány třeba investice do dopravní infrastruktury, na rozdíl třeba od sousedních států, které lépe investovaly do rozvoje dálniční sítě, vysokorychlostních tratí a tak dále. S tím jsme trošku zaspali, takže my to musíme prostě dohánět.
12: Dobře, ale Babišova vláda slibovala, že bude pracovat na postupném snižování deficitu a na zlepšování hospodaření státu. Nemáte pocit, že teď dělá pravý opak?
13: Nemám ten pocit. My se snažíme opravdu spíš proinvestovat. Ty schodky, říkám, netěší mě to nijak. Na druhou stranu jsme v nějaké realitě. Není možné z roku na rok třeba snížit schodek, tak jak nám naplánovala minulá fialová vláda zákonem rozpočtu. rozpočtové odpovědnosti, že na rok 27 by musel být schodek pouze 150 miliard, že pokud by se měli škrtnout takový obrovská částka, tak by to dopadlo samozřejmě na veřejné služby a další věci, to by jsme nebyli schopni v podstatě financovat nic a o investicích by jsme si mohli jenom povídat.
12: Dobře, takže ale 350 až 400 miliard korun, nevím, jak to odhadujete vy, to je přece příliš.
13: Je to vysoký schodek, na druhou stranu v roce 22 vlastně to byl první rok Fialovy vlády, tak byl schodek nějakých 361 miliard.
12: Nebyla ta realita trošku jiná, měli bychom připomenout, že byl covid a tak dále.
13: No tak covid skončil de facto, že začátkem roku 22 nebo respektive toho roku 2021. Ale já to nechci se tomu vracet, já jsem to říkal jasně, že ty schodky mě nějak netěší. My jsme říkali, že prostě chceme konzolidovat veřejné finance, že rozpočet na rok 28 bude o 0,5% strukturálního salda nižší, takže chceme jít dolů, protože si uvědomujeme, že pokud bychom to tempo nechali tak, jak je, tak bychom narazili na tu dlouhou brzdu a to si nikdo nepřeje.
12: No ale například hlavní ekonom Portu Jan Berka je k tomuhle skeptický, k tomu roku 2028. Podle něj, čím blíž jsou volby, tím obtížnější je prosadit nepopulární úspory nebo zvýšení příjmu. Konsolidace se má podle něj dělat v dobrých časech, nikoli slibovat na dobu, kdy už dobré časy být nemusí. Takže není to pozdě ten rok 2028?
13: V dnešní turbulentní době předpovídat, kdy budou dobré nebo zlé časy, je velmi těžké. Viděli jsme to třeba teď s konfliktem na Blízkém východě. Těžko se dá predikovat. Na druhou stranu, my prostě chceme těmi investicemi probudit budoucí hospodářský růst. Větší třeba sousední Polsko, když vezmu příklad, tak to se zadlužuje ještě rychlejším tempem, dejme tomu, ale taky mají téměř dvojnásobný růst ekonomiky. Takže pokud jsou ty dluhy, řekněme, na rozumné investice, tak to pomáhá potom i do budoucna tomu růstu, nehledě na tom cyklu těch voleb. To asi by nemělo být úplně rozhodující.
12: Podle ekonoma Jana Budeše sledujeme očekávaný výrazný růst výdajů na důchody, na platy ve veřejném sektoru, na náklady na zrušení poplatku za média a veřejné služby spolu s vyššími investicemi, o kterých jste mluvil, zejména do infrastruktury. Z toho ale mu vychází odhad nárůstu deficitu veřejných financí do blízkosti 3% DPH. Vy to vidíte jak?
13: 3% HDP, myslíte?
12: Pardon, já se omlouvám. Samozřejmě měl jsem na mysli hrubý domácí produkt, omlouvám se.
13: Ano, je to přesně tak. To jsou nějaké odhady, ale samozřejmě my jsme řekli, že prostě chceme ty výdaje směřovat směrem občanům, takže jsme škrtli třeba ty výdaje na solární barony, které se na podporu těch obnovitelných zdrojů energie, které se prostě platí ve fakturách, platí domácnosti, platí firmy. Chceme prostě ulevovat. Jo? Teď samozřejmě jsme řešili, jakým způsobem ulevit i samozřejmě seniorům a další, že prostě ta valorizace zákona prostě bude nižší, takže pokud třeba stát převezme placení, jak se tady zaznělo, za média veřejné služby těch poplatků. Samozřejmě bude pokračovat to, že stát převezme ty poplatky, ty obnovitelné zdroje, to jsou všechno věci, které uleví těm domácnostem v těch nákladech třeba na živobytí a tak dále. Takže prostě jdeme tohle cestou, tak jak jsme slibovali. A paralelně s tím samozřejmě děláme i úsporná opatření. Provozní výdaje pro letošní rok se zeškrtali o 12 miliard. Pro příští rok to bude ještě mnohem víc, ta ambice mnohem vyšší. Škrtáme prostě zbytné výdaje, zbytné dotace, snažíme se zeštíhlovat agendy, aby jsme mohli zeštíhlovat stát, tak samozřejmě potřebujeme i pružnější zákon o státní službě, takže jsme schválili novelu. Takže prostě postupně, jak jsme slibovali v programovém prohlášení i před oběma voličům.
12: No a kde na ty plánované výdaje ale vláda vezme prostředky?
13: Jak jsem teď říkal.
12: Jenom na úsporách?
13: Na jedné straně jsou to úspory.
12: Ano.
13: Samozřejmě to je nepochybně jedna část. Druhá část je podpora investic, které do budoucna mají generovat větší ekonomický růst, takže vyšší daňové příjmy. A taky samozřejmě řešíme i tu příjmovou část, takže jsme schválili novelu zákona o elektronické evidenci tržeb, tak, aby prostě se narovnalo to prostředí, aby třeba nějakým těm daňovým únikům nedocházelo, měl by to být další přísun peněz do rozpočtu, takže snažíme se i samozřejmě zefektivnit výběr daní, aby nebyly tak vysoké daňové nedoplatky a další věci. Takže to jsou všechno věci, které se odehrávají postupně, říkám, zeštíhlování těch agent.
12: Já vím, ale přece dobře víte, že ten slibovaný efekt znovu zavedení EET se odhaduje někde kolem 14 miliard korun, což, jak víte, makroekonomové označují za drobné.
13: Jak se to vezme samozřejmě, drobné, ale říkám, nemůžete vzít jednu jednotlivost, jo? Já říkám, to je celá řada těch opatření, ať už prorůstových, úsporných, dalších, takže dohromady ten celek, aby vytvořil tady nějaké prostředí, které samozřejmě bude pak generovat nižší schodky, ideálně vyrovnaný rozpočet. To samozřejmě
12: no, ale zatím k němu úplně nesměřujeme, v tom se asi shodneme.
13: To chvíli samozřejmě není reálné.
12: No, ale když si vezmeme, že třeba znovu zavedení EET spojujete poměrně málo pochopitelně třeba se snížením DPH na nealkoholické nápoje, takže získaných 14 miliard se bude hned čas odečítat, tak dá se to relativizovat, to, co jste řekl?
13: No, zase v tom objemu to nebude tak moc. My se s tím samozřejmě snažíme podpořit i trošku ty restaurace, ty restaurační služby, protože se ukázalo, že i díky tomu covidu, tak ten sektor tady restaurací, tady těchto služeb, tak utrpěl poměrně. Lidé se prostě naučili, jak se říká, být doma, stravovat se doma, takže my to chceme jako tomu sektoru trošku pomoct, protože zase to samozřejmě další.
12: A vy věříte, že se to snížení DPH promítne do těch cen, že to opravdu pomůže k tomu, co jste teď popsal?
13: Zcela nepochybně se to promítne a pomůže to. My to chceme prostě tímhle způsobem podpořit ty restaurace, protože se ukázalo, že opravdu třeba to stravování utrpělo poměrně hodně, že oproti době třeba před covidem, tak se snížily ty obědy asi o třetinu v těch restauracích, takže ten úbytek hostů je tam poměrně znatelný a my chceme tomu sektoru pomoct, protože to je tradiční sektor služeb, který prostě tady vždycky byl poměrně silný a je potřeba to podporovat a se to generuje další příjmy. Zároveň s tím EET, kdy vlastně nebude docházet třeba k nějakým těm únikům v rámci těch plateb hotovostních a podobně, tak ve finále to asi tomu sektoru poměrně výrazně pomůže.
12: Není chyba zvyšovat schod nejen kvůli investicím, o kterých jste opakovaně mluvil, ale zadlužením na běžné výdaje, protože z celkového deficitu 310 miliard korun představují kapitálové výdaje asi 260 miliard a zbytek jde na běžný provoz státu.
13: Máte pravdu, je tam rozdíl asi 50 miliard oproti investicím, které jdou do spotřeby. To se mi nelíbí, přiznám se. Já bych byl mnohem spokojenější, kdyby ten schodek vlastně pokryvaly investice zcela, aby to opravdu nebylo na běžnou spotřebu. S tím naprosto souhlasím. Proto i ta snaha naše a ten tlak i v rámci vyjednávání a ještě bude, protože se bude teď řešit samozřejmě ten rozpočet, tak je takový, aby se ty nůžky nerozevíraly, aby se to nezvyšovalo, aby opravdu ty peníze do té spotřeby prostě nerostly, naopak, aby se spíše snižovaly, takže souhlasím s tím, že to není ideální, ale prostě nemůžeme z roku na rok ten rozpočet úplně změnit, to prostě není reálné, že máte tady nějaké závazky a tak dále.
12: Poslanec SPD Jan Hrnčíř, hostem 20 minut Radiožurnálu. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země. V tom má pravdu?
13: Nemá pravdu. A já si myslím, že opozice a pan prezident je v podstatě lídrem opozice.
12: No počkejte, tak oni
13: používají.
12: To opíráte o co tohle tvrzení?
13: Argumentaci. Tuhle argumentaci, tak současné opoziční strany jej podporovali. Že jo,
12: a to ještě neznamená, že je vůči osobnosti opozice. Dobře, pojďme k té ekonomice. Vy říkáte, že nemá pravdu. Proč?
13: Nemá pravdu, protože dluhová brzda zůstala v tom zákoně nezměněná, ta je pořád na 55% HDP, s tím se nehnulo. Co jsme akorát udělali, takže vlastně ty výdaje do infrastruktury a obranné výdaje se nezapočítávají do toho schodku.
12: A proč by neměli?
13: Tak, abychom mohli, abychom těmi investicemi mohli nastartovat ten budoucí růst, protože pokud bychom to nechali v nezměněné podobě, ten zákon, tak jak byl nastavený, tak by příštím roce mohl být schodek rozpočtu maximálně 150 miliard. To znamená, když končila Fialova vláda, byl schodek 291 miliard, to znamená, to by spadlo téměř na polovinu. To by nebylo možné smysluplně sestavit rozpočet tak, aby jsme neomezili výrazně veřejné služby a další věci, ale investice by prostě žádné téměř nebyly. To znamená, prostě my jsme si to nemohli dovolit, my jsme museli novelizovat A my tady potřebujeme řešit infrastrukturu, potřebujeme řešit energetiku, potřebujeme řešit obranné výdaje. Prostě bez toho by to nebylo možné.
12: No, pane poslanče, když je řeč o výdajích na obranu, vláda má v plánu například vystavět na Pražských Vinohradech nemocnici, kterou povede jako vojenskou. Je to zjevně snaha zvýšit rozpočtové výdaje na obranu a vyhovět požadavkům na to. Myslíte, že Praha potřebuje druhou vojenskou nemocnici, když už jednu má?
13: Tak otázka spíš je, jakým způsobem, jestli potřebuje moderní nemocnici v Praze. Asi potřebuje moderní nemocnici.
12: To ano, nemusí být nutně vojenská, nebo?
13: Nemusí být ano? Nutně vojenská. Já jsem říkal už dříve, že prostě jsou státy, které třeba hasičský záchranný sbor mají pod ministerstvem obrany a výdaje na něj třeba uvádí, jakoby, jo, spadají do těch výdajů na obranu, takže ty státy to mají různě nastaveny. Já jsem říkal, že klidně tak převeďme hasičský záchranný sbor pod ministerstvo obrany, převeďme nějaké nemocnice pod ministerstvo obrany a budeme lépe naplňovat ty tabulky. Samozřejmě, takže pokud je možné, aby ty výdaje byly uznány v rámci těch výdajů na obranu, tak proč to nevyužít samozřejmě, proč to nefinancovat tímhle způsobem? Já si myslím, že to není proti ničemu, protože ty akvizice se stejně nedají realizovat v jednom roce tak rychle. Když se podíváte, jak i za minulé vlády se posílaly zálohy nad rámec těch platných smluv jenom proto, aby se tabulkové peníze utratily, protože ty zbrojovky nejsou v podstatě schopny tu zvýšenou poptávku, která je teď v celém světě, prostě úplně naplnit. Takže opravdu je to prostě ten tlak na ty zvyšování výdajů tabulkové prostě nedává úplně smysl.
12: Zákon, o kterém mluvíme, vládě umožní v případě zhoršené bezpečnostní situace navýšit výdaje rozpočtu až o 10%, třeba jen na základě doporučení Bezpečnostní rady státu. Letos by to mohlo být klidně skoro 250 milionů. To je v pořádku.
13: Ale zákony se snažíte přijímat tak, aby byli připraveni ve chvíli, kdyby se stala nějaká mimořádná situace. Řeknu, když bychom se dostali do situace, kdyby se byli třeba napadení jako stát, tak samozřejmě vláda by měla mít tu chvíli nástroje, prostě aby dokázala okamžitě reagovat a prostě zafinancovat třeba okamžité potřeby. Pokud prostě, to je jenom tak říkají z prostříčka příhodu. Co kdyby náhodou se něco...
12: Rozumím tomu, co říkáte, ale já se doptám, jestli dovolíte. Je vám jako poslanci rozpočtového výboru jasné, co je to ta zhoršená bezpečnostní situace? Je to tedy invaze Ruska do Pobaltí, nebo v uvozovkách stačí další útok, jako byl ten ve Vrběticích?
13: Tak já si myslím, že to vyhodnotí Bezpečnostní rada státu, pak vláda samozřejmě, jaká je zhoršená situace, která se dotkne, ale musíte tam mít nějakou možnost. To přece neznamená, že se za to budou kupovat, že za to bude kupovat nový nábytek, že jo, nebo něco. To samozřejmě tak není. Jo. Takže vláda prostě musí mít nějaké nástroje, když budou mimořádné situace a nikdy nevíte, co může nastat. Je to opravdu prostříčka příhodu ten zákon, ale automaticky to neznamená, že prostě se budou utrácet ty peníze na maximum toho limitu každý rok. To je samozřejmě nesmysl. To je jako na hranici strašení. Takže opravdu je tam nějaká možnost, ale samozřejmě budeme se snažit racionálně, a já si myslím, že racionálně přistupujeme k těm výdajům státu, takže racionálně rozvažovat, jako samozřejmě, pokud ty peníze se budou navyšovat, na co to bude a proč a v jaké situaci.
12: No, Petr Pavel odůvodnil ten svůj postoj tím, že by nový zákon oslabil kontrolu veřejných peněz ze strany sněmovny ve prospěch vlády. To vás neznepokojuje?
13: To si myslím, že není tak úplně pravda, ta kontrola je tam vždycky. Jednak samozřejmě vláda je odpovědná poslanecké sněmovně, že vláda si nemůže dělat, co chce, protože samozřejmě sněmovně je odpovědná, sněmovna schvaluje vládu, sněmovna může vyslovit nedůvěru vládě.
12: Samozřejmě, třeba ten příklad, promiňte, že vám skáču do řeči, ale to, o čem jsem mluvil před chvílí, ta zhoršená bezpečnostní situace, tam, jestli tomu dobře rozumím, tak už žádnou kontrolu sněmovna nemá.
13: Ale sněmovna je suverén a vláda se sněmovně odpovídá. To znamená, sněmovna samozřejmě může zasáhnout, pokud by se dělo něco, co by bylo v rozporu, řekněme, s nějakou legislativou, s ústavou a tak dále. Jo. Takže neznamená to, že by prostě sněmovna ztratila své kontrolní mechanismy. Nejsou to žádné zmocňovací zákony, které by dali možnosti vládě neomezitě, co chtějí. To není pravda.
12: Nezvyklá vás ani to, že 20 renomovaných ekonomů v otevřeném dopise poslancům varovala před rozvolňováním rozpočtových pravidel?
13: Já si myslím, že varování je na místě. Vůbec se tomu nedivím. Já samozřejmě být na místě ekonomů, tak varuji taky na rozvolňování. To si myslím, že je legitimní. Já to celkem i chápu a rozumím tomu i řadě těch argumentů, které tam jsou. Ale myslím si, že to je i do značné míry trošičku vyvoláno tou hysterií, která se v tom mediálním prostoru objevila, že prostě chceme bezuzně zadlužovat stát, tak to není.
12: Takže ekonomové podlehli hysterii novinářů?
13: Já si myslím, že to tak trošičku z toho cítit, protože jak jsme se o tom bavili už tady spolu před chvíli, že jsou to opravdu jenom možné nějaké negativní scénáře v oblasti bezpečnosti, pro mě, které by se mohly do budoucna stát, tak aby prostě vláda mohla reagovat a eventuálně mohla mít zvýšené výdaje k dispozici. Ale neznamená to automaticky, že se budou generovat nějaké vysoké schodky. My jsme stejně v tom fiskálně strukturální plánu jasně řekli, že po ten 28 chceme o 0,5% snižovat strukturální saldo. Takže
12: ano, jako jste říkal, vládní koalice se chystá ve sněmovně to prezidentské veto přehlasovat. Já se chci zeptat, přes to, co jste před chvílí řekl, že rozumíte těm výhradám ekonomům, tak s čistým svědomím budete hlasovat pro?
13: Já jsem hlasoval pro, už vlastně, když jsme schvalovali jako sněmovna třetí čtení, i když to vrátil Senát, a řekl jsem ty důvody, proč tomu tak je, že to opravdu neznamená automaticky generovat nějaké neomezené dluhy, to prostě není. A rozumím tomu, že vláda potřebuje nějaké nástroje, když se stanou mimořádné situace, víc války na Blízkém východě nebo nějaké takové mimořádné věci, které si třeba nedovedeme ani představit, co se může stát, tak aby opravdu vláda mohla rychle reagovat na tu situaci. Já si myslím, že to je na místě.
12: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s Janem Hrnčířem, poslancem SPD. Člen Národní rozpočtové rady Petr Musil varuje, že pokud s veřejnými financemi nic neuděláme, doplatí na to všichni, ale zejména ti ekonomicky a sociálně nejslabší. Není na čase konsolidovat teď, když ekonomika roste?
13: Ano, pokud se nic nestane a bude vysoké tempo zadlužování, tak narazíme na dlouhou brzdu a samozřejmě pak to odnesou úplně všichni. To s tím naprosto souhlasím, přesně tak to je. Tempo růstu nemáme úplně veliké, pohybujeme se někde přes 2%, Polsko je třeba na úrovni nějakých 5% podobně, nebo 5,6 dokonce. Takže je prostě vidět, že tam pořád ještě nějaký potenciál. Byly časy, kdy jsme opravdu rostli třeba 5-6%, že výsledky, já nevím, 2017, 2018, 2019.
12: To se asi těžko vrátí taková doba.
13: Ano, ale na druhou stranu to zase není růst zase tak astronomický, že by nebylo možné ho dosáhnout, myslím, kolem těch 5% toho růstu. Takže myslím si, že nejsme na maximu toho potenciálu, který tam je. Ty okolní státy, jako třeba Polsko, se dokáží pohybovat těch 5 nebo na 5% toho růstu, tak si myslím, že jsme tam měli směřovat. Takže, ale uznávám, jak jsem říkal, prostě my si to plně uvědomujeme, no. A chceme restrukturalizovat, chceme po ten 28 snížit strukturální saldo.
12: To už jste řekl třikrát. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek upozornil, že z každé miliardy, kterou si půjčíme, budeme platit skoro 50 milionů ročně. A ptá se, když tohle pácháme, jak píše, v době růstu a nízké nezaměstnanosti, co budeme dělat v případě krize? Na síti X napsal, že to není jen hazard s naší budoucností, podle něj je to její tunelování. Takže co vy na to?
13: Tak já na to můžu říct, že minulá vláda, kde jeho domovská strana tu
12: planetu... Ale já se úplně neptám na minulou vládu, já se mám na to, co je teď a co děláte vy.
13: Já chci jenom říct, že tady vytvořila astronomický dluh. Aha. Z toho se platí nějaké úroky, musí se refinancovat.
12: Takže za to může prostě minulá vláda.
13: To znamená už tato vláda.
12: Ale počkejte, vy to posouváte někam jinam. Já jsem se ptal na to.
13: To, co platíme... Ne, to je přesně to refinancování, už co musíte za ty minulý dluhy platit. A čím větší je ten dluh, tak samozřejmě potom máte i další ty úroky a tu obsluhu. Takže ono to spolu samozřejmě už se souvisí, proto o tom
12: a mluvím. Proto tedy se teď blížíme možná ke 400 miliardám v příštím schodku.
13: No, já jsem myslel spíš tu obsluhu státního dluhu.
12: Já vám rozumím, ale proč se zadlužujeme dál, to byla ta otázka.
13: Ano, já si myslím, že jsem to tady vysvětlil dostatečně už.
12: Dobrá, tak já se pokusím položit jinou otázku, abychom to posunuli někam jinam. Jak podle vás dostat do rovnováhy tempo růstu výdajů a tempo růstu příjmů státního rozpočtu? Neměli bychom v tom prvním případě trošku zpomalit?
13: Jak jsem říkal, my se o to snažíme, my se snažíme seškrtávat ty zbytné výdaje, ty provozní výdaje, ruku v ruce na druhou stranu.
12: Promiňte, já nevím, jestli jsme si dozuměli. Já jsem se ptal na to, jestli nemáme zpomalit tempo růstu výdajů a způsobit tempo růstu příjmů.
13: No já o tom, co jsem chtěl, kdybyste mě nechal dohovořit tu větu, tak bych vám řekl, že vlastně je tady určitý deficit v investicích, jak se říká, do dopravní struktury, do železnic a řada dalších sektorů, která tady je, prostě tak my to chceme dohnat. To znamená, ano, máme zvýšené výdaje, ale taky rekordně investujeme. Máme nejvyšší výdaje na investice v historii.
12: A když mluvíte o investicích do infrastruktury a do silnic, které v příštím roce nedostanou od státu ani korunu na opravu silnic nižších tříd, není tohle došetření na nesprávném místě?
13: Tak tam zase došlo k nějakým jiným úpravám i v rámci rozpočtového určení daní. Je vidět, že města a kraje mají peněz relativně dost. Je to vidět v těch zůstacích, když se podíváte. No ale jako jsou to skutečně jako velké částky, které jim leží na účtech.
12: Ale ono je to složitější, to obavíme.
13: Ale je to složitější, protože zase stát zase dává dotace na jiné projekty krajům, takže ono jako to není pravda, že zase stát by nechtěl dát na silnice krajům nic, zase jim pomáhá v jiných věcech, takže zase v jiné dotační tituly pro kraje a obce zase narostly, na silnicích se to teď jako sebralo, ale zase došlo i ke změnám rozpočtových daní, takže ono to není tak úplně jako černobílé, jak to na první pohled může vypadat.
12: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s poslancem Hnutí Svoboda a přímá demokracie Janem Hrnčířem. Děkuji, nashledanou.
13: Děkuji, naslyšenou.
12: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
14: I think Iceland has a lot to bring to the EU. Iceland has shown its strength and its perseverance throughout centuries. We have been able to develop our resources in a positive way. We've been able to drive GDP growth in the right direction.
3: Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
15: Z pohledu zvenku referendum, ve kterém se nic nerozhoduje. Islanďané ale blížící se hlasování berou mnohdy velmi vážně. Volbu, zda pokračovat v přístupových rozhovorech s Evropskou unií, někteří označují za islandský Brexit, který má šanci roztrhat zemi na dvě znesvářené poloviny. Přesně na poloviny přitom ostrov rozdělují průzkumy veřejného mínění. Proč se polovina Islanďanů na vstup do EU už teď příliš netváří a co bude, kdyby se rozhovory obnovily? O tom všem jsou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Jakub Lucký, zdravím vás z Prahy, ale náš dnešní host je na Islandu. Je jí Hulda Thorisdóttir, expertka na politickou psychologii z Islandské univerzity. Začněme spolu nejdřív takovým historickým okénkem. Island je, jak asi většina posluchačů ví, velmi přátelský k Evropské unii, využívá spoustu jejich výhod, Schengen, volný pohyb zboží a osob. Dokonce se pokusil vstoupit do Evropské unie, ale pak z toho tak nějak sešlo. Tak jak je to s tím vztahem?
16: Island je členem Evropského hospodářského prostoru od roku 1994 a tehdy to bylo velmi sporné rozhodnutí. Už tehdy byly od těch, co jsou proti Evropské unii, slyšet ty stejné argumenty, jako slýcháme proti vstupu do Evropské unie teď. Tehdy o tom ale nebylo referendum, i když dodnes si část lidí myslí, že by to tak tehdy bylo lepší. Ale v té době to pouze prosadili politici, kteří byli pro. I když proto nebyl politický konsenzus, stali jsme se tak členy Evropského hospodářského prostoru. To je poměrně důležité, protože se ukázalo, že je to velmi dobré pro islandskou společnost a zejména pro ekonomiku. A dnes v podstatě neuslyšíte nikoho, kdo by říkal, že chce odejít z toho společného hospodářského prostoru. To jsou jen nějaké extrémní okrajové hlasy, které ani není moc slyšet.
17: Those would be some extreme fringe voices that you don't really hear.
15: No a jak to bylo s tím pokusem vstoupit do Evropské unie?
17: That's because of course we had the great economic disaster.
16: To přišlo, protože jsme zažili velkou ekonomickou katastrofu v roce 2008. Byla to ekonomická krize, která zemi přivedla velmi blízko k bankrotu. A debata, která se v té době vedla, směřovala k tomu, že za ty věci může naše extrémně malá ekonomika a měna. Ty dělají celý systém až příliš dynamickým a proto skutečně potřebujeme být součástí nějakého většího celku. A taky se ukázalo, že Island je příliš malý na to, aby zvládl tu celou velkou velkou byrokracii spojenou s existencí ve světě a že potřebujeme podporu od někoho většího. Takže tehdy šlo především o ekonomické argumenty. Stabilitu, prosperitu, ekonomickou disciplínu. Tehdy to spustila levicová vláda. Sociální demokraté to vždycky měli ve svém programu. Vždy byli pro EU. A poté, co jsme začali s přístupovými rozhovory, se staly dvě věci. Za prvé byly volby a moc převzala pravicová vláda, středopravicová, a také se ekonomice začalo víc dařit. Takže už tu nebyl ten tlak a tak si Islanďané začali říkat, že to zvládnou sami, že se obejdou bez nějaké Evropské unie. A pro pravici to nikdy nebylo téma. A tak to prostě zastavili. Tehdy se vedla debata, jestli úplně proces zrušit nebo ho jen zmrazit. No a výsledek byl, že se vše jen zastavilo na velmi dlouho. No a to referendum, co bude teď 29. srpna, bude rozhodovat o tom, jestli v těch rozhovorech budeme pokračovat. A teď předpokládám, že vaše další otázka bude, proč právě teď.
15: Přesně tak.
17: The current government that was voted in late 2024.
16: Víceméně proto, že v roce 2024 nastoupila středolevicová vláda. Je to koalice tří stran. Jednou z nich jsou sociální demokraté, ti byli vždy pro vstup do Evropské unie, i když to v posledních letech neměli zrovna na špičce svých priorit. A pak je tu druhá velká strana v té koalici, reformní strana. Tahle strana vznikla opravdu s tou proevropskou myšlenkou, s cílem přijmout na Islandu euro. A samozřejmě, aby se tohle mohlo stát, tak musíme být členem Evropské unie. Zakladatelé reformní strany se kdysi odtrhli od naší poměrně široce zabírající pravicové konzervativní strany, která vždy patřila k dominantním silám v islandské politice. Tihle odpadlíci s tou původní stranou sdíleli velkou většinu hodnot, jen k tomu byli navíc proevropští. No a tak bylo celkem jasné, že až se tahle vláda ujme moci, tak přijde EU na seznam agent. Dokonce i během volební kampaně říkali, že budou chtít referendum o tom, zda pokračovat v přístupových rozhovorech. No a teď ten svůj volební slib plní.
17: So they're just delivering on that promise.
15: Já jsem si při pohledech na předvolební průzkumy, ať už dřív nebo třeba i teď, říkal, že je to vlastně docela politicky odvážné, protože ty rozdíly mezi těmi tábory jsou opravdu v úrovni statistické chyby. Takže ale nejde o nějaký politický trik, ale je to skutečně plnění předvolebních slibů.
16: Ano, je to tak, ale není pro nikoho překvapení, že se právě tohle stalo. Myslím, že ani politici z reformní strany si nemysleli, že by se ta podpora zhoupla někam k poměru 70-30. I když myslím, že doufali, že to bude o trochu lepší. Ale tahle země byla vždycky otázkou Evropské unie rozdělená. Možná doufali, že bude víc lidí ochotných říct ano, protože zatím ještě nejde o finální rozhodnutí o vstupu do EU, ale to jenom hádám. Někteří jsou tím vývojem u nás překvapení, protože v některých jiných zemích se politici nepokouší vstoupit do EU, dokud proto v zemi není jasná většina. Ale to není náš případ, tak to u nás prostě není.
15: No a jaká jsou ta hlavní témata, podle čeho si lidé rozhodují? Z toho, co jsem zatím tak vyčetl, tak velkou roli hraje rybolov a zemědělství a vlastně negativní zkušenost Islanďanů s tím, že se do toho vměšují evropské země. Dá se vzpomenout takzvané treščí války, na které si asi Islanďané dost pamatují.
17: It is certainly the desire to control our own waters.
16: Ano, tendence kontrolovat naše vlastní vody tu rozhodně je. I celý rybářský průmysl, lodě i zpracovatelské továrny, ale taky dohled nad lovišti a práva na jejich lov. A to nejen na ta loviště, která jsou v okolí Islandu, ale obecně v oceánu. Některé ryby totiž všelijak migrují. Ale ano, lidé mají opravdu silné názory na to, jak to má být se zemědělstvím a rybolovem, a podle toho se budou rozhodovat i při hlasování. Troufám si ale říct, že proto referendum 29. srpna to nebude až tak zásadní. Všeobecně se totiž všichni shodují na tom, že pokud vyjednávání o vstupu nezajistí vhodné podmínky pro rybolov a zemědělství, tak do EU prostě nevstoupíme. To je něco, co říkají i proevropští politici, že chtějí do EU vstoupit jen v případě, že budou podmínky pro rybaření přijatelné. Takže tohle téma je tak trochu mimo hru, i když samozřejmě ne pro všechny. Netýká se to třeba lidí, kteří skutečně v tomhle průmyslu pracují. Rybaření tedy není hlasitým tématem tohoto referenda, i když ho tak nějak celou dobu doprovází myšlenka, Tuska, že musí být výsledek v tomhle ohledu přijatelný. To, podle čeho se ale lidé budou 29. srpna rozhodovat, bude především suverenita a nezávislost. Lidé mají dojem, že se nám daří i samostatně. Děláme sami dobrá rozhodnutí a všechny indikátory, včetně nějakého ekonomického úspěchu téhle země, to ukazují. Tak proč bychom se měli vzdávat toho, co nám tak jde? Proč bychom měli předávat kontrolu Bruselu, když se nám při naší samostatnosti tak daří? Nezávislost pro Islanďany není něco, co by brali za samozřejmost. Přeci jen jsme ji na Dánsku formálně získali až v roce 1944. A právě tahle myšlenka nezávislosti je zabetonovaná v islandském vědomí. Takže suverenita, ať už patriotická, emocionální nebo její praktická a byrokratická verze, je asi tím nejsilnějším argumentem strany, která je proti.
15: No a nakolik se v tomto ohledu mluví o tom, že už teď přeci přenecháváte spoustu pravidel na Bruselu? Jste součástí Schengenu, Evropského hospodářského prostoru, to třeba stejně jako pro Norsko znamená, že musíte ta pravidla implementovat, platit za to, že jste členem a ještě nemáte možnost ta pravidla nějak ovlivnit. Možná jste ze své suverenity zatím nedelegovali tolik jako členské státy, ale spoustu už asi ano.
17: Unsurprisingly, this is what the people are going to vote yes.
16: Asi vás nepřekvapí, že tohle je přesně to, co říkají lidé na té straně, která je pro pokračování rozhovorů. Často se mluví o tom, že implementujeme 75% regulace bez toho, abychom do ní mohli mluvit. Proč bychom pro Boha nechtěli vstoupit a mít možnost to ovlivnit? No a ti, kteří jsou proti, pak poukazují na to, že když do EU vstoupíme, tak budeme mít celkem 6 europoslanců. Jsme tak malí,

0: Sazby, nižší ceny v obchodech, protože potřebujeme dovážet stále víc zboží a potřebujeme větší konkurenci, a taky ekonomická stabilita. To jsou argumenty těch, kdo jsou pro.
1: No a kdo jsou ti velcí hráči v tom přesvědčování? Některé strany jsou asi aktivní v tom, že voliče přesvědčují, jiné možná třeba spíš mlčí. A co nějaké organizace? Vystupují nějak v tomto ohledu, že by lidi přesvědčovali?
0: Máme tu nějaké zájmové skupiny. Zemědělská a rybářská lobby, to jsou asi ti největší hráči. Pak je tu taky hospodářská komora. Ta taky prosazuje, abychom do Evropské unie nevstupovali. Vidím, jak se teď tváříte. To u cizinců vídám často. Za tím rozhodnutím hospodářské komory je víc důvodů. Jedním z nich je to, že velkými hráči v obchodní komoře jsou rybářské a zemědělské podniky. Ale i další podnikatelé mají své důvody, možná od některých uslyšíte, že Islandci vybudoval velmi dobrou kulturu okolo podnikání a startupů. A ty se obávají, že přijde Evropská unie, která svou regulací zhorší konkurenceschopnost místních startupů. Tyto podniky se stále víc otáčejí směrem ke Spojeným státům a často se vede debata o tom, že EU ztrácí, protože vytváří příliš složitou regulaci, třeba okolo AI a podobných věcí. To je taky jeden argument. Ale samozřejmě spousta podnikatelů si přeje vstup do unie, třeba kvůli přijetí eura nebo kvůli srovnání obchodních příležitostí s evropskými podniky.
1: Všiml jsem si, že v posledních volbách to byly především levicové strany, které zůstaly pod hranicí vstupu do parlamentu a zdá se, že levice je ten, kdo na Islandu podporuje vstup do EU, tak mohly by tohle být ty hlasy, která ta současná koalice, řekněme, doufá, že by mohli to referendum podpořit?
2: Yeah, but what's interesting here in Iceland is,
0: Máme opozici proti vstupu do Evropské unie jak nalevo, tak napravo. Například socialisté vstupovat do Evropské unie nechtějí. A lidé z pravice taky nechtějí. Takže se hledají hlasy zejména ve středu, když to celé velmi zjednoduším. Je ale velmi zřejmé, že je tu souvislost mezi tím, koho volíte do parlamentu a jak budete hlasovat v referendu. A to i na levici, kde se malé strany do parlamentu nedostaly. Ale kolik je tam možné získat hlasů pro, to nevím.
1: No a jestli jsem to pochopil správně, tak pokud jde o jednu z těch koaličních stran, tak tam takový rozpor je. Myslím, že je to lidová strana, že vedení strany je spíš proti vstupu do Evropské unie, ale její voliči jsou pro. Není to trochu zvláštní rozpor?
2: It is an interesting change. It wasn't necessarily like that.
0: Je to zajímavá změna, ale není to tak jednoduché. Lidová strana je pro nespokojené voliče, pro lidi, kteří jsou nespokojeni s vládou. A jejich voličská základna není úplně loajální. Jsou to ti voliči, kteří často mění strany. No a taky teď ta strana nemá v předvolebních průzkumech moc úspěch, dost se propadly. Takže ti lidi, kteří dnes říkají, že by volili lidovou stranu, tak už jsou jiní lidé než ti, co je volili v posledních volbách. Navíc tohle je strana, která je celá postavená na jedné ženě, která je její významnou tváří. Inga Sejland, pokud jde o EU, tak k té se zrovna moc nevyjadřuje. Je určitě ochotná dělat v tomhle ohledu kompromisy, takže myslím, že její voliči mají dojem, že si mohou vybrat. A možná taky chtějí podpořit tu současnou koaliční vládu. To je taky jeden z důvodů, proč hlasovat pro ANO, protože chcete, aby pokračovala tato vláda, nechcete, aby nastala politická nestabilita. A pokud referendum neuspěje, pak to pro současnou vládu bude špatné.
2: Be horrible for the government, but you never know.
1: No a jak je to s prezidentkou?
2: The president in Iceland is a figurehead.
0: Na Islandu je prezidentka formální reprezentační figurkou, spíš to připomíná krále a královny v Evropě. Takže prezidentka nemá žádné politické smýšlení. Měli jsme v minulosti prezidenty, kteří to tak měli, ale ta současná ne. Je to především diplomatka.
2: A president in the past did, but the current president doesn't. More like a diplomat.
1: Takže žádné vyjádření názoru?
2: No. Mm-hmm.
1: A nějaký náznak, kam ona osobně třeba se ubírá?
2: No. She definitely hasn't, and I would be very surprised if
0: ne, asi to zní překvapivě, ale určitě nic takového neudělala. A byla bych překvapená, kdyby ano. Lidé by to vnímali jako nepatřičné, zvlášť u tématu, které tak rozděluje společnost.
2: especially in an election that's so evenly divided.
1: No a jakou roli v tom rozhodování hraje bezpečnost v nějakém širším slova smyslu? Jednak je to vojenská bezpečnost, tam vy jste závislí na Spojených státech, ale pak jsou tu další věci. Mně se vybavuje třeba COVID, kdy Evropská unie nakupovala společně vakcíny a měla tím potom velkou výhodu. Z Norska jsem slyšel, že Norové k těmto věcem se mohou často připojit, ale zapomíná se na ně, protože nejsou součástí toho rozhodování a pak se musí nějak rychle přidat, aby nebylo pozdě. A často přitom prosí přátelské severské země, ať se za ně tak říkajíc přimluví, tak tohle je něco, o čem voliči taky přemýšlí?
2: Not this aspect.
0: Tak to úplně ne, ale bezpečnost v širším slova smyslu je součástí toho přemýšlení. Ta úvaha, jestli spíš EU nebo NATO, zvlášť s ohledem na výhrůžky Grónsku, je součástí diskuze, ale není to to hlavní, na co lidé myslí, i když to poznat je. To, jak Islanďané vnímají sami sebe a svou roli ve světě, je tak trochu paradox. Na jednu stranu jsme velmi pyšní a snažíme se mít v mezinárodní politice vliv nad úroveň naší velikosti, abychom byli platnými členy mezinárodního společenství, jsme hrdými zakládajícími členy NATO a celkově národ mezi národy. Zároveň ale velmi často akceptujeme naši velikost a často o ní vtipkujeme. Nejsme my ten malý roztomilý národ ze severu, co má rád elfy a patří k němu Björk. Nejsme přeci pro nikoho hrozba, tak dovolíte nám se přidat. Vakcíny dostaneme, že jo? A taky nám pomůžete, že? Jsme takový milí a dobře se s námi spolupracuje a tak doufáme, že nás vždycky přizvou, hlavně naši severští přátelé. Pro zemi, která má 400 000 obyvatel, je velmi těžké mít kompletní diplomatický servis. To prostě nejde. Ze stejného důvodu nemáme armádu. To nejsme schopni realisticky zaplatit. Kdybychom se o to snažili, tak by to bylo k smíchu. Takže jsme závislí na mezinárodní spolupráci. A to je přesně jeden z argumentů pro vstup do EU. Zejména lidi, co plánují hlasovat pro NATO, upozorňují, že nejsme schopni se o sebe plně postarat sami. Že Island je jen malé skalisko v oceánu. V moderním světě není možné zůstat zcela osamělý. Říkají proto, že máme posilovat naši suverenitu a nezávislost tím, že budeme v robustních aliancích s jinými zeměmi. A teď nastal čas, aby jednou z těch aliancí byla i Evropská unie.
2: Time for one of those alliances to be the EU. That's what we need right now.
1: No i proto mě zajímá, nakolik se změnil postoj Islanďanů ke Spojeným státům. V ostatních severských zemích je to vidět docela dost, v Dánsku tedy úplně, ale i jinde. Lidé nechtějí jezdit do USA na dovolenou, studenti nechtějí jezdit na výměnné pobyty a podobně. To, že si Trump několikrát při svých výhruškách spletl Grónsko a Island, asi taky nepomohlo?
2: Of course, it has had a chilling effect, exactly to the degree you mentioned.
0: Mělo to samozřejmě negativní dopad, přesně jak popisujete. Spousta lidí už nemá chuť tam jezdit nebo tam třeba studovat. V tomhle všem se ty vztahy skutečně zhoršily. Ale na úrovni politického vedení země je velmi jasně řečeno, že ve formální úrovni se nestalo nic, proč by se ty vztahy měly změnit. Naše vztahy s USA jsou tak přátelské, jako byly vždy, a že opravdu jsou přátelské. Je to geografickou polohou i americkou vojenskou základnou na Islandu, že jsme tak nějak spojeni státům bližší než ostatní severské země. Je to vidět třeba i v našich obchodech. Jsme trochu víc amerikanizovaní, troufám si říct, i v naší mentalitě. Spousta Islanďanů si asi říká, že situace zrovna teď není dobrá, ale tento americký prezident tam nebude věčně a pak se věci vrátí do normálu. Ale jiní říkají, že to tak není, že tohle je v USA dlouhodobý trend a že se to s novým prezidentem tak úplně nezmění. Ale abych to ještě jednou řekla jasně, na formální úrovni se nestalo nic, co by vztahy ovlivnilo. Mělo, alespoň tedy nic, co by bylo veřejnosti známo.
1: No a když se vrátím k tomu referendu, tak co bude po něm? Buď většina bude hlasovat pro ne a pak předpokládám se možnost vstoupit do EU uzavře na velmi dlouhou dobu.
0: Aspoň do té doby, dokud do EU nevstoupí Norsko. Kdyby Norsko vstoupilo, pak nemáme jinou možnost.
1: No, takže trochu jako když Finsko vstoupilo do NATO a Švédy tam tak nějak přitáhlo sebou.
2: Yeah. Yeah.
0: Ano, tak nějak, ale ať už to bude ano nebo ne, bude tu spousta lidí naštvaných a zahořklých, alespoň na chvíli. Ale pokud to bude ne, tak už se nedá nic dělat, jen se s tím nějak srovnat. A když to bude ano, tak pak se o tom budeme ještě chvíli hádat. Někteří říkají, že tohle je pro Island takový Brexit, že to zemi roztrhne na dva kusy. To se mi nezdá. Ano, určitě tu budou hlasité projevy na sociálních sítích, které se budou hádat a možná nebudou úplně tak vstřícné nějaké debatě, ale myslím, myslím, že většina společnosti se snaží, aby respektovali názory ostatních, i když to občas znamená o svém názoru nemluvit. Pamatujeme si Brexit a nechceme, aby to pro Island bylo jako Brexit, aby nás to rozdělilo na různé tábory. A přijde mi, že se to neděje, že nenálepkujeme lidi, ty jsi pro, ty jsi proti. Ten názor není součástí naší identity. Možná v některých skupinách ano, ale pořád to bereme jen jako názor dotyčné osoby. Ale když obnovíme ty přístupové rozhovory, tak bude jen přituhovat. Při druhém referendu, ve kterém se bude hlasovat už o případném vstupu, tak půjde o mnohem víc a všechno bude mnohem, mnohem tvrdší.
1: Na základě průzkumu si představuju asi docela realistickou variantu, že to referendum dopadne třeba 51% pro pokračování rozhovorů a 49% proti. To bude pro ty, kteří chtějí vstup do Evropské unie, asi dost složitá situace, protože přesvědčit ty, kteří už teď jsou proti, asi nebude lehké. A naopak z té skupiny, která teď je pro pokračování rozhovorů, tak možná pak i třeba jenom kousek z nich, až uvidí ten výsledný návrh, tak pro ně bude snadné ho odmítnout.
2: Who knows, but...
0: Je to tak. Kdo ví, jak to bude, ale bude to těžké. Bude to politická výzva, to určitě. A záleží na tom, jak ta vyjednávání pak dopadnou, ale spousta lidí bude proti bez ohledu na to, jak vyjednávání dopadne. Nechtějí vidět nějakou variantu dohody, prostě nechtějí do Evropské unie vstupovat. Ale svět se v posledních letech rychle mění a ta vyjednávání, to může trvat třeba 2 roky. A kdo ví, co se za ty 2 roky stane, to určitě bude hrát roli.
1: No, jsou to další 2 roky s Donaldem Trumpem v Bílém domě.
0: Ano, a my taky budeme mít na podzim roku 2028 volby, Spojené státy taky. Je notoricky známé, že předvídat budoucnost není jednoduché.
1: No a pak je tu ještě varianta, že se tedy obnoví vyjednávání, všechno se vyjedná a pak to Islanďané v dalším referendu prostě odmítnou. To asi spousta lidí ponese možná ještě hůř, když se něco takového stane, když už uvidí tu cílovou rovinku a pak Island vstup do EU odmítne.
0: A to je, myslím, to, proč si část lidí tak jasně myslí, že máme říct ne už teď, že si právě tohle uvědomují, že když už máte tu nohu ve dveřích, že je psychologicky mnohem těžší pak tu nabídku odmítnout.
2: Turn someone down, you've been leading on, kind of thing.
1: Dodává Hulda Thorisdóttir z Islandské univerzity. Pokud vás zajímá, jak to celé dopadne, tak si v následujícím týdnu určitě nalaďte vaši oblíbenou stanici Českého rozhlasu. Já osobně totiž plánuju pokrývat referendum právě přímo z místa. No a pokud se nestane nic mimořádného, otevřeme začátek školního roku stylově, takže se můžete těšit i na další díl, který už pro vás připravuje Zdeňka. Tak naslyšenou zase někdy příště.
3: Bombové útoky, atentáty, únosy a vydírání. Historii zla v mnoha podobách vypráví zářijová série Terorismus.
4: The day of the jackal finally comes to an end.
5: The Unabomber. He began his reign of terror almost 18 years ago.
6: The Oklahoma City bomber was sentenced to death.
7: Die Bombe von Franz Fuchs, einem rassistischen Extremisten aus der Steiermark.
3: Kdo byl nejhledanější terorista světa? Ilić Ramírez Sánchez. Proč chtěl nadprůměrně inteligentní matematik Theo Kaczynski, zvaný Unabomber, bojovat s technickým pokrokem pomocí bomb? Kde se vzala nenávist Timothy McVeigha, kvůli které odpálil auto plné výbušniny u kancelářské budovy v Oklahoma City? A proč Franz Fuchs rozesílal dopisní bomby a odpaloval nálože v poklidném Rakousku? Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
8: Britský vědec Eric Hobsbawm byl jeden z nejvýznamnějších historiků 20. století, celoživotní zastánce marxismu. Svým dílem ovlivnil celé generace vědců a politiků. Historie v jeho podání už nebyla výsadou učenců a odborných konferencí. Snažil se, aby byla srozumitelná pro širokou laickou veřejnost.
9: Hobsbawm se narodil v roce 1917 v židovské rodině, která žila v egyptské Alexandrii. Jeho otec pocházel z Británie, matka byla Rakušanka. Osud jeho rodičů poznamenala první světová válka. Co by občané z nepřátelených států, které proti sobě bojovali, měli svatbu na britském konzulátu v Curychu a jejich sňatek musel schválit britský ministr zahraničí. Protože nemohli žít v žádné z válčících zemí, odešli do Alexandrie, kde se pár let předtím poznali.
8: Hobsbawm strávil dětství a dospívání ve Vídni. Po otcově smrti rodina odešla do Berlína. V roce 1933, jen pár dní předtím, než se Adolf Hitler stal říšským kancléřem, se Hobsbawm poprvé dostal do kontaktu s komunistickou stranou Německa. Sám to později komentoval slovy. Vyhnout se politice bylo tehdy nemožné. V Německu jste neměli na výběr. Kdybych byl Němec a ne Žid, nejspíš by se ze mě stal nacista.
9: Později uprchl před nacisty do Anglie a vstoupil do tamní komunistické strany. Po vypuknutí druhé světové války se dobrovolně hlásil do vojenské zpravodajské služby, ale kvůli politickému přesvědčení ho nepřijali. V komunistické straně byl až do jejího zániku v roce 1991. Ovšem Hobsbawm zůstal přesvědčeným marxistou až do konce života, i když ho za to mnozí kritizovali. Hlásal, že sociální nerovnosti je potřeba pranýřovat a že je proti nim třeba bojovat.
8: Hobsbawm se přinejmenším část svého života nespokojil s pouhým interpretováním světa z pozice akademika, ale snažil se do dění aktivně zasahovat. Podepsal například dopis historiků protestujících proti sovětské okupaci Maďarska. Brojil také proti tankům, které v roce 1968 potlačili Pražské jaro. V britské komunistické straně patřil ke skupině hlasitých kritiků Moskvy.
9: Po celý život působil jako profesor na několika britských i amerických univerzitách. Později se stal prezidentem londýnské Birkbeck College. Jako marxistický historiograf se vyhýbal pouhému popisu politických událostí, ale vždy se je snažil pevně zasadit do ekonomických a sociálních souvislostí.
8: Jeho stěžejním dílem je trilogie věnovaná moderním dějinám Evropy, která zabírá období mezi lety 1875 až 1914. Hobsbawm tuto epochu označil za dlouhé 19. století. Podle něj toto období charakterizuje proměna aristokratické společnosti v nový typ, ve společnost buržoazní. 20. století považoval naopak za krátké a v jedné ze svých knih ho přiléhavě označil za věk extrému.
9: Dostalo se mu uznání od celé řady vědců i politiků. Za zásluhy na poli vědy ho také vyznamenala britská královna Alžběta II. Hobsbawm zemřel v Londýně v roce 2012. Prakticky do posledních týdnů svého života publikoval a aktivně se vyjadřoval k událostem ve světě.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
8: Amélie Earhartová byla první ženou, která přeletěla Atlantský oceán. Létání se jí ale stalo osudným. Během pokusu o oblet světa záhadně zmizela nad Tichým oceánem.
9: Narodila se v americkém Kansasu a už od malička ráda cestovala. Díky svému otci měla také plno příležitostí, protože ten se neustále musel stěhovat za prací na železnici.
8: Do letadla poprvé usedla v roce 1920. To ji natolik fascinovalo, že začala šetřit na kurzy létání a vlastní stroj. To se jí splnilo už po roce. V roce 1922 vytvořila neoficiální rekord. Jako první žena se totiž vznesla do výše skoro 4300 metrů. V roce 1923 jí Mezinárodní letecká federace jako 16. ženě v historii udělila pilotní licenci.
9: V roce 1928 Amélia Earhartová ještě jako spolucestující přeletěla Atlantik. Už tehdy zřejmě plánovala samostatný let. To se jí povedlo v roce 1932. Po téměř 15-hodinovém letu sama překonala oceán v letounu Lockheed Vega.
8: Amélie Earhartová se stala celebritou. Byla nejenom vzorem pro mladé ženy, ale také módní ikonou. Měla svoji vlastní značku oděvů a zavazadel. V roce 1936 začala plánovat cestu kolem světa. Nechala si sestrojit speciální letadlo a jako navigátora si vybrala zkušeného Freda Noonena.
9: 1. června 1937 vyrazili z Miami a po četných zastávkách v Jižní Americe, Africe, Indii a Asii dorazili na Novou Guineu. Urazili 35 tisíc kilometrů a zbývajících 11 tisíc kilometrů mělo být přes Tichý oceán. Svoji další zastávku měli naplánovanou na ostrově Howland, ale kvůli porouchané navigaci či radiové anténě nemohli ostrov najít. Lidé na ostrově od nich zachytili několik zpráv, ale nemohli je lokalizovat a tak pravděpodobně nakonec Emilii Earhartové došlo palivo a letoun se zřítil do moře.
8: Následovala obrovská pátrací akce, do té doby největší svého druhu, ale bez výsledků. To jen nahrávalo různým spekulacím o osudu posádky letadla. Až v roce 2010 byly na souostroví Kiribati nalezeny fragmenty kostí a jiné předměty. Podle znalců mohly patřit právě Amelii Earhartové a jejímu navigátorovi.
3: 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Sněmovna se bude po vetu prezidenta znovu zabývat novelou, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Ukrajina oslavila Den nezávislosti. S Ruskem si vyměnila válečné zajatce. České volejbalistky se na mistrovství Evropy pod ní volna utkají s Ukrajinou. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty většinou do 25 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Poslanci budou znovu projednávat návrh zákona, který mění rozpočtová pravidla. Koaliční většina chce přehlasovat prezidentské veto. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné bez této novely sestavit rozpočet na příští rok.
11: Stávající úprava národní počítá se schodkem pro příští rok 150 miliard, což je neakceptovatelné, neživotaschopné, absolutně nemožné, což mě mrzí, že panu prezidentovi nikdo nevysvětlil.
10: Opozice avizovala u návrhu dlouhou debatu. Koaliční poslanci proto nevylučují možnost zařadit pevné hlasování. Velká Británie souhlasila s přesunem technologií pro výrobu raket dlouhého doletu Storm Shadow na Ukrajinu. Oznámil to britský premiér Andy Burnham během setkání koalice ochotných v Kyjevě.
12: Představitelé států podporujících Ukrajinu se při setkání v Kyjevě dohodli na podpoře ukrajinského energetického sektoru, který znovu čelí četným ruským útokům. Mluvili ale také o zpřísnění sankcí proti ruskému obrannému průmyslu a potřebě posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu. Prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu informoval o návratu ze zajetí 10 členů ukrajinských obranných sil, kteří byli považováni za nezvěstné. Na Ukrajinu se vrátili přes Bělorusko. Litva spustila projekt, jehož cíl je vrátit na Ukrajinu děti, které byly z okupovaného území násilně deportovány do Ruska. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
10: Americké ministerstvo financí představilo plán na hospodářskou izolaci Íránu. Operace s názvem Economic Outcast má zemi ekonomicky srazit na kolena. Balík opatření prostřednictvím tzv. Sekundárních sankcí pak zasáhne i firmy a banky, které Íránu umožňují dál fungovat. Podle ministra financí Scotta Bessenta se tak nevyhne ani Číně. Teherán už dřív varoval, že bude na rozšíření amerických sankcí tvrdě reagovat. Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj začalo legalizovat první dvě nepovolená trampská tábořiště. Jde o Borovo v Kokořínském dole a Mamuťák v Kosteleckých Borech. Mají tam být i ohniště. 40 nelegálních nocovišť nechali správci chráněné oblasti loni zbourat, pokračuje ředitel správy HKO Ladislav Pořízek.
13: My nyní zkoušíme legalizovat trampské kempy na území, které je v majetkové správě agentury. Ten proces je poměrně složitý, ale běží, ale předpokládáme, že vlastně na letošní sezonu ty dva trampské kempy by měly být zlegalizovány.
10: České volejbalistky nastoupí na domácím mistrovství Evropy v Brně ke 4. zápasu. V 19 hodin se utkají s Ukrajinou. Češky se tak po nedělní prohře se Srbskem pokusí navázat na předchozí výhry nad Rakouskem a Řeckem. V případě výhry si domácí tým pojistí postup do 8. finále.
14: Ukrajinské volejbalistky si v pondělním programu mistrovství Evropy v Brně připsali úvodní výhru. Rakušanky porazily 3-0. Stejným poměrem zvítězilo taky Srbsko nad Bulharskem. Stříbrný tým minulého šampionátu tak zatím nestratil v turnaji ani bod. Aspoň set dokázal proti Srbkám uhrát jen český výběr. David Nekvinda, Radiožurnál.
15: Nebezpečí na D6 na Kladensku a nehoda v Buchlovských horách. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy dejte pozor za sjezdem na Kladno a Unhošť. Na 10. kilometru jde po vozovce chodec. Na dálnici D11 vyšetřují nehodu u Jaroměře. Na konci dálnice na kilometru 112,5 ve směru z Prahy ji vyšetřují policisté. Průjezd je omezený, projíždějte opatrně. A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna zpomalte v Buchlovských horách. Osobní auto v zatáčce číslo 2 srazilo zvěř. Na místě už je policie, náhle se zpomaluje tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Bude oblačno až zataženo, na jihu přechodně zmenšená oblačnost, od jihozápadu místy přehánky nebo déšť a teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, při dešti jenom kolem 17 a na horách většinou 16, v Jeseníkách a Beskydech bude kolem 13 stupňů. A foukat má mírný vítr, večer by měl slábnout. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na plusu.
16: Okupační armády musí pryč. Na tom se shodovala prakticky celá československá společnost na začátku roku 1990 a ono se to nakonec podařilo, jak už za chvíli připomene Miroslav Petráček v repríze pořadu Archiv Plus. A ještě předtím se s Pavlem Hlavatým vydáme do března 1990, kdy postupný odchod sovětské okupační armády z Československa začínal.
3: Archiv Plus.
17: O sobotních návratech sovětských vojsk informuje severomoravský zpravodaj František Tvrz.
18: Na sněhem pocukrovaném frenštátském náměstí i pod loubím jeho měšťanských domů jsem dnes dopoledne viděl prodávat kromě horských sněženek také překrásné karafiáty a gerbery. Zájem byl veliký. Ovšem neviděl jsem už kytičky u žádného z transportních vlaků zde na frenštátském nádraží, které od pondělka do dnešního dopoledne vypravilo za mocného houkání směrem na východ už 5 těžkých a dlouhých souprav. Dnes se nakládá další a do noci musí být naložen tanky a jinou těžkou technikou ještě jeden, už 7. vlak, pokud se má přesně jako dosud dodržet harmonogram odsunu i grafikon na cestě k Čierne a Čopu.
19: V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Drancování, odsun a vězeňský syndrom, který je věnován březnu 1990. Pořad připravil a uvádí Pavel Hlavatý. Odsunem je zde míněn odchod sovětských vojsk z našeho území, kterého se týká hned úvodní ukázka. Rozhlasová zpráva pochází ze 3. března.
18: Ovšem dnes se po okolí Frenštátu ozývalo mocnější dunění. Soustřeďují se sem ze všech stran nákladní auta. Na cestu se zítra brzy ráno vydá velká kolona těžkých vojenských vozidel. Pojede přes hory Grožnovu, dále stoupáním přes Beskydská sedla a dál po dálnici k Tatrám a k hranicím. Velké automobilové přesuny už mohli od sobotního rána sledovat také rekreanti, kteří po cestách směřovali ve sněhu a za sněhem do Jeseníku. Okolo 8 totiž vyjeli vojenské treny za asistence sovětských regulovčíků i našich příslušníků VB přes Bruntál vlnovkami cest ke Štenberku a přes Olomouc po hlavním silničním tahu rovněž na východ. Pravda, i tam kytičky v Rámoseni neměly své místo a chyběly. Ale nedá se to už říct o radosti Severomoravy a nejenom jejich.
19: Slovem drancování jsou myšleny nářky ozývající se v této době z mnoha stran. Druhá a třetí ukázka jsou pouze velmi malou sondou. Takovýchto zpráv se počátkem roku 1990 objevovalo velké množství. Ty naše byly odvysílány 3. a 7. března.
20: Mnichovský list Süddeutsche Zeitung se dnes v kriticky laděném článku zabývá nákupy rakouských občanů v Československu. Podle autora Michaela Franka se Rakušané po tisících vydávají k pravidelným nákupům přes hranice Čech a Moravy, přičemž drancují obchody měst ležících u hranic, jako jsou Brno, Bratislava, České Budějovice a Tábor. List připomíná, že Maďarsko před několika měsíci alespoň všeobecně zakázalo vývoz potravin v soukromé oblasti. V Československu se na něco podobného nepomýšlí. Mezi obyvatelstvem a ekonomy se však podle Süddeutsche Zeitung množí hlasy požadující alespoň obnovení povinné výměny peněz, aby tak od dotěrných hostů byla získána přinejmenším určitá protihodnota.
0: Náš vnitřní trh je už prakticky několik let ve stavu permanentního ohrožení koupěchtivými, přesněji řečeno spekulujícími návštěvníky ze zahraničí. I když jsou příčiny na jednotlivých hranicích různé, všichni sousedé, od Poláků až po Rakušany, se chovají jednoduše ekonomicky, kupují vše, co je pro ně výhodné a zajímavé. Obchod zůstane prostě obchodem a sotva kdy bude demokratický či sametový. A tak nelze počítat ani s benevolencí našich celních úřadů, které vlastně jen plní příslušné zákony a vládní nařízení. Aby se československá ekonomika mohla vzpamatovat, musíme prostě vnitřní trh chránit. Jak na to mi odpověděl ředitel celněprávního odboru dr. Jan Vidra.
21: Samozřejmě, že toto omezení postihuje především ty osoby, které navštěvují Československo krátkodobě a kde je předpoklad, že vlastně jedním z účelů takové cesty je právě nákup zboží, které by jinak tento člověk buď nakoupil dráž ve své zemi, anebo by je nedostal vůbec.
0: Přitom na vývoz dovoleného zboží je ještě 300% správní poplatek.
21: Ano, pokud jde o zboží, které je vyváženo z Československa, je samozřejmé, že je nutné některé druhy zboží, sice není potřeba je úplně zakázat, ale je nutné vázat tento vývoz na udělení vývozního povolení příslušnou celnicí, popřípadě též celnicí pohraniční. A je zde v právních předpisech formulován seznam zboží, které je možno vyvést právě jenom na základě uděleného vývozního povolení. A tam je potom vyměřován celnicemi nejvyšší správní poplatek, které předpisy umožňují. V současné době je to tedy 300% z ceny toho vyváženého zboží.
19: Mezi tehdejší záplavou stížností, výmluv a sebemrskačství působí slova Tomáše Bati z 8. března jako poselství z úplně jiného světa.
22: Pane Baťa, odpovíte na několik otázek pro Československý rozhlas Praha. S jakým záměrem jste tentokrát přijel do Zlína?
23: Protože posledně, když jsem tady byl, a tak bylo tolik lidí na ulici a náměstí, a bylo to v sobotu, že jsem se nemohl podívat na to, jak se ševcuje, jaké jsou boty a jakí jsou ti spolupracovníci, kteří pracují tam v těch dílnách a de facto dělají tu konstruktivní práci. No a tak jsem si řekl, tak honem využijeme příležitosti, když jsem tady, a zrušíme cestu někam jinde a pojedeme do Zlína. Hlavně jsem doposud ve Zlíně za 1,5 hodiny viděl koláče, štrůdl a dobrý kafe. Těším se na boty.
22: Pane Vaťa, vy jste podnikatel, a když západní podnikatel, předpokládám, že tvrdý podnikatel. Co říkáte na myšlenku, že ekonomika je tvrdá diktatura a žádná demokracie?
23: To jsou obyčejně takovéto klišé, víte, které je těžko a nějakým způsobem přesně na to odpovědět. V práci se musí pracovat a v organizované práci se musí dělat společně za určitým cílem a každý musí spolupracovat v tom směru. A když pak jde domů a je demokracie a jsou volby, no tak si zvolí toho, koho potřebuje za pana starostu a pan starosta se potom o ty věci, které se starosta o ně stará.
22: Jsou nepotvrzené pověsti, že snad byste chtěl utvořit nějakou společnost společně se Svitem a získat 51% podíl. Je to pravda, není?
23: Podívejte se, máme různé a různé možnosti, co se může dělat. Zatím není žádné zákonodárství. A tak musíme počkat, jaké bude zákonodárství a jaké budou možnosti.
19: Z prvních rozhlasových hovorů Zlán, které byly odvysílány 11. března a prezident Václav Havel v nich otevřel řadu důležitých témat, jsme vybrali alespoň krátkou ukázku.
24: Prostě já jsem vždycky uvažoval o tom, když pan Bilák mluvil o záchraně socialismu a když jakýmsi způsobem pomáhal připravovat, jak ve svých pamětech doznává to přepadnutí Československa v roce 68. ve jménu záchrany socialismu. tak jsem vždycky myslel, vždycky jsem si kladl otázku, co on tím myslí. Myslí tím skutečně jakýsi nový ideál vyčtený v Marxovi a Leninovi, nebo tím myslí něco jiného, co to vlastně je pro něj to slovo, socialismus. Já jsem navštívil Javorinu a pochopil jsem, co to je. To je nesmírné pohodlí pro pány. Ta Javorina je šílená věc. Nevím, kolik miliard to stálo, jsou to tři takový zvláštní hotely, takový komplex na jednom z nejkrásnějších míst Tater s výhledem nezvyklým na celé Tatry. Jeden ten mají podobu takových zvláštních bunkrů, jeden z nich je pro určen asi 60 obyvatelům, každý tam má své apartma, jsou tam bazény, sauny a všechny tyto věci náležité a ty další dva bunkry, moment, já si to pletu, tam je už jenom jeden další bunkr a ten celý je rezidencí takovou. A pak tam je ten starý, krásný zámeček knížete Hohenlohe, který je určitým způsobem adaptován, rekonstruován na další takovou rezidenci pro nějakou významnou osobu. Bylo to údajně budováno pro RVHP, stalo se to majetkem strany. Je to nesmírná sbírka nevkusu, procovství, nafoukanosti. Všude jsou zbytečné západní ledničky a fantastický kuchyně dovezený z Rakouska, zvláštní schodiště pro služebnictvo, zvláštní schodiště pro pány, aby náhodou nepotkal pán cestou po schodišti sluhu. Když jsem viděl tento naprosto procovský a nevkusný objekt, tak jsem si asi uvědomil, co to znamená slovo socialismus. To znamená velmi přepichový a pohodlný život pánů, panstvu, kterému se neplete pod nohy služebnictvo a lid.
19: Následující zpráva, shodou okolností rovněž z 11. března, je v něčem poplatná totalitní moci a v něčem zase nastupujícímu bulváru. Možná jsme svědky jednoho z jejich nejranějších prolnutí u nás.
1: V poslední době budí velkou pozornost laické veřejnosti zavádění nových diagnostických a především léčebných metod v očním lékařství. S hlavním odborníkem Českého ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí, profesorem Hanušem Krausem, doktorem věd, o tom hovoří Světlana Popovičová.
2: Určitě mnohé diskuse vyvolaly Fjodorovovy oční operace v Sovětském svazu. Vy, ale také mnozí další přední očaři, jste byli v tomto směru spíše skeptiky, je to tak?
4: Zvláště se nám nezdá ten základ to operování na běžícím pásu, to znamená, že je pět operatérů vedle sebe, kdy ten pacient se položí na operační stůl, který buď to jako běžící pás běží od jednoho operatéra k druhému, anebo jako kolotoč se ty nemocní točejí, takže každý ten chirurg asi 3 minuty operuje a už ho dostane toho pacienta další chirurg, který provede další fázi operace. To je samozřejmě věc, která je zcela vzdálená staré humánní tradici evropské medicíny, kdy vždycky šlo o to, že lékař operuje pacienta a nejen oko. A i během té operace sledoval, jak na jednotlivé fáze operace reagují oční tkáně a podle toho přizpůsobil tu další fázi operace. To samozřejmě zde odpadá, ten lékař neví, co bylo předtím a něco bude potom. A samozřejmě ještě jedna velice důležitá záležitost. Po 3 minutách, kdy ty pacienti přechází od jednoho operatéra k druhému, není možná dezinfekce ani operatéru, ani nástrojů. A tudíž je to velice výrazná možnost přenesení AIDS nebo jiných chorob.
2: Takže vy, kdyby profesor Fjodorov chtěl operovat u nás, byl byste určitě proti.
4: Snahy o to byly. Já si vzpomínám, je to asi 2 roky nebo 1,5 roku, kdy bylo použito nejvyšších mocenských prostředků, kdy tehdejší generální tajemník komunistické strany Jakeš řekl, že Fjodorov bude mít svou ordinaci v Československu. Bylo to tenkrát hrozné a my jsme se snažili tomu zabránit, jak u nás, tak i velice statečně můj bratislavský kolega profesor Olach. Když pak došlo k kněžné revoluci, tak mi říkali kolegové, už máš od toho pokoj, ale není tomu tak. Bohužel zase například ve večerníku Express byl velký článek o tom, že by mohl být takovýto ústav u nás. Myslím, že to je něco zcela absurdního, že takový ústav do Evropy nepatří, že by nakonec byl nefunkční a skončil by jako podobné jiné pomníky této etapy, jako například Gabčíkovo Naďma Roš a podobně.
19: V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Drancování, odsun a vězeňský syndrom, věnovaný březnu 1990.
5: Na dopisy posluchačů.
19: V následující ukázce ze 13. března redaktor Jiří Zajíc komentuje první ohlasy na zahájení rozhlasového náboženského vysílání. Vybrali jsme jeho odpověď na jeden konkrétní negativně laděný dopis.
6: Kritické, tedy negativní kritické dopisy směřují v podstatě ke dvojí problematice. Ty prvé, myslím, velmi dobře bude dokumentovat dopis následující. Pisatel píše... Prosím vás, nedávejte bohoslužby do rozhlasu, chceme se bavit a ne modlit. Žijeme v atomovém věku, ne ve středověku. Církev je klam od prvopočátku. To tedy soudí posluchač profesor Petřina z Brna. Na takové názory bych chtěl touto cestou říci aspoň tolik. Proti zábavě nejenže nic nemáme, ale jsme přesvědčeni, že v rozhlase má své důležité nezastupitelné místo. Stejně tak ovšem jsme přesvědčeni, že své nezastupitelné místo má v životě a proto i v rozhlase zkoumání otázek hloubky a smyslu života. Tedy toho, co způsobuje, že i ta zábava není jen něčím plytkým. Konečně v křesťanství nejde ani o mše, ani prvořadě o nějaká slova, ani o církve. Křesťanská víra končí i začíná u Ježíše Krista. S tím je třeba se vypořádat.
19: A nyní dvě zprávy z jednoho dne, konkrétně 14. března. Nejprve běžná zpravodajská a poté poměrně nestandardní, která zazněla na tiskové konferenci Občanského fóra. Od 17. listopadu 89 uplynuly teprve 4 měsíce.
7: V Terezíně dnes skončilo hlavní líčení proti nadporučíku Sboru národní bezpečnosti Jaroslavu Oudránovi, který 17. listopadu loňského roku při demonstraci na Národní třídě v Praze surově napadl a zranil doktorku Kateřinu Vávrovou. Před obvodový vojenský soud v Terezíně dnes dopoledne předstoupili také znalci z oboru psychiatrie a psychologie a potvrdili plnou zodpovědnost za spáchaný čin, byť u obžalovaného zaznamenali sníženou schopnost ovládání a sklon k impulzivnímu chování. Vyšlo také najevo, že již v minulosti existovalo dostatek důvodů, aby nadporučík Oudrán byl propuštěn ze služeb Sboru národní bezpečnosti. Obžalovaný se ve svém vystoupení na závěr přelíčení doktorce Vávrové omluvil a vyslovil lítost nad svým jednáním. Vojenský soud pak krátce před polednem vynesl rozsudek. Jaroslava Oudrána uznal vinným trestným činem porušování pravomoci veřejného činitele a odsoudil ho k nepodmíněné trestu odnětí svobody v trvání 4,5 roku v první nápravně výchovné skupině. Současně ho zbavil hodnosti.
8: A ještě jednu zajímavost na závěr. Při sledování včerejšího televizního šotu ze soudního přelíčení s nadporučíkem Sboru národní bezpečnosti Oudranem, souzeným za brutální zákrok dne 17. listopadu loňského roku. Byl v něm poznán muž, který se počátkem roku 1989 vydával za kriminalistu při vyšetřování podivné krádeže v kanceláři jednoho ze signatářů Charty 77. Jak se ukázal, šlo o záminku k domovní prohlídce a ne o vyšetřování. Krádež byla fingována. Zítra bude celá záležitost předána vyšetřujícím orgánům.
19: Následující ukázka pochází z tiskové konference prezidenta Václava Havla, která se konala u příležitosti návštěvy spolkového prezidenta Richarda von Weizsäckera v naší zemi.
9: Vážený pane prezidente, dámy a pánové, milí přátelé,
24: definitivní tečku za naším prvním pokusem o demokratický stát udělal 15. března roku 1939 jistý šílenec v Holinkách, který vtrhl do tohoto hradu, aby zvěstoval světu, že násilí vítězí nad svobodou a lidskou důstojností. Vtrhl jsem posel války, posel hrubosti, posel lži, posel pýchy a zla, bezpráví a krutosti. Vtrhl jsem masový vrah, vrah národů. Kdo jsem toho člověka vpustil? Kdo mu dovolil znesvětit tyto starobylé sály? Především to byla část jeho spoluobčanů, která podlehla jeho primitivnímu apelu na zrádnou stránku svých citů, archetypálních vidin a národních i sociálních tužeb. Dále to byla nekonečná krátkozrakost tehdejších vlád Francie a Anglie, které si myslely, že zachrání mír, když otevřou dveře tomuto poslu války. A posléze to byl strach našeho vlastního státního vedení vzepřít se přesile a riskovat velké nepochopení a velké oběti.
19: Komentář českého premiéra Petra Pitharta ke stavu našeho pohraničí má nezvykle ostrou rétoriku. Problém však 16. března 1990, tedy téměř 45 let po válce, postihuje naprosto přesně.
11: Pohraničí je specificky český problém. To není problém zaostalosti jednotlivých regionů nebo upadajících památek. To je problém, který se v podstatě táhne od odsunu Němců a to je třeba samozřejmě řešit do značné míry z centrálních prostředků. To začíná prostě tím, že tam musí bydlet lidé, kteří tam chtějí bydlet. Kdybyste viděli, v čem bydlí lidé za Lipnem, to jsou staré finské, ty montované baráky nebo ty modernější okály. Bez kousku zahrádky, je to absurdní, ale je to skoro totéž jako bydlet na sídlišti. Tam ti lidé nemají tam ani právní, ani materiální podmínky se tam skutečně ubydlet. Tím to všechno začíná, dokud se tam nevytvoří nějaké pospolitosti a posléze obce, tak jakákoliv ekonomická opatření jsou úplně nesmyslná. Já vám to vřele doporučuji se tam jít podívat, dokud ještě ta komunikace vůbec udrží auta. Jezdí tam pésáci, lesáci a těch několik desítek lidí, kteří tam pracují. Je to pustina zvláštního druhu, není to pustina přírodní. Když spustne kulturní krajina, vypadá to úplně jinak, než když je to živá, bujná příroda bez lidského zásahu. Působí to nesmírně depresivně. A nejvíce depresivní samozřejmě pohled do rakouské krajiny. Kdo by nevěděl, o co jde, a viděl by tam ty zátarasy, tak by ho mohla napadnout jenom jedna jediná myšlenka. Ty zátarasy postavila ta druhá strana proto, aby ten nepořádek a ta hrůza se nedostala do jejich země.
19: Vraťme se ještě jednou k odsunu sovětských vojsk z našeho území. Z mnoha dobových příspěvků na toto téma jsme vybrali nahrávku z 22. března.
12: Sovětská armáda opouští své vojenské základny v dost špatném stavu, o tom jsme se konec konců přesvědčili z minulých reportáží a zpravodajství. Jsou zdevastovány ropnými látkami, na opravu jednoho bytu bude podle průměru vynaloženo zhruba 30 tisíc korun, aby mohl být zpět obyvatelný. Spokojíte se s tím nebo budete požadovat určité například finanční náhrady?
13: Podľa medzivládnej dohody, ktorá bola podpísaná ministrami zahraničných vecí pánom Ševarnadzom a pánom Dinsbírom, je jasne v jednotlivých článkách konštatované, že všetky tieto veci budú kompenzované a sovietská strana ich bude musieť zaplatiť.
12: Mezi širokou veřejností se hovoří o možném přestěhování ministerstva národní obrany do Milovic. Co je na tom pravdy?
13: Ja o tom osobne nič neviem. Ale myslím si, že jestli všetky ministerstva v Československé republiky jsou v Praze, tak by malo být i ministerstvo národné obrany v Praze.
19: Nepříjemní kostlivci ve zděděné skříni. I tak by se mohla jmenovat následující zpráva z 24. března.
3: Ze Švýcarska se přihlásil náš spolupracovník Jaromír Zubíček.
10: Největší pozornost švýcarských a francouzských sdělovacích prostředků upoutalo oznámení Václava Havla o československých dodávkách výbušniny Semtex do Libie. Dle informací, které československý prezident poskytl v průběhu své tiskové konference v Londýně, dodala předcházející československá vláda Muhammadu Kadáfímu celkem 1000 tun této výbušniny, která se stala proslulou právě díky svému uplatnění v mezinárodním terorismu. Skutečnost, že se jedná o tak velké množství, způsobila všeobecné překvapení a zcela vytlačila ze zdejšího zpravodajství téměř všechny ostatní aspekty Havlovy návštěvy v Londýně. Dokonce i ty nejserióznější deníky, jako je francouzský Le Monde a švýcarský Journal de Genève, věnovali Semtexu více pozornosti než Havlovi. Většinou se autoři těchto komentářů spokojili s pouhou rekapitulací leteckých atentátů spáchaných použitím Semtexu. Mezi řádky však lze číst i naději a úlevu nad tím, že se snad už navždy uzavřela tato tragická kapitola československé zahraniční politiky. Nejlépe to asi vyjádřil švýcarský deník La Suisse, který přirovnává Václava Havla k požárníku, zatímco jeho předchůdci přiměli blíže k žářům. A to je jistě progres, k němuž si může Západ jenom gratulovat.
19: 26. března se společenské změny dotkly i ideologicky pojatých pohřebišť.
14: Po 41 letech byla dnes otevřena dlouho hledaná krypta v Pražském národním památníku na Žižkově. Byly z ní vyneseny ostatky 324 příslušníků československého zahraničního letectva, kteří za druhé světové války bojovali ve Velké Británii, na Bahamách, v Kanadě a v mnoha dalších zemích. Předpokládá se vysvěcení restaurovaných ostatků a pak si je budou moci příbuzní padlých vyzvednout. V případech, kdy se nikdo nepřihlásí, budou schránky uloženy nadále v Žižkovském památníku. Příbuzní se mohou také přihlásit o ostatky těch státníků, politiků či novinářů, které v památníku byly ukládány z rozhodnutí UVKSČ. Pokud se o ně nikdo nepřihlásí, budou urny uloženy do kolumbária na Olšanských hřbitovech. V památníku zůstane pouze hrob neznámého vojína jako symbol národního odboje.
19: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Drancování, odsun a vězeňský syndrom, věnovaný březnu 1990. Pořad připravil a uváděl Pavel Hlavatý. Na závěr si poslechněme úvahu Václava Havla, kterou pronesl v hovorech z Lán 11. března 1990. Jejím tématem je poslední část názvu našeho pořadu, tedy vězeňský syndrom. Věříme, že jak její téma, tak vyznění jsou pro naši společnost právě dnes hluboce aktuální.
24: Já jsem čtyřikrát byl ve vězení, čtyřikrát jsem se vrátil, pozoroval jsem na sobě tu situaci na vrátilce, uvažoval jsem o ní, všelijak jsem ji se pokoušel studovat, pozoroval jsem ji u mnoha svých přátel, kteří se vraceli z vězení, znal jsem takové ty všechny banální příznaky té postvězeňské psychózy a tak jsem se tím trošku obíral i ve svých hrách, tož málo kdo možná postřehl. A mě ten stav té naší společnosti neobyčejně připomíná ten postvězeňský stav. Je to stav takové jakési vykolejenosti, jakéhosi zhroucení hodnot. Ve vězení má člověk úzonkou uličku, v níž se pohybuje, a jakési ty mantinely toho jeho pohybu jsou jasně dané. A člověk tou uličkou nějak bloumá, prostě se sune kupředu, tu zkusí udělat úkrok doleva, tu doprava, obvykle narazí na ty mantinely, zná je, má takový jakýsi pocit jistoty a kde si na obzoru v dálce toho tunelu vidí takové světýlko, které dává jeho snažení horizont, úběžník, takový nějaký cíl, naději. A tím světýlkem je naděje, že jednou z této uličky vyjdeme a budeme svobodní. Že? A ten život po týdnech, měsících, letech ve vězení získává jakýsi jasný řád, víme, odkud kam smíme. Náš život je přesně na minutu předepsán, jiní rozhodují o každém našem pohybu, nerozhodují na nejvýš otěkání našich myšlenek. A náhle se stane, že vyjdeme z té pochmurné uličky, projdeme tou branou vězeňskou a ocitneme se na takovém jásavém slunci svobody. To není pouze metafora. Tam je tma opravdu ve vězení všude v těch chodbách. A ten východ z té věznice, to je člověk takový oslněn barvitostí, tam je všechno šedivý, najednou ten život tak barevný. A najednou se ocitá na neznámém nebo zapomenutém terénu svobody. A v první chvílích je v takové nekonečné euforii a radosti, že dosáhl svého cíle, ale po nějaké době najednou si uvědomuje, že ten terén vlastně nezná, že si už zvykl na určité mantinely a ty mantinely najednou neví, kde jsou, neví, kde ten terén končí a najednou z toho začíná být trochu rozpačitý, neví, kam míří, kam jde, protože to světýlko na konci zmizelo. Zmizela ta perspektiva, ten úběžník, co si k čemu si míříme, po čem toužíme, ta naděje. Ona se jakoby splnila a zároveň rozplynula. A paradoxně ztrácíme smysl života. Dosáhli jsme svobody a najednou nevíme, co s ní.
15: Posloucháte 90kové léto na plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
16: Zbavit se okupační armády nebylo nakonec až tak složité, i když diplomatická jednání na samém začátku vyžadovala od našich politiků hodně pevných nervů. Pořad Archiv Plus o odchodu sovětské armády z našeho území, který teď uslyšíte, připravil Miroslav Petráček.
17: 1:55.
18: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Zůstaňte, setrvejte u svých přijímačů, za malý okamžik budeme vysílat mimořádně důležitou zprávu.
20: 21. srpna 1968, 5 minut před 2 hodinou ráno, se posluchači Československého rozhlasu dozvěděli od hlasatele Vladimíra Fischera, že začala invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Okupace našich zemí pak trvala téměř 23 let, přesně 8345 dní. Ukončila ji až dohoda mezi vládami Československa a Svazu sovětských socialistických republik o odchodu sovětských vojsk z území tehdejší ČSSR. Tu ministři zahraničí obou zemí podepsali 26. února 1990 v Moskvě. Co všechno tomuto aktu předcházelo a jak se podařilo poměrně rychle dosáhnout odchodu okupačních vojsk z našeho území, vám v Archivu Plus přiblíží Miroslav Petráček.
15: Archiv Plus.
18: Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády, prvního tajemníka.
25: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi, po slové noci, která dozad bodá dýku. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holuby.

ruky jako pomník padlých. Vám poděkování a vřelá obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky.

0: Snad nikdo jiný nedokázal charakterizovat vpád tehdejších bratrů ve zbrani na naše území lépe než Karel Kryl. Jeho protest songy se staly obžalobou okupantů a násilného konce reformních snah a politického uvolnění. Zašlapání socialismu s lidskou tváří se na začátku invaze zúčastnilo zhruba 100 000 vojáků, 2300 tanků a 700 letadel. Okupační vojsko se postupně rozrostlo až na 750 000. Zatímco Maďaři, Bulhaři a Poláci naše území postupně opustili, sovětská vojska tu zůstala a jejich pobyt legalizovala potupná dohoda o dočasném pobytu sovětských vojsk, kterou 16. října 1968 podepsali předseda československé vlády Oldřich Černík a předseda rady ministrů SSSR Alexej Kosygin. Oba tehdy po podpisu mimo jiné řekli.
1: Dnešním podpisem smlouvy jsme utvrdili rozhodnutí vlád našich zemí usilovat o zpevnění vztahu soudružské spolupráce a přátelství mezi našimi národy i mezi národy zemí socialistického společenství. Obě vlády dali touto smlouvou najevo svou vůli ještě účinněji ochraňovat vymoženosti socialismu, evropské bezpečnosti a světového míru. Bylo by tragickým omylem,

0: Мы только что подписали договор об условиях временного пребывания советских войск на территории Чехословакии. Основная задача, которую призван выполнить этот договор...
1: Drazí soudruzi, říká Alexej Kosygin. Právě jsme podepsali smlouvu o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československa. Základní úkol této smlouvy spočívá v tom dát pevné záruky bezpečnosti Československu, jejímu socialistickému vývoji, zajistit zájmy veškeré socialistické spolupráce proti silám imperialismu a reakce. Sovětská vojska, která podle dohody zůstanou dočasně na území Československa, budou upevňovat bojové soudružství s bratrskou Československou lidovou armádou v zájmu bezpečnosti socialistických zemí a přátelství mezi našimi národy.
2: O dva dny později dokument schválilo Národní shromáždění a Československý rozhlas o tom informoval ve zprávách.
3: Národní shromáždění na své dnešní schůzi projednalo a schválilo dohodu o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na našem území. V zasedání byli přítomní prezident republiky Ludvík Svoboda, soudruh Alexandr Dubček a také členové vlády. Výklad ke smlouvě předložil poslancům předseda vlády inženýr Oldřich Černík. Nejprve rozebral podmínky dočasného pobytu sovětských vojsk na našem území a poukázal na důvody, které vedly k podepsání dohody. Ve druhé části svého projevu hovořil soudruh Černík o některých aspektech našeho současného vnitropolitického, zejména ekonomického vývoje. Ke smlouvě potom promluvil poslanec Jan Němec, jakožto zpravodaj tří parlamentních výborů, zahraničního, ústavně právního a branného a bezpečnostního, které o dohodě jednali už na dopoledním zasedání. V diskusi potom vystoupilo pět poslanců a po závěrečném slovu zpravodaje a předsedy vlády došlo k hlasování. Pro ratifikaci smlouvy o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na našem území se vyslovilo 228 poslanců, 4 hlasovali proti a 10 se zdrželo hlasování.
2: Čtyři poslanci, František Krýgl, František Vocloně, Gertruda Sekaninová Čakrtová a Božena Fuková, kteří hlasovali proti dohodě o dočasném pobytu sovětských vojsk, byli o rok později, 16. října 1969, zbaveni poslaneckých funkcí a v období normalizace politicky perzekuováni.
4: Dal krajem divný kníže a chrtli povadli.

0: Ve společnosti zavládla hluboká deprese. Československo bylo okupovaným státem, ale slovo okupace se nesmělo říkat. Lidé si po srpnu 68 začali uvědomovat, že život pod sovětským diktátem a se sovětskými vojáky v zádech bude jiný než ten dosavadní. Změny čekaly i vojenské posádky. Ty museli vyklidit kasárna, která si sovětská armáda vybrala pro své potřeby. Problémů s tím spojených se v lednu 1969 dotkli v rozhlasovém rozhovoru generálové Václav Dvořák a Jan Lux.
1: Několik tisíc vojáků z povolání naší armády přešlo do nových posádek a přirozeně zůstali odloučeni od svých rodin, nemají byty, musí bydlet buď s vojsky, anebo v hotelích, internátech a podobným způsobem.
2: Veď například hreje člověka u srdca, pokud vyjednává a lidé ponúkají v těch problematických věcích osob a lidí i byty našim vojakům z povolených rodinám, aby nám tak pomohli realizovat rozkaz, vytvořili podmínky a takýmto způsobem normalizovat život v nových posádkách.
0: Vrcholní českoslovenští komunisté tyto starosti neměli a přítomnost sovětských ozbrojenců brali jako záruku socialistického vývoje a také neodpovědnosti.

otřesitelnosti svých vlastních pozic. Ale i někteří řadoví občané se s okupanty naučili v průběhu let žít a Chile s nimi kšeftovat. Laciný benzín či tranzistorová rádia, ledničky a barevné televize sovětské výroby jim za nějakou tu družbu s okupanty přece stály. A k tomu jim zvesela vyhrávali normalizační častušky, třeba samovar od Pavla Lišky.

0: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Koncem 80. let minulého století byli sovětští vojáci rozmístěni v 67 posádkách na území českých zemí a v 16 posádkách na Slovensku. K dispozici měli i vojenské výcvikové prostory mimo Neralsko, Libavá, Boletice a Kežmarok. Dvě desítky let stará touha po konci dočasnosti a odchodu okupačních vojsk začala nabývat aktuálnosti hned po 17. listopadu 1989. V roce 2010 na to v radiožurnálu vzpomínal Michal Kocáb.
2: My jsme asi 5 nebo 6 dnů po sametové revoluci, tehdy ještě s Horáčkem Michalem, jako iniciativa Most, která organizovala, jak si víte, rozhovory mezi opozicí a vládou, tak jsme si říkali, musíme přistoupit okamžitě, ale okamžitě neprodleně k tomu nejdůležitějšímu bodu, a to je okupace sovětské armády, protože země, která okupovaná největší tehdejší asi mocností, nemůže být nikdy svobodná, nemůže o svobodě ani přemýšlet. A už 5 nebo 6 dnů po 17. listopadu jsme napsali na půdě občanského fóra dopis Gorbačovovi, ve kterém žádáme urychlené zahájení jednání, že o stažení vojsk. Nejspíše asi většina formulací vždycky pocházela od Václava Havla i z toho důvodu, že nikdo neměl odvahu jakoby přes něj jít a nějak ho exercíroval, byl mistr slova. A, takže to, ale společně jsme to prostě dali nějak dohromady. My jsme ten dopis vzali, zalepili a okamžitě odvezli na sovětskou ambasádu.
1: Události pak nabrali rychlý spád i díky vstřícnosti sovětského vůdce Gorbačova a ministra zahraničí Ševardnadzeho. V roce 2000 v pořadu Kavárna Bohemia na úvodní jednání se sovětskou stranou takto vzpomínal někdejší polistopadový ministr zahraničí Jiří Dienstbier.
3: A považuji za náš největší úspěch, že když se vytvořila vláda 11. prosince, tak za týden jsme jeli do Moskvy s premiérem, protože bylo taky třeba vyjasnit, jak to bude s naftou a zemním plynem, protože zavření kohoutků by znamenalo teda totální krach československé ekonomiky. Přivezli mě k Ševardnadzemu a tam seděli ještě se Ševardnadzem nějaký takový úředníci. No a Ševardnadze jako hostil říkal, jako jaké téma, abych prostě navrhl témata, o kterých budeme hovořit. Já jsem říkal, no tak než se budeme zabývat jinými věcmi, třeba dohodnout do okamžité stažení sovětských vojsk. To Ševardnadze se usmál, tam ty stuhly naprosto, protože nikdy nebyli zvyklí na takovýto hovor, jméně od nějakých satelitů, že jak na nás pohlíželi. No a teď začala strašná diskuse o tom, že to není tak snadný a že to bude potřeba vytvořit komisi. Ale jak známo, vytvořit komisi znamená odložit věci no, nekonečná. A začali s tím, že je potřeba po etapách. Já jsem říkal, no to je výborně, vytvoříme komisi a po etapách a na první etapu vás zveme příští týden do Prahy.
1: To, že jednání se sovětskou stranou nebyla jednoduchá, potvrdil v červnu 2011 na radiožurnálu tehdejší poradce Jiřího Dienstbiera Jaroslav Šedivý.
4: První den okamžitě, když přijeli a my jsme přivítali, že jsme rádi, že přijeli k odchodu, jednat o odchodu vojsk, tak nám Abojmov, náměstek, který vedl, tedy, řídil tu sovětskou delegaci, tak řekl pozor. To není tak. My jsme přijeli jednat o pobytu vojsk a my jsme začali jednat tedy o tom, jak bude to odchod, bude to pobyt a nakonec jsme došli ke krásnému kompromisu.
1: Jak 13. února 1990 na tiskové konferenci uvedl prezident Václav Havel, cíl jednání se sovětskou stranou byl jasný.
5: Delegace, která se sovětskou stranou odchod sovětských vojsk vyjednává, stejně jako vláda národního porozumění, stejně jako já osobně, a stejně jako všechna naše veřejnost, máme samozřejmě eminentní zájem na tom, aby sovětská vojska co nejdříve a nejrychleji odtud odešla.
1: Nakonec se přece jen podařilo jednání dotáhnout do konce. 26. února 1990 tak mohly rozhlasové noviny po jednání sovětské a československé delegaci z moskevského Kremlu informovat.
6: Všichni účastníci jednání byli do té doby skoupí na slovo, i když dva momenty lecos napověděli. Na výkřik ze řady novinářů, zda je spokojen, odpověděl Václav Havel optimistickým úsměvem, Jiří Dienstbier pak stačil jen konstatovat, je to dobré. Poté jsme už opustili Jekaterinský sál, abychom mohli zaujmout místa v červeném přijímacím salonku Velkého kremelského paláce. Tam už na stole ležely připravené desky s dokumenty podléhajícími podpisu. Za neobyčejného zájmu novinářů podepsali Václav Havel a Michail Gorbačov texty deklarace o vztazích mezi Československým a Sovětským svazem. Po výměně podepsaných dokumentů sedli za stůl ministři zahraničí Jiří Dienstbier a Eduard Ševardnadze, aby podepsali tolik očekávanou smlouvu o odchodu sovětských vojsk z Československa, a to s termíny, na kterých se dohodly delegace obou zemí při jednáních v Moskvě a Praze.
1: O den později, 27. února 1990, posluchači rozhlasových novin slyšeli zprávu o zakončení návštěvy prezidenta Havla v Moskvě.
6: Ještě před odletem Václava Havla z Moskvy, na letišti se s ním rozloučil Anatolij Lukjanov, bylo zveřejněno společné komuniké. Praví se v něm mimo jiné, že vztahy mezi oběma zeměmi mají být budovány na principech suverenity, rovnosti a nevměšování. Sovětská strana, konstatuje se dále v komuniké, vyjádřila politování nad neodůvodněným vstupem vojsk do Československa v srpnu roku 1968, který přinesl negativní důsledky pro další vývoj Československa a nepříznivě ovlivnil také mezinárodní situaci. Prezident Václav Havel pozval Michaila Gorbačova na návštěvu naší republiky. Pozvání bylo s díky přijato.
1: V době podpisu smlouvy se v Československu nacházelo 73,5 tisíce sovětských vojáků a téměř 40 tisíc rodinných příslušníků. Bojový arzenál tvořilo mimo jiné 1220 tanků, 2505 bojových vozidel a obrněných transportérů, 1218 děl a minometů, 76 bojových letadel a 146 bojových vrtulníků. O tom, že se všichni sovětští vojáci nechystali na stěhování domů na východ s radostí, svědčí i incident s fotografem ČTK, o kterém informovali rozhlasové noviny 19. února 1990.
7: Odsun sovětských vojáků chtěl reportér z ČTK zachytit také obrazově. Sovětští důstojníci si nejprve vymínili, že nesmí fotit vojenskou techniku. Když však začal snímat nakládání nábytku a dalších osobních věcí sovětských občanů, žádali ho, aby exponovaný film zničil. Reportér Jiří Berger ve snaze předejít nepříjemnostem fotoaparát otevřel a tím přišel o veškerý dokumentační materiál.
1: Na rozdíl od sovětských vojáků naši občané jejich odchod vítali. Svědčí o tom i anketa v Brně z 1. března 1990.
7: Odchod sovětských vojáků z našeho území zůstává v popředí zájmu veřejnosti. V Brně se na jejich názory zeptal zpravodaj Jaroslav Rektor.
8: Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Jak se díváte na požadavek odchodu sovětských vojsk z našeho území?
9: Už by měli být pryč. Dávno, aspoň 20 let.
10: Jsem spokojen s tím jednáním v Moskvě a myslím si, že by to mohlo být možná i do konce roku, no ale to nemohu posoudit jako laik.
11: No čím dřív budou plič, tím líp. Když to stihli sem za 24 hodin, tak by to mohli stihnout aspoň za 8.40 zpátky.
8: Jaký je váš názor na odchod sovětských vojsk z našeho území?
12: No tak já myslím, že to je pro každého stejný, jasný, aby odešli co nejdřív, že? Máme dost problémů i bez nich.
1: První vojenský transport vyjel z Frenštátu pod Radoštěm 26. února 1990, tedy ještě v den podpisu Moskevské smlouvy.
13: Už dnes začal odsun sovětských jednotek z československého území. Ve 14 hodin 40 minut se dal do pohybu vlak plně naložený sovětskou vojenskou technikou z posádky ve Frenštátě pod Radhoštěm. Odjezdu byl přítomen i náš zpravodaj František Tvrs, který tam hovořil se zástupcem pro věci politické sovětského tankového pluku majorem Pliskou a s představiteli místního občanského fóra.
14: Kolik těch vlaků, pokud to není vojenské tajemství, odjede z Frenštátu?
15: To není vojenské tajemství, 9 vlaků půjde náš pluk, pouze náš pluk. Tě další, já už nevím, jak to bude, protože máme tady ještě další útvary. No možná, že to bude tak kolem 15 vlaků.
14: Jak přivítali ten dnešní den vaši občany ve Frenštátu?
16: Myslím, že jsme se dočkali toho, na co jsme čekali.
1: Návrat okupačních vojsk do jejich vlasti poznamenala i tragická událost. 9. ledna 1991 v Krupce Bohosudově zahynulo při explozi munice v sovětském tanku 17 vojáků a 3 byli těžce zranění. Rozhlasové noviny tehdy přinesly toto svědectví.
17: Oficír, ten je hlavní, že jim dal rozkaz, aby tam šli to hasit. Že teda vlivem toho, že zkoušeli pustit naftový topení, tak jim tam tekla nafta, zkoušeli to nastartovat a chytlo to. No a on je tam poslal hasit a jeden poručík řekl, že ne, že by to mohlo bouchnout. No a on jim to dal rozkazem, že to mají hasit, tak tam nahnul 20 vojáků. Většinou sami nováčci, kteří jsou tady měsíc. No a oni tam šli, tak se to snažili jako uhasit a už to prej nahoře, už to jenom čoudilo. No a teď jeden oficír stál na tanku, no a prej křičel, aby se skovali. No jeden spod tanku už vylejzal a jeden byl vevnitř. No a najednou rána z toho, co byl na tanku, tak prej jenom půlka těla odlítla. A ten, co byl pod tankem, tak ho ta tlaková vlna vymetla ven. Letěl 40 metrů a jenom měl šok a přežil to. Ten, co byl v tom tanku, tak z toho nenašli vůbec nic a ty okolo byly teda potrhaný a rozsekaný. Tak můžeme být rádi, že tam pustili aspoň hasiče, že sanitky tam nepustili, SMBáky tam nepustili, nosili jim raněný na bráně.
1: Na odsun dohlížela parlamentní komise v čele s tehdejším poslancem Michaelem Kocábem. Jak v roce 2010 prozradil posluchačům Radiožurnálu, někdy ho čekalo i pořádné překvapení.
2: To byla velká kauza, kdy jsem vyrazil do Bílé pod Bezdězem na základě informace jednoho novináře a skutečně jsem tam proti vůli úplně všech vyštrachal úložiště jaderných hlavic. Dodnes vím, kde je. A vrátil jsem se tam a oni to až do poslední vteřiny zapírali. Dokonce to šlo až do takové absurdity, že už jsem stál předtím, už jsem měl otevřené ty dveře, vevnitř ještě byla tma. A oni říkali, ne, to je běžný bunkr. A v okamžiku, kdy se rozsvítilo, tak říkali, ano, úložiště jaderný hlavic. Ano, bylo u nás.
1: Poslední vojenský transport opustil území Československa 21. června 1991. Velitel střední skupiny sovětských vojsk generál Eduard Vorobjov odešel jako vůbec poslední okupant z našeho území o 6 dní později, 27. června 1991. Československo se stalo první zemí východního bloku, která se dokázala zbavit vojáků sovětské armády. Více než 20-letou okupaci nepřežilo přes 400 občanů. Po sovětské armádě tady zůstaly také rozsáhlé materiální a ekologické škody. Dočasnost v červnu 1991 skončila a doufejme, že na věčné časy. Za pozornost děkuje a příjemný poslech u dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Miroslav Petráček.
0: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Je přípustné prosazovat politické nebo nacionalistické zájmy násilím a je možné protestovat proti světu, státu, civilizaci nebo emigraci za pomoci výbušnin a krvavých útoků? Odpovědi na to, kde jsou kořeny terorismu a jak přemýšlejí teroristé, hledá Český rozhlas Plus. Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
18: Dobré ráno, je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
18: Írán tvrdí, že je na nové americké sankce připravený. Opozice připravuje ústavní stížnost kvůli návrhu zákona ke změnám rozpočtových pravidel. Znovu se sejde pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech. V úterý 25. srpna vás u Zpráv Plusu vítá Monika Vrchotová. Írán je podle tamního ministra hospodářství připravený na americké sankce. Alí Madanizádeh to řekl s tím, že Spojené státy podle něj čeká další porážka. Dodal, že Írán má dvouletý plán, jak se sankcemi vypořádat. Reagoval tak na nově ohlášené sankce, kterými Washington cílí na Teherán i jeho podporovatele. Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta je cílem opatření odříznout Írán od veškerých ekonomických zdrojů, které pomáhají pomáhají udržovat tamní režim při životě. Opoziční poslanci připravují ústavní stížnost kvůli návrhu zákona, který mění rozpočtová pravidla. Novelou se sněmovna bude zabývat už po páté. Kromě standardních tří čtení ji totiž vrátili senátoři a teď ji budou poslanci projednávat kvůli vetu prezidenta republiky. Opozice avizuje dlouhou debatu. Například předseda ODS Martin Kupka varuje před následky této novely.
19: Nás ještě před chvílí přesvědčovala Alena Schillerová, že to musí udělat, aby odpovědně sestavila rozpočet. No ale teď už bohužel vidíme, když sama přiznává, že míří ke 400 miliardovému schodku, že jí jde jenom o to dál rozvolňovat pravidla tak, aby mohli rozdat peníze, které ale nemají.
18: Zástupci vládní koalice už teď mluví o možnosti zařadit pevné hlasování. Návrh státního rozpočtu na příští rok musí ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO předložit vládě do konce srpna.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
18: Pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech bude dnes jednat o pravidlech pro využití chytrých kamer. Ty dokáží rozeznávat obličeje. Novela má umožnit jejich používání za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků jen na nutné minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září. Kanadská vláda dnes oficiálně představí odvetná cla proti Spojeným státům. Koncem minulého týdne mezi zeměmi zkrachovala obchodní jednání. Washington následně zavedl 50% clo na širokou škálu kanadského zboží v hodnotě zhruba 20 miliard dolarů, tedy více než 410 miliard korun. Podle kanadského premiéra Marka Carneyho se Kanada dostala do obchodní války se Spojenými státy, protože byla napadena. V Česku podle policie ubylo dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava. Jejich počet klesl z 600 před 5 lety na zhruba 480 loni. Letos v prvním pololetí jich bylo 217. Nejvíc jich bývá v Praze, nejméně v Karlovarském kraji. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové souvisí pokles s dlouhodobou prevencí, vzděláváním řidičů i úpravami některých křižovatek.
20: Obecně neplatí, že by města a obce musely na přednost zprava zvlášť upozorňovat. Pokud je ale nějaké místo nepřehledné nebo se tam nehody často opakují, může správce komunikace situaci zpřehlednit například dopravním nebo vodorovným značením.
18: A na silnicích zůstáváme. Na příjezdu do Prahy po dálnici D10 opatrně ve sjezdu na Černý most. Po požáru nákladního auta se projíždí jen levým pruhem. V kratší koloně se zdržíte několik minut a pozor i na Pražském okruhu směrem na letiště. Před sjezdem na Jesenici předělávají silničáři omezení. Projíždí se jen jedním pruhem, zpomaluje se, ale výraznější kolona se netvoří. Dobře, dojeďte. Dnes bude oblačno až zataženo s ojedinělým, postupně s lokálním deštěm nebo přeháňkami. Výjimečně se objeví i bouřky. Tam, kde bude pršet, bude kolem 17 stupňů, jinde 21 až 25, na jihu Moravy bude až 27. To byly zprávy a teď už začíná repríza Interview Plus.
21: K přesvědčivému vítězství v zářijových volbách v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko podle všeho míří extrémně pravicová Alternativa pro Německo. Co očekávaný triumf politických extremistů na zemské úrovni může způsobit na úrovni celého Německa? Začíná pondělní Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
0: Interview Plus.
21: Hostem Interview Plus je politolog se zaměřením na Německo Lukáš Novotný. Dobrý den.
22: Dobrý den.
21: Průzkumy odhadují 40% hlasů ve prospěch Alternativy pro Německo. Je už vítězství jistá věc?
22: Tak vždycky může přijít nějaké ale pokud to sleduju dlouhodobě skutečně a i agentury, které jsou, řekněme, více konzervativnější nebo liberálnější, tak teď aktuálně vždy Alternativě pro Německo v této malé východoněmecké spolkové zemi připisují už nad 40% hlasů a je možné, že by ta strana mohla za určitý okolností vládnout v této spolkové zemi i sama.
21: Stane-li se kandidát AfD Ulrich Siegmund zemským premiérem, budou další volební triumfy německých extremistů následovat?
22: To se dá velmi těžce predikovat. A společná, ta německá společnost je teď trochu v takové letargii, je každopádně hodně rozpolcená a dokonce si myslím, že řada těch voličů, kteří dnes tendují třeba zrovna ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, nebo třeba i ve spolkové zemi Mecklenbursko-Přední Pomořansko, to jsou ty dvě takzvané pomlčkové země, kde se letos vlastně uskuteční zemské volby, tak si nemyslím, že úplně volí AfD proto, že by to byli nějací radikálové nebo extremisté. Tohle je samozřejmě věc, která jako chápu, že se vyskytuje, protože pokud se podíváte na některé z politiků AfD, a není to jenom Björn Höcke ze spolkové země Durinsko, ale i někteří jiní, tak buď to přímo oni sami ve svých verbálních projevech, anebo třeba jsou napojeni na tu extremistickou linku, ale je tam celá řada politiků, kteří prostě v uvozovkách, prosím pěkně, v uvozovkách, jenom těží z toho, že se prostě německé spolkové vládě nedaří nějakým způsobem krotit ty problémy, které tou německou politikou prostě zásadním způsobem hýbají, ať se to týká migrace, ať se to týká hospodářství, otázky klimatických změn a obecně dalších věcí. V podstatě je v tom něco jako jakási paralela, kterou vidíme ve všech zemích, minimálně tedy Evropy, včetně České republiky, kdy lidi mají strach z budoucnosti.
21: My se, Björnu Höckemu, budeme ještě podrobněji věnovat jako nejvýraznější tváři AfD, ale řekněte mi, já se teď ptám, kvůli tomu, že dosavadní německá praxe byla neuzavírat z AfD koalice, udržovat kolem ní takzvaný sanitární kordon, bude takhle suverénní vítězství, jak naznačují průzkumy, média i samotná AfD, koncem bojkotu ze strany dalších politických uskupení, protože doposud byly strany zdrženlivé přibírat alternativu pro Německo do koalice, ale co když teď vítězící AfD nabídne podíl na moci jim?
22: No, je to otázka. Víte, já mám třeba jako svého přítele Wernera Paclta, takového německého spíše konzervativního politologa, který dokonce říká, CDU obecně na východě země je na tom v uvozovkách tak teď špatně, že se do značné míry vlastně jako těší na to, že alternativa pro Německo v této spolkové zemi vyhraje. Mimochodem ten rozdíl mezi AfD a CDU v Sasku-Anhaltsku je skoro 20%. To znamená, je skutečně obrovský. A to proto, že se těší, abych se vrátil zpátky k té větě, protože nebude už muset uzavírat další takové různé koaliční kočkopsy, zejména tedy s levicovými stranami. Je to samozřejmě velmi provokativní, to, co tady on říká, ale na druhou stranu jako těžko říci, těžko ignorovat stranu, která má v těch spolkových prognozách k 30% a už vůbec se nedá ignorovat strana, která skutečně ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsku a může se to stát klidně i v Mecklenbursku-Předním Pomořansku, ty volby může vyhrát a může dokonce být tak silná, že může vládnout sama.
21: Sama. Když se nebudeme bavit o ignorování, když se budeme bavit o sestavování koalic, o spolupráci, tak ten váš přítel říká, že CDU už je unavená sestavováním těch pestrobarevných, jak jste řekl, kočkopsů. No tak je pro ní přijatelné sestavit koalici s AfD, pokud by to bylo nabídnuto ze strany AfD?
22: No, myslím si, že to vyvolá skutečně velkou debatu. Já jsem slyšel od několika těch předních politiků CDU, kteří jsou ale ze západu země, že to dál nepadá v úvahu. Od roku 2018, tuším, existuje skutečně takzvaná Brandmauer, tedy jakási požární zeď kolem AfD, čili s AfD se nekooperuje.
21: A co na východě?
22: To je ta optika západních Němců, přesně. Co se týče východních Němců, takhle, jako vypadá to asi zatím taky tak, protože jsou si prostě konkurenti, jako uvidíme, jaká bude situace po volbách. Teď můžu jen tak útržkovitě prostě říkat, že nalezneme jednoho ze starostů CDU v Sasko-Anhaltsku, který například dal drobný dar straně Alternativy pro Německo, protože sám si přeje, aby ta strana zvítězila a sám si přeje, aby případně jeho stranu, tedy CDU, oslovila ke koalici. Víte, ono obecně za to je samozřejmě mezi AFD a CDU jisté pouto, mimo jiné, třeba i díky tomu, že ten takzvaný spitzenkandidát Alternativy pro Německo, Ulrich Siegmund, tak mimochodem on je ročník 1990, je to tedy poměrně jako mladý politik, tak byl i členem CDU, no, poté vystoupil jako prostě a od roku 2016 je velmi aktivní právě v Sasku-Anhalsku v Alternativě pro Německo.
3: No a například tohoto, já myslím, že se mu přezdívá TikTokový Ulrich, protože ano, ano, je velmi dobře komunikuje s mladými. Dá se na jeho osobním příkladu nějak ukázat něco, co se děje v německé politice? Začnu jako konzervativní mladý politik, ale protože jsem frustrovaný nedostatky své strany, tedy CDU, CSU, také jdu ke konkurenci, která je radikálnější.
22: Určitě, myslím si, že to na to Sasko-Anhaltsko do značné míry i pasuje, a to proto, že skutečně v této spolkové zemi se kumuluje celá řada těch aktuálních sociálních, ekonomických, demografických problémů. Takže pokud hovoříme vlastně v rámci celého Německa o stárnutí populace, o úbytku obyvatel, tak tady je to samozřejmě vidět extrémně více.
3: Nefungující průmysl, třeba chemičky.
22: Přesně tak. Pokud hovoříme třeba o nedostatku kvalifikovaných pracovníků, o nějaké, řekněme, slabší ekonomické výkonnosti oproti západnímu Německu. Pokud hovoříme o nezaměstnanosti, ta je v této spolkové zemi 8%. To znamená, to je výrazně více, nežli v západu německých zemích. A pokud že vám ty stávající, řekněme, ty velké, ty berlínské strany nedávají recept na to, aby se tyhle ty problémy řešily, no tak potom samozřejmě určitého segmentu populace může skutečně být řešením to, že přijdou k někomu, kdo prostě je v opozici a kdo žádá nějaká radikálnější řešení. A v případě AFD tam ještě navíc je i ta otázka řešení dopadu migrace, to znamená rychlá reintegrace cizinců a další věci. Mimochodem, teď jste někde četl nějakou studii, myslím, že to byla DIV studie Spolkového institutu ekonomického, který říká, že pokud by skutečně ten ekonomický program Alternativy pro Německo měl nějakým způsobem být aplikován do praxe, tak právě ty nejchudší země, jako je třeba zrovna Sasko-Anhaltsko, to nejvíce poškodí.
3: Když se vrátím k otázce ústavnosti, tisícovka právních odborníků, soudců a státních zástupců vyzvala spolkovou vládu, aby stranu AFD zakázala, protože podle nich odporuje ústavě. Kancléř Merz odpověděl, že by nebylo správné stranu vyřadit z boje, ale že je lépe ji porazit ve volbách. To se přinejmenším tedy v Sasku-Anhaltsku, jak jsme si už spolu řekli, nejspíš nestane. Bude tedy tato spolková země mít protiústavní vládu?
22: No, jako je to možné, pochopitelně. Samozřejmě on o té protiústavnosti případně rozhodne soud. My už teď máme jisté indicie, například to německé kontrarozvědky, která speciálně ten svaz v Sasko-Anhaltsku již označila jako extremistický, ale nepodnikla žádné další aktivní kroky, které by měly směřovat k zákazu té strany. Pokud se podíváte, pokud je Siegmund konfrontován s tím, že jeho strana má napojení na určité, řekněme, radikální kruhy, nebo pokud je konfrontován třeba i s tím, jak se staví k Bernu Häckemu, tak on tím, že právě, jak vy, i vy říkáte, že je na těch sociálních sítích a obecně vlastně jako i retoricky velmi zdatný, tak z toho umí vždycky poměrně dobře vybruslit. Pamatuju si, já myslím, že to také obletělo sítě, že jeden satiristický moderátor veřejnoprávní CDU ho s tím právě zkoušel konfrontovat a vlastně velmi ze zlou se potázal, a to proto, protože on to vlastně celé otočil proti němu a naopak ještě zaútočil na veřejnoprávní média a řekl, podívejte se, tak tohle to nám tady prostě jako vládne a my si v těchto volbách musíme tu zemi vzít zase zpátky.
3: Hostem Interview Plus je politolog se zaměřením na Německo Lukáš Novotný.
0: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
21: Pojďme si teď říct, co bude vítězství AFD znamenat. Ona se připravuje na převzetí moci v Sasku a na Haldsku. Odborník strany na vzdělávání shrnul nový program pro školy sloganem Více Bismarcka, méně Hitlera. Co se tímhle historizujícím sloganem myslí podle vás?
22: No, že se nebude, já nechci to slovo používat, ale prostě nějakým způsobem jako segregovat jako etnicky, jo. Protože jedno z velkých témat, kterým právě AFD v této spolkové zemi, ale obecně v těch zemích, kde se teď budou konat volby, jde do voleb, je my chceme zajistit větší bezpečnost do našich škol. Naši žáci se, jako myslím teďka němečtí žáci, se prostě nesmí bát chodit do těch škol, nesmí tam být nějakým způsobem třeba i konfrontování nebo šikanování s jinými kulturami.
21: Promiňte, že vám do toho vstoupím. Já jsem tomu na první dobrou rozuměl méně řečí o německé vině, více řečí o německé velikosti ve vyučování historie. Pletu se?
22: Víte, asi ano, taky to tam je taky další prvek, který se dá. Já třeba konkrétně v té jeho kampani jsem tohleto zaznamenal sice méně, ale tohleto je samozřejmě něco, s čím AFD jako přichází poměrně často a dlouhodobě. To znamená, ano, přesně tak, to znamená, pojďme se vymanit tady z tohohle toho, ale myslím si, že teď právě díky tomu, že v této spolkové zemi jsou kumulovány ekonomické problémy a i řekněme třeba i interetnické. Víte, je to do značné míry velký paradox, protože Sasko-Anhaltsko je spolková země, která, když se podíváte na podíl migrantů nebo prostě cizinců v té spolkové zemi, tak je jeden z nejmenších. No. Přesto ale je tam vlastně jakoby obrovská jako tady ta apatie vůči těmto lidem. Jo. To znamená, já tam spíš jako teď v té kampani čtu víc tuhletu situaci, pojďme vrátit více bezpečnosti do škol, pojďme tam dát více kupeckého rozumu a pojďme prostě udělat jako více jako Německo-Němcům. No.
21: Vítěz voleb v Sasku-Anhaltsku získá kontrolu nad jednotlivými ministerstvy, včetně rezortu vnitra. Zemské i spolkové bezpečnostní služby přitom denně sdílejí citlivé informace třeba o pravicovém extremismu, zpravodajských aktivitách Ruska nebo o identitách informátorů. Může vítězství AFD v jedné spolkové zemi tímhle způsobem ohrozit celé Německo?
22: Opět velmi, velmi silně spekulujeme. Já si spíš myslím, že ta infrastruktura kontrarozvědky německé je skutečně vybudována velmi, velmi robustně. Já nechci tady vytvářet nějaké paralely vůči jiné zemi, včetně té své, kde máme strany, kde máme minimálně jednu stranu, která, řekněme, taky velmi proruská a dneska má poměrně exkluzivní přístup skrz významné ústavní činitele též k těmto, řekněme, citlivým informacím, takže nevím, jak by tohle to bylo, ale samozřejmě, že jako když se vrátím zpátky do toho Německa, tak se minimálně v nějaké hypotetické rovině vedou debaty, zda by skutečně nějakým způsobem nebylo možné jako odstranit, nebo řekněme okleštit ten přístup těchto citlivých informací směrem do strany AFD. A jak říkám, je to teď aktuálně velmi složité, protože ta strana formálně vzato, jak na spolkové úrovni, tak i na té zemské úrovni prostě jako solidně existuje, nejsou vůči ní podniknuty žádné aktivní kroky a proto si myslím, že tohle to by byla hodně horká brambora pro německou spolkovou politiku, teď hovořím zejména pro spolkové ministerstvo vnitra, kdyby se do tohoto jako chtěla pustit.
21: No taky jiný příklad z programu AFD, který, jak říkáte, je na spadnutí minimálně v téhle spolkové zemi. V programu se netají tím, že kromě zpřísnění migračních zákonů je to naopak mírnější postoj k Rusku a obnova nákupu levného ruského plynu. Poslanec AFD Markus Fronmajer už v Rusku letos v červnu jednal s vedením Gazpromu o obnovení plynovodu Nord Stream. Rusové mu slíbili, že během 3 měsíců to může být hotová věc. No tak jak významný signál je to pro Německo, pro německé voliče, pro celé Německo, myslím?
22: No, je to významný signál. Samozřejmě, pokud se podíváte, ještě jednou to opakuji, na tu podporu AFD na spolkové úrovni, tak skoro každý třetí volič již tenduje více či méně k tomu, aby do toho šel. Mimochodem, i ti voliči, kteří zůstávají pořád ještě býti voliči CDU nebo SPD, tak jsou velmi ostře nespokojeni vlastně jako s tím, jak jejich strany vládnou. A součástí jako německého nějakého ekonomického růstu nebo ekonomického blahobytu prostě dlouhou dobu bylo napojení na ty ruské zdroje. To tu teď není, takže to, že to vlastně alternativa pro Německo zvedá, tak u určité části té německé populace prostě jako naráží na sympatie. To si v žádném případě nebudeme říkat. A myslím si, ano, jestli se ptáte, tak to jako napřímo, že to může být třeba, dejme tomu, nějaký lehce akcelerační prvek i dejme tomu ještě pro další podporu AFD. Byť ta AFD nebude jako růst do nekonečná, protože opravdu si prostě polovička německé populace myslí, že ta strana prostě je otevřeně extremistická, odmítá s ní jakkoliv vlastně jako vstupovat jako v komunikaci a v kontakt.
21: A rozumím dobře, že říkáte, že každý třetí Němec by bez ohledu na válku na Ukrajině ocenil vstřícnější postup vůči Rusku a nákup levnějšího plynu?
22: Myslím si, že ten ruský plyn úplně ne u všech těch sympatizantů AFD nutně musí korelovat i s tím, že jsou to nějací jako bezbřezí zastánci Ruska. No. Možná tam hraje roli i nějaký, řekněme, jako pragmatismus čistě jako tohoto ekonomického zrna. To nedokážu prostě říci, ale jako opravdu jako realitou je, že když se politiků AFD ptáte na tu rusko-ukrajinskou válku a samozřejmě na jejich pozici směrem zejména k Rusku a k Ukrajině, tak se různě vytáčí a hledají cesty k tomu, aby se za Ukrajinu často nemuseli postavit. Odkazují samozřejmě na to, na co odkazují i radikálové v jiných zemích. Opět nebudu vztahovat se třeba úplně přímo na Českou republiku, nebo ať si to každý převezme jak chce, ale odkazují třeba na to, že se tam jako, že se jak tedy na lidi, co už jsou tady, tak i na zbraně vydávají neuměrně velké peníze a tak dále. Tohle je něco, co u AFD velmi často slýcháme.
21: A ještě krátce do úvah přišel doposud málo zmiňovaný článek 37 německé ústavy, takzvaný spolkový nátlak, který umožňuje spolkové vládě zasáhnout proti zemi, která neplní své zákonné, třeba bezpečnostní povinnosti. To vypadá jako vážná věc. Typujete, že se k němu vláda uchýlí v případě Saskanhaltska vzhledem k těm bezpečnostním rizikům, o kterých jsme se už zmínili?
22: Takhle, budu stručný, myslím si, že jste i z toho, co jsem se tady snažil říkat, že mají pochytil, že určité obavy z toho, jak ta země bude fungovat, mám taky, mám, jako není mi úplně sympatické i to, že třeba právě Zikmund dal i na své sociální sítě, teď přesně nevím, jestli to nějakých 10 nebo 20 nějakých zásadních kroků, které chtějí udělat prostě do 100 dnů po té, co se ujmou moci, ale na druhou stranu prostě pokud mám jít do těchto hypotéz, do těchto typů, tak opravdu skutečně nevím, protože jedna věc je ta předvolební retorika, druhá věc bude potom i ta realita, která bude po volbách, a to i v tom případě, kdyby AFD měla vládnout sama.
21: Hostem Interview Plus je politolog se zaměřením na Německo Lukáš Novotný. Dvakrát jste odkázal k tuzemské realitě, k české realitě. Bývalý český prezident Václav Klaus a předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura před 2 měsíci vystoupili na konferenci, kterou v německém spolkovém sněmu Alternativa pro Německo uspořádala. Klaus odsoudil to, co nazval demonizací strany. Okamura řekl, že AFD je v Německu diskriminovaná a popřál jí, aby vyhrála volby a usedla v německé vládě. Kdyby tedy AFD v neděli zvítězila, a je to dost pravděpodobné, a dále posilovala, najdou se na české straně další političtí partneři ochotní s AFD spolupracovat?
22: Myslím si, že ano. Pokud se podívám na stávající českou vládní koalici, tak vidíme, že tam jsou určité sympatie pro velmi eurokritický, až euroskeptický a euroodmítavý postoj. AfD deklaruje v prvé řadě nikoli, že by chtěla vystoupit z Evropské unie, ale chce vystoupit z eurozóny, což je vlastně ale v podstatě jako opravdu jako velmi výrazná část toho evropského zapojení a myslím si, že pak je jenom otázka času, kdyby přišlo tedy k celkovému vystoupení z Evropské unie. A my víme, že máme strany vládní koalice, jejich europoslance třeba opět v těch radikálních eurostranách, euroskupinách v Evropském parlamentu, takže určitě vlastně tenhle ten eurokritický tón je něco, co si myslím, že AfD by určitě jako ráda, jako tady by narazila na pochopení u SPD každopádně a myslím si, že i u části ANO a motoristů.
21: My jsme si na začátku slíbili, že se ještě podíváme na nejvýraznější tvář současné AfD, Bjørna Hecka, nacionalistu, který ve straně převážil to umírněnější křídlo Alternativy pro Německu. On sám sebe označuje na svých stránkách za přítele lidu, Prusa a disidenta. Tak jak dá se nějak z toho vyvodit, jak to bude vypadat s AfD v budoucnosti?
22: No, nevím přesně, teď jenom vím, že v těch volbách evidentně, jako dneska je moderní dávat takzvané komunikační karty, jestli jsem to pochopil správně, tak myslím si, že AfD v Sasko-Anhaltsku má prostě komunikační kartu, že se k Bjørnu Heckemu vlastně nebude vyjadřovat. Myslím si, že to dělají poměrně konsekventně a uvidíme, jak to i bude. On je významným reprezentantem v jedné spolkové zemi a myslím si, že...
21: To Durinsko, jestli se nepletu?
22: Ano, ano. A že i u části Alternativy pro Německo, to je její nějaké, řekněme, politické základny, tak si myslím, že jsou trošku naštvaní kvůli tomu, že namísto toho, aby byli konfrontováni prostě se svým programem, tak často musí čtvrtinu, polovinu rozhovoru být konfrontováni s tím, jako co zrovna někde na nějakém mítingu řekl. Bjørn Hecke.
21: Existují průzkumy, čím si tedy AfD drží v současnosti tak velkou podporu a vysvětlení, které by se dalo z Česka pochopit? Je to podle vás přístup k migraci, slib obnovení prosperity, návratem k obchodům s Ruskem, jak jsme se o tom bavili, nebo je to zvlášť v zemích bývalé NDR, tedy východního Německa, nechuť k tomu poučování ze západu, které už jste zmínil?
22: Takhle, ono to je všechno to, co vy jste teď řekl. Jo, to jsou všechno ty klíčové momenty, to znamená, prostě teď bychom je mohli jeden po druhém rozebírat. Tohle to všechno jsou bezesporu jako významné věci. Má to všechno jeden takový společný jmenovatel. Prostě ty lidé vidí, že se jim vytrácí, zejména tedy starší lidé, ale AfD má podporu i u mladých lidí, jako jo, kteří jsou často tady tradováni s tou podporou třeba od těch starších, jo, a že se jim prostě vytrácí nějaká podoba světa, kterou prostě oni chápou. Jo. A není to teďka jenom o radikálech. Já si vzpomínám teď na významného německého moderátora Tomase Gottschalka, který prostě v jedné z talk show říkal, víte, já když řeknu milí diváci, tak jako já tím myslím i divačky, já myslím tím i mladé a staré, já myslím tím jako různé druhy. Já prostě nechci žít v téhleté jako hyperkorektní společnosti, kdy prostě se musím skoro za všechno omlouvat a další věci. Oni opravdu nechtějí žít jako v nějakém hyperkorektním světě a jako velmi těžko pro tohleto ty stávající politické strany, třeba i vládnoucí, tak hledají nějaký recept, jak právě s touhletou a priori kritikou pracovat. My zároveň nechceme Alternativu pro Německo pustit k moci, nechceme s ní ani vládnout, to je jako velký problém a proto jsme v takové jako nějaké specifické jako slepé uličce, ale věřím tomu, že se z ní jako dostaneme, jo. Ale prostě jako je zapotřebí pochopit, že jako dnešní problémy segmentu té společnosti a ten segment není úplně malý, tak jsou prostě úplně jiné, než to, co tady vytváří třeba například spolková vláda. Jeden specifický příklad, spalovací motory, zákaz. Prostě jako značná část německé populace a nemůžeme se tomu divit, jo, protože jsou to samozřejmě lidé z průmyslové země, to prostě nechápou a ta politika jim to nevysvětlí a pak se proti tomu postaví AfD a říká, a vidíte to? A oni vymýšlí věci, prostě jako které jdou jednoznačně proti vám a proti vaší budoucnosti a proti blahobytu naší země.
21: Hostem Interview Plus byl politolog se zaměřením na Německo Lukáš Novotný. Já vám za to mnohokrát děkuji.
22: Já děkuji, naslyšenou.
21: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
18: Pěkné ráno, je 6:30.
0: Český rozhlas Plus. zprávy.
18: Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona, která má zmírnit výpadky léků. Hotovou ji chce mít do konce září. Teď musí stát při výpadcích léky často dovážet ze zahraničí. Součástí změn má být i vytvoření větších zásob. Už bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 zavedl novelu, podle které mají výrobci povinnost zajistit při nahlášení výpadku zásoby na ještě 1 až 2 měsíce. Předseda Evropské rady Antonio Costa dnes navštíví Slovensko. S premiérem Robertem Ficem bude řešit mimo jiné nadcházející 7letý rozpočet Evropské unie. K jeho předloze měla Bratislava výhrady. Košta na Slovensku zahajuje cestu po členských zemích Evropského bloku. Ve čtvrtek se v Praze setká s českým premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Kandidáti do podzimních senátních voleb dnes dostanou přiřazená čísla na hlasovacích lístcích. Vylosují jim je příslušné registrační úřady. O 27 míst v Senátu bude v prvním kole soupeřit celkem 154 kandidátů. To je v historii voleb do Senátu druhý nejnižší počet, zhruba o 80 méně než před 6 lety. Jih Francie zasáhlo tornádo, zraněných je víc než 40 lidí. 15 z nich podle agentury AFP skončilo v nemocnici. Tornádo poškodilo zhruba 300 domů ve vesnici Pomas nedaleko města Carcassonne v podhůří Pyrenejí. Pro jejich obyvatele úřady zajistily náhradní ubytování. Nepříznivé počasí narušilo i letecký provoz, a to především na letištích v Nice, Bordeaux, Marseille a Toulouse. Problémy řešila taky letiště v Paříži. Obce v Olomouckém kraji připravují žalobu na stát. Vadí jim chystané akcelerační zóny, které umožňují rychlejší výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Vláda je schválila na konci července. Podle starostů ale nezvážila jejich připomínky. Žaloby kvůli tomu plánují podat v oblastech Záhoří na Přerovsku, Ptení na Prostějovsku a Nízký Jeseník. Na řadě je doprava na D2 z Bratislavy do Brna. Se zdržíte v koloně od sjezdu na Modřice ze 4. kilometru až k nájezdu na D1, zdržení 15 minut. A opatrně na příjezdu do Prahy po dálnici D10 na 2. kilometru začíná kolona. Pomalu se jede až do sjezdu na Pražský okruh, kde se po zahoření nákladního auta projíždí pouze levým pruhem. Zdržíte se až 10 minut a pomalu se jede v Českobrodské směrem do centra před Běchovicemi. Od újezdu nad lesy je to asi na 10 minut. Šťastnou cestu. Úterý přinese oblačnou až zataženou oblohu, ojedinělé přehánky nebo déšť. Během dne budou srážky četnější a výjimečně hrozí i bouřky. Teploty dnes vystoupí na 21 až 25, na jihu Moravy až na 27 stupňů. V místech se srážkami bude jen kolem 17. A po zprávách už nás čeká repríza názorů a argumentů.
4: Ministr školství neuspěl v jednání o rozpočtu. Senát zamítl klíčovou novelu stavebního zákona. Veřejnoprávní média v Maďarsku procházejí proměnou. To jsou jen některá témata, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
0: Názory a argumenty.
4: Na ministerstvu zahraničních věcí v Praze proběhlo setkání velvyslanců České republiky s premiérem Andrejem Babišem a šéfem rezortu diplomacie Petrem Macinkou. Vedoucí českých zastupitelských úřadů v zahraničí se na týdenní poradě scházejí tradičně každý rok na konci léta. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Co od velvyslanců vláda Andreje Babiše očekává?
5: Očekává to, co je logické, to znamená, že budou reprezentovat Českou republiku zahraničí a hájit české zájmy a politiku zahraniční, kterou stanovuje pochopitelně vláda. Kdyby se velvyslanci měli instruovat především výroky Andreje Babiše, tak by se dalo z toho odvodit, že hlavním českým zájmem v současné době je rozšiřování Evropské unie o západní Balkán a schengenské veřejného prostoru, ale tak tomu asi úplně nebude. Samozřejmě existují daleko podstatnější, důležitější zájmy, ať už se týkají bezpečnosti České republiky nebo také různých otázek ekonomických a tak dále. Minister zahraničí Petr Macinka se zase snažil velvyslancům prezentovat to, že proběhly volby, že se vyměnila vláda, že nepůjde o změnu kosmetickou, ale že by se měla i velmi razantně projevit v tom, jak bude fungovat zahraniční politika. Je třeba zdůraznit, že obě vystoupení jsou v rámci té veřejné části toho setkání vlády s diplomaty, českými diplomaty, a že daleko důležitější a podstatnější věci budou padat v době, kdy už to jednání bude uzavřené, nebude přístupné veřejnosti, ale kdybychom měli vycházet z toho veřejného vystoupení ministra Macinky, tak tam na tom bylo zajímavé to, že diplomaté by většinou se skutečně měli řídit instrukcemi, dá se říci, ministerstva zahraničí a české vlády, a ministr Macinka naopak je vyzýval k větší iniciativě, aby sami přicházeli s různými věcmi. Tak uvidíme, jak to bude fungovat v praxi. Zároveň on hovořil o tom, že podobně jako premiér Andrej Babiš, že zahraniční politika nové české vlády musí být více pragmatická, méně ideově zaměřená, že zkrátka česká diplomacie by se měla řídit tím, co je výhodné pro Českou republiku, a ne se orientovat na svět, jaký by si přála mít. Takže v tomto směru lze očekávat větší důraz na pragmatičnost, na rozvoj vztahu nebo udržování vztahu i s jinými zeměmi, které mají třeba diametrálně odlišný pohled na svět a na různé hodnoty, než má Česká republika.
6: A jak jednotná a srozumitelná je česká zahraniční politika?
5: Pokud bychom brali to, že českou zahraniční politiku reprezentuje nejenom vláda, ale také prezident a třeba předsedové obou komor, tak v některých momentech nemusí být úplně srozumitelná. Mohl bych zde například uvést to dění kolem summitu NATO v Turecku, kdo tam bude zastupovat Českou republiku, kdo povede českou delegaci, nebo také to, že třeba předseda Senátu zamířil na Tchaj-wan, byť k nelibosti vlády, a naopak předseda poslanec sněmovny zamířil do Číny, takže diplomaté nebudou mít úplně jednoduchou roli. Oni na to jsou zvyklí ostatně z minulosti, kdy rovněž někdy zaznívaly výroky třeba z úst Miloše Zemana, které byly v rozporu s vládní zahraniční politikou, a diplomaté měli tu práci vysvětlit svým kolegům zahraničí, politikům v jednotlivých zemích, jaká vůbec ta pozice České republiky je. Tak uvidíme, jak se bude dařit v budoucnu koordinovat zahraniční politiku právě na úrovni prezident, vláda a předsedové obou parlamentních komor, protože v nepříliš vzdálené minulosti se to úplně nedařilo a v tuto chvíli není úplně jisté, zda dojde v dohledné době k nějaké zásadní změně.
6: Dodává komentátor Petr Hartmann. Děkuji a naslyšenou.
5: Naslyšenou.
6: Málo která vláda si dnes dovolí neoznačit podporu vzdělání za svou prioritu. Platí to i pro kabinet premiéra Andreje Babiše. Po jednání o budoucím státním rozpočtu vyjednal ministr školství Robert Plaga pro svůj rezort částku, která nestačí. Slovo má šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
7: Ministr školství Robert Plaga prohrál v aktuálním kole jednání o rozpočtu na rok 2027 s ministryní financí vysoko na body. Neodešel s prázdnou, ale navýšení zhruba o 16 miliard je nedostatečné. Ohrožuje i plnění slibů z vládního programu a hospodářské strategie o platech učitelů a o celkových výdajích na vzdělávání v poměru k HDP, i když mají být splněny až na konci funkčního období vlády. Plagova prohra ve hře o miliardy na vzdělávání, tedy o klíčové investici do budoucnosti země, jak stojí v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše, má dvě části. Plaga, který byl úspěšným ministrem školství v první Babišově vládě, už odvrátil největší hlouposti, které navrhovali jiní členové kabinetu a koaliční partneři. Zrušení inkluze nebo devátých tříd a další. Jenomže vysvědčení mu vystaví učitelé, ředitelé, univerzity a výzkum podle toho, zda bude schopen prosadit přiměřený rozpočet. Na splnění zmíněných slibů je podle ekonomů potřeba asi 50 miliard korun a Plaga chtěl na příští rok řádově desítky miliard, což zlepšení z letošních 284 na předpokládaných 300 miliard v příštím roce určitě není. Přitom za prvního mandátu ministra Plagy se začaly platy učitelů poměrně zvyšovat hned v prvním roce a rostly až do roku 2021 na rekordních 125% průměru v hospodářství. Expert na ekonomiku vzdělávání a šéf think tanku IDEA Daniel Minich upozorňuje, že dojednané navýšení o 300 miliard pouze udrží krok s tempem růstu nominálního HDP a mezd v ekonomice a rozhodně neznamená vyšší míru podpory školství. A také opravuje ministra Plagu, který by se rád

0: Premiér, víto ministrině financí i ministr školství. Plaga správně říká, že by rád dohodl růst výdajů i na další roky. Konec konců by vláda měla jako součást rozpočtu na příští rok předložit sněmovně také výhled na roky 2028 a 2029. Pokud tam budou ty skoky o desítky miliard, dalo by se to brát aspoň jako další veřejný příslib. Kterému se ale nedá moc věřit, když Babišova vláda bude potřebovat desítky miliard na vyšší důchody, na splácení dluhu, na obranu, na státní zdravotní pojištěnce a na další povinné výdaje. Nedají se přitom čekat žádné nové velké příjmy. Že porostou díky investicím, je pohádka jen pro nejmenší děti. Robert Plaga byl na začátku této vlády jedním z jejich racionálních členů, schopný prosadit potřebné věci. Tato jeho pověst ale teď bledne. A podstatné je, že v rozpočtových jednáních nezačal prohrávat ministr, ale s celou vládou Andreje Babiše především děti, rodiče, učitele i ředitele a univerzity, tedy Česká republika.
1: Míní šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. Stavební zákon je jednou z klíčových norem, které měly pomoct zvýšit ekonomický růst v Česku a také mimo jiné usnadnit výstavbu nových bytů. V Senátu ale vládní návrh narazil. Podrobnosti má komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
2: Zrychlit výstavbu, doručit na trh mnoho nových a dostupných bytů a nakonec i zrychlit tempo ekonomiky. Novela stavebního zákona měla podle svých předkladatelů doručit zázraky na počkání a desítky tisíc nových bytů v žádaných lokalitách do druhého dne. V uvozovkách samozřejmě. Vládní návrh, který k dokonalosti dovedly pozměňovací návrhy poslanců, mimo jiné odstřihl stavební řízení od obcí, které podle kritiků nemístně zasahují do budoucí výstavby a obecně se ke všem novinkám staví negativně. Přesto fakt, že tuto novelu Senát zamítl, není chybou. Vraťme se k její podstatě. Nápad, aby všechno schvaloval jeden úřad a stavebník pokud možno nescháněl 50, 100 a více razítek, vůbec není špatný. Upřímně v Česku není ani relevantní argument, že se na novele podíleli developeři a stavebníci, kterým hraje na ruku. Obecně je dost těžké najít jakýkoliv klíčový zákon v České republice, který by nešel na ruku té či oné lobbystické skupince. A není důvod, proč by měl být výjimkou právě ten stavební. Konec konců o výjimkách jen v daňové oblasti ráda mluví i šéfka daňové správy Simona Hornochová. A nezdá se, že by se nad tím, že velké firmy a podniky mají daleko větší možnosti optimalizace než ti malí, někdo pohoršoval natolik, aby změnil zákony, které to umožňují. Zkrátka na nějaké ty zákonodárné chyby je Česko zvyklé a hned také něco nerozhází. Navíc vyjmout stavební úřady z vlivu obcí a chtít menší počet razítek skutečně není ničím špatným. A nemění na tom ani odpor obcí, které mají nyní velké zastoupení v obou komorách, protože i ty patří mezi brzdy systému. Novela je mizerná především proto, že rozhodně nemůže zajistit to, co slibuje. A často zhorší i to, co funguje. Nezajistí tedy levné a dostupné bydlení a mohutnou výstavbu. Není to totiž v zájmu developerů ani stavebníků. To, že ubyde množství razítek a ani to není zárukou vzhledem k tomu, jak doopravdy probíhá stavební řízení a tomu, že se každý úředník bojí přijmout jakékoliv rozhodnutí, protože ví, že se to nakonec obrátí proti němu, vůbec neznamená konečnou slevu. To samé platí pro digitalizaci, která se od systému za miliardy posunula k nefunkčním systémům za 100 miliony, aby nakonec skončila s dodatečnými výdaji a úplně novým digitálním systémem, který má propojit za levno všechny stávající. Slibované zrychlení výstavby také nic neříká o její kvalitě. Veřejnost může leckdy má pocit, že se stavební řízení vleče. Politici to rádi opakují i s žebříčkem Světové banky, jen tedy už zapomínají dodat, že celý žebříček musela tato nadnárodní instituce zrušit, protože se na veřejnost dostaly zprávy, že byl sfalšovaný ve prospěch velkých zemí. Ne, že by to neznamenalo, že se v Česku nestaví pomalu, nicméně nejde o plošnou záležitost. I proto, než povolit novelu zákona obcházení norem, by bylo lepší identifikovat důvody, proč se v Česku staví pomalu, kdo za to doopravdy může, nakolik je současný developerský trh svobodný a rozhoduje se podle zisku a ztrát a nakolik je regulovaný. A také, kde jsou jeho skutečná slabá místa. Nic z toho novela neslibuje a nikdy neslibovala. Jeden z klíčových zákonů, který měl nakopnout dynamiku hrubého domácího produktu, byl a je nepřipravený a nepromyšlený. Se skutečnou podporou ekonomiky.

0: politiky nemá společného vůbec nic. Opoziční politici tvrdí, že v případě, že koaliční poslanci přehlasují veto Senátu, chtějí se obrátit na ústavní soud. Reálně jde o výhrůžku, která neřeší opravdické brzdy systému. Stavebnictví je spolu se zdravotnictvím, sociálními službami a důchody jednou z klíčových politik. A nedostatek dostupného bydlení je problém, který se projevuje nejen v nízké porodnosti a tenzích na pracovním trhu. V současnosti jsou všem klíčové politiky nejraději řeší tak, že o nich politici moc rádi mluví, ale skutečná náprava je hodně daleko. Reálně se do ní nikomu nechce. Je tam až příliš mnoho zájmu a ještě víc peněz. To všem neznamená, že každá novela stavebního zákona musí být reálně horší a méně funkční než ta předchozí.
1: To byla komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ukrajinská města Sloviansk a Kramatorsk v Doněcké oblasti získala oficiálně status teritoria aktivních bojů, informovala Slovianská místní vojenská správa. Ruské jednotky jsou momentálně vzdálené od obou měst asi 12 kilometrů a postupují, přičemž využívají místního terénu a vegetace k infiltraci okolních oblastí, údajně včetně obou měst. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
3: Hlavním cílem a místem největší koncentrace ruských vojsk na Ukrajině je právě Sloviansk a Kramatorsk, protože, jak si přeje Vladimír Putin, celá Doněcká oblast by měla být dobyta ještě do konce tohoto roku. V Rusku je proto stále častěji zmiňována rozhodující bitva o Donbas. Ukrajinské jednotky přitom kontrolují sever oblasti a jejími hlavními opěrnými body jsou právě Sloviansk a Kramatorsk. Jenže právě k oběma těmto městům se nebezpečně blíží ruský nepřítel. No a protože v této válce fronta není klasickou frontou, jak ji známe z válek předchozích, ale několik kilometrů širokým pásmem smrti, ostřelovaným drony z obou stran, je krajně obtížné stanovit, kdo a jaká místa konkrétně infiltroval. Jak ale soudí odborníci v rozsáhlém materiálu pro americký New York Times, Rusům se dobít celou Doněckou oblast nepodaří ani do konce příštího roku a nezbude jim než konečně zasednout ke společnému jednacímu stolu s ukrajinskou stranou. Ukrajina dnes kontroluje necelou pětinu Doněcké oblasti a opírá se hlavně o to, čemu se na západě říká pás pevností. Tvoří ho několik měst, která utvořila celý 50-kilometrový pruh, který Ukrajina začala opevňovat už v roce 2014, tedy po ruské anexi Krymu a vypuknutí separatistické války na východě země. Kramatorsk a Sloviansk jsou přitom na severu tohoto pásma a co do počtu obyvatel jsou 2,5x větší než třeba Pokrovsk, do kterého se Rusové probíjeli skoro 2 roky. Známý ukrajinský novinář Jurij Butusov ovšem upozorňuje na to, že případná ztráta Sloviánska a Kramatorska povede ke ztrátě celého Donbasu a Západ přiměje k tomu, aby se znovu pokusil donutit Ukrajinu ke kapitulaci za ruských podmínek. Butusov proto doporučuje svěřit obranu ukrajinského pásma pevností veliteli 3. armádního sboru ukrajinské armády, jehož dronové jednotky dnes zajišťují obranu dalšího důležitého města Limanu, kde se nepřítel nedokáže pohnout ani o krok. Jedině kvalitní organizace frontových bojů nám umožní zlomit průběh bitvy, která se v tuto chvíli bohužel nevyvíjí v náš prospěch, Uzavírá své úvahy Jurij Butusov.
1: Tolik komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Po několika týdenní pauze odvysílala maďarská veřejnoprávní televize novou zpravodajskou relaci. Oproti nedávné minulosti, kdy zemi vládl Viktor Orbán, kladly zprávy velký důraz na vyváženost. Premiér Petr Maďar tak udělal další krok k odstranění orbánismu, soudí evropský editor deníku Luboš Palata.
4: Maďarská veřejnoprávní televize začala po měsíční pauze opět vysílat zpravodajství. A podle prvních diváckých ohlasů se vysílání výrazně odlišovalo od vládní propagandy, která byla televizí vysílána dlouhá léta za vlády předchozího premiéra Viktora Orbána. Bylo to vysílání, o němž jeden z mých maďarských přátel říkal, že takhle hrozné to nebylo ani v 80. letech za kádárovského komunismu. Samozřejmě v televizi nezůstal v některých redakcích kámen na kameni, ale to vzhledem k tomu, co roky produkovala, není divu. Po 16 letech orbánismu to snad ani jinak nešlo. Vláda premiéra Petra Maďara a strany Tisa, která v těchto dnech oslavila 100 dnů v úřadu, si tak mohla odškrtnout jeden splněný úkol. Z hlediska očisty maďarského státu od orbánismu, což byl jeden z hlavních slibů, kterými Péter Maďar přesvědčil na jaře maďarské voliče, bylo prvních 100 dnů vlády úspěšných, včetně trochu problematické akce výměny prezidenta, kterou musel premiér Maďar nakonec provést brutální politickou silou ústavní většiny. Právě v těchto dnech mu však jeho postup schválil odmítnutím žaloby Orbánova Fidesz, maďarský ústavní soud. Výběr nového prezidenta, kterým se stal zkušený soudce Andráš Baka, je jistou zárukou nadstranickosti nové hlavy státu. Ale zda to tak bude, ukáže až praxe. Důležité je také zahájení vyšetřování korupce, klientelismu a zneužívání prostředků maďarského státu i Evropské unie úzkou skupinou lidí kolem Orbánova Fidesz. Tam se za 100 dnů nedali čekat zázraky, ale první kroky už udělány byly. To ocenila i Evropská unie, která Maďarsku uvolnila miliardy euro z plánu obnovy, které by měly nastartovat maďarskou ekonomiku. V jiných oblastech se toho zase tolik nezměnilo. Maďarsko například tvrdě vyjednává s Ukrajinou a přestože už neblokuje kroky Bruselu na pomoc Kyjevu, má vůči Ukrajincům i současná vláda velmi chladný postoj. Ale na druhou stranu Budapešť s Kyjevem aspoň vyjednává, především o Maďarech v Zakarpatí a je možné, že časem se Maďarsko posune ještě více proevropským a proukrajinským směrem. Jak v otázce Ukrajiny, tak veřejnoprávních médií a jejich fungování, stejně jako v obnově maďarské ekonomiky i maďarské demokracie, si však budeme muset na jasné výsledky ještě nějaký čas počkat. Hlavně na to, zda po likvidaci orbánismu přijde obnova plné demokracie. V situaci, kdy má Péter Maďar ústavní většinu, to bude vyžadovat sebeomezení moci současné vlády. Až tam se bude lámat chleba. Až tam se ukáže, zda orbánismus vystřídá plná demokracie, nebo jen jeho nová obdoba jménem maďarismus.
1: Vysvětluje evropský editor deníku Luboš Palata. Blíží se okamžik, kdy se do vesmíru podívá další Čech, co by člen posádky kosmické lodi. A tak se stále častěji objevuje otázka, co typického z naší země si tam sebou astronaut Aleš Svoboda vezme. Spisovatel Ondřej Nev přichází ve své pravidelné glose s několika nápady.
5: Náš astronaut Aleš Svoboda se chystá letět jako pilot kosmické lodi Crew Dragon k mezinárodní vesmírné stanici ISS. Velitelem se bude francouzský astronaut Thomas Pesquet. Jména dalších dvou členů posádky neznáme. Není to jediné, co nevíme, a tím se dostávám k tomu nejdůležitějšímu. Co bude mít druhý český astronaut v kapse, až mu motory rakety Falcon 9 budou burácet pod zadkem? To je otázka pro nejednoho našeho fandu astronautiky. Československá vlajka byla v roce 1972 dokonce na měsíci. Dopravil ji tam a taky zpět Eugene Cernan v Apollo 17. Vlajku přivezl do Československa, ale režim ji držel v šupleti a vystavena je až v nové době na hvězdárně v Ondřejově, hned vedle tamního dvoumetrového dalekohledu. O další české suvenýry se postaral americký astronaut Andrew Feustel. Do raketoplánu Atlantis vzal knížku Jana Nerudy Písně kosmické a plyšový krteček se s ním podíval do vesmíru dokonce dvakrát. V raketoplánu Endeavour a pak pobyl na ISS půl roku. Feustel vzal do kosmu i kopii kresby měsíční krajiny, kterou za války v Terezíně nakreslil 14-letý Petr Ginz, než ho odvezli do Osvětimi. Takže znovu, co si veme Aleš Svoboda do Crew Dragon? Neznám ho, ale myslím, že nakonec bude záležet na něm a jistě i na společnosti SpaceX. Mohlo by záležet i na vás. Najděte si na webu stránku nazvanou Česká cesta do vesmíru. Jde o národní projekt pro veřejnost. Můžete sem vložit i svůj návrh. Krteček je asi to první, co našince napadne a nic proti němu, ale asi by to bylo dobré pohlednout se po něčem, co taky každý zná, ale ve vesmíru to ještě nebylo. Proto se mi líbí nápad, který se vylíhl hned v několika hlavách najednou. Podotýkám, že ne v té mé, já jen předávám. Co takhle vzít do vesmíru Foglarova ježka v kleci? Je to technický hlavolam, má v sobě tajemství i romantiku. Znalci ježka v kleci připomínají, že v beztížném stavu bude ještě těžší ježka z klece dostat. Na astronauty by to mělo i stimulační efekt a pomáhalo by jim to bystřit mysl. Navíc v ježkovi v kleci je zakleto tajemství létajícího kola Jana Tleskače, a kde jinde je důstojnější místo pro ukrytí technického tajemství než na oběžné dráze. Za nominaci Ježka v kleci se tedy rozhodně přimlouvám a je mi trochu líto, že nápad není můj. Je ale na Aleši Svobodovi, jak se rozhodne, vezme sebou Ježka v kleci a posune ducha rychlých šípů do vesmíru, nebo vezme něco jiného, když ano, co to bude? Pokud si vezme kočičí pracku, pak projeví smysl pro humor, jaký se mi opravdu líbí.
1: A slovy spisovatele Ondřeje Nefa dnešní názory a argumenty končí. Mistryní zvuku byla Markéta Bičovská, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Pro a proti.
4: Někteří zemědělci jsou připraveni obrátit se na ústavní soud, pokud by bylo zavedeno předkupní právo zemědělců na pole, na kterém hospodaří. Je úprava, kterou chystá vláda, nezbytným krokem pro ochranu českých polí před spekulanty? Nebo jde o neústavní zásah do vlastnických práv, který nahrává velkým zemědělským podnikům? Zeptám se předsedkyně sněmovního zemědělského výboru, poslankyně hnutí ANO Moniky Oborné a ex-ministra zemědělství poslance ODS Petra Bendla.
2: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
6: O 7. hodině a v úterý 25. srpna otevíráme živé vysílání Raního Plusu. Do nového dne vás vítají Martina Mašková
7: a Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas Plus.
7: A tady je naše nabídka pro úvodní hodinu, na které subjekty míří nové americké sankce proti Íránu, údajně nejtvrdší v historii.
6: Jakými způsoby zkusí opoziční poslanci zasáhnout do novely rozpočtových zákonů?
7: A čím zdůvodňuje generální ředitel koncernu Volkswagen škrty a propouštění?
6: To vše a další uslyšíte po zprávách. Dnes je připravuje Monika Vrchotová.
8: Yeah. Přeji dobré ráno. Spojené státy představily nové sankce proti Íránu. Cílem je podle ministra financí Scotta Bessenta odříznout zemi od zdrojů udržující tamní režim při životě. Bessent taky pohrozil zemím, které se k americkým sankcím nepřipojí, že budou sdílet ekonomickou izolaci Íránu. Před tímto krokem ale už dříve varoval Teherán s tím, že země pocítí důsledky. Íránský ministr zahraničí Ismail Bagáhi taky řekl, že americké sankce zasáhnou především běžné Íránce. Podrobně nové americké sankce proti Íránu rozebereme v ranním plusu hned po zprávách s naší zpravodajkou ve Spojených státech. Sněmovna se bude znovu zabývat novelou, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Do sněmovny ji vrátil prezident svým vetem. Podle vlády není možné bez této novely sestavit státní rozpočet na příští rok. Jeho návrh musí ministerstvo financí předložit kabinetu do konce srpna. Opozice ale návrh zákona kritizuje a avizuje dlouhou debatu. Také první jednání sněmovny po letní pauze bude tématem ranního plusu krátce po zprávách.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: V největší evropské automobilce Volkswagen začínají vyjednávání o její budoucnosti. Šéf představenstva koncernu Oliver Blume se sejde ve Wolfsburgu se zástupci zaměstnanců. Ti chtějí hlavně slyšet detaily o chystaných úsporách.
9: Wolfsburg je pro Blumeho první z 9 zastávek. Po dolnosaském kmenovém závodě přijdou hned na řadu továrny v Emdenu a Cvikau, o kterých se delší dobu říká, že jsou na hraně uzavření. Volkswagen pořád vytváří zisk a v Evropě dokonce roste, ale mimo ní přichází o trhy, především o ten čínský, kde odbyt klesl meziročně o čtvrtinu. Koncern může výhledově propustit desítky tisíc zaměstnanců. Automobilka Škoda, která jeho součástí, uvedla, že plány vedení v Německu nemají přímý dopad na její aktivity. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
8: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Reaguje tak i na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který nebyl dostupný delší dobu teď v létě.
10: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření k vytvoření robustnějších rezervních zásob.
11: Říká za ministerstvo zdravotnictví Martin Novotný. Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
12: Je to frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
11: Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají pouze jednoho dodavatele. V Česku se to týká až poloviny léků, kterým skončila patentová ochrana. Podle výkonného ředitele České asociace farmaceutických firm Filipa Vrubela je příčinou chybějící konkurence to, že stát tlačí na nízké ceny.
13: Nakoupili jsme si tuto úsporu právě tím, že nám roste riziko výpadku.
11: Novelu chce mít ministerstvo hotovou do konce září. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
8: Velká Británie souhlasila s přesunem technologií pro výrobu raket dlouhého doletu Storm Shadow na Ukrajinu. Oznámil to britský premiér Andy Burnham během setkání koalice ochotných v Kyjevě.
14: Představitelé států podporujících Ukrajinu se při setkání v Kyjevě dohodli na podpoře ukrajinského energetického sektoru, který znovu čelí četným ruským útokům. Mluvili ale také o zpřísnění sankcí proti ruskému obrannému průmyslu a potřebě posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu. Prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu informoval o návratu ze zajetí 10 členů ukrajinských obranných sil, kteří byli považováni za nezvěstné. Na Ukrajinu se vrátili přes Bělorusko. Litva spustila projekt, jehož cílem je vrátit na Ukrajinu děti, které byly z okupovaného území násilně deportovány do Ruska. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
8: Na Haiti zemřelo nejméně 47 lidí při dalším útoku gangů poblíž hlavního města Port-au-Prince. Haitská vláda slíbila do oblasti vyslat jednotky k posílení bezpečnosti. Policie nedokázala zajistit lidem ochranu ani přesto, že se násilnosti staly nedaleko policejní stanice. Gangy útočily ve strategické oblasti u přístupových cest do hlavního města. Místo útokům čelí dlouhodobě. Jejich součástí bylo v minulosti i znásilňování, únosy, žhářství nebo krádeže hospodářských zvířat. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Správa státních hmotných rezerv zmodernizuje asi 20 kontejnerových cistern na pitnou vodu a pořídí 7 nových cisternových nákladních aut. Po jednání ústřední komise pro sucho to oznámil předseda správy Pavel Švagr. Vyjde to podle něj na zhruba 50 až 60 milionů korun. Správa státních hmotných rezerv má k dispozici řádově několik stovek cisteren. Část z nich teď pomáhá některým obcím na Klatovsku nebo Rakovnicku. Detaily k plánované opravě a pořízení nové techniky dodává Pavel Švagr.
15: To jsou autocisterny, které mají objem zhruba kolem 10 kubíků vody. A co se týká té modernizace, tak předpokládáme, že budeme začínat zhruba kolem 20 kusů těch klasických malých cistern kolem 3 kubíků, tak bychom je chtěli prostě dát do stavu, který odpovídá 21. století.
8: Sanitky, speciální technika i ukázky první pomoci. To dnes od 10 hodin uvidí lidé na Staroměstském náměstí v Praze. Akce nazvaná Den s pražskou záchrankou má veřejnosti přiblížit práci zdravotnické záchranné služby. Pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
16: Akce nabídne veřejnosti praktické ukázky první pomoci, prezentaci sanitek a speciální techniky zdravotnické záchranné služby, dynamické ukázky zásahů i besedy s odborníky. Pestrý celodenní program doplní hudební vystoupení.
8: A jak to vypadá v 7 hodin a téměř 7 minut na silnicích? Na dálnici D2 směrem z Bratislavy na Brno se zdržíte v koloně před nájezdem na dálnici D1, brzdí se už před sjezdem na Modřice na 5. kilometru, zdržíte se kolem 4 hodiny. Na příjezdu do Prahy po D10 vjedete do kolony zhruba na 1. kilometru, pomalu se jede až do sjezdu na Pražský okruh, kde se po požáru nákladního auta projíždí jen levým pruhem, je to zhruba na 5 minut. Následně se zdržíte také na okruhu a Štěrboholské spojce od dálnice D11 k Průmyslové pojedete 15 až 20 minut. Pomalu už se jede také v Liberecké. Od sjezdu na Prosek k tunelu Blanka je to na 10 až 15 minut. A zdržíte se i v Českobrodské směrem do centra před Běchovicemi. Od újezdu nad lesy je to až na 15 hodiny. Přejeme klidnou jízdu. Dnes nás bude provázet oblačná až zatažená obloha, zpočátku výjimečně postupně místy přeháňky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Tam, kde bude pršet, bude kolem 17 stupňů, jinde 21 až 25, na jižní Moravě až 27. Na horách dnes bude kolem 16, ale v Jeseníkách a Beskydech jen kolem 13 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní Plus.
6: A v něm jsou dnes s vámi Daniela Vrbová a Martina Mašková. Ministerstvo financí Spojených států spustilo operaci s názvem Economic Outcast zacílenou proti Iránu a jeho podporovatelům. Nová vlna sankcí má zasáhnout skoro 60 firem nebo jednotlivců, které s Iránem nepřestali obchodovat, včetně subjektů z Číny nebo Švýcarska. Podle amerického ministra financí půjde o hospodářský nápor, který má Irán ekonomicky izolovat a Teherán reaguje vzdorem. Washington podle něj čeká další porážka. Více řekne naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Jano, dobrý den.
17: Dobré ráno.
6: Čeho se ty nové sankce týkají a kdy začnou platit?
17: Nové sankce se zaměřují na 5 oblastí, Martino, na digitální aktiva, na technologie, na zlato, letectví a na lodní dopravu. Ministerstvo financí americké kvůli tomu potrestalo skoro 60 lidí a firem, které byly nebo jsou napojené na Irán, mezi nimi subjekty z Číny, která 90% íránského vývozu je vlastně největším odběratelem íránské ropy, a také ze Švýcarska. Ty sankce nemají platit hned, ministr financí Bessent řekl, že jde spíš o takový varovný výstřel a že země dostanou individuální lhůtu na to, aby svoje vztahy s Iránem ukončily. Sám přiznal, že nemá nekonečnou trpělivost, ale přesný termín nestanovil.
6: Čím další ministr financí Bessent hrozí zemím, které s Iránem obchodují?
17: On říká, že státy, které nová omezení poruší, tak Spojené státy je vyloučí z globálního finančního systému, který je postavený na americkém dolaru. Podle jeho slov není cílem rozvrátit světovou ekonomiku, ale přimět Irán k úplné hospodářské izolaci. On sám to shrnul tak, že chce přetít každou ekonomickou tepnu, a toho cituju, která drží iránský režim při životě.
6: Jak na to reaguje Irán?
17: Iránský ministr hospodářství řekl ve státní televizi, že Spojené státy čeká další porážka, cituju, a že Teherán má způsoby, jak ta nová omezení obejít. Dodal, že na podobný krok vláda čeká dlouho, takže mají připravený dvouletý plán, jak podobné události zvládnout, a šéf Iránské rady národní bezpečnosti k tomu ještě pohrozil, že odveta bude seismická a že jakoukoliv zemi podporující sankce bude Teherán považovat považovat za válečného protivníka.
18: Jeví se to tak, že Irán bude ochoten jednat nebo spíš stupňuje napětí?
17: Ty signály jsou, Martinou, smíšené, protože iránský prezident Pezeškian v neděli vyzval k návratu k memorandu o porozumění, které mimochodem vypršelo v pátek po těch 60 dnech. Podle něj to bylo lepší než ten současný stav, kdy není ani válka, ani mír, jenže v Iránu není jen jedno vedení, takže to bezpečnostní vedení země zase mluví o možné seismické odvetě a tím pádem není jasné, které křídlo iránské politiky převažuje nyní nebo převáží nakonec.
18: A co se aktuálně děje v Hormuzském průlivu, kudy prochází velká část světové ropy?
17: Za poslední dva dny tam nedošlo k žádnému nějakému hlášenému útoku na lodě, byť ten provoz zůstává nadále výrazně omezený. Britský úřad pro námořní obchod ale hlásí, že u ománského pobřeží poblíž města až Šiša zasáhl neznámý projektil tankerovou loď. Měla podle něj poškozenou strojovnu, ale posádka je v pořádku a ani útočník zatím nebyl identifikován.
18: Jana Cíglerová, naše zpravodajka ve Spojených státech. Děkujeme za informace.
17: Pěkné ráno.
18: K tématu se vrátíme po půl deváté.
7: Teď je ale teprve 7 hodin a 12 minut. My se teď budeme věnovat chvíli domácí agendě. Ostrý start čeká po letní dovolené poslance. Už dnes totiž zůstanou v lavicích asi až do noci. Hlavním bodem programu je prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. Jednat o ní budou už po páté. Kromě standardních 3 sněmovních čtení totiž poslancům vrátil i Senát, který nakonec koaliční poslanci přehlasovali. A detaily už teď doplní Kateřina Špálová z domácí redakce. Dobré ráno.
19: Dobré ráno.
7: Jaký dopad má tato novela na to, že ještě nebyla schválena, ale už se sestavuje rozpočet na příští rok?
19: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO jsou současná pravidla nastavená tak, že podle nich není možné rozpočet na příští rok reálně sestavit. Schodek by prý mohl být maximálně kolem 150 miliard korun, což je v tuto chvíli nemožné. Alena Schillerová ale vzkazuje, že prezidentské veto je koalice připravená přehlasovat, a to i případně zařazením pevného hlasování.
20: Přehlasujeme prezidentské veto a mrzí mě, že vůbec nás pan prezident do této situace dostal, když byl třeba schopen podepsat v roce 2025 rozpočet Fialovy vlády.
19: Kvůli rozvolňování rozpočtových pravidel vydalo společné prohlášení na 20 ekonomů. V něm upozorňují hlavně na takzvané únikové doložky, které jsou součástí novely a které se týkají například infrastrukturních investic. Vadí jim také možnost navýšení výdajů o 10% na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu. Otevřený dopis podepsali mimo jiné i bývalí guvernéři České národní banky Jiří Rusnok a Zdeněk Tůma nebo předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.
7: Co vlastně vadilo na úpravě rozpočtových pravidel prezidentovi?
19: To, že je novela podle něj částečně v rozporu s ústavou. Včera se nepřímo ohradil vlastně hned dvakrát proti tomu, co jsme před chvíli slyšeli od Aleny Schillerové. Nejdříve upozornil, že nevetoval přímo rozpočet, ale zákon, podle kterého se má sestavovat. A pak zopakoval, proč to udělal.
21: Ten návrh směřuje k tomu, že ta pravidla budou mnohem volnější, dává vládě i některé pravomoce, které z mého pohledu jsou částečně v rozporu s ústavou, protože snižuje parlamentní kontrolu ve prospěch vlády, tak jsem ty výhrady jasně formuloval ve svém zdůvodnění veta.
19: A dodal, že pokud vláda jen mluví o přehlasování jeho veta, pak je to ke škodě věci, protože právě těmi jeho argumenty se měla vést diskuze a že v případě přehlasování může budoucnost ukázat, jestli na nich něco nebylo.
7: Kateřino, dnes se tady počítá s dlouhou debatou, když už zástupci koalice mluví o možnosti zařadit hlasování na pevný čas?
19: Ano, opozice už teď zmiňuje, že dlouhá bude už debata před samotným otevřením programu, protože se za léto událo hned několik věcí, na které chtějí opoziční poslanci upozornit. Velmi kriticky se pak staví i k samotné novele rozvolňující rozpočtová pravidla, jak doplňuje místopředseda hnutí STAN Lukáš Vlček.
22: Jsem si tím plně jist, že se to vládní většina pohlídá, ale to neznamená, že to nebudu kritizovat. Tak jako s tím nesouhlasí samozřejmě nejenom my jako opozice a nejenom jako Senát, ale také s tím nesouhlasí pan prezident, ale hlavně řada odborníků. Prostě říká, že to je nesmysl, abychom v současné situaci rozvolňovali ty pravidla a přenášeli i to břímě zadlužení na další generace.
19: Opozice už taky připravuje ústavní stížnost. Podle předsedy ODS Martina Kupky trvala diskuze při přehlasování senátní vratky zhruba 4 hodiny. Poté bylo zařazeno pevné hlasování a nedostalo se tak na řadu poslanců. To je podle opozice nedostatečné. Kolik času umožní koalice debatovat, tentokrát se teprve uvidí.
7: Novela rozpočtových zákonů je hlavním bodem programu. Co dalšího ale mají tento týden poslanci ještě na programu?
19: Poslanci by měli v třetím, tedy finálním čtení, projednávat například takzvaný cizinecký zákon. Hlavním cílem této novely je modernizace a digitalizace migrační agendy. Má zavést elektronický systém, který umožní například online podávání žádostí nebo efektivnější sdílení dat. Dále mají poslanci finálně hlasovat o novele zákona na úseku vnitřní správy, návrhu zákona o spotřebitelském úvěru nebo ekodesignu výrobků. Jestli se ale k těmto tiskům poslanci dostanou, zatím není jisté.
7: Říká Kateřina Špálová z domácí redakce. Děkujeme.
19: Naslyšenou.
7: A také dnešní debatě ve sněmovně a úpravě rozpočtových pravidel se v Ranním plusu budeme věnovat, a to už po 8. hodině.
18: To jsme v Ranní plus rozebrali nejdůležitější zprávu z domácí politiky a ekonomiky dnešního dne. Já připomenu ještě ty zahraniční. Spojené státy ohlásily nové sankce vůči Íránu a zemím nebo subjektům, které s ním spolupracují. Týká se to více než 60 firem, jednotlivců nebo plavidel spojených s Íránem. V Hormuzském průlivu nedaleko ománských břehů zasáhl neznámý projekt ropný tanker. Nikdo nebyl zraněn, do na životní prostředí zatím není znám. Kanadská vláda dnes oznámí, jak budou vypadat odvetná cla za americké dovozní poplatky. A nejméně 47 lidí zahynulo, dalších 22 bylo zraněno při útoku gengu na strategickou obec na přístupové cestě do hlavního města Haiti, Port-au-Prince.
7: A volně navážeme pohledem do zahraničních médií s datem 25. srpna. Britský premiér Andy Burnham při návštěvě Kyjeva obvinil Rusko z nehorázných výhružek Spojenému království. To píše v titulku britský deník Guardian a připomíná, že jde o první zahraniční cestu Andyho Burnhama ve funkci premiéra.
18: Pondělní schůzku s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským si Britové naplánovali na Den nezávislosti Ukrajiny. Burnham v Kyjevě slíbil, že Londýn bude s Ukrajinou sdílet tajné informace o britských součástkách raket dlouhého daletu Scalp. Kyjev tak bude moci přímo na svém území začít vyrábět zbraně, které dokážou útočit daleko za hranici Ruska.
7: Podle Guardianu to sice nebude mít okamžitý vliv na situaci na bojišti, protože zahájení výroby potrvá nejméně několik měsíců, ale ukazuje to odhodlání nového premiéra pomáhat Ukrajině při nejmenším stejně, jako to dělal jeho předchůdce Keir Starmer.
18: A vypadá to i na další prohlubování spolupráce s Kyjevem v příštích letech, píše Guardian, podle kterého premiér Burnham volil možná až odvážná slova, když prohlásil, že Rusku evidentně docházejí možnosti na frontě a proto se Putin uchyluje k teroru na ukrajinských civilistech.
7: Lídři Británie a Ukrajiny navíc podepsali dohodu o spolupráci při rozvoji umělé inteligence pro vojenské účely. Podle Guardianu teď vypadá Londýn jako méně akceschopný partner Kyjeva a v záři reflektorů si osamoceně užíval Andy Burnham.
18: Německé politické strany chystají plán, jak omezit vliv krajní pravice. Píše o tom bruselský deník Politico, ale jeho autor toho článku míní, že může jít o plané snahy. Protiimigrační alternativa pro Německo příští týden nejspíš prorazí bariéru, o které se nejčastěji mluví, nebo používá se ten pojem protipožární bariéra. Je to zásada, kterou dodržují ostatní politické strany od založení AfD v roce 2013. Spočívá v tom, že s alternativou pro Německo jednoduše nespolupracují.
7: Podle Politika se očekává, že AfD příští neděli jednoznačně vyhraje regionální volby ve východoněmeckém Sasku-Anhaltsku a možná tam i sestaví jednobarevnou vládu. S tím, že získá post zemského premiéra, se už podle deníku počítá.
18: Pokud to tak dopadne, zástupce AfD by se dostal automaticky do Rady zemských premiérů, které bude celý příští rok dokonce předsedat. Takhle to vychází v rámci pravidelné rotace. Ostatní strany by se pak nevyhnuly, alespoň minimální spolupráci. Redakce Politika proto obvolala politiky s otázkou, jak by ta spolupráce vypadala.
7: A Politico pokračuje, že všichni dotázaní se snažili odpovědi vyhnout, jak to jen šlo. A pokud přece něco řekli, tak jen pod podmínkou anonymity. Podle Politika se nejvíce obávali toho, že členové AfD budou předávat tajné informace Rusku a Číně. Zástupci ostatních stran by se tomu snažili zabránit nejspíš tak, že by jim sdělovali jen to úplně nejnutnější. Účinnější než jakýkoliv bojkot by ale podle Politika mohlo být nechat stranu AfD vládnout a spoléhat na její neschopnost, kterou by se sama zdiskreditovala.
18: Radio Svobodná Evropa se na svých stránkách věnuje afgánské návštěvě Bělorusku. Zástupci afgánského radikálního hnutí Taliban se během několika denní návštěvy Běloruska vydali i na prohlídku jedné z tamních mlékáren. Snímky, kde si talibové prohlížejí produkci sýru a poslouchají přitom průvodkyni, se nejdřív objevily v lokálních médiích, tedy běloruských, ale pak všechny zmizely.
7: Zatímco běloruský režim o celé návštěvě téměř úplně mlčí, afgánská média a úřady ji naopak rozsáhle vychvalují. Zveřejňují přitom jen fotky, na kterých jsou pouze muži. Delegace podle nich zkoumala moderní výrobní technologie a možnosti jejich zavedení v Afghánistánu.
18: Na běloruské straně se záběru chytila opozice, která poukazuje na pokrytectví režimu Alexandra Lukašenka. Zatímco opoziční politiky, nezávislé novináře a další otevřené kritiky označuje za extremisty nebo teroristy, tichosti zve zástupce Talibánu, aby s nimi obchodoval. Radio Svobodná Evropa se přitom odvolává na vyjádření představitelky exilové běloruské opozice Světlany Cichanouské.
7: A ještě stihneme jednu sportovně technologickou zprávu z amerického listu New York Times. Čínský robot zaběhl 100 metrů rychleji než Usain Bolt. Píše to komentátorka deníku New York Times a pochybuje o tom, že by nás to mělo ohromit. Před 4 lety běžel nejrychlejší humanoidní robot 100-metrový sprint za necelých 25 sekund. To u lidí odpovídá rychlejšímu klusu. Letos už to zvládl za 9 sekund a 39 setin sekundy, tedy o 19 setin rychleji než je lidský světový rekord.
18: Autor článku New York Times to sice označuje za velký pokrok, jenomže jde o specifický hardware a jeho ovládání. To, že robot zvládl bleskově proběhnout jednu rovinku, podle autorky textu ještě neznamená, že by roboti překonali člověka v oblasti pohybu. Tak to jsme vybírali ze zahraničních médií.
7: A tento přehled jsme dočetli v 7 hodin a 23 minut. Odhalit ptačí chřipku dřív, než bude nutné vybít celý drůbeží chov. To je cílem nové metody českých odborníků. Na vybraných lokalitách budou od září monitorovat divoké kachny a husy, které jsou hlavním přenašečem. Stejně jako člověk mají v sobě virus ještě předtím, než se objeví první příznaky. Experti proto budou pravidelně analyzovat peří, trus kachen a také vodu v rybnicích.
0: V ruce mám teď klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu, včetně potenciálně virů ptačí chřipky.
3: Vypadá jako děrovaný váleček o zhruba 10, možná 15 cm.
0: A když s tím trošku zaklepeme, tak nám zevnitř vypadne balíček gázy, uvnitř kterého je zavřené právě to granulaktivní uhlí.
3: Ten děrovaný váleček, co drží Vojtěch Kouba z Vysoké školy chemicko-technologické, má zároveň na sobě plovák polystyrenový, který bude jako jediný vidět na hladině.
0: Na kterých se zdržuje volně žijící ptactvo, jelikož například ty kachny jsou rezervoárem právě těch virů ptačí chřipky. A tím, že nakažení ptáci vylučují ten virus ještě předtím, než uhynou, víme, že virus ptačí chřipky ve vodě najdeme.
5: Základom je pre nás sorbent aktivné uhlie, ktoré si tu nasypeme.
3: Tady v laboratoři Ústavu technologie vody a prostředí odborníci vyvíjejí různé varianty. I proto Erika Buková teď k uhlí přilévá rybniční vodu.
5: Pridáme inaktivovaný vírus vtáčej chrypky.
3: To znamená, že není nebezpečný pro práci v laboratoři?
5: Ano, je to vlastně vírus usmrtěný, ale zároveň ho víme detekovat. Použijeme zkoumavky a přístroj zapněme.
3: Teď se začaly zkoumavky točit a třást.
5: Tento experiment bude trvat 14 dní s tím, že ho budeme premeriavat, či se tam ten vírus zachytává, ako to funguje.
3: A to už je parketa pro Jonáše Trču. A vidím, že vy máte na očích i ochranné brýle.
23: Ano, teď do baňky, ve které už je připravené uhlí na svoji modifikaci, pomalu přilévám koncentrovanou kyselinu dusičnou, která změní vlastnosti celého aktivního uhlí na míru viru ptačí chřipky.
3: Takto připravený materiál pak bude ve zmíněném válečku, tedy pasivním vzorkovači, plout od září na vybraných lokalitách.
0: Rybník Velký a Malý Tisí a dál například Benešovsko nebo Nové Hrady.
3: Zhruba jednou týdně vědci náplň vymění a zároveň odeberou vzorky peří a trusu volně žijícího ptactva.
0: U nich jsme ale zjistili relativně nízkou míru pozitivity. Proto, abychom identifikovali ten zdroj nákazy, potřebujeme sebrat vyšší desítky vzorků za jeden odběr a je to relativně méně efektivní od tohoto směsného vzorkování. To znamená, že na sorbentu máme nějaký průměr vlastně toho, co se v té vodě vyskytovalo za celou tu dobu, například toho týdne, dvou týdnů.
3: Teď se podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu drůbeží vzorky testují až ve chvíli, kdy se v chovu objeví první příznaky nemoci.
1: Jednak je to zvýšený úhyn, když překoná úhyn 2% populace, a druhý ukazatel je nespecifický, když třeba dojde k poklesu snášky nebo k snížení příjmu potravy a vody.
3: A když se ptačí chřipka potvrdí, musí se vybít celý chov. A to bývá v posledních letech stále častější. Díky kontrolám nádrží by se tomu mohlo předejít.
1: Kdybychom našli pozitivitu v těle vzorcích blízkosti chovu drůbeže, tak ty ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu nebo k prvním příznakům klinických projevů.
3: Pokud se monitoring viru ptačí chřipky osvědčí, bude v příští sezóně i na dalších vodních plochách. Eva Kézrová, Český rozhlas.
18: Posloucháte Český rozhlas Plus. Nejméně 300 domů je poškozeno poté, co se jihem Francie prohnalo tornádo. Nejvíc zasáhlo vesnici Poma, 15 lidí tam skončilo v nemocnici. Podrobnosti zná Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
18: Jak silné to bylo tornádo?
4: Tuhle přesnou sílu budou ještě upřesňovat, nebo budou o ní mluvit ještě meteorologové. Zatím my víme, že když se to tornádo prohnalo vesnicí Poma, tak to trvalo několik minut. Ta obec leží v podhůří Pyrenejí, nedaleko slavného Carcassonne. V té době pro ten celý departmán Aude platila výstraha před silnými bouřkami, taky větrem, který místy mohl dosahovat až 120 km za hodinu. Desítky videí od obyvatel pak zachytili takový velký bílý vířící sloup, jak stále sílí to tornádo, tedy alespoň podle těch dostupných záběrů, vypadalo mimořádně silně. Jedna z místních, prodavačka Amandin, televizi BFM popsala svůj šok, když viděla právě následky toho tornáda.
9: Byl to chaos, naprostý chaos. Viděla jsem zřícené střechy domů, plačící lidi, bylo to strašné. Připadala jsem si jako v katastrofickém filmu.
4: Na několika záběrech jsou taky vidět vyvrácené silné stromy, které údajně poškodily střechy domů. S tím odklízením škod a zabezpečením budov ještě přes noc pomáhalo přes 120 hasičů a v příštích dnech by mělo nastat právě sčítání těch škod. Celkový počet zraněných je podle přivolených lékařů v tuhle chvíli 41.
18: Jak na celou událost reagují francouzské úřady?
4: V zasaženém regionu Aude už poskytli záchranáři náhradní ubytování lidem, kteří ztratili střechu nad hlavou. Taky zůstává uzavřená část silnic. Kvůli silné bouřce, se kterou to tornádo přišlo, byly na jihu Francie ráno, ještě dnes ráno, tedy bez elektřiny, skoro 3000 lidí. Pořadatelé taky po tom silném krupovití včera zrušili třetí etapu španělského cyklistického závodu Vuelta. Špatné počasí ještě zkomplikovalo provoz na letištích v Nice, Bordeaux, Marseille a Toulouse. Tam už se ale doprava dostává znovu do normálu.
18: Jak běžné je, že se ve Francii objeví tornádo?
4: Podle meteorologů z ústavu Meteo France v zemi každoročně zaznamenají několik desítek těchto jevů různé intenzity. V tomhle případě to ale bylo mimořádné proto, jak silné, respektive tedy ničivé v té vesnici to bylo.
18: Tolik Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Děkujeme.
4: Hezký den.
10: A já vás teď ještě pozvu rychle k poslechu i naší další půl hodiny. Budeme mluvit o tom, že vedení největší evropské automobilky Volkswagen tvrdí, že se koncern potácí v krizi a je potřeba rušit pracovní místa a zavírat továrny. Jeho ředitel o tom dnes vyrazí přesvědčovat zaměstnance. Jak bude nejspíš argumentovat?
18: Ale nejdřív o půl osmé si poslechněte zprávy s Monikou Vrchotovou.
24: Český rozhlas Plus.
8: Dobrý den. Dobré ráno. Rusové v noci útočili řízenými leteckými bombami na ukrajinské Záporoží. Podle náčelníka tamní oblastní správy Ivana Fedorova ve městě zemřeli dva lidé. Noční údery hlásí i Rusko. Poblíž města Krasnodar na jihu země vypukl po dronovém útoku požár v ropné rafinerii. Podle úřadů v oblasti zároveň zemřeli dva lidé poté, co trosky bezpilotního letounu dopadly na železniční stanici. Poslanci se dnes znovu vrátí k novele zákona, která mění rozpočtová pravidla. Zástupci koalice chtějí přehlasovat prezidentské veto. Opozice kvůli návrhu zákona připravuje ústavní stížnost a počítá s dlouhou debatou. S návrhem kromě prezidenta nesouhlasí i 20 ekonomů, kteří kritizují takzvané únikové doložky. Španělská národní bezpečnostní rada se dnes sejde, aby vyhodnotila krizovou situaci v Seutě. Ve španělském městě na severu Afriky zůstává 5 až 8 000 migrantů, kteří se tam na konci července dostali z Maroka. Podle španělských úřadů se nejedná o nouzovou situaci v oblasti veřejného zdraví. Tamní ministerstvo zdravotnictví chce ale pracovat třeba na prevenci šíření nemocí. Hasiči od rána zasahují u požáru bytu v panelovém domě v Brněnovém Lískovci. Přes 10 lidí skončilo v péči lékařů. Své domovy muselo opustit více než 40 lidí i ze sousedního vchodu, pro které hasiči zajistili evakuační autobus. Ulice Oblá je teď kvůli zásahu neprůjezdná. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Na Mělnicku pátrají po možném hnízdě nebezpečné sršně asijské, která je rizikem hlavně pro včelstva. Několik lidí ji pozorovalo v Liběchově. Agentura ochrany přírody a krajiny žádá o pomoc přes aplikaci Nahlas sršeň a upozorňuje, že lidé by se k hnízdu neměli přibližovat ani se ho pokoušet sami odstraňovat. Ještě pohled na silnice. Na D2 z Bratislavy do Brna se zhruba 15 minut zdržíte v koloně před nájezdem na D1. Brzdí se už před sjezdem na Modřice na 5. kilometru. Na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte velmi hustý provoz od sjezdu na Vestec až k nájezdu od Barandova. Podle potřeby se také uzavírají vjezdy do obou tunelů. Celý úsek pojedete až 30 minut a v Praze se reguluje vjezd do tunelu Blanka směrem Stroji. Kolona začíná už v Liberecké za sjezdem na Hloubětín. Je to až na 30 minut. Šťastnou cestu. Dnes si přibalte deštník, bude oblačno a zataženo zpočátku ojediněle postupně místy s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i s bouřkami a s teplotami od 21 do 25 stupňů. Na jihu Moravy bude až 27, při dešti naopak jen kolem 17. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
11: Posloucháte Ranní Plus,
10: kterým vás dnes provázejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Dobré ráno. Spory o další směřování největší evropské automobilky jdou do další fáze. Předseda představenstva koncernu Volkswagen Oliver Blume dnes zahajuje turné po německých závodech. Chce se setkávat se zaměstnanci a přesvědčovat je o nutnosti úsporných plánů. První štaci dnes absolvuje ve Wolfsburgu a bude to sledovat i náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Dobré ráno.
12: Dobré ráno.
10: Tak je to taková řečnická otázka, ale jak těžké to dnes bude mít šéf Volkswagen ve Wolfsburgu?
12: No, nedá se čekat, že by to byla úplně nějaká informační schůzka, že Oliver Blume by tam říkal, jaké má plány, a zaměstnanci Volkswagenu ho prostě jenom poslouchali. Tam jsou rozdílné zájmy. Oliver Blume navrhuje, dá se říct, docela drastické škrty. On tvrdí, že Volkswagen je ve velmi kritické situaci a zaměstnanci mají docela jiné zájmy, což už ostatně projevili. Oni mají docela silnou pozici. Dnes se tedy předseda představenstva ve Wolfsburgu sejde i s předsedkyní tamní podnikové rady, tedy výboru zaměstnanců, Danielou Cavallo, která je zároveň členkou představenstva Volkswagenu, čili dozorčí rady, čili orgánu, který je ještě nadřízený tomu představenstvu, které vede Oliver Blume, kterého volí a odvolává. A zároveň je to tedy orgán, tato dozorčí rada, která už v červenci odmítla ten jeho plán pro budoucnost, který by podle něj měl Volkswagen vyvést z krize.
10: Můžeš, Tomáši, připomenout, co je obsahem toho plánu?
12: Tam nejenom, že by mělo ubýt modelů, které Volkswagen vyrábí, i takových jakoby variací v rámci modelů, celá ta výroba by se měla zjednodušit, ale taky by mělo ubýt zaměstnanců. V rámci Volkswagenu už existuje nějaká shoda, dohoda na rušení 35 tisíc pracovních míst, tak toto číslo by se mělo ještě zvýšit. V médiích se objevila cifra až 100 tisíc, ačkoliv právě dozorčí rada koncernu to úplně nepotvrdila. Zároveň by se dokonce měly úplně zavřít některé továrny. V Německu se mluví o 4, 2 má Oliver Blume navštívit snad už zítra. Jedna z nich je ve východofrýském Emdenu a ta druhá nedaleko českých hranic ve Cvikau. To přitom měla být taková vlajková loď přechodu Volkswagenu k elektromobilitě. Všechno jsou to opatření, kterými Volkswagen podle šéfa představenstva Blumeho musí reagovat tedy na tu kritickou situaci. Tím myslí situaci, kdy podnik, je to pravda, stále vydělává, je ziskový, ale zároveň klesá poptávka po jeho výrobcích ve světě, a to zejména v Číně, meziročně o čtvrtinu zhruba. Jak se do této situace Volkswagen dostal, to je trochu jiná otázka. V Německu se má obecně za to, že si to zavinil sám, že tak dlouho a vlastně iracionálně lpěl na spalovacích motorech, až je v Číně víc než každé druhé auto na elektřinu a největší evropská automobilka vlastně i technologicky zaostala.
10: Teď ještě k těm dnešním setkáním se zaměstnanci. Je vůbec představitelné, aby škrty a propouštění podpořili?
12: Myslím si, že nelze od těchto schůzek, kterých Oliver Blume až do konce srpna absolvuje celkem 9, že si od toho lze čekat vyloženě nějaký jakoby průlom, ale ve Volkswagenu momentálně probíhá nějaký proces, bude se hledat nějaký kompromis, který sladí protichůdné zájmy. Tam na jedné straně jsou zájmy většinových akcionářů, to jsou vlastnické rodiny nebo klany Porsche a Piech. Ty prosazují úsporná opatření, škrty, řekněme, v takovém maximálním rozsahu. No a na druhé straně jsou tady právě ti zaměstnanci, které zároveň podporuje dolnosaská zemská vláda. Zároveň ale nejsou v tom sporu, jak jsem už naznačil, bezbraní. Oni jsou, ti zaměstnanci, dá se říct, takovou šlechtou. Mezi německými zaměstnanci mají polovinu míst v dozorčí radě a podobně. No a Oliver Blume, ten tak někde je mezi tím, on jako rodák z Braunschweigu, který je blízko Wolfsburgu, je vlastně, psal o tom třeba deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, podezřelý už i pro ty vlastnické rodiny, že má moc blízko k zaměstnancům. No a na druhou stranu zaměstnanci ti ho mohou vlastně kritizovat jako takovou tu vzdálenou manažerskou třídu, kterou viní z toho, že Volkswagen schází na ubytě. Ta kritika se taky ozývá, byly doby, kdy vlastně členové představenstva nebo vedení toho Volkswagenu všichni žili ve Wolfsburgu. Dnes už to tak zdaleka není, dnes už tam nežije nikdo z nich.
10: Tomáši, už jenom krátce probíráme to tady opakovaně, ale dopadnou problémy německého koncernu Volkswagen taky na českou dceřinou společnost Škoda Auto?
12: Škoda Auto, ačkoliv je součástí toho koncernu, tak je vlastně v opačné situaci. Ona díky nižším výrobním nákladům roste, je schopna prosazovat se právě třeba i v Německu na úkor zdejších značek a uvádí sama Škoda, že je tedy momentálně druhou nejprodávanější automobilovou značkou v Evropě a že tyto dohady, o kterých tady mluvíme, nemají žádný přímý dopad na její vlastní aktivity. Jiná ano. Situace je potom u českých subdodavatelů, protože ti tím trpí více.
10: Říká Tomáš Havlín, zpravodaj Českého rozhlasu v Německu. Děkujeme.
12: Díky, hezký den.
10: A stav německého automobilového průmyslu ještě podrobněji probereme s Václavem Jaburkem z ekonomické redakce serveru Seznam zprávy a bývalým německým zpravodajem Českého rozhlasu. Dobré ráno.
13: Hezké ráno.
10: Plán Volkswagenu propustit, teď už je to 140 tisíc lidí, jsou známé delší dobu, a když ten předseda představenstva koncernu Oliver Blume říká, že všichni musí táhnout za jeden provaz, jak o tom chce právě zaměstnance a odbory přesvědčit?
13: On ve skutečnosti mluví hlavně právě na odboráře. Já si myslím, a vlastně i co se týče odborářů, ti si to asi myslí taky, všechny ty zprávy, co jsme četli v minulých týdnech, kdy Blume neustále mluví o tom, že Volkswagen je opravdu na pokraji nějaké existenční krize. V podstatě mluví o Volkswagenu jako o firmě, která buď otočí rychle kormidlem a nebo rychle zkrachuje, tak přece jenom tato sdělení jsou teďka v první řadě mířená na ty, kteří to můžou ovlivnit. A to jsou v tuto chvíli zkrátka to tak je odboráři a zaměstnanci v Německu, kteří se buď musí uvědomit vážnost situace a souhlasit s úsporným programem, a nebo protože oni na to mají právo všechny páky, anebo ustrnule si stát za tím, že se nic měnit nebude a tím pádem opravdu vlastně té firmě nedat nějakou možnost nějaké osvěty. Takže já si myslím, že zkrátka teď to všechno, co i slyšíme, může být možná trošku přitažené za vlasy ze všech stran, které teď mluví. Ať už odborářů, kteří zkrátka říkají, že se nic měnit nesmí a management přehání všechno, co říká. Zároveň můžeme taky říct, že on ten management opravdu někdy řekne něco, co ještě nemusí být tak úplně pravda. Ono typicky to můžeme srovnat s tím, co vidíme. V Japonsku Toyota, která má ekonomické výsledky mnohem lepší než Volkswagen, ale i tam vlastně, když se podíváme na to, co říká management, tak vlastně můžeme zaznamenat, že i oni mluví občas i v nějakých katastrofických černých scénářích. Takže momentálně bych byl přece trošku optimističtější než to, co vlastně slyšíme.
10: Rozumím, ty pozice jsou možná vyhraněnější než výsledný kompromis. Nicméně to ohlášené propouštění by se ve Volkswagenu nemělo ani tak týkat pracovníků ve výrobě jako

0: vedením Volkswagenu sešel také zemský premiér Dolního Saska Oskar Liese. Co víme o tomto jednání, protože ještě v červenci zástupci spolkové země záměr na tak hlubokou transformaci koncernu odmítali. Došlo tu tedy k nějakému posunu?
1: On jednak sedí taky v té dozorčí radě, protože tím, že má Dolní Sasko 20% akcí Volkswagenu, tak v podstatě ono sekunduje odborářům v rámci dozorčí rady a tím pádem při rozhodování o všech důležitých věcech, tím, že zkrátka vedle těch 50% křesel, které mají odboráři, tak se k tomu přidávají ještě dva celkem 20 křesel, která má k dispozici Dolní Sasko. Takže vlastně Liese nemůžeme brát pouze jako politika, ale v tuto chvíli vlastně i jako spolurozhodujícího ne manažera, který ale má právo mluvit úplně do všech strategických rozhodnutí, která dělá Volkswagen, ať už se týkají jeho vlastního regionu, kde on samozřejmě má logicky ty největší zájmy, anebo třeba Česka, nebo čehokoliv ve světě. A zatím to nenaznačuje nic vlastně, že by Liese chtěl nějakým způsobem oslevit z toho vlastně pro odbora z té pozice, kterou má, která je de facto úplně stejná jako odbory. To znamená pro Dolní Sasko zachránit co nejvíc, co se dá a jaké metody si management k tomu zvolí, aby vyhověl právě tímto požadavkům, to už nechává na management.
0: Ve vysílání Plusu to probíráme průběžně, takže už jsme tu opakovaně mluvili o sílící čínské konkurenci a propadu odbytu Volkswagenu na čínském trhu. V srpnu teď ale značka Porsche, která také patří do koncernu Volkswagen, uzavřela takzvaný půl s čínskou automobilkou XPeng. Oč jde?
1: Ten půl je vlastně jenom taková, řekl bych, obezlička, kterou si Porsche může dovolit vyrábět víc aut se spalovacím motorem právě, aby nahradilo ty ztráty na čínském trhu, anebo obecně, aby nahradilo i ztráty, které si způsobilo ambiciozním programem přechodu na elektromobily, který zkrátka u Porsche dopadl nejhůř, jak mohl. To znamená, některá auta jsou sice chválená lidmi, kteří je řídí, ale těch lidí je strašně málo a nikdo další se nepřidává. Takže teď zkrátka je to tak, že když se počítají emise v rámci evropských regulací, tak se vlastně sčítají všechna prodaná auta na evropském trhu daného výrobce, ale taky tam může být možnost, že ten výrobce se spojí ještě s někým jiným a tím pádem si to počítá souběžně do takového jednoho.
0: Ano, takže to není úplně
1: poměru.
0: Součást té transformace, je to,
1: takže,
0: je to prostě obchodní politika.
1: Je to součást transformace tím, že zkrátka Porsche si řeklo, budu radši vyrábět více aut se spalovacími motory a abych to mohl dosáhnout a neplatilo velké pokuty o Evropské unie, tak se spojím s čínskou elektromobilní automobilkou. Takže je to jen tak.
0: Říká Václav Jabůrek, ekonomický redaktor Seznam zpráv a také bývalý berlínský zpravodaj Českého rozhlasu. Děkujeme.
1: Není zač, naslyšenou.
2: A v této části Ranního Plusa v 7 hodin 45 minut nadále zůstaneme u ekonomiky v různých kontextech. Nové americké sankce proti Iránu se týkají 60 firem, jednotlivců nebo plavidel spojených s Iránem. Minister financí Scott Bessent uvedl, že cílem sankcí je odříznout iránský režim od všech ekonomických zdrojů. Sankcí může čelit kdokoliv, kdo by s Iránem spolupracoval v oblasti lodní či letecké dopravy, technologií, zlata nebo digitálních aktiv.
0: Kanadská vláda dnes oznámí, jak budou vypadat odvetná cla za dovozní poplatky, které na Ottawu uvalily Spojené státy. Mají platit od 8. září. Koncem minulého týdne zkrachovala obchodní jednání mezi Kanadou a Spojenými státy. Washington kvůli tomu zavedl 50% clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů.
2: Předseda Evropské rady Antonio Costa dnes navštíví Slovensko. Hlavním tématem schůzky s premiérem Robertem Ficem bude chystaný unijní rozpočet na roky 2028 až 2034. Slovenská vláda se už loni vymezila proti možnosti omezení přímých plateb pro farmy nebo proti snížení financí do fondu, který vyrovnává rozdíly mezi evropskými regiony.
0: Ceny energií letos opět rostou. Elektřina v letošním druhém čtvrtletí stoupla na velkoobchodním trhu v Evropě o víc než čtvrtinu meziročně. Důvodem jsou hlavně velká vedra a zablokovaná doprava v Hormuzském průlivu. Růst cen na burzách se začíná pomalu propisovat i do ceníků elektřiny a plynu v Česku. Podle energetického regulačního úřadu, který sleduje nabídkové ceny dodavatelů elektřiny a plynu s fixací na 1 až 3 roky, se meziměsíční nárůst pohybuje u elektřiny i plynu do 5%. Obchodníci ale předpokládají v dalších letech pokles cen. A jak

0: Pro dnešní pořad Peníze a vliv potvrdil také hlavní ekonom skupiny ČES Pavel Řežábek. Důvodem je levná výroba z obnovitelných zdrojů.
1: Německý trh, který je nejlikvidnější v Evropě, tak říká, na příští rok ta cena vychází 111 euro na megawatt hodinu, ale třeba v roce 2030 už jenom na 78 euro na megawatt hodinu. Čili ten pokles je tam velmi výrazný a je v tom započítán jednak faktor levnějšího zemního plynu a také růst obnovitelných zdrojů po celé Evropě.
2: A ten má tedy dopad tak, že zlevňuje tu
1: přesně
2: cenu.
1: Tak,
2: ale zlevňuje jenom tu komoditu a jak říkají kritici obnovitelných zdrojů, zdražuje ty regulované poplatky.
1: Je to tak, že velkoobchodní cena elektřiny klesá a naopak roste cena regulované složky, ale ten faktor není jedna ku jedné. Výrazně rychleji klesá cena velkoobchodní, než narůstá cena regulované složky. Samozřejmě to platí až do nějakého omezení. Když budete mít 80% obnovitelných zdrojů, tak už to asi platit nebude, ale v situaci, když jste pod 50%, tak se celospolečensky vyplácí je zainvestovat.
2: Čili ten růst obnovitelných zdrojů to táhne dolů víc, než to zdražují ty poplatky.
1: Ano.
2: Což je asi trochu nevýhoda České republiky, protože, jak jsme viděli teď nedávno, tak v tom našem mixu ty obnovitelné zdroje stále schází. Podle Eurostatu je Česko letos na posledním místě v Evropské unii ve výrobě elektřiny ze zelených zdrojů dokonce. V prvním čtvrtletí tvořili pouze necelých 13% domácí produkce elektřiny. Je to tedy skutečně tak, že tento nedostatek u nás zdražuje tu komoditu?
1: Tak rozdělil bych to na dvě věci. Skutečně Česko rozhodně není premiant, spíše na chvostu Evropské unie, co se týče obnovitelných zdrojů. Za druhé, pro tu cenu elektřiny samotnou není tak úplně zásadní, co se děje právě tady v Česku. Protože konec konců růst obnovitelných zdrojů v Německu se promítne i do Česka. Když Německo staví obnovitelné zdroje, tak Německo je kotva celého regionu, nejenom ekonomicky, ale i v energetice. Německá cena pak klesá a spolu s ní klesá i ta česká cena. Jenomže jednak neklesá tak hodně jako v tom Německu. A druhý faktor, který se tam projevuje, je otázka bezpečnosti. Jestliže to vyrábíme na svém území, tak pak je to pod jurisdikcí české vlády a zvyšuje to bezpečnost. Jestliže spoléháme na dovozy ze zemí, kde více fouká nebo více svítí, je to ekonomicky naprosto v pořádku, bezpečnostně je to trošku otázka.
2: Nicméně, jak se promítá ten nízký podíl u nás? Dá se říct, že to teda vlastně nevadí, protože si tu levnější elektřinu dovezeme z Německa.
1: Často to nevadí a skutečně třeba přes léto ty české a německé ceny jsou na hodinovém trhu velmi skonvergované, jsou skoro stejné, liší se maličko. Ale v zimě, když začne foukat, tak v Německu se všechny vrtule roztočí a stlačí tu cenu extrémně nízko. My jsme s Německem propojeni, jedny dráty vedou přes Krušné hory a druhé vedou podél dálnice na Rozvadov, takže ty dráty tu levnou německou elektřinu převáží i do Česka, ale ty dráty mají dohromady omezenou kapacitu nějakých 2,5 tisíce MW, pak se plně vytíží, další elektřina už se tam neprocpe, a takže ta německá cena dál a dál klesá, zatímco ta česká se prostě zarazí na nějaké dražší závěrné elektrárně. A tady to vidíme v zimě pomalu každý měsíc několikrát, když zafučí, tak ta německá cena je velmi nízká a ta česká je taková střední. A výsledek je, že třeba za celý loňský rok ty průměrné hodinové ceny v Německu byly asi o 7 euro nižší než v Česku. A když nebudeme stavit obnovitelné zdroje, což je naprosto legitimní rozhodnutí, tak musíme počítat s tím, že u nás ty ceny prostě budou vyšší.
0: Vysvětluje hlavní ekonom skupiny ČES Pavel Řežábek. Celý rozhovor s ním, který vedla naše kolegyně Jana Klímová, uslyšíte v dnešním pořadu Peníze a vliv po 11. hodině.
3: A teď posloucháte Ranní plus. Některé takzvaně nekódující molekuly RNA slouží jako předloha pro výrobu sice malých, ale za to biologicky důležitých bílkovin. Plyne to z výzkumu vědců z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Ty zmíněné malé bílkoviny, proteiny, můžou ovlivňovat naši imunitu, podílí se na řízení metabolismu nebo na vzniku nemocí. Na detaily se zeptám Leoše Valáška z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Dobrý den. Pane Valášku, pevně doufám, že se slyšíme, ano.
4: Slyšíme se.
3: Jak si vysvětlujete, že se o tak zásadní věci tak dlouho nevědělo?
4: Tam jsou dva faktory. Jeden faktor je, že když vlastně došlo k objevení DNA, tak se mělo za to, že veškerá DNA kóduje proteiny. A jak přišel čas, tak se ukázalo, že to není pravda a v dnešní době víme, že jenom 2% DNA kódují ty klasické proteiny. Takže v tomhle tom se vlastně ztratila obrovská spousta informací, které se postupně začaly jakoby hledat. A druhý aspekt byl ten, že když se vlastně začala studovat syntéza proteinů, tak to bylo velmi složité. Neměli jsme dobré techniky, takže došlo k tomu, že se skupina vědců domluvila, že cokoliv, co je větší, jakýkoliv protein, který je větší než 100 aminokyselin, tak je asi pro buňku důležitý a budeme jej uvažovat. A cokoliv, co je menší než 100 aminokyselin, tak je pravděpodobně nedůležité a nebudeme o tom vůbec uvažovat. Tak se udělal takový cut-off line. Cokoliv, co bylo menší, tak se prostě považovalo za nedůležité. A potom se vlastně ty dva aspekty spojily, ukázalo se, že jsou věci, které nejsme schopni vysvětlit našimi znalostmi. A co když ta obrovská spousta DNA, která se považovala za vlastně odpad, co když koduje malé proteiny, menší než ty, co se arbitrárně stanovily jako důležité. No a tak se k tomu vlastně lidstvo dostalo. Že je celá řada malých proteinů, které jsou důležité, i když byly přehlíženy. A dneska už je to tak asi 20 let, co se tohle považuje za velmi důležité téma.
3: Co takový mikroprotein, a poprosím vás o stručnou odpověď, udělá v lidských buňkách nebo organismu jako celku?
4: Pomáhá většinou těm velkým proteinům, jejich funkci, že sám je na to dost malý, má regulační funkci, nebo pomáhá různým regulačním RNA v jejich funkci.
3: Může mít tenhle objev význam pro léčbu nemocí, nebo to trochu předbíhám, jste opravdu na začátku?
4: Jsme na začátku, nicméně určitě může, protože už dnes se ukazuje, že funkce těchto proteinů je důležitá například pro správnou funkci svalů, včetně srdečního svalu. Takže dokonce už se zkoušely klinické studie, kdy se pomocí těchto malých proteinů snažila zlepšit efektivita srdce u pacientů, kterým to srdce pořádně nefunguje. Pak, jak jste zmínila, imunita, neurodegenerativní onemocnění, je toho celá řada. Není to jakoby zásadní role, ale určitě je to důležitá pomocná role.
3: Co vás teď čeká? Budete hledat další podobné malé bílkoviny nebo se soustředíte na ty, na kterých jste už bádali?
4: No my jsme právě na tom ještě nebádali, my jsme je nedávno našli, takže jsme se teďka pustili do takového studia, abychom získali přehled, co vlastně se o tom ví, že my pracujeme s buňkami za stresu a zjistili jsme, že za různých typů stresů právě tyhle malé bílkoviny jsou produkovány a různé za různých stresů, takže nás zajímá a začínáme, co tyhle ty malé proteiny za toho stresu v té buňce dělají, jestli nějakým způsobem pomáhají se adaptovat, nebo přepnout na jiný program a tak dále. Takže to je naše teďka nová úplně cesta, kudy půjdeme.
3: A o jakém typu stresu to v této chvíli mluvíme?
4: V této chvíli mluvíme o buněčném stresu, který vlastně vyvoláváme tím, že v buňce uměle navodíme stav, kdy se ty proteiny, ty velké proteiny špatně poskládají. Vlastně jsou tam jakoby rozložené, což je běžný stres, který se stává vlastně i v organismu, ale my to vlastně v laboratoři simulujeme na buňkách pomocí různých chemikálií.
3: Leoš Valášek z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Děkuji vám za rozhovor.
4: Já taky děkuji. Na shledanou.
0: A necelých 5 minut před 8 je v Ranním plusu už připraven pravidelný komentář. V něm dnes politolog Lukáš Jelínek představuje a věnuje se roli Senátu v současné politické situaci.
5: Sotva se poslanci vrátili z prázdnin, čeká je ve sněmovně náročná žichta. Koalice bude muset počkat i s normami, které označuje za prioritní, například se zrušením koncesionářských poplatků. Hodně času jí totiž zabere vypořádání se stanovisky dalších ústavních aktérů, prezidenta a senátu. Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Z horní parlamentní komory do dolní se zase vrací elektronická evidence tržeb, stavební zákon, zákon o státních úřednicích a zákon o zahraničí službě. Zajímavý je především ping-pong mezi sněmovnou a senátem. Zanedlouho si totiž zvolíme čerstvou třetinu senátorů a není od věci sledovat, do jaké atmosféry nastoupí. Senát je komorou klidnější, pomalejší a s pravomocemi spíš menšími než většími, takže pro někoho rovnou zbytečnou. Navíc víme, že koaliční většina ve sněmovně dá snadno dohromady potřebnou 101, aby navzdory senátu či prezidentovi prosadila zákony v takové podobě, jaká jí vyhovuje. Senát nelze obejít ani přehlasovat u předloh týkajících se ústavy či voleb. Tam plní svěřenou úlohu ústavní pojistky. U běžných zákonů senátoři obvykle vychytávají mouchy. Nebývají pod takovým tlakem stranických šéfů jako poslanci a mívají čas poměřovat navržené paragrafy svými zkušenostmi z regionů, ať už působí v lokální politice nebo se věnují svým profesím. Dokonce i v senátním klubu Hnutí ANO se minulý týden našli dva členové, hlasující pro zamítnutí stavebního zákona, byť šlo o politiky z jiných líhní. Petr Vícha byl původně zvolen za sociální demokracii a Robert Šlachta předsedá Hnutí Přísaha. Zbylí senátoři za ANO zůstali loajální Babišově kabinetu. Někteří se ale také mylně domnívali, že chyby v zákoně ještě mohou po jeho vrácení upravit poslanci. Například senátor a bývalý ústecký hejtman Jan Schiller projevil elementární neznalost ústavy, když ve vysílání Českého rozhlasu hovořil o možnosti poslanců dle vlastní vůle zasahovat do zákonů vrácených senátem. Ve skutečnosti sněmovna může stanovisko senátu přijmout nebo zamítnout. Nic víc. Právě stavební zákon je ukázkou narychlo a nepřehledně spíchnuté legislativy. Nevzešel z vlády, ale od poslanců, takže se vyhnul dopadovým studiím i připomínkovému řízení. Koalice může jenom doufat, že z chaotické změti paragrafů se podaří něco užitečného vytěžit. Nedivme se ale ani tomu, pokud bude co nevidět nutné připravit novelu novely. Kdyby všichni senátoři věděli, co mohou oni a co mohou poslanci, a kdyby pro ně nebyla partajní trka důležitější než kvalita zákona, mohli se na stavebním zákonu doslova vyřádit. Nikdo nemůže poslance přinutit, aby výhradám senátorů naslouchali. Pro ně je ostatně pohodlnější svést se sněmovní opozicí tisící první povrchní bitvu, než se zabývat detaily, i kdyby byly sebevážnější. Tím ale vypovídají nejvíc o sobě a svém přístupu k dialogu a politické kultuře. Zároveň však platí, že čím arrogantnější je vláda, potažmo sněmovní většina, tím je pravděpodobnější odpor senátu. Někdy prvoplánově ideologický, častěji ovšem opřený o ústavní argumenty či věcné poznatky z každodenní praxe. Senát může utrpět od sněmovny smršť porážek. Její osazenstvo, ať se pak ale nevymlouvá, že nevědělo o slabinách nebo rizicích té které normy. Opozice chce v senátních volbách uspět, aby brzdila vládu v rozletu. Koalice zase míní otupit opoziční nádech senátu. Voliči by se ale měli kandidátů v jejich jednomandátových obvodech hlavně ptát, jestli znají ústavu a legislativní proces a zda jsou připraveni na místo žabomyších válek klást důraz na kvalitu zákonů. Mít v rámci parlamentní demokracie vedle sebe dvě zaslepené hlasovací mašiny, sněmovnu a senát, by zavánělo příliš velkým luxusem.
0: To byl komentář politologa Lukáše Jelínka.
3: Opoziční strany se snaží do senátních voleb vysílat společné kandidáty. V kolika obvodech se to podařilo, proč ne ve všech? A může se v letošních volebních soubojích objevit v řadách opozice výrazná osobnost schopná konkurovat Andreji Babišovi? O tom budeme mluvit s Enem Tvrdoněm v Interview Plus po 11:30 redaktorem Deníku N.
0: A bylo 8 hodin, posloucháte úterní Ranní plus s datem 25. srpna. Dobré ráno vám přejí Daniela Vrbová
3: a Martina Mašková.
6: Český rozhlas plus.
3: A na co se zaměříme v následující hodině? Bude ještě vládní většina ochotná upravit nová rozpočtová pravidla?
0: Nové americké sankce mají ekonomicky izolovat iránský režim. Jak budou trestat spolupracující země nebo firmy?
3: Elektřina a plyn v nadcházející topné sezóně mírně zdraží. Proč v delším horizontu ekonomové očekávají spíš zlevnění?
0: Tak to vše se dozvíte, nejdřív si ale poslechněte aktuální zprávy s Monikou Vrchotovou.
7: Pěkné ráno. Poslanci budou znovu projednávat návrh zákona, který mění rozpočtová pravidla a koaliční většina chce přehlasovat prezidentské veto. Do sněmovny se novela vrátila už po druhé. Nejdřív koalice přehlasovala vrácení novely senátem. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO není možné bez této novely sestavit rozpočet na příští rok.
8: Stávající úprava národní počítá se schodkem pro příští rok 150 miliard, což je neakceptovatelné, neživota schopné, absolutně nemožné, což mě mrzí, že panu prezidentovi nikdo nevysvětlil.
7: Ministrině Schillerová zatím odmítá upřesnit, s jakým schodkem počítá. Ve čtvrtek jen zopakovala, že má být pod 400 miliard korun. Opozice už avizuje dlouhou debatu. Koaliční poslanci proto nevylučují možnost zařadit pevné hlasování. Návrh státního rozpočtu totiž musí předložit ministrině financí do konce srpna. V Ranním plusu hned po zprávách rozebereme novelu s předsedou opoziční ODS Martinem Kupkou a také s ministrem pro sport Borisem Šťastným z motoristů. Toho se bude týkat také dnešní jednání pracovní skupiny pro bezpečnost na stadionech, která bude ve sněmovně jednat o zavedení pravidel pro automatické rozpoznávání obličejů na fotbalových stadionech. Skupina vznikla po výtržnostech při jarním ligovém derby Pražské Slávie se Spartou, kdy domácí příznivci například vběhli na hřiště a házeli pyrotechniku do sektoru hostů. Opatření by měla být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září.
6: Do toho zákona přijde legalizace možnosti využívání prostředků technických pro tzv. Chytrý stadion, tzv. Face recognition, ale tak, abychom žádným způsobem nenakládali nadmíru potřebnou s osobními údaji.
7: Teď se taková technika na stadionech využívat nesmí. Kamery tam jsou pro zjišťování viníků po případných incidentech. Nová pravidla by podle Šťastného měla platit od příští sezony.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Írán je podle tamního ministra hospodářství připravený na americké sankce. Alí Madaný Zádeh to řekl s tím, že Spojené státy podle něj čeká další porážka. Dodal, že Írán má dvouletý plán, jak se sankcemi vypořádat. Reagoval tak na nově ohlášené sankce, kterými Washington cílí na Teherán i jeho podporovatele. Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta je cílem opatření odříznout Írán od veškerých ekonomických zdrojů, které pomáhají udržet tamní režim při životě. Islandské úřady sledují před sobotním referendem podezřelé účty na sociálních sítích. Varují, že by se mohly pokoušet ovlivnit hlasování o pokračování Islandu v přístupových jednáních s Evropskou unií. Podle státního kyberbezpečnostního týmu se takové účty objevily a v některých případech už je prověřuje i policie. Islanďané by podle úřadu měli k informacím na sociálních sítích přistupovat s kritickým odstupem.
10: Kyberbezpečnostní tým CertIS uvedl, že zaznamenal falešné účty pod příspěvky na sociální síti Facebook, která je na Islandu jedna z nejpoužívanějších. Účty, které působí věrohodně jako skuteční lidé, podle šéfa týmu Magniho Sigurdssona vytváří příspěvky, které mají uživatele buď přesvědčovat, aby hlasovali pro nebo proti, nebo jen vyvolávat chaos. Jejich počet ale zatím není vyšší než při předchozích volbách. Islanďané budou v sobotu v referendu rozhodovat o pokračování přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Ty jsou zastavené na základě rozhodnutí islandské vlády už od roku 2013. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Český rozhlas.
7: 9 obcí z oblasti Záhoří na Přerovsku připravuje žalobu na stát kvůli chystaným akceleračním zónám. Ty umožňují rychlejší výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Vláda je schválila na konci července. Podle starostů ale stát nezohlednil jejich připomínky, říká například nezávislý starosta Opatovic Jiří Kopecký.
11: Není jiné cesty. Určitě jako my chceme bojovat a samozřejmě jako není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost, jakým způsobem prostě docílit zrušení těch akceleračních oblastí.
7: Stejný postup zvolili v Olomouckém kraji také obce z oblasti Nízkého Jeseníku nebo Ptení na Prostějovsku. Ministerstvo pro místní rozvoj o připravovaných žalobách zatím žádné informace nemá. Vietnam postaví svou první jadernou elektrárnu. Tender vyhrála ruská společnost Rosatom a podle smlouvy by dva nové bloky měly začít vyrábět elektřinu nejpozději do roku 2035. O zakázku se původně ucházelo i Japonsko, nakonec ale svou nabídku stáhlo.
12: Vietnam má hotové projekty na dva jaderné bloky, Ninh Hoan 1 a Ninh Hoan 2, ale v roce 2016 se práce na prvním bloku zastavily kvůli nedostatku peněz. Země dlouhodobě vykazuje jeden z nejrychlejších ekonomických růstů v celé Asii. Elektřiny má málo a proto vláda rozhodla, že energie z jádra bude mít prioritu, a to na úkor jiných dlouhodobých projektů. Po dokončení obou bloků bude výrobní kapacita první jaderné elektrárny v zemi 2400 MW. Do roku 2050 chce Vietnam z jádra vyrábět už 14 000 MW. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
7: Posloucháte zprávy Plusu. U Křivoklátu najel osobní vlak do spadlého kamení. Nehoda poškodila podvozek, kterým začala unikat nafta. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádné události Martina Kavky vyteklo několik stovek litrů paliva, které teď hasiči odčerpávají. Vlak nevykolejil a nikdo se nezranil. Hasiči z něj evakuovali 12 lidí. Provoz na trati je zatím přerušený. Začínají Evropské dny židovské kultury. Letošní ročník se zaměřuje na téma lásky. Celorepublikový program nabídne kromě koncertů a komentovaných prohlídek také výstavy. V Praze tak můžete navštívit například výstavu fotografií Karla Cudlína o Izraeli. V Kolíně nebo Třebíči pak budou volně přístupné i samotné synagogy. Festival pokračuje na různých místech Česka až do října. Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na D2 z Bratislavy do Brna se zhruba čtvrt hodiny zdržíte v koloně před nájezdem na D1, brzdí se před sjezdem na Modřice na 4. kilometru. Na Pražském okruhu směrem na letiště je hustý provoz od sjezdu na Vestec až k nájezdu od Barandova, zdržení až 25 minut a provoz vázne i na příjezdu do Prahy po dálnici D8, brzdí se před sjezdem na Prosek a popojíždí se přes Libereckou a Holešovičky až před tunel Blanka, je to zhruba na 20 minut. Přejeme šťastnou cestu. Dnes bude oblačno až zataženo, zpočátku ojediněle postupně místy s přeháňkami nebo deštěm, výjimečně i s bouřkami a s teplotami nejčastěji od 21 do 25 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
9: Posloucháte Ranní Plus.
0: A v 8 hodin a 8 minut vám dobrý poslech přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Poslanci vládní koalice se na dnešní sněmovní schůzi pokusí přehlasovat prezidentské veto novely rozpočtových zákonů. Upravená pravidla pro sestavování veřejných rozpočtů odmítl Petr Pavel podepsat v červenci. K přehlasování prezidentského veta je potřeba 101 hlasů přítomných poslanců. Vládní koalice má ve sněmovně 108 členů. Je ale možné, že k hlasování dojde až zítra. Zabývat se věcnými důvody, proč prezident Pavel novelu vetoval, doporučila poslancům i 20 předních českých ekonomů. Apelovali zejména na to, aby poslanci v novele omezili ty prvky, které směřují k rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti a které by Česko ještě více zadlužily. A já už ve vysílání vítám Borise Šťastného, ministra pro sport, prevenci a zdraví a také poslanci strany Motoristé sobě. Dobré ráno.
13: Dobré ráno.
0: A naším druhým hostem je Martin Kupka, předseda opoziční ODS a člen hospodářského výboru. Dobré ráno i vám.
14: Dobré ráno.
0: A pane Kupko, začnu rovnou u vás. Pokusíte se dnes ještě na schůzi jednat o úpravách novely rozpočtových zákonů, nebo budete už jen její přijetí blokovat?
14: Tam prostor pro to zajistit nějaké změny, které by znamenaly pro Česko lepší budoucnost, už bohužel nejde. Tady nám nezbývá, než v téhle fázi blokovat přijetí toho zákona. A je to důležité, protože ve skutečnosti je to zadlužovací zákon. Je to zákon, který lidem krade lepší budoucnost a shodují se na tom nejenom ekonomové. My jsme od první chvíle uváděli konkrétní zásadní výhrady, věcné argumenty a přišli jsme
0: ano,
14: s pozměňovacími návrhy,
0: probereme,
14: které koalice smetla.
0: Dobře, ty argumenty si probereme, já se jenom chci přeptat vlastně na průběh, nebo na vaše představy průběhu dnešní schůze. Pane Šťastný, předpokládáte, že dnes vládní koalice prezidentské veto přehlasuje, nebo jste ještě otevřeni dalšímu projednávání a úpravám?
13: Tak, jak říkal pan předseda Kupka, teď se dá to veto přehlasovat nebo nepřehlasovat. Koalice má dostatečný počet poslanců pro to, aby prezidentské veto bylo přehlasováno. Za jak dlouho to bude a kdy to bude, tak to už je druhá otázka. To samozřejmě záleží na opozici, zda přistoupí k obstrukcím, anebo alespoň tedy zda vůbec budeme o tom návrhu diskutovat, protože tak, jak obvykle opozice postupuje, tak dlouhé hodiny často se bavíme o programu a různých věcech, které s tím nesouvisí. Takže já čekám alespoň věcnou debatu k danému tématu. Pokud ta bude, tak určitě ministryně financí Schillerová i koaliční poslanci se budou opozici bránit a pak někdy dojde na hlasování.
0: Ale jednání tedy neznamená, že byste ještě byli připraveni nějak upravit tu novelu?
13: Paní rektorko, no to nejde. To jde u vratky Senátu případně, ale prezidentské veto znamená, že buď tedy ho nepřehlasujete a zákon končí, anebo přehlasujete a zákon v té úpravě ve kterém šel ze Senátu k prezidentovi, tak začne platit.
0: No, ale tak právě k tomu směřovala i otázka, jestli neodložíte neodložíte prezidentské veto, nebudete jednat.
13: Nedají dobře. Se dělat žádné změny.
0: No, ale můžete vzít například tu senátní verzi. Ale já se chci jenom zeptat, pane Šťastný, vy jste tady vlastně v dvojroli, protože část té kritiky novely směřuje k tomu, že dává více pravomocí vládě v případě například vybraných rozpočtových kapitol nebo náhle zhoršené bezpečnostní situace. Tehdy by vláda mohla navýšit výdaje v rozpočtu až o 10%, aniž by k tomu potřebovala souhlas poslanecké sněmovny. Kdybyste byl jenom poslanec a ne současně i ministr, což se někdy v budoucnu může stát, stále byste s takovou změnou pravomocí souhlasil?
13: Ale tak určitě, já s ní souhlasím nejenom jako ministr, ale jako poslanec a předseda poslaneckého klubu motoristů. Ten zákon, ta změna přináší některé potřebné věci, které automaticky do budoucna, ono možná to někdo bude chtít teď a možná i oprávněně směřovat k současnému rozpočtu, ale nebo současně projednávanému rozpočtu, který přijde do poslanecké sněmovny na konci léta, ale faktem je, že to je nástroj, který je i do budoucna, který se netýká jenom naší dnešní vládní koalice, ale týká se vlastně třeba i dnešní opozice, protože mohou přijít určité situace, které ten zákon řeší.
0: Pane Kupko, já jsem se tady ptala, jestli by vládní koalice byla ochotná odložit vlastně to hlasování nebo to přehlasování prezidentského veta a vrátit se například k té senátní verzi, protože pro případy té únikové doložky pro ty náhle zhoršené bezpečnostní situace navrhl Senát už jej vymezit stav zhoršené bezpečnostní situace. Pomohlo by tohle alespoň podle vás na jasnější vymezení rozpočtových pravidel?
14: Nejlepší cesta by byla, kdyby se opravdu podařilo ten zákon shodit a vládní koalice by musela, a tady nabízíme spolupráci, připravit řešení pro budoucnost, protože ten zákon má mířit do budoucna, ale ne tak škodlivě, jako je to v téhle podobě, kde to znamená opravdu větší zadlužování a celou řadu vážných problémů. Vy jste zmínila to velmi vágní vymezení zhoršené bezpečnostní situace, ale ono je tam těch věcí mnohem víc, jsou tam nové únikové doložky, je tam také možnost vlastně od téhle chvíle nesledovat samostatně důchodový účet. A to, že těch 10% navýšení výdajů by neprojednávala poslanecká sněmovna, je jeden z důvodů, proč se také obrátíme na ústavní soud, protože to znamená zásadní porušení toho našeho standardního rozdělení moci mezi zákonodárnou sněmovnu a senát, respektive v tomhle případě především sněmovnu a vládu. Takže tohle jsou konkrétní důvody, proč ten zákon Česká republika mít nemá a proč je to opravdu zákon zadlužovací. A mě překvapuje, tak to shrnul Boris Šťastný sportovním sloganem, tak určitě. No tak určitě to ale znamená, že především motoristé v tomhle směru úplně kašlou na to, co slibovali svým voličům, že se budou chovat vůči rozpočtu odpovědně. Opak je pravdou se vším všude.
0: Pane Šťastný, tak to jsou vlastně dvě otázky na vás. Jednak co říkáte na tu výtku, kterou chce vlastně opozice podat i k ústavnímu soudu, že tím jako vládní koalice překreslujete a oslabujete parlamentní demokracii?
13: Tak od voleb jsme svědky toho, že opozice skutečně chce využít veškeré nástroje, které má, aby prakticky každý zákon, který schválíme, tak blokovala už při samotném projednání, potom ho vracela ze Senátu a prostřednictvím pana prezidenta, který má k opozici blízko. Prostě jsme to svědky, děje se to, asi se to bude dít, asi se bude dít i to, že opoziční politici budou dávat jednotlivé zákony k...
0: No, ale nicméně tady k téhle výtce, že vlastně vláda by získala větší moc nebo větší rozhodovací pravomoci nad tím rozpočtem, aniž bych si k tomu potřebovala zajistit souhlas poslanecké sněmovny nebo rozpočtového výboru.
13: Ale tak ano, existují určité situace, které jsme už i zažili. Zažili jsme například covidovou situaci, zažili jsme ropnou krizi. Jsou některé situace, které by bylo možné tímto zákonem řešit. Je to tolik diskutované mimořádné zvýšení výdajů až o 10%. Je to citlivá část a ta v podstatě říká, že za určitých podmínek by vláda
15: skutečně mohla ty výdaje navýšit, ale řekněme si zase na druhou stranu, týká se to každé budoucí vlády a týká se to také té situace, která musí být vážná, mimořádná, a dobře víme, že vždy opozice je tady kontrolním mechanismem a v takovém případě jak opozice, tak média by takovou situaci velmi podrobně hodnotili.
0: No tak pokud ale samozřejmě vy máte 108 členů v poslanecké sněmovně, tak hodnocení je takové z dálky. Ale pan Kupka chce reagovat?
14: Tady se ale Boris Šťastný usvědčil z totálního faulu. On hovoří o tom, že v případě ropné krize nebo covidové situace by bylo možné navyšovat výdaje až o 10%. To je přesně to, čeho se obáváme. Protože ten zákon hovoří jasně o zhoršených bezpečnostních podmínkách. Bohužel je velmi nepřesně definuje. A má to teda znamenat, tak jak říkal Boris Šťastný, že v případě, že nastane ropná krize nebo covid, že bude možné sáhnout na to, aby vláda bez poslanecké sněmovny zvyšovala výdaje o 10%. No to je přece úplně špatně. To opravdu znamená, že ten zákon nikdy neměl spatřit světlo světa. A důležitá věc, to nejsou jenom politické argumenty, to jsou věcné argumenty ekonomů. Prostě tak, jak je to napsané, a je to napsané opravdu špatně, tak je to v rozporu s ústavním uspořádáním České republiky a opravdu to bude Českou republiku poškozovat.
0: Pane Šťastný, tak poprosím vás také reagovat. Ještě dodáme, že vlastně vláda už má teď vyčleněnou rezervu v rozpočtu nejméně tedy 0,3% z výdajů rozpočtu, ale spojila bych to i s tou druhou výtkou, kterou vám řekl Martin Kupka. Já se vás na ní také vlastně chci zeptat, protože vy jste jako motoristé slibovali před volbami voličům do 4 let vyrovnaný rozpočet. Tohle jde ale proti tomu, ne?
15: Jednou větou k tomu předchozímu. Ano, samozřejmě může nastat v oblasti obranných výdajů nějaká kritická situace, bezpečnostní situace, a prostě ten zákon, vidíte, jakým složitým způsobem se projednávají zákony ve sněmovně, ten zákon umožňuje vládě nějakou reakci. Co se týče motoristů, tak my už jsme na to reagovali opakovaně. Současná situace, a to se vztahuje spíše k stávajícím schodkům státního rozpočtu, stávající situace hospodářství prostě neumožňuje v tuto chvíli vyrovnaný rozpočet nebo nějaké okamžité, rychlé, drastické snížení toho deficitu. Vedlo by to k jaksi ke kolapsu některých státem poskytovaných služeb. Je to otázka platu státních zaměstnanců, zdravotnictví, školství. Je to situace, která by znamenala zastavení investic například ve výstavbě dopravní infrastruktury. Čili my musíme nejprve konsolidovat veřejné finance, musíme zlepšit hospodářství, nastartovat ekonomický růst a potom samozřejmě rozpočtové schodky, a my se za to určitě zasazovat budeme, by měly klesat.
0: Pane Kupko, novelu rozpočtových zákonů původně připravil ještě Zbyněk Stanjura, tedy ministr financí z vaší strany v předchozí vládě Petra Fialy, ta ji už ale nestihla projednat. Nicméně připomeňme, že hlavním cílem bylo implementovat nový evropský fiskální rámec, tedy ke změně rozpočtových pravidel musí v Česku dojít tak jako tak. Není tedy logické, že si je nová vláda dále upravila v souladu se svojí politikou, kdy chce tedy více investovat a méně škrtat?
14: Jenomže všichni ekonomové a základní pravidla přece znamenají, že pokud chcete i do budoucna investovat, pokud nechcete tu zemi vystavit dalšímu riziku růstu inflace, pokud nechcete dál zvyšovat úroky tím, že sami si na světových trzích půjčujete za víc. Dneska si Česká republika půjčuje za rekordních 5%. Tohle jsou všechno zásadní pojmy, zásadní fakta pro to, abychom opravdu konsolidovali veřejné finance. A přesně to, co ta vláda nedělá, je ta zmíněná konsolidace. Boris Šťastný hovořil o tom, teda popravdě spíš blábolil o tom, jak te chtějí konsolidovat, ale všichni říkají, a Andrej Babiš taky, že žádná konsolidace se konat nebude, protože musí uspokojit všechno na všech stranách, všechny takzvané priority. Výsledkem je ale to, že ten rozpočet, jak ho připravují, je totálně neodpovědný. A to nejde zakrýt žádnou řečí, tohle je prostě úplně evidentní, a přidávají k tomu opravdu zákon, který i do budoucna dalším vládám umožňuje postupovat prostě méně odpovědně a méně šetřit. A to je hlavní a jednoduchá odpověď.
0: Říká Martin Kupka, předseda opoziční ODS a člen hospodářského výboru. Bohužel do naší debaty se už teď víc nevejde. Děkuji vám za rozhovor.
15: Hezký den.
14: Také děkuji za pozvání.
0: A za debatu také děkuji Borisi Šťastnému, ministrovi pro sport, prevenci a zdraví, a také poslanci za stranu Motoristé sobě. Děkujeme. A jak jsme říkali, krátce po prezidentském vetu novely rozpočtových zákonů v červenci apelovali na poslance také přední čeští ekonomové. Vyzvali je, aby se zabývali věcnými důvody veta a varovali před rozvolňováním rozpočtových pravidel. Své aktualizované stanovisko zveřejnilo minulý týden také Centrum veřejných financí. V hlavních bodech ho teď shrneme s ekonomem Tomášem Holubem, který vedle tohoto centra působí také na Fakultě sociálních věd. Dobré ráno.
16: Dobré ráno.
0: Vy v závěrečném doporučení uvádíte, že by poslanci prezidentské veto neměli přehlasovávat. V čem tedy konkrétně vidíte za Centrum veřejných financí největší riziko? Protože, jak jsme řekli, k úpravě rozpočtových zákonů v Česku muselo nebo musí dojít.
16: My jsme na ta rizika upozorňovali už ve svém stanovisku z dubna letošního roku. Ty dvě hlavní věci je úniková doložka na budování dopravní infrastruktury a takzvané PPP projekty, která je formulovaná velice nešťastným způsobem a vlastně by umožňovala zvyšovat celkový výdajový rámec a zvyšovat i výdaje na věci naprosto nesouvisející s budováním dopravní infrastruktury. Ono se to i ukazuje při tom rodícím se rozpočtu na příští rok, že ten nárůst schodku zdaleka nebude ze 100% dán tím, že stát bude stavět víc dálnic a železnic, ale budou se zvyšovat i běžné výdaje. A druhá věc je ta vágně definovaná bezpečnostní výjimka, o které jste podrobněji mluvili i v té předchozí debatě. Takže tohle jsou velice závažné věci, které ve svém souhrnu by vlastně mohly ta pravidla úplně vyprázdnit. A ano, my nedoporučujeme zákon shodit a nic nedělat, protože skutečně my jsme měli mít nová evropská pravidla implementována už k závěru minulého roku. Tu transpoziční novelu potřebujeme, ale potřebujeme ji v nějaké funkční verzi, která by skutečně představovala dobrá pravidla rozpočtové odpovědnosti, a my se domníváme, že takovým jako dobrým základem by pro nějakou rychlou novelizaci mohla být senátní verze toho zákona.
0: Pokud by tedy vláda využila, nebo začněme tak, že pokud bude ta novela schválena a vláda by využila možnosti navyšovat výdaje až o 10%, co to může znamenat pro schodek rozpočtu na příští rok, o jehož výši zatím toho mnoho nevíme?
16: 10% výdajů je zhruba 250 miliard. To znamená, pokud by si vláda teď nechala schválit rozpočet se schodkem, dejme tomu 380 miliard, což tak nějak vypadá z té dosavadní komunikace, ale potom ještě v průběhu roku řekla, že nastala zhoršená bezpečnostní situace, tak by mohla k tomu schodku přihodit dalších 250 miliard. Já si úplně nemyslím, že tohle by reálně hrozilo, ale každopádně už teď s tím, jak se ta pravidla rozvolňují, tak máme vážnou pochybnost, že se vůbec ten schodek našich vládních rozpočtů vejde do 3% hrubého domácího produktu, což je hranice stanovená evropskými pravidly a zároveň i nějaká hranice, která by mohla vysílat varovné signály pro finanční trhy, ještě nám dal zdražovat financování státního dluhu nad těch 5% ročně, o kterých jste také mluvili v předchozí debatě.
0: A už jenom závěrem, jak se tohle všechno může promítnout do mezinárodního ratingu Česka?
16: Samozřejmě ratingové agentury budou sledovat spíš ta tvrdá data, to znamená, s jakým rozpočtem přijde vláda a jak se bude vyvíjet státní dluh. A nemyslím si, že by bezprostředně jenom na schválení toho zákona reagovali nějakou negativní ratingovou akcí, ale finanční trhy reagují daleko více spojitě. Ty to sledují na denní bázi a ten posun úrokových sazeb z českých vládních dluhopisů konec konců už jsme pozorovali a on může plíživě směrem nahoru probíhat i nadále.
0: Vysvětluje ekonom Tomáš Holub z Centra veřejných financí. Děkujeme za rozhovor.
16: Také děkuji, nashledanou.
3: 8 hodin a téměř 26 minut. Doplním další zprávy, které k nám postupně přicházejí z agentur. Německá ekonomika, která je silně provázaná s naší, v letošním druhém čtvrtletí vzrostla oproti tomu předchozímu o 0,3%. Konečné údaje zveřejnil Spolkový statistický úřad. Spojené státy ohlásily nové sankce vůči Iránu a zemím nebo subjektům, které s ním spolupracují. Týká se to více než 60 firem, jednotlivců nebo třeba plavidel spojených s Iránem. V Hormuzském průlivu zasáhl ropný tanker poblíž ománských břehů neznámý projektil, informovala o tom britská námořní služba. A kanadská vláda oznámí, jak budou vypadat odvetná cla za americké dovozní poplatky. Dále pokračujeme ve vysílání Ranního plusu v 8 hodin 26,5 minuty. Ve Vamberku na Rychnovsku mizí z ulic zbytečné dopravní značky. Zástupci města spolu s dopravní komisí a policií prověřili skutečný význam a potřebnost všech značek v ulicích a navrhli kolem 70 změn. Některé značky mizí úplně, jiné se přemístí anebo upraví.
17: Že by je úplně přehlíželi, to bych nemohl potvrdit, ale je to pro ty řidiče někdy malinko matoucí. Pochopitelně v jednoduchosti je krása.
18: Strážník městské policie Vamberk Petr Černohorský patřil k lidem, kteří na zbytečné nebo zdvojené značky upozorňovali. Zhruba 70 značek tak z Vamberka zmizí, případně se přemístí nebo upraví.
17: Jsme se setkávali, že někde ty značky byly v podstatě, řeknu to lidově, až nesmyslně, někde byly duplicitně.
18: Na problém podle starosty Jana Rejzla hnutí STAN upozornilo hlavně čas. Dopravní značení totiž ve městě postupně přibývalo, ale málo kdy se někdo podíval na celý systém znovu.
19: Ale jak ten čas běží 10, 20, 30 let, tak prostě ty věci se mění a tím, že přidáváte jenom ty jednotlivosti, tak často se zapomene taky ubírat na nějakých místech, které s tím přímo nesouvisí a vlastně se ukázalo, že opravdu spousta těch věcí je zbytečných, přežilých.
18: Podle něj navíc příliš mnoho značek může odvádět pozornost od těch skutečně důležitých.
19: Pokud jedete a máte za sebou 5, 6, 7 různých značek, tak v tom provozu to prostě nestíháte všechno vyhodnocovat.
18: Přímo na Husově náměstí pak ukazuje několik konkrétních příkladů.
19: Začínáme značkou hlavní silnice, která stojí metr vedle sloupu veřejného osvětlení, čili můžeme ji přemístit jednoduše na to veřejné osvětlení, zlepšíme tím přístup pro sekání trávy.
18: Některé značky tu zůstaly po době, kdy městem vedla silnice první třídy. Jiné jsou podle vedení města zbytečné nebo jen nevhodně umístěné.
19: Značka zákaz předjíždění. U běžných místních komunikací se taková značka nepoužívá, protože stačí běžné vodorovné dopravní značení.
18: Jak si ale změn všimli lidé, kteří městem projíždějí každý den? Tomáš s Lukášem říkají, že dopravní značky při běžné jízdě příliš nevnímají.
20: My tady jezdíme poslepu, no. takže já vám k tomuhle nic moc neřeknu.
18: Vladimír si zase žádného výrazného úbytku značek nevšiml. Na jednom místě ale upozornil na problém, který může být podle něj důležitější než samotný počet značek.
21: Tady by to bylo zrovna potřeba třeba, aby ta značka byla, protože jsem tady byl sám svědkem několika událostí, že ty auta nevěděli, kdo má vlastně přednost, když vyjíždí z obytné zóny.
18: Vamberk chce mít s revizí dopravního značení hotovo do konce letních prázdnin. Z Vamberku na Rychnovsku Jiří Hofmann, Český rozhlas.
9: Pro a proti.
22: Někteří zemědělci jsou připraveni obrátit se na ústavní soud, pokud by bylo zavedeno předkupní právo zemědělců na pole, na kterém hospodaří. Je úprava, kterou chystá vláda, nezbytným krokem pro ochranu českých polí před spekulanty? Nebo jde o neústavní zásah do vlastnických práv, který nahrává velkým zemědělským podnikům? Zeptám se předsedkyně sněmovního zemědělského výboru, poslankyně hnutí ANO Moniky Oborné a ex-ministra zemědělství poslance ODS Petra Bendla.
9: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
0: A v 9:30 jsou tu aktuální zprávy s Monikou Vrchotovou.
9: Český rozhlas Plus.
7: Pěkné úterní ráno. Hormuzským průlivem v pondělí propluly jen dvě lodě na přepravu ropy a plynu. Je to nejmíň od začátku května. S odkazem na monitoring pohybu plavidel, to píše agentura Reuters, poznamenává ale, že počet se může o něco zvýšit. Je totiž možné, že některé lodě vypnuly navigační zařízení. Před začátkem války na Blízkém východě hormuzským průlivem denně proplouvalo 130 až 140 nákladních lodí. Doprava v této klíčové námořní trase zůstává na minimu i navzdory tvrzením amerického prezidenta Donalda Trumpa, že úžina je otevřená. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Hlavně levnější léky s nízkým počtem uživatelů mají v Česku jen jednoho dodavatele, protože víc by jich na našem trhu na nízkých maržích nevydělávalo. U takových léků je riziko výpadku často vyšší. Téma pro další vysílání Ranního plusu. Američtí hasiči výrazně pokročili s bojem proti požáru na severozápadě Nevady. K pondělnímu odpoledni tamního času měli podle stanice CNN téměř 30% pod kontrolou. Plameny ohrožují město Reno. Živel od víkendu zničil přes 6000 hektarů porostu a více než 30 domů. Své domovy muselo v podhůří Sierra Nevady opustit desítky tisíc lidí. V některých oblastech už ale úřady evakuační nařízení zrušily. Ubývá dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava. Jejich počet klesl v Česku z 600 před 5 lety na zhruba 480 loni. V prvním letošním pololetí jich bylo 217. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Seřiš

0: Ťové souvisí pokles s dlouhodobou prevencí, vzděláváním řidičů i úpravami některých křižovatek. Kompletní údržby se v těchto dnech dočkal růžový králík v Plzni Lochotíně. Pětimetrová kontroverzní betonová socha znázorňuje králíka požírajícího bezhlavé tělo člověka. Dílo má ukázat na současnou společnost pohlcenou konzumem. Za 11 let už sochu několikrát poničili sprejeři. Teď ji odborníci museli odmastit a zbavit původního nátěru. Oprava sochy a obnova nátěrů přijde zhruba na 70 tisíc korun. Krátký pohled na silnice. Na D2 z Bratislavy do Brna se stále zhruba čtvrt hodiny zdržíte v koloně před nájezdem na D1, brzdí se před sjezdem na Modřice na 4. kilometru. Na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte nesouvislou kolonu od sjezdu na Jesenici k nájezdu od Barandova. Celý úsek pojedete až půl hodiny. Zdržíte se i na okruhu před omezením u letiště. Od Evropské pojedete asi 15 minut a reguluje se vjezd do tunelu Blanka směrem z Troji na Smíchov. Kolona začíná už v Liberecké před sjezdem na Prosek, je to na 20 minut. Dobře dojeďte. Úterý bude zamračené a deštivé. Máme oblačno až zataženo, teď ojediněle s přeháňkami nebo deštěm. Postupně budou srážky četnější a výjimečně hrozí i bouřky. Tam, kde bude pršet, bude kolem 17 stupňů, jinak 21 až 25, na jihu Moravy až 27. Na horách bude kolem 16, v Jeseníkách a Beskydech kolem 13 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: U mikrofonu zůstávají Daniela Vrbová a Martina Mašková. Spojené státy se snaží odříznout Irán od všech ekonomických zdrojů, které pomáhají tamní režim udržovat při životě. Prohlásil to americký ministr financí Scott Bessent, když před několika hodinami oznámil nové sankce proti Teheránu a jeho podporovatelům. Washington chce sankcionovat kohokoliv, kdo bude dál udržovat obchodní vztahy s Iránem. A to zejména v oblasti letecké nebo lodní dopravy, technologií, zlata a digitálních aktiv. Dopady na Irán a jeho odezvu především přiblíží Jana Karasová, naše zpravodajka na Blízkém východě. Jano, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jaká prohlášení zatím přišla od zástupců iránského režimu?
3: Iránský ministr hospodářství Ali Madani Zadeh tvrdí, že Tehrán je na ty americké sankce připravený a má jakýsi dvouletý plán, jak se s nimi vypořádat. Od ministra Madani Zadeha i dalších představitelů režimu taky zaznívá zpochybňování a v některých případech bych řekla vlastně i jakési zasměšňování toho, jestli americký tlak zafunguje a jestli se k němu přidá dostatek zemí. Iránské ministerstvo zahraničí ale zároveň pohrozilo kroky právě proti zemím, které se k americkým sankcím připojí.
2: Jak je na tom aktuálně iránská ekonomika a jak by případně tyhle sankce mohly ovlivnit iránské domácnosti?
3: Tak z Iránu už teď přichází zprávy sice například o plných tehránských obchodech, ale s výrazně rostoucími částkami na cenovkách. Například cena vajec se za rok podle iránských statistiků zvedla zhruba dvojnásobně a Mezinárodní měnový fond očekává, že do konce roku inflace v Iránu vzroste o téměř 70% a ekonomika země se naopak pravděpodobně zmenší o víc než 5%. Agentura Bloomberg taky popisuje, že například iránský riál oslabil vůči dolaru na historické minimum. Výrazná inflace byla spouštěčem těch protestů už na přelomu roku, ještě předtím, než Spojené státy a Izrael na Irán zaútočili. Protesty ale režim krvavě potlačil a zabil a uvěznil tisíce lidí a ta iránská ekonomika, vlastně i Iránci samotní, jsou na jakési západní sankce zvyklí dlouhodobě na to vyrovnávání se s nimi. Země například v uplynulých letech rozšířila proto domácí výrobu, ale taky vybudovala jakousi neformální přeshraniční obchodní síť. A to sankciované zboží si často nakupuje prostřednictvím třetích zemí. Přepravě ropy třeba začala využívat stínovou flotilu. A někteří Iránci podle agentury AFP, která cituje jednoho z tehránských ekonomů, teď za tu inflaci viní spíš než režim právě Spojené státy a taky americké útoky, které například poničily i místní závody.
2: Teherán při jednáních o příměří se Spojenými státy požadoval uvolnění už dřívějších sankcí, tedy těch, které na ně Američané uvalili už dřív. Jaké konkrétní kroky by teď iránský režim mohl podniknout, když přišlo naopak americké zpřísnění restrikcí?
3: tak Irán už před 200 ohlášených těch nových sankcí slíbil, že zastaví veškerý vývoz ropy ze zálivu. Hrozí tak zřejmě opět nějaké zesílení útoků na lodě, které se pokouší proplout Hormuzským průlivem. Plavidla teď sice kritickou úžinou často proplouvají bez zapnutých komunikačních systémů, aby byla právě pro Irán neviditelná, ale iránské vojsko by prostě mohlo jen začít častěji útočit jaksi naslepo ve směru, kudy předpokládá, že lodě proplouvají. A i dnes třeba přišla zpráva o tom, že neznámý projektil zasáhl loď u ománských břehů. A pokud by se iránský režim rozhodl situaci výrazně eskalovat, tak by se mohly obnovit útoky na země v zálivu, zvláště ty, které se Spojenými státy budou teď spolupracovat. A nebo třeba by mohl stupňovat i hybridní útoky na západní země. V červenci například podle britských médií hackři napojení na iránský režim odstavili na několik dnů z provozu malou elektrárnu právě ve Velké Británii.
2: Někteří představitelé iránského režimu ale také naznačují, že by situaci řešili raději diplomatickou cestou. S Iránem aktuálně znovu jednali například zástupci Pákistánu. O co se snaží Pákistán?
3: Tak ve zkratce se pokouší vzkřízit to islamabádské memorandum o příměří z června a taky zabránit další eskalaci. V Tehránu s iránským vedením jednal tedy náčelník pákistánské armády Asim Munir, sešel se s prezidentem Iránu Masmudem Pezeškianem a taky ministrem zahraničí Abbasem Arakčím a doprovázel ho pákistánský ministr vnitra, ten potom jenom poněkud neurčitě uvedl, že v těch rozhovorech dosáhli výrazného pokroku, ale v názoru na tom, jestli má tato pákistánská snaha šanci uspět, jsou podle katarské televize Al Jazeera analytici rozpolcení. Podle některých z nich víc než Pákistán udržuje kontakty mezi Iránem a Spojenými státy právě spíše Katar.
2: Z Blízkého východu naše tamní zpravodajka Jana Karasová. Jano, děkujeme.
3: Pěkný den, naslyšenou.
2: A zejména případné mezinárodní dopady sankcí teď rozeberu s Terezou Plíštilovou z Ústavu mezinárodních vztahů a z Výzkumného institutu Peace Research Center Prague. Dobrý den i vám.
4: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
2: Slyšeli jsme teď v průběhu rána mimo jiné o dopadu sankcí dokonce i na Čínu, největší odběratel iránské ropy. Jaký dopad byste akcentovala vy?
4: Tak já bych určitě zmínila to, že jelikož se představily nové sankce vlastně na Irán, tak to ještě neznamená, že by to mělo mít nějaké větší dopady na stabilitu toho iránského režimu. Musíme si uvědomit, že v určité míře nebo v různých úrovních vlastně ty sankce Spojených států byly uvaleny na iránský režim už v roce 79 a platí vlastně dodnes, jak jsem zmínila, v různých úrovních. Byly vlastně přerušeny pouze na 3 roky mezi lety 2015 a 2018, kdy se vlastně uzavřela za administrativy Baracka Obamy jaderná dohoda mezi Spojenými státy a Iránem. Ale v určité vlastně míře platí a stupňují se vlastně po ty dekády ty sankce. A jak my víme, vlastně na stabilitu toho režimu to mělo samozřejmě spíše nízké dopady. Té ekonomické oblasti samozřejmě my jsme viděli, a to určitě i tady posluchači v České republice jsou si vědomi toho, že již od února 2026 samozřejmě ta válka se vyžádala velké nebo značné zvýšení cen pohonných hmot a to samozřejmě se může dál stupňovat.
2: To my mluvíme teď tedy o vlastně důsledcích a dopadech především na Irán samotný a na světovou ekonomiku, ale jaký dosah nebo dopad můžou mít tahle nová americká opatření v okolním regionu, třeba i na okolní země? Bude to nějak zásadní a nebo ne?
4: Tak samozřejmě už v minulých letech Spojené arabské emiráty nebo Saudská Arábie vlastně, jelikož se jsou vědomi, to je to vlastně důležité geopolitické signifikance toho hormuzského průlivu, tak oni vystavili ropovody například, aby nemuseli být závislé vlastně na té iránské kontrole hormuzského průplavu. Ty samozřejmě nejsou dostatečně efektivní v tom, aby dokázali konkurovat té přepravě hormuzského průplavu. Ale vlastně v nějaké této geopolitické rovině ty okolní státy se snaží tomu iránskému vlivu čelit dlouhodobě. Uvidíme samozřejmě, jaký to bude mít dopad na nějaké vyjednávání.

0: a i když probíhají dál diplomatická jednání vlastně mezi oběmi stranami, zatím nevíme úplně, jakým směrem se to bude dál odebírat.
1: Jak vážně míněná je podle vás ta americká snaha o mezinárodní izolaci Iránu? Média píšou spíš o psychologické válce, o jakémsi retorickém obratu.
0: Tak určitě z pohledu Spojených států je to na jedné straně ten retorický obrat. Prezident Trump silnými výroky nikdy nešetří, ale my už víme teď, že například skrze vlastně ty další třetí strany se snaží, vlastně americká strana, vyvíjet velký tlak například na Čínu, Hongkong, Singapur, kde vlastně například ta iránská ropa často končí a pak se přeprodává dál na ten světový trh právě přes tyto třetí země. Americká strana se snaží samozřejmě teďka vyvíjet velký tlak, aby tyto země, zejména v Asii, přerušili tyto obchodní styky s Iránem a dál vlastně vyvíjeli ten tlak na tu mezinárodní izolaci.
1: Trumpova administrativa chce tedy vylučovat země, které obchodují s Iránem, ze světového finančního systému, který, jak víme, stojí na dolaru. Opravdu by se to dotklo států, jako je třeba Švýcarsko?
0: To samozřejmě úplně si netroufám říci, ale když se podíváme například na nějaké příklady z minulosti, kdy právě takhle odříznutá od toho bankovního systému byla například Sýrie, kdy vlastně spoustu ekonomů i analytiků tvrdilo po roky, že Sýrie před naprostým kolapsem a není je vyhnutelné, že každý dnem ten režim skončí, tak to se samozřejmě nestalo. A i přesto, že byla v naprostý mezinárodní ekonomické izolaci, tak Sýrie samozřejmě, nebo ten režim Bašára Asada trval 14 let. Takže pokud bychom se bavili i o nějakém dopadu na samotný Irán a na nějakou stabilitu toho režimu, tak já jsem spíš k tomuto skeptická.
1: Mluvili jsme o situaci v Hormuzu, který pochopitelně svět sleduje kvůli ropě. Tím propluli včera jenom dvě nákladní lodi na přepravu ropy nebo plynu. Před válkou to bylo 130-140. I vám se to jeví spíš tak, že Irán bude ochotnější vrátit se k jednání?
0: Tak já bych možná ještě upřesnila pro posluchače, že vlastně přes ten hormuzský průliv před válkou vlastně proudilo až 20% té světové ekonomiky nebo celosvětové spotřeby ropy. A což samozřejmě se odrazilo vlastně v té globální ekonomice a právě i z toho důvodu, že to nemá dopad jenom na samotný Irán, ale právě i na to mezinárodní společenství, tak Irán se dlouhodobě vyjadřuje k tomu, že je ochoten jednat samozřejmě a samozřejmě k tomu podnikl kroky v té diplomatické úrovni, i když se o tom často v médiích samozřejmě nemluví a spíše vítězí ty silné kroky, silné výroky, pardon, o kterých už jsme se bavili, ale ta diplomatická vlastně úroveň je často dost odlišná, konstruktivní a pragmatická. Já si myslím, že to bude
1: takhle i dál pokračovat. Tereza Plíštilová z Ústavu mezinárodních vztahů a z Výzkumného institutu Peace Research Center Prague. Děkuju vám.
0: Děkuju, hezký den.
2: V 8 hodin a 46 minut přidáme v Ranním plusu krátce hlavní zprávy dnešního dne. Poslanci se dnes sejdou k opětovnému projednání vládní novely rozpočtových zákonů. V červenci vetoval prezident Petr Pavel s tím, že by nová pravidla sestavování rozpočtů podle něj ohrozila dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Sněmovní opozice chce dnešní jednání blokovat. Vládní tábor je odhodlaný prezidentův postoj přehlasovat. Německá ekonomika v letošním druhém čtvrtletí vzrostla oproti předchozím třem měsícům o žádná celá 0,3%. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil spolkový statistický úřad. Překonal se tím předběžný odhad z července, který počítal s růstem jen ve výši 0,2%. A kanadská vláda dnes oznámí odvetná cla za dovozní poplatky, které na Ottawu uvalily Spojené státy. Koncem minulého týdne zkrachovala obchodní jednání mezi Kanadou a Spojenými státy a Washington kvůli tomu zavedl 50% clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů. Elektřina a plyn pro nadcházející topnou sezónu mírně zdraží. V dalších letech by ale energie měly opět zlevňovat.

0: Za růstem cen aktuálně stojí zdražení zemního plynu kvůli situaci na Blízkém východě. Co dalšího má vliv na ceny a nehrozí nedostatek plynu v zásobnicích na zimní sezónu? To je téma, kterému se věnuje nový díl pořadu Peníze a vliv a jeho autorka Jana Klímová je už s námi ve studiu. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: O kolik se ceny plynu v poslední době zvýšily a jaký se dá očekávat vývoj do budoucna?
1: Tak ve srovnání se začátkem roku, než začala válka s Íránem a blokace Hormuzského průlivu, o kterém tady ostatně byla před chvílí řeč, tak je ta velkoobchodní cena plynu s dodávkou na příští rok skoro o polovinu vyšší, kolem 40 eur za megawatt hodinu a pokud jde o nejbližší měsíce, tak je cena dokonce dvojnásobná. A to vše se samozřejmě propisuje postupně a ještě propíše do ceníků i u nás pro ten příští rok. Další očekávání vývoje pak vysvětluje člen představenstva plynárenské firmy Innogy Blahoslav Němeček.
2: Teď ještě celý trh do jisté míry jako vnímá tu nervozitu na rok 27, to se propisuje do té ceny někde přes tu 40-eurovou hranici, ale už třeba dodávky na rok 28 a následně potom 29, tak tam ta cena je někde pod 30 na 28, takže obecně to očekávání je, že ten konflikt během zbytku letošního a možná začátku příštího roku nějakým způsobem odezní.
1: A tím by se tedy měly snížit i ceny, pokud jde tedy o konkrétní ceníky potom pro spotřebitele pro tu nejbližší dobu, tak podle analýzy energetického regulačního úřadu tento měsíc zatím rostou u zemního plynu i elektrické energie ty ceny do 5% v nabídkách s fixací ceny a dodavatelé, ale někteří třeba ještě vyčkávají a může se to měnit.
0: Právě dražší plyn ale ovlivňuje také ceny elektřiny, takže i tady se čeká výhledový pokles.
1: Ano, je to tak a ten pokles se čeká během několika let, říká hlavní ekonom energetické společnosti ČES Pavel Řežábek.
3: Německý trh, který je nejlikvidnější v Evropě, tak říká, na příští rok ta cena vychází 111 euro na megawatt hodinu, ale třeba v roce 2030 už jenom na 78 euro na megawatt hodinu. Čili ten pokles je tam velmi výrazný a je v tom započítán jednak faktor levnějšího zemního plynu a také růst obnovitelných zdrojů po celé Evropě.
1: Elektřina z těchto zdrojů totiž samotnou cenu energie zlevňuje a třeba ve zmíněném Německu hlavně díky větrným elektrárnám už loni byla velkou obchodní cena v průměru o 7 eur za megawatt hodinu nižší než u nás. A proti rychlejšímu růstu cen elektřiny i u nás také působí letos levnější emisní povolenky, které se odpojily od toho trhu s plynem a jejich ceny na rozdíl od plynu tedy klesají.
0: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO v minulých dnech potvrdil, že plynu je zatím v zásobnicích na zimu méně, ale že ho bude dostatek. Jak se na situaci dívá největší dodavatel plynu?
1: Tak zásobníky obecně musí být podle české legislativy do listopadu plné na 90% jejich kapacity a podle Blahoslava Němečka z Innogy se plní postupně.
2: Ty zásobníky jsou, řekněme, naplněny na normál. Teďko nejbližší takový kontrolní bod bude termín 1. září, kdyby ty české zásobníky měly být naplněny na 60% těch zasmluvněných kapacit a to procento už vlastně jako plníme dnes, takže já si nedělám starosti s tím, že by se ty zásobníky nenaplnily.
1: Podle Němečka někteří obchodníci nicméně s dalším plněním ještě vyčkávají, protože s koncem topné sezóny v Číně zesílí dodávky amerického zemního plynu do Evropy a cena by tak mohla ještě letos klesnout. Němeček nicméně také zdůrazňuje, že oproti minulosti v Česku klesla spotřeba plynu o pětinu, takže i kdyby bylo zásob trochu méně, tak ta situace by neměla být nějak dramatická.
0: Říká naše hlavní ekonomická analytička Jana Klímová. Děkujeme.
1: Děkuji také.
0: A já jenom doplním, že tyto rozhovory uslyšíte také v dnešním pořadu Peníze a vliv, které Jana připravila. Ve vysílání ho uslyšíte po 11. hodině a už teď se na něj můžete podívat na našem webu plus.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
4: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
5: Výpadky léků nejsou v Česku ojedinělé. Podle údajů České asociace farmaceutických firm hrozí hlavně u těch přípravků, které užívají jenom malé skupiny lidí. Ministerstvo zdravotnictví proto chystá opatření, aby léky při výpadcích nemuselo dovážet třeba ze zahraničí, jako to bylo v létě s lékem tamoxifen, které nemohly sehnat pacientky s nádory prsu. A bude to nejspíš potřeba, protože stejně jako v tomto případě má v Česku jediného dodavatele skoro polovina léku, u nichž vypršela patentová ochrana.
6: Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
7: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny, oni vždycky posunou to datum toho dodání. Je to vlastně frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
6: Jedním z důvodů, proč u poloviny léku chybí konkurence, je tlak na nízké ceny ze strany státu, tvrdí výkonný ředitel České asociace farmaceutických firm Filip Vrubel.
8: Takže ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stěží jediného dodavatele, který tím, že získal v uvozovkách celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozní marží pouze v jednotkách procent.
6: Ceny by se tak podle něj měly určovat podle míry konkurence.
8: Umím si představit, že můžeme tlačit na cenu u těch skupin léků, kde máme dostatečný počet konkurentů na trhu, ale jakmile zde máme omezenou konkurenci, myslím si, že je na čase spíše hledat cenu a úhradu od zdravotních pojišťoven trošku ve větší rovnováze s požadavky farmaceutického průmyslu.
6: O tom, jestli firma na daný trh vstoupí, nerozhodují pouze ceny léků. Důležitá může být třeba i velikost trhu. Podle Martina Novotného z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví je ale na místě usilovat o to, aby se peníze z veřejného zdravotního pojištění utrácely co nejefektivněji.
9: Ministerstvo zdravotnictví se je však zároveň vědomo potřebnosti nástrojů, které umožní v odůvodněných případech zvláštní postup. Je třeba rovněž mít na paměti, že nelze jednoduše porovnávat například počet registrovaných přípravků v jednotlivých zemích, protože ten má přímou vazbu na spotřebu, tedy počet obyvatel.
6: Jeden dodavatel je podle České asociace farmaceutických firm většinou u léků, které stojí do 300 korun bez DPH. Jsou to taky léky, které často užívá menší část pacientů, právě v případě tamoxifenu ženy s rakovinou prsu. Stačí pak ale třeba jeden problém ve výrobě a lék nemusí být dostupný. Jaké další příčiny může výpadek mít, popisuje vedoucí Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace při Masarykově univerzitě v Brně Jakub Hlávka.
10: Stačí, aby prostě nějaká firma nebo továrna z Číny nebo z Indie nedodala nějakou zásilku. Někdy k tomu dochází z důvodu třeba kontroly kvality. SÚKL vlastně kontroluje, jestli ty šarže, které k nám dochází, jsou bezpečné. Můžou to být ale třeba otázky nějaké optimalizace třeba ty distribuční sítě nebo marketingového nebo prostě obchodního potenciálu toho léčiva napříč Evropskou unii.
6: Výpadky jsou podle něj přitom docela časté.
10: Většinou si to pacienti ani lékaři nevšimnou, prostě stačí třeba zajít do jiné lékárny nebo substituovat za jiné léčivo, ale je pravda, že ty výpadky je dobré řešit. A pokud víme, že některé typy účinných látek nejsou k dispozici stabilně, tak je potřeba hledat řešení pro ten konkrétní příklad. Ale určitě není možné výpadkům úplně zabránit. To prostě takto ten globální trh nefunguje.
6: Z dat České asociace farmaceutických firm vyplývá, že k závažnějším výpadkům v Česku ročně dochází u 20 až 30 léků. Situaci měla zlepšit novela, kterou prosadil předchozí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Současné ministerstvo zdravotnictví ale chystá další úpravu, říká Martin Novotný.
9: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření ke zvýšení odolnosti systému nebo vytvoření robustnějších rezervních zásob.
6: Návrh této novely by podle něj měl být hotový do konce září. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Posloucháte Ranní plus, ještě jedno téma stihneme před 9:00. Američtí vědci zkoumali, proč jsou některé chobotnice chytřejší než jiné. A u těch chytřejších našli mutace v jejich ribonukleové kyselině RNA. U žádného jiného živočicha ji zatím vědci nepopsali až teď u některých chobotnic. Podle týmu z Harvardovy univerzity by se tyto poznatky daly výhledově využít při léčbě neurodegenerativních onemocnění, jako jsou Alzheimerova a Parkinsonova choroba. Detaily zjišťoval Jiří Kordík ze zahraniční redakce, který je teď ve studiu. Dobré ráno.
11: Dobré ráno.
0: Od chobotnic k možné léčbě pro pacienty s Alzheimerem nebo Parkinsonem, to vypadá skoro fantaskně a také jako velmi dlouhá cesta. Co přesně vědci zkoumali?
11: Ribonukleonovou kyselinu chobotnice dvouskvrných, to jsou asi 20-centimetrové chobotnice z mělkých vod u pobřeží Kalifornie a Mexika a jsou vysoce inteligentní. Oni tu mutaci u nich vědci objevili vlastně náhodou. Ta studie teď vyšla v časopise Current Biology.
0: A v čem spočívá ta mutace?
11: On je to takový zvláštní rys molekul ribonzomální RNA. To je typ ribonukleové kyseliny, která tvoří tkáňový nosič, co si jako takové lešení buněčných továren na bílkoviny ribozomu. A ty ribozomy, to jsou vlastně molekulární stroje na syntézu bílkovin. Jsou ve všech živých organismech a pořadí základních stavebních prvků ribozomální RNA je u všech známých živočichů podobné. Jenže u těch chobotnic je to podle studie jinak. Ve fragmentu ribozomální RNA mají na rozdíl od jiných živočichů zlom. A to je nový poznatek, jak tedy uvádí tým autorů z Harvardovy univerzity.
0: Tak nemůžu říct, že úplně to chápu do detailu, ale co z toho vyplývá?
11: Vyplývá z toho, že někteří hlavonožci produkují bílkoviny s extrémní přesností právě díky té mutaci. U jiných živočichů vědci zatím takovou mutaci nezjistili a podle autorů studie právě ta odchylka možná vysvětluje tu vysokou inteligenci chobotnic s rozvinutými nervovými systémy, které žijí v mělkých vodách, jak třeba ta zkoumaná chobotnice dvouskvrná. Vědci taky došli k závěru, že ta mutace bude nějak spojená s evolucí těch rozšířených nervových systémů chobotnice z mělkých vod. Jejich mozek, roztroušený v celém těle, se musel vyvíjet rychle, jak se učili unikat predátorům a prostě žít v prostředí, kde je hodně dalších živočichů. Ta mutace podle autorů vzniknout kvůli ochraně nervových buněk, protože zlom v ribozomální RNA brání chybnému uspořádání bílkovin.
0: My tady říkáme chytré chobotnice. Jak chytré jsou vlastně?
11: Jsou chytré opravdu hodně, dost známá jsou třeba pozorování, jak otevírají nádoby v bludišti, v akváriích, nebloudí. Dokonce jsou taky schopné používat nástroje.
0: Nástroje jako hudební. A zjištění z toho výzkumu bude možné využít i v medicíně?
11: Podle autorů studie možná ano. U těch neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba, protože tam jde mimo jiné právě o chybně uspořádané bílkoviny v mozku. Takže ty poznatky o těch chytrých chobotnicích by tedy lidem mohly pomoct vyvinout léky, které vlastně kopírují tu chobotničí mutaci a taky umožňují tak přesnou syntézu bílkovin, metabolický proces buňce, kde se z aminokyselin tvoří bílkoviny, ale jak autoři studie upozorňují, se svým výzkumem jsou teď teprve na začátku.
0: O chytrých chobotnicích jsme mluvili s Jiřím Kordíkem ze zahraniční redakce. Děkujeme.
11: Hezký den.
5: V 9 hodin a v úterý 25. srpna vám dělá společnost Ranní Plus a také Martina Mašková
0: a Daniela Vrbová.
4: Český rozhlas Plus.
0: A na co se zaměříme v této půlhodině? Proč se slovenská vláda chystá po necelých 2 letech zrušit daň z finančních transakcí?
5: S čím souvisí úbytek dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava?
0: A jak se natáčela rozhlasová adaptace dramatu Dogville od Larse von Triera, kterou dnes uvede Český rozhlas Vltava?
5: Tak to je výběr z námětu příštích minut. Nejdřív jsou tu zprávy s Monikou Vrchotovou.
12: Dobré ráno. Opoziční poslanci připravují ústavní stížnost kvůli návrhu zákona, který mění rozpočtová pravidla. Novelou se sněmovna bude zabývat už po páté. Kromě standardních 3 čtení ji totiž vrátili senátoři a teď ji poslanci budou projednávat kvůli vetu prezidenta republiky. Opozice avizuje dlouhou debatu. Například předseda ODS Martin Kupka varuje před následky této novely.
13: Nás ještě před chvílí přesvědčovala Alena Schillerová, že to musí udělat, aby odpovědně sestavila rozpočet. No ale teď už bohužel vidíme, když sama přiznává, že míří ke 400 miliardovému schodku, že jí jde jenom o to dál rozvolňovat pravidla tak, aby mohli rozdat peníze, které ale nemají.
12: Zástupci vládní koalice už teď mluví o možnosti zařadit pevné hlasování. Návrh státního rozpočtu na příští rok musí ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO předložit vládě do konce srpna. Nejvyšší soud Spojených států umožnil prezidentovi omezit hlasování poštou. Rozhodl jen 2 měsíce před volbami, ve kterých se rozhodne o míře moci Donalda Trumpa ve zbývajících 2 letech jeho mandátu. Státy, které se proti nařízení bránily, podle soudu neprokázaly dostatečnou újmu.
14: Soud dal zelenou prezidentskému dekretu Donalda Trumpa, který vedle voličských seznamů jednotlivých států zavádí prověřovací seznamy ministerstva vnitřní bezpečnosti. Ty chce využít ke kontrole voličů a ověření, že jsou americkými občany. Pošta má pak pomoct rozhodnout, kteří voliči mají obdržet lístky pro hlasování poštou. Tři liberální soudkyně nesouhlasily. Chyby při sestavování seznamů by mohly podle nich připravit oprávněné voliče o hlas. Některé státy už avizovaly, že se odvolají. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Kandidátům do senátních voleb se dnes přiřadí číslo, kterým budou označené jejich hlasovací lístky. Vylosují je příslušné registrační úřady. Ve volbách do třetiny horní komory se letos utká 154 kandidátů. To je o zhruba 80 méně než ve volbách před 6 lety. Celkově jde o druhý nejnižší počet kandidátů v historii voleb do senátu. První kolo voleb bude spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Jih Francie zasáhlo tornádo, zraněných je více než 40 lidí, 15 z nich podle agentury AFP skončilo v nemocnici. Tornádo poškodilo zhruba 300 domů ve vesnici Pomasne, daleko města Carcassonne v podhůří Pyrenejí. Pro jejich obyvatele úřady zajistili náhradní ubytování. Nepříznivé počasí narušilo i letecký provoz, a to především na letištích v Nice, Bordeaux, Marseille a Toulouse. Problémy řešila taky letiště v Paříži. Novou metodu na včasné odhalení ptačí chřipky budou od září testovat čeští odborníci. Na vybraných nádržích budou pravidelně odebírat vzorky vody a také například peří divokých kachen, které jsou hlavními přenašeči této nemoci.
15: V ruce mám klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu. Víme, že nekažení ptáci vyrůstačí chřipky vylučují do vody ještě předtím, než uhynou.
16: Pravidelná analýza vzorků, včetně peří divokých kachen, pak podle Vojtěcha Kouby z Vysoké školy chemicko-technologické odhalí ptačí chřipku ještě před prvními příznaky. A to by podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu mohlo ochránit blízké drůbeží chovy.
17: Ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu nebo k prvním příznakům.
16: Testování začne v září na 4 vybraných nádržích. Eva Kézrová, Český rozhlas.
12: Posloucháte zprávy Plusu. Loupeže v evropských muzeích jsou podle Europolu v poslední době stále násilnější. Unijní policejní agentura upozorňuje, že pachatelé používají střelné zbraně, sekery nebo dokonce výbušniny a napadají pracovníky ostrahy. Píše o tom britský list Guardian. Podle Europolu může vývoj souviset s nástupem nových zločineckých sítí, zaměřených na konkrétní cenné artefakty. Zloději cílí především na zlato, šperky a další předměty, které jde snadno prodat. Europol upozorňuje taky na čínský starožitný porcelán, po kterém je vysoká poptávka na trhu s uměním. Sanitky, speciální technika i ukázky první pomoci. To dnes od 10 hodin uvidí lidé na Staroměstském náměstí v Praze. Akce nazvaná Den s pražskou záchrankou má veřejnosti přiblížit práci zdravotnické záchranné služby, pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
18: Akce nabídne veřejnosti praktické ukázky první pomoci, prezentaci sanitek a speciální techniky zdravotnické záchranné služby, dynamické ukázky zásahů i besedy s odborníky. Pestrý celodenní program doplní hudební vystoupení.
12: Teď míříme na silnice, na dálnici D2 směrem z Bratislavy na Brno. Se zdržíte zhruba 15 minut v koloně před nájezdem na D1, brzdí se už před sjezdem na Modřice na 4. kilometru. Na pražském okruhu směrem na letiště čekejte nesouvislou kolonu už před sjezdem na Jesenici, pomalu se pak jede až k nájezdu od Barandova. Celý úsek pojedete osobním autem až 25 minut, kamiony se zdrží déle. Popojíždět budete i na okruhu před omezením u letiště, od Evropské je to na 4. hodiny. Provoz vázne v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na Prosek je kolona až před tunel Blanka na 25 minut a kolona je i na jižní spojce směrem na Smíchov. Zpomaluje se za sjezdem na Pankrác a pomalu pojedete až za Barandovský most. Je to na 4 hodiny. Dobře, dojeďte. Dnes bude oblačno až zataženo s ojedinělým, postupně s lokálním deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i s bouřkami. Tam, kde bude pršet, bude kolem 17 stupňů, jinde 21 až 25, na jihu Moravy až 27. Na horách dnes bude kolem 16, v Jeseníkách a Beskydech kolem 13 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Ranní Plus.
5: Tentokrát s Danielou Vrbovou a Martinou Maškovou. Na Slovensku chce vláda Roberta Fica od ledna zrušit daň z finančních transakcí. Výpadek ve výši několika set milionů eur podle vyjádření premiéra pokryje jinými příjmy. Změněnou daň měli nebo ještě mají povinnou od loňského 1. dubna firmy, živnostníci platili pouze loni. Sazbu má 0,4% z hodnoty odchozí platby a jedná se o částky do 40 eur za transakci. V souvislosti případné dopady toho rozhodování vlády přiblíží Ronald Ižip, šéfredaktor slovenského ekonomického týdeníku Trend. Dobrý den.
19: Dobrý den, prajem do České republiky.
5: Co především si vláda od této daně slibovala?
19: Slubovala si samozřejmě to, aby zaplatila vysoké sociální výdavky, které má najmä na 13. dôchodky. Avšak nielen táto daň, ale aj ostatné zvyšovanie daní ukázalo veľmi negatívny efekt na celú slovenskú ekonomiku. Ak sa pozrieme na ekonomický rast, tak je najnižší zo všetkých krajín V4, ale zároveň inflácia je najvyššia zo všetkých krajín V4. To znamená, že táto daň a rovnako aj celá konsolidácia dopadla veľmi zle na slovenskú ekonomiku a práve toto je prvý spôsob, ako trošku normalizovať ekonomickú situáciu v krajine.
5: Slovenská rozpočtová rada, což je orgán nezávislý na vládě, uvedla mimo jiné, že Slovensko nevyužilo příznivého ekonomického vývoje k ozdravení státních financí a je proto víc zadluženo než Česko. Takže se o tom na Slovensku vede živá debata mezi ekonomy, experty nebo dokonce i veřejností?
19: Veľmi živá, pretože ako som ukazoval na číslach, Slovensko je v podstate príkladom, ako sa konsolidácia, fiskálna konsolidácia nemá robiť. To znamená, že vyššie dane spôsobili nižší ekonomický rast, nižší ekonomický rast spôsobil nižšie daňové príjmy a to si vyžadovalo ďalšiu konsolidáciu. A Slovensko už je v treťom roku tohto negatívneho cyklu, že sú veľmi veľké výpadky na dane z príjmov fyzických osôb, právnických osôb, DPH, a zároveň aj transakčnej dane. To znamená, že Slovensko skutočne musí túto situáciu riešiť a prvým krokom je práve zrušenie transakčnej dane, ktorá bola najnenávidenejšia zo všetkých daní a v podstate bola symbolom celej konsolidácie.
5: Firmy a opozice tohle opatření ostře kritizovali, drobní podnikatelé žádali dokonce klienty o platby v hotovosti, z čehož potom nakupovali, aby nemuseli tuhletu daně platit. Jaké dopady to mělo na její výběr?
19: Ten výber oproti plánom pokulhával asi o 30-40%. To znamená, že ten výber bol v podstate katastrofálny voči tým očakávaniam, ktoré boli nastavené. A skutočne, toto sú tie problémy. Jednoducho ekonomika sklzla viac do čiernej, šedej ekonomiky, ako hovoríte, hotovosť, ktorá sa stala symbolom práve transakčnej dane, ale zároveň aj firmy, ktoré ju museli platiť, tak sa snažili ju optimalizovať, to znamená spájať transakcie dokopy, aby sa aj vyhli a miesto podnikania firmy skutočne venovali značnú časť energie byrokracii a ako minimalizovať jej dopad.
5: Pokud tedy vláda od letoška osvobodila od placení téhle daně živnostníky, tak sa to dá chápať už ako částečný ústupek?
19: Čiastočný áno, ale veľmi malý, pretože najväčšiu časť dane platili veľké firmy a veľké firmy nezávislo od toho, či zarábali, či boli v stratách, či boli v problémoch a vieme, že situácia momentálne v Európe je relatívne ťažká a na Slovensku obzvlášť, to znamená vysoké ceny energie a podobne, takže platili to všetky firmy nezávislo od toho, ako sa im darilo a mnohé skutočne s tým mali veľký problém. Takže z tohto pohľadu si to vyžadovalo skutočne riešenie aj pre veľké firmy, ktoré možno hrozili práve tým, že odídu zo Slovenska, ak bude daň pokračovať, pretože okolité krajiny samozrejme nemajú, aj podmienky sú iné. Vieme, že na Slovensku máme najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie všetkých krajín V4, to znamená, že tie podmienky neboli priaznivé.
5: Ono to zvyšovanie není bylo. Součástí, jak ste už naznačil, strategie konsolidačních balíčků této čtvrté Ficovy vlády. Tedy dá se říct, že před volbami, které se konají příští rok, jí to v očích veřejnosti a třeba i odborné veřejnosti dost ublížilo?
19: Podľa mňa áno. Toto je ten dôvod vlastne, prečo transaction daň ide preč, pretože ľudia ju skutočne nenávidia. Musia viac platiť v hotovosti, každý sa sťažuje. Máme tu množstvo incidentov s ľuďmi, s podnikateľmi, ktorí sú v problémoch a nedávajú bločky. A ľudia ich v podstate chránia, lebo jednoducho vidia, že ich život na úroveň nerastie, daňové zaťaženie rastie. a transakčnú daň si firmy prenášali aj do cien potravy, do cien výrobkov a služieb, takže v podstate zaplatili to aj tak nakoniec bežní ľudia. A toto je niečo, čo ľudia viac menej vnímajú, možno sa neuvedomujú úplne, ale vnímali to, že táto daň opäť zvýšila ich daňové zaťaženie a opäť zvýšila ceny a znížila ich peniaze, ktoré majú v peňaženke.
5: Může tedy zrušení téhle daně ve volbách vládní straně přece jenom trochu nahrát, vrátit k ní některé voliče?
19: To by som bol opatrný, pretože voliči súčasnej vládnej koalície nie sú úplne podnikatelia. Ako hovoríte, živnostníkom to bolo zrušené, takže je to v podstate ústupok voči tomu, aby ďalej nepadal, alebo veľký ústupok voči tomu, aby ďalej nepadal slovenský ekonomický rást. Jednoducho snaha vlády zastaviť ten prepad ekonomického rastu, ktorý skutočne momentálne sa očakáva iba 0,5%. V Česku máte trojnásobne vyšší rast, v Polsku ani nehovorím, 10-násobne vyšší ekonomický rast. Takže toto je v podstate nutné opatrenie na to, aby ekonomika nesklzla ešte do väčších problémov.
5: Na jakých voličích tedy převážně staví strana Roberta Fica?
19: Samozrejme, jedná sa najmä o seniorov, ľudí v staršom dôchodkovom veku. Nosná loď, vlajková loď celej súčasnej koalície sú dôchodky, 13. dôchodky. A to je vlastne vec, kde uvidíme teraz veľký problém do budúcna, pretože ide o to, či zrušíme túto daň, ale čo ju nahradí? Čo nahradí v podstate ten výpadok niekoľko 100 miliónov eur za transakčnej dane? Vláda potrebuje prijať ďalšie opatrenia a zároveň nechce zrušiť výdavky, nechce znížiť výdavky, ktoré momentálne má aj na 13. dôchodky. Znamená to, že vláda je pod veľkým tlakom a toto je niečo pozitívne samozrejme, ale uvidíme, aký bude rozpočet na budúci rok. Je to predvolebný rozpočet a tam budú veľké politické tlaky a je zatiaľ neznáme, čím nahradia práve túto transakčnú daň.
5: Ronald Ižip, šéf redaktor slovenského ekonomického týdenníku Trend. Ďakujem vám.
19: Ďakujem, príjemný deň.
0: V 9 hodin a 14 minut jste stále ve společnosti Ranního plusu. My si teď kruce bereme dnešní vydání domácích médií, abychom se podívali, na jaké články se zaměřili. Dnešní Právo referuje o tom, že podnikatel Tomáš Jiříkovský, tedy dárce bitcoinů v takzvané bitcoinové kauze, zůstává po včerejším rozhodnutí Krajského soudu v Brně ve vazbě. Podle státní zástupkyně Lucie Slámové i nadále hrozí, že by mohl uprchnout nebo pokračovat v trestné činnosti. Zároveň ale uvedla, že Jiříkovský nastínil možnost spolupráce s policií, což dosud odmítal. Právo připomíná, že Tomáši Jiříkovskému hrozí 20 let za mřížemi za provozování darknetového tržiště, legalizaci výnosů z něj a dalších 9 let za praní špinavých peněz.
5: Bitcoinové kauze se věnuje na titulní straně i Mladá fronta dnes. Zmiňuje se o klíčových důkazech, které policie do obžaloby nashromáždila. Má jít o desítky e-mailů, vyjádření, konzultaci i varování, že přijmout bitcoiny může být velký problém. K tomu desítky výslechů, znalecké zkoumání, zachycené transakce a do detailů zmapované schůzky.
0: Tomáš Jiříkovský daroval státu bitcoiny, čímž chtěl zlegalizovat další v přepočtu za miliardy korun, připomíná Mladá fronta dnes. Další obvinění v této kauze, konkrétně ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek a jeho náměstek Radomír Daňhel a advokát a dárce Karim Tic, jakoukoliv vinu odmítají. Policie je ale přesvědčena, že jednali úmyslně.
5: Což má být i napsáno podle Mladé fronty dnes v obžalobě. Ex-ministr Blažek dlouhodobě tvrdí, že důkaz pro to ale neexistuje a ani existovat nemůže. Podle něj i dalších obviněných mají policisté nespochybitelně prokázat, odkud pocházel každý jednotlivý bitcoin a zda opravdu byl z trestné činnosti. Tolik Mladá fronta dnes.
0: A Deník N si všímá problematického hospodaření arcibiskupství pražského. To pronajalo církevní pozemky v pražské hostivaři golfovému areálu, kvůli čemuž se připravilo o přibližně 200 milionů korun.
5: Je tedy o pokračování textu v téhle kauze. Zástavbu v lukrativní lokalitě v Praze vybudovala společnost Rodop. Golfové hřiště je na pozemcích, které z části patří církvi. Podle Deníku N jsou ve stále ještě platném územním plánu vedené jako stavební, čili mohly tam stát i domy k bydlení. Pražské arcibiskupství podle informací listu ale tuto možnost nevyužilo a pronajalo půdu právě golfovému areálu. Pražští úředníci v nově schváleném metropolitním plánu, který má začít platit od září, pozemky vedou jako nezastavitelné území a parkovou plochu. Pozemky tak dramaticky ztratily na ceně.
0: Nevýhodnost transakce potvrdil interní audit společnosti KPMG. Ten také odhalil, že arcibiskupství pod vedením ekonoma Karla Štíchy před uzavřením dlouhodobé smlouvy výrazně snížilo firmě RODOP roční nájemné, a to z původních 916 tisíc na 200 tisíc. Advokátní kancelář Sokol a Novák má za to, že mohlo dojít k trestnému činu, uvádí Deník N.
5: A ještě citace z Hospodářských novin. Po redukci a přesunu lidskoprávní a protidrogové agendy si prý ředitelka úřadu, pravá ruka premiéra Tinde Barta, posvítila na stálé vládní rady. Ty sdružují odborníky z různých oblastí, stejně jako zástupce zaměstnavatelů nebo samospráv. Tinde Barta v nich chce větší rozhodovací moc pro vládu.
0: Finální rozhodnutí o tom, kdo v úřadu usedne, by nově mělo být na rozhodnutí kabinetu a ne na předsedovi nebo předsedkyni rady. Někteří experti už dostali žádost o předložení profesních životopisů. Odborníci a politici oslovení Hospodářskými novinami to kritizují.
5: Tak tolik výběr z domácích médií a z pravodajských serverů. V Ranním plusu doplníme důležité zprávy dnešního rána a dopoledne. Spojené státy ohlásily nové sankce vůči Iránu a zemím nebo subjektům, které s ním spolupracují. Týká se to více než 60 firem či jednotlivců spojených s Iránem. Německá ekonomika, která je silně provázána s naší, vzrostla ve druhém čtvrtletí o 0,3% oproti předchozím třem měsícům. To jsou údaje, které zveřejnil Spolkový statistický úřad. Nejméně dva lidé zemřeli při ruském útoku na Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Město zasáhla letecká bomba.
0: V Česku podle policie ubývá dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava. Jejich počet klesl z 600 před 5 lety na zhruba 480 v loňském roce. Letos v prvním pololetí jich bylo 217. Nejméně jich bývá v Karlovarském kraji, nejvíc v Praze. Do pražského Karlína už teď zdravíme reportéra Dominika Kučeru. Dobrý den.
20: Hezký den. Podle policejního prezídia souvisí celkový pokles s dlouhodobou prevencí, vzděláváním řidičů i úpravami některých křižovatek. Tady v pražském Karlíně platí přednost zprava v několika ulicích. Právě stojím na křižovatce ulic Pernerova a Vítkova, kde policie v minulých letech evidovala 3 nehody s příčinou nedáním přednosti zprava. V hlavním městě klesl za posledních 5 let počet těchto nehod zhruba o polovinu. V roce 2021 se jich stalo asi 220, loni o 100 míň. Mimo jiné pomáhá i lepší značení na některých křižovatkách. Třeba v pražských Nuslích na pomezí ulic Na Květnici a Nad Nuslemi technici v prosinci roku 2022 doplnili dopravní zrcadlo a vodorovné značení, které upozorňuje na křižovatku. Z dat dále vyplývá, že lidé často havarují na parkovištích velkých obchodních center. Například v pražských Letňanech bylo od roku 2021 takových nehod přes 30.
0: Tak to byl z Prahy reportér Dominik Kučera. Děkujeme, naslyšenou.
20: Naslyšenou.
0: A čerstvou zkušenost s rušením hlavních silnic v obytné čtvrti a zavedením přednosti zprava mají řidiči v Pardubicích, kde se to ale neobešlo bez problémů. Víc už ví David Macháček, tamní reportér. Dobrý den.
21: Dobré dopoledne. Tak pardubičtí řidiči si procházeli a teď ještě i procházejí takovým obdobím se smíšenými pocity, protože tady se to rozdělení na hlavní a vedlejší ulice týkalo dvou menších čtvrtí na severovýchodním okraji Pardubic. To jsou historicky takové zahradní nebo vilové čtvrti s rodinnými domy v zahradách. Tady byl provoz vždycky klidný, ale s tím, jak se rozšiřovaly zóny placeného parkování, tak se tady z některých ulic udělaly jednosměrky, křižovatky byly převedeny na klasické bez rozlišení přednosti, jenže tady ty změny byly doprovázené zmatky, ne že by řidiči neuměli jezdit podle pravidla pravé ruky, ale ono tady při tom zavádění nesouhlasilo například dopravní značení, takže v některých křižovatkách to umožňovalo řidičům odbočit do protisměru, do jednosměrky a podobně. Byly zmatky i s vodorovným dopravním značením, které poté, co bylo poprvé namalováno, tak se muselo zase překreslovat. Takže tady to nebyla novinka, ta přednost zprava podle pravidla pravé ruky, ale řidičům tady vadilo, že ty změny byly chaotické. Ptal jsem se na to v rozhovorech mezi čtyřma očima off record i městských strážníků a ti sami tady byli otráveni z toho, že tahle akce, která byla primárně iniciovaná pardubickým magistrátem a jeho odborem dopravy, tak byla v tomhle uspěchaná a nepřipravená a že je spíš štěstí, že se tady nic na té přednosti zprava nestalo. Ale teď už se ta situace postupně uklidňuje.
0: To byl z Pardubic reportér David Macháček. Děkujeme, pěkný den.
21: Naslyšenou.
5: Posloucháte Ranní plus, ale ve vysílání kolegů na Českém rozhlase Vltava si můžete dnes poslechnout premiéru dvoudílného dramatu s názvem Dogville. Pro samého stejnojmenný film Larse von Triera z roku 2003. Režisér Petr Mančal s dramaturgyní Renatou Venslovou příběh mladé ženy Grace, která přichází hledat útočiště před zlem, rozdělili na dvě části.
2: Honza Šikl nahrával právě varhanní etýdy v jednom malém českém kostelíku, kde se ještě používá starý šlapací měch. Takže celá nahrávka je pořízená vyloženě akusticky, abychom vytvořili dojem spíše komornějšího nástroje, který odpovídá v podstatě možnostem městečka Dogville.
3: Ospalé, zapomenuté městečko, kde si v americkém Colorédu se probouzí, přichází krásná dívka Grace a potřebuje pomoc. Ujme se jí místní intelektuál, je přesvědčený, že Grace představuje pro Dogville příležitost, jak světu ukázat morální zásady a dobrotu obyvatel. To je výchozí moment nejenom Trierova známého filmu, za který dostal Zlatou palmu na festivalu v Cannes, ale i scénáře, podle kterého Petr Mančal dvoudílné drama natáčel.
2: Také jsme tak zkrátili a nebylo to jenom kvůli jeho celkové stopáži, ale vzhledem k tomu, abychom co nejvíc zaostřili na téma a také na postavy celého příběhu.
3: Filmová podoba trvá skoro 3 hodiny a hraje v ní 16 herců. Uprchlici Grace představuje Nicole Kidman. I see a beautiful little town in the midst of magnificent mountains. V hlavních rolích dvoudílné rozhlasové adaptace účinkují Klára Suchá jako Grace a Viktor Zavadil jako Tom Edison.
22: To máme ale štěstí.
23: Tak co, Grace? Jak to jde?
22: Nic moc. Nikdo moji pomoc nepotřebuje.
3: Grace dostane šanci zůstat za drobnou výpomoc v místních domácnostech, jenomže lidé ji začnou zneužívat a příběh městečka Dogville graduje, když se Grace rozhodne mstít.
22: Moc děkuju.
24: Nakonec se toho našlo docela dost, co různí obyvatelé Dogville nepotřebovali.
3: Inspirací k napsání Dogville se Trierovi stala píseň z Brechtovy Třígrošové opery, ve které zotročená žena sní o pomstě obyvatelům města. Další velkou a přiznanou inspirací je divadelní hra Naše městečko, kterou připomíná zejména všudy přítomný a vševědoucí vypravěč, dodává dál režisér Petr Mančal.
2: V angličtině Grace je nejenom křestní jméno, ale také znamená milost, modlitbu před jídlem, znamená také laskavost. A právě tady, bych řekl, je i tematické těžiště toho, na co se ptá samotný autor scénáře. Do jaké míry jsme schopni milosrdenství, které nejenom prezentujeme, ale také ho projevujeme, děláme?
3: Trier svůj film vystavěl jako téměř prázdné jeviště. Domy v Dogville jsou vyznačeny pouze na podlaze, jejich stěny neexistují a divák tak současně sleduje příběh i mechanismus, kterým je příběh vytvářen. Tento postup souvisí s inspirací Bertoldem Brechtem a jeho principem scizujícího efektu.
2: A když jsme přemýšleli se zvukovým designérem Danielem Kordíkem, jakým způsobem bychom pracovali se zvuky v této inscenaci, přemýšleli jsme, jak stvárnit, podobně jako ve filmu, přiznanou studiovost. To, že film se odehrává v podstatě ne v reálném prostředí, ale v přiznaném studiu s kulisami, se svícením spíš divadelním, Tak jsme si říkali, že by té auditivní formě rozhlasovému provedení opravdu prospělo, kdybychom přiznali, že celá inscenace se odehrává ve studiu a přestože některé scény jsou reálně zasazené do venkovního prostředí, tak my přiznáme, že jsme uvnitř ve studiu. Veškeré zvuky jsme používali tak jako v divadle kulisy.
3: Při svém uvedení v Cannes v roce 2003 vyvolal snímek Larse von Triera Dogville mimořádně rozporuplné reakce. Publikum rozdělil na ty, kteří jim byli fascinováni, a na ty, které doslova pobouřil. Michaela Vitešková, Český rozhlas.
0: I 3,5 minuty před 10:30 jste na vlnách Ranního plusu. Měla to být chlouba švédského královského námořnictva. Místo toho se po několika minutách plavby naklonila, nabrala vodu a zmizela pod hladinou. Loď Vasa se na dno stockholmského přístavu potopila v roce 1628 a na své objevení čekala více než 300 letí. A to se podařilo námořním inženýrům přesně před 70 lety.
1: Nemáte sonar, podvodní dron ani GPS. Máte jen staré dokumenty, loď a trochu zarputilosti. Právě tak v 50. letech hledal švédský námořní inženýr Anders Frazén vrak lodi Vasa. Několik let studoval archivní materiály a snažil se zjistit, kde přesně se loď mohla potopit. A pak začal prohledávat dno stockholmského přístavu. Pomáhalo mu jednoduché zařízení, které ze dna vytahovalo vzorky. Dlouho to nevypadalo příliš nadějně. 25. srpna roku 1956 ale přišel zlom. Pomocí sondy vytáhl ze dna kus černého dubu. O několik dní později se tak pod hladinu spustil potapěč Per Edwin Felting. Ve vodě byla téměř nulová viditelnost. Musel se tak orientovat hmatem, až narazil na dřevěný bok lodi.
7: Vasa je jenom jedna. Netroufáme si použít jiné než osvědčené metody.
1: Vysvětloval potapěč v dobové reportáži. Nakonec vyhloubili za 2 roky pod lodí několik tunelů, aby mohli na dně natáhnout lana. Zrekonstruovaný originál válečné lodi Vasa teď najdete v muzeu ve Stockholmu. Tam zavítá kvůli této expozici zhruba 1,5 milionu lidí ročně. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
8: Jáchymovské doly, falešná žloutenka, dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naši multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Pro a proti se kolega Lukáš Matoška bude věnovat tématu, kdy farmáři chtějí dát k ústavnímu soudu návrh zákona, který by zaváděl předkupní právo zemědělců na pole, kde hospodaří. Z Ranního plusu se loučí Martina Mašková.
0: A Daniela Vrbová, mějte se dobře.
12: Je 9:30.
4: Český rozhlas Plus.
12: Sněmovna se bude znovu zabývat novelou, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Do sněmovny ji vrátil prezident svým vetem. Podle vlády není možné bez této novely sestavit státní rozpočet na příští rok. Jeho návrh musí ministerstvo financí předložit kabinetu do konce srpna. Opozice ale návrh zákona kritizuje a avizuje dlouhou debatu. Spojené státy představily nové sankce proti Íránu. Cílem je podle ministra financí Scotta Bessenta odříznout zemi od zdrojů udržující tamní režim při životě. Bessent taky pohrozil zemím, které se k americkým sankcím nepřipojí, že budou sdílet ekonomickou izolaci Íránu. Podle iránského ministra hospodářství má Teherán 2letý plán, jak se sankcemi vypořádat, a Spojené státy tak podle něj čeká další porážka. V Česku chybí konkurenční výrobky u léků, kterým skončila patentová ochrana. Jediného dodavatele má až polovina z nich, což způsobuje jejich nedostatek, pokud se přeruší dodávky léku. Vyplývá to z dat České asociace farmaceutických firem. Podle jejího výkonného ředitele Filipa Vrubela je to i kvůli tomu, že stát tlačí na nízké ceny léků.
6: Ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stěží jediného dodavatele, který tím, že získal v uvozovkách celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozní marží pouze v jednotkách procent.
12: U takových léků pak podle Vrubela roste riziko výpadků. Podle ministerstva zdravotnictví je tlak na nízké ceny legitimní. Chystá ale novelu zákona, která má výpadky pomoct lépe zvládat. Kanadská vláda dnes oficiálně představí odvetná cla proti Spojeným státům. Koncem minulého týdne mezi zeměmi zkrachovala obchodní jednání. Washington následně zavedl 50% clo na širokou škálu kanadského zboží v hodnotě zhruba 20 miliard dolarů, tedy více než 410 miliard korun. Podle kanadského premiéra Marka Carneyho se Kanada dostala do obchodní války se Spojenými státy, protože byla napadena. Zavedení pravidel pro automatické rozpoznávání obličejů na fotbalových stadionech. Také o tom má dnes ve sněmovně jednat pracovní skupina založená kvůli vnější bezpečnosti. Vznikla po výtržnostech při jarním ligovém derby Pražské Slávie se Spartou. Teď se techniky pro rozeznávání tváří na stadionech využívat nesmí a kamery tam slouží jen pro zjišťování viníků po případných incidentech. Vedení německé automobilky Volkswagen zahajuje sérii mimořádných schůzek se zaměstnanci ve svých továrnách. Jako první bude jednat ve Wolfsburgu, kde koncern sídlí. Celkem zástupce čeká setkání s 9 závodními radami po celém Německu. Tématem schůzek budou plány na rozsáhlou restrukturalizaci. Jejich součástí je propouštění i možné uzavření některých závodů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Obce v Olomouckém kraji připravují žalobu na stát. Vadí jim chystané akcelerační zóny, které umožňují rychlejší výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Vláda je schválila na konci července. Podle starostů ale nezvážila jejich připomínky. Žaloby kvůli tomu plánují podat v oblastech Záhoří na Přerovsku, Ptení na Prostějovsku a Nízký Jeseník. Sýrie po 47 letech nefiguruje na americkém seznamu zemí podporujících terorismus. Spojené státy společně s ní vyřadily taky islamistické uskupení Hayat Tahrir al-Sham. To v Sýrii převzalo moc po sesazení diktátorského režimu prezidenta Bašára Asada v prosinci 2024. Vymazání Sýrie ze seznamu mimo jiné usnadní možnost v zemi investovat. Krásná lípa na Děčínsku vydala varování před vlkem. Podle webových stránek radnice se zvíře o víkendu pohybovalo v centru města. Vlci se v oblasti Národního parku České Švýcarsko vyskytují zhruba od roku 2017.
9: Město upozorňuje na víkendový výskyt šelmy a žádá obyvatele, aby byli opatrní. Zvíře bylo pravděpodobně hladové a hledalo potravu. Za normálních okolností se vlk člověku vyhýbá a útočí jenom, když si připadá ohrožený. Při venčení, hlavně v okrajových částech města, by měli lidé nechávat svoje psy na vodítku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
12: Na řadě je doprava na dálnici D2 z Bratislavy do Brna. Po pojíždí kolona před nájezdem na D1 brzdí se před sjezdem na Modřice na 4. kilometru, zdržení kolem 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte nesouvislou kolonu od nájezdu z D1. Pomalu se pak jede až k nájezdu od Barandova. Celý úsek pojedete osobním autem asi 25 minut. A na okruhu je problém i ve směru na dálnici D1, kde je kvůli nadrozměrnému vozidlu uzavřený vjezd do Lochkovského tunelu. Na místo už jede hlídka policie a kolona narostla už ke sjezdu na Barandov. V Praze se jede pomalu také v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra od sjezdu na Prosek před tunel Blanka je to až na 20 minut a silný provoz je stále na okruhu a Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové se zdržíte asi 20 minut. Dobře dojeďte. Dnes bude zamračeno, ojediněle postupně místy s přeháňkami nebo deštěm, výjimečně i s bouřkami. Při dešti bude kolem 17 stupňů, jinak 21 až 25 na jihu Moravy až 27. A po zprávách už má slovo Lukáš Matuška, začíná Pro a proti.
10: Vláda Andreje Babiše plánuje zavést předkupní právo na půdu pro zemědělce. Pokud by majitel prodával pozemek, musel by ho nejprve nabídnout tomu zemědělci, který si ho pronajímá. Podle zastánců by to pomohlo všem těm, kteří na daném pozemku hospodaří. Podle odpůrců by to nahrálo jen těm největším podnikům v čele s Agrofertem. Potřebuje Česko zákon o předkupním právu na zemědělskou půdu?
4: Pro a proti Lukáše Matošky.
10: Našimi hosty po linkách jsou bývalý ministr zemědělství, místopředseda sněmovního zemědělského výboru, poslanec ODS Petr Bendl. Dobrý den.
11: Hezký dobrý den vám i posluchačům.
10: A předsedkyně sněmovního zemědělského výboru, poslankyně hnutí ANO Monika Oborná. Dobrý den i vám.
13: Dobrý den a děkuji za pozvání.
10: A začněme s dovolením od vás, paní poslankyně. Proč je potřeba zákon o předkupním právu na zemědělskou půdu?
13: Tak, děkuji za slovo. Já si dovolím hned na úvod uvést ty důvody, proč vůbec otevíráme debatu o ochraně prodeje zemědělské půdy. Jedním z těch hlavních důvodů je, že opravdu chceme zachovat zemědělskou půdu v České republice pro zemědělství. V současné situaci Česká republika nemá žádné omezení či povinnosti při prodeji nenahraditelné zemědělské půdy, takže vidíme, že se pořád staví na té nejúrodnější půdě jeden sklad za druhým. No a pokud se podíváme na současnou geopolitickou situaci, nejenom v Evropě, ale také ve světě, tak v případě, že by přišla nějaká krize, a já si to samozřejmě nepřeju, aby přišla nějaká krize, ale pokud by ta situace nastala, tak si musíme říct, že sklady nebo haly nám v krizi opravdu nepomůžou, na rozdíl od zemědělství, které se i v tomto kontextu stalo zcela strategickým sektorem. A není to jenom tady nějaký náš český experiment nebo výmysl, ale když se podíváme na všechny státy v Evropě, které si začaly velmi intenzivně chránit zemědělskou půdu a moc dobře vědí proč, tak my opravdu nemůžeme být výjimkou.
10: Na úvod no a to další stačí. Věcí. Prosím tedy jenom ve stručnosti, ty úvodní odpovědi jsou lepší, když jsou kratší, protože pak máme 20 minut na to ty vaše argumenty probrat do detailu. Tak, zdá se, že jsme přišli o spojení.
13: Samozřejmě pak je to... Ne, slyšíme se. No a pak je to právě i ten boj proti spekulacím se zemědělskou půdou. Jde o právě ty spekulanty, kteří zneužívají neznalosti lidí a rozesílají právě ty nevyžádané obálky a pak zpětně prodávají tu půdu zemědělcům za několikanásobně vyšší
10: část. Na úvod vám děkuji, paní poslankyně, za vyjasnění vašeho postoje. Pane poslanče, vaše reakce, proč navzdory tomu, co jste teď slyšel, se stavíte proti zákonu o předkupním právu na zemědělskou půdu?
11: No, paní kolegyně Oborná míchá několik věcí dohromady. To, že se zastavuje zemědělský půdní fond, tak to je zpravidla rozhodnutí buď regionu, anebo obcí samotných, protože obce si sestavují takzvané územní plány a na nich se státní správa a samospráva dohaduje o tom, jakým způsobem se obec bude rozvíjet, jestli někde vznikne průmyslová zóna, jestli někde vznikne prostor pro bydlení, případně pro sportovní a jiné aktivity, které slouží veřejnosti, a to s předkupním právem nemá vůbec nic společného. To je rozhodnutí samospráv a státní správy o tom, jakým způsobem se budou obce rozvíjet, jestli se někde postaví sklady anebo nepostaví. To je za prvé. A za druhé, no to předkupní právo, to je v podstatě zásah do práv vlastnických, který říká, že je někdo povinen tomu, kdo si u něj pronajímá půdu, mu nabídnout půdu, pokud ji bude prodávat, s tím, že má takzvané tedy přednostní právo. Zatím jsme tedy konkrétní návrh neviděli, vláda ho má předložit někdy na
10: začátku
11: příštího roku. Mm-hmm. Ale jeden fakt už tady existuje. Slovensko se o to pokusilo v roce 2014, takový zákon přijalo a v roce 2018 ho komplet zrušil Ústavní soud Slovenska s tím, že Slovensko a Česká republika po rozdělení má přibližně nebo velmi podobné ústavy a ústavní uspořádání, ještě vyplývajíc tehdy v rozdělení Československa.
10: Ano.
11: A já jsem přesvědčený, že půjde-li touto cestou, pak je to zcela určitě jako diskutabilní z hlediska ústavního práva. Ale zatím nám nikdo nic konkrétního nepředložil.
10: Dovolte, abych na to nechal zareagovat paní poslankyni. Nemáte obavu, že zákon o předkupním právu skončí až u ústavního soudu, protože do té míry bude zasahovat do vlastnických práv, že už to může být neústavní?
13: Tak my si musíme říct, že ten legislativní návrh na předkupní právo může mít opravdu několik podob. Rozhodující podle mě bude proto, jaké bude to konkrétní nastavení. My opravdu musíme dbát na to, aby to předkupní právo bylo přesně vymezené, bylo přiměřené, skutečně vedlo k lepší ochraně zemědělské půdy. Je pravda, že my v tuto chvíli ten konkrétní návrh neznáme, proto se domnívám, že je naprosto předčasné říkat, že jde automaticky o nepřijatelný zásah do vlastnických práv. Těch variant ochrany prodeje zemědělské půdy může být několik, není to jenom o předkupní právu. A ať už bude zvolena jakákoliv ta varianta, tak stále platí, že zákon musí projít ústavním soudem.
14: Nezlobte se, že vás přerušuju. Promiňte, ano. Paní poslankyně, jenom abychom si to vyjasnili. Vy tedy jakožto poslankyně vládního hnutí ANO říkáte, že ve hře jsou i jiné varianty, nežli zákon o předkupním právu?
13: Tak těch variant, jak chránit prodej zemědělské půdy, může být samozřejmě několik. Předkupní právo jedno z nich. Můžeme se podívat do zahraničí, kde také uvádí se různé formy zákonného předkupního práva v ostatních zemích, ale může to být třeba například také oznamovací povinnost.
14: Víte, já se vás na to doptávám, promiňte, nezlobte se, že vás znovu přerušuji, já se vás na to doptávám z toho důvodu, že v programovém prohlášení vlády to stojí jasně. Připravíme

0: podpořit s koaličními partnery. Takže opravdu jako já bych tuto chvíli ještě nepředjímala.
1: Počkala byste, chápu. Dobře, dovolte mi zase, abych nechal zareagovat pana poslance Bendla. Tak není předčasné kritizovat ten záměr, se kterým přichází vládní koalice, když ještě přesně neznáme jeho znění a když každopádně ministerstvo zemědělství samo ujišťuje, napsalo to v odpovědi mému kolegovi v Českém rozhlasu, že ta úprava bude v souladu s ústavou?
2: No, vy jste to řekl, pane redaktore, přesně. V programovém prohlášení vlády je předkupní právo. To je něco jiného než oznamovací povinnost. Je potřeba si uvědomit, že v České republice je zhruba 3,6 milionů hektarů zemědělského půdního fondu a na 70% hospodaří nájemci, to znamená ti, kterým pozemky nepatří, a zhruba ze 70% patří nebo na ní hospodaří ti největší. To znamená, čtěme to i tak, ti nejbohatší, ti, kteří, řekněme, hospodaří na největším množství hektarů.
1: Nezapte
2: a ti by si tímhle tím způsobem, tím ale by úplně měli předkupní právo zajistili.
1: Já se na to, paní poslankyně, pozemky taky budu ptát, zda ten návrh nevyhovuje velkým zemědělcům a jenom nebo především jim. Ale teď jsem se vás ptal na to, zda si nedovedete představit takovou právní úpravu, třeba i toho předkupního práva, která by byla naprosto v souladu s ústavou.
2: No, já jsem přesvědčen o tom, že návrhy, nebo respektive, že stávající legislativa, co se této věci týče, je dostatečná, že se máme bavit o jiném způsobu, jak řeknu, pomoci malým a středním zemědělcům, protože tohle je namířený přesně proti nim. Tohle je podaná ruka těm největším a nejbohatším, kteří by mohli začít skupovat půdu i tu, kterou mají pronajatou.
1: A co zavedení oznamovací povinnosti? Promiňte, co zavedení oznamovací povinnosti, kterou tady paní poslankyně před chviličkou připustila, to, pokud se nepletu, jste navrhoval nebo připouštěl před časem i vy sám.
2: Já zatím jsem to znění neviděl, je to něco jiného, není to předkupní právo, no, to v každém případě platí. A co nakonec vypadne z ministerstva zemědělství, potažmo z vlády, to uvidíme.
1: Jenom pro vysvětlení, ta oznamovací povinnost by zhruba tedy znamenala asi to, že vlastník půdy by měl povinnost oznámit předem zemědělci, že tu půdu prodává, zatímco v případě toho předkupního práva, tak by onen zemědělec hospodařící na daném pachtu měl jaksi to prvotní právo na tu nabídku. Ale rád bych se zaměřil na to, co tady teď vám před chviličkou paní poslankyně vytýkal Petr Bendl, a sice, že to podle něj vypadá tak, že ta chystaná úprava předkupního práva by nahrávala především velkým zemědělcům. Co vy na to?
0: Tak mě tato kritika od opozice vlastně v podstatě vůbec nepřekvapuje, ale já ji považuji za neopodstatněnou, protože vím, jak to v té praxi funguje. Velké zemědělské podniky mají nejrůznější personální kapacity, mají možnosti v personálních kapacit, mají třeba k dispozici i nejrůznější vlastní monitorovací systémy k tomu, aby se právě o prodejích půdy dozvěděli včas. Kde já vidím a slyším o těch zemědělců největší problém, tak je to právě často u těch menších a středních zemědělců, kteří nemají tu personální kapacitu a nemají třeba možnosti těch vlastních monitorovacích systémů k tomu, aby se včas dozvěděli o prodeji nebo o nabídce prodeje té zemědělské půdy, takže se o tom zpravidla dozvídají
1: pozdě
0: nebo vůbec.
1: A teď vycházíte z čeho, vlastně, když hovoříte o tom, že po té úpravě volají menší a střední zemědělci, protože Asociace soukromého zemědělství, která je reprezentuje, tak ten chystaný návrh kritizuje a říká to, co říká opozice, že jde na ruku velkým zemědělcům.
0: Tak já vycházím z toho, že já poměrně docela dost často mezi ty zemědělce jezdím, navštěvuje a mám teď úplně krásný příklad z jednoho zemědělského družstva střední velikosti, kde mi říkali, že prostě došlo opět k tomu spekulativnímu prodeji, protože prostě seniorka chtěla v dobré víře prostě využila té nabídky, protože chtěla v dobré víře získat nějaké finanční prostředky pro své vnoučata a prodala ten zemědělský nebo tu zemědělskou půdu, ten pozemek vlastně úplně za nějakou podhodnocenou nabídku a vlastně obratem, opravdu prosím, u těch spekulací, jako obratem dochází k tomu, že ty spekulanti tou zemědělskou půdu nabízejí zpět těm zemědělcům, kteří na tom hospodaří, za několikanásobně vyšší částky. Takže já opravdu vycházím z toho, co od těch zemědělců slyším. Takže ten navrhovaný postup si myslím, že právě, že jim, a jsem o tom přesvědčená, má zajistit tu férovou příležitost reagovat na prodej pozemku včas.
1: Chápu, jak
0: a
1: to myslíte.
0: Řekla bych, že tedy jde o spíše o vyrovnání podmínek mezi všemi zemědělci bez ohledu na velikost.
1: Ochránit zemědělce před spekulacemi s půdou, to je hlavní argument, který zaznívá na obranu toho vládního záměru zavést předkupní právo na půdu pro zemědělce. Nebyla by to skutečně ochrana, pane poslanče?
2: Já jsem, na rozdíl od paní kolegyně, malý zemědělec a se všemi, řeknu, vlastníky půdy, se kterými mám nájemní smlouvu, komunikuji pravidelně. Minimálně jednou za rok, spíš dvakrát, třikrát do roka. Známe se a víme o sobě a myslím si, že to je naprostá většina těch malých a středních farem, pokud jsou rozumní, tak s tím, od koho si půdu pronajímají, normálně komunikují a pak se jim nemůže stát, že by jim někdo případně tu půdu nenabít, pokud s nimi budou komunikovat.
1: Dobře, že jsou pane poslanče, chápu, že máte vy třeba konkrétně jakožto zemědělec dobrou zkušenost, ale to, že dochází ke spekulacím s půdou, to zaznívá od řady zemědělců. Abych to tedy vysvětlil, že se tedy děje, že vlastník prodá půdu obchodníkovi, který je následně nabídne za podstatně vyšší cenu tomu zemědělci, který na daném paktu hospodaří.
2: Nezlobte se, ale když se vlastník rozhodne, že tu půdu někomu prodá, je to jeho rozhodnutí. Já bych rozhodně neměl bránit všem ostatním, kteří se o tyhle věci starají, aby se museli podřizovat nějakému diktátu zákonem, který si vláda vymyslí. To já prostě s tímhle nemůžu zásadním způsobem souhlasit. Je to právo každého vlastníka a měl by si sám jako rozhodnout, jestli to prodá a komu to prodá. Jo, omezovat ty, kteří prostě komunikují, starají se o to, vědí, kdo je jejich, řeknu, kdo je vlastník půdy, na které hospodaří, to těm bych prostě v situaci rozhodně nekomplikoval nějakým předkupním právem nebo čím si jiným, co třeba možná z vlády vypadne. To já
1: tedy spekulace,
2: nejsem schopný.
1: Pane poslanče, spekulace se zemědělskou půdou nejsou problémem a neměly by se řešit?
2: To já jsem přesvědčený o tom, že jestli jsou problémy, tak absolutně minimálním a jestli se někdo nechá napálit, no to je jeho vlastní rozhodnutí, my to tady stejně z poslanecké sněmovny nezařídíme.
1: Paní poslankyně, není na tom něco, že zkrátka je to odpovědností každého jednoho zemědělce, je to na posouzení konkrétního podnikatele a stát by tady neměl omezovat svobodnou soutěž, svobodný trh?
0: Já prosím, mě to nedá, já se dovolením opravdu musím ještě reagovat na pana kolegu Bendla.
1: Určitě.
0: Je mnoho lidí, například seniorů, kteří neznají skutečnou tržní cenu půdy a tak se opravdu stává, že ji v dobré víře prodají za ten zlomek částky a pak dochází k těm několikanásobně vyšším nabídkám zpět těm zemědělcům. Prosím pěkně, já jsem to nazvala pracovně pozemkový šmejdi, protože já tady opravdu nevidím rozdíl mezi těmi, kteří chodili po domech a nabízeli ty předražené deky a hrnce seniorům, akorát tihleti nechodí po domech a posílají obálky. A já chci, aby tento férový biznis konečně se řešil. A jsem moc ráda, že se tomuto tématu věnují také aktivně média, protože to považuji opravdu za velmi důležité. A čím více o tom budeme mluvit,
1: dobře,
0: a čím více se o tom bude psát, tak tím více se to dostane do podvědomí tak lidí. Takže já bych to tady za sebe, bych to teda opravdu takhle jako nezjednodušovala.
1: Pane poslanče, pokud chcete zareagovat, prosím o stručnost, ať se posuneme.
2: Pokud se v tomto chce paní kolegyně posunout nebo ministerstvo zemědělství, pak může informovat vlastníky o tom, jakým způsobem se pohybuje cena půdy v té dané lokalitě. Všemu může poslat tuto informaci a nemusí tím omezovat ty, kteří se chovají solidně a spolupracují. Myslím si, že to je jako nadbytečný.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty jsou bývalý ministr zemědělství, místopředseda sněmovního zemědělského výboru, poslanec ODS Petr Bendl a předsedkyně tohoto výboru, poslankyně hnutí ANO Monika Oborná.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vrátil bych se s dovolením ještě k té kritice, která na adresu toho chystaného zákona o předkupním právu na půdu pro zemědělce zaznívá. A sice obracím se na vás, paní poslankyně, zda ten záměr nemůže vyvolávat podezření v některých, že se zavádí v zájmu Agrofertu, tedy největšího nájemce zemědělské půdy.
0: Tak, děkuji za tu otázku. Já to vnímám tak, že jako to, že je říkáno, že je to pro Agrofert, tak to je především z mého pohledu nějaká politická zkratka, nikoli věcný argument, protože si myslím, že to je i do jisté míry taková ta typická ukázka té retoriky opozice antibabiš. Já s tím nemohu souhlasit už jenom z věcných důvodů. Jasná čísla, jasná fakta. Máme v České republice zhruba 4 miliony hektarů zemědělské půdy. Z toho se aktivně obhospodařuje zhruba 3,5 milionu hektarů zemědělské půdy. Agrofert hospodaří na výměře zhruba 130 tisíc hektarů zemědělské půdy, což je z toho celku, prosím pěkně, 3,7% z výměry zemědělské půdy. Takže já prosím, odmítám ten argument, že tady šijeme někomu něco na míru. Není to tak. A znovu opakuji, že chceme zachovat zemědělskou půdu v České republice pro zemědělce. Ano. Nejde tady o to, jestli ještě je někdo malý nebo velký.
1: Abychom neutíkali a doprobrali ten Agrofert, tak skutečností je, jak jsem říkal, že je největším nájemcem zemědělské půdy v České republice. A tedy je zjevné, že je v jeho zájmu, aby měl předkupní právo na půdu, na které hospodaří.
0: Znovu opakuji, 3,7% z celku, ze 3,5 milionu hektarů obhospodařované půdy. Já se omlouvám, ale jestli si pokud jako si opravdu někdo myslí, že tady děláme zákon někomu, kdo má necelé 4% zemědělské půdy z toho celku.
1: Je tak největším nájemcem.
0: Opravdu to není. Dobře, ale vy mi tady říkáte, i pan kolega Bendl tady říká, že vlastně ten návrh na to předkupní právo nejvíce vlastně jako pomůže těm velkým podnikům. Já toto odmítám, protože ve chvíli, kdy pan poslanec Bendl říká, že máme vysoký podíl pachtované půdy a ten podíl pachtované půdy si nejvíce pronajímají velké podniky. No tak zároveň i pan kolega přece jako bývalý ministr zemědělství moc dobře ví, že to je důsledek nějaké specifické struktury českého zemědělství, ale nikoli v důkaz toho, že je tady předkupní právo konstruováno pro někoho konkrétního nebo pro velké podniky. A já odmítám tu retoriku, že Česká republika, s dovolením to dopovím, že Česká republika má specifickou strukturu zemědělství, takže automaticky vlastně rezignujeme na ochranu zemědělské půdy. Prostě vidíme, že okolní stát a ty k tomu přistoupili velmi aktivně a my prostě nemůžeme být výjimkou a nemůžeme na to rezignovat. Děkuju.
1: Pane poslanče, připustil byste, že ten zákon může být napsaný tak, že bude pomáhat všem aktivním zemědělcům bez ohledu na to, jak ten zemědělec je velký?
2: Ne, je to podaná ruka těm největším. Já to jenom dopovím, když jste říkal čísla a fakta, paní, já jsem s Agrofertem nezačal, říkám, je to podaná ruka těm největším, a když jsme u Agrofertu, jestli má 130 tisíc hektarů, na který hospodaří, 70% má pronajatých a dělá všechno pro to, aby mu těch 70% ze 130 tisíc hektarů jako neuteklo. A jeden ze způsobů, jak mu nemůže utíct, je, že tam bude povinnost předkupního práva a hledá se způsob, jak jim pomoct. Nejenom, že se zvětšují rok od roku, od roku 2006 z nějakých 8 tisíc hektarů na dneska na 130 tisíc, ale ještě hledají způsob, jak vlastně si zařídit, aby jim tohle neuteklo.
1: Dobře, pane poslanče, ale kde je ten důkaz, že skutečně se to dělá jen kvůli těm velkým zemědělcům, jako je Agrofert?
2: No ten důkaz je samopředkupní právo, to říká těm, kteří už jsou dneska v nájmu, ty budou mít předkupní právo. To je
1: ale
2: přeci
1: i ti malí a střední,
2: jasná,
1: ne?
2: Jasná
1: nejenom rovnice. Ti velcí.
2: Ti malí, ty jsou schopni se s těmi vlastníky dohodnout. Vám znovu říkám, že prostě oni spolu komunikují. Já to znám z praxe, protože sám jsem, řeknu, praktikující zemědělec a vím, jak to v praxi funguje. Proto taky malí a střední říkají, nedělejte to. To je prostě rozhodnutí vlastníka a nezasahujte do takovýchto věcí. To je taková salámová metoda. Dneska to uděláme z pozemky, zítra to uděláme z byty a pozítří to uděláme s něčím jiným. To prostě je princip, na kterým jsme tady od roku 89 snad jako pracovali a nemůžeme omezovat vlastnická práva tímhle způsobem.
1: Paní poslankyně, tak není to začasté tak, navzdory tomu příkladu, který vy jste před pár minutami použila, že malí zemědělci se začasto dohodnou s vlastníky půdy, zatímco ten návrh zavést předkupní právo je něčím, co vyhovuje spíš těm větším zemědělcům přece jenom a končíme, takže je to prostor pro vaši poslední reakci.
0: No, tak já tedy mám tu zkušenost, omlouvám se úplně jinou. Já chápu, že pan kolega Bendl tady používá jako jedním z těch hlavních argumentů, že máme vysoký podíl pachtované půdy a že to pachtují ty velké podniky, k tomu už jsem se vyjadřovala a to je vlastně jeho ten hlavní argument proti tomu předkupnímu právu. Já to považuji právě naopak jako ten hlavní důvod. Proč se přece musíme o té ochraně bavit? Proč se o to musíme bavit? Protože jestliže říkáme, že máme nyní téměř 3/4 půdy, obhospodařují nám lidé, kteří ta půda nevlastní, tak je přece legitimní hledat cestu, jak dát těm aktivním zemědělcům šanci na to, aby tu půdu mohli získat. Nikdo neříká, že to má být zadarmo, nikdo neříká, že to má být pod cenou, ale alespoň za těch stejných podmínek, jako dobře, třeba ten jiný kupující. Dobře. A to, že tady máme takový vysoký podíl pronajaté půdy, nás i do jisté míry staví do té zranitelné pozice vůči tady těmhle těm spekulativním prodejům. Děkuju.
1: Tolik předsedkyně sněmovního zemědělského výboru poslankyně hnutí ANO Monika Oborná diskutovala s bývalým ministrem zemědělství poslancem ODS Petrem Bendlem. Dámo a pane, děkuju vám.
2: Hezký dobrý den.
0: Děkuju vám moc za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
4: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Sněmovna se bude opět zabývat novelou rozvolňující rozpočtová pravidla. Ukrajinské Záporoží hlásí po nočním ruském útoku 2 oběti. Německá ekonomika zaznamenala ve druhém čtvrtletí mírný nárůst. Hezké dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Poslanci budou znovu projednávat návrh zákona, který mění rozpočtová pravidla a koaliční většina chce přehlasovat prezidentské veto. Do sněmovny se novela vrátila už podruhé. Nejdřív koalice přehlasovala vrácení novely Senátem. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné bez této novely sestavit rozpočet na příští rok.
5: Stávající úprava národní počítá se schodkem pro příští rok 150 miliard, což je neakceptovatelné, neživota schopné, absolutně nemožné, což mě mrzí, že panu prezidentovi nikdo nevysvětlil.
4: Ministryně Schillerová zatím odmítá upřesnit, s jakým schodkem počítá. Ve čtvrtek jen zopakovala, že má být pod 400 miliard korun. Opozice už avizuje dlouhou debatu. Koaliční poslanci proto nevylučují možnost zařadit pevné hlasování. Návrh státního rozpočtu totiž musí ministryně financí předložit do konce srpna. Rusové v noci útočili řízenými leteckými bombami na ukrajinské Záporoží. Podle náčelníka tamní oblastní správy Ivana Fedorova ve městě zemřeli 2 lidé. Noční údery hlásí i Rusko. Poblíž města Krasnodar na jihu země vypukl po dronovém útoku požár v ropné rafinerii. Podle úřadů v oblasti zároveň zemřeli 2 lidé poté, co trosky bezpilotního letounu dopadly na železniční stanici.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Německá ekonomika ve druhém čtvrtletí vzrostla o 0,3% ve srovnání s předchozím kvartálem. Vyplývá to z konečných údajů Spolkového statistického úřadu. Předsedkyně úřadu Ruth Brandová řekla, že dynamika růstu hospodářství v zemi z počátku roku pokračuje. Stejně jako v prvním čtvrtletí stojí podle ní za nynějším nárůstem hlavně příznivý vývoj exportu. Německo je největším obchodním partnerem Česka a mnoho českých firem je na výkonu německého hospodářství závislé. Zavedení pravidel pro automatické rozpoznávání obličejů na fotbalových stadionech. O to má dnes ve sněmovně jednat pracovní skupina založená kvůli větší bezpečnosti. Vznikla po výtržnostech při jarním ligovém derby Pražské Slávie se Spartou, kdy domácí příznivci například vběhli na hřiště a házeli pyrotechniku do sektoru hostů. Opatření by měla být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září.
6: Do toho zákona přijde legalizace možnosti využívání prostředků technických pro tzv. Chytrý stadion, tzv. Face recognition, ale tak, abychom žádným způsobem nenakládali nadmíru potřebnou s osobními údaji.
4: Teď se taková technika na stadionech využívat nesmí. Kamery tam jsou pro zjišťování viníků po případných incidentech. Nová pravidla by podle Šťastného měla platit od příští sezony. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj začalo legalizovat první dvě nepovolená trampská tábořiště. Jde o Bororo v Kokořínském dole a Mamuťák v Kosteleckých Borech, ve kterých mají být i ohniště. 40 nelegálních nocovišť nechali správci CHKO loni zbourat, pokračuje ředitel správy chráněné krajinné oblasti Ladislav Pořízek.
7: My nyní zkoušíme legalizovat trampské kempy na území, které je v majetkové správě agentury. Ten proces je poměrně složitý, ale běží, ale předpokládáme, že vlastně na letošní sezonu ty dva trampské kempy by měly být zlegalizovány.
4: Muslimové dnes slaví svátek Maulid, připomínají si narození islámského proroka Mohameda. Datum se řídí islámským lunárním kalendářem a každý rok se tak posouvá o několik dní. Desítky zemí na dnešek vyhlásily státní svátek, někde volno ale připadne až na následující dny a prodlouží tak lidem víkend.
8: Oslavy se v jednotlivých zemích liší. Většinou se ale věřící setkávají v rodinách a taky na náboženských shromáždění a ve slavnostních průvodech. Recitují básně o prorokovi a rozdávají jídlo nebo sladkosti chudým. Prorok Mohamed se narodil pravděpodobně kolem roku 570 v Mece v dnešní Saudské Arábii. Tam ale svátek jeho narození neslaví. Podle salafistické tradice jde o neschválenou náboženskou inovaci, protože nemá oporu v raném islámu. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
4: Připravené máme i čerstvé dopravní zpravodajství na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy opatrně za sjezdem na Vráž. Na 13. kilometru nabouralo osobní auto do středových svodidel, projíždí se jen pravým pruhem a v koloně z 15. kilometru se zdržíte až 15:45. Na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte nesouvislou kolonu od nájezdu z dálnice D1, pomalu se jede až k nájezdu od Barandova. Celý úsek pojedete osobním autem 20 až 25 minut, kamiony se zdrží výrazně déle. Na okruhu čekejte kolony i ve směru na dálnici D1. Od nájezdu z dálnice D5 pojedete za Ořech asi 20 minut a silný provoz je také na okruhu a Štěrboholské spojce. Od D11 k Průmyslové se zdržíte asi 15:45. Přejeme šťastnou cestu. Dnes nás bude provázet oblačná až zatažená obloha, teď ještě ojediněle postupně místy, přeháňky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Tam, kde bude pršet, bude kolem 17 stupňů, jinde 21 až 25, na jižní Moravě až 27. Tolik zprávy a teď už začíná další díl Vinohradské 12.
9: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
10: Běloruská novinářka Natalia Sudlianková aktivně pracovala ve prospěch nepřátelských zájmů Ruské federace v České republice.
11: Rozhodl o tom městský soud v Praze.
12: Sudlianková měla v Česku třeba plnit úkoly ruské vojenské rozvědky.
13: Aktivně šířila ruskou propagandu.
14: Co říká na samotný rozsudek, není jasné.
15: Běloruská novinářka, která u nás v minulosti získala azyl, byla loni vládou premiéra Fialy zařazena na sankční seznam a musela zemi opustit.
16: Spolupracovala s ruskou rozvědkou, proto ji vyhostili z Česka. Soud teď zamítl žalobu Natálie Sudliankové, která měla kšefty z GRU. Jaké a jak se vůbec dostala do Prahy? Ptám se na to kolegy komentátora Ondřeje Soukupa, který se specializuje na postsovětský prostor. Dnes je úterý 25. srpna. Dobrý den, Ondřej, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
17: Dobrý den, děkuji za pozvání.
16: Pražský městský soud je to pár dní zpátky zamítl žalobu někdejší klíčové spolupracovnici ruské vojenské rozvědky GRU v Česku Natalii Sudlankové.
18: Z listin obsahujících utajované informace vyplývá, že žalobkyně byla úkolována a odměňována ze strany příslušníka GRU pana A.Š.
16: Bránila se proti umístění na sankční seznam, čeho konkrétně chtěla na tou žalobou dosáhnout.
19: ona se chtěla prostě hájit, že se nedopustila těch činů, které jí česká rozvědka kladla za vinu, tedy že pracovala pro ruskou vojenskou rozvědku GRU.
20: A ty sankce, ty byly nejenom z české strany, ale potom i celoevropské, že jo? Loni se dosáhlo toho, že ty sankce byly od celé Evropské unie, takže...
19: Takže vlastně celý ten její život, který se tady prostě více než 20 let budovala v Česku, tak ten prostě skončil.
20: A když mluvím o tom loňském roce, tak ty rázné kroky proti ní iniciovala loni vláda Petra Fialy.
21: Na vnitrostátní sankční seznam jedná se o běloruskou občanku Natalii Sudlankovou,
20: která vyhostila ji ze země, dala jí těch 30 dnů na to, aby prostě odsud šla jinam.
21: Působila vědomně a systematicky ve prospěch Ruské federace a byla za to i finančně odměňována.
20: Jak silné důkazy proti ní měla? To znamená důkazy, že skutečně měla spolupracovat s GRU, že byla agentka GRU?
19: Tak my to samozřejmě nevíme, protože z logiky věci tyhle věci jsou tajné. My jsme slyšeli, že tedy BIS předložila vládě několik jako dokumentů.
20: 14. Který, bylo, myslím, dokonce.
19: Ano. No. A ze kterých jako vyplývalo, že prostě pracovala pro i tu rozvědku, ale rozhodně nebyla nějaká jako vysloveně agentka asi, nebo nedej bože důstojnice, jo? Že to prostě spíš jakože ad hoc nějakým způsobem něco pro ně dělala, dostávala za to zaplaceno potom už po teda začátku velké války přes kryptoměny a tak dále, takže to je to, co jsme my slyšeli, nemáme to pořádně jako věřit.
20: Takže agentka byste jí neříkal, jak byste jí říkal?
19: Spolupracovnice
20: donášela GRU nebo vykonávala nějakou službu pro GRU?
19: To my jako přesně nevíme. Takhle, on ten její příběh jako byl velmi barvitý. Prostě ona se živila nejrůznějšími způsoby a dovedu si živě představit, že pokud by jí někdo třeba právě napojený na nějakou z těch ruských tajných služeb požádal třeba zjistěte mi prosím vás informace o tady tom či jiném kšeftu, tak ona by to udělala a nemyslím si, že by to ani vnímala, jako že by to bylo něco jako tajného. Ona neměla žádné vlastně jako přístup k nějakým utajovaným skutečnostem. Jo?
20: Takže ona... krtek GRU v Praze.
19: No, to je jako hodně silně řečeno, prostě ona si většinu těch věcí, si myslím, které mohly zajímat GRU a podobně, tak prostě ona považovala za legální. Prostě podívejte se, já jsem tady konzultantka, já za to prostě beru peníze a jestli si mě zaplatí, já nevím, Rosatom nebo začínající podnikatel nebo ruská tajná služba, tak je mi v zásadě dost jedno.
20: No ona ale to spojení s GRU popírala, ne?
19: Ona to popírá, ona říká, že vlastně...
20: Dělala takový rozhovor pro Seznam zprávy, kde řekla, že vlastně i ten člověk, který měl úkolovat, že to jméno nikdy neslyšela.
22: Nikdy jsem nebyla a nejsem vědomou spolupracovnicí GRU. Ani jsem nikdy nepodepsala žádný vázací akt. Viděla jsem v jednom z článků také nějakou údajnou fotografii pana Šavrova, ale nevybavuji si, že bych se s takovým člověkem potkala.
19: Ale ona jako vlastně celou dobu říká, ne, já jsem tady měla normální, legální biznis, já jsem měla komunikační agenturu, já jsem tady zastupovala jako PR manažerka celou řadu lidí, já jsem pomáhala prostě s rozvojem obchodu a nejenom, takže to je to, z čeho mě vlastně obvinují, ale přitom to bylo naprosto legální.
20: No, jak se vůbec dostala do Česka?
19: No, to je právě celý ten příběh.
20: Ten barvitý jako příběh, kdy začal?
19: Neuvěřitelný, no na konci 90. let, kdy najednou se Natalia Sudlenková objeví v Praze, co by politická uprchlice z Běloruska.
20: Disidentka?
19: Ona se motala kolem té Běloruské lidové fronty, ještě vlastně na konci Sovětského svazu. Hnutí, které vlastně skončilo jako v opozici a Alexandr Lukašenko po svém zvolení v roce 1994 to začal vlastně potírat. A ona se dostala do vězení oficiálně za nějaké daňové delikty nebo hospodářské. Ona sama tvrdila, že to bylo především kvůli tomu, že prostě finančně podporovala opozici, což úplně klidně může být. Nicméně jí se podařilo se z toho vězení nejenže dostat, ale ještě oblo vyloudit svého vyšetřovatele z KGB
20: no.
19: A s ním uprchnout ze země, a je to dneška i manžel, otec jejich dvou dětí. Takže tady tím způsobem ona se ocitla v Praze. Nejdříve prostě začala pracovat v běloruské redakci Rádia Svobodná Evropa. Mm-hmm. Tam ovšem jako dlouho nevydržela, protože zjevně ta její neklidná povaha a verkoholismus jako nebyl úplně ideální v tomhle tom, a zjistila, že taky, že tam nejsou žádné jako zvláštní peníze, takže ona odchází, zakládá si právě tu komunikační agenturu, zakládá si noviny Pražský telegraf a vlastně stává se tou podnikatelkou vlastně na volné noze.
20: Ona sama sebe označovala za novinářku? Když mluvíte o tom, že pracovala v Rádiu Svobodná Evropa, zakládala si noviny?
19: Tam ona to myslím, že nebrala úplně jako novinařinu, přinejmenším, nebo v okamžiku, kdy vydávala ten Pražský telegraf, tak ona tam taky jako, nemůžeme si to představovat, že to byl prostě nějaký jako mediální dům, prostě tam jako pracovali tři lidi, možná včetně uklizečky, a ona sama psala polovinu těch článků, takže v tomto ohledu ano, samozřejmě novinářka byla.
20: Takže se pohybovala na tiskových konferencích, pohybovala se v kruzích novinářských?
19: To vlastně málo, jako co by novinářka jako taková, nicméně, ale v okamžiku, kdy ona teda začala naplno pracovat na tom svém PR projektu, tak ona samozřejmě se s novináři velice dobře znala, protože ona zastupovala velké firmy jako asi největším klientem. Ona mi jednou říkala, že jako vlastně 2/3 příjmů vlastně má z Rosatomu. Mm-hmm. To bylo samozřejmě v těch dobách, kdy se hovořilo o dostavbě Dukovan. Rosatom byl jedním vlastně z největších kandidátů, ale ona zastupovala i další firmy, které patřily nějakým ruským majitelům, třeba jedna firma, která vyrábí pracovní oblečení, tak ty taky zastupovala, ale třeba i nějakou malou firmičku, která dovážela kosmetiku ze Sibiře, nějakou bio, jo, a dělala třeba jednou ročně, dělala takovou jako večírek před Vánoci právě a pro novináře, kteří psali o ekonomice, a tam bylo nějaké prostě ruský kaviár, já nevím, co tam.
20: Vy jste tam byl někdy?
19: Já jsem tam byl, ano.
20: Vy jste se znali?
19: My jsme se znali dokonce ještě z dob, kdy ona vlastně akorát odcházela z té Svobodné Evropy, protože já se prostě dlouhodobě o Bělorusko zajímám, takže takhle jsme se nějakým způsobem potkali a pak už jsme prostě o sobě věděli. A ona v tomhle tom byla taky mimochodem skvělá. Jo? Že ona, když už se s někým potkala, tak si to zapamatovala, ona si ten kontakt někde uložila. Prostě z hlediska PR ona byla vlastně skvělá manažerka. Hmm. No a taky ovšem můžete stejně říct, že z hlediska tedy tajných služeb byla skvělá prostě spolupracovnice.
20: A jak to dala dohromady to psaní a s tím PR? To už se v tom psaní asi muselo projevovat, ne? Nebo... Jak vůbec přemýšlela o tom, co se děje v Rusku nebo v Bělorusku, když žila tady? Jak psala, o čem psala?
19: Ona v zásadě, tak to je Pražský telegraf, to bylo prostě noviny pro ruskojazyčné žijící Česku. Jo, takže
20: propagandistické? Nazval byste to tak?
19: Ne. Protože 90% byly informace o České republice, které potřebují lidi, kteří prostě třeba nečtou české média nebo něco takového, takže prostě 2/3 toho bylo opravdu, že já nevím, cena dálniční známky se prostě příští rok zvýší o 10% nebo něco takového. Pak tam byly samozřejmě otevřeně reklamní texty o nějakých prostě ruských firmách a tak dále. Já myslím, že ono to takhle, ostatně i ten PR projekt vlastně vyrostl z toho, že ona obíhala ty ruské firmy, aby jí dali inzerci, že jo? Protože to byly ještě tištěné noviny.
20: Hmm. Ona totiž, proč se na to ptám, v roce 2014 v tom Pražském telegrafu vydala mimo jiné komentář zatracující ukrajinský Euromajdan, kde jeho účastníky obvinila z krádeží, ze znásilňování a podobně.
0: O co jde Rusku?
1: Rusku?
0: Na východě Ukrajiny.
1: No, Rusko hlavně jde o klid na Ukrajině.
19: Ona měla jako vlastně blízko k velvyslanectví, nebo relativně.
1: Rusko potřebuje klidný, rozvíjící se stát, kde není válka. kde občané jsou spokojeni s tím, jak žijou.
19: Ona v době, kdy Rusko se snažilo vytvořit takovou síť těch rodáků, prostě ruskojazyčných, po celém světě, to byl velký projekt, který nakonec skončil tak, že prostě se ukázalo, že tam nejsou vůbec žádné peníze, protože byly rozkradeny ještě v Moskvě, ale existovala koordinační rada těch Rusů v Česku, kde se všichni snažili jako zaujmout pozice, aby následně zjistili, že tam teda jako žádné peníze jako nejsou, nebudou. Ale Sudlianková třeba jezdila i na takové ty akce do Moskvy, že ruská diaspora prostě z celého světa, tak oni zaplatili ty letenky. Takže ona jako vlastně měla k tomuhle tomu blízko.
20: A lobovala třeba za nějaké česko-ruské partnerství, přátelství?
19: Určitě se velmi snažila zvýšovat šance Rosatomu na získávání toho kontraktu. To opravdu ona byla absolutně všude, obíhala redakce a všem nabízela nějakou cestu prostě, že se můžeme jet podívat na tu leningradskou atomovou elektrárnu a že nám všechno zaplatí a bude to dobrý. Tak nevím, jestli někoho nakonec zlákala. A samozřejmě ona to brala vlastně jako, že ty ekonomické vazby, že prostě jako její, to je její popis práce, prostě zlepšovat tyhle ty vztahy a hledat prostě další obchodní příležitosti.
20: A celou tu dobu, kdy už pracovala pro ruský Rosatom, respektive byl to jeden z jejich klientů a měla tu svou komunikační agenturu a nějak to hybridně asi pospojovala s tím psaním, tak v té době už pracovala pro GRU?
19: To nikdo neví. Jako já upřímně řečeno...
20: Od kdy to datují české tajné služby? Protože to asi nebyla celá ta doba, kdy od 90. let, nebo byla, kdy tu žila?
19: Těžko říct. Jako můžete, jsou lidé třeba právě z té běloruské svobodky, který jako říkají, hele, prostě voda byla divná od samotného počátku.
20: No.
19: Na druhou stranu, já si skutečně myslím, že ona prostě dělala nejrůznější kšefty pro nejrůznější lidi. Rozhodně nebyla naivní a hloupá, aby teda nevěděla, že přinejmenším v některých případech to asi nebude úplně jako čistě biznesový zájem. A prostě neviděl bych to tak, že ona byla nějak opravdu jako ta vyslaná agentka, která prostě 20 let se tady schovávala a budovala si legendu a ve skutečnosti prostě jako pracovala od začátku a každý prostě, já nevím, v 11 večer vysílala tajnou depeši do Moskvy. O tom poněkud pochybuje.
20: Ale tak stýkala se s českými politiky dokonce, možná právě v souvislosti s tím Rosatomem, nebo tak o tom často i mluvili, že řešili s ní Rosatom.
2: Kolik dnes má celkem rozpracovaných a kontrahovaných projektů Rosatom po světě a kde všude jsou?
20: Třeba Josef Skála z KSČM.
3: Rusko mělo tu obrovskou kliku, že dokonce v tom nejhorším období pokračovalo ve výstavbě jaderných elektráren.
20: Vydali takový video rozhovor právě o Rosatomu s ní.
3: A podle mě je to vlastně to nejdůležitější, proč dneska Rusko má opravdu, teda Rosatom má nejvíc jaderných bloků ve výstavbě v zahraničí.
20: Nebo Jiří Kobza, do roku 25 člen SPD, pak kandidoval za Stačilo. Nebrali od ní peníze údajně, protože BIS ještě tvrdila, že vlastně rozdávala peníze v rámci nějakého propagandistického šíření lidem, tak ti to politici tvrdí, že žádné peníze nebrali, tak asi měla nějaký vliv, nebo ne?
19: Tak ona měla určitě kontakty. Já myslím, že kvůli tomu Rosatomu bych řekl, že prostě ona byla u jednání prakticky se všemi ministry ekonomiky nebo prostě průmyslu, kteří během té prostě anabáze atomové o tom rozhodovali. Jako jo, to je prostě, ona samozřejmě se točila prostě kolem nejrůznějších skupin, právě často tedy z toho nějakého okraje politického spektra, ale jako myslím si, že by neměla sebe menší problém mluvit s jakýmkoliv politikem a brala by to vlastně jako náplň své práce.
20: A podle BIS teda za to ruská strana platila, a vy už jste to říkal na začátku, v kryptoměnách.
5: Její činnost byla financována přímo z Ruska.
20: Mluvil o tom loni už exministr Jan Lipavský, exministr zahraničních věcí.
5: Řadu let v Česku skrytě a vědomně pracovala ve prospěch několika ruských organizací.
20: Co znamená znamená, že ona dostávala v bitcoinech 10 000 korun, 100 000 korun za to, co dělala, nebo taky přesné částky neznáme?
19: Neznáme to úplně. Ona vlastně sama jako jenom tak jako naznačila, že ve skutečnosti to byly platby, které byly už po začátku Velké války, tedy po únoru 2022, a kdy vlastně ten bankovní provoz mezi Moskvou a Prahou skončil, ten legální, no ale že prostě jako oni ještě platili za nějaké věci, které pro ně udělala předtím, tak můžeme tomu věřit. Nemusíme, ale pravda je, že co jsme jako i slyšeli od českých úřadů, tak to vlastně asi bylo až po tom roce 2022, že do té doby ty peníze dostávala jinak.
20: Jak asi nesla to, když se stát rozhodl, že Rosatom nebude účasten toho tendru na dostavbu Dukovan? Právě kvůli tomu možnému bezpečnostnímu ohrožení, které vyšlo zejména najevo po tom, co jsme se dozvěděli podrobnosti o ruském angažmá teroristickém při útocích ve Vrběticích.
19: Tak to mohu říct naprosto přesně, protože jsem toho byl určitým svědkem, protože to byl nějaký víkend, myslím, že sobota, kdy vyšla tady ta zpráva. Já jsem byl na chalupě, jsme tak sekali trávu, teďka mi prostě najednou začaly chodit ty fleše na telefon, tak jsem prostě vypnul sekačku, šel jsem k počítači zjišťovat a během asi 10 minut mi volala Natália.
20: Fakt? Hned potom, co Babiš s Hamáčkem tehdy
19: přesně,
20: vystoupili.
19: Tak jako říkáme, pro boha, co se to stalo, to je prostě v háji. Tedy ona používala o někud expletivnější retoriku, ale vlastně říká, já jsem tady 8 let pracovala na tom, aby jsme ten kontrakt pro Rosatom jako udělali. Nedovedeš si představit, co já všechno jsem pro to udělala. A teďka tyhle ty... zase nějaké slovo a tady prostě to celý jako moje úsilí úplně jako zrušili kvůli nějakému blbýmu skladu.
20: Ti myslela teda jednotku 29155 tíhletí?
19: Přesně, no ano, ona vůbec nepochybovala o tom, že to ano byli agenti GRU, jo?
20: Co jste jí na to řekl?
19: Tak se mi tak co jí na to člověk může říct, jo? Ale prostě ona se potřebovala vypovídat, že prostě jako to je tak strašný, že jako se tak děsně snažila, aby to bylo lepší a ty kreteni, pardon, z Moskvy prostě a tak dále, jo, takže
20: to byl náraz do zdi pro ní možná.
19: No byl, absolutně. Ztráta tak iluze. Ona tom jako opravdu měla velkou část příjmu, že z tohohle toho a myslím si, že se jako uměla říct o tom, aby zaplatili slušně, jo. Ale pravda je, že ona byla neuvěřitelně aktivní a furt něco vymýšlela, takže i třeba začátek Velké války, kdy prostě jako rázem vlastně přišla o 95% příjmu, no tak tady začala podnikat v něčem úplně jiným, tady na Vinohradské třídě měla nějaké bistro, kde říká, jsem ještě chlubá, říká, tady zaměstnávám Ukrajince a my vlastně vozíme i do těch jako, to bylo nějaký léto roku 2022, takže do těch ubytovacích zařízení pro ukrajinské uprchlíky vozíme vlastně zadarmo jídlo a tak dále. Takže jako ona se vždycky jako dovedla nějak o sebe postarat.
6: Citujeme z informací BIS.
22: V roce 2024 se aktivity Natálie Sudliankové zaměřovaly na podkopávání důvěry veřejnosti v oprávněnost sankcí EU, uvalených například na ruského oligarchu Ališera Usmanova v souvislosti s jeho podporou války vedené Ruskem proti Ukrajině.
20: Kolik takových Sudliankových v Česku je nebo bylo?
19: Já myslím, že Natália byla vlastně viditelná hodně. Prostě ona jako i chodila do třeba České televize v tom roce 2014 po anexi Krymu a začátku války na Donbase, tak oni si ji tam poměrně často zvali, protože ona byla jedna z mála příčetných lidí, kteří dokázali alespoň nějakým způsobem rozumně formulovat to, oč jde Vladimíru Putinu prostě nějak zastávat tu ruskou pozici. No. A to už vlastně nikdo jako další takovýhle prostě není a asi nebude samozřejmě lidí, kteří dělali biznis s Ruskem.
20: A byli třeba placení GRU?
19: No ale jako to my samozřejmě nevíme, protože opět to, mně to přijde, že to není nějaká jako dlouhodobě plánovaná centrálně řízená operace. Jo? Tady prostě může existovat spousta lidí, kteří mají nějaké vazby, jo, na které se ta tajná služba může čas od času kvůli něčemu obrátit. Jo? Prosím tě, sežeň mi telefon na tady toho.
20: Já bych tím jenom neumenšoval, že to je samo o sobě samozřejmě problematické. Velmi
19: to by ze sporu, no.
20: Já se vrátím do loňského května. Tehdy v květnu Natálie Sudljanková opustila Česko po teda desítkách let, co tu žila, kam se vydala.
19: No, co já vím,
20: po tom vyhoštění,
19: tak je v Rusku, v Moskvě snad. Ona říkala, že zvažovala Bělorusko, no ale to si myslím, že už vzhledem k tomu, jakou měla vlastně minulost, i tady vlastně se o Alexandru Lukašenkovi nevyjadřovala nějak pěkně, takže si myslím, že jako usoudila, že bezpečnější budou jiné země. Myslím, že taky nějakou chvilku byla, nebo možná o tom jenom uvažovala o Kazachstánu, ale zdá se, že teďka je v Moskvě.
20: Co tam dělá?
19: To nevíme. Nebo respektive já to tedy nevím.
20: Není to známé. Ona se ozvala, tuším, loni po té cestě, že teda přes Turecko jede na východ a od té doby nic?
19: Od té doby nic, od nějakých jako známých jsem něco zaslechl, ale já to nemám jak uvěřit. Ale jsem si jako zcela jist, že ona rozhodně nebude prostě sedět někde jako doma a vzpomínat na staré časy, jako ona je taková jako velmi, velmi akční.
20: Barvitý příběh. Tak díky, že jste spolu se mnou ho představil.
19: Já děkuju za pozvání.
20: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ondřej Soukup, kolega, který komentuje dění v postsovětském prostoru a má taky s Josefem Pazderkou vlastní podcast jménem Na východ. Probírali jsme spolu v dnešní epizodě příběh Natálie Sudljankové. O rozhodnutí Pražského městského soudu informoval jako první kolega Jan Horák na webu iRozhlas.cz, kontaktoval i advokáta Sudljankové Marka Kovandu, který mu ale s odvoláním na mlčenlivost nic konkrétního neřekl. Více dozvíte na iRozhlasu a my se ozveme zase ve středu. Naslyšenou zítra.
4: Pěkné dopoledne, je 10:30.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Němečtí vyšetřovatelé našli poblíž letiště v Lipsku další dron, který souvisí s incidentem ze začátku srpna. S odvoláním na své zdroje o tom informují veřejnoprávní stanice NDR a VDR a list Süddeutsche Zeitung. Trojice médií uvádí, že 10 dnů od první události kriminalisté objevili kromě dalšího dronu taky 50 gramů výbušniny hexogen. Nejvyšší státní zastupitelství se k informacím odmítlo vyjádřit. Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona, která má zmírnit výpadky léků. Hotovou ji chce mít do konce září. Teď musí stát při výpadcích léky často dovážet ze zahraničí. Součástí změn má být i vytvoření větších zásob. Američtí hasiči výrazně pokročili s bojem proti požáru na severozápadě Nevady. K pondělnímu odpoledni tamního času měli podle stanice CNN téměř 30% pod kontrolou. Plameny ohrožují město Reno. Živel od víkendu zničil přes 6 000 hektarů porostu a více než 30 domů. Desítky tisíc lidí z podhůří Sierra Nevady museli opustit své domovy. Úřady v některých oblastech už ale evakuační nařízení zrušily. Kandidáti do podzimních senátních voleb dnes dostanou přiřazená čísla na hlasovacích lístcích. Vylosují jim je příslušné registrační úřady. O 27 míst v Senátu bude v prvním kole soupeřit celkem 154 kandidátů. To je v historii voleb do Senátu druhý nejnižší počet, zhruba o 80 méně než před 6 lety. Osobní vlak u Křivoklátu najel do spadlého kamení. Provoz na trati zůstává zastavený. Na místě zasahovaly dvě jednotky hasičů. Nikdo se nezranil, vlak má poškozený podvozek a vyteklo z něj několik stovek litrů nafty. Jednalo se o soupravu tří nových vozů Regiofox. Škodu zatím dopravce nevyčíslil. Únik nafty už prověřuje vodoprávní úřad, Česká inspekce životního prostředí a Povodí Vltavy. Začínají Evropské dny židovské kultury. Letošní ročník se zaměřuje na téma lásky. Celorepublikový program nabídne kromě koncertů a komentovaných prohlídek také výstavy. V Praze tak můžou lidé například navštívit výstavu fotografií Karla Cudlína o Izraeli. V Kolíně nebo Třebíči pak budou volně přístupné i samotné synagogy. Festival pokračuje na různých místech Česka až do října. Teď pohled na dopravu na dálnici D2 směrem z Bratislavy na Brno. Po pojíždí kolona před nájezdem na dálnici D1 od sjezdu na Modřice ze 3. kilometru zdržení až 4 hodiny. Na D5 z Rozvadova do Prahy opatrně za sjezdem na Vráž. Na 13. kilometru se řeší nehoda osobního auta do Svodidel. Projíždí se jen pravým pruhem a v koloně z 15. kilometru se zdržíte až 4 hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte nesouvislou kolonu od nájezdu D1. Pomalu se jede až k nájezdu od Barandova. Celý úsek pojedete osobním autem 20 až 25 minut. A tak přejeme klidnou jízdu. Dnes se bude hodit deštník, bude převážně oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Večer pak budou v Čechách srážky četnější postupně a teploty dnes 16 až 21 při zmenšené oblačnosti kolem 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25. Tolik zprávy. Teď už je tu Barbora Tachecí a Osobnost Plus.
7: V noci na dnešek Spojené státy spustily operaci Ekonomický vyvrhel a uvalily historicky zatím nejtvrdší sankce na Irán. A především rozšířili hrozbu sekundárních sankcí na obchodní partnery Iránu. Povedou ke globální izolaci Teheránu nebo naopak posílí antizápadní osu Rusko, Čína, Irán, Severní Korea. A odkrývá konflikt na Blízkém východě limity americké vojenské pomoci? Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je profesor Oldřich Bureš, vedoucí Centra bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha. Vítejte, dobrý den.
8: Dobrý den.
7: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
9: Osobnost Plus.
7: Myslíte si, pane profesore, že ten včerejší krok Spojených států přiblížil Ameriku a Irán k jednání, a nebo naopak tlačí na eskalaci toho konfliktu?
8: To velmi uvidíme a bude to záležet na dvou věcech. První, jak skutečně ty jména sekundární sankce, to znamená sankce na stávající, zbývající obchodní partner Iránu, zejména tedy se hovoří o Číně, která je největším odběratelem iránské ropy, budou v praxi vynucovány. O tom zatím nevíme nic. Ta prohlášení amerického ministra zahraničí nedala ani jasnou časovou osu, kromě toho, že nebudeme čekat, měněno Spojené státy, do nekonečna na změnu politiky těch obchodních partnerů Iránu, ale jinak je to zatím pouze silné prohlášení. Druhá, jenom jestli můžu dopovědět, bude velmi záležet na reakci iránského režimu. To znamená, zda to vyhodnotí jako něco, co by je mělo přimět k jednacímu stolu, a zatím tomu příliš mnoho nenasvědčuje, byť v rámci iránského vedení existují různé, řekněme, spory o tom, jak dále postupovat, anebo zda to naopak bude chápáno jako signál, že Spojené státy v podstatě potvrzují, že jak předchozí vojenské snahy Spojených států, tak pozdější červnové snahy v rámci memoranda, mnozí by řekli, koupit si iránský režim, nabídnout jim naopak zmírnění sankcí a znovu zapojení do globálního obchodního režimu, a také selhali. A že prezident Trump má před volbami a že dříve mrkne on než iránský režim.
7: Vy jste nakousl ten asi nejzásadnější nebo nejrizikovější moment toho balíku, který který byl představen Amerikou, totiž, že vlastně naznačuje, že by mohly přijít chvíle, kdyby se dostalo do konfliktu země jako Čína se Spojenými státy. Podle vás tohle riziko reálně existuje, anebo to je jenom taková ostrá retorika ze strany Ameriky?
8: Spíše to zatím z těch prvních indicií vypadá jako další ostrá retorika, kterou Trumpova administrativa, ať už prezident Trump nebo představitelé jako ministr financí Bessent, jsou poměrně známí. Zítra to může být jinak a budeme velmi blízko dalšímu úspěšnému jednání s Iránem, takže to se může velmi rychle změnit. Co se týče Číny, tak blíží se návštěva čínského prezidenta a mnozí proto spekulují, že americká vláda nebude ochotná alespoň okamžitě sankcionovat zejména velké finanční instituce, banky, které zprostředkovávají financování. Co se týče obchodu s Iránem, navíc je to celé děláno v čínské měně v juanu, takže i ten dopad těch amerických sankcí, které využívají síly amerického dolaru a jeho vlivu v globálním finančním systému, nejsou tak silné jako v případě, řekněme, jiných států. A v současné době již se snažila také Spojené státy sankcionovat a sankcionují ty menší domácí čínské rafinérie, které ale míří na ten domácí trh a dříve nakupovaly iránskou ropu s velkou slevou, ale ty už v podstatě nyní jsou izolovány od příjmu iránské ropy tím, že existuje ta americká námořní blokáda. Takže Spojené státy by skutečně museli jít po velkých bankách čínských a domnívám se, že v současné době na to Spojené státy nejsou ochotny přistoupit, protože by to vedlo k zásadní eskalaci vztahů a obchodních vztahů s Čínou.
7: Uvědomují si podle vašeho názoru Spojené státy, že když holčička křičí vlci, vlci, to znamená, oni hrozí věcmi, které pak stejně nikdy nezrealizují, takže to působí, že Amerika je slabá?
8: To může být jedna interpretace, že to prostě neustále hyperbolická vyjádření, která pak mnohdy nejsou následována konkrétními činy, zda teda by to byla ta implementace těch sekundárních sankcí, podlamují kredibilitu, důvěryhodnost a tím pádem i řekněme americkou zahraniční politiku jako celek. Stanovisko prezidenta Trumpa asi je takové, že jeho nepředvídatelnost, to znamená
7: je jeho zbraň,
8: protože nikdy neví, co kdo udělá a tím pádem se ho všichni bojí. Co z toho uvidíme až v čase?
7: Teď se podívejme na tu hrozbu, která jde ze samotného Iránu, protože i ten, stejně jako Amerika, slíbil v uvozovkách, že jeho případná odveta by směřovala proti všem, kteří sankce podpoří. Hovořil sám Irán o možnosti akcí na souši, na moři, ve vzduchu či v kyberprostoru. Je čeho se bát?
8: To určitě je reálná hrozba, byť uvnitř Iránu probíhá ten boj o moc a různé frakce se různě staví k tomu, jak pokračovat v tom konfliktu se Spojenými státy, potažmo možná neměli bychom zapomínat i stále s Izraelem, který určitě má pak své vlastní zájmy, které nemusí být totožné se zájmy americkými, ale zatím v podstatě, co se týče amerických sankcí a i těch předchozích válečných operací, tak nevedly k tomu, aby ty americké cíle byly, řekněme, velmi vágně formulované, ale nevedly k deeskalaci, nevedly k znovu otevření Hormuzského průlivu, nezastavili balistický iránský jaderný program. A je otázka, jestli větší ekonomický nátlak v současné době prostě přiměje iránské vedení k tomu, aby si sedli zpět za jednací stůl a mysleli to vážně.
7: A nebo spíš zcela uzavřeli ten Hormuz, jo?
8: Ten už de facto z mého pohledu je uzavřený. A to je určitě pro Irán jaksi velmi silná vyjednávací karta, kterou se nebude chtít zdát zlehka a zdarma. A plus je zde prostě ten kalkul, že ve Spojených státech se blíží kongresové a senátní volby a že pro amerického prezidenta pokračování toho stávajícího stavu je více nepříjemné než jakákoliv ekonomická bolest, které ty sankce můžou na Irán dopadnout, které mohou být výrazné a Irán na tom je ekonomicky velmi špatně. Ale zda natolik špatně, aby se sedl zpět za jednací stůl v dohledné době, to je velká otázka.
7: Víte, Spojené státy v tuhle chvíli toho mají rozjetého až příliš. Jednak ten Blízký východ, jednak Moskva versus Kyjev, jednak se mají připravovat na eventualitu Čína, Tajván. A je toho prostě tak moc, že já se musím zeptat, kolik velkých krizí vlastně jsou podle vašeho názoru Spojené státy schopny ustát současně.
8: Tam bude velmi záležet na to, co znamená velká krize, něco podobného v rozsahu amerického vojenského nasazení, co jsme viděli v Hormuzském průlivu a v Iránu, a pravděpodobně dlouhodobě ne více než jednu naraz, což byla i americká doktrína před nedávnou změnou bezpečnostních strategií Trumpovy administrativy, která v podstatě řekla, budeme se soustředit pouze na západní hemisféru, nová Monroeova doktrína, a ostatní části světa se musí primárně postarat sami o sebe. Pokud bude nějaká jiná priorita, tak by to měl být Indo-Pacifik, ale vidíme i z toho stávajícího v podstatě dění, pokud se zaměříme pouze na jednu složku důležitou americké vojenské projekce po světě. A Spojené státy v podstatě v současné době přesouvají svoji jedinou loď letadlovou a řekněme doprovodné lodě, tu údernou skupinu z Pacifiku, aby vystřídali tu velmi dlouho sloužící jadernou loď, letadlovou loď, která byla poblíž Hormuzského průlivu, a tím pádem alespoň dočasně Pacifik a Indočína zůstane bez americké vojenské přítomnosti, co se týče té námořní kapacity.
7: Mimochodem, přišli už protivníci Spojených států, a tím myslím takový ti globální nepřátelé jako Korea, jako Irán, jako Rusko, jako Čína. Přišli už na to?

0: Severní Korea nebo Indo-Pacifiku. A určitě prostě ty státy minimálně, když ne koordinují, tak vítají to, pokud jiné kroky, ať už je to Severní Koreji, Iránu, a případně Ruska tu americkou, ať už vojenskou nebo diplomatickou pozornost odčerpávají, protože jim to umožňuje pak více prostoru na realizaci svých vlastních cílů.
1: Myslíte si, že ta situace, v jaké se Amerika ocitla, vlastně naznačuje jako meze americké, případné meze americké pomoci v těch ožehavých oblastech?
0: To určitě ano. Podíváme-li se na to, kolik interceptorů Patriot bylo vystříleno v Hormuzském průlivu, a kolik útočných zbraní střel Tomahawk bylo vystříleno a jak dlouho to bude trvat, než se jen americké zásoby dostanou tam, kde by podle amerických plánovačů měly být, bez ohledu na to, že jaksi je velká poptávka po těch samých zbraních na Ukrajině, případně na Blízkém východě od spojenců Spojených států, které kvůli iránské odpovědi na americký útok vystřílili také, tak je jasné, že prostě americký zbrojní průmysl má omezenou kapacitu. Druhá věc potom je i to, že podíváme-li se prostě na to, jak propojeně vnímají tyto státy, ať už budeme mluvit o Číně, o Severní Koreji, ten stávající svět a to, jakým způsobem Spojené státy jsou reagovat, schopny reagovat všude po světě, respektive nejsou, tak to je určitě jako něco, co ty státy vnímají a co jim vyhovuje, ale zároveň možná je dobré říci, že Trumpova administrativa i v těch nejnovějších bezpečnostních strategických dokumentech toto přiznává. A oni v podstatě tvrdí, že my se budeme soustředit na ten americký kontinent, myšleno skutečně od jihu až po tu Severní Ameriku, včetně Kanady, a zbytek světa se musí postarat sám o sebe, maximálně v lepším případě vám přijdeme na pomoc logisticky s zpravodajskými informacemi, ale vy, což zaznívá velmi silně vůči Evropě, se o své války, pokud to tak můžeme nazvat, a konflikty, a budete muset více starat sami.
1: Tak, ale realita je mírně jiná, jak s velkou, řekla bych, s velkým zklamáním uvádí třeba to americké hnutí na podporu prezidenta Trumpa MAGA. Tak od té doby, kdy to Trump vyhlásil, tenhle plán, vy se starejte sami, tak jenom počty konfliktů, ve kterých jsou Spojené státy angažovány, roste. Je to tak?
0: To ano, ale opět můžeme třeba i ten iránský konflikt interpretovat, byť těch interpretací, proč Spojené státy a Izrael zahájili útoky na Irán, je více, ale jedna z nich může být právě to, že se snažili dlouhodobě definitivně eliminovat iránskou hrozbu, aby se naplno mohli věnovat těm prioritním cílům, ať už je to Čína. A Indo-Pacifik, a nemuseli se v případných dalších konfliktech s tímto hlavním soupeřem a věnovat jiným, řekněme, regionálním podružím. Cílům. To, že to nevyšlo, je jakoby jiná otázka, která určitě se pak vrací k tomu, že skutečně americký prezident sliboval, že nebude zahajovat jiné válečné konflikty, alespoň dlouhodobé. Proto také, jak si ta víra Iránu, že je to pro něj něco volebně tak nepřijatelného, že uhne dřív on než Irán.
1: Myslíte si, pane profesore, že všechny ty konflikty, které Ameriku dneska tak vytěžují, takže jsou nějakým způsobem propojené. Zkrátka, že nechci říct, všechno souvisí se vším, ale že to ty protivné strany, abych řekla, berou jako frontální útok na Západ.
0: Nevím, jako jestli ten frontální útok na Západ, ale určitě jako něco, co prostě ty kapacity Spojených států vyčerpávají. A jim je celkem jedno, v které oblasti světa jsou vyčerpané, pokud se jim nebude dostávat těch amerických kapacit v té části světa, které jsou pro ty aktéry důležité. To znamená, můžeme říci obecně Ukrajina nebo východní Evropa pro Rusko, a pro Čínu nejbližší region, a pro Irán Hormuzský záliv nebo Perský záliv obecně. A pro Severní Koreu pak realizace nebo přežití toho režimu jako takové.
1: Ale jak to popisujete, tak z toho, co říkáte, by se dalo vyvodit, že vlastně porazit Ameriku není tak složité, jak jsme si všichni mysleli. Prostě stačí, aby na mnoha bodech se vyvolalo pnutí, na bodech, na kterých Americe záleží.

0: leží, se vyvolal pnutí a Trump je nahraný, ne?
1: Za sebe já se úplně nepodceňoval kapacity Spojených států. Bude těžké nahradit mnohé ty zbraňové systémy, vrátit se na to plánování, které by bylo potřeba, pokud by došlo k velké eskalaci například s Čínou, ale stále ty, řekněme, vojenské kapacity Spojených států jsou natolik velké, že se domnívám, že jaksi nikdo nebude z těch států, které jsme jmenovali Čína, Ruská federace, Severní Korea, ochoten riskovat nějakou velkou eskalaci. Zastavíme-li se například u Číny, respektive u Indo-Pacifiku, ano, Američané stáhli jedinou aktivní loď letadlovou z této oblasti, což je určitě vákuum, ale zároveň Spojené státy mají stále, co se týče třeba ponorek, jasnou převahu nad Čínou a Čína by v podstatě čelila okamžité zničení svého námořnictva, pokud by o konflikt eskalovala.
0: Ale jestli můžu tady nejde úplně v té debatě o počty jednotlivých zbraní, ale o to, jestli Západ při svém dozbrojování uvažuje v těch intencích, že všechno, co se momentálně děje, je součástí nějakého širšího, nějaké širší akce proti Západu. Jestli neděláme tu chybu, že prostě nejdřív řešíme Hormuz, nejdřív řešíme Moskvu na Ukrajině a tak dále. Místo, aby jsme je chápali všechny v kontextu a prostě úměrně tomu také reagovali.
1: Je tady asi otázka, co myslíme tím Západem a zda skutečně něco jako jednotný Západ, podobně jako bychom se mohli ptát, zda nějaká ta jednotná protiosa skutečně reálně existuje. Spojené státy pod Donaldem Trumpem dávají jasně najevo své priority a to je vůči svým, můžeme stále tvrdě doufejme, spojencům v rámci toho Západu a jednoznačně jim dává najevo třeba v případě Ukrajiny, je to v podstatě vaše válka a vy se budete muset postarat o svoji vlastní bezpečnost. To znamená, tam ty priority jsou poměrně jasné a domnívám se, že i třeba ty evropské státy stále více, jak se jsou nuceny pochopit, že budou muset výrazně navýšit výdaje na obranu a starat se o svoji vlastní bezpečnost. To, že zároveň asi díky tomu nebudou schopni tak výrazně třeba přispět na pomoc Spojeným státům a v nějaké eskalaci s Čínou, o tom můžeme diskutovat. Ale prostě to, že se různí spojenci součásti Západu budou zaměřovat na ty svoje bližší regionální hrozby a Spojené státy na to, co oni z pohledu Trumpovy administrativy považují za klíčové hrozby, to už vidíme.
0: Ne, ale souhlasíte se mnou, pane profesore, že v okamžiku, kdybychom si, a rozumějte tím exekutivní složky jednotlivých vlád, uvědomili, že to, co se děje, prostě nejsou oddělené akce, tak že by třeba ta rychlost, a teď nemám na mysli jenom Česko, i když primárně Česko, ale ta rychlost dozbrojování by třeba byla rychlostí ne pomalostí.
1: Jsou zde asi dvě proměnné. První je, zda skutečně všechny státy, které můžeme nazývat jako součást toho Západu, vnímají různé bezpečnostní hrozby po světě stejně a nevnímají. Vidíme to i v rámci Evropské unie členských států na to, jak výrazně vnímají ruskou hrozbu a jak ochotní díky tomu jsou věnovat se nejenom navyšováním výdajů na zbrojení. Rozdíl třeba mezi Španělskem a Polskem a v tomto je velmi výrazný, byť se jedná o dva členské státy Evropské unie. A druhá věc potom je, že jaksi skutečně ty obranné kapacity, já zde míním kapacity obranného průmyslu, produkovat chvíli trvají. To znamená, i pokud se dnes Evropa rozhodne, nebo můžeme říci rozhodla výrazně investovat do navýšení svých obranných kapacit, trvá to roky. A v některých oblastech bohužel budeme závislí na té americké podpoře, zejména co se týče satelitního zpravodajských služeb, případně tankování ve vzduchu, a to nelze nahradit ze dne na den.
0: Jasně, takže si myslíte, že to, jak většina Evropy zatím úplně jako se svojí zbrojní výrobou nenastoupila v tom rytmu, v jakém Rusko začalo na Ukrajině a dál pokračovalo. Takže to je přirozené, nebo že to není nikoho chyba, že to prostě tak dlouho trvá?
1: Dlouho to trvá, protože prostě navýšit ty výrobní kapacity samo o sobě nějaké roky trvá. To se liší zbraně od zbraně, ale diskuze o tom, že by si třeba Ukrajina mohla začít vyrábět vlastní interceptory, pokud dostanou ty licence, tak to bude trvat minimálně rok, spíše dva.
0: Ale třeba ty drony, ty zvládla za relativně velmi krátkou dobu.
1: Zvládla, pak je to otázka samozřejmě finanční, což je jaksi otázka, kolik financí a z čeho to zaplatíme, což pro evropské státy vzhledem k deficitům, vzhledem k prioritám na sociální výdaje a podobně je vždycky, řekněme, těžká politická otázka, zda to vyhraje nebo prohraje volby, pokud něco takového bude daná strana, politická reprezentace občanů těch daných států nabízet. A potom je také potřeba říci, že Rusko skutečně s Ukrajinou ve válce jsou. Zatímco evropské státy nutně ten pocit, že by byly přímo ve válce, nemají. A ta míra té urgence potom toho, jak jsme schopni a ochotni vynakládat na zbrojení, se potom samozřejmě liší.
0: Řekněte mi, podle toho, co vy jako expert za poslední roky a měsíce vidíte, že jde směrem prostě jako nehezkým na západ, tak vy byste se na ten stav světa, který byl a je, nepřipravoval intenzivněji, než jak to nabízí jednotlivé členské státy NATO?
1: Stav světa je určitě neveselý, můžeme ale říci, že z dlouhodobé historické perspektivy to bohužel není nic nového, spíše těch poklidnějších minulých několik dekád je historicky výjimka. A evropské státy prostě si po těch několik generací na to svým způsobem přivykly. Máme americký bezpečnostní deštník, nemusíme tolik investovat do bezpečnosti na obranné výdaje a to se mění jen těžce a pomalu.
0: No jasně, ale pardon, my jsme si přivykli na to, že existuje to napětí a tahle možnost, ale co když přijde ta realita, jo?
1: Ano, je to pak o tom, zda akceptujeme tu realitu a do jaké míry jsme schopni a ochotni se té realitě přizpůsobit. A můžeme diskutovat, zda skutečně ta změna probíhá rychle nebo pomalu. Srovnáme-li ty výdaje evropských států a jejich navyšování v posledních letech, je to poměrně bezprecedentní. Zda to je dostatečně rychle na to, aby jsme byli třeba samostatně schopni čelit ruské hrozbě za několik málo let. Z toho vojenského hlediska to zatím nevypadá.
0: Já nevím, jak bych to řekla. My mluvíme, a nejen my jako novináři a experti, ale i vláda mluví o tom, že Rusko je dlouhotrvající zásadní hrozba pro Českou republiku. A co potřebuje ta Česká republika víc na to, aby sebou prostě, jak se hezky česky říká, hodila?
1: To vnímání hrozby není ono, jak je velká nebo jak je akutní, ale také, co s ní potom budeme dělat. Což také vidíme i jaksi v těch opět rozdílných postojích v rámci české politické scény a v rámci Evropské unie a členských států NATO. Do jaké míry skutečně je ta hrozba bezprostřední, do jaké míry je ohrožená přímo Česká republika a její území a zda bychom na ní měli reagovat tím, že budeme maximalizovat ty vojenské výdaje a vojenskou obranu, anebo zda je možné se v uvozovkách s Ruskem nějak dohodnout. A ne všichni...
0: Vy si myslíte, že s Ruskem se dá o čemkoliv dohodnout?
1: Já si to úplně nemyslím, protože ruský režim vsadil všechno na jednu kartu, co se týče vojenských operací na Ukrajině a pokračování vojenských operací nebo nějaký vítězný konec je pro něj důležité z hlediska jeho vlastního přežití, takže se nedomnívám, že v této rovině je možné o těch maximalistických ruských požadavcích vyjednávat. Nicméně tací, kteří si to myslí, jsou. A opět, myslím, včera vyšly průzkumy veřejného mínění, že jaksi i z toho ekonomického hlediska třetina německé populace by opět uvítala větší závislost na levném ruském plynu, protože by to umožňovalo pokračování toho blahobytu, které německá ekonomika produkovala ještě před několika málo lety.
0: Takže jsme nepoučitelní.
1: Nevím, jestli jsme nepoučitelní, ale někteří, jaksi státníci, by skutečně řekli, že poučitelní jsme až poté, dokud najde až na tu tvrdou krizi a na lámání chleba. V uvozovkách v dobrém počasí se poučit není tak úplně jednoduché.
0: Profesor Oldřich Bureš, vedoucí Centra bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha, byl mým dnešním hostem. Děkuji moc.
1: Děkuji za pozvání.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Nejen co, ale taky proč. Analýzy, komentáře, rozhovory, diskuse. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
3: Pěkné dopoledne, je 11 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Irán je podle tamního ministra hospodářství připravený na americké sankce. Alí Madani Zádeh to řekl s tím, že Spojené státy podle něj čeká další porážka. Dodal, že Irán má dvouletý plán, jak se sankcemi vypořádat. Reagoval tak na nově ohlášené sankce, kterými Washington cílí na Teherán i jeho podporovatele. Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta je cílem opatření odříznout Irán od veškerých ekonomických zdrojů, které pomáhají udržovat tamní režim při životě. Poslanci se dnes znovu vrátili k novele zákona, která mění rozpočtová pravidla. Zástupci koalice chtějí přehlasovat prezidentské veto. Opozice kvůli návrhu zákona připravuje ústavní stížnost a počítá s dlouhou debatou. S návrhem kromě prezidenta nesouhlasí i 20 ekonomů, kteří kritizují takzvané únikové doložky. Americký nejvyšší soud povolil zpřísnit pravidla pro korespondenční hlasování. O změnu usiluje prezident Donald Trump, který nařídil vytvořit v každém státu USA seznam voličů oprávněných hlasovat poštou. 23 států a taky hlavní město se proti tomu ohradilo. Soud nižší instance jejich výhrady uznal a provádění dekretu zablokoval. Nejvyšší soud teď toto rozhodnutí zrušil. Trump hlasování poštou dlouhodobě kritizuje a bez důkazů ho označuje za zdroj volebních podvodů. Češi za letošní půlrok prosázeli v hazardních hrách skoro 575 miliard korun. Oproti loňsku je to skoro o 13% více, vyplývá to z údajů finanční správy. Nejvíc Češi sázejí na herních automatech, rostou ale i sázky v živých hrách, jako jsou ruleta, kostky nebo karty. Objem vyplacených výher se meziročně zvýšil o 13% na necelých 540 miliard korun. Slovensko vyšle na Oscary snímek Potopa. Drama natočil režisér Martin Gonda v české, polské a belgické koprodukci. Příběh vypráví o lidech z vesnic na východním Slovensku, kde museli v 80. letech tamní obyvatelé opustit své domovy kvůli výstavbě vodní nádrže. Jestli americká filmová akademie vybere snímek do užšího výběru, budeme vědět v polovině prosince. Na řadě je doprava na D2 z Bratislavy do Brna. Po pojíždí kolona před nájezdem na D1 od sjezdu na Modřice ze 3. kilometru se zdržíte 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště zůstává nesouvislá kolona od nájezdu z D1 až k nájezdu od Barandova. Osobním autem projedete úsek asi 20 minut a silný provoz je i na okruhu a Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové se zdržíte asi 15 minut. Dobře, dojeďte. Po celý den má převládat zataženo až oblačno, lokálně s občasným deštěm nebo přeháňkami. Večer bude v Čechách od jihozápadu srážek přibývat. Teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů, při zmenšené oblačnosti bude kolem 23, na jihu Moravy pak kolem 25 stupňů. To byly zprávy a teď už nás čekají peníze a vliv.
4: Ceny energií letos opět rostou. Kdo nemá smlouvu s cenovou fixací nebo mu teď končí a bude podepisovat novou, pravděpodobně ho přijde nová topná sezóna ve výdajích na elektřinu a plyn dráž než ta minulá. Co všechno za růstem cen kromě konfliktu na Blízkém východě stojí a jaká je šance, že začnou ceny energií zase klesat? Téma dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Zdraví Jana Klímová. Ceny elektřiny v letošním druhém čtvrtletí stouply na velkoobchodním trhu na burzách o víc než čtvrtinu meziročně. Mírný růst pak pokračoval i v letních měsících. Můžou za to hlavně dvě věci. Počasí a geopolitické události, vysvětluje Jan Palaščák z energetické skupiny Ampér.
5: Horké počasí zvýšilo spotřebu elektřiny a současně snížilo její výrobu u vodních elektráren či u vynuceně odstavených jaderných elektráren. Zablokovaný hormuzský průliv pak vyhnal nahoru ceny ropy a plynu.
4: Růst cen na burzách se tak začal pomalu propisovat i do ceníků elektřiny a plynu v Česku, jak vyplývá z údajů energetického regulačního úřadu, který sleduje nabídkové ceny dodavatelů elektřiny a plynu s fixací na 1 až 3 roky. Vidět je to nyní z hladiny cen na srpen, popisuje mluvčí úřadu Michal Kebort.
6: U elektřiny se meziměsíční nárůst pohybuje mezi 3 až 5%, u plynu mezi 2 až 5%.
4: Vyšší růsty jsou přitom podle Michala Keborta vždy u kontraktů na rok, protože jsou citlivější na dění na burzách. Připomíná také, že jde o zdražení jen samotné komodity, což je jen část konečné ceny na faktuře. Zbytek jsou regulované poplatky a ty se zatím nemění. A také upozorňuje, že úpravy konkrétních ceníků firem mívají za děním na burzách obvykle zpoždění.
6: Dodavatelé mají tendenci náhle změny vyhlazovat. Nepromítají je tedy do ceníků v plné výši. Růst indikativních cen proto nemusí znamenat stejně rychlý nebo výrazný růst cen v reálných cenících dodavatelů.
4: Většina velkých dodavatelů už u nových nabídek ceny ale zvedla nebo je alespoň avizovala. Najdou se ale i opačné příklady, například společnost E.ON začala tento měsíc nabízet pro nové zákazníky levnější elektřinu, ovšem jen s fixací na 3 roky. Co se dá před letošní zimou tedy ještě čekat?
5: Pro nadcházející zimní sezónu bude podstatné, zda ji opět neovlivní faktory geopolitika a počasí. Tlak na vyšší ceny energií zde patrně bude, protože plynové zásobníky napříč Evropou nyní vlivem současné situace nejsou dostatečně naplněné.
4: Upozorňuje Jan Palaščák. S růstem cen energií letos počítá ostatně i ministerstvo financí. Upozornilo na to v nové prognóze vývoje ekonomiky, podle níž očekává pro příští rok nárůst inflace oproti letošku o 0,5% na 2,7% právě kvůli zvýšení spotřebitelských cen elektřiny a plynu. Co všechno se teď děje s plynem, který je klíčovým tahounem růstu cen i v případě elektřiny? Hrozí nedostatek zásob. Na to jsem se zeptala Blahoslava Němečka, člena představenstva firmy Innogy, největšího dodavatele plynu u nás. Blahoslav Němeček je také bývalým místopředsedou energetického regulačního úřadu a ex-šéf energetického týmu společnosti EY. Jak se na burzách letos ceny plynu tedy vyvíjí?
7: Základní produkt dodávka na příští rok, tak ten nám zdražil, dá se říci, blízko 50%, někde přes 40%. Pokud se ale podíváme teď na tu okamžitou dodávku a spotové ceny, tak tam je to téměř na dvojnásobek.
8: Kdy se takovéhle nárůsty a jakým podílem projeví na českém trhu? Zaznamenali jsme samozřejmě, že už některé ceníky na to další období se mění. Dá se popsat obecně ta praxe, jak dlouho to trvá, než se to propíše i do cen pro české domácnosti?
7: Ono se to nedá stanovit nějak přesně. Pokud je to věc, která se jeví jako krátkodobá s nějakým vysokou pravděpodobností, že to odezní a zase se to vrátí, tak obchodníci zbytečně nechodí do nějakého navyšování ceny a spíše očekávají, jaký bude ten další vývoj. Zatímco pokud by tady byl předpoklad jakoby vleklého problému, který se propisuje i do těch vzdálenějších časových horizontů, tak jakoby neváhají a vlastně přikračují k tomu navyšování cen pro ty právě sjednávané kontrakty dříve. Tady jsme v situaci, kdy ten problém je opravdu jako umělý, ten konflikt je jako velmi nešťastný, dneska už asi málo kdo vlastně rozumí tomu, co se tam vlastně jako bojuje, ale...
8: Na Blízkém východě.
7: Ano, je to otázka hormuzského plynu, ale ten konflikt, kdyby tady nebyl, tak vlastně vůbec problém zvýšených cen plynu a sekundárně potom i elektřiny neřešíme. Ale celkově trh očekává, že ten nesmysl jakoby brzy odezní a ceny se vrátí zase někam do intervalu, možná někde mezi 25 až 30 eury na megawatt hodinu, zatímco dneska ty dodávky na příští rok se pohybujeme někde 42, 43 euro na megawatt hodinu a aktuální ceny atakují i 60 euro na megawatt hodinu.
8: A kdy ten horizont může nastat, kdy se to vrátí zpátky na ty nižší úrovně, kde to bylo před válkou?
7: Teď ještě celý trh to jistý jako vnímá tu nervozitu na rok 27, to se propisuje do té ceny někde přes tu 40-eurovou hranici, ale už třeba dodávky na rok 28 a následně potom 29, tak tam ta cena je někde pod 30 na 28, takže obecně to očekávání je, že ten konflikt během zbyku letošního a možná začátku příštího roku nějakým způsobem odezní, pokud by skutečně došlo k nějaké jako faktické dohodě, tak se to propíše jakoby okamžitě a i ty nejbližší produkty zlevní. A tak, jak se to zvýšení nebo ta nervozita málo propsala do těch vzdálenějších horizontů právě 28-29, tam třeba ta cena se zvýšila jenom o 3-4 euro proti tomu stavu před krizí, tak očekáváme, že se zase relativně jako rychle z toho vypustí ta riziková přirážka a ty ceny se vrátí do tohle intervalu. Jak se to propíše do cen, tady opravdu velmi záleží, jak mají zákazníci nasmluvanou dodávku. Ti, kteří zasmluvnili relativně nedávno před krizí a mají třeba fixace na 2-3 roky, tak těch se vlastně tato krize a ta zvýšená cena vůbec nedotkne. Nejhůře jsou na tom v podstatě ti, kterým ta fixace nějaká minulá právě teď končí. Oni dostávají nové návrhy na fixaci a tam bohužel se propisuje teď ta bezprostřední dražší dodávka toho nejbližšího období, to znamená teď nejbližší zima, můžeme mluvit obecně o roce 27, ale pořád tam zůstává ta relativně příznivá cena na roky 28 a 29, pokud by se třeba jednalo o tříletý produkt. A ještě takový typický reprezentant je smlouva na dobu neurčitou. Je potřeba si uvědomit, že vždycky, když dodavatel u smlouvy na dobu neurčitou zdražuje, tak do jisté míry riskuje, že o toho zákazníka může přijít, když mu zašle návrh na zvýšení ceny. Takže tady dodavatelé vždycky zvažují, jestli už nastala ta situace, kdy při nějakém jejich postupném hedgingu vlastně by docházelo k tomu, že už by museli začít dodávat ze ztrátou, tak k tomu přistoupí, ale pokud se jedná o opravdu jenom nějaké jako nahodilé krátkodobé věci, tak tohle ten dodavatel vždycky jakoby vstřebá a nepřikračuje zbytečně k nějakému zdražování.
8: Dalo by se obecně říct tedy, že nemá smysl teď v tomhle období si fixovat nějakou cenu, která je teď momentálně na trhu na další období.
7: To je taková ta, kdyby člověk měl křišťálovou kouli. Tady je vždycky potřeba si uvědomit, že tahle ta dlouhodobá fixace je to jako s pojištěním. Vlastně já si zajišťuju, že to nebude horší než to, co teď vidím, jak ta situace teď je. Zároveň se ale vzdávám toho, že by ta situace mohla být lepší. A to je přesně teď ta situace. Ten trh obecně vnímá, že když zmizí ta situace v tom Hormuzu a všichni vnímáme, že teď už je to takové jako umělé a je to opravdu jako politika vyššího stupně asi z tohohle nějak vybruslit, ale ten trh očekává, jak jsem říkal, že ty ceny se vrátí z 28 někam k 25 a to vidíme na těch cenách roku 28-29. Takže to, že by cena mohla nějak dále jako výrazně klesat, to už tam jako úplně v tom vzdáleném horizontu není, ty ceny vzdálenější jsou pořád relativně příznivý a jenom je teď o tom, jestli já vlastně, abych si pojistil tu relativně příznivou budoucnost, tak teď musím jako akceptovat fixaci té zvýšené ceny na ten rok 27. Když by teď nefixoval, tak se ale klidně může stát, že ten konflikt se rozhoří ještě v něco mnohem horšího, najednou vystřelí nahoru i ten vzdálenější konec a já budu zpětně litovat, že jsem si tu cenu nezajistil. Takže tady je to opravdu o spíš nějakém jako apetitu
8: vnímání
7: toho odběrata a vnímání
8: vlastně
7: toho rizika.
8: V souvislosti s blokací Hormuzu a tím konfliktem se mluvilo také o tom, že by třeba plynu mohl být nedostatek nebo prostě menší množství, než kolik ho bylo v Evropě. Hrozí něco takového, je plynu v Evropě dost?
7: Plynu bych řekl, že je celosvětově dost a je to globální komodita. A co se týče právě vlivu Hormuzu, tak ono to nemělo bezprostředně jako primární vliv na Evropu, ale vlastně se tím zablokovaly dodávky zkapalněného zemního plynu do Asie. Tím pádem Asie začala odsávat ty původní dodávky, které by jinak směřovaly do Evropy. A protože měli problém, tak oni byli ochotni platit zhruba v přepočtu možná asi o 5 euro víc, než kolik byli ochotni v danou chvíli platit evropští obchodníci. Takže ten plyn zejména ze Spojených států směřoval hodně do Asie. Nicméně ta celková bilance pořád vyrovnaná a obecně plynu je dost. A tím, že teďko v Asii skončí takovéto období jakoby té špičkové spotřeby, tak se dá očekávat, že pokles poptávky tam se zase projeví trošku jako přílivem dalšího plynu i za příznivější cenu směrem do Evropy.
8: Dodavatelé plynu letos také pomaleji plnily zásobníky, kde musí uskladňovat plyn na zimní období, na topnou sezónu. Je to nějak výjimečné nebo hrozí, že by ty zásoby plynu pro nadcházející zimu byly skutečně nějak malé, ale jak je na tom Innogy?
7: Já bych tady možná do toho zkusil vnést trošku jiný pohled, než se obecně skloňuje v médiích. Ty zásoby na příští zimu nejsou vůbec jakoby špatné a v porovnání se spotřebou, kterou Česká republika v tuhle chvilku dosahuje, ono se to týká i jiných evropských zemí, tak ta situace prostě není špatná. Problém je, že my porovnáváme naplněnost zásobníků jako procentuálně s obdobími minulých let, kdy ta spotřeba plynu téměř ve všech zemích byla minimálně o 20, ale také třeba o 30% vyšší, takže toho plynu samozřejmě muselo být jakoby více, aby zajistil nějakou elementární ochrannou funkci, ale my jsme se posunuli jinam a pokud se opravdu podíváme na to, jak si stojíme jako procentuálně vůči té spotřebě, kterou očekáváme v České republice, tak my s tím plněním zásobníků jsme pořád o měsíc napřed i přes ten nepříznivý vývoj a ten takzvaný negativní spread. Zima, léto, ty zásobníky jsou, řekněme, naplněny na normál. Teďko možná nejbližší kontrolní bod bude termín 1. září, kdyby ty české zásobníky měly být naplněny na 60% těch zasmluvněných kapacit a to procento už vlastně jako plníme dnes, takže já si nedělám jakoby iluze nebo starosti s tím, že by se ty zásobníky nenaplnily. Samozřejmě nikdy říkají nikdy, takže kdyby ty konflikty vyeskalovaly, byly nějaké velké problémy na norské infrastruktuře, kterou se dopravuje potrubní zemní plyn do Evropy, tak ty ceny mohou nějak více vyeskalovat a tak dál, ale pokud ty ostatní věci zůstanou tak, jak jsou, tak vlastně není důvod se obávat, že by se ty zásobníky nenaplnily na potřebnou úroveň. Ale celkově bych možná chtěl vlastně všechny uklidnit, že není obava k nějaké jako panice. Prostě nám stačí minimálně o 20 nebo 25% plynu méně, než jsme potřebovali v minulosti. Takže i do těch zásobníků není vlastně nutný vtláčet takové objemy plynu, jako historicky bylo potřeba. Pokud by na tom někdo lpěl, tak je to zase jenom zbytečný náklad, kterým v konci zaplatí konečný zákazník.
4: Uvedl Blahoslav Němeček ze společnosti Innogy. Jaký vývoj cen v dalších letech můžeme čekat v případě elektřiny? Co je teď na trhu pro její růst nebo naopak pokles klíčové? A jak si stojíme s cenami v porovnání s okolními zeměmi? To je téma pro našeho hosta ve studiu Pavla Řežábka, hlavního ekonoma zatím stále polostátní firmy ČES. Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Já bych začala s tím, co se teď na burzách děje s cenou elektřiny. Stále roste?
9: Tak ona hodně kopíruje to, co se děje se zemním plynem. Když jde zemní plyn nahoru, tak i elektřina jde nahoru o něco pomaleji v procentech, protože zemní plyn není jediná složka, ale přece jenom stoupá se zemním plynem.
4: Kdybyste měl tedy za sebe říct, co jsou ty hlavní důvody, když to zjednoduším, je to víc zdražování zemního plynu, co táhne nahoru ceny elektřiny, a nebo situace na Blízkém východě, nebo počasí, nebo jaké další vlivy. Já jsem si všimla, když jsme tady poslouchali pana Němečka, že vy jste kroutil trochu hlavou, když mluvil o vlivu naplněnosti zásobníků s plynem, tak jak vy se díváte tedy na ty důvody růstu cen elektřiny?
9: Za prvé, my vlastně nemáme jednu cenu elektřiny, my máme mnoho cen elektřiny. Na zítřek, na příští týden, na příští měsíc, na příští rok. A to, co tady také padlo v jednom z rozhovorů, skutečně to aktuální počasí, nedostatek vody, to ovlivňuje cenu elektřiny na nejbližší dny a týdny. Pak ten dlouhodobý dopad, třeba na příští rok, ten se odvíjí zejména a především od cen zemního plynu. No a protože ten zemní plyn právě kvůli Hormuzu jde dost nahoru, aspoň aktuálně jde dost nahoru, tak táhne sebou i tu elektřinu. Zároveň, co je zajímavé se na to podívat, cenu elektřiny určuje vedle zemního plynu i povolenka. A povolenka v posledních měsících je antikorelovaná vůči zemnímu plynu. Dřív to bylo naopak. Třeba předloni ještě, když šel plyn nahoru, povolenka šla nahoru. Teďkon, když jde plyn nahoru, tak povolenka spíše klesá. A naopak. A to pomáhá stabilizovat cenu elektřiny.
4: A ten důvod je jaký, že se to rozpojilo?
9: Jsou to čím dál tím víc dva samostatné trhy. Dřív byly velmi propojené, ale teďkon Každý ten trh má své vlastní fundamenty, svoji vlastní nabídku a poptávku, která určuje tu cenu mnohem víc.
8: My jsme tady hodně slyšeli na začátku, když nastupovala vláda nová Andreje Babiše, že je to jedno z hlavních témat premiéra, že chce vyjednat zastropování emisní povolenky, takové té ETS 1, té velké, tedy na polovině její aktuální hodnoty a tak dále, což by samozřejmě asi vstoupilo nějak do cen elektřiny, protože přece jenom Česko pořád hodně vyrábí ze zdrojů, které potřebují ty povolenky. Počítáte nějak s tímhle ve svých modelech? Je to reálné, že by opravdu na evropské úrovni se dosáhlo nějakého výrazného zlevnění povolenek?
9: V současné době vidíme, že běží velmi horký rok a je to už několikátý v řadě, takže tady to ukazuje, že klimatická změna má nějakou roli a pro řadu států to je nadále velmi klíčové téma. Skandinávie, Německo, Španělsko. Takže nějaké jako zásadní změny toho systému EU ETS, který skutečně dodává dekarbonizaci aspoň v energetice.
8: Je to vlastně ta povolenka hlavní nástroj boje.
9: To je vlastně jediný celoevropský nástroj na snižování emisí, tak si myslím, že bude poměrně obtížné tady to zastropovat. Umím si nicméně představit, že v situaci, kdy ty ceny budou velmi zásadně růst a pro průmysl to bude čím dál tím větší problém, takže ta opatření můžou být více regulatorní povahy, že se třeba řekne, nesmíte vypouštět více než a nebude to přes tu tržní cenu povolenky.
8: Ještě jednou se zeptám na vliv naplněnosti těch zásobníků plynu. Vy jste úplně nesouhlasil s tím, že ta situace je dobrá v Evropě, v Česku. Čes také nakupuje plyn samozřejmě, čili vy to vidíte jinak?
9: Já bych to rozdělil na dvě části. Jedno jako business přístup každé jednotlivé firmy a tam bych s panem Němečkem souhlasil. Prostě cena na trhu je nějaká, obráží reálnou situaci. Na příští měsíci je nějakých 65 euro na megawatt hodinu. Na příští rok je to kolem 45-48 euro na megawatt hodinu. To není nějaké jako přehnaně vysoké, když se podíváme na to, jak veliká část dodávek ze světového trhu vypadla. Na druhou stranu to, co vidíme, je, že ty evropské zásobníky jsou aktuálně naplněny na nějakých 62% celkového objemu. Fakt je, že celková spotřeba klesla. Ale zároveň, když se podíváme, tak ty zásobníky jsou naplněné méně, než byly před válkou na Ukrajině v roce 2021, kdy vlastně Gazprom, který provozoval i část zásobníků v západní Evropě, cíleně nechal prázdné. A tehdy jsme na tom byli vlastně docela špatně. A Evropa by mohla mít potenciálně pěkný průšvih, kdyby přišla mrazivá zima. No a teďkon se vezeme na vlně veder a doufejme, že to bude pokračovat, takže zima bude teplá a v tom případě s tím plynem vyjdeme dobře. Kdyby naopak zima byla mrazivá, tak jako je teďkon horké léto, tak pak by asi Evropa měla docela zásadní problém.
8: Tak ale ještě se dají ty zásobníky doplnit, ne? Já to chápu tak, že spousta dodavatelů plynu nebo obchodníků s plynem prostě taktizuje a čeká třeba na nějaký pokles cen ještě.
9: Co se týče obchodníků s plynem, tak ti vlastně nemají moc velký důvod nakupovat plyn, protože na ty nejbližší měsíce je plyn levnější než na ten dlouhý konec. Takže když by třeba přišla normální zima, tak plyn na únor, březen už je levnější než třeba na říjen. A proto oni velmi váhají s tím, že by ty zásobníky plnili.
8: Co tedy podle vás bude mít největší dopad na ceny elektřiny v Česku po té, co, dejme tomu, skončí ty turbulence na Blízkém východě, kdy tenhle ten vlastně tlak třeba na ceny plynu opadne? Co se dá čekat vlastně v tom střednědobém výhledu ty roky 28, 29 a dál?
9: To vlastně vidíme docela pěkně na forwardových trzích. Německý trh, který je nejlikvidnější v Evropě, tak říká, na příští rok ta cena vychází 111 euro na megawatt hodinu, ale třeba v roce 2030 už jenom na 78 euro na megawatt hodinu. Čili ten pokles je tam velmi výrazný a je v tom započítán jednak faktor levnějšího zemního plynu a také růst obnovitelných zdrojů po celé Evropě.
8: A ten má tedy dopad tak, že zlevňuje tu cenu.
9: Tak,
8: ale zlevňuje jenom tu komoditu a jak říkají kritici obnovitelných zdrojů, zdražuje ty regulované poplatky.
9: Je to tak, že velkoobchodní cena elektřiny klesá, a naopak roste cena regulované složky, ale ten faktor není jedna ku jedné. Výrazně rychleji klesá cena velkoobchodní, než narůstá cena regulované složky. Samozřejmě to platí až do nějakého omezení. Když budete mít 80% obnovitelných zdrojů, tak už to asi platit nebude, ale v situaci, když jste pod 50%, tak se celospolečensky vyplácí je zainvestovat.
8: Čili ten růst obnovitelných zdrojů to táhne dolů víc, než to zdražují ty poplatky.
9: Ano.
8: Což je asi trochu nevýhoda České republiky, protože, jak jsme viděli teď nedávno, tak v tom našem mixu ty obnovitelné zdroje stále schází. Podle Eurostatu je Česko letos na posledním místě v Evropské unii ve výrobě elektřiny ze zelených zdrojů dokonce. V prvním čtvrtletí tvořili pouze necelých 13% domácí produkce elektřiny. Je to tedy skutečně tak, že tento nedostatek u nás zdražuje tu komoditu?
9: Tak rozdělil bych to na dvě věci. Skutečně Česko rozhodně není premiant, spíše na chvostu Evropské unie, co se týče obnovitelných zdrojů. Za druhé, pro tu cenu elektřiny samotnou není tak úplně zásadní, co se děje právě tady v Česku. Protože konec konců růst obnovitelných zdrojů v Německu se promítne i do Česka. Když Německo staví obnovitelné zdroje, tak Německo je kotva celého regionu, nejenom ekonomicky, ale i v energetice. Německá cena pak klesá a spolu s ní klesá i ta česká cena. Jenomže jednak neklesá tak hodně, jako v tom Německu. A druhý faktor, který se tam projevuje, je otázka bezpečnosti. Jestliže to vyrábíme na svém území, tak pak je to pod jurisdikcí české vlády a zvyšuje to bezpečnost. Jestliže spoléháme na dovozy ze zemí, kde více fouká nebo více svítí, je to ekonomicky naprosto v pořádku, bezpečnostně je to trošku otázka.
8: Nicméně, jak se promítá ten nízký podíl u nás? Dá se říct, že to teda vlastně nevadí, protože si tu levnější elektřinu dovezeme z Německa.
9: Často to nevadí a skutečně třeba přes léto ty české a německé ceny jsou na hodinovém trhu velmi skonvergované. Jsou skoro stejné, liší se maličko. Ale v zimě, když začne foukat, tak v Německu se všechny vrtule roztočí a stlačí tu cenu extrémně nízko. My jsme s Německem propojeni, jedny dráty vedou přes Krušné hory a druhé vedou podél dálnice na Rozvadov, takže ty dráty tu levnou německou elektřinu převáží i do Česka, ale ty dráty mají dohromady omezenou kapacitu nějakých 2,5 tisíce MW, pak se plně vytíží, další elektřina už se tam neprocpe a takže ta německá cena dál a dál klesá, zatímco ta česká se prostě zarazí na nějaké dražší závěrné elektrárně. A tady to vidíme v zimě pomalu každý měsíc několikrát, když zafučí, tak ta německá cena je velmi nízká a ta česká je taková střední. A výsledek je, že třeba za celý loňský rok ty průměrné hodinové ceny v Německu byly asi o 7 euro nižší než v Česku. A když nebudeme stavit obnovitelné zdroje, což je naprosto legitimní rozhodnutí, tak musíme počítat s tím, že u nás ty ceny prostě budou vyšší.
8: Když se podíváme na ty okolní země, kromě Německa, tak ta velkoobchodní cena elektřiny, která vstupuje do těch konečných cen, samozřejmě tím podílem přes 50% zhruba, jak jsme na tom? Jsme hodně drazí pořád nebo se to zlepšuje?
9: Tak když se podíváme na celou Evropu, tak zdaleka nejlevnější ceny mají ve Skandinávii. Kombinace vodních elektráren, větrných elektráren, ve Švédsku ještě jaderek, tam přináší ceny mírně nad 50 euro za megawatt hodinu. Potom další oblast s velmi nízkými cenami je na západě Evropy, Španělsko s Portugalskem a Francie, ty se pohybují kolem 60-70 euro za megawatt hodinu. Ve Francii je to mix jaderných, ale málo vnímáme, že mají i hodně obnovitelných a ve Španělsku je to naopak, tam mají hodně obnovitelných a taky stále ještě nějaké jaderné. Takže tady ty bezemisní zdroje skutečně vytváří docela příjemnou situaci pro všechny spotřebitele. Střední Evropa je na tom docela slušně, pohybujeme se kolem v Německu nějakých těch 111 euro na příští rok, v Česku je to teda teďko na obchodních trzích asi o 7 euro výš než v Německu a pak když jdeme dál na východ, na Balkán, Maďarsko nebo Rumunsko, tak ty se pohybují třeba kolem 120-130 euro na megawatt hodinu.
8: Pokud je o uhelné elektrárny, změnily se nějak predikce, od kdy se Česko vlastně změní z vývozce energií na dovozce, protože to jsou s tím, že se budou uhelné elektrárny zavírat dříve, než se čekalo. Podle té analýzy společnosti ČEPS z roku 2024 k tomu mělo dojít vlastně už letos, že se změníme z exportéra v čistého dovozce. Zatím tedy z ekonomických důvodů, ale jak ta situace se tedy vlastně vyvíjí?
9: Tam bych kladl velký důraz na to z ekonomických důvodů, protože I kdyby Česko mělo 5 nových dalších uhelných elektráren, tak se stejně stane dovozcem elektřiny. Protože ten trh funguje tak, že vyrábí elektrárna s nejnižšími okamžitými výrobními náklady, s náklady na CO2 a palivo. A uhelné elektrárny s tím, jak bude dražší a dražší povolenka a levnější plyn, se dostanou víc a víc ze hry. Takže od sousedu k nám bude přitékat levná elektřina z obnovitelných zdrojů a do budoucna i levnější elektřina z plynovek a ty vytlačí právě ty hnědouhelné elektrárny.
8: A poslední spotřebitelská otázka na závěr. Ptala jsem se na to i pana Němečka. Jaký je váš názor na fixování cen domácnostmi v současné době? Má to teď smysl, když slyšíme, že do budoucna by měla ta cena klesat? Bavíme se teď o elektřině.
9: Myslím, že bych jen opakoval, co říkal pan Němeček. Závisí na tom, jaký máte apetit na riziko. Jestli si vsadíte na to, že hormuzská krize skončí rychle, nefixujte. Jestli myslíte, že se dlouho povleče a bude to eskalovat, zafixujte.
8: Poslali jsme právě spotřebitele do kasína a já každopádně děkuji za rozhovor.
9: Mějte se hezky a naschledanou.
8: Naschledanou. Pavel Řežábek, hlavní ekonom společnosti ČES, který byl naším dnešním hostem. Dnešní díl pořadu Peníze a vliv končí. Vrátit se k němu i ke všem ostatním dílům můžete na webu Stanice Plus a také ve všech podcastových aplikacích. Loučí se Jana Klímová.
10: Vídeňští filharmonici, Hilary Hahn, Kirill Gerstein, Brett Meldau nebo 12 violončelistů berlínských filharmoniků. To jsou jen některé ze světových hvězd, které v září vystoupí na festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního festivalu. Těšíme se na vás. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
3: Hezké dopoledne, je 11:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Hlavně levnější léky s nízkým počtem uživatelů mají v Česku jen jednoho dodavatele, protože víc by jich na našem trhu na nízkých maržích nevydělávalo. U takových léků je riziko výpadku často vyšší. Tornádo na jihu Francie spustošilo vesnici Poma nedaleko města Carcassonne. Zranění utrpělo 39 lidí, asi polovina z nich skončila v nemocnici. Poničených je okolo 300 domů. Nepříznivé počasí narušilo i leteckou dopravu na jihu Francie, včetně letiště v Nice nebo Marseille. Pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech bude dnes jednat o pravidlech pro využití chytrých kamer, které dokáží rozeznávat obličeje. Novela má umožnit jejich používání za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků jen na nutné minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září. Hormuzským průlivem v pondělí propluly jen 2 lodě na přepravu ropy a plynu. Je to nejmíň od začátku května. S odkazem na monitoring pohybu plavidel to píše agentura Reuters. Před začátkem války na Blízkém východě hormuzským průlivem denně proplouvalo 130 až 140 nákladních lodí. Doprava v této klíčové námořní trase zůstává na minimu i navzdory tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je užina otevřená. Singapur se chce stát sídlem Mezinárodního tribunálu pro řešení investičních sporů a žalob, které souvisejí s mezinárodními investicemi. Podobných sporů prudce přibývá, a to hlavně v Asii, kde sídlí nejrychleji rostoucí ekonomiky světa. Stávající projednávání na úrovni národních soudů je často zdlouhavé a celý proces ještě protahují následná odvolání k Mezinárodnímu soudu. A novou metodu na včasné odhalení ptačí chřipky budou od září testovat čeští odborníci. Na 4 vybraných nádržích ve středních a jižních Čechách budou pravidelně odebírat vzorky vody a také například peří divokých kachen, které jsou hlavními přenašeči této nemoci. Ještě máme informace pro řidiče. Na D1 z Brna do Prahy se za sjezdem na Velkou Bíteš na 161. kilometru jede v omezení jen jedním pruhem. Kolona z kilometru 165 je až na 20 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště čekejte nesouvislou kolonu, hlavně kamionu, od sjezdu z D1 k nájezdu od Barandova. Celý úsek pojedete osobním autem kolem 25 minut, ale pro kamiony je zdržení výrazně delší. A silnější provoz je na magistrále směrem z Holešovic do centra. Od Florence k muzeu pojedete až 16:15. Šťastnou cestu. Úterní obloha zůstane oblačná až zatažená. Místy může občas pršet. Večer má v Čechách srážek přibývat a teploty dnes 16 až 21 při zmenšené oblačnosti kolem 23, na jihu Moravy až 25 stupňů. Ze zpráv vše začíná Interview Plus.
11: O místo v Senátu usiluje letos poměrně málo uchazečů, také proto, že se opozice snaží šetřit síly a nasazovat společné kandidáty. Podaří se jí udržet kontrolu nad horní komorou parlamentu? Vygenerují senátní či komunální volby silného opozičního lídra? Na to se budu ptát v dnešním Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
11: A vítám politického analytika z deníku N a také spoluautora podcastu Vrtěti psem Jana Tvrdoně. Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
11: Zhruba v polovině senátních obvodů opozice postavila společné kandidáty, aby se navzájem neoslabovaly. Neměla být důslednější?
12: Já myslím, že vlastně ne. Já chápu tu motivaci, proč to opozice dělá, a také chápu tu motivaci, proč to neudělala všude, proč to udělala zhruba v polovině obvodu. Pořád je to soutěž. Ony opoziční strany, byť v nějakém tom velkém pohledu, řekněme sněmovním, fungují jako protiváha vlády, tak pořád jsou to konkurenti sami mezi sebou. Zmínila jste ostatně to sousloví lídr opozice nebo souboj o lídra opozice. Tak pro ty opoziční strany jde také o to, aby oni uspěli sami, aby uspěli a byli silnější právě v tom bloku. Máme tady třeba ODS, která obhajuje hodně mandátů, stejně tak Starosty, kteří obhajují hodně mandátů, a oni si nemohou dovolit ani před svou členskou základnou říct, tak my v zásadě ty volby vypouštíme, tady jsme se dohodli, že necháme vyhrát nějakého lidovce a vy, náš senátore, co shodou okolností bude i delegát na kongresu té strany, by si mohl na 6 let hledat nějakou jinou funkci. Tak já myslím, že je to nějaké maximum možného a myslím, že oproti minulosti ta dohoda vlastně je poměrně široká. Na to, jak jsme to viděli v minulosti třeba v obvodu Kroměříž nebo Karlovy Vary, což se vydávalo za ty, nebo bralo za ty nejvíc hraniční případy, kdy se opozice nebyla schopna dohodnout, kandidovalo tam více lidí proti sobě a vedlo to k tomu, že jste měla druhé kolo senátních voleb, souboj buď ANO, SPD, nebo něco podobného, a vedlo to k mizivé volební účasti a vítězství hnutí ANO nebo paní senátorky Hamplové.
11: No a vy jste zmiňoval ODS, ano, ale třeba Piráti, pokud vím, jich mají poměrně málo, mají 3 uchazeče, tak neobírají se tím o možnost profilovat sami sebe?
12: Já myslím, že pro Piráty jsou senátní volby jako složitá disciplína. Oni jsou celostátně relativně menší strana a ne tak početná, a myslím, že pro ně jako problém vygenerovat vůbec silné osobnosti, které by za ně do těch senátních voleb mohly jít. Pro ně je klíčová poslanecká sněmovna a dlouhodobě, a z těch komunálních voleb myslím, že pro ně je velice důležitá Praha, což je jedna jako z klíčových bašt pro Piráty. Úplně si nemyslím, že zrovna u senátních voleb by oni měli nějakou zásadní šanci. Ono je to takové, ono je takový začarovaný kruh. Abyste měla nějakou zajímavou osobnost lokální, tak bude to zajímavá osobnost mimo politiku, anebo politická osobnost typu nějakého úspěšného starosty nebo hejtmana, nebo bývalého hejtmana. A Piráti, když nejsou na té lokální úrovni tak etablovaní, nemají tolik takových osobností, tak je pro ně podle mě těžké nabídnout nějakého takového člověka. To je jedna věc. A druhá, pokud kandiduje někde Pirát, tak jako je nějaká, řekněme, nebo obvykle, když bychom se nestáčeli pouze k těmhle volbám, tak je nějaký předpoklad, že proti němu bude kandidovat třeba někdo z ODS nebo Starostů, což jsou strany, které jsou jako celostátně silnější. Takže pro ně je těžké v tom dvoukolovém systému vůbec postoupit do druhého kola, a pak ta profilace vlastně žádná nic moc není. Jo.
11: No, když jste říkal, že dává smysl to, že má opozice společné kandidáty, stejně tak jako dává smysl i že na některých místech je nemá, tak čím jsou tato místa specifická, kde se na jednom kandidátovi opozice neshodla?
12: Já si myslím, že jsou to typické místa, kde si opozice věří, že může hnutí ANO, neříkal bych vláda, bavíme se vyloženě o souboji s hnutím ANO, SPD sice nějaké kandidáty má, ale dvoukolový většinový systém je pro SPD smrtící, protože on jako z principu nebo i v politologické teorii, řekněme, eliminuje nějaké extrémy. Motoristé, pokud se nemýlím, tak nepostavili žádného kandidáta nebo nestaví žádného senátního kandidáta. Takže z mého pohledu jsou to obvody, kde ty opoziční strany si myslí, že není takový problém, když ti lidé budou soupeřit proti sobě. Že nehrozí, že by se navzájem vykrátili a ani jeden z nich mi nepostoupil dál, jak jsme to viděli v minulosti třeba v těch Karlových Varech. Typicky, řekněme Praha, tři pražské obvody, to jsou jako senátní bašty současných opozičních stran. Pokud by v Praze nezvítězily opoziční strany, tak opozice z mého pohledu jako nevyhraje skoro nikde. Jo, ta možná potom vyhraje v nějakých konkrétních obvodech, kde bude lokálně zajímavá osobnost, typicky třeba hejtman Libereckého kraje pan Půta v obvodě Česká Lípa, ale myslím, že tohle jsou ty obvody a třeba to bude i argument, proč jako nakonec starostové podpořili do senátních voleb bývalého náčelníka generálního štábu pana Hřechku v obvodě Plzeň, kde už teda dvě období po sobě tuším je senátorem ODS pan Aschenbrenner, ale je to obvod, kde v zásadě nikdy, pokud se nemýlím, nevyhrála strana, která by se dala nějak, řekněme, připodobnit k tomu, jak zaměřené jsou současní strany vládní koalice. Takže z mého pohledu ty opoziční strany si myslí, že v těchto obvodech neriskují, tam, kde je staví proti sobě. Ale uvidíme, jak to bude. No. Senátní volby jsou nevyspytatelné v tom, že jako těžko změříte, jak tam jsou rozložené síly, těžko změříte volební účast a uvidíme, jaká bude mobilizace. Hnutí ANO to bez pochyby postaví celé na Andreji Babišovi a už to vidíme teď na volební kampani na nějakých billboardech vyměňte senátory. Tam ani úplně nejde o to, jako kdo konkrétní kandiduje, byť hnutí ANO do toho jde podle mě poměrně rozumně, že hledá nějaké lokálně zajímavé osobnosti, často lékaře, což jsou lidé, kteří na tom volebním lístku vypadají vždy dobře a mají nějaký benefit i před veřejností nebo před voliči. No uvidíme, já si ale myslím, že jako bude velice těžké pro hnutí ANO dosáhnout na tu maximalistickou variantu, tedy získat většinu v Senátu, byť matematicky je to možné.
11: No, hnutí ANO obhajuje pouze jeden mandát, své kandidáty nasadí ve všech obvodech, kde tedy má šanci zvítězit?
12: Já myslím, že na řadě míst. Je to takové, a není to úplně alibistická odpověď. Jako myslím si, že nemá šanci v hlavním městě. Pokud by vyhrálo třeba v Plzni nebo v Hradci Králové, řekněme v těch tradičnějších pravicových baštách.
11: Tak... V Plzni myslíte, že by tedy nezvítězil někdejší náčelník generálního štábu Karel Řehka, o kterém jsme
12: právě mluvili. Si myslím, že šanci má, že pro hnutí ANO bude tohle velice těžký obvod. Další mohou být takové ty velké městské obvody typu Brno město. Jeden z brněnských obvodů, kde se letos volí, tak to myslím, že pro hnutí ANO budou, řekněme, složitá místa, vidíme dlouhodobě, kde hnutí ANO získává, jsou to jako trošku jiné regiony, byť jako se podíváme na nějaké volební mapy, tak hnutí ANO to válcuje všude, ono je obecně velmi silné a pak je tu ta nevyzpětatelnost. My právě uvidíme, nakolik se jim podaří z těch voleb udělat nějaký celostátní příběh. Pokud by se jim podařilo Andreji Babišovi u těchhle voleb říct, tohle je jenom o tom, že buď podporujete mě, anebo se vrátí Fiala, tak si myslím, že a dokáže to zmobilizovat jeho voliče z podzimu 25, tak si myslím, že může být velice úspěšný. Pokud se nepletu, tak prozatím nejvíc, kdo vyhrál senátní volby, tak byl Jiří Paroubek se svou oranžovou tsunami, takzvanou, v roce 2008. A i tehdy získal, tuším, 23 mandátů z těch 27, což jako byl fenomenální výsledek. On to popisoval jako nějaká nejvíc hvězdné vítězství ze všech hvězdných vítězství, tak paroubkovsky. A pokud by se Andrej Babišovi stalo něco podobného, nemyslím si, že až v takovém rozsahu, ale pokud by se přibližoval třeba k metě nějakých 15 mandátů, tak je to drtivé z jeho pohledu, protože hnutí ANO historicky senát, jak oni sami říkali, neumělo. Ty senátní volby úplně nefungovaly, oni se navíc na ně ani ani úplně nesoustředili. Bylo to takové, že Andrej Babiš z mého pohledu většinou pár týdnů před volbami ano, jako zajímali ho senátní volby, říkal lidem, přijďte volit, je to důležité, ale potom další dva roky trousil o senátu, řekněme nějaké poznámky, je to úplně zbytečná instituce, nevím, proč to vzniklo, tak jako proč by vás to mělo motivovat jít jako do těch voleb hlasovat. Takže z mého pohledu Hnutí ANO má podle mě větší šance, než by se mohlo zdát, pokud se mu podaří právě z toho udělat tenhle velký příběh.
13: No, my v posledních týdnech ale vidíme, že ani senátorský klub Hnutí ANO není za každou cenu jednotný. Všichni jeho senátoři podporují vládní návrhy. Sestavil teď Andrej Babiš tu kandidátku tak, aby hlasovali potenciální senátoři v budoucnu jednomyslně?
12: Já si myslím, že ono to není úplně neobvyklé. Senát je v tomhle trochu specifický.
13: Ale u Hnutí ANO je to neobvyklé.
12: Dobře, ale v tom klubu nesedí jenom jako lidé, kteří mají ten stranický dres, pokud se nemýlím, tak tam sedí třeba Robert Šlachta, předseda přísahy, sedí tam pan Vícha, že jo, dlouholetý sociální demokrat. Teď vlastně úplně přesně nevím, jak to je tady s jeho politickou příslušností, ale ano, určitě máte pravdu, že by šlo předpokládat, že u Hnutí ANO bude ta stranická disciplína poměrně vyšší, tím spíš, když ten klub je v opozici nebo v nějaké jako výrazné menšině. Já jsem chtěl říct jenom tolik, že Senát a rozhodování senátorů často tu stranickou disciplínu, nebo tu stranickou disciplínu nevidíme tak vysokou jako ve sněmovně. Když třeba nastupovala vláda Petra Fialy, tak ona na začátku roku, teď snad se nespletu, 2022, prosazovala takzvaný pandemický zákon, potřebovala jako protáhnout nějaká opatření a řada senátorů tehdy z jejich klubů, z té pěti koalice, byla proti, nebo s tím měla problém, protože buď obhajovali na podzim své křesla, bylo to neúplně populární, anebo si prostě vyhodnotili, že pro to hlasovat nechtějí a pokud se nemýlím, tak to neprošlo, nebo to bylo komplikované.

0: Vládní koalice se na rozdíl tedy od opozice nedohodla na spolupráci v rámci senátních voleb. Hnutí ANO jde do všech obvodů samostatně. Myslíte si, že se tak rozhodlo i z obav, že by mu mohla třeba spolupráce s SPD nebo s motoristy přitížit?
1: Já myslím, že vlastně trochu ano, ale já bych to vnímal tak, že Andrej Babiš a Hnutí ANO se vyhodnotili, že ty menší strany teď prostě nepotřebují. Že jejich kandidát, protože Hnutí ANO má celostátně, řekněme, stále podporu 33-35%, a v tom dvoukolovém systému by ty menší strany neměly šanci a oni nepotřebují k tomu, aby ten kandidát prošel často do druhého kola. Pokud někde neprojde nebo nemá šanci, jako třeba v Praze, tak nemá šanci ani kdyby ho podporovala SPD. Takže si myslím, že oni, když sadili, jak jsem zmiňoval, na ty lokální osobnosti, na ty lékaře, tak ti jednak si úplně neskazí reputaci tím, že by kandidovali s SPD. Myslím si, že část z těch kandidátů by mohla mít třeba i osobní problém, kdyby jako kandidovali za Hnutí ANO plus SPD, třeba pokud to postavíme takhle. A myslím, že tam může být ještě jedna motivace a ta je, řekněme, nějaká vnitrokoaliční, že Hnutí ANO chce co nejvíc vyhrát samo. Ono chce ukázat těm menším stranám, ano, jsme sice partneři, ale my jsme ta alfa. My jsme ti silní, my jsme ti dominantní. Já samozřejmě se s vámi o tu moc dělím, protože to jinak nejde, ale tady jsou meze a nemám vlastně potřebu vás nějak posilovat celostátně, když jako mi to nic nepřináší. To si myslím, že je takový asi rámec uvažování Hnutí ANO.
0: Hostem Interview Plus je analytik deníku N Jan Tvrdoň.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
0: Čeho bychom si měli všímat pozorněji v komunálních volbách, které nás také čekají?
1: To je vlastně hodně složitá otázka. Je to složitější otázka, než se zdá, a protože komunální volby, to je jako 6000 obcí plus řada městských částí. Oni jsou vlastně zajímavé podle mě v řadě aspektů a asi jako nemá smysl říkat nějaké jedno téma, protože každé město nebo každá obec nebo každá městská část se může zabývat něčím specifickým. Kdybychom to brali z nějakého politického hlediska, tak mě jako bod jedna vlastně napadne, kde vlastně ty volby jsou rozhodnuté už teď ve středu, když ministerstvo vnitra zveřejní kandidátky. V minulých volbách bylo 1800 obcí, kde kandidovalo tolik lidí, kolik bylo členů zastupitelstva. Takže tam v zásadě ty volby proběhnou tím, že ti lidé se nominují do voleb. To samozřejmě může ukázat nějaký ten obecnější dlouhodobý problém, často diskutovaný, jestli nemáme moc obcí, jak vlastně funguje samospráva a tak. Druhá věc, která mi přijde teoreticky zajímavá, tak ta se týká nových stran, nových na celostátní úrovni, tedy motoristů a také hnutí naše jihočeského hejtmana Martina Kuby. A tam bude zajímavý pohled na kandidátky, kolik a kde, kterých zastupitelů, řekněme, lokálních politiků se jim podaří odloupnout odinut a přetáhnout k sobě. To uvidíme podle těch kandidátek často. Já myslím, že jich nebude tolik. Jo. No, těch kandidátů jsou teď možná plácnu, ale desítky tisíc celkově předpokládám určitě. Takže z tohohle pohledu to budou nějaké drobné, ale uvidíme, odkud se třeba Martinu Kubovi daří přetahovat lidi. To je další věc. A třetí obecně mi přijde nějaký pohled na to, které politické strany jsou schopné kolik generovat kandidátů celostátně na jednotlivé kandidáty.
0: No, ono právě v komunálních volbách velmi často s výjimkou teda velkých měst slaví úspěch nezávislí kandidáti. Tak proč se to nedaří tradičním stranám?
1: Tak jednoduše nemají lidi. Tam v řadě obcí ty strany nejsou přítomny. Tak můžeme se podívat, že máme tady jako největší strany početně. Tak největší strana početně jsou Lidovci, asi pokud beru ty sněmovní, a už tam nepočítám komunisty, ty ani nevím, jak na tom jsou a s kým teď kandidují nebo kde. Ale pak tady máme třeba, nevím, Hnutí ANO, máme tady Starosty, kteří jsou teď druzí, třetí v průzkumech, máme tady ODS a dohromady tyhle tři nejsilnější strany, které by mohly zasáhnout třeba 2/3 voličské podpory v nějakém volebním modelu, tak mají kolik? Jako mají třeba 15 000 členů celkově. To je počet lidí, který vám ani neobsáhne jako rozhodněné kandidátky v Česku, tím spíš, že ti členové budou velice často saturováni ve velkých městech, takže se utkají tam, ale nikde moc jinde. U nás jako politické strany obecně nejsou masové, to myslím, že byl příklad Rakouska, který jako v tomhle bylo úplně jiné dlouhodobě a myslím, že ty strany by jako rády měly víc členů, některé teda, některé možná až tolik ne, ale pak jako vidíme, a ukazuje se to potom v té ex post volební interpretaci, kdo kde vyhrál, že komunální volby jsou na to úplně fantastické, že vyhrajete vždycky. Když neprohrajete úplně moc, tak to okecáte jakkoliv, vždycky. Máme víc zastupitelů, takže jako strana rosteme, máme víc členů, máme víc kandidátů, to samé. Nestratili jsme tolik, tady jsme dokázali získat pár starostů, takže rosteme v okresních městech, rosteme v ORPčkách, najdete si úplně vždycky nějakou interpretaci, no jen to nesmíte udělat tak, to se podařilo svého času, tuším předsedovi ČSSD panu Hamáčkovi, který mluvil o tom, že ČSSD už se odrazila ode dna a bylo vidět, že celostátně jsou jako, pořád ještě byli na cestě ke dnu, tam, kde jsou teďka. Takže myslím, že tohle mohou být nějaké základní věci, které sledovat, a samozřejmě obecně bude dobré vidět, nakolik se podaří těm velkým stranám třeba poskládat koalice ve velkých městech, kdo povládne velkým městům. ODS teď drží primátory v Praze, v Brně i v Ostravě, což může být hodně prestižní záležitost, a myslím, že se budou snažit dělat úplně všechno, aby to zůstalo.
0: A k tomu se nedostaneme, protože zmiňoval jste Prahu před 4 lety, v ní zvítězila koalice Spolu a ta si tedy zvolila Bohuslava Svobodu za primátora. Ta změna koalice už je minulostí. ODS kandiduje s TOP 09, tak koho vidíte jako favorita na primátora? Převezme opět tedy ODS v podobě Tomáše Portlíka, magistrátu.
1: Já si myslím, že pan Portlík asi bude největším favoritem, aby získal tu funkci už z pohledu toho, že se nyní zdá, nebo se tak spekuluje o tom, že by mohl mít otevřené dveře k různým partnerům. Jak právě k té stávající koalici, což je vlastně jsou strany na bázi bývalé vlády Petra Fialy, byť vidíme, že ta koalice v Praze jako nefunguje vztahově ani politicky. No ale pak se hodně spekuluje o tom, že by mohli spolupracovat s hnutím ANO, byť pan Portlík říká, že by to nerad dělal tady tuhle alianci, tak myslím, že hnutí ANO by tuhle alianci dělalo velice rádo, protože je to jako jediná možnost, jak by mohlo vládnout, a to zvyšuje šance pana Portlíka, ne protože by nutně chtěl tu koalici dělat, ale protože má dvě možnosti a může to v těch povolebních vyjednáváních hrát zajímavou roli, může hrát s více kartami, což mu dává jako solidní bonus, samozřejmě jako ty volby ideálně musí vyhrát.
0: No ale je možné, že ten celostátní vzestup starostů, o kterém se také mluvil, se může promítnout i do Prahy a že by se naopak mohl stát primátorem Petr Hlaváček?
1: Já si myslím, že starostové jako bez pochyby posílí od posledních voleb. Ty poslední komunální volby, v nich starostové, pokud se nepletu, získali nějakých 8 nebo 9% v Praze, což jako se zdá, že je to nic, ale jenom malý kontext, ty volby se odehrály asi 3 měsíce poté, co vypukla kauza Dozimetr, která jako totálně jako ničila i celostátně reputaci starostů, a tehdy hnutí STAN na té centrální úrovni snížila preference na polovinu. Jo. Tak to byl tehdy slušný výkon, takže myslím, že z téhle hranice jako mohou starostové jenom růst, tím spíš, když celostátně jsou tady mnohem silnější. Ale úplně nevím, jestli bych zrovna favorizoval pana Hlaváčka už z pohledu toho, že já úplně nejsem přesvědčen o tom, že on je takový ten politik, řekněme ten technolog moci, že on by měl to snadné dohadování se o těch koalicích a tak. Já myslím, že on může být vlastně relativně spokojený tam, kde je, ale myslím, že starostové jako bez pochyby mají to taky obrovskou šanci, aby minimálně byli členy té příští pražské rady.
0: No i brněnský magistrát drží nyní ODS. Myslíte si, že se do komunálních voleb může ještě stále promítnout bitcoinová aféra, byť tedy vzhledem k tomu, že obžalovaný exministr Petr Blažek byl významnou postavou brněnské ODS?
1: Já myslím, že ne. Nebo pokud by tam se snad nestaly nějaké další věci, a asi to nepředpokládáme, tak si nemyslím, že ten dopad by byl tak zásadní. Já si myslím, že obecně dopady těch jako velkých kauz na ten komunál se jako často přeceňují. Tam může rozhodnout něco jiného, spíš sympatie k lídrovi, vůbec koho se vám podaří přilákat. Různé koalice, vidíme, že jako málo kdo už kandiduje sám, tak je to takové, abych vám z toho neutíkal, nemyslím si, že to bude mít zásadní vliv.
0: No v Praze si na kandidátní listiny nechali zapsat také ministři Petr Macinka a Boris Šťastný z Motoristů. Oba prohlašují, že v případě úspěchu v těchto volbách přenechají místo jiným kandidátům. Můžou podle vás uspět?
1: Já vlastně nevím.
0: Co je to vlastně za strategii?
1: Tak je to strategie, kdy si tak nějak předpokládáte, že můžete mít šanci, řekněme, možná ani ne 50%, tak na tom svojem méně se pokusíte vytáhnout nějaké preferenční hlasy, respektive hlasy pro tu kandidátku jako takovou. ono to preferenční hlasování nebo to kroužkování, jak ho známe třeba ze sněmovních voleb, funguje v komunálních volbách trochu jinak, je prostě mnohem složitější, zejména v Praze na magistrátu, na tom největším obvodě pro nějakého kandidáta přeskočit. Minule se to povedlo z těch 65 lidí, tuším jednomu. Tak já bych to vnímal jako strategii, že motoristé sice pro ně ty volby nejsou důležité v zásadě vůbec. Já myslím, že jim je úplně jedno, jestli prohrají nebo ne, tak když motoristé prohrají volby, tak co? Tak jako skončí Petr Macinka jako předseda strany? Asi neskončí. Budou nějaké tenze v té straně? Úplně si to nemyslím. Ale myslím si, že zase nechtějí prohrát až tak moc a myslím, že možná i nějaké, řekněme, já nechci, to zní osobně, ale nějaké stranické ego nebo nějaká trochu ješitnost vám nedá, abyste jako vyšel z těch voleb se 3,5%. Tak možná si řekli, dobrý, zkusíme se dostat v Praze na magistrát, získat třeba těch 5,1, 5,2, získáme 4 zastupitele a je to pro nás důležité a třeba do těch, jako do toho zastupitelstva nepůjdeme. Já si úplně neumím představit, že minister zahraničí by seděl v pražském zastupitelstvu. To je orgán, kde se jako lidé, kteří to neznají, tak které jako jedná dlouho přes noc, jako jsou to nekonečná jednání toho zastupitelstva. Úplně si nemyslím, že zrovna pro ministra zahraničí je to nějak politicky nebo časově slučitelné, takže myslím, že ta motivace je v zásadě taková. Ale pokud by motoristé do toho zastupitelstva prošli, tak samozřejmě to rozložení sil v zastupitelstvu a formování budoucí pražské vlády se může velice zásadně změnit. Tam každé mandáty vám to komplikují. Stejně tak, ono, jste jako říkala, ano, byl zvolen Bohuslav Svoboda, ale ono to trvalo poměrně dlouho před těmi 4 lety a bylo to dílem samozřejmě trošku i díky tomu, že se do zastupitelstva poprvé dostala SPD s pár zastupiteli, ale ta hra, že o většinu se vám trochu komplikuje, protože v té komunální úrovni, abyste měla koalici, abyste cokoliv prosadila, vždycky musíte v hlasování poskládat většinu všech zastupitelů. Nikdy vám nestačí většina přítomných, to je rozdíl oproti tomu celostátnímu pohledu a je to tak trošku složitější a potřebujete disciplínu a i proto by nedával smysl třeba stavět koalici na hlasu i ministra zahraničí, který prostě pořád je ve světě a je to tak správně, protože je ministra zahraničí.
0: Průzkum NMS pro novinky minulý měsíc ukázal, že podle dotázaných je nejsilnější opoziční osobností prezident Petr Pavel, což tedy je překvapující, protože prezident není lídrem opozice. A jako druhý nejsilnější opoziční lídr v průzkumu vyšel Andrej Babiš, i když je vede vládu současnou. Tak jak si to vysvětlujete?
1: Já myslím, že ten Petr Pavel je v zásadě poměrně pochopitelný výsledek, když si tak nějak jenom promítneme, co se dělo poslední měsíce na trase Pražský hrad a Strakova akademie, respektive Černínský palác, kde ty instituce proti sobě bojovaly, respektive ty politikové. Ten Andrej Babiš, no to si, já nejsem sociolog, takže do toho bych se nerad pouštěl a to upřímně řečeno nevím, no možná měla část respondentů potřebu to trochu vytrolit ten průzkum, nevím, ale ne, to berte v nadsázce. Ono to podle mě spíš celkově ukazuje, že obecně ta sněmovní opozice je slabá, že ti lídři nejsou viditelní, je rozdrobená, chybí tam jako někdo, kdo by byl vnímán jako ten autentický vyzývatel Andreje Babiše. Na druhou stranu oni to mají poměrně těžké, no, v tom, že těch lidí je 5, často říkají hodně podobné věci, ta kritika, teď budeme poslouchat následující dny třeba při projednávání veta prezidenta k těm rozpočtovým pravidlům, tak v zásadě od těch 5 stran bude znít úplně stejná kritika. Jako kde si tam najdete potom nějaký benefit, abyste řekla, jo, tak jeden z těchhle 5 lidí, vlastně 4, protože lidovecký předseda není poslanec, takže tam nebude. Takže zrovna tenhle člověk, jako mi přijde, že je nejlepší, nejzajímavější, tím spíš, že kolik lidí sleduje jednání poslanecké sněmovny. Takže v tomhle si myslím, že ta viditelnost prezidenta, ten ostrý střed, do kterého ho z mého pohledu vláda tlačila celou dobu, tak dává jako smysl, že on je brán jako autentický člověk, který je proti vládě a jistě ho tak vnímají zejména voliči opozičních stran.
0: Hostem Interview Plus byl politický analytik z deníku N, také spoluautor podcastu Vrtěti psem, Jan Tvrdoň. Děkujeme.
1: Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás nonstop. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Koaliční většina se ve sněmovně chystá přehlasovat prezidentovo veto zákona, který mění rozpočtová pravidla.
4: Nehlasujeme proti prezidentovi republiky. Hlasujeme pro možnost sestavit zákonný, realistický a odpovědný rozpočet České republiky.
3: Představenstvo německého koncernu Volkswagen začíná jednat se zaměstnanci o úsporných opatřeních. České volejbalistky budou na mistrovství Evropy usilovat o postup do osmifinále. Na dálnici D1 popojíždí kolona u Velké Bíteše směrem do Prahy. A počasí bude převážně zataženo až oblačno, lokálně s deštěm, večer začnou srážky od jeho západu přibývat. Teploty většinou do 21, na jihu Moravy až 27 stupňů. Je úterý 25. srpna. Dobré poledne. U hlavních zpráv Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Vládní novelu zákona, která mění rozpočtová pravidla, znovu projednávají poslanci. Vetoval ji prezident Petr Pavel, protože podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Kritizuje ji taky opozice. A podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
5: Rozpočtová pravidla jsou teď nastavená tak, že není možné reálně sestavit rozpočet na příští rok, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Koalice podle ní prezidenta přehlasuje.
6: Právo prezidenta vetovat zákon respektuji. Je to jeho ústavní pravomoc. Stejně otevřeně ale musím říct, že s jeho rozhodnutím zásadně nesouhlasím.
5: Podle předsedy opozičních starostů Víta Rakušana umožní novela vládě utrácet a účet zaplatí další generace.
7: Rychlejší a snažší zadlužování naší země může schvalovat opravdu jenom ten, komu je budoucnost naší země úplně ukradená.
5: Koalice už prosadila možnost jednat dnes do noci. Pokud novela projde, obrátí se opozice na ústavní soud. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
3: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, díky které by měl stát líbe zavládat výpadky léků. Reaguje tak i na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který byl nedostupný už delší dobu.
8: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření k vytvoření robustnějších rezervních zásob.
9: Říká za ministerstvo zdravotnictví Martin Novotný. Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
10: Je to frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
9: Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají pouze jednoho dodavatele. V Česku se to týká až poloviny léků, kterým skončila patentová ochrana. Podle výkonného ředitele České asociace farmaceutických firm Filipa Vrubela je příčinou chybějící konkurence to, že stát tlačí na nízké ceny.
11: Nakoupili jsme si tuto úsporu právě tím, že nám roste riziko výpadku.
9: Novelu chce mít ministerstvo hotovou do konce září. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
3: V největší evropské automobilce Volkswagen začíná vyjednávání o její budoucnosti. Šéf představenstva koncernu Oliver Blume se sešel ve Wolfsburgu se zástupci zaměstnanců. Ti chtějí slyšet hlavně detaily o chystaných úsporách.
12: Wolfsburg je pro Blumeho první z 9 zastávek. Po dolnosaském kmenovém závodě přijdou hned na řadu továrny v Emdenu a Cvikau, o kterých se delší dobu říká, že jsou na hraně uzavření. Volkswagen pořád vytváří zisk a v Evropě dokonce roste, ale mimo ní přichází o trhy, především o ten čínský, kde odbyt klesl meziročně o čtvrtinu. Koncern může výhledově propustit desítky tisíc zaměstnanců. Automobilka Škoda, která je jeho součástí, uvedla, že plány vedení v Německu nemají přímý dopad na její aktivity. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Nejvyšší soud Spojených států umožnil prezidentovi omezit hlasování poštou. Soud tak rozhodl jen 2 měsíce před volbami, ve kterých se rozhoduje o míře moci Donalda Trumpa ve zbývajících 2 letech jeho mandátu. Státy, které se proti nařízení bránily, podle soudu neprokázaly dostatečnou újmu.
13: Soud dal zelenou prezidentskému dekretu Donalda Trumpa, který vedle voličských seznamů jednotlivých států zavádí prověřovací seznamy ministerstva vnitřní bezpečnosti. Ty chce využít ke kontrole voličů a ověření, že jsou americkými občany. Pošta má pak pomoct rozhodnout, kteří voliči mají obdržet lístky pro hlasování poštou. 3 liberální soudkyně nesouhlasily. Chyby při sestavování seznamů by mohly podle nich připravit oprávněné voliče o hlas. Některé státy už avizovaly, že se odvolají. Z Washingtonu je na Ciglerová, Radiožurnál.
3: Tornádo na jihu Francie spustošilo vesnici Poma nedaleko města Carcassonne. Zraněných je 39 lidí. Asi polovina z nich skončila v nemocnici. Poničených je okolo 300 domů. Nepříznivé počasí narušilo i leteckou dopravu na jihu Francie, včetně letišť v Nice nebo Marseille.
14: Jedna z obyvatelek vesnice Poma mobilním telefonem zachytila, jak obrovský trychtýř vzduchu postupoval krajinou. Na dalších videích jsou už vidět úplně zničené domy, další mají poničené střechy, v ulicích jsou vyvrácené stromy a rozbitá auta. Téměř 3000 lidí byly bez elektřiny. Úřady lidem poskytly náhradní ubytování, další šli k příbuzným nebo známým. Meteorologové varují obyvatele před dalšími bouřkami, které jižní Francii zasáhly po období vysokých teplot, extrémního sucha a lesních požárů. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Pracovníci správy železnic odstraňují z železničních kolejí v obci Městečko na Křivoklátsku popadané kamení. Ráno do něj narazil osobní vlak, nikomu se nic nestalo. Z vozů ale vyteklo zhruba 600 litrů nafty. Práce na místě sleduje reportér Richard Webs.
15: Já právě stojím u tunelu, před kterým se nehoda stala, nabouraný vlak už tu není, napadané kamení teď ztratí odklízí lokomotiva s ramenem, jsou tu hasiči, kteří uniklé pohonné hmoty zasypali speciální chemikálí a na druhé straně za tunelem vytvoří jímku a instalují potrubí a kapaliny tam budou odtékat. Zároveň také hlídají, aby se žádné chemikálie nedostaly do přilehlého Rakovnického potoka. Škoda na soupravě Českých drah je podle odhadu zhruba 8,5 milionů korun. Z městečka u Křivokla Richard Webs, Radiožurnál.
3: V Česku podle policie ubylo dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava. Jejich počet klesl ze 600 před 5 lety na zhruba 480 loni. Letos v prvním pololetí jich bylo 217. Nejvíc jich bývá v Praze, nejmíň v Karlovarském kraji. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové souvisí pokles s dlouhodobou prevencí, vzděláváním řidičů i úpravami některých křižovatek.
16: Obecně neplatí, že by města a obce musely na přednost zprava zvlášť upozorňovat. Pokud je ale nějaké místo nepřehledné nebo se tam nehody často opakují, může správce komunikace situaci zpřehlednit například dopravním nebo vodorovným značením.
3: Novou metodu na včasné odhalení ptačí chřipky budou od září testovat čeští odborníci. Na vybraných nádržích odeberou vzorky vody a taky například peří divokých kachen, které jsou hlavními přenašeči této nemoci.
17: V ruce mám klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu. Víme, že nakažení ptáci virus ptačí chřipky vylučují do vody ještě předtím, než uhynou.
18: Pravidelná analýza vzorků, včetně peří divokých kachen, pak podle Vojtěcha Kouby z Vysoké školy chemicko-technologické odhalí ptačí chřipku ještě před prvními příznaky. A to by podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu mohlo ochránit blízké drůbeží chovy.
19: Ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu nebo k prvním příznakům.
18: Testování začne v září na 4 vybraných nádržích. Eva Kézrová, Radiožurnál.
20: České volejbalistky odehrají na domácí mistrovství Evropy čtvrtý zápas v základní skupině. V přímém přenosu Radiožurnálu Sport se od 19 hodin utkají s Ukrajinkami, které mají o 2 body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami. Ukrajinskému týmu aktuálně patří poslední postupové 4. místo ze 6 účastníků skupiny B. Pokud Češky zápas zvládnou, postoupí do 8. finále. A české reprezentantky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu. V kategorii dvojek bez kormidelnice postoupili z 2. místa v rozjížďce do středečního semifinále. Závod komplikovaly větrné podmínky, což komentovala i Šantrůčková.
21: Já jsem tohle teda snad v životě nezažila, že bych se cítila jako až takhle ukřivděná. Ta dráha pod tím břehem byla vyloženě krytá a my jsme teda jeli přes celou tu veslařskou trať, která je poměrně široká. Ten vítr byl šílený. Závod na dvojce nám normálně trvá něco okolo 7 minut. A včera jsme to jeli snad za 7:56, takže nám se ten výkon natáhl o minutu.
0: Závody na D1 u Velké Bíteše a omezení ve Zlíně. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždějí kolony u sjezdu na Velkou Bíteš. Na kilometru 161 opravují vozovku v pravém pruhu. Je to krátkodobé omezení, nesouvislá fronta kamionů v pravém pruhu se táhne už od 170. kilometru. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. Na D1 budete popojíždět chvilku, taky v Brně v obou směrech před omezením na 196. kilometru. A na silnici 49 od Rokovic do Zlína čekejte kolony v Malenovicích. Na třídě Tomáše Bati na úrovni nákupní zóny opravují vozovku. Větší jsou fronty směrem do Zlína asi na 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Čekáme převážně zataženo až oblačno, lokálně s deštěm, večer začnou srážky přibývat, teploty většinou do 21 na jihu Moravy až 27 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
1: Jak chce ministerstvo zdravotnictví dokončit centralizaci specializované zdravotní péče? Jak drastická bude restrukturalizace koncernu Volkswagen a dotkne se mladoboleslavské Škodovky? A proč zažíváme epidemii osamělosti a co nám sociální izolace způsobuje? O tom všem budeme mluvit. Centralizace vysoce specializované zdravotnické péče jde v Česku do finále. Specializovaná centra už provádí ročně 3/4 ze zhruba 17 000 nejnáročnějších operací. Jde hlavně o operace nádorů. Do roku 2030 tam chce ministerstvo zdravotnictví přesunout všechny, tedy zhruba další 4 000 operací. Centra jsou ustavena ve 24 oblastech podle ministerstva, tam, kde kvalita prokazatelně souvisí s počtem provedených výkonů. My teď podrobnosti probereme se šéfredaktorem zdravotnického deníku Tomášem Cikrtem. Dobrý den.
22: Dobrý den.
1: Proč se podle vás zatím nepodařilo přesunout všechny pacienty do těch specializovaných center?
22: Těch důvodů je víc. Určitě dříve nebyla veřejně a odborně zoponovaná data. Dneska máme velmi dobré informace o tom, jak se kde léčí. Víme, kde se provádí kolik výkonů a to byl impuls i pro to, aby došlo k nějaké změně. A ten druhý důvod z těch mnoha dalších, které bychom mohli uvést, je odpor samozřejmě těch lékařů a nemocnic, kde se těch výkonů provádí málo, protože samozřejmě je to určitá ztráta něčeho, co prováděli dosud a i ztráta jakési prestiže.
1: Jak může tedy teď ministerstvo zdravotnictví ovlivnit to, aby opravdu ti pacienti byli posíláni do těch specializovaných center, aby se tam přesunulo i těch 4 000 zbývajících specializovaných operací?
22: Jistě to bude postupný a řízený proces, ale ono má nástroj v podobě příslušných předpisů, věstníků, vyhlášek, kterými to může řídit. Ono prostě ta centra vyhlašuje a současně také má vliv v zdravotních pojišťovnách a jistě to bude v ruku v ruce se zdravotními pojišťovnami, který tento proces také určitě vítají a ty prostě neproplatí péči, která nebude kvalitní. A je třeba jednu důležitou věc poznamenat. Tato centralizace se skutečně týká specializovaných náročných výkonů, které na některých pracovištích malých jsou prováděny v jednotkách případů. Máte nemocnici, kde nebo pracoviště, kde je provedeno 15 zákroků ročně. Tam nemůže být ta kvalita, protože prostě v medicíně platí, že kdo dělá něco hodně, dělá to dobře. Proto je třeba ty specializované věci u některých nádorů koncentrovat. Na druhou stranu, ale paralelně probíhá i určitá decentralizace. To jsou ty případy třeba podávání některých léků, které už jsou tady dlouho, které jsou známé, které může ten pacient přijmout i na pracovišti, které je menší, případně v nějaké koordinaci s tím pracovištěm zkušenějším. A to se také paralelně děje. A někdy v té diskuzi se to směšuje a pak je kritizována ta centralizace z úplně z jiných důvodů.
1: Ono je ale taky důležité, aby ta centra byla, řekněme, dobře rozvrstvená, protože pro pacienty ve vážném stavu může být složité jezdit tedy za péčí do třeba úplně jiného města, pokud je to třeba onkologické. Pacient. Jsou tedy ta centra dobře rozvrstvená?
22: To bych docela rozporoval, protože opět tu směšujeme dvě věci. Jo? Pokud jde o opravdu náročnou specializovanou operaci, tak prostě sanitkou doveze nebo sanitka doveze pacienta na místo, kde to dělají dobře. Teď, kdybyste řekla tomu pacientovi, chcete jít tady do nemocnice, kde budete mnohem dřív, ale mají tam dvakrát větší úmrtnost, nebo pojedeme kousek dál, kde ta úmrtnost je menší, určitě by, kdyby mohl, si každý logicky vybral. Protože tady u těchto operací je důležité, aby byly provedeny kvalitně.
4: No, ale pak ta následná péče se tedy přesune zpátky do toho menšího zařízení?
22: To záleží od jakého okamžiku. Pokud je to následná péče, která už nevyžaduje nějakou specializovanou péči, a tam ale směřujeme, jo? Směřujeme na to, aby se posílila ta následná péče, a ta už může být blíže bydliště toho pacienta. Takže všechny ty obce a kraje, kteří teďka se obávají těchto centralizací, by měli napnout všechny síly na to, aby vybudovali a podpořili a ve spolupráci s ministerstvem pojišťovna vznik těch kapacit následné péče, aby tam ten pacient potom mohl být, a ne následné péče. My bychom měli v moderním zdravotnictví usilovat o to, aby se pacienti dostali domů, vrátili domů, aby byla rozvinutá domácí péče, aby byla podpora rodin, které pečují o ty pacienty. Protože ta nemocnice taky není optimální. Jo? Čili ideální je na operaci do vybraného supercentra, kterých nebude moc v republice, ale budou dobře fungovat, potom se dostat do následné péče, která už bude blíže v bydlišti, a pak jít co nejdřív domů a mít veškerou podporu, protože dneska ta medicína umí opravdu hodně a ten pacient může jít domů.
4: Jak jsme na tom v tuhle chvíli? Je dost těch specializovaných center, které pro ty jednotlivé diagnozy a operace potřebujeme, že když se tam přesune ta zbývající čtvrtina operací, nestane se, že tam potom bude příliš mnoho pacientů a budou zbytečně čekat?
22: Já se domnívám, že ne, že to je zase jiný případ, než který známe z těch přeplněných center, kde se podávají léky. Opravdu to nesměšujeme, takže u těch operací, když se to pak rozvrství na ta dobrá centra, tak jim tolik operací zase tomu jednotlivému centru nepřibude, ale vlastně to bude i prospěšné, protože čím víc těch operací to centrum bude dělat, tím ten tým bude ještě zkušenější, ještě erudovanější, lepší a tak dále, bude mít lepší výsledky. Toho bych se neobával, samozřejmě to všechno třeba dobře naplánovat, o tom žádná, je to třeba dobře propočítat, jo. Ale to, co kde máme dnes, a možná proto to lidem se plete, opravdu přeplněno jsou centra, kde lidé chodí třeba na chemoterapii nebo jenom pro své léky, jezdí třeba do Prahy, do těch center, tam čekají celý den, je tam přeplněno, to je opravdu problém. A tam probíhá paralelně ta decentralizace, tak aby toto bylo možné podávat blíž domovu těch lidí.
4: A má sám pacient dnes možnost ovlivnit, kde bude ta jeho náročná operace provedena? Má sám pacient možnost říct ne, já nechci být operován tady v malé nemocnici, pošlete mě do toho specializovaného centra?
22: Pokud je pacient ve stavu, který není teď hned, že vás odváží sanitka, tam nemáte volbu, tam vás prostě veze do nejbližšího zařízení a tam se rozhodne, co dál a tak dále. Ale pokud ještě tu volbu má, tak máme svobodnou volbu a může si vybrat a může říct si, že chce operovat ten, doví se diagnózu, řeknu mu, že to je třeba operovat velmi brzo, tak on má právo říct, že kde nechce. To vždycky to právo tady má. A pak pokud si něco vybere, tak může být odmítnut jedině z kapacitních důvodů. Ale já se neobávám u těchto vzácných, nebo ne vzácných, ale u těchto výjimečných, náročných operací, že by to centrum toho pacienta nepřijalo.
4: Šéfredaktor zdravotnického deníku Tomáš Cikr, děkuji, naslyšenou.
22: Také děkuji, naslyšenou.
4: Globální automobilový průmysl prochází obří krizí a německý automobilový koncert Volkswagen se nachází v jejím středu. Tvrdí to šéf Volkswagenu Oliver Blum. Vedení koncernu, kam spadá i mladoboleslavská Škoda, plánuje rozsáhlou restrukturalizaci s cílem zachovat konkurenceschopnost. A dnes Oliver Blum zahajuje cestu po německých továrnách, včetně hlavního závodu ve Wolfsburgu. Hodlá představit největší transformační plán v historii firmy, který ale vyvolává velké obavy mezi zaměstnanci. Údajně hrozí propouštění, a to v řádu desítek tisíc zaměstnanců. Celý koncern na konci loňského roku zaměstnával po celém světě kolem 663 tisíc lidí. Více o tom řekneme s Vladimírem Rybeckým, šéfredaktorem serveru Autovik.cz. Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Tak co víme o tom, jaká nálada panuje v továrnách Volkswagenu, jaké personální škrty by tedy mohl Oliver Blum oznámit?
6: Tak ta nálada je velice napjatá a
5: o tom, co by mohl oznámit, on spíš, on už vlastně naznačil, o jaké škrty by mělo jít. V těchto dnech to, co bude projednávat se zástupci odborů a sdělníky v německých továrnách, tak jde spíš o to vysvětlit, proč je naprosto nezbytné k těmto škrtům přistoupit a proč už není možné je odkládat tak, jako se tomu dělo v minulosti. Takže teď jde spíš o to dohodnout se s odbory, aby v zájmu celé společnosti přijali ta radikální a ta poměrně dost drastická opatření, to znamená propouštění zaměstnanců v Německu v řádu desítek tisíc pracovníků a zřejmě i uzavření několika továren.
4: No a jaké argumenty on bude předkládat? Proč se Volkswagen dostal do téhle situace?
5: Tak oni se tam sešli v podstatě dvě okolnosti. Volkswagen má nízkou produktivitu práce ve všech svých německých továrnách už velmi dlouhou dobu, ale dařilo se to vyrovnávat tím, že měl poměrně vysoký zisk z výroby a prodeje aut v Číně, což v současné době už vymizelo. Ten zisk fungoval i v Evropě, kde prodával hodně aut v podstatě s vysokou mírou zisku. V těch aut v Evropě už se také prodává celkově méně, takže v této době už si Volkswagen nemůže dovolit pokračovat v té nízké produktivitě nebo v té nízké míře ziskovosti, která donedávna byla v Německu možná.
4: A představí Oliver Blum také to, jak chce zvýšit tu produktivitu?
5: To je to, co jsem říkal. To znamená snížit počet zaměstnanců, zmenšit počet továren v Německu a vyrábět taková auta, která zákazníci budou chtít. Takže jsou to celkem známé okolnosti nebo známá opatření. Teď jde o to prosadit i proti vůli odborů.
4: Dotknou se ty změny také Škody Auto?
5: V prvoplánově nikoliv, tady se jedná především o zavírání továren a propouštění dělníků v Německu, nicméně celkové problémy koncernu Volkswagen se samozřejmě Škodovky dotýkají, protože Volkswagen v této situaci nemá dostatek peněz na investice do technického vývoje. A samozřejmě se to bude dotýkat i toho, že jedním z opatření bude omezení některých modelových řad, což pravděpodobně se dotkne i Škodovky. Takže v druhém plánu to samozřejmě Škodovku postihne také. A pokud by se nepodařilo prosadit ta opatření a nebylo dostatek peněz na investice do technického vývoje, tak to je další věc, která by samozřejmě i Škodovku postihla.
4: A už víme, které modelové řady Volkswagenu a možná i Škodovky jsou tedy odsouzené skončit?
5: Ono se o tom v médiích hodně diskutuje, ale není to tak jednoduché říci, protože jde opravdu o ty modely, které generují poměrně malý zisk, ale jde také o to, že ono je to provázané s různými komponentami, které se vyrábějí v rámci celého koncernu, v rámci různými platformami, takže není to tak jednoznačné, že to musí být nejnutněji ty nejmenší a nejlevnější modely.
4: Stojí za problém Volkswagenu, ale možná i dalších evropských firm jenom to, že prodávají méně v Číně? A nebo je to i ta konkurence z Číny, která teď chrlí naopak do Evropy vozy mnoha značek a její prodeje tady v Evropě stoupají?
5: Tak ono je to, jak jsem říkal, souběh několika okolností. Samozřejmě ten prodej v podstatě všech evropských automobilek, ale Volkswagenu v největší míře, ten prodej v Číně jim generoval hodně vysoké míry zisku, které v současné době už mizí, protože Číňané si dávají přednost výrobkům vlastních značek. Nemyslím si, že by zatím ještě ten nástup čínských automobilek do Evropy byl tak radikální, že by působil velký problém, ale výhledově samozřejmě to bude stále větší, protože ten podíl roste velmi rychle. A já bych řekl, že ono je tady ještě jedno nebezpečí, o kterém se moc nemluví, ale v současné době třeba v Německu, do Německa se začaly dovážet i auta značky Audi z Číny, která jsou určena pro čínský trh. Takže tady to trošku hrozí i to, že i výrobky evropských značek, které se vyrábějí v Číně, tak se mohou dostávat do Evropy a konkurovat té přeci jenom nižší efektivitě produkce v Evropě, než je tomu v Číně, což je dáno více okolnostmi mimo jiné i nižší úrovní platů v Číně než v Evropě.
4: Dá se říct, že Volkswagen udělal v minulosti nějaké opravdu špatné strategické rozhodnutí, která se mu teď vrací?
5: Ono by se jich dalo najít několik, samozřejmě velmi, velmi těžkým dopadem na celý Volkswagen má i do dneška ještě stále aféra Dieselgate, což už je hodně let, ale pořád se to ještě projevuje. Samozřejmě se dá diskutovat o tom, jak moc bylo správné rozhodnutí radikálně připravit výrobu především v Německu, ale i třeba i ve Škodovce na přechod k elektromobilitě, která zatím u zákazníků nemá tak velký ohlas, jak se původně plánovalo. A takovýchto dalších opatření by se dalo najít samozřejmě víc, takže těch chybných. Ale jako nejzásadnější rozhodnutí je to, že se odkládá zvyšování efektivity v německých továrnách. A to je věc, která je dlouhodobá.
4: Vladimír Rebecký, šéfredaktor serveru Autovík.cz. Děkuju, naslyšenou.
5: Přeji hezký den a naschledanou.
4: Svět je sice propojený internetem a sociálními sítěmi, přesto zažíváme epidemii osamělosti a není to jen subjektivní pocit. Světová zdravotnická organizace už klasifikuje osamělost jako vážnou hrozbu pro veřejné zdraví. Odhaduje se, že sociální odloučení pociťuje přibližně 16% světové populace, což sebou nese drastické následky. Zvýšené riziko srdečních chorob, cukrovky druhého typu, depresí i úzkostí. A v Česku se podle dat výzkumné agentury STEM/MARK dlouhodobě osaměle cítí dokonce skoro třetina Čechů. Jak to vysvětlit, o tom budu mluvit s psychologem Daliborem Špokem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
4: Tak někdo je sám a je spokojený, jen se může cítit osamělý, i když je ve společnosti. Tak co způsobuje pocit osamělosti?
7: No, já bych úplně nevěřil tomu, že někdo může být úplně sám a být zároveň spokojený. Já si myslím, že to může být tak, že někdo potřebuje méně lidí a prostě nemá takovou potřebu sociálního styku, ale pokud někdo tvrdí, že je spokojený v samotě, opravdu v osamocení, tak ono je to spíše tak, že on úplně netrpí, ale mohl by žít kvalitnější život. No.
4: A kdy opravdu mluvíme o osamělosti?
7: O osamělosti mluvíme, to je komplikovaný termín. Jednak, když samozřejmě já vnitřně pociťuju, že mi to vadí, ale jednak, že to má nějaké i objektivní důsledky, že například se cítím depresivně, objektivně ve smyslu, že to není vyloženě pocit, že jsem sám, ale například nežiju tak kvalitní život, nemám takový výkon, nemám takovou chuť do života. To znamená, jsou lidé, kteří takzvaně disimulují, to znamená, říkají, ne, já nejsem sám, já mám tolik lidí, kolik potřebuju, ale ve skutečnosti, kdyby měli kvalitnější vztahy, a je to nejenom o počtu lidí, ale je to především o tom, že mají lidi, kteří jim sednou a kteří jsou jim blízcí, tak by jejich život byl mnohem kvalitnější, i když si to třeba neuvědomují.
4: Jak je dostat z tohohle bludného kruhu ven, tedy aby si uvědomili, že jejich život by mohl být kvalitnější a že jsou v podstatě osamělí, a dostat je z té osamělosti ven?
7: Je to nesmírně těžké. Jo? Celá práce nás psychologů, kteří se nezaměřujeme, jako ta část psychologů, která se nezaměřuje na léčbu duševních poruch, ale právě na nějaký seberozvoj, tak ta stojí před touto otázkou. Jo? Jak pomoci člověku, aby si vlastně uvědomil, že pokud by změnil třeba své volby, žil jiným způsobem, tak by mu bylo daleko lépe. Je to otázka vejce a slepice. Jo? Nenaučíte to člověka jinak než zkušeností, ale tu zkušenost mu nemůžete předat, protože on často není motivovaný udělat. Tak je to velice obtížné.
4: A jak s osamělostí třeba pracovat u starších lidí, kteří často nemají už sílu chodit ven do společnosti za kulturou a z druhé strany rodina nemá vždy čas tam být třeba denně?
7: No, já si myslím, samozřejmě je potřeba, aby byly různé podpůrné organizace neziskové a další, které pomáhají v jejich aktivizaci nebo domlouvají různé návštěvy a různé aktivity pro ně. Ale především bych si uvědomil, že se jedná zase o náš postoj a o to, jestli vlastně my jsme přesvědčeni, že ty vztahy máme budovat. A já znám lidi, kteří leželi na posteli, byli nemocní, takže se už nemohli příliš hýbat, dlouhodobě myslím, a měli plno ve svém sociálním životě. To znamená, měli tolik návštěv a tolik lidí, kterým volali a kteří s nimi byli v kontaktu. Jak je to možné? Jo? V čem je ten rozdíl? No, v tom, že tito lidé to vědí dlouhodobě, dlouhodobě pracují na vztazích, ale i na své osobnosti, která potom je pro druhé lidi zajímavá a je to typ osobnosti, se kterou druzí lidé chtějí být. A to si velice obtížně přiznáváme a nechceme si to přiznat. Jo? My jakoby pouze obvinujeme to okolí, tu rodinu a tu společnost, že nechává někoho samotného v bytě, ale je to i o tom člověku samotném, aby on vyšel ven a aby se on snažil. A to je těžké samozřejmě, jak jsme říkali, tyto lidi naučit.
4: Máme ještě chviličku, tak pojďme si říct, co nám ten mezilidský kontakt dává, proč je tak důležitý?
7: On je důležitý už vlastně od samotného počátku nějakého našeho evolučního. Když se podíváme na opice, tak všechny opice žijou, vlastně, které mají stejné předky jako my, tak žijou v klupách. Jo? Není moc opic samotářů. To znamená, ten mozek je skutečně naučen na to být v kontaktu s druhými lidmi a vlastně i ta naše duše, když hovoříme o psychice, to není něco odděleného od druhých lidí.
4: Jsme tak prostě nastavení. Psycholog Dalibor.
7: Jsme tak nastavení, ano.
4: Dalibor Špok, jsou tady zprávy. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
7: Děkuji, mějte se hezky.
8: Dobré odpoledne, 12:30.
2: Český rozhlas Plus.
8: Vládní novelu zákona, která mění rozpočtová pravidla, znovu projednávají poslanci. Vetovali prezident Petr Pavel. Podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Kritizuje ji taky opozice. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Reaguje tak i na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který byl nedostupný už delší dobu. V největší evropské automobilce Volkswagen začíná vyjednávání o její budoucnosti. Šéf představenstva koncernu Oliver Blume se sešel ve Wolfsburgu se zástupci zaměstnanců. Ti chtějí slyšet hlavně detaily o chystaných úsporách. Dvojici červnových zemětřesení v jihoamerické Venezuele nepřežilo více než 6,5 tisíce lidí. Informovali o tom venezuelské úřady. Agentura AFP píše, že v oblastech zasažených katastrofou se stále po obětech pátrá. Počty pohřešovaných ale místní úřady neuvádějí. Zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla Venezuelu na konci června. Nejvíc postiženým je stát La Guaira na severu od hlavního města Caracasu. V oblasti pomáhali i záchranáři z Česka. Tornádo na jihu Francie zpustošilo vesnici Poma, nedaleko města Carcassonne. Zraněný utrpělo 39 lidí, asi polovina z nich skončila v nemocnici. Poničených je okolo 300 domů. Tramvaje mezi IP Pavlova, muzeem a Italskou v centru Prahy by po rekonstrukci trati mohly znovu začít jezdit v sobotu 5. září. Potvrdilo to vedení dopravního podniku hlavního města. Opravená trať bude součástí nové tramvajové křižovatky mezi Václavským náměstím a Vinohrady. Tady jsou informace ze silnic a dálnic. Na plusu na D1 směrem z Brna na Prahu se za sjezdem na Velkou Bíteš na 161. kilometru projíždí v omezení jenom jedním pruhem. Kolona ze 165. kilometru je teď asi na 20 minut. Na D1 budete popojíždět chvilku v Brně v obou směrech před omezením na 196. kilometru. Na silnici 49 z Otrokovic do Zlína popojíždí kolony v Malenovicích. Na třídě Tomáše Bati na úrovni nákupu kupní zóny opravují vozovku, větší jsou fronty směrem do Zlína. Je to asi na čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště popojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu, už za sjezdem z dálnice D1 a pokračuje až k nájezdu od Barandova. Celý úsek pojedete osobním autem asi 20 minut, kamiony se zdrží déle. Dobře dojďte. Je zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm anebo přeháňkami, večer bude v Čechách od jihozápadu srážek přibývat, teploty 16 až 21 při zmenšené oblačnosti kolem 23, na jihomoravě kolem 25 stupňů. To byly zprávy a tady jsou názory a argumenty.
10: O senátních vetech, o výdajích na obranu, o reformě německých zpravodajských služeb. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
10: Americký prezident pohrozil Kanadě mnohem horšími, blíže nespecifikovanými důsledky, pokud se její čelní představitelé nezačnou chovat podle pravidel. Dále se tak vyostřil aktuální obchodní svár mezi Washingtonem a Ottawou. Koncem minulého týdne zavedly Spojené státy americké 50% clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě zhruba 20 miliard dolarů. Kanada se údajně chystá zavést odvetná cla ve stejném objemu. Proč spolu tyto země obchodní válku vedou? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
9: Dobrý den.
10: Proč jsme tedy svědky obchodní války mezi Spojenými státy americkými a Kanadou?
9: Tak myslím si, že je to především ukázka toho, jak se blíží v Americe listopadové midterms, volby v polovině prezidentského období, a jak Donald Trump se pokouší přesvědčit své voliče o tom, že on je ten silný imperiální, to se nedá jinak říci, vládce, který Ameriku povede k nové velikosti, a to v tomto ohledu vlastně i velikosti opravdu území. Donald Trump od svého nástupu do funkce dává najevo, že Kanadu nepovažuje vlastně za samostatný stát. O tom mluvil nyní i kanadský premiér Carney, kterého Donald Trump opakovaně pohrdavě nazývá guvernérem. A Carney nyní říkal, že ano, že bude rád dále jednat se Spojenými státy o obchodní dohodě, ale nemůže to být v situaci, kdy Kanada je považována za jakousi dceřinou společnost Spojených států. Kanadská ekonomika je na té americké silně závislá, o tom není vůbec pochyb. Přibližně 3/4 kanadského vývozu jdou do Spojených států a samozřejmě tím, že Kanada vlastně jedinou svou pozemní hranici má se Spojenými státy, tak je to i logické. Navíc vlastně Kanada je sice ohromná země, mnohem větší než Spojené státy, ale má přibližně pětinu obyvatel oproti Spojeným státům, takže ta síla její ekonomiky je také v tomto úměrná. Kanadská ekonomika je slabší, proto tato obchodní válka jí postihne více než Spojené státy. To je také jasné. Ovšem, nakolik bude Donald Trump opravdu nadále stupňovat svou rétoriku vůči Kanadě, nakolik bude stupňovat onen tlak, který my vlastně nevíme, nakolik vážně myslí, on asi to vážně myslí, ale těžko si může za dané situace představovat, že Kanaďané se Spojeným státům vrhnou do náruče. Ostatně v loňském roce byly v Kanadě volby, konzervativci byli favority a právě díky postojům Donalda Trumpa nakonec zvítězili levicovější liberálové.
10: Tolik Petr Švarc.
9: Díky, naslyšenou.
10: Senátní většina v poslední době využila svého práva a vrátila do poslanecké sněmovny hned několik zákonů. Znamená to, že o nich bude dolní parlamentní komora znovu hlasovat. Více už politolog Lukáš Jelínek.
11: Sotva se poslanci vrátili z prázdnin, čeká je ve sněmovně náročná šichta. Koalice bude muset počkat i s normami, které označuje za prioritní, například se zrušením koncesionářských poplatků. Hodně času jí totiž zabere vypořádání se stanovisky dalších ústavních aktérů, prezidenta a senátu. Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Z horní parlamentní komory do dolní se zase vrací elektronická evidence tržeb, stavební zákon, zákon o státních úřednicích a zákon o zahraničí službě. Zajímavý je především ping-pong mezi sněmovnou a senátem. Zanedlouho si totiž zvolíme čerstvou třetinu senátorů a není od věci sledovat, do jaké atmosféry nastoupí. Senát je komorou klidnější, pomalejší a s pravomocemi spíš menšími než většími, takže pro někoho rovnou zbytečnou. Navíc víme, že koaliční většina ve sněmovně dá snadno dohromady potřebnou 101, aby navzdory senátu či prezidentovi prosadila zákony v takové podobě, jaká jí vyhovuje. Senát nelze obejít ani přehlasovat u předloh týkajících se ústavy či voleb. Tam plní svěřenou úlohu ústavní pojistky. U běžných zákonů senátoři obvykle vychytávají mouchy. Nebývají pod takovým tlakem stranických šéfů jako poslanci a mívají čas poměřovat navržené paragrafy svými zkušenostmi z regionů, ať už působí v lokální politice nebo se věnují svým profesím. Dokonce i v senátním klubu Hnutí ANO se minulý týden našli dva členové, hlasující pro zamítnutí stavebního zákona, byť šlo o politiky z jiných líhní. Petr Vícha byl původně zvolen za sociální demokracii a Robert Šlachta předsedá Hnutí Přísaha. Zbylí senátoři za ANO zůstali loajální Babišově kabinetu. Někteří se ale také mylně domnívali, že chyby v zákoně ještě mohou po jeho vrácení upravit poslanci. Například senátor a bývalý ústecký hejtman Jan Schiller projevil elementární neznalost ústavy, když ve vysílání Českého rozhlasu hovořil o možnosti poslanců dle vlastní vůle zasahovat do zákonů vrácených senátem. Ve skutečnosti sněmovna může stanovisko senátu přijmout nebo zamítnout. Nic víc. Právě stavební zákon je ukázkou narychlo a nepřehledně spíchnuté legislativy. Nevzešel z vlády, ale od poslanců, takže se vyhnul dopadovým studiím i připomínkovému řízení. Koalice může jenom doufat, že z chaotické změti paragrafů se podaří něco užitečného vytěžit. Nedivme se ale ani tomu, pokud bude co nevidět nutné připravit novelu novely. Kdyby všichni senátoři věděli, co mohou oni a co mohou poslanci, a kdyby pro ně nebyla partajní trka důležitější než kvalita zákona, mohli se na stavebním zákonu doslova vyřádit. Nikdo nemůže poslance přinutit, aby výhradám senátorů naslouchali. Pro ně je ostatně pohodlnější svést se sněmovní opozicí tisící první povrchní bitvu, než se zabývat detaily, i kdyby byly sebevážnější. Tím ale vypovídají nejvíc o sobě a svém přístupu k dialogu a politické kultuře. Zároveň však platí, že čím arrogantnější je vláda, potažmo sněmovní většina, tím je pravděpodobnější odpor senátu. Někdy prvoplánově ideologický, častěji ovšem opřený o ústavní argumenty či věcné poznatky z každodenní praxe. Senát může utrpět od sněmovny smršť porážek, její osazenstvo, ať se pak ale nevymlouvá, že nevědělo o slabinách nebo rizicích té které normy. Opozice chce v senátních volbách uspět, aby brzdila vládu v rozletu. Koalice zase míní otupit opoziční nádech senátu. Voliči by se ale měli kandidátů v jejich jednomandátových obvodech hlavně ptát, jestli znají ústavu a legislativní proces a zda jsou připraveni na místo žabomyších válek klást důraz na kvalitu zákonů. Mít v rámci parlamentní demokracie vedle sebe dvě zaslepené hlasovací mašiny, sněmovnu a senát, by zavánělo příliš velkým luxusem.
10: To byl Lukáš Jelínek. Ministerstvo obrany by mělo příští rok hospodařit s výdaji ve výši 191 miliard korun. Splní tak stanovený závazek 2% hrubého domácího produktu na obranu. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
12: Má česká společnost k armádě vztah spíše vlažný? I když už ne jako v časech totality, kdy budila vyslovený despekt a posměch živený knihami jako Tankový prapor nebo Černí baroni, a navíc tak trochu formovaný ještě Švejkovým pohledem na vojsko rakousko-uherské. A pak zase nastalo zklamání nad tím, že se ti pozdější, už akceptovatelní čeští vojáci první republiky nepostavili, nikoli ovšem vlastní vinou, Hitlerovým územním požadavkům. A to vše nestačilo překrýt ani dodatečné ocenění například letců v uniformách RAF nebo naším novodobým podílem na různých misích. Možné to je, ale přesto jsme si takřka paradoxně zvolili hlavou státu vojáka. Jemu jsme mimochodem uvěřili, že se dokázal odstřihnout od své kariéry v oné vysmívané totalitní armádě. Možná je částečně nebo podvědomně pro hodně lidí armáda cosi jako málem zbytečného a přitom nákladného. A třeba i proto se politické garnitury v posledních dekádách stavěly k rezortu obrany spíše rezervovaně. Zatímco veřejnost si všímala kauz spojených s nákupy drahé techniky. A ku příkladu náš vstup do NATO roku 1999 za Zemanovy vlády proběhl v takové tichosti, že se o tom lidé skoro ani nedověděli. Mezitím se ale svět hodně proměnil a nejen se k alianci hlásit, ale prezentovat se i co by její spolehlivý článek je chtěj nechtěj nezbytné. I když liknavost politiků plnit slibované výdaje na obranu přitom přetrvávala. Předchozí vláda se vehementně stavila za Ukrajinu a varovala před ruským imperialismem a sentimentem po Sovětském svazu i s jeho satelity, ale zdávat neoddiskutovatelná 2% HDP na obranu se jí tak docela nedařilo. A ex-premiér Fiala musel letos v červnu doznat, že jeho kabinetu nebyly uznány všechny výdaje za rok 2025, byť to sváděl na novou metodiku NATO. Na rozdíl od Fialovy se následná Babišova vláda netajila, že se jí výdaje do armády zdají přehnané, není jasné, jak je smysluplně utrácet a premiér kreativně mínil postavit velkou nemocnici v Praze, která bude vojenská. Záměr ostatně trvá, jen se z Letňan přesunul na Královské Vinohrady. Nebo že se pod armádu začlení málo využívané karlovarské letiště. Pak ale jakoby pochopil, možná po nepříjemném pobytu na summitu NATO v Ankaře, že je moudřejší se dál s aliancí a Trumpovou administrativou nehandrkovat. A tak před pár dny mohl ministr obrany po jednání s šéfovou rezortu financí, a tedy garantkou rozpočtu, vyhlásit, že obrana dostane příští rok celá 2% v podobě 191 miliardy, do kterých by už na to nemělo vrtat, když jsou to peníze přímo pro rezort.

0: které s ním má hrozné historické zkušenosti. Ale i Petr Pavel jistě vnímá, že prostě o posun jde. A i když ony dvě desetiny v rozpočtovém zákoně nejspíš nebudou, třeba že o nich asi ještě proběhne debata, prezident k vetu nepřistoupí. Vnímá rozpočet čistě jako nástroj vlády a odmítl by ho pouze tehdy, kdyby v něm ku příkladu bylo málo peněz do zdravotnictví, školství nebo na dopravu a nikoli, že by scházely pouhé 0,2% pro obranu.
1: Hovořil Ondřej Konrád.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V Izraeli 20 kilometrů od pobřeží našli vrak lodi, potopené v červnu roku 1948. Spolu s jejím objevením se vynořují i traumata, která s ní kdysi klesla na dno. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
3: Příběh lodi Altalena zná v Izraeli každý, i když různí lidé mají na tehdejší události rozdílný názor. Psal se červen roku 1948, Izrael byl vyhlášen teprve v polovině května a v té chvíli také bojoval s arabskými invazními armádami. K izraelským břehům se přiblížila Altalena, která tajně přivážela stovky dobrovolníků a zbraně. Byla to akce Irgunu, pravicového uskupení vedeného Menachemem Beginem. Mezi Beginem a převážně levicovým vedením státu pod vedením Davida Ben-Guriona panovaly neschody ohledně řady věcí. Vláda mimo jiné žádala, aby se všechny jednotky Irgunu začlenily do armády a podřídili jejímu velení. A také, že zbraně Irgunu, včetně těch na palubě Altaleny, musí být odevzdány státu. Celý tehdejší spor byl složitější, ale podstatné bylo jedno. Begin se s Ben-Gurionem neshodli a ten nechal Altalenu rozstřílet, i z částí nákladu. Boje mezi armádou a členy Irgunu se odehrávaly i na souši, včetně ulic Tel Avivu. Proslýchalo se také, že Irgun chce v novém státě provést převrat, nebo se mluvilo o nebezpečí občanské války. Bylo by to v tu nejméně šťastnou chvíli, protože stále probíhala arabská invaze. Střety si nakonec vyžádali 19 mrtvých, především mezi členy Irgunu. Střet kolem Altaleny se stal jedním z klíčových traumat nového státu. Beginova pravice byla na desítky let odstavena na vedlejší kolej. Jiným traumatem byla skutečnost, že Židé stříleli na Židy pouhé 3 roky po holokaustu. Případně, že někteří vojáci odmítali splnit rozkaz. Dominantní narrativ vychází z přesvědčení, že Ben-Gurion oprávněně trval na tom, že stát musí mít monopol na násilí i za cenu konfliktu. Proti němu dosud stojí verze, podle které se nový izraelský establishment dopustil zločinu na vlastních lidech. Na telavivském pobřeží zůstávala ohřelá Altalena jako připomínka formativního konfliktu nového státu. Asi po roce byla odtažena daleko na moře a potopena. Stejně ale na místo, kde byla rozstřílená, chodí už desítky let ti, kdo si její zničení připomínají jako křivdu. Vzniká samozřejmě otázka, proč se vrak objevil právě teď. Jedna z možných odpovědí je, že se to někomu hodí. Současná vláda totiž nechala vrak už několik let hledat. Za úkol to měla státní agentura pro mapování dna. Armáda se od nalezení Altaleny distancovala. Vzniká zajímavý politický problém. Za dědice Menachema Begina se považuje dnešní Likud a premiér Netanyahu. Jenže objevení lodi oznámili představitelé malé extremistické strany Otzma Yehudit, která je součástí vládní koalice. Vypadá to, jako kdyby chtěli odkaz Altaleny a traumat s ní spojených použít pro sebe, a to krátce před volbami. Jenže věc je aktuální i jinak. Konflikt vlády s Irgunem byl střetem o to, zda se podaří vybudovat jednotný stát anebo soubor jednotlivých mocenských center s vlastními cíly a dokonce i milicemi. To se Ben-Gurionovi v červnu 1948 podařilo zažehnat i za cenu kontroverzního zásahu. Dnes po téměř 80 letech se Izrael vrací k podobnému problému. V okamžiku, kdy sonary lokalizovali Altalenu, blokovali ultraortodoxní mladíci silnice kvůli snaze státu odvést je do armády, jako každého jiného občana. A v tu samou dobu skupinky extremistických osadníků na západním břehu útočily na Palestince, ale příznačně i na příslušníky armády. kryje je právě Otcma Jehudit, která se dosud cítí být v jakési opozici proti státu, i když dnes svou destrukci provádí zevnitř. Příběh Altaleny je poučný i pro Palestince, protože palestinské společnosti se nepodařilo včas monopolizovat ozbrojené násilí. Nyní po válce v Gaze a uprostřed spekulací o odzbrojení Hamásu je tato otázka znovu na stole. Altalena dnes leží více než půl kilometru pod hladinou a i když by někteří chtěli vrak vytáhnout na břeh a udělat z něj památník, pravděpodobně to technicky nebude možné. Jak se ale ukazuje, trosky nedořešených sporů mohou mít vliv i z hloubky stovek metrů pod mořem.
1: Tolik Jan Fingerland. Německá vláda schválila reformu zpravodajských služeb. Cílem je posílit jejich pravomoci. Více už editor deníku Právo, Robert Schuster.
4: Německo hodlá podniknout další kroky ke zvýšení své bezpečnosti. O to se má postarat reforma jeho zpravodajské služby. Řečeno laicky, cílem je, aby přestala být pouhým divákem, který pasivně sleduje a monitoruje, co se děje ve světě kolem. To je docela zásadní změna oproti dosavadní praxi. A je třeba říct, že mohla přijít daleko dřív. Německo bylo už odjakživa cílem vlivových operací nejrůznějších zahraničních tajných služeb. Začaly prakticky hned se začátkem studené války. Na to bylo někdejší západní Německo příliš důležité, než aby ho mohly cizí zpravodajské služby ignorovat. A je také třeba říct, že bylo i hodně zranitelné, takže proč by to neskusili? Jak moc zmíněná zranitelnost přetrvává, ukázaly dva nedávné případy. Prvním byl incident s dronem plným výbušnin, který byl zajištěn na letišti v Lipsku kousek od ukrajinského letadla. Druhý případ se týká úkrytu zbraní, nalezeného na okraji Berlína. Když člověk čte, co všechno bude nově spolkové zpravodajské službě dovoleno, nabízí se otázka, jak bylo možné, že to dosud nesměla. Nově třeba bude moct reagovat protiakcemi na případné hackerské útoky. Skončit má také striktně uplatňovaná zásada, že zahraniční rozvědka nesmí zasahovat uvnitř Německa, například sledovat podezřelé osoby. Má rovněž získat možnost využívat umělou inteligenci při vyhodnocování osobnostních profilů potenciálně nebezpečných osob. A v neposlední řadě nemusí informace týkající se konkrétních lidí v zápětí zase hned smazat, ale bude je moct uchovat až po dobu 12 měsíců. Také se o něco zjednoduší její kontrola, což pochopitelně vadí kritikům navrhovaných změn ze všeho nejvíc. Ti přitom mají relativně silnou oporu v německé společnosti. Dá se dokonce říct, že občané málo které země mají vůči vlastním tajným službám takovou nedůvěru jako právě Němci. Má to samozřejmě důvody, které vychází z historických zkušeností s represivním aparátem během nacistické diktatury. K tomu se ještě pro mnohé přidala relativně nedávná zkušenost se všemocnou státní bezpečností komunistického východního Německa. Jenomže časy se změnily, nejenom tím, že tradičním metodám špionáže odzvonilo. Mnohé z těchto aktivit se dnes odehrávají v kyberprostoru a tomu se je třeba přizpůsobit. Druhá věc je ale možná ještě daleko důležitější. Desítky let mohla německá tajná služba sázet na těsnou spolupráci zejména s americkými zpravodajci. Byli to často oni, kdo přicházeli v kritických chvílích s rozhodujícími informacemi, které v mnoha případech ještě dokázali zabránit teroristickému útoku. Stačí vzpomenout na sérii islamisticky motivovaných atentátů, které postihly Německo po migrační krizi let 2015 až 2016. Otázkou ale je, zda se mohou nejen Němci, ale i jiní v Evropě na tradiční partnery ve Washingtonu ještě 100% spolehnout. To je stále naléhavější, když si uvědomíme nevypočítatelnost současné administrativy prezidenta Donalda Trumpa, kde až donedávna koordinovala činnost tajných služeb politička, jež v minulosti dávala otevřeně najevo své sympatie vůči Rusku. Shrnuto a potrženo, tak jak Německo po ruském vpádu na Ukrajinu začalo investovat do své obrany s tím, že aspiruje na to mít největší konvenční armádu v Evropě, je na čase, aby dospělo i v oblasti práce zpravodajských služeb. To, co nyní vláda kancléře Friedricha Merce navrhuje, je prvním krokem na této cestě.
1: Hovořil Robert Schuster. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
5: Určitě znáte Hedu Margoliovou Kováliovou. Českou spisovatelku a překladatelku, která měla tak těžký život, že její memoár Na vlastní kůži, vydaný v Torontu v exilovém nakladatelství manželů Škvoreckých, 68 Publishers, vyšel v angličtině pod názvem Pod krutou hvězdou. V roce 1941 byla i s rodiči odvlečena do koncentráku, kde nacisté její rodiče okamžitě zavraždili. Ona i její manžel Rudolf Margolius se jako zázrakem vrátili. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. V roce 1952 byl Rudolf Margolius popraven v rámci monster procesu s Rudolfem Slánským. Po sovětské invazi v srpnu 1968 Heda dlouho žila ve Spojených státech. Měla jsem štěstí. Potkala jsem se s ní v 80. letech ve společnosti Josefa Škvoreckého. Byla to žena, která se nenechala zlomit utrpením. Jen z ní udělalo lepšího člověka. Dodnes vzpomínám na její tichou empatii a na dotek její dlaně na mém předloktí. Připadal mi tenkrát doslova léčivý. V Hedině memoáru najdete mnoho moudrých slov. Na mě osobně snad nejvíc zapůsobil popis situace, která nastala, když vlak, který odvlečené židy odvážel do neznáma, konečně zastavil a lidský náklad dostal povolení na okamžik vystoupit. Lidé vyskákali z vagónů a začali vykonávat potřebu, kde jen to šlo. Ve vagónech nebylo nic podobného toaletě. A zatímco si ulevovali, kroutili kolem jdoucí hlavami a říkali si, koukněte na ně, jak se chovají, kouska studu to nemá a jak jsou špinaví. Je to lůza. Od roku 1941 uplynulo 85 let. A já vidím, že jsme se za tu dobu mnoho nenaučili. Už zase se objevily články popisující, co se teď děje na Seutě. Podle zpráv Seutu neopustili všichni uprchlíci, několik tisíc jich zůstalo. A ti si prý už stačili vybudovat africký slam. Možná víc než jeden. Postavili prý si skladskou přístřešky a v těch žijí nemytí, nečesaní a špinaví. A toho bince, co nadělají. Všude jsou výkaly, smrdí to tam jak v prasečinci. Opravdu něco takového chceme v Evropě? Ptají se pisatelé článků. Teda ti zdvořilejší. Ti méně zdvořilí používají k popisu imigrantů slova, jaká by se ještě před 12-15 lety nemohla objevit v žádném slušnějším médiu. Jistě, můžete namítnout, že na rozdíl od židů v transportu by utečenci ze Seuty mohli odejít a vrátit se domů. Oni si to ale nemyslí. Jsou ochotní podstoupit jakékoliv útrapy jen pro naději, že se jim podaří dostat do Evropy. Proč si židé v transportu ulevovali pár metrů od vlaku? No přece proto, že ve vagónu nebyla toaleta. Proč si imigranti na Seutě postavili chatrče z klacků? No přece proto, že nic jiného neměli. A proč jsou nemití? Copak jste neslyšeli, že se obyvatelstvo Seuty před migranty brání mimo jiné tím, že jim odmítá dát vodu? Jak říkám, za těch 85 let jsme jako lidstvo mnoho empatie nepochytili. Pořád dělíme lidi na dvě skupiny. My a tamti. Před 85 lety byli nenávidění tamti židé. Dnes jsou to uprchlíci.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují i renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: Ex libris.
6: Může kniha někomu změnit život? Ano, může. Novinář a spisovatel Aleš Palán sepsal takových příběhů hned několik.
7: A povídali jsme si o tom, jaká knížka nás nejvíc oslovila. Zaznívaly tituly známých teologů a já si říkala, jen počkejte, zajíci, mě formoval Kája Mařík.
6: Titul Tahle kniha ti změní život jsou rozhovory o nečekané síle čtení.
2: Ex libris. Dnes po 20. hodině na Plusu.
8: Dobrý den, 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Opozice připravuje ústavní stížnost kvůli návrhu zákona ke změnám rozpočtových pravidel. 9 obcí na Přerovsku připravuje žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. A ukrajinské drony zasáhly rafinerii v Krasnodarském kraji na jihu Ruska. Při dalším dronovém útoku tam zemřeli dva lidé. Zprávy Ondřej Látal. Opoziční poslanci připravují ústavní stížnost kvůli návrhu zákona, který mění rozpočtová pravidla. Novelou se sněmovna dnes zabývá už po páté. Kromě standardních tří čtení totiž vrátili senátoři a teď poslanci projednávají kvůli vetu prezidenta republiky. Opozice avizuje dlouhou debatu. Například předseda ODS Martin Kupka varuje před následky této novely.
9: Nás ještě před chvílí přesvědčovala Alena Schillerová, že to musí udělat, aby odpovědně sestavila rozpočet. No ale teď už bohužel vidíme, když sama přiznává, že míří ke 400 miliardovému schodku, že jí jde jenom o to dál rozvolňovat pravidla tak, aby mohli rozdat peníze, které ale nemají.
8: Zástupci vládní koalice už teď mluví o možnosti zařadit pevné hlasování. Návrh státního rozpočtu na příští rok musí ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO předložit vládě do konce srpna. 9 obcí z oblasti Záhoří na Přerovsku připravuje žalobu na stát kvůli chystaným akceleračním zónám. Ty umožňují rychlejší výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Vláda je schválila na konci července. Podle starostů ale stát nezohlednil jejich připomínky, říká třeba nezávislý starosta Opatovic Jiří Kopecký.
10: Není jiné cesty. Určitě jako my chceme bojovat a samozřejmě jako není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost, jakým způsobem prostě docílit zrušení těch akceleračních oblastí.
8: Stejný postup zvolili v Olomouckém kraji taky obce z oblasti Nízkého Jeseníku nebo Ptení na Prostějovsku. Ministerstvo pro místní rozvoj o připravovaných žalobách zatím žádné informace nemá.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Po nočním ukrajinském dronovém útoku vypukl požár v Afipské rafinerii v Krasnodarském kraji na jihu Ruska. Informoval o tom gubernátor kraje Veniamin Kondratjev. Další ukrajinské údery podle něj mířily na železniční nádraží, kde zemřeli dva lidé a další dva jsou zraněni. Ukrajinské drony zasáhly taky Belgorodskou oblast na západě Ruska. Tam podle ruských úřadů zemřeli 4 lidé a 4 jsou zranění. Singapur se chce stát sídlem Mezinárodního tribunálu pro řešení investičních sporů a žalob, které souvisejí s mezinárodními investicemi. Podobných sporů prudce přibývá, a to hlavně v Asii, kde sídlí nejrychleji rostoucí ekonomiky světa. Stávající projednávání na úrovni národních soudů je často zdlouhavé a celý proces ještě protahují následná odvolání k Mezinárodnímu soudu.
11: To Singapore in sensitive international matters.
12: Singapurský ministr spravedlnosti Edwin Tong slibuje vybudování důvěryhodné, silné a respektované mezinárodní instituce. V ní by měli usednout nejen soudci z Asie, ale i z ostatních částí světa. A na dlouhodobé přípravě kvalitních soudců se chce podílet i Singapurská národní univerzita, která je dlouhodobě hodnocena jako jedna z 10 nejlepších na světě. Podle OSN jsou momentálně nejčastěji žalovanými státy Indie, Kazachstán a Kyrgyzstán. Investiční žaloby naopak nejčastěji podávají Čína, Singapur a Austrálie. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
8: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Začínají Evropské dny židovské kultury. Celorepublikový program nabídne kromě koncertů a komentovaných prohlídek taky výstavy. V Praze tak můžou lidé navštívit například výstavu fotografií Karla Cudlína o Izraeli. V Kolíně nebo Třebíči pak budou volně přístupné i samotné synagogy. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolony v okolí sjezdu na Velkou Bíteš. Na kilometru 160 silničáři opravují vozovku. V pravém pruhu nesouvislá fronta popojíždí už od 170. kilometru. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji, tam se brzdí až za sjezdem na Bíteš a je to asi na 10 minut. A na silnici 57 z Nového Jičína do Opavy se zdržíte okolo čtvrt hodiny mezi Lesními, Albrechticemi a Hradcem nad Moravicí. U Kajlovce je rozkopaná vozovka a jede se Kivadlově. Dobře dojeďte. Dál je zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm anebo přeháňkami. Večer bude v Čechách od jeho západu srážek přibývat. Teploty 16 až 21, na jihu Moravy kolem 25, na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia, na Šumavě naměří až 17. To byly zprávy, dál posloucháte Úterní plus.
13: Dobrý den, těší mě, že jste si vybrali společnost Českého rozhlasu. Jsem ráda, že pozvání přijal Bořek Lizec, dlouholetý diplomat a publicista. Buďte vítán, dobrý den.
14: Dobrý den, děkuji za přivítání.
13: Pozornost zaměříme zejména na obchodní vztahy mezi Spojenými státy a Kanadou, proč a kam se posunuly vztahy mezi dlouholetými spojenci, jaké důsledky může mít tato eskalace nejenom pro vzájemné vztahy a ekonomiku, ale také třeba na listopadové volby do amerického kongresu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
13: Obchodní napětí mezi Spojenými státy a Kanadou pokračuje. Americký prezident včera oznámil, že Spojené státy od ledna 2027 zvýší cla na dovoz automobilů a automobilových součástek z Kanady na 50%. Clo na dovoz kanadské oceli dosahuje už nyní 50%, už předchozí cla. Navíc zahrnovala například mléčné výrobky, nábytek a celou řadu dalších položek. Tak pane Lisci, co je za tímto sporem? Proč se přou dlouhodobí spojenci?
14: Tak je to samozřejmě velmi smutný vývoj, ke kterému začalo docházet už vlastně předtím, než nastoupil Donald Trump zpět do Bílého domu. On už po zvolení začal častovat tehdejšího premiéra Trudeaua tím, že je guvernérem, neoslovoval ho jako premiéra, ale guvernéra, čímž naznačoval to, co začal razit jako tezi, že by se Kanada měla připojit ke Spojeným státům. Takže to, co se děje teď, vlastně není nic nového. Já bych řekl, že Donald Trump od toho nástupu do funkce bubnoval na válečné bubny a tlačil tu Kanadu skutečně ke zdi. Teď premiér Kanady, ten současný Mark Carney, zrekapituloval všechny možné záminky, pro které na Kanadu uvaloval tu a tam vždy v takových vlnách další cla. Já bych mezi těmi záminkami připomněl hned tu první, například, že proč říkám záminky, protože například v případě fentanolu, to byla první vlna cel, kdy tvrdil, že se přes Kanadu pašují do Spojených států drogy, tak se ukázalo, že to bylo 1% z drog, které se do Spojených států pašovaly, zbytek se pašoval přes mexickou hranici. Pak nově, teď během tohoto roku směrem k létu, jsme zažili spor okolo mostu, který Kanada postavila a Donald Trump žádal, aby Kanaďané, přestože ho celý zaplatili, tak aby se od počátku dělili o 50 na 50 o zisky z mýta, přestože bylo domluvené, že se nejdřív umoří ten dluh za tu stavbu. No a teď tedy nejnověji, a to asi je skutečně morálně nejpokleslejší, řekněme, záminka, to je, že v Kanadě Kanadu zasáhly ničivé požáry obrovské a Donald Trump je strestal 50% cly, jak jste říkala, mimo jiné na dřevo a podobně, kvůli tomu, že šel do Spojených států kouř.
13: Kanadu také Donald Trump obvinil, že Spojené státy roky okrádá, že svou celní politikou poškozuje americké farmáře.
14: Tak já jsem slyšel například, jak to komentoval docela podrobně, k tomu dělal takové tiskovou až tiskovou konferenci Bill Clinton. Já bych také chtěl říci, protože často Kanadu hájí, myslím, i v našem pořadu, tak bych řekl, že samozřejmě Kanaďané nejsou žádní andělé a platí to v politice, ale platí to i v ekonomice samozřejmě. Oni mají skutečně velmi protekcionistický systém, pokud jde o trh s mléčnými výrobky. Pak mají také například monopol v distribuci alkoholu. To znamená, oni mohou nejen ekonomicky rozhodovat o tom, co se v Kanadě bude nebo nebude prodávat, protože to zkrátka nezahrnou do té distribuce, když se jim nějaký alkohol teoreticky nelíbí. Takže to jsou věci, které dlouhodobě v Americe působily napětí a byly vždycky ve středu těch jednáních o těch minulých dohodách obchodních s Kanadou. A samozřejmě to jsou věci, o kterých se ovšem dá jednat. Vždycky také se jednalo. Donald Trump oslovoval tu svou dohodu, kterou vyjednal s Kanadou o zóně volného obchodu v Severní Americe jako největší, nejlepší dohodu v historii a nyní tedy říká, že bylo všechno naprosto špatně, že na základě této dohody, kterou sám vyjednal Kanaďané, jak říkáte, Spojené státy dlouhodobě okrádali. Takže zašlo to zkrátka mnohem dál. Teď kanadský premiér říká, že jedním z důvodů toho pádu těch jednání bylo, že došlo na jednání nejen o tématech právě ekonomických, že a teď se postupně tak jako podhaluje rouška, co vlastně zatím bylo. Já jsem teď slyšel aktuální rozhovor s ministrem obchodu, který vyjednával, že tam docházelo k tomu, že Američané žádali, že Kanada nebude moci uzavírat další obchodní dohody s jinými zeměmi. Já ještě jsem si tam vyčetl mezi řádky, že Mark Carney hovořil o tom, že Američané požadovali výlučný přístup k vzácným zeminám a minerálům. To jsou věci samozřejmě, které když takto se k ním Američané pod taktovkou Donalda Trumpa chovají, to si Kanaďané zkrátka nemohou dovolit a je to už skutečně v té rovině té kanadské suverenity. No a dnes tedy ještě tam další výrok, nejnovější post Donalda Trumpa, kterým to opět dorazil. On slíbil, že už nebude říkat o tom, že se Kanada stane 51. státem a zase oslovuje kanadského premiéra slovem guvernéra. To připojení vlastně tak naznačuje, že ta jeho ambice trvá.
15: No a jak se k té situaci staví Kanaďané? Vy už jste zmínil nového, relativně nového premiéra Marka Carneyho. Je to pro něj vlastně jedna z těch největších politických zkoušek, co je v úřadě?
14: Určitě, on navíc v politice, vlastně to je jeho první velká politická zkušenost. On byl předtím guvernérem kanadské centrální banky a dokonce britské centrální banky, čili on je velmi úspěšný ekonom, ale v té politice je v podstatě nováčkem. A já jsem slyšel zajímavou úvahu, že on je teď v komfortní pozici, protože když se Kanadě ekonomicky nebude dařit, tak viníkem není on, ale viníkem je Donald Trump. Takže to také naznačují průzkumy veřejného mínění. On si drží velmi vysokou podporu. Většina Kanaďanů si myslí, že dělá, že postupuje správně, že vláda jeho postupuje správně. Před svým vyzývatelem, lídrem konzervativců, vede v průzkumech tradičně mezi 9-14%. No a on se možná spolehnul na to, že většina Kanaďanů právě pod tím vším, co Donald Trump dělá vůči Kanadě a co říká, tak přistoupila na tu tezi, že lepší se Spojenými státy žádná dohoda než dohoda špatná. Takže z této pozice on tu podporu má a do toho boje přichází, ale ten boj bude samozřejmě nerovný. Kanada má 9x méně obyvatel než Spojené státy a tomu odpovídá ten ekonomický výkon. Takže je to pozice vojevůdce nezáviděníhodná a ještě navíc on tedy tam zbraně nějaké určitě má v té torně válečné, ale má zase problém, že Kanada není tak úplně jednotná v tom smyslu, že dvě provincie, Alberta a Saskatchewan, zejména ta Alberta, říkají, že odmítají naprosto principiálně, aby byla použita ta skutečně efektivní zbraň, kterou by mohli Kanaďané přitlačit Američany.
15: A to je?
14: A to je ropa, zemní plyn a případně elektřina, která je z dalších provincií. Oni, tam je možnost, že by Kanaďané řekli, tak my uvalujeme exportní cla na ropu, zemní plyn, tím by se výrazně v Americe dále zdražily pohonné hmoty, to by samozřejmě Donald Trump nebyl rád před těmi volbami, jak jste zmiňovala. No a navíc by dokonce mohli třeba přiškrtit ty kohouty a způsobit, že nebudou vůbec pohonné hmoty, bude jich nedostatek, případně budou blackouty v těch státech, sáše sousedních se Spojenými státy. No ale právě ta premiérka Alberty říká, taky se to stane, tak my taky můžeme z Kanady vystoupit. A je to celkem racionální, protože ta Alberta je skutečně závislá na tom vývozu těch fosilních paliv do Spojených států. Takže to je těžké, navíc ještě v Albertě můžeme připomenout, že bude v polovině října referendum právě o tom, zda bude závazné referendum o vystoupení Alberty ze Spojených států a to by samozřejmě Donald Trump přivítal, ten by Albertu jistě uvítal ve Spojených státech rád.
15: Konstatuje Bořek Lizec, dlouholetý diplomat a publicista.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
15: Česko za pár týdnů čekají komunální a senátní volby, Ameriku zase volby do kongresu. Pane Lizci, jaká je dynamika těch voličských preferencí před listopadovými volbami? Co hovoří předvolební průzkumy?
14: Tak bude to, řekl bych, překvapivě těsný souboj, se zdá z těch průzkumů. A ty analýzy jsou velmi detailní, velmi zajímavé. Samozřejmě, že Donald Trump v tomto je faktorem, který mocně táhne republikány ke dnu. A ty šance na to, že by republikáni mohli obhájit jednu nebo dokonce obě komory kongresu, v kterých nyní mají většinu, tak ty šance jim rapidně zhoršuje. Navíc ještě při tom právě svém novém počínání, jak jsme naznačili s tou Kanadou, to je naprosto nevynucený problém, k kterému se nyní odhodlal. A samozřejmě ten druhý velký problém je ta válka s Iránem. Takže to je jeden faktor, to znamená Donald Trump jako někdo, kdo tedy ty vyhlídky republikánům výrazně kazí, ale na druhé straně jsou tady demokraté, a ti jednak stále ještě nevylepšili nějak zásadně tu značku, se kterou prohráli volby právě s Donaldem Trumpem ty prezidentské. A navíc té straně probíhá vnitrostranický boj mezi těmi, kteří jsou zastánci středové politiky a mezi těmi, kteří by raději dále šli doleva směrem k progresivismu, směrem ke zeleným změnám. A to nyní se vyvíjí tak, že často vyhrávají právě ty přívrženci toho extrémnějšího křídla. No a všem to extrémnější křídlo potom, když nominuje do těch, v těch primárních volbách toho kandidáta, který se postaví republikánům, tak samozřejmě, když půjde o ten boj o ty středové voliče, bude to v podstatě pro řadu z nich výběr mezi dvěma zly, mezi někým, koho by chtěli potrestat za to, že nesplnil sliby a že ekonomicky jim způsobuje místo, aby situaci zlepšil, jak sliboval, tak jim ji zhoršil, ale mezi také tím, kdo může zásadním způsobem změnit Ameriku a přivést, jak tam Donald Trump, samozřejmě republikáni to využívají a říkají, podívejte se, jak dopadají socialistické země, komunistické země, přijdete o svůj dům, přijdete o své farmy, bude tady ekonomický rozvrat, když se toho tito lidé ujmou.
13: Když říkáte, pane Lisci, že Donald Trump táhne republikány dolů, tak kdo táhne naopak demokraty nahoru?
14: No, to je správná otázka. To je jedna z těch slabin, že demokraté stále úplně jasného lídra, který by je dokázal tahnout nahoru jako nějakou celostátní značkou, tak toho nevygenerovali. I když nechci podceňovat Gavina Newsoma, který si se zdá vede zatím nejlépe v tomto směru jako někdo, kdo by se mohl republikánskému kandidátovi za 2,5 roku, nebo necelého 2,5 roku postavit v těch prezidentských volbách.
13: Ono ty podzimní, respektive listopadové volby do kongresu budou takovým, takzvané midterms, se konají v polovině mandátu, tak bude to zásadní test pro Bílý dům, konkrétně tedy pro Donalda Trumpa?
14: Určitě to nesporně to bude zásadní test. Ono ho to samozřejmě významným způsobem ovlivní v tom smyslu, zda bude tím prezidentem, který ještě bude mít oporu kongresu, anebo nikoliv. To samozřejmě jeho manévrovací prostor výrazně ovlivní, zúží pak, když ztratí jednu komoru nebo dvě dokonce, jak to nyní spíše vypadá, že by, to jsem úplně neodpověděl, že vlastně se zdá, že by skutečně mohl prohrát nakonec i ten Senát, kde to předpokládá, že by museli demokraté zvítězit i ve státech, kde podle těch výpočtů předtím Donald Trump zvítězil i o 13%, čili to je obrovská změna v tom státě, té nálady politické, ale není to na to vypadá, protože je tady jeden faktor, že se říká, že ty republikánští voliči mají vlastně dvě možnosti. Nejen, že budou volit pro demokraty, ale když už tedy si řeknou, že to zlo je příliš velké, aby jim hodili ten hlas, tak oni se také můžou říct, tak my nebudeme volit
13: vůbec.
14: Tak uděláme něco mezi tím a necháme to, jak to dopadne. A když tohle udělají, tak demokraté zvítězí, protože Donald Trump ztratí to své, nějakou část toho svého voličského jádra a s tím republikáni zvítězit nemohou.
13: Bude zářijový sjezd republikánské strany v texaském Dallasu mimořádný celonárodní sjezd takovou poslední velkou příležitostí, jak mobilizovat voliče hnutí MAGA?
14: Nevím, jestli poslední, ale je to vždycky velká show, je to vždycky příležitost získat si pozornost médií, samozřejmě dneska už i těch sociálních sítí, takže Donald Trump se na to jistě připraví. Určitě tím hlavním motem bude ta, řekněme, kulturní válka, to znamená, jak jsem řekl, to poukazování na to, že demokraté přinesou Americe zkázu, pokud zvítězí, a že je třeba je zastavit za každou cenu a skutečně si uvědomit, o čem ty volby jsou, že to není o tom, že na pumpách musí platit o něco více. On to, Donald Trump, bude určitě bagatelizovat tu cenu, bude snižovat, jak on pracuje s čísly, ale bude to mít, jak jsem řekl, bude to mít těžké, protože on se propadl v těch ukazatelích té důvěry Američanů v to, že je schopen něco s tou ekonomikou udělat, je schopen něco udělat s inflací a s tím termínem affordability, to znamená dostupnost životních potřeb, tak tam se propadl o desítky procent a to samozřejmě se v těch volbách nějakým způsobem projevit musí.
13: Nejvyšší soud Spojených států umožnil zpřísnit hlasování poštou, zrušil tak předchozí rozsudek, který vládě Donalda Trumpa bránil zavést zpřísnění pravidel pro korespondenční hlasování před listopadovými volbami do kongresu. Jenom připomenu, že Donald Trump dekretem v březnu letos nařídil vytvořit v každém americkém státě seznam voličů oprávněných hlasovat poštou. Tak jak hodnotíte toto rozhodnutí soudu, pana Lisci? Donald Trump korespondenční hlasování dlouhodobě kritizuje.
14: Tak je to samozřejmě obtížná věc v tom smyslu, že jsou to zásahy do toho volebního systému. Já si myslím, že celkově obecně platí, zásahy do volebního systému nejsou úplně šťastné, když na nich není celopolitická shoda. Takže v těchto volbách vlastně, správně říkáte, Donald Trump kritizuje velmi široce ten volební systém a to on upozorňuje na to, na ty údajné, podle něho názoru, podvody, ke kterým dochází v hlasováních. Právě chce zajistit, aby mohl hlasovat pouze občané Spojených států, kteří k tomu mají právo, aby docházelo k tomu, že hlasují nelegální migranti, jak on říká. Já vnímám ještě jako důležitější věc to, že došlo ke změně volebních map. Došlo v řadě amerických států ke změně volebních okrsků, které by mělo zvýhodnit republikány. Na to potom reagovali demokraté ve státech, které kontrolují oni. To si myslím, že je zase ukázka toho, co by se asi dít nemělo a ty volby to ovlivní. Demokraté musí vlastně zvítězit o více procent, než by tomu bylo předtím, aby v těch státech získali ta křesla. Takže ano, ta situace v tomto směru je složitá. To je trend, který v Americe určitě není závidění hodný, že k němu dochází jako inspirace, tedy neměla by to být asi inspirace pro zbytek světa.
13: Konstatuje Bořek Lizec, někdejší velvyslanec České republiky v Kanadě a generální konzul v Chicagu.
2: Jak to vidí?
13: Hovoříme o situaci ve Spojených státech amerických, zastavme se ještě u zahraničně politické agendy, tak říkajíc, proč se, pane Lisci, podle vás nedaří Donaldu Trumpovi ukončit válku s Íránem? Spojené státy včera představily nové sankce vůči Íránu, také Donald Trump před několika dny Islámské republice vyhlásil ekonomickou válku, pohrozil tvrdými dopady na hospodářství pro země, které by Teheránu jakkoliv pomáhaly. Jakou strategii sleduje?
14: Donald Trump se dostal i v této věci do nezávidění hodné situace. On vidí, že vojenskými prostředky nemá jak Irán v současné době porazit. Já jsem mu rozhodně na počátku té kampaně držel palce. Nedovedu si představit, že bychom postupovali jako součást Západu jinak, než bychom věřili, že Spojené státy společně s Izraelem dobře vyhodnotili tu situaci, že ten režim byl slabý, oni tomu tak věřili, a že ho dokáží těmi leteckými zdrcujícími útoky přivést až k pádu. To se nepodařilo. To už je dnes jasné, podle mého názoru, že ty letecké útoky k tomu nestačí.
13: A ohrožoval, promiňte, Irán tedy přímo Spojené státy americké?
14: To myslím, že by bylo něco, co bychom přehnali tu formulaci, ale nesporně Irán představuje dlouhodobě obrovskou výzvu, obrovskou bezpečnostní hrozbu pro Izrael, pro Evropu, pro Spojené státy a celý Západ. V tom já souhlasím s Donaldem Trumpem, že jaderný Irán, který disponuje jadernou zbraní, je něco, co by mohlo změnit chod dějin na Západě, co by skutečně mohlo rozvrátit současný civilizační uspořádání světa. Takže v tom já jsem rozuměl tomu, proč tomu přikročili. Ten režim ukázal slabiny, také si ho nemůžeme idealizovat. Víme, že popravil v ulicích, postřílel až 50 tisíc svých vlastních občanů. Takže v tomto smyslu si myslím, že ten tam rácio v tom útoku bylo využít to, že byl ten režim pod tlakem a mohlo se to podařit. To se nepodařilo. No a nyní tedy, jak říkám, vojenské prostředky k dispozici vlastně nemá na to vítězství, protože udělat velkou pozemní invazi na to by velmi obtížně. To je jasné, že nemá podporu Američanů, nemá většinu Ameriky zdaleka a bylo by těžké postupovat proti vůli Američanů a navíc by konečné vítězství v podstatě bylo velmi těžce představitelné, když se podíváme na geografii a potenciál Iránu vojenský. Takže zhledá se tedy nějaká aspoň cesta další, jak na ten režim zvýšit tlak. To bych řekl, že mají být tyto super sankce, jak se tomu říká. Ale i tady já jsem bohužel skeptický, protože když se podíváme jenom na to, že největší oporou Iránu, největším obchodním partnerem je Čína, tak si můžeme říci, že Čína je schopná ten Irán udržet nad vodou a Donald Trump si v podstatě nemůže dovolit s Čínou se do souboje pustit. On nemůže začít, čím hrozí, že ti, co budou s Iránem spolupracovat, že bude izolovat ekonomicky, tak to se mu s Čínou určitě nepodaří a navíc, kdyby se s ní pustil do nějakého konfliktu, víme, jak to dopadlo, když se pokusil o celní válku, musel nakonec ustoupit, musel se dohodnout, musel ta cla, která vyhlásil, rušit, protože například, abych řekl, připomněl jenom ty nejdůležitější faktory, Čína je dnes v podstatě monopolním dodavatelem vzácných zemin a minerálů, které jsou nezbytné pro moderní technologii, elektroniku, to by způsobilo technologický kolaps celého Západu. A pak je tu také otázka opět těch voleb. Čína je důležitým trhem pro americké farmáře, kteří jsou tak důležitým voličským jádrem, takže ani tady si Donald Trump nemůže sport dovolit. Navíc se teď bude vítat prezidenta Číny v Americe, tu Číně také nechce, aby se to zrušilo před těmi volbami. Takže si myslím, že bohužel říkám to velmi nerad, že ani tento nástroj tu situaci nezmění a Donald Trump bych řekl, že hraje velmi riskantní hru tím, že to memorandum o porozumění, které si Iránem uzavřel, nechal, aby se zhroutilo, protože si myslím, že bude muset hledat podobné memorandum znova a nějak ten konflikt ukončit, nějak dokázat to, aby se ta stabilizovala, aby ten hormuzský průliv byl splavný, aby to netlačilo na ty ceny těch pohonných hmot. Teď tam dochází k určitému zlepšení v tom hormuzského průlivu, ale stále tam zkrátka bude hrozit to. Irán stále má schopnosti, má rakety, kterými je schopen zasahovat, má drony, má miny, má ty malé čluny, má všemožné prostředky, jak může tu dopravu tam komplikovat a nám všem i v České republice zdražovat pohonné hmoty.
16: Už jenom velmi krátce, pane Lisci, jaké záměry má směrem k Ukrajině? Včera si tato země připomněla 35 let své nezávislosti.
14: Donald Trump. A. Tak já samozřejmě jsem přesvědčen o tom, že Spojené státy v čele s Donaldem Trumpem by si přáli, aby napadená země se dočkala míru, aby ten mír byl pro ní co nejvýhodnější, ale víme, že Donald Trump také samozřejmě sleduje ten cíl, co nejdříve ten konflikt ukončit celkově, čili tady jakou změnu jeho postojů k tomu konfliktu nevidím. On bude víceméně stále oscilovat také v té roli toho nezávislého broukra, který dokáže míru dosáhnout.
16: Bořek Lizec, dlouholetý diplomat. diplomat, publicista a jeho názory. Já vám za ně děkuji a přeji vše dobré. Naslyšenou.
14: Děkuji moc za pozvání.
16: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
8: Dobré odpoledne, půl druhé.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Češi za letošní půl rok prosázeli v hazardních hrách skoro 575 miliard korun. Oproti loňsku je to o skoro 13% víc. Vyplývá to z údajů finanční správy. Nejvíc Češi sázejí na herních automatech, rostou ale taky sázky v živých hrách. Nejvyšší soud Spojených států umožnil prezidentovi omezit hlasování poštou. Rozhodl jen dva měsíce před volbami, ve kterých se rozhodne o míře moci Donalda Trumpa ve zbývajících dvou letech jeho mandátu. Státy, které se proti nařízení bránily, podle soudu neprokázaly dostatečnou újmu. Vietnam postaví svou první jadernou elektrárnu. Tender vyhrála ruská společnost Rosatom a podle smlouvy by dva nové bloky měly začít vyrábět elektřinu nejpozději do roku 2035. O zákazu se původně ucházelo taky Japonsko, nakonec ale svou nabídku stáhlo. Slovensko vyšle na Oscary snímek Potopa. Drama natočil režisér Martin Kunda v české, polské a belgické koprodukci. Příběh vypráví o lidech z vesnic na východním Slovensku, kde museli v 80. letech tamní obyvatele opustit své domovy kvůli výstavbě vodní nádrže. Jestli americká filmová akademie vybere snímek do užšího výběru, budeme vědět v polovině prosince. Pracovníci správy železnic odstraňují trati v městečku na Křivoklácku sesunuté kamení, do kterého ráno narazil osobní vlak. Nikomu se nic nestalo. Ze soupravy vyteklo asi 600 litrů nafty. Hasiči ji zachytávají do vyhloubené jímky. Vlaky teď místem nejezdí a z Rakovníka do Roztok u Křivoklátu je nahrazují autobusy. Teď je zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm anebo přeháňkami. Večer bude v Čechách od jihozápadu srážek přibývat. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 21 stupňů, při zmenšené oblačnosti bude kolem 23. Na jihu Moravy podle Českého hydrometeorologického ústavu i kolem 25 stupňů. V tisíce metrech na horách dnes většinou kolem 14. Na Šumavě bude o něco tepleji, tam naměří až 17 stupňů Celsia. Převážně mírný vítr z východních směrů 3 až 7 metrů za sekundu bude večer slábnout. Dnešní noc má být zatažená až oblačná. Místy, a to hlavně v Čechách, se vyskytne déšť anebo přehánky. Na jihozápadě Čech může být kránu i polojasno. Teploty v noci klesnou podle meteorologů na 15 až 11 stupňů. V tisíce metrech na horách bude taky kolem 11. Vát má v noci slabý, místy mírný vítr z východních směrů do 2 až 5 metrů za sekundu. Zítřek pak bude ráno a dopoledne převážně oblačný až zatažený, jenom výjimečně se objeví i polojasno, hlavně v jihozápadní polovině území. Místy se bude vyskytovat občasný déšť anebo přehánky, četnější v severní polovině území. Během odpoledne a večera pak čekáme ubývání srážek a polojasno bude četnější. Teploty zítra 16 až 21, v jižní části území většinou kolem 23, na horách kolem 14, na Šumavě až 19 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
17: V pondělí 24. srpna pro vás máme nové vydání pořadu Věda Plus. Věříme, že i tentokrát vás zaujme. Co konkrétně? Pluto už 20 let není planetou. Proč o tom tehdy astronomové v Praze rozhodli a co je to vlastně planeta? Osamělost u dospívajících mohou podle výzkumu snížit sociální videohry. Jaký je jejich obsah a komu pomáhají nejvíc? Proč byl otráven orlosup z ostravské zoo, který byl jako jeden z prvních svého druhu po víc než půl století vrácen do bulharské přírody? A Olomoucká univerzita buduje nový tým pro krizové situace. Jak to probíhá, i o tom uslyšíte podrobněji. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
2: Věda plus.
17: Vesmírné těleso Pluto na den přesně už 20 let nepatří mezi planety. Rozhodla o tom Mezinárodní astronomická unie na svém setkání roku 2006 v Praze. Zároveň ale tehdy odborníci vytvořili nové pojmenování trpasličí planety. Kromě Pluta tam zařadili i další kosmické objekty.
18: Mezi planety sluneční soustavy ode dneška už nepatří Pluto.
19: Oznámili rozhlasové ozvěny dne 24. srpna 2006. Ten den to odhlasovalo valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie. O tom, kolik je kolem Slunce planet, ale diskutovali už dlouho předtím, říká Petr Šajrich z Astronomického ústavu Akademie věd.
20: To byla doba, kdy se za Neptunem, kde se teda nachází i Pluto, začaly objevovat podle mě velká tělesa a to zákonitě vedlo k otázce, jestli teda i těm nově objeveným tělesům budeme říkat planety a v tom případě bychom tady mohli mít třeba za chvilku 20 planet.
19: Spory astronomů o planety začaly ale ještě mnohem dřív. V 19. století začaly objevovat tělesa mezi Marsem a Jupiterem. Ceres, Pallas, Juno, Vesta a další. Vypadalo to, že planet je víc než 20. Jiní vědci ale říkali, že to nejde a menším tělesům začali říkat asteroidy nebo planetky. Potíž je, že až do roku 2006 nikdo nestanovil jasná kritéria, co planeta je a co není.
20: Planety se definovaly jenom výčtem. Byla to prostě básnička, kterou se děti učili. A bylo třeba říct, čemu se bude říkat planeta a čemu ne.
19: Na pražském setkání pak astronomové během několika dní narychlo vymýšleli, jak planety vymezit lépe pomocí fyziky. Českému rozhlasu se tehdy vyjádřil britský vědec Ivan Williams. Snižujeme počet planet místo toho, abychom ho navyšovali, komentoval Williams. Napjatou atmosféru tam sledoval a v našem vysílání popsal astronom Pavel Suchan.
21: To byl skutečně překvapivý vývoj v odborných, ale také poměrně ostrých, velmi napínavých debatách, kde byly fronty u mikrofonu a kde se k tomu vyjadřovali účastníci valného shromáždění.
19: Nakonec odborníci stanovili poměrně přísné podmínky pro planety, na které Pluto nedosáhne. Pokračuje Petr Šajrich.
20: Těleso, které obíhá kolem Slunce, musí být laicky řečeno kulaté, musí mít dostatečnou hmotnost, aby se do takového tvaru sformovalo a zároveň musí být dostatečně hmotné na to, aby vymetlo na podobných drahách kolem Slunce nějaká další menší tělesa. To je to, čemu dnes říkáme planeta.
19: Kromě toho vědci zavedli zvláštní kategorii trpasličích planet. Jsou dost hmotné na to, aby se zakulatily, ale o oběžnou dráhu se dělí se sousedy. Díky nové kategorii také Pluto a Ceres dostali speciální místo.
20: Rozhodně nejsou nezajímavá, že na těch jejich površích se děje řada věcí, které známe u běžných planet, například na Plutu. Ještě v nedávné minulosti zřejmě tekly řeky kapalného dusíku, doteď jsou tam ledovce z dusíku, které se neustále pohybují.
19: Dodneška někteří lidé s vyřazením Pluta z planet nesouhlasí, hlavně ve Spojených státech, odkud pocházel objevitel tělesa. Patřím do tábora, který chce Pluto zase planetou, prohlásil administrátor NASA Jared Isaacman v Senátu Spojených států. Američtí vědci by to ale podle Petra Šajricha většinou už neměnili.
20: Těmi nejhlasitějšími odpůrci byl především tým okolo sondy New Horizons, která už byla na cestě k Plutu. Sonda startovala k planetě a v průběhu jejího letu se z planety stala trpasličí planeta.
19: Potěšený byl naopak tým americké sondy Dawn, která místo planetky Ceres navštívila trpasličí planetu. Martin Srb, Český rozhlas.
17: Jak jsme tedy slyšeli, kategorii trpasličích planet vědci zavedli proto, aby se příliš nerozrostl výčet planet. Přitom ale potvrzených planetárních trpaslíků za 20 let moc nepřibylo. Více o tom řekne autor předchozího příspěvku Martin Srb, který je ve studiu. Dobrý den.
22: Dobrý den.
17: Kolik tedy odborníci uznávají trpasličích planet?
22: Do dnešního dne jenom 5. Ty nejdéle známé, Ceres a Pluto. Ty další se jmenují Eris, Haumea a Makemake. Hlavně o Eris se napřed hodně mluvilo jako o takzvané desáté planetě. V roce 2006 se právě o ní zmiňoval Pavel Suchan, ale jméno Eris tehdy ještě nezmínil.
21: Objev zejména tělesa UB313, které bylo objeveno v roce 2003, vyvolaly diskuze o potřebě nové definice planety.
22: Až teprve utichly ty spory v září 2006, UB313 dostali jméno Eris podle řecké bohyně sporů, rivality a konfliktů. A právě z těchto důvodů jeden z objevitelů, americký astronom Michael Brown, navrhl právě tohleto jméno.
17: I tedy věci mají smysl pro humor, to je hezké. Proč je trpasličích planet tak málo?
22: Je problém prokázat, jestli splňují kritéria. Ta kritéria, o kterých jsme slyšeli. Přestože odborníci na pražském setání ta kritéria velmi přesně určili tak, aby bylo možné každé objevené těleso zařadit, jestli to je planeta, jestli to je trpasličí planeta nebo nějaké menší těleso, aniž by se muselo o každém dlouho diskutovat, tak přesto ty diskuse stále pokračují, jak mi řekl Petr Šajrich z Astronomického ústavu.
20: Podmínka té definici, že to těleso musí být kulaté, je tak trošku omezující, protože my potřebujeme velmi přesně znát tvar těch těles a přestože známe řadu podobně velkých těles, tak nemáme vlastně tuto informaci.
22: Všichni ti další kandidáti na trpasličí planety, kterých, jak jsme slyšeli, můžou být až desítky, jsou totiž hodně daleko od Slunce a tedy i od Země. Jsou to v podstatě bližší nebo vzdálenější sousedé Pluta nebo mají ještě vzdálenější oběžné dráhy v takzvaném Kuiperově pásu za oběžnou dráhu Neptuna. Je poměrně obtížné je pozorovat. Kosmická sonda New Horizons zblízka viděla jenom Pluto, jinak jsou v dalekohledech, ať už pozemských, vesmírných nebo právě na té sondě, jsou tam vidět jenom jako takové tečky svítící.
0: Co právě o nich tedy astronomové můžou zjistit?
22: Ze světla té tečky, neboli ze slunečního světla odraženého od toho tělesa, se dá částečně zjistit složení povrchu. Ta barva, odrazivost pro určité vlny a potom se dá částečně stanovit také velikost toho tělesa podle toho, kolik celkově slunečního světla odrazí. Když máte větší zrcátko, odrazí vám více světla než menší. A potom je důležité sledovat pohyb toho tělesa v nějakém časovém rozmezí, v delším čase. Samozřejmě nemůžeme sledovat celý oběh, protože to jsou stovky let, ale jenom část oběžné dráhy. A přitom se hodí, když je těch těles víc poblíž sebe. Třeba Pluto nebo Eris mají kolem sebe měsíce a když je astronomové sledují po určitý čas, vidí, jak kolísají, že ta oběžná dráha není úplně plynulá, ale že se to těleso v tom dalekohledu pohybuje nahoru, dolů, doleva, doprava, tak podle toho kolísání se dá zhruba počítat, jakou má každé z těch těles v té soustavě menší, jakou má hmotnost.
0: Tím důležitým kritériem ale zůstává tvar tělesa, že?
22: Přesně tak. Aby to byla trpasličí planeta, musí být zakulacená. Z té velikosti, hmotnosti a složení dohromady, z toho se dá spočítat na nejvýš pravděpodobnost, jak se takové těleso bude při svém otáčení chovat. Zkuste si představit, že chcete vyválet z těsta pravidelnou kuličku a přitom máte jenom přibližný recept. Možná se vám bude to těsto lepit, možná se bude drolit, možná bude hodně tvrdé a tak dále. Nedá se to předem určit z těch poměrně neznámých ingrediencí. A právě od téhle té pravděpodobnosti kulatosti těch těles astronomové do dneška diskutují. Třeba tělesa Haumea a Makemake sice oficiálně mezi trpasličí planety patří, zařadila je tam odborná komise Mezinárodní astronomické unie, ale někteří vědci to stále zpochybňují a poukazují na to, že ta kritéria splňují jenom nepřímo, že nejsou přímo prokázané jako kulaté.
0: No ale každopádně ta jména jsou zajímavá, dost exotická. Makemake, možná Makemake, ne? By se to dalo i číst. Jak vůbec astronomové rozhodují, jak se budou kosmická tělesa jmenovat?
22: Spíše bych řekl Makemake, protože tahle dvě jména vycházejí z mytologií z Tichomoří, z Havajských ostrovů a myslím, že z Velikonočního ostrova. A jsou to obě postavy spojované s plodností. O jménech ve vesmíru rozhoduje také Mezinárodní astronomická unie. A ta na to má určité komise podle velikosti těles, podle umístění těles a má na to určité zásady a tradice. Napřed každé to těleso po objevení označuje jenom kódem z písmen a čísel, většinou je tam nějak zakomponovaný letopočet a u těch písmen a čísel zůstane i většina známých hvězd, asteroidů a komet. Potom jsou ale, jak jsem řekl, ty určité zvyklosti a tradice, které jim dovolují dávat určitým skupinám těles i pro nás lajky srozumitelnější a krásnější jména. Například planety sluneční soustavy mají jména z římské mytologie. Měsíce planety Uran zase vybírají z díla Williama Shakespearea. A ovšem trpasličí planety v tom úplně jednotné nejsou. Tam je průnik několika těch tradic mezi sebou. Pluto i Ceres byly planety původně. Pak tady máme tahle dvě jména o těch postavách plodnosti, která také mají svoje menší pravidlo. Ale potom jsou u některých těles ta pravidla úplně rozvolněná. U asteroidů je časté, že astronomové dají objevitelům toho tělesa takřka volnou ruku, anebo hned vyhlásí nějakou anketu, do které se mohou přihlásit třeba děti nebo studenti, kteří potom vybírají ta jména.
0: Tak proto mají některé asteroidy taky česká jména?
22: Ano, a je to možná nejhojnější česká stopa ve vesmíru. Observatoř na Jihočeské kleti se specializuje na hledání planetek. Zdejší ředitelka Jana Tichá je předsedkyní příslušné mezinárodní názvoslovné komise. A hodně planetek proto nese názvy po českých osobnostech, místech, věcech. Jmenuji jenom pár příkladů. Grigar, Palacký, Říp, Říše hvězd, Česká filharmonie, Vepřoknedlo, Zelo nebo samozřejmě Cimrman. Ten název musí být psaný dohromady jako jedno slovo, ovšem diakritická znaménka se smí používat ze všech jazyků.
0: Tak to jsem zvědavá, jak vědci z jiných států pojmenovávají třeba nebo říkají Vepřoknedlo, Zelo, Říše hvězd. To je pak takový oříšek pro ně. A představil nám i ten způsob, jak se vybírají jména pro vesmírné objekty Martin Srb z naší vědecké redakce. Díky moc, naslyšenou.
22: Naslyšenou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Teď si řekneme, že videohry nemusí být pro dospívající jen zdrojem problémů. Platí to častěji pro dívky. Nový výzkum Masarykovy univerzity ale ukazuje, že sociálně zaměřené videohry mohou u chlapců souviset s menší osamělostí a lepší náladou. Na to, jaké videohry můžou chlapcům prospívat, se moderátorka Martina Mašková zeptala vedoucího studie Davida Lacka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
3: Náš výzkum ukazuje, že když chlapci hrají hry, které mají sociálně interakční potenciál, tak jim to snižuje osamělost. To jsou hry, ve kterých se mohou realizovat více nějaké jako sociální vazby. Většinou je to nějaká jako kooperaci, je tam možnost ten vztah rozvíjet v déle době. Můžeme si pod tím představit třeba Rust a nějaké jako další takové víc survival hry, kde prostě ti lidi spolu hrajou delší dobu. Ale většinou je to prostě nějaký multiplayer.
4: To znamená, že jde o hry, které přispívají k tomu, že více ti dospívající komunikují s vrstevníky?
3: Nevíme, jestli

0: z nějakých jako motivů, aby si ulevil od stresu nebo zahrál s kamarády, nebo je z tebe naopak nějaká patologická uniková motivace, kdy se snaží utéct z reálného světa. Ten čas, ano, je to jako jeden ze symptomů, ale zároveň nemusí být nutně problematický, není to jenom o té délce. Pokud to hraní nenarušuje běžný jeho život, fungování, vstávání do školy, spánek a další věci, tak ten čas není primární tady.
1: A co jste v tom výzkumu zjistili o vztahu mezi hraním a snížením pocitu osamělosti u dívek? Je možné, že tam ta souvislost není tak velká?
0: Tam, a to nás vlastně překvapilo, tam je ten vztah úplně opačný. Když dívky hrajou více tenhle ten typ her, těch online her, které mají ten sociální potenciál, než je nějak jako pro ně obvykle, tak jim to zvyšuje jim to depresivitu a zvyšuje jim to osamělost, což je přesně naopak, jak to dělá klukům. Zároveň u holek se objevuje taková jako negativní spirála, která je trochu jako varovným signálem. To znamená, že když ty holky zažívají více depresivních pocitů, než je pro ně běžné, tak to vede k tomu, že utíkají zase do těch sociálních her. Takže hrajou více sociální hry, ale tím, že je hrajou, tak jim to tu depresivitu zase zvyšuje.
1: Co můžou udělat vývojáři, kteří vytvářejí ty videohry pro to, aby ten herní prostor byl tady pro dospívající méně škodlivý?
0: Tady budu trochu spekulovat, protože k tomu nemáme úplně data, je to jenom jako nějaké naše zjištění, které jako nějak interpretujeme. A to je to, že my se domníváme, že podstatná část tady těch efektů je daná i tím, že ačkoliv dívky dneska hrajou už docela srovnatelně hry jako kluci, tak hrajou jiné hry. Většinou se těm online her trochu jako vyhýbají. A je to i proto, že tam je do značné míry velká míra toxicity, nějakého sexuálního harassmentu a nejsou úplně jako ostatními hráči jako vítány v těch hrách. A my si myslíme, že dost možná část odpovědnosti leží i na herních vývojářích, kteří by mohli to prostředí přizpůsobovat tomu, aby bylo pro dívky méně toxické, aby se v těch hrách cítili podobně dobře jako kluci a aby teoreticky jim to potom mohlo pomoct naplňovat ty potřeby podobně jako u kluků, takže teoreticky v rámci nějaké snižování osamělosti.
1: Ale co by tedy k tomu přispělo, aby dívky se cítily lépe, bezpečněji při tom hraní her, když říkáte, že samotný ten sociální faktor, to, že komunikují s někým dalším v tom videoprostoru, nepříliš pomáhá?
0: Jak říkám, no, tady přímo jako nevíme, musí se to zase jako ověřit, ale když jsem se bavil s několika herními vývojáři, tak jeden ze základních problémů je například to, který oni sami vnímají, že většinu těch her vlastně vytváří muži, takže oni sami ani neví, co vlastně jako vytvářet tak, aby se tam těm dívkám hrálo dobře. A my dneska víme, které typy her dívky hrají, tak možná inspirovat se právě tady těmito. Jo, jestliže prostě dívky preferují The Sims, takže nějaké takové jako více zaměřené prostě offline hry na nějaké postavy a tvoření rodiny a domečků, tak dost možná i ty online hry mohou nabízet takový prostor, který bude mít jak ten obsah, tak příklad jako nebude umožňovat to, že by ty dívky byly obětí nějakého jako sexuálních útoků v chatu a ve voice chatu.
2: Upozorňuje David Lacko, výzkumník internetu a společnosti z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Stále posloucháte Vědu Plus a my se podíváme na další téma. Ostravský orlosup jménem Bojev, kterého ochránci loni vypustili do volné přírody v Bulharsku, byl otráven. Mladý samec žil na svobodě 123 dnů a nalétal přes 14 000 kilometrů. Po návratu do Bulharska byl ale po několika dnech nalezen mrtvý společně s dalšími 7 supy. Podle ochránců vše nasvědčuje cílené nelegální otravě. Více už si řekneme s vedoucím druhého zoologického oddělení v Zoo Ostrava Petrem Vránou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Máte nějaké vysvětlení k tomu, co se stalo, proč by někdo chtěl supy otrávit, co může stát za takovým cíleným útokem?
3: Tam asi za vším stojí nevědomost lidí. Může se stát, že při některých otravách ti lidé v podstatě ani ty supy otravit nechcou a třeba mají zájem na tom otravit jinou nějakou šelmu, která jim ohrožuje jejich stáda, které v té oblasti se volně pohybují a ti supy se v tom tak říkají, nebo se k tomu tak říkají svezou. Ale samozřejmě jsou lidé, kteří ty ptáky tráví cíleně a tam ten boj je potom o mnoho těžší. Já ještě jenom, abych vás poupravil, při těch 123 dnů, které byste uváděla, tak vlastně byl ten orlosup na takovém tom svém prvním průzkumném letu, který ti tento druh provádí potom.

0: co se nějakým způsobem osamostatní a opustí to svoje původní rodiště. Mm-hmm. Takže těch 123 dnů byla ta, vlastně byla ta doba, kdy proletal tou Evropou.
1: Aha, no vy jste Orlosupa vyslali do volné přírody minulý rok, jestli se nepletu, mm-hmm. takže co všechno on na tom svém opušťáku, dejme tomu, zažil, jak jste ho sledovali?
0: Díky tomu, že ten projekt už trvá od roku 1972, tak ty zkušenosti, které jsou vlastně s tím navrácením Orlosupu do volné přírody, jsou opravdu velké, takže ten postup je teďka už takový standardizovaný, je vždycky stejný. Je vlastně mládě, které vychovávají rodiče v záchranných centrech nebo v zoologických zahradách, tak se věku 90 dnů, kdy už je schopno se živit samo, ale ještě není vzletné, převeze na místo určení, na hnízdo, které se mu vlastně připraví na té vhodné lokalitě. Je to vlastně v různých zemích Evropy. A na tom hnízdě ten mladý jedinec vlastně stráví dalších nějakých 6 až 8 týdnů. Je krmen tak, aby nepřišel do kontaktu s člověkem, aby si na toho člověka nějakým způsobem nezvykl nebo si ho nespojil s tím, že mu dává potravu. A on vlastně se dovyroste, zesílí, začne zkoušet první lety a potom vlastně už vyletí. A tady tohleto období stačí k tomu, aby si vlastně to hnízdo vtiskl jako své rodiště a toho se právě využívá k tomu, aby vlastně ti orlosupi už potom považovali vlastně to místo, které jim bylo určeno za svou domovinu.
1: Hmm. Otrava jednoho ptáka může znamenat ale roky práce ochránců. Jak velkou ranou je ta událost, o které jsme mluvili v úvodu, vlastně ranou pro celý repatriační projekt?
0: Každá smrt a úhyn takového jedince je samozřejmě problém. On, ten náš orlosup je takový ikonický, protože byl vlastně prvním orlosupem, který byl po 70 letech vysazený v Bulharsku a byl to vlastně pilotní projekt. Ale nesmí zapomenout, že vlastně tady s otravou toho našeho orlosupa uhynulo dalších 5 supů hnědých, 2 supy bělohlavý. A tam třeba šlo už o zkušené chovné páry a tam to trvá léta. Jo, u těch dravců fakt třeba 7, 8, někdy 10 let, než oni se vlastně zapojí do reprodukce, začnou sami odchovávat, takže tam je to potom samozřejmě obrovský problém.
1: Ano, no přesto vás to nějak neodradilo, nebo budete pokračovat v tom vypouštění dalších orlosupů do volné přírody? Dá se vlastně nějakým takovýmhle událostem, jako byla tahle ta cílená nelegální otrava, předejít?
0: Jedinou možností a jediným správným směrem je osvěta. To znamená poučení těch lidí. Ti lidé musí pochopit, že to, co dělají, je špatně a musí pochopit, proč je to špatně. Ale my se třeba bavíme o Bulharsku, řekneme si, že třeba tam ta osvěta třeba nemusí být tak velká, jako je u nás ve střední Evropě, ale když si vzpomeneme na projekt vypouštění orla skalního u nás v České republice, tak tam třeba z nějakých 27 ptáků, kteří byli vypouštěni, tak bylo 5 otráveno a 5 zastřeleno. Takže máme to vlastně tady doma za humny a my to nemůžeme vzdávat, protože pokud bychom to vzdali, tak ničeho nedosáhneme.
1: Jak vlastně na tom je celkově evropská populace orlosupa bradatého, o kterém se bavíme? Co je pro tehle druh největší hrozbou?
0: On je v podstatě, dá se říct, jako kdyby nejzácnější. V Evropě teďka, nebo s nějakým způsobem při posledním sčítání, je počítá, že je tady zhruba 600 až 900 ptáků v celé Evropě. S tím, že když to třeba se srovnám s jeho příbuzným supem bělohlavým, tak tam máme 35 tisíc hnízdících párů, takže opravdu ten orlosup je poměrně vzácný. To jeho ohrožení je jednak to, co jsme se už bavili, to znamená nějaké to nepochopení lidí otravy, ale samozřejmě vysoké napětí, větrné elektrárny, hustá síť dopravní a další věci.
1: Dodává.
0: A to, co vlastně stalo za tím jeho historickým vyhubením, bylo toho, že kolem něho bylo spoustu pověr. Říkalo se o něm, že krade novorozené děti, že zabíjí jehňata, a proto vlastně v těch oblastech, kde se tomu ještě velmi pevně věřilo, tak byl cíleně prostě likvidován.
1: I mýty provázejí orlosupa bradatého. Nejen o nich jsme mluvili s vedoucím druhého zoologického oddělení v Zoo Ostrava Petrem Vránou. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Také děkuji, mějte se hezky, naschánou.
1: Práce ochotných dobrovolníků se osvědčila při mnoha krizových situacích a živelních pohromách. Zkušenosti z povodní, tornáda na Jižní Moravě, pandemie covidu nebo ukrajinské uprchlické vlny ale ukázaly, že vedle solidarity je potřeba nabídnout pomoc efektivně ji organizovat. Na Univerzitě Palackého proto budují tým pro krizové situace, který bude koordinovat dobrovolnickou výpomoc olomouckých vysokoškoláků.
2: Většinou odklízíme bahno, pomáháme vynášet sklady prostě a tak dál.
3: S členem krizového týmu a jinak projektovým manažerem na univerzitě Ondřejem Němčákem sledujeme video s pomocí olomouckých vysokoškoláků při povodních v Jeseníkách před 2 lety. Vybavuje se mu vzpomínka na zcela vyplavený dům seniorského páru.
4: Přes to neštěstí, jaké je potkalo, tak byli vůči nám strašně srdeční a vřelí, velmi vděční za tu pomoc, kterou my jsme jim tam v těch prvních dnech nabízeli.
3: Už tehdy si uvědomil, že pomoc studentů je potřeba koordinovat, organizovat dopravu, rozdělovat práci a nářadí, zařídit zázemí a ubytování až po tak banální věc, jako jsou třeba buchty na posilněnou. Proto se přidal do týmu pro krizové situace v univerzitním dobrovolnickém centru. Za sebou už má například školení v první psychologické pomoci i hasičské cvičení. Nebyl to jen team building, nová zkušenost mu pomůže i při spolupráci se záchrannými složkami, ukazuje mi v mobilu video.
4: Dozvěděli jsme si tam i o té záchranářské hasičské technice, o způsobu jejich práce, jakým způsobem vypadá ten jejich výjezd. Takže samozřejmě i to je pro nás potom jako možná do budoucna pro tu práci důležité, aby jsme tady tyhle souvislosti vlastně chápali.
3: Současný krizový tým má 24 členů, zaměstnanců Univerzity Palackého. Právě univerzita má schopnost během krátké doby poslat do postižených oblastí větší množství dobrovolníků, dodává manažerka dobrovolnického centra Vladimíra Sedlá.
5: Ve všech těch krizích vždycky během 2 dnů jsme schopni zapojit 700 dobrovolníků. Mají entuziasmus, ale nemají zázemí a nemají zkušenost a potřebují být vlastně tím procesem trochu provedení, potřebují doprovod na cestě, potřebují pomoc vlastně vůbec s tím se na to místo dostat, tam několik dní být.
3: Koordinátor proto musí rozumět tomu, co se na místě děje, umět dobře komunikovat, zvládat krizové situace a pečovat o psychickou pohodu. V centru už proto mají manuál krizového dobrovolnictví a chystají další školení.
5: Tentokrát to bude zaměřený na asertivní komunikaci, to si vlastně ti naši koordinátoři vyžádali toto téma. Budeme zaměřeni na první psychologickou pomoc po telefonu, už jsme zvládali tu v tom kontaktu. Máme zkušenosti, že té telefonické komunikace je poměrně hodně i v rámci toho zázemí, toho dobrovolnického centra, takže jsme si vyžádali ještě pro školení v tomto. A co je velmi důležité, že to poslední naše setkání bude zaměřeno na to, abychom se my navzájem více poznali a abychom byli schopni identifikovat i naše role navzájem, které pro nás budou nejlepší v případě, že ta krize nastane.
3: Tým pro krizové situace v dobrovolnickém centru Univerzity Palackého je podle Vladimíry Sedláčkové v akademickém prostředí první a zatím jediný. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: A touto reportáží jsme uzavřeli dnešní scénář Vědy Plus s datem 24. srpna. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Renata Kropáčková. Asi jste poznali, že šlo o reprízu včerejšího dílu Vědy Plus. Bohužel dnešní premiérový díl jsme vám nemohli poskytnout v reálném čase kvůli technickým potížím, za což se omlouváme, ale už se zdá všechno v pořádku a jsme připraveni na naše pravidelné odpolední vysílání. 14 hodin, úterý 25. srpna, u odpoledního Plusu vás vítá Renata Kropáčková.
6: Český rozhlas Plus.
1: O čem uslyšíte v následující půlhodině? Americký nejvyšší soud svým včerejším verdiktem podpořil prezidenta Donalda Trumpa, který chce zpřísnit pravidla pro korespondenční hlasování už pro listopadové volby do kongresu. Nakolik se to ale šéfovi Bílého domu může v praxi podařit? Rusko postaví ve Vietnamu první jadernou elektrárnu v zemi. Zakázku definitivně odsouhlasil vietnamský parlament. Více si řekneme s naším zpravodajem v Asii. A kamenné lékárny stále vedou nad e-shopy. Češi do nich míří především pro rady. Online prodej využijí případně až po konzultaci s lékárníkem a jen když je lék výrazně levnější. Jak lidé investují do svého zdraví? To jsou témata, kterým ale teď předchází zprávy dnes s Ondřejem Látelem.
7: Přeju klidné úterý. Opoziční poslanci připravují ústavní stížnost kvůli návrhu zákona, který mění rozpočtová pravidla. Novelou se sněmovna dnes zabývá už po páté. Kromě standardních 3 čtení totiž vrátili senátoři a teď poslanci projednávají kvůli vetu prezidenta republiky. Opozice avizuje dlouhou debatu, třeba předseda ODS Martin Kupka varuje před následky této novely.
8: Nás ještě před chvílí přesvědčovala Alena Schillerová, že to musí udělat, aby odpovědně sestavila rozpočet. No ale teď už bohužel vidíme, když sama přiznává, že míří ke 400 miliardovému schodku, že jí jde jenom o to dál rozvolňovat pravidla tak, aby mohli rozdat peníze, které ale nemají.
7: Zástupci vládní koalice už teď mluví o možnosti zařadit pevné hlasování. Návrh státního rozpočtu na příští rok musí ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO předložit vládě do konce srpna. 9 obcí z oblasti Záhoří na Přerovsku připravuje žalobu na stát kvůli chystaným akceleračním zónám. Ty umožňují rychlejší výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Vláda je schválila na konci července. Podle starostů ale stát nezohlednil jejich připomínky, říká třeba nezávislý starosta Opatovic Jiří Kopecký.
9: Není jiné cesty. Určitě jako my chceme bojovat a samozřejmě jako není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost, jakým způsobem prostě docílit zrušení těch akceleračních oblastí.
7: Ministerstvo pro místní rozvoj o připravovaných žalobách zatím žádné informace nemá.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Tornádo na jihu Francie spustošilo vesnici Poma, nedaleko města Carcassonne. Zraněný utrpělo 39 lidí, asi polovina z nich skončila v nemocnici. Poničených je okolo 300 domů. Nepříznivé počasí narušilo taky leteckou dopravu na jihu Francie, včetně letišť v Nice nebo Marseille.
10: Jedna z obyvatelek vesnice Poma mobilním telefonem zachytila, jak obrovský trychtýř vzduchu postupoval krajinou. Na dalších videích jsou už vidět úplně zničené domy, další mají poničené střechy, v ulicích jsou vyvrácené stromy a rozbitá auta. Téměř 3000 lidí byly bez elektřiny. Úřady lidem poskytly náhradní ubytování, další šli k příbuzným nebo známým. Meteorologové varují obyvatele před dalšími bouřkami, které jižní Francii zasáhly po období vysokých teplot, extrémního sucha a lesních požárů. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
7: Singapur se chce stát sídlem Mezinárodního tribunálu pro řešení investičních sporů a žalob, které souvisejí s mezinárodními investicemi. Podobných sporů prudce přibývá, a to hlavně v Asii, kde sídlí nejrychleji rostoucí ekonomiky světa. Stávající projednávání na úrovni národních soudů je často zdlouhavé a celý proces ještě protahují následná odvolání k Mezinárodnímu soudu.
11: Singapurský ministr spravedlnosti Edwin Tong slibuje vybudování důvěryhodné, silné a respektované mezinárodní instituce. V ní by měli usednout nejen soudci z Asie, ale i z ostatních částí světa. A na dlouhodobé přípravě kvalitních soudců se chce podílet i Singapurská národní univerzita, která je dlouhodobě hodnocena jako jedna z 10 nejlepších na světě. Podle OSN jsou momentálně nejčastěji žalovanými státy Indie, Kazachstán a Kyrgyzstán. Investiční žaloby naopak nejčastěji podávají Čína, Singapur a Austrálie. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
7: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ve středním Kazachstánu se narodilo hříbě koně převalského. Poslední žijící druh divokého koně z této oblasti vymizel před více než 200 lety. Informoval o tom mluvčí pražské zoologické zahrady Filip Mašek. Hřebeček přišel na svět 22. srpna ve Zlaté stepi oblasti Altindala. Zoo Praha tam koně převalského vrací v projektu zaměřeném na obnovu populace ve volné přírodě. Podle Maška je narození hříběte zásadní krok.
12: Samozřejmě ještě není zdaleka vyhráno, ale malý hřebeček se jeví jako houževnaté mládě. Ta jeho matka, prvorodička, 7letá klisna Tessa, původem ze Zoo Berlín nebo z Tierparku Berlín, tak se o něj stará, kojí ho a my tam očekáváme ještě 1 až 2 porody tento rok.
7: Tady jsou dopravní informace na plusu 5,5 minuty po 14. hodině. Na dálnici D2 z Bratislavy směrem na Brno pozor kousek za Podivínem. Na kilometru 38 má policie hlášený kus železa. Na D6 na příjezdu do Prahy z Karlových Varů z Bystřete za sjezdem na Kladno a Unhošť. Na kilometru 9 leží na dálnici kus nárazníku. Silnice 33, tam je ucpaný kamiony příjezd do Náchoda směrem z Polska. Kolona od hranice je teď až do města. Na silnici 49 ze Zlína na Otrokovice u Lidlu čistí kanalizaci. Uzavřený je tam pravý pruh, kolona od sídliště Podhoří je teď asi na 10 minut. A na silnici 57 Nový Jičín Opava opravují vozovku mezi Lesními Albrechticemi a Hradcem. Provoz tam řídí kyvadlově, zdržení teď i přes 3/4 hodiny. a to v obou směrech. Dobře dojďte. V noci čekáme zataženo až oblačno, místy, a to hlavně v Čechách, se vyskytne déšť anebo přehánky. Na jihozápadě Čech může být kránu i polojasno. Teploty 15 až 11 stupňů, na horách naměří většinou kolem 11. Zítra pak čekáme ráno a dopoledne převážně oblačno až zataženo, jenom výjimečně se objeví i polojasno. Místy taky občasný déšť anebo přehánky. Během odpoledne a večera pak čekáme ubývání srážek a polojasno bude častěji. Teploty 16 až 21 v jižní části území většinou kolem 23 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
6: Posloucháte Odpolední Plus.
1: 7 minut po 14. hodině. Nejvyšší soud Spojených států podpořil dekret prezidenta Donalda Trumpa, kterým se má zpřísnit hlasování poštou. Konkrétně zrušil soudní rozhodnutí, které mu v tom mělo zabránit. Donald Trump už před časem navrhl, aby poštovní úředníci kontrolovali, komu se vydají hlasovací lístky pro korespondenční volbu, aby se vyloučili lidé, kteří volit právo nemají. Nejsou občany USA. Není ovšem stále jasné, zda se spor do takzvaných midterms vyřeší i po praktické stránce. A celé téma je vrcholně spolitizované. Naším hostem je teď amerikanista Lukáš Perutka z Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den.
13: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Jak to rozhodnutí nejvyššího soudu může ovlivnit blížící se volby do kongresu? Je předběžné nebo už konečné?
13: No, konečně není. Ten nejvyšší soud navíc rozhodl tak trochu šalamounsky, trochu ve stylu, my to sice nezakazujeme, ale zároveň to nemůžeme povolit. Oni vlastně nerozhodovali o tom exekutivním příkazu jako takovému jeho jako oprávnění, ale spíš, že ta žaloba jaksi je předčasná a teprve budoucnost ukáže, do jaké míry narušuje nějakou ústavnost. Jinými slovy, jako bych řekl, že ten nejvyšší soud uvrhl trochu Spojené státy do chaosu, protože už v horizontu nějakých dvou týdnů se začnou rozesílat první obálky a momentálně se prostě neví, do jaké míry jako tohle to rozhodnutí vlastně napadá ten Trumpův exekutivní příkaz a do jaké míry ho vlastně povoluje.
1: Takže v jaké fázi tedy jsme, budou se vlastně tedy moci ty listopadové volby do kongresu, které, jak jste zmínil, někde začínají v předstihu, že se tak hlasuje, vůbec považovat za legitimní?
13: Abych to upřesnil, ono se vlastně začíná s zasíláním právě těch volebních listin lidem, kteří se přihlásili k tomu, k té volbě poštou. To znamená, ty volby samotné budou probíhat až v tom listopadu, ale už během dvou týdnů se začnou rozesílat, řekněme, obálky, například americkým vojákům v zámoří a podobně. A právě tenhle ten proces, mnozí říkají, že nelze již stihnout podle těch vlastně pravidel, tak jak je upravuje ten Trumpův exekutivní příkaz. Navíc je tady ještě další žaloba vůči tomu příkazu, která momentálně tím nejvyšším soudem nebyla řešena. Takže je to prostě pořád řada otazníků, které se právě během dvou týdnů by měly vyřešit, což prostě nevidíme úplně reálně.
1: Ano, takže je možné, že se volby budou konat postaru, nebo pokud se to tedy není reálné stihnout, tak jaká situace nastane?
13: Pravděpodobně, nebo to, co považuji za nejpravděpodobnější, bude to, že se prostě odehrajou postaru, protože, a jak správně namítají podle mého názoru kritikové tady tohle Trumpova exekutivního příkazu, americký prezident prostě nemá podle ústavy právo jakýmkoliv způsobem zasahovat do pravidel a voleb. To si určují buď to státy samotné, anebo v případě těch federálních a voleb, to je potom kongres. A tam se zatím Trumpovi přes Senát nepodařilo prostě protlačit ty změny, které jsou právě v tom exekutivním příkaze.
1: Čili v tuhletu chvíli to nahrává které politické síle, protože vlastně demokraté mluví o ohrožení svatého volebního práva?
13: Jsou to takové, můžeme říci, dva tradiční nebo dvě tradiční strany tady tohoto sporu. Jedni říkají, že prostě nějaká přílišná jako kontrolovatelnost všech těch voličů vlastně nakonec odrazuje zejména určité skupiny voličů, které tradičně volí, řekněme, demokraty. Jsou to ženy, mladiství, případně menšiny. Na druhé straně jsou tady právě ti republikáni, kteří dost často tvrdí, že prostě ty zákony nejsou úplně tak přehledné, že je potřeba vědět, kdo volí, jakým způsobem volí. Tady bych jenom upozornil, že vlastně i ty státy, které nevyžadují nějaké identifikační průkazky, které v Americe nejsou úplně obvyklé, tak pořád tam probíhají určité kontroly, vy vlastně se musíte k těm volbám registrovat, musíte tam uvést například číslo sociálního pojištění, které je jedinečné v rámci USA, kontroluje se podpis, jak vlastně u té registrace se podepíšete a potom, když jdete volit, tak se musíte prokázat, že ten podpis je vlastně váš a tak dále. Takže samozřejmě ten Trump, bych řekl, že tady trpí určitou obsesí z toho korespondenčního hlasování, protože podle jeho názoru mu to prohrálo volby v roce 2020, ale tak se snaží prostě vytasit jaksi tvrdší pravidla pro ty, kteří volí poštou.
1: No ale všechna ta podezření z toho, co tedy Trump tvrdil, že mu byly ty volby v roce 2020 ukradeny, tak byla přece vyvrácena, ne?
13: Byla, samozřejmě i ta, můžeme říct, že ty podvody, jakou tady těch voleb poštou byly, já nevím, někde jsem viděl statistiku, že to snad byly 4 případy na 10 milionů hlasů, jo, takže to bylo naprosto marginálně a rozhodně to ty volby neovlivnilo. Ale samozřejmě jako Trumpovi do hlavy nevidíme a očividně se snaží prostě tady řekněme podpořit jakoby ty republikány, protože je jasné, když tam budou větší kontroly, tak ti republikáni mají větší šanci na vítězství v těch midterms.
1: Vlastně nakolik ještě k tomu samotnému rozhodnutí verdiktu amerického nejvyššího soudu, nakolik ho poznamenalo samotné to současné složení soudu, protože jedna z liberálních soudkyň se ostře pustila do většiny, je to také téma ke sledování?
13: Myslím si, že ano, protože ten ústavní soud nevždy jde tomu Trumpovi na ruku. Ten Trump samozřejmě většinu těch soudců, zejména těch konzervativních, v poslední době doplnil on sám, ale už se ukázalo, že ten ústavní soud nebo nejvyšší soud, kdo byl přesný, tak rozhoduje víceméně nezávisle na současné administrativě. A tady toto rozhodnutí taky považuji za trochu takové šalamounské, kdy oni vlastně řešili tu podstatu samotného toho exekutivního příkazu a tudíž to pro ty i konzervativní soudce nebyl až takový problém, proto zvednout ruku, ale samozřejmě pokud by se rozhodovalo o té legálnosti, tak jsem si jistý, nebo myslím si, že by ty soudci reagovali a hlasovali trochu jinak.
1: Tolik amerikanista Lukáš Perutka z Univerzity Palackého v Olomouci. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
13: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: 14 hodin, 14 minut, podíváme se do Asie. Vietnam rozhodl, že dokončí rozestavěnou jadernou elektrárnu Ninh Thuan na jihu země. Jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik světa dlouhodobě trápí nedostatek elektřiny a energetický sektor proto vláda zařadila mezi privilegované sektory hospodářství. Obří zakázku za více než 20 miliard dolarů dostala ruská společnost Rosatom. My jsme ve spojení se zpravodajem Českého rozhlasu v Asii Davidem Jakšem. Hezké odpoledne.
7: Dobré odpoledne.
1: Tento největší projekt v historii Vietnamu se před časem zastavil. Z jakého důvodu?
7: Vy už jste to vlastně naznačili, cena přesahuje hranici 20 miliard dolarů, jde o dva VVR jaderné reaktory ruské výroby, po plném spuštění by měly mít kapacitu vyšší než 6 000 megawattů. No a kvůli ekonomické recesi vietnamská vláda v roce 2016 ten projekt zastavila, ona na něj prostě tehdy neměla peníze. O 6 let později se k němu vrátila, zemi postihlo mezi tím několik těžkých energetických blackoutů, no a bylo jasné, že výroba elektřiny musí být prioritou, jinak se ten superrychlý ekonomický růst země nepodaří udržet a to by byl velmi špatný signál pro zahraniční investory. Teď tedy vietnamský parlament dal projektu znovu zelenou a navíc slibuje i mohutnou podporu solární a větrné energie.
1: To, že zakázku dokončí ruský Rosatom, připomíná, že vazby Hanoi a Moskvou jsou pořád velmi těsné. Proč z projektu Japonsko vycouvalo?
7: Japonsko patří spolu s Jižní Koreou dlouhodobě k největším zahraničním investorům ve Vietnamu. Staví tam nejen automobilky nebo průmyslové zóny na výrobu elektroniky a spotřebního zboží, ale třeba i zbrusunové metro nebo letiště. A japonské firmy byly opravdu horkým favoritem i na dostavbu těch jaderných bloků Ninh Thuan 1 a Ninh Thuan 2. Nicméně nakonec Japonci ten tender vzdali, protože oni přiznali, že momentálně by neměli na dokončení projektu kapacity. Oni totiž stále ještě rekonstruují a vlastně modernizují doma v Japonsku tu známou elektrárnu ve Fukušimě.
1: Ta dostavba dvou jaderných bloků na jihu Vietnamu není jedinou velkou investicí, kterou teď vietnamská vláda odsouhlasila. Která je ta další?
7: Tou další je modernizace strategicky velmi důležité 420 kilometrů dlouhé železnice z města Lao Cai na hranici s Čínou na severu státu do vietnamského přístavu Haiphong. Ta stavba, celý ten projekt bude stát 11 miliard dolarů, výrazně zvedne kapacitu přepravovaného zboží mezi Vietnamem a Čínou. Tyhle dvě země se sice dost často hádají o své územní nároky v Jihočínském moři, čas od času se tam dokonce násilím vytlačují i lodě pobřežní stráže obou států. Peking a Hanoj se také přetahují o zahraniční investory velmi tvrdě, ale pravdou je, že současně ten objem jejich ekonomické spolupráce znovu po letech pomalu, ale jistě roste a ten projekt, o kterém mluvíme, ta železnice, tak to jenom dokazuje.
1: Obě velké mimořádně zákazky získaly země, se kterými Vietnam své vztahy v posledních 10 letech spíše oslaboval na úkor západu. Znamená tohle politickou otočku Hanoje, nebo dál pokračuje ta známá strategie nazývaná bambus ve větru?
7: B je správně, ono jde spíše o tu druhou variantu, tedy bamboo in the wind, bambus ve větru, i když tedy tahle strategie je připisována dlouhodobě spíše Číně a v politice a mezinárodních vztazích znamená, že vlastně ten, kdo se ve větru ohne jako bambus a potom se dokáže zase narovnat, to většinou dotáhne dál, než ten, kdo se větru staví na odpor a nakonec ho tenhle živel zlomí. Tak to tedy chápou Číňané i Vietnamci. On Vietnam má velmi dobré vztahy nejen s Evropskou unií nebo se Spojenými státy, ale je i respektovaným členem ASEAN, Sdružení zemí Jihovýchodní Asie. Příští rok bude předsedat APECu, Asijsko-pacifickému ekonomickému sdružení, takže velmi těží třeba i ze svých speciálních vztahů se Severní Koreou. Viz ten summit Donalda Trumpa a Kim Jong-una před několika lety v Hanoji. Takže ta jaderná elektrárna s Ruskem, železnice s Čínou, anebo třeba ta dohoda o volném obchodu s Evropskou unií, tak to všechno jsou důkazy, že Vietnam se v těch diplomatických a ekonomických vodách dlouhodobě pohybuje skutečně velmi zdatně.
1: Tolik David Jakš, náš zpravodaj v Asii. Děkujeme za tehle pohled. Naslyšenou.
7: Naslyšenou.
1: 14 hodin 18 minut i další zprávy budou z oblasti ekonomiky. Lidé v Česku v prvním pololetí vsadili v hazardních hrách 575 miliard, meziročně o 12,5% víc. Objem výher vzrostl o 13% na 540 miliard. Praha má za chyby ve vyhlášce regulující hazard zaplatit méně. Místo 2,4 milionů korun půjde jen o 1,3 milionů, rozhodl předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna. Příští rok vzroste inkaso všech hlavních daní s výjimkou daně z příjmu právnických osob, očekává ministerstvo financí. Celkový výběr daní vzroste o zhruba 154 miliard. A svaz pěstitelů cukrovky Čech očekává kvůli suchu podprůměrný výnos cukrové řepy 65 až 70 tun z hektaru. Mezi pěstiteli však mohou být značné rozdíly. Češi své zdraví vnímají jako investici, přesto si stále raději odloží peníze stranou, než by si zaplatili třeba preventivní ošetření. Vyplývá to z průzkumu Stada Health Report 2026, který probíhal v 19 zemích Evropy začátkem letošního roku a zúčastnila se ho i tisícovka českých respondentů. Z detaily přišla do studie Lucia Špetová. Dobrý den.
14: Hezký den.
1: Kolik Čechů tedy investuje pravidelně, dobrovolně do zdravotní prevence?
14: Podle průzkumu sice téměř každý druhý vnímá prevenci jako důležitou součást svého zdraví, pokud by ale došlo na to si zaplatit za nějaká vyšetření ze svých peněz, využil by takovou možnost každý sedmý. Pokud by ale lidé dostali každý měsíc 2500 korun, které můžou využít jen na své zdraví, tak by každý třetí takovou částku šetřil na budoucí výdaje a zhruba každý čtvrtý by si za tyto peníze koupil doplňky stravy. Kolem 20% lidí by pak tyto peníze investovalo do podpory svého duševního zdraví.
1: Kam lidé nejčastěji míří pro léky, pokud je potřebují? Roste obliba nakupování léčiv online?
14: Ne, tady lidé chtějí hlavně své problémy konzultovat osobně a dobře se poradit. Jejich kroky tak nejčastěji míří do kamenných lékáren. Každý druhý si nechá rád poradit a každý třetí si produkt koupí právě v obchodě, pokud mu ho lékárník doporučí. Jen o něco méně lidí se rádo poradí, ale kvůli nižší ceně zamíří na internet. To se nejvíc projevilo u generace mezi 25 a 34 lety. Tam dokonce víc lidí využije rady lékárníka, ale přípravek si objedná online.
1: No podle některých právě s těmi doplňky stravy je to kolikrát sporné. Nejrůznější si můžeme přece koupit i v drogeriích nebo některých supermarketech.
14: Ano, a jejich obliba rychle roste, potvrzují to aktuální srpnová čísla společnosti Nielsen IQ, která čerpají přímo z pokladen obchodníků. Za poslední rok vzrostly útraty za vitamíny a doplňky výživy o 11%, za poslední dva roky o 27% a blíží se hranici 3/4 miliardy ročně. Co lidé nejčastěji nakupují, doplňuje ředitel společnosti Karel Týra.
15: Tahonem růstu jsou jednoznačně vitamíny a minerály v nerozpustné formě. Ty za 2 roky posílily o 44% a poprvé se dostávají na první místo před doplňky výživy i šumivé tablety. Mezi vitamíny a minerály je pak největší zájem o magnézium a multivitamíny.
14: Volně prodejné doplňky stravy ale nejsou léky a nepodléhají kontrole před uvedením na trh, varuje mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.
16: Nejčastějšími problémy u doplňků stravy jsou chybějící informace o dávkování. Taktéž při kontrole zaznamenáváme připisování léčebných účinků doplňků stravy. Toto není přípustné, protože léčebné účinky mohou mít pouze léčiva. Bohužel poměrně častým nedostatkem je, že doplňky stravy neobsahují to, co mají uvedeno na obalu.
14: Mezi nejproblematičtější doplňky stravy podle webu inspekce zvaného Potraviny na pranýři patří ty na hubnutí a potenci. Třeba posledním doplňkem, před kterými web varuje, patří VIP Power, bylinný doplněk stravy pro muže, který obsahuje nepovolenou látku v potravinářství a může způsobit vážné problémy kardiakům a lidem s vysokým krevním tlakem.
1: Do všech odvětví se dostává umělá inteligence, její obliba roste. Jak významná je pro Čechy, pokud se necítí úplně zdraví?
14: Češi ji podle průzkumu využívají spíš jako pomocníka, na 100% jí ale nevěří. Lékaři stále zůstávají důvěryhodnější. Její využívání se liší podle pohlaví, doplňuje generální ředitel společnosti Stada Pharma CZ Martin Schlegel.
17: Ženy ji častěji využívají k získávání informací a lepší orientaci ve zdravotnických tématech. Muži na druhou stranu naopak častěji svěřují umělé inteligenci i náročnější úkoly, například hledání diagnózy.
14: Bezmála každý pátý ji využije před samotnou návštěvou lékaře, aby věděl, co ho čeká.
1: Nebo co má lékaři poradit třeba, tak toho by asi mají v ordinaci rádi. Tolik Lucie Špetová z domácí redakce. Děkujeme moc. Naslyšenou.
14: Díky, naslyšenou.
1: Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Máchu v kraji legalizuje první dvě nepovolená tábořiště pro trampy Bororo a Mamuťák. Rozhodnout chce v nejbližší době. Jejich součástí mají být i ohniště. Několik nelegálních nocovišť nechali správci HKO loni zbourat.
18: Kemp Bororo, panenská příroda, koukám dolů do takové rokle. Tábořiště je možná 4 metry široké a na dílku má 15 metrů, je pod skalním převisem. Podle předsedy spolku Táborový kruh a trampa Libora Harticha bude právě Bororo brzy zlegalizované.
19: V podstatě je to tak, že už se čeká na oficiální legalizaci těchto dvou trampských tradičních kempů. Zatím je to ve stádiu, že se k tomu ještě vyjadřují v podstatě právníci, protože jde hlavně o tu právní legalizaci toho ohniště.
18: Legalizace je podle něj možná i u třetího tábořiště.
19: Ten třetí kemp, který měl být legalizován, je kemp Ranč 7D.
18: Podobně by mohlo být zachovaných dalších 28 nocovišť na státních pozemcích, včetně možnosti rozdělávání ohně. Dalších 64 tábořiště ale na soukromých pozemcích. Ta by mohla zůstat podle Harticha jako nouzová nocoviště. Domluvit si je ale musí už výhradně jen trampové.
19: Dnes jsme se dohodli, že opravdu kempy budou zachovány, ale ve formě nouzových bivaků, tudíž bez ohně.
18: Hartich přibližuje první místa, kde by mohli soukromí majitelé pozemků trampy bez ohně tolerovat.
19: Je to třeba strážce lesa, netopér, lasička, krkavec, junák.
18: Ředitel HKO Ladislav Pořízek říká, že přes 40 nocovišť z celkových 138 už nechali odstranit.
20: Co se týče likvidace kempů správou HKO, tak vlastně předpokládáme, že v loňském roce ten aktivní přístup správy HKO k likvidaci trampských kempů vlastně skončil.
18: Pořízek připomíná i platné zákony.
20: Obyvakování je povolené. My stále zdůrazňujeme, že táboření a rozdělávání ohňů v HKO Kokořínsko není upraveno pouze zákonem o ochraně přírody a krajiny, ale že zde platí i lesní zákon a také zakazuje táboření a rozdělávání ohně v každém lese.
18: Odpůrci tábořišť v jakékoliv jejich podobě se odmítli na mikrofon vyjádřit. Vadí jim údajné ničení skal, archeologických nalezišť nebo stavby s využitím umělé hmoty, skla nebo montážní pěny. Z Kokořínska Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: 14 hodin 26 minut, podíváme se do Ruska. Prezident Vladimír Putin podepsal dekret, který umožňuje, cituji, dočasně znárodnit objekty kritické infrastruktury, jejichž majitelé je nedokázali ochránit před bezpečnostními hrozbami, včetně útoků ukrajinských dronů. To se týká elektráren, rafinerií, tepláren, dopravní infrastruktury a jiných objektů, které mají velký význam pro bezpečnost Ruska. Jak to bude vypadat, zjišťoval komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup, který se teď s námi o svá zjištění podělí. Vítejte, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Proč prezident Putin takovýhle dekret vydal?
0: Zdá se, že je to hlavně reakce na útoky ukrajinských dronů na rafinerie, protože to je věc, která je asi pro něj nejkritičtější. Připomeňme, že dneska nad ránem ukrajinské drony opět zaútočily na rafinerie v Novošachtinsku, Rostovské oblasti na jihu Ruska. A opět se vrátily prostě ty fronty na benzinových stanicích, takže je to nějaký způsob, jak se Kreml snaží zapojit majitele těch rafinerií a dalších objektů do vlastně boje proti těmto útokům. A současně tedy také ovšem Kreml tím jako se přiznává, že ruská armáda není schopná tuto ochranu poskytnout.
1: Ono je to dost kritizováno, proč proti tomu protestují majitelé těchto podniků?
0: Tak oni právě říkají, že oni by v zásadě i rádi, ale není to tak jednoduché, protože podle zákona oni nemohou najímat ozbrojené lidi, aby tam měli prostě nějaké posádky právě třeba s těmi protileteckými střelami. Oni tak maximálně si mohou najmout nějaké hlídače a dát jim brokovnice. A to je asi tak jako všechno, co podle zákona mohou. Stejně tak si stěžují, že podle platných jako regulací je výstavba nějakých jako obranných struktur. Klasicky nejvíce mluví o nějakých sítích, které byly nataženy, na kterých by vlastně ten dron explodoval a nikoli až uvnitř toho objektu. Takže podle stávajících zákonů oni, protože to jsou samozřejmě chráněné objekty, jsou to nebezpečné objekty a hořlavé objekty a tak dále, takže těch regulací toho schválení, které by oni tam museli k tomu získat, takže v normálních podmínkách by to trvalo rok a půl.
1: No, v normálních podmínkách by se asi o bezpečnost takových objektů zajímal stát, nebo by je měl na starosti. Může vlastně tohleto, ten dekret, co vydal prezident Putin, představovat takový nějaký způsob plíživého znárodňování ekonomiky?
0: Tak to samozřejmě od těch podnikatelů, byť tedy ne úplně naplno, zaznívá také, že prostě momentálně je to takové, že prostě vám ten objekt, nebo že vás mohou zavřít, ať už uděláte cokoliv, ať už postavíte nějaké obranné konstrukce. Nicméně pak přijde prostě kontrola od hasičů a prostě mohou být velké problémy. A nebo teda nepostavíte a pak budou teda problémy v tom okamžiku, kdy ukrajinské drony ten váš podnik zasáhnou. A tohle to všechno může vlastně podle toho dekretu být důvodem pro nacionalizaci. Takže ať už děláte cokoliv, tak v zásadě o ten svůj podnik můžete přijít.
1: Tolik vysvětlení od komentátora Českého rozhlasu Ondřeje Soukupa. Děkuji moc. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Blíží se další časové znamení, připraveny jsou zprávy a po nich vám nabídneme Klub 40. Dnes je hostem politická novinářka Lucie Stuchlíková. Hodin 30 minut, Ondřej Látal přináší zprávy.
6: Český rozhlas Plus.
7: Vládní novelu zákona, která mění rozpočtová pravidla, znovu projednávají poslanci. Vetovali prezident Petr Pavel. Podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a kritizuje ji taky opozice. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Reaguje taky na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který byl nedostupný už delší dobu. Německá ekonomika ve druhém čtvrtletí vzrostla o 0,3% ve srovnání s předchozím kvartálem. Vyplývá to z konečných údajů Spolkového statistického úřadu. Předsedkyně úřadu Ruth Brandová řekla, že dynamika růstu hospodářství v zemi z počátku roku pokračuje. Tornádo na jihu Francie spustošilo vesnici Poma, nedaleko města Carcassonne. Zraněný utrpělo 39 lidí, asi polovina z nich skončila v nemocnici. Poničených je okolo 300 domů. Dvojici červnových zemětřesení v jihoamerické Venezuele nepřežilo více než 6,5 tisíce lidí, informovali o tom venezuelské úřady. Agentura AFP píše, že v oblastech zasažených katastrofou se stále po obětech pátrá. Počty pohřešovaných ale místní úřady neuvádějí. Zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla Venezuelu na konci června. Tramvaje mezi IP Pavlova muzeem a Italskou v centru Prahy by po rekonstrukci trati mohly znovu začít jezdit v sobotu 5. září. Potvrdilo to vedení dopravního podniku hlavního města. Opravená trať bude součástí nové tramvajové křižovatky mezi Václavským náměstím a Vinohrady. Tady jsou dopravní informace na Plusu. Na dálnici D1 v Brně ve směru z Vyškova na Prahu počítejte s kolonou kamionů od sjezdu na Svitavy z kilometru 203. Kolem exitu 201 Slatina brzdí i osobní auta v levém pruhu. Odtamtud se popojíždí asi 20 minut do omezení za připojením z D2. Na kilometru 195,5 blokuje pravý pruh porouchané auto. V Praze ve Vídeňské do centra před nájezdem na jižní spojku u Labutě havaroval autobus a osobní auto. Zasahují tam záchranáři, hlášených je více zraněných. Provoz byl nějakou dobu úplně zastavený. Teď už ho začínají pouštět jedním pruhem. Kolona směrem do centra od IKEMu. Ucpaná je taky dřívější náhradní trasa Šturovou do Sulické ulice. Fronta vzniká ve Vídeňské i směrem z centra. Tam se brzdí v kopci pod Kačerovem k místu nehody. A na silnici 33 se tvoří kolony na příjezdu do Náchoda z Polska, kolona od hranice, hlavně kamiony jsou to, zdržení dlouhé je i dost přes půl hodiny. A na 48 na obchvatu Českého Těšína ode dneška počítejte s novým omezením u mostu přes Olši, kolona z Polska je i směrem z Frýdku místku od exitu 71 Těšín, centrum na půl hodiny. Dobře dojďte. Zítra ráno a dopoledne bude převážně oblačno až zataženo, jenom výjimečně se objeví i polojasná obloha, hlavně v jihozápadní polovině území. Místy se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky a teploty 16 až 21 v jižní části území kolem 23 stupňů. To byly zprávy a na Plusu začíná Klub 40.
2: Po té 40, že už bych mohla jako trošku sklízet plody té práce. Člověk si tak jako uvědomí, kolik mu teda je a řekne si, ježišmarja, to, jako, to je nějaký seriózní už. Tam je to taková jako neprobádaná země, kde žijí lvi a příšery. Nefňukej a přetlač to prostě. A najednou už to nějak přetlačit nešlo. Moje tělo v jednu chvíli řeklo, hele víš co, ne. Najednou vy nedokážete několik dní stát z postele, protože to prostě nejde.
21: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
22: Dobrý den, zdraví vás Ivana Veselková, vítejte při poslechu dalšího dílu série Klub 40. Dneska za mnou do studia dorazila politická novinářka, komentátorka a spoluautorka podcastu Vlevo dole, Lucie Stuchlíková. Ahoj Lucie.
2: Ahoj, díky za pozvání.
22: Úvodní otázka pro všechny stejná. Kolik ti je let a jaké pocity nebo co se ti honí hlavou u toho, když tu číslovku někomu řekneš?
2: Tak mě je 39. Na tomto místě teda chci říct, že jsem vlastně vůbec nepatřím, že ještě mám rok života, než ta 40 přijde. A že když mi vlastně od vás přišla ta pozvánka na Klub 40, kde se tuším i psalo, že budeme probírat, jaký je vlastně vstup do druhé poloviny života. Takže jste mi způsobili takovou trošku životní krizi, že jsem se nad tím do té doby moc nezamýšlela.
22: Jo, takhle, takže ty ses do té doby vůbec nezamýšlela, kolik života už ti jako uběhlo. No. A teď, když jsme tě pozvali
2: pozvali v tom, že máš jako rekapitulovat, nebo jako, že se máš zamyslet nad tím, kolik ti je, tak ti to najednou jako docvaklo a...
3: No, je to tak, já pořád žiju v nějakém vesmíru, kde je mi tak 32, takže vždycky, když se mě někdo zeptá, kolik mi je, tak se musím ujistit, že opravdu říkám tu dobrou číslovku, takže mě to vlastně trošku vyděsilo i.
2: Takže ty žiješ jako v domnění, že jsi o něco mladší,
3: jo.
2: Nebo...
3: No, já si tak připadám.
2: To myslím, že tady taky někdo říkal, myslím, že to byl herec Petr Vančura, který říkal, že se i třeba nějak člověk sám sebe vnímá nebo si sám sebe představuje, a to já vím jako u sebe, že si samu sebe nějak představuju. A pak reálně, ale třeba když se vidím v zrcadle nebo na nějaký fotce, tak mi to někdy jako nekoresponduje s tou mojí vlastní představou toho, jak vypadám.
3: A já si zase někdy třeba řeknu, člověk si tak jako uvědomí, jakou má práci a že má dítě a kolik mu teda je, a řekne si, ježišmarja, to jako to je nějaký seriózní už, že o sobě takhle vůbec vlastně nepřemýšlí.
2: Jo, že ty o sobě nepřemýšlíš takhle seriózně dospěle, jako že jsi novinářka a máš dítě, ale jak teda o sobě přemýšlíš jako?
3: No, že jsem ještě tak, mám ze sebe tak pocit, že jsem nějak vyšla z té školy a teprve to všechno rozjíždím.
2: Jakože ten pocit, že ještě ta životní moudrost a ta dospělost tě jako nedostihla, nebo že ji ještě jako nemáš.
3: Já to nevím, jestli mě životní moudrost někdy dostihne teda.
2: No, protože pro mě třeba ta v uvozovkách dospělost, nebo to, co bych si spojovala s někým, komu je plus minus 40, tak to pro mě sebou neslo i nějakou jako životní moudrost v uvozovkách, nebo že budu něco vědět, ale teď pořád zjišťuju, že já vlastně nic nevím, nebo nepřijdu si nějak moudřejší a zkušenější, než jsem byla, když mi bylo třeba 25.
3: No, já si nad tím říkám, když jsem se teda přinutila se nad tím trošku zamyslet, že tak trošku doufám, že ta 40 a dál, že to bude takový období, kdy už toho tolik nebudu muset, jo, protože tak ty 20. léta člověk potřeboval dostudovat, potřeboval rozjet nějak kariéru. Po 30. přišlo na řadu, že by si měl člověk pořídit dítě, zároveň, že by měl tu kariéru nějak jako pořádně našlápnout, protože po té 30. to je ono, že jo, to teď máte už jako nějakou tu zkušenost a měli byste být dobrý v tom, co děláte. A mně se to nějakým, jako s nějakým štěstím, tak se mi to vlastně všechno povedlo. A teď si říkám, že po té 40, že už bych mohla jako trošku sklízet plody té práce. Že bych to mohla užívat víc v té práci, s dítětem je čím dál méně péče a čím dál větší sranda. Takže to třeba bude takový období, který bude vlastně jako pozitivní.
2: A dítěti tvýmu je kolik, abychom nemluvili tak abstraktně?
3: Jo, mám syna, který mu je 8.
2: Syna, který mu je 8. A ty jsi mluvila o tom, že jako ve 20 jsem si řekla, že nebo člověk, ty jsi to nebrala takhle jako v jejich formě, ale tak trochu odosobněně, jako že člověk by měl, nebo člověk má dostudovat a začít dělat práci. Po 30, teda, že má mít člověk tu rodinu a trochu jako šlápnout do té kariéry, tak to je něco, co jsi takhle ty sama jako nalajnovala, že to tak vnímá, že by to tak mělo být, nebo...
3: To mi tak přišlo. Takhle jsem si nějak představovala, že to zhruba půjde. Je pravda, že ty moje představy zrovna nesahaly dál za tu 40, jo. Tam je to taková jako neprobádaná země, kde žijí lvi a příšery. Tam jsem to ještě tak úplně nepromyslela.
2: Ten věk po 40 plus minus je teda pro tebe nějaká, jak to bylo vždycky na těch mapách, zde žijí lvi, no, nebo tam žijí lvi. Tak ty si jako nepřemýšlela o tom, co bude po 40.
3: Přišlo mi to, že to je daleko hrozně. Jo, a že to je takový, že spousta věcí se třeba i na mě změní a že nemá cenu o tom přemýšlet takhle dopředu, protože Bůh ví, kdo jako tou dobou budu. A jak jsem říkala, já si vlastně přijdu pořád stejně.
2: A teď teda, když se nad tím zamyslíš, Bůh ví, kdo teda já budu, tak protože to už skoro ty teď jsi.
3: Tak kdo jsem, jako?
2: No, nebo jako, nebo jestli se ta tvoje představa nějak, dejme tomu, konkretizovala, anebo jestli pořád jako to vnímáš, jakože ten věk po 40 je něco neprobádaného, o čem se nepřemýšlí, a že to vnímáš tak, jako že to bude něco úplně jinýho, nějaká úplně jiná země, než v jaký se pohybuješ dneska.
3: No, vlastně jsem právě zjistila, že asi ne, že já prostě budu pokračovat v tom, jak to dělám. Já teda tak se svěřím. Já mám vlastně za sebou letos v lednu takový docela ošklivý psychický zhroucení nebo vyhoření, nebo nevím, jak to říct, ale opravdu jako nebylo to nic pěkného z práce i z různých osobních věcí. A musím říct, že pro člověka, který je zvyklý jako dělat 12 hodin denně a všechno zvládat, jakože práce, domácnost, dítě, partnerství, společenský život, tak zkušenost, kdy najednou vy nedokážete několik dní stát z postele, protože to prostě nejde, tak byla až taková jako trošku děsivá. A to je asi chvíle, kdyby si zrovna v tomhle věku a v téhle situaci spousta lidí by si řekla, musím něco změnit na svý práci nebo na tom, jak intenzivně třeba pracuju. A já jsem u toho vlastně přišla na to, že problém není to, co dělám, nebo jak intenzivně to dělám, ale problém je, jsem já.
4: Aha, no tak to bys možná mohla nějak trochu konkretizovat. Ono to vyhoření, myslím, nebo tady ten pocit nějakého psychického propadu je třeba důležitý téma jako samo o sobě, protože, nebo tak to aspoň na mě působí, ty si tak docela, jak jsi říkala, že od těch 20 teda dokončit školu, teď začít pracovat, teď si udělám tu rodinu, do toho potlačím kariéru, tak je to takový poměrně jako dost výkonově orientovaný, jako nalajnovaný, že všechny věci se někam jako natlačí podle nějakých tabulek a tak. A tak možná mohla bys popsat to vlastně, jako co se ti stalo, jak úplně jako lidsky.
3: No to je to, co vlastně říkám, že ten problém jsem já. Já jsem tímhletím, jak jsem opravdu hodně výkonový člověk, který přesně všechno má nalajnovaný a hlavně všechno musí být dokonalý. Nedovolím si mít moc z věcí radost, že když se mi něco povede, tak udělám takový to, dobrý, ale teď co bude jako dál, co udělám lepšího, co udělám dalšího, ona teda ta práce novinářská k tomu trošku jako směřuje, ono tak to prostředí funguje. A já jsem se tím vším, jak jsem všechno musela být všude dokonalý, všechno hotový, všude jsem se musela překonávat, tak jsem si tím prostě způsobila jako totální vyčerpání nebo únavu, že prostě moje tělo v jednu chvíli řeklo, hele víš co, ne, prostě já už to dělat nebudu tohle.
4: No a zachytila jsi tam jako nějaký předstupeň nebo nějaký pocity, že by se už něco dělo, anebo ty jsi jako jela, pořád všechno byla takzvaně pohoda nebo zdánlivá pohoda, asi moc pohoda to nebyla, když potom následovala tohle, ale jakože si to pořád zvládala a pak najednou z ničeho nic jako přišel zlom, že jsi se vzbudila a už si byla tak vyčerpaná, že nevstaneš, nebo tomu něco předcházelo?
3: Myslím si, že ten poslední rok už byl takovej, že už to na mě začínalo být vidět, že jsem byla ze spousty věcí nervózní, špatně jsem spala, nemohla jsem odpočívat. Spousta věcí mě třeba jako rozbrečelo nebo naštvalo, takový ty zjitřený emoce, že člověk jako ty známky tam trošku byly, ale já jsem si prostě řekla, no tak nefňukej a přetlač to prostě. A najednou už to nějak přetlačit nešlo. A na tom jsem si právě řekla, že doufám, že protože já vlastně jsem zjistila, že já tu práci chci dělat takhle hodně a asi se nezbavím ani jako všech svých ostatních věcí, které dělám, ale že asi opravdu ten problém jsem já a musím si jako víc dovolit na to kašlat, nebo jako neprožívat tak ty věci.
4: Jako neklást na ně tak velký důraz ve smyslu, že ti na něčem jako tak extrémně záleží.
3: No nedělat si, já si totiž ze spousty těch věcí jsem zjistila takhle jako zpětně, že si ten stres z toho dělám sama. Jo, že ono, jasně, ta práce je taková jako náročná, stresy, nepříjemné situace tam jsou, ale já opravdu většinu toho tlaku jsem si nad tím dělala sama. Tak to je teďka takový můj úkol, který dělám letos na Prahu, teda 40, že se snažím, jak se říká, I don't give up anymore, tak se snažím trošku víc žít podle tohohle přístupu.
4: Jako podle přístupu, že tak trochu je ti to všechno jedno, nebo slušně řečeno u zadku.
3: No, jakože dělám tu práci dál, mám prostě, zkusím z toho mít nějakou radost, ale když se mi to třeba nepovede, nebo něco nestihnu, novinářina je taková, že vás často někdo předběhne s tou zprávou a vy můžete to celý spláchnout jako do záchodu. A tak si nad tím říkám, snažím se nad tím říkat, tak je to jedna zpráva, píšeš prostě v průměru jednu zprávu denně, tak je to přece jedno, nic jako nestane. Jo? Často se mi třeba stávalo právě, že jsem měla něco rozpracovaného, ale musela jsem ve 4 hodiny odejít do družiny a dostala jsem se k tomu, až když jako syn usnul, takže ten text třeba vycházel až o den později. A já celou tu dobu, co jsem byla s tím synem, tak mi to pořád v hlavě cvakalo a přemýšlela jsem, jestli to teda někdo nevydá rychlejc než já. A to se snažím teďka nějak jako už nedělat, protože to evidentně nevede k dobrému konci.
4: No a není to, nebo nenapadlo tě někdy, jestli to není jako trochu škoda si tu přítomnost kazit právě, nebo v uvozovkách kazit, tím, že se stresuješ, že někdo napíše zprávu rychleji než ty, když jako čteš svýmu dítěti pohádku, že jako mě by to třeba štvalo, že mi to tam jako kazí ten moment.
3: Mě to strašně štvalo. Já jsem to jako úplně nenáviděla. Pak ještě člověk má samozřejmě jako pocit, že ještě jako blbá matka, že jo, protože vlastně ani nedá tomu dítěti tu pozornost. Hrozně mě to štvalo, ale už jsem prostě byla v nějakém takovém stavu, kdy se to moc nedalo vypnout a on se to hodně zhoršovalo a až nakonec tělo řeklo, hele, musíš to vymyslet nějak jinak.
4: Aha, takže to tělo vlastně to vyřešilo v uvozovkách, nebo vyřešilo, pomohlo ti to jako vyřešit tím, že už ti dalo jako stopku úplně. Jo. No a teď to je teda pro mě úplně nepředstavitelná představa, no tak musím to takhle říct. To je pro mě úplně nepředstavitelné, že jako ti tělo nějak vypoví službu, nebo co se jako ti stalo, nebo co se...
3: Hele, já jsem začala mít takový jako panický záchvaty, který prostě cokoliv a co hrozně mě všechno vyčerpávalo, jo, takový to opravdu člověk, který byl zvyklý zvládnout úplně všechno, tak já jsem třeba ráno vstala, odvedla jsem dítě do školy a pak jsem se vrátila domů a byla jsem úplně vyčerpaná tak, že jsem prostě probrečela, dopoledne, odpoledne jsem prospala a pak jsem teda nějak zvládla pro něj dojít zpátky zase do té školy. A tenhle ten jako stav trval třeba téměř měsíc. Tak střídavě. A ta hlava prostě společně s tím tělem mě nějak udrželi v posteli a udrželi mě jako mimo všechno, aby mi tohle trochu došlo, že prostě musím o věcech začít přemýšlet trošku jinak, respektive o nich tolik nepřemýšlet.
4: Mm-hmm. A řešila jsi to s nějakou jako odbornou pomocí, nebo ty jsi to nějak takzvaně urvala sama, nebo zvládla sama?
3: Ne, tady jsem pochopila, že tohle už sama neurvu. A normálně jsem šla k psychiatrovi.
4: Mm-hmm.
3: A na terapii.
4: A v tom nějak pokračuješ a vidíš třeba u sebe, nebo vnímáš za ten, protože teď už je to skoro, že jo, ty si říkáš, že se to stalo někdy v zimě, tak teď to bude tak nějak 3/4 roku plus minus, tak vnímáš už sama na sobě, nebo třeba tvoje okolí jako nějakou změnu, anebo jenom si vlastně byla ráda,

0: a důležitá věc.
1: Ta čtyřicítka, tak je v kontextu tedy toho věku 40, kde už je ta strašidelná v uvozovkách čtyřka na začátku, něco, co jako tě stresuje nebo trápí, ať už je to jako cokoliv banálního, anebo je to něco opravdu jako důležitýho?
0: Jak jsem říkala, tak se vlastně docela těším. Vnímám to pozitivně, že by to opravdu mohlo být takový období, kdy se to i třeba trochu naučím si některé ty věci víc užít, ale zároveň samozřejmě pořád vzadu je takový ten červíček, který říká, no jo, ale kolik je to těch let, který si ještě jako užiješ? Co když začneš mít nějaký zdravotní problémy? Co když už té práci ti to tak nepůjde, Bůh ví, jak na tom bude, že jo, mediální trh? Co když začneš mít nějaký finanční problémy? A nebo já nevím, někdo třeba z rodiny jako onemocní nebo tak, a to mě na tom jakoby, to vědomí toho, že opravdu už se to přehupuje do nějaký fáze života, která už nemusí jít nutně jenom nahoru. Ono to tak samozřejmě nemusí být ani ve 20 nebo ve 30, ale to furt ještě máte dojem, že jako k něčemu šplháte. A teďka si říkáte, kdy nastane ten moment, kdy začnete sestupovat dolů. A to je na tom trošku děsivý.
1: Ale ono to asi taky zase znovu je možná nějaká naše myšlenková představa, ale je pravda, že já jsem ten život taky dlouhou dobu jako vnímala jako takhle nějakou přímku, co směřuje někam nahoru a tam se někde pak zlomí. Taky mě napadl ironický název pořadu Klub 40 za Zenitem. A pak jsem si říkala, no ale to je jako hrozně zlý i vlastně vůči mně, protože mě se to taky týká a nevím, jestli bych chtěla chodit a říkat o sobě, hele, tak já už jsem za Zenitem. Ale samozřejmě zase ten pomyslný vrchol nebo ten Zenit je jenom nějaký náš konstrukt, protože třeba Zenit našeho života může být, že budeme v 70 nebo v 80 letech sedět na zápraží s čajem. To třeba může být ten vrchol, jakože.
0: No je to tak, mně teda přijde, že zrovna ta naše generace, my teďka jako čerství 40, že to máme takový docela dobrý, že se to pořád posouvá dál a dál, takový to období, kdy se ještě považujeme za mladý a plný sil. Jo, to prostě dřív si myslím, že takový to a už budeme mít ty vnouče, že to přicházelo vlastně mnohem dřív, tak to mě na tom tak jako docela uklidňuje, že pořád má pocit, že je toho hrozně před náma. A i třeba, když to ukážu na něčem banálnějším, na tom vzhledu, tak já mám jako pocit, že ženský po 40 jsou strašně jako hezký všechny. A já sama na sobě vidím, že ač objektivně jako ve 20 to bylo lepší, věci držely na místech, kde mají držet a tak podobně, tak jako já třeba mnohem míň to řeším, jak vypadám. A mám jako mnohem větší sebevědomí než dřív.
1: Mm-hmm. Tohle se tam objevilo často, myslím taky, že to tady říkala třeba Alžběta Jungrová, fotografka, která zmiňovala, že právě když byla mladá, tak třeba pro ní bylo i skoro nepředstavitelné jít někde venku a nebýt namalovaná a že dneska, ne, že by to bylo úplně jedno, jak vypadá, ale že ta externí validace nebo to, co si myslí ostatní o tom, co si vezmu já na sebe, takže už je víc jedno.
0: Jo, to je vlastně první taková věc, kde jsem došla k tomu poznání, že už se tím nebudu tolik jako stresovat.
1: Vnímáš tam jako v té tvojí naší generaci nějaké podobnosti nebo nějakou charakteristiku pro tuhle generaci?
0: Myslím, že je to vlastně to, o čem jsem mluvila v té první půlce, že my jsme jako vychovaní k tomu, že musíme makat a musíme všechno přerazit a jo, tak na to existuje i hromada, že jo, TikToku, jak mileniálové prostě, jak kdo je připoutaný na tom zdravotním lůžku a jede z kopce, jo, takže mileniál jede do práce, protože prostě neexistuje, že by jako nepřišel a myslím si, že třeba ty mladší generace už to takhle nemají a docela jim to závidím. Já se to teď vlastně učím ve 40, jako nedávat tomu ze sebe úplně všechno a myslet taky trošku na jiné věci. Ale myslím si, že tohle je zrovna typický pro tu naši generaci.
1: Jo, ten důraz na tu takzvaně tvrdou práci a to, že to je nějaká jako v uvozovkách dobrá vlastnost se jako udřít.
0: Jo, a všechno zvládnout a prostě mít všecko. Doma musí být uklizeno a musí se vařit to domácí jídlo a ještě teda musíte cvičit, abyste náhodou nebyla tlustá. Do toho teda v té práci musíte odvádět skvělý výkony, taky je potřeba číst intelektuální knihy nebo se nějak sebevzdělávat. A ono to jako není úplně zdravý, že jo?
1: Hlavně to není ani asi zvládnutelný, jakože takovýhle to-do list jako všech těch úkolů. A takže vnímáš to tak, že třeba ty mladší lidi už to mají nastavený trochu jinak?
0: No, ale nemyslím to jako vlastně tak. Oni často neudělají, já to sleduju na těch kolezích, oni jako často neudělají míň práce než my. Ale prostě jenom tím, jak to tak strašně neprožívají a dovolej si prostě někdy si i odpočinout, tak jsou pak zase třeba výkonnější někde jinde.
1: A je tam třeba ještě něco, s čím se jako stotožníš nebo co vnímáš jako nějakou čistě jako generační záležitost? Myslím tím jako z tvé osoby.

0: osobní zkušenosti, protože samozřejmě nemůžeme všichni znát všechny příslušnice a příslušníky jako tady té generace čtyřicátníků, takže bych to asi vztáhla na to, jako, jak to vnímáš ty ze svého okolí.
1: Já jako vnímám, že jeden ještě velký rozdíl a to jsou ty děti, protože ty mladší generace, tam už jako otevřeně se mluví o tom, že ne každý ty děti chce, spousta jich zůstává bezdětných. Zase ty starší lidi ty o tom ani moc jako neuvažovali, tam prostě ty děti byly automaticky, nikdo jako nepřemýšlel o tom, jestli vůbec jako je chcete, nebo jestli je to nějaké vaše poslání. A myslím si, že ta naše generace byla taková ta mezi tím, která si jako procházela tím, ještě jsme byli hodně vychovaní k tomu, že ty děti mít máme. Zároveň už trošku přemýšlíme o tom, jestli je to opravdu to, co v životě chceme. A teď jsme si tenhle ten konflikt museli mezi sebou nějak jako sami v sobě vyřešit. A to vnímám, že hodně třeba žen takhle jako řeší, tý mojí generace takhle řeší. Často teda jako pravda je, že to skončí tak, že to vyřeší pozdě a pak se jako trápí tím, že už to třeba tak jakoby, že už to prostě třeba tak nejde, jak by si představovali, nebo že to nejde vůbec. A to musím říct, že já vlastně, to je jedna z takových hodně osvobozujících věcí na Prahu mít čtyřicítky, že jak mám to 8leté dítě a tuhle kolonku mám jakoby odškrtnutou.
0: Kolonku zase.
1: Je to tak,
0: něčím tě to uklidňuje, že...
1: Jo, že prostě vím, že kamarádky třeba v trošku mladším věku nebo v mým věku, který děti nemají, tak to hodně řeší, že se třeba rozhodli, že je mít nebudou, ale samozřejmě, jako říkáte si, nebudu teda sama, nebyla to chyba, neměla jsem to udělat nějak jinak. Co jsem udělala špatně, že jsem si nenašla kluka, se kterým bych to dítě chtěla mít. A tohle je jako věc, kterou, dobrý, já už mám splněno a to je taky takový trošku jako osvobozující.
0: Jo, jako tak to můžu potvrdit, že to je podle mě jako docela nové téma, které se týká jako téhle generace a zároveň, protože to třeba je i jako moje docela téma, tak já tam vnímám i nějaké jako chybějící vzory, nebo to, jak by to řešily ty generace přede mnou, protože ty to právě moc neřešily. Takže tam není úplně nějaký vzor, na který jako já se můžu spolehnout nebo podívat, jak to někdo řešil, protože tam, nebo to je čistě můj jako osobní pohled, to bylo tak, že buď lidi děti měli a byli většinou ještě navíc v těch takzvaně tradičních rodinách, anebo děti neměly třeba ty ženy a pak to bylo takový něco, čemu třeba i se jako u nás doma posmívalo trochu, takže to je taková ta žena, která má kočky nebo jo, že ona má psy, takže je jako divná žena, protože žije s kočkama nebo se psama, takže já teď žiju se psama, takže tam jako není ten vzor, jak by to někdo řešil dřív a je to něco, co v té naší generaci jako je docela velký téma, ale není tam nějaký precedent, jak to řešit.
1: No říkám, musíme my si to nějak jako sami sobě srovnat a ta generace, co už nastupuje a nemusí to být jako velký rozdíl, myslím, že i holky o 10 let mladší než já už mají prostě v tomhle jinou pozici, tak ty už jako mají tu cestu takovou, že je jako normální říct, já ty děti prostě mít nebudu, já je prostě nechci.
0: Takže to bys asi řekla, že je jako jedno z taky z těch nějakých věcí, co se kolem tebe objevují v té tvé bublině.
1: Jo, to se, a musím říct, že i tak jako kamarádky mi to říkají, ježiš, ty se máš, že už to máš jako vyřešený. Já jsem teď jako zrovna single a kdyby prostě mi bylo 39, byla bych single, neměla bych dítě, tak asi bych jako byla v nervu, že kdybych třeba ještě chtěla, tak už jsem jako pod nějakým tlakem, že to musím vlastně vyřešit jako velice rychle. A to oni mi všechny říkají, no ty už jako nemusíš, ty už si přesně můžeš pořídit kočku nebo si můžeš doma číst a uvidíš prostě za 5 let, jestli chceš randit nebo nechceš randit.
0: A je tam něco, co ale třeba s tím přibývajícím věkem naopak tebe stresuje. Já nemyslím, že někdo psal nějaká žena v reakci právě na Klub 40, že jí třeba zajímá, jak lidi jako přistupují k nějaké otázce plastických operací anebo toho, jak vypadáme. Protože obecně je na to nahlíženo tak nějak z mého pohledu trochu jako s despektem, že to je něco, jako čím bychom se zabývat neměli, protože je povrchní, takže bychom si měli třeba číst, já nevím, radši Marka Aurelia, nebo já nevím, Platona, ale ne se teda zabývat tím, jestli máme vrásku na čele. Ale já si myslím, že více lidí se zabývá tím, že mají vrásku, než kolik jich čte doma Marka Aurelia, ale nevím, co má kdo na nočním stolku samozřejmě.
1: Tak já zatím ještě si říkám, že furt dobrý, tak to zatím moc neřeším. Ale myslím, že jako do budoucna, nevím, taková nějaká operace očních víček nebo něco malého by se třeba mohlo stát, ale já jsem taky dost navíc jako posera. A já si říkám vlastně jako v obdivu holky, které do toho jdou.
0: Jo, takže ti tam jako blokuje trochu ten strach.
1: No, ale... mě by to jako asi za to ne... Já si asi říkám, že mi to za to nestojí, za to někde do sebe nechat řezat a jako snášet tu bolest za to, abych měla, já nevím, jako hezčí prsa, nebo nevím, no asi... To je právě ta část, kde už jsem došla k tomu, že už jakoby asi dobrý, už to nebudu hrotit.
0: Jo, takže to je, dejme tomu taky nějaká další kolonka, kterou si můžeš odškrtnout, že toto mě nestresuje.
1: No, ale ono to může být jiný, že jo, jako taky vidí prostě, jako, že ono pak najednou ty změny se začnou dít. Asi taky z toho mám takový subjektivní dojem, že se to děje později, že říkám, ty holky dneska prostě holky, no, ženy, jistě, že do 50 jsou úplně super šik, jo, jako ve srovnání s našima prababičkama, který tou dobou už prostě byly takový trošku udřený, to se vůbec nedá srovnávat. Takže třeba tenhle ten stres mě překvapí až později.
0: A ještě něco v souvislosti se 40, co bys chtěla, aby tady zaznělo, co by třeba měl někdo slyšet, ať už mu bylo 40, nebo to poslouchá jako s tím, že se připravuje na to. Někdo mi psal právě, že děkuji za tento pořad, který mě připravuje na stáří.
1: Tak na druhou polovinu
0: není,
1: života.
0: Není zač, ano.
1: No ne, asi to, o čem jsem tady mluvila celou dobu, prostě neberte si tak ty věci. A je teda srandovní, že to někomu radím já, jo, já se to teprve učím. Tak pokud jako máte příležitost, tak to možná zkuste co nejdřív.
0: Tak jo, tak Lucie, díky moc, neber si prosím tě tak k srdci zejména ty pracovní věci, ani vy všichni ostatní, díky, že jsi přišla do klubu 40. Díky vám všem, že jste poslouchali a připomínám, že konstruktivní kritickou vazbu, ale samozřejmě i hezkou, nekonstruktivní pochvalu mi můžete posílat na ivana.veselková@rozhlas.cz.
2: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. 90kové léto.
3: Na odchod sovětských okupantů se čekalo déle než 20 let a pak opravdu nastalo.
4: Jsem na Karnovském nádraží, je to se mnou také předseda městského národního výboru, inženýr Jaroslav Vrzal. Pane předsedo, co ztrácíte a naopak získáváte?
5: No tedy především získáme klid ve městě, bohužel dopady budou velice nepříjemné, musíme opravit 197 bytů.
2: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
6: V 15 hodin pokračuje úterní odpolední Plus. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
6: Ministerstvo zdravotnictví chystá změny v organizaci péče. Nejnáročnější onkologické operace by měly nově provádět už jen lékaři ve specializovaných centrech. Co to přesně bude znamenat pro pacienty? Z kosmetičky rovnou předsedkyní rady velké energetické firmy. Na Slovensku teď tenhle kariérní skok budí pozornost ještě kvůli jednomu detailu, o kterém nám řekne naše zpravodajka. A kolik životů stála v Evropě letošní dlouhotrvající vedra a jaké další škody způsobila? O tom budeme mluvit v následující půlhodině. Teď jsou tu zprávy s Ondřejem Látalem.
7: Přeju dobré odpoledne. Vládní novelu zákona, která mění rozpočtová pravidla, znovu projednávají poslanci. Vetovali prezident Petr Pavel, protože podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO jsou ale teď rozpočtová pravidla nastavená tak, že není možné reálně sestavit rozpočet na příští rok. Koalice se podle ní chystá veto prezidenta přehlasovat. Opozice vládní novelu kritizuje dál. Podle předsedy ODS Martina Kupky umožní novela vládě utrácet a zaplatit to budou muset další generace.
8: Důrazně vyzýváme současnou vládu Andreje Babiše, ať zastaví rozpočtovou demolici. Ten zákon, který se vrací do poslanecké sněmovny, sice má v titulu, že jde o rozpočtová pravidla, ale ve skutečnosti je to jenom zadlužovací zákon.
7: Pokud novela projde, chystá se opozice obrátit na ústavní soud. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Reaguje tak i na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který nebyl dostupný delší dobu teď v létě.
9: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření k vytvoření robustnějších rezervních zásob.
10: Říká za ministerstvo zdravotnictví Martin Novotný. Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
11: Je to frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
10: Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají pouze jednoho dodavatele. V Česku se to týká až poloviny léků, kterým skončila patentová ochrana. Podle výkonného ředitele České asociace farmaceutických firm Filipa Vrubela je příčinou chybějící konkurence to, že stát tlačí na nízké ceny.
12: Nakoupili jsme si tuto úsporu právě tím, že nám roste riziko výpadku.
10: Novelu chce mít ministerstvo hotovou do konce září. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
7: A zdravotnictví nás bude v Odpoledním plusu zajímat i chvíli po zprávách.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
7: V největší evropské automobilce Volkswagen začalo vyjednávání o její budoucnosti. Šéf představenstva koncernu Oliver Blume se schází ve Wolfsburgu se zástupci zaměstnanců. Ti chtějí hlavně slyšet detaily o chystaných úsporách.
13: Wolfsburg je pro Blumeho první z 9 zastávek. Po dolnosaském kmenovém závodě přijdou hned na řadu továrny v Emdenu a Cvikau, o kterých se delší dobu říká, že jsou na hraně uzavření. Volkswagen pořád vytváří zisk a v Evropě dokonce roste, ale mimo ní přichází o trhy, především o ten čínský, kde odbyt klesl meziročně o čtvrtinu. Koncern může výhledově propustit desítky tisíc zaměstnanců. Automobilka Škoda, která jeho součástí, uvedla, že plány vedení v Německu nemají přímý dopad na její aktivity. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
7: Na moskevském letišti Vnukovo přistál americký vojenský transportní letoun. Informuje o tom agentura Reuters. Boeing Globemaster dorazil v pondělí do lotyšské Rigy ze základny Andrews nedaleko Washingtonu. Z Lotyšska dnes odletěl do Moskvy na jedno z tamních hlavních letišť. Kreml uvedl, že o letadle nemá žádné informace. Další podrobnosti nejsou známé. Základna Andrews ve státě Maryland slouží také jako výchozí letiště pro speciál amerických prezidentů Air Force. Vietnam postaví svou první jadernou elektrárnu. Tender vyhrála ruská společnost Rosatom a podle smlouvy by dva nové bloky měly začít vyrábět elektřinu nejpozději do roku 2035. O zakázku se původně ucházelo také Japonsko, nakonec svou nabídku ale stáhlo.
14: Vietnam má hotové projekty na dva jaderné bloky, Ninh Hoan 1 a Ninh Hoan 2, ale v roce 2016 se práce na prvním bloku zastavily kvůli nedostatku peněz. Země dlouhodobě vykazuje jeden z nejrychlejších ekonomických růstů v celé Asii. Elektřiny má málo a proto vláda rozhodla, že energie z jádra bude mít prioritu, a to na úkor jiných dlouhodobých projektů. Po dokončení obou bloků bude výrobní kapacita první jaderné elektrárny v zemi 2400 MW. Do roku 2050 chce Vietnam z jádra vyrábět už 14 000 MW. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
7: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu plus. Policisté v Praze kvůli nehodě autobusu uzavřeli Vídeňskou ulici ve směru do centra. Informovali o tom na síti X. V autobusu při prudkém brzdění popadalo několik cestujících. Někteří z nich jsou zranění, říká mluvčí záchranářů Karel Kirs.
15: Naše posádky celkem ošetřili 6 osob s převážně lehkými zraněními. U všech pacientů došlo k kompletnímu vyšetření, následně i ošetření poranění a následnému transportu do zdravotnických zařízení.
7: Nehoda se stala ve Vídeňské ulici u křižovatky s ulicí u Krtského nádraží v Praze 4. A tady jsou další dopravní informace. Na dálnici D5 z Prahy na Rozvadov je za Plzní dočasně pozastavený provoz. Kousek za sjezdem na Domažlice na 90. kilometru zasahují hasiči u požáru kamionu. Do kolonie se dojíždí za sjezdem na Bory kolem 86. kilometru. Na D1 v Brně směrem na Prahu v omezení za nájezdem z D2 překáží v pravém pruhu porouchané osobní auto. Kolona předním osobní auta od exitu 201 Slatina se sunou 20 minut, kamiony podstatně déle. Roztrhanou kolonu v pravém pruhu tvoří od sjezdu 210 Holubice. Na dálnici D1 před Brnem je velmi silný provoz i směrem z Prahy na Vyškov. Kolem exitu 182 Popůvky se hodně brzdí. Řidiči si ještě úplně nezvykli, že je tam od včerejška nově uzavřený výjezd z dálnice. Musí se už dřív exitem 178 Rosice, anebo až v Brně k výstavišti. Dobře dojeďte. Dnešní noc má být zatažená až oblačná, místy, a to hlavně v Čechách, se vyskytne déšť a nebo přehánky. Na jihozápadě Čech může být kránu i polojasno. Teploty v noci klesnou na 15 až 11 stupňů, v 1000 metrech na horách bude nejčastěji kolem 11. Slabý, místy mírný vítr z východních směrů do 2 až 5 metrů za sekundu. Zítra pak čekáme ráno a dopoledne převážně oblačno až zataženo, jenom výjimečně se objeví i polojasná obloha, a to hlavně v jihozápadní polovině území. Místy se bude vyskytovat občasný déšť anebo přehánky, četnější v severní polovině území. Během odpoledne a večera pak čekáme ubývání srážek a polojasno bude četnější. Teploty zítra 16 až 21 stupňů, v jižní části území většinou kolem 23, v 1000 metrech na horách kolem 14, na Šumavě až 19 stupňů a vát má slabý, místy mírný vítr z východních směrů do 2 až 6 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
6: 8 minut po 15. hodině vás od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková. Začneme zdravotnictvím. Nejnáročnější onkologické operace budou lékaři provádět jen ve specializovaných centrech. To je plán Ministerstva zdravotnictví, který chce dokončit do roku 2030. Třeba operace nádorů jater, slinivky plic nebo močového měchýře postupně by měly dělat jen zkušení lékaři. S podrobnostmi je už ve studiu Michaela Bacílková z domácí redakce. Dobrý den.
16: Dobrý den.
6: Proč ministerstvo tuhle změnu vlastně chystá? Souvisí to se zvyšováním kvality lékařské péče?
16: Ano, podle ministerstva by náročné operace měly dělat lékaři, kteří s nimi mají větší zkušenosti. Úřad argumentuje třeba výsledky operací nádorů konečníků v pokročilém stádiu. Zatímco u specializovaných center dosahuje přežití ve 3 letech po operaci 75%, mimo centra je to 66%. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
17: Není to věc, která se stane zítra, je to proces. Máme tady některé milníky, které jsou už jasné. Začínáme od 1. září v oblasti játra a slinivky. Postupně vlastně budeme centralizovat až do roku 2030. Tím pádem se i nemocnice na to mohou připravit.
16: Je potřeba říci, že centralizace péče není v Česku novinkou. Aktuálně máme 24 typů specializovaných center a už teď v nich lékaři dělají zhruba 3/4 nejnáročnějších operací. Některé z nich si ale i tak nadále ponechávají menší nemocnice a právě to chce ministerstvo změnit.
6: Takže už víme, že ty změny by se teď od září měly týkat operací nádorů jater nebo slinivky. Kdy to bude u těch dalších výkonů?
16: V případě operací konečníků by to mělo být od příštího roku. Stejně tak to ministerstvo plánuje i u gynekologických nádorů. Operace karcinomů plic by se do specializovaných center měly plně přesunout od roku 2028 a urologické operace postupně od roku 2027 až do roku 2030. Výhoda centralizace ale podle ministerstva není jen ve vyšší kvalitě péče. Roste taky počet pacientů, kteří se vůbec k operaci dostanou, popisuje datový analytik ministerstva zdravotnictví Marian Rybář.
18: Když přijde ten pacient do centra, kde je velká zkušenost, tak oni se pustí i do hraničních pacientů, který by v těch menších nemocnicích vůbec operovaní nebyly. A jenom pro příklad, v Dánsku jsou 4 vysokoobjemová plicní centra a je tam ta prooperovanost nebo ten resection rate 25%, zatímco v Čechách je to 15%.
16: A ve specializovaných centrech je taky vyšší pravděpodobnost toho, že stav pacienta bude posuzovat více zdravotníků prostřednictvím takzvaného multidisciplinárního týmu.
6: Co na tohle všechno říkají menší nemocnice, která se logicky přijdou o zákroky? Souhlasí s centralizací?
16: Nejsou vyloženě proti, centralizace by ale podle nich neměla být přehnaná. Smysl dává třeba u karcinomu močového měchýře, pokračuje za Asociaci českých a moravských nemocnic Petr Chudomel.
19: Ale od roku 28, kdy se bavíme o centralizaci operativy ledvin, tak to už je právě ten sporný bod, protože se domníváme, že jsou tady nemocnice, které dělají operací ledvin 50, 60, 70 za rok, takže to je dostatečné číslo, měli by dostat šanci, aby prokázali, že tu operativu dělají dobře, dělají s minimálními komplikacemi a jsou srovnatelné s těmi velkoobjemovými centry.
10: Podle něj se taky může stát, že lékaři nebudou mít zájem v menších nemocnicích pracovat.
19: Naše operativa zůstane na úrovni kýly a žlučníku. A nikdo nechce pracovat v nemocnici anebo na oddělení, kde prostě ví, že vrcholem jeho kariéry bude operace žlučníku.
10: Upozorňuje taky na možné zhoršení dostupnosti péče. Podle něj to budou mít někteří pacienti do specializovaných center daleko. S tím ale ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí. Rozmístění center je podle rezortu takové, že případné prodloužení cesty nebude nijak zásadní. Nemyslí se ani, že pacienti budou na operaci čekat déle, protože specializovaných center je v Česku hned několik. Centra pro játra a slinivku navíc čekací lhuty nově hlásí a ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že pak podle toho může systém ještě upravit.
6: Tolik Michaela Bacílková z domácí redakce. Děkujeme. Naslyšenou.
10: Naslyšenou.
6: U lékařského tématu ještě zůstaneme i v 15 hodin 12 minut. Výpadky léků v Česku nejsou nijak ojedinělé. Podle dat České asociace farmaceutických firem hrozí hlavně u těch přípravků, které užívá jen malá skupina lidí. Ministerstvo zdravotnictví proto chystá opatření, aby pak léky při výpadcích třeba nemuselo dovážet ze zahraničí. Podobně jako to teď v létě dělalo s lékem tamoxifen, který nemohli sehnat pacientky s rakovinou prsu. A bude to nejspíš potřeba, protože stejně jako v případě tamoxifenu má v Česku jediného dodavatele skoro polovina léků, u kterých už vypršela patentová ochrana.
10: Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
11: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny, oni vždycky posunou to datum toho dodání. Je to vlastně frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
10: Jedním z důvodů, proč u poloviny léku chybí konkurence, je tlak na nízké ceny ze strany státu, tvrdí výkonný ředitel České asociace farmaceutických firm Filip Vrubel.
20: Takže ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stíží jediného dodavatele, který tím, že získal v uvozovkách celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozní marží pouze v jednotkách procent.
10: Podle Martina Novotného z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví je ale na místě usilovat o to, aby se peníze z veřejného zdravotního pojištění utrácely co nejefektivněji.
21: Ministerstvo zdravotnictví se je však zároveň vědomo potřebnosti nástrojů, které umožní v odůvodněných případech zvláštní postup.
10: Jeden dodavatel je podle České asociace farmaceutických firm většinou u léků, které užívá menší část pacientů, třeba jako zmíněný tamoxifen. Stačí pak třeba jeden problém ve výrobě a lék nemusí být dostupný. Jaké další příčiny může výpadek mít, popisuje vedoucí Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace Jakub Hlávka.
22: Stačí, aby prostě nějaká firma nebo továrna z Číny nebo z Indie nedodala nějakou zásilku. Někdy k tomu dochází z důvodu třeba kontroly kvality. Cukl vlastně kontroluje, jestli ty šarže, které k nám dochází, jsou bezpečné.
10: Z dat České asociace farmaceutických firm vyplývá, že k závažnějším výpadkům v Česku ročně dochází u 20 až 30 léků. Situaci měla zlepšit novela, kterou prosadil předchozí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Současné ministerstvo zdravotnictví ale chystá další úpravu, říká Martin Novotný.
9: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření ke zvýšení odolnosti systému nebo vytvoření robustnějších rezervních zásob.
10: Návrh této novely by podle něj měl být hotový do konce září. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: A na téma teď v následujících minutách navážeme s hostem, kterým je Marek Hampela. Hampel, předseda grémia majitelů lékáren. Dobrý den.
23: Dobrý den.
6: Už jsme se s tamoxifenem vrátili ke standardnímu zásobování. Už je dostupný?
23: Tamoxifen je dostupný jako neregistrovaný léčivý přípravek. Musíme to pacientkám dělit po dobu léčby 2 měsíce. To znamená, i dá se sehnat ten neregistrovaný, který na základě opatření obecné povahy tady distributoři dovezli.
6: Ptám se proto, že před časem ministerstvo ujišťovalo, že přijde asi 10 000 dávek do republiky v následujících dnech, tak proto ta otázka, jestli už se ta situace stabilizovala.
23: Situace je mimořádná a tomu odpovídá mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, kde lze předepsat jedno balení neregistrovaného léku na měsíc a můžeme vydat pacientce podle dávkovacího schématu na léčbu až 2 měsíce. To znamená, 100 tabletové balení musíme rozdělit, udělat individuálně připravovaný lék, který je neregistrovaný, a z toho musíme vlastně část dát konkrétní pacientce, musíme ji o tom informovat a dostane léčbu na 2 měsíce. Taková je situace k dnešnímu dní. Co se týká registrovaných léků, tak ty ještě nejsou obnovené dodávky a nejsou obnovené dodávky ani takzvaného specifického léčebného programu, to znamená ten, který hradili zdravotní pojišťovny.
6: Kdyby se to podle vašich informací mohlo vrátit tedy k normálu nebo zlepšit ta situace?
23: Opatření obecné povahy je vyhlášené ministerstvem zdravotnictví do konce října. To znamená, tady se přijalo opatření, aby opravdu se aspoň část pacientek k té léčbě dostala. Znovu opakuji, neregistrovaným léčivým přípravkem v rámci České republiky, což je naprosta anomálie v Evropské unii. A předpokládáme, že ministerstvo a SÚKL intenzivně jednají o dalším dodání specifického léčebného programu, který má příslušné povolení, ale tam zatím informace nejsou. To, co se stalo v létě u firmy Orifarm, kdy nejprve specifický léčebný program byl přislíben a poté nebyl dodán, řekl bych, že taky nemá obdoby. Za celou historii, co tady provozujeme lékárny v České republice jako soukromíci, jsme se s tím nesetkali.
6: Takže v tomhle případě jde skutečně o něco mimořádného nebo o nějaký souhrn nezvyklých situací, protože my jsme zmiňovali, že vlastně takovéhle výpadky léků na českém trhu nejsou nic neobvyklého.
23: Výpadky léku jsou. Případ Tamoxifen v naprosté nahotě ukázal, že opatření, které jsou stanovené v zákoně o léčivech, jsou nedostatečná. To znamená, my na úrovni lékáren a lékárníků jsme hlásili ten nedostatek v pravidelných denních intervalech, ale bohužel ani tato informační povinnost, kterou jsme splnili, nepřinesla očekávání.
6: Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli je nastavena nějaká metodika, když vy jako lékárníci zahlásíte tedy resortu, že je nedostatek nějakého léku, protože tady u tohohle případu se mohlo veřejnosti zdát, že vlastně ministerstvo zareagovalo až na kritiku v médiích a teprve pak nějak začalo ten lék intenzivně schánět. Takže jak to by mělo fungovat podle vás správně?
23: Metodika, která je v zákoně o léčivech nastavena, tu všichni dodržovali. Tady došlo podle mých informací, které jsou ostatně i veřejně dostupné, k tomu, že opravdu ten výrobce slíbil tu dodávku a nedodal. A my jsme na to upozorňovali. Já jsem si vytáhl teďka nejčerstvější data. Zhlášení, které lékárny podávali, my opravdu jsme už v červnu, to znamená začátkem měsíce června, jsme chtěli objednat pacientce ten lék i z léčebného specifického programu pod značkou Orifarm, ale on již nebyl u distributorů, kteří hlásili naprosté nuly. To znamená, tady jak distributoři, tak majitelé lékáren postupovali v souladu se zákonem, ale když něco není, tak někdo měl reagovat podle zákona a měl jednat s tím majitelem specifického léčebného programu, který tady je zaregistrován, aby opravdu ty dodávky dodal. A to se nestalo. To znamená, to situace na to potom reagovalo až ministerstvo vyhlášením opatření obecné povahy, kde v republice zůstaly 2 krabičky, aby si pacienti uvědomili 2 balení pro, řekněme, 10 000 pacientek.
6: Hrozí něco podobného, nějaký takovýhle výpadek u dalších léků, kde je situace podle vás nejkritičtější?
23: Co se týká dalších výpadků, výpadky v dodávkách mají různé příčiny, ale tou zásadní příčinou v České republice, že nejsou registrovány léky v dostatečném množství, jak říkal můj předřečník, to znamená, že je tady monopol pro jednoho výrobce a každý monopol je špatně, to znamená v jakékoliv oblasti. To znamená, že on tady nedodá potřebné množství anebo nedodá je v potřebný čas.
6: Ano, ale tam jsme taky slyšeli vlastně, že stát, je to kvůli tomu, že stát vlastně tlačí na nízkou cenu léků a to se prostě těm dodavatelům tady na našem malém trhu nevyplácí, takže proto ta příčina. Takže my sice máme levné léky, ale někdy nemáme ani je, dalo by se říct.
23: Takhle, jestli mohu reagovat. Ta hlavní příčina je v nízké ceně, kterou platí zdravotní pojišťovny, co je úhrada ze zdravotního pojištění, pokud je stanoveno pro Českou republiku, že z veřejného pojištění se hradí nejlevnější lék v rámci Evropské unie, tak potom samozřejmě ta hlavní příčina je velikost trhu, to znamená, tady je 10 milionů nebo 11 milionů pacientů v uvozovkách potenciálních občanů a je tady jeden dodavatel, který má výrobní linku zhodou okolností v Rakousku, ale on má výrobní program, který má pro německý trh, kde je 80 milionů občanů a pro polský trh, kde je 40 milionů občanů. A k té ceně vám řeknu, my máme stejnou cenu zhruba, jako je v Polsku. V Polsku je 40 milionů, takže a ta firma, která vyrábí v Rakousku, je samozřejmě zaregistrovaná i v polském trhu, ale tam mají velkou výhodu, jsou zaregistrovány dva výrobci. A v Česku je jenom jeden.
6: Ano. Takže by to chtělo trochu méně šetřit?
23: Takže a situace, víte, v zákoně už je mechanismus, to znamená vytipovat takzvané klinicko-terapeutické skupiny, u kterých léku to je, jsou nenahraditelné a jsou kritické, to je první opatření. A tam dokonce je popsán mechanismus v zákoně o veřejném pojištění, že může dojít ke zvýšení úhrady. Proč v tomto případě nedošlo k tomu jednání? Je otázka na zdravotní pojišťovny a asociaci farmaceutických firm.
6: Tak my se na ně obrátíme.
23: My jako majitel lékáren to nemůžeme změnit.
6: Děkuji za vaše vyjádření a za vhled do situace. Tolik předseda grémia majitelů lékáren. Ano, jednu větu.
23: Mohu ještě jednu větu? Velice by pomohla, kdyby distributoři byli zařazeni do krizové infrastruktury státu, tak jako je to u pohonných hmot. Potom by samozřejmě byl mechanismus, jak tady zajistit dostatečné množství těchto kriticky ohrožených léčiv pro dostatek pacientů. Oni musí být zařazeni do krizové infrastruktury. To bych zdůraznil.
6: Děkuji moc krát za vaše vyjádření. Torek Marek Hampel, předseda grémia majitelů lékáren. Naslyšenou.
23: Děkuji, naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
6: 15 hodin 23 a půl minuty. Jako vyšetřovatel třikrát odmítl trestní oznámení na slovenského ministra vnitra. Jeho manželka, kosmetička, mezitím dostala bez výběrového řízení místo v dozorčí radě státní energetické společnosti a navrhlo ji tam ministerstvo vedené stranou právě tohoto ministra Matuše Šutaje Eštoka. Tahle souvislost teď na Slovensku vyvolává pochybnosti o nestrannosti policisty. Úřady ale jakékoliv ovlivňování odmítají. Další podrobnosti probereme s naší zpravodajkou v Bratislavě Bárou Vránovou. Vítej, dobrý den.
0: Dobrý den.
6: Musíme asi od začátku to všechno rozplést. Čeho se vlastně trestní oznámení na ministra Šutaje Eštoka týkala?
0: Byla to jedna jeho cesta v roce 2024. Tehdy v prosinci ministr odletěl s partnerkou do Spojených arabských emirátů a navštívili tam společně i závod Formule 1. Ministr tvrdil, že tam jednal s prezidentem Mezinárodní automobilové federace. Pochybnosti ale vyvolalo hlavně to, kdo tu cestu vlastně zaplatil. Partnerka Šutaje Eštoka policii řekla, že například za letenky dala přes 12 000 eur v hotovosti. Jenomže doklad, který má tuto platbu potvrzovat, je vystavený až 4 dny po té návštěvě Emirátů, až po návratu. Vzniklo tak podezření, jestli část té cesty ministrovi ve skutečnosti nezaplatil někdo jiný.
6: Pochybnosti provázejí i samotné vyšetřování. V čem je problém?
0: Ten případ měl od začátku na stole stejný vyšetřovatel a trestní oznámení na ministra celkem třikrát odmítl. Tato rozhodnutí ale opakovaně rušila prokuratura. První třeba s tím, že neudělal všechny dostupné úkony a neměl dost podkladů. Později mu případ vrátila k doplnění znovu. Ten vyšetřovatel ale pokaždé dospěl ke stejnému závěru, a sice, že není důvod zahájit trestní stíhání. No a včera nadace Zastavme korupci zjistila, že manželka tohoto vyšetřovatele dostala bez výběrového řízení místo v dozor radě státní energetické společnosti. Sama přitom pracuje jako kosmetička, má kosmetický salon někde na východě Slovenska. Navrhlo jí ministerstvo vedené stranou Hlas, které předsedá právě Matuš Šutaj Eštok. Tu funkci navíc získala krátce poté, co její manžel vyšetřovatel ten případ podruhé odmítl.
6: Tak to vypadá, že vyloženě za odměnu. Co je to vlastně za funkci, co má ve státní energetické společnosti na starosti?
0: Není to výkonná funkce, samotnou společnost tedy neřídí jako předsedkyně 9členné dozorčí rady, ale kontroluje její vedení a hospodaření, může tedy třeba nahlížet do firemních dokumentů nebo účetnictví. A nejde o malou firmu. Energetika Slovensko má zhruba 1,3 milionu zákazníků, loni utržela téměř 1,5 miliardy eur a stát vnímá nepřímo většinový podíl. Nadace Zastavme korupci přitom ve veřejných zdrojích nenašla u této manželky vyšetřovatele žádnou předchozí zkušenost s energetikou ani zřízením takto velkého podniku. Ministerstvo tvrdí ale, že má dlouholeté pracovní i řídící zkušenosti a všechny podmínky splnila. Jaké konkrétní ty zkušenosti ale pro tuto funkci má, to už rezort nevysvětlil.
1: Jak na celou kauzu reagují slovenské úřady a samotný ministr, už jenom prosím ve stručnosti, Báro.
0: Úřady jakékoliv ovlivňování odmítají. Ministerstvo vnitra tvrdí, že není důkaz, že by policista rozhodoval ve prospěch ministra. Ministerstvo hospodářství, které paní dosadilo, vlastně říká, že může do té dozorčí rady bez výběrového řízení vybrat kohokoliv. A sám ministr Matuš Šutaj-Eštok se odpovědím vyhýbá, včera ani nepřišel na tiskovou konferenci.
1: Tolik naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová. Děkujeme za tehle případ. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Přestože se v posledních dnech ochladilo, západ Evropy si i v posledním prázdninovém týdnu užije další vlnu veder. Ta první letos přišla nezvykle brzo už v červnu. Pak podle aktuálních dat v Evropě kvůli horku zemřeli 10 000 lidí. Reálné počty ale můžou být daleko vyšší. Svět i Evropa se kvůli globálním změnám klimatu budou podle vědců častěji potýkat taky s živelními pohromami. Podrobnosti už má Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak shrňme to, kolik obětí mají tedy ta letošní vedra.
3: Z těch souhrnných statistik vyplývá, že v zemích západní Evropy v létě zemřelo zhruba o 35 000 lidí více, než bylo v uplynulých letech běžné. To se projevilo právě v měsících, ve kterých se Evropou prohnaly 4 vlny veder.
1: Kde byla ta situace nejhorší?
3: Konkrétně v Německu. Podle zdravotnického institutu Roberta Kocha tam od dubna do začátku srpna v souvislosti s vedry zemřelo asi 14 000 lidí. Vysoké teploty se ale výrazně dotkly i dalších zemí. Třeba španělské úřady jen mezi červnem a polovinou srpna evidovaly téměř 4 500 obětí horka. Více než 7 000 úmrtí nad běžný průměr hlásí taky Francie. Skutečné počty úmrtí můžou být ale ještě daleko vyšší. Statistiky totiž pokrývají jen asi půlku kontinentu a navíc nezahrnují většinu srpna.
1: A jak je to třeba v Česku?
3: No například Český statistický úřad jen mezi dubnem a koncem června zaznamenal zhruba 2 300 úmrtí. To je asi o desetinu víc, než bylo v uplynulých letech běžné. Ono se sice nikde nepíše černé na bílém, že by za to mohla přímo vedra. Vědci ale upozorňují na to, že vyšší počet úmrtí přesně kopíruje ty vlny veder. Ve sledovaném období navíc nesledovali žádný jiný faktor, jako například různé epidemie nebo smogové situace.
1: Ano, mluví se přímo o to nad úmrtí z veder. Jak je to s těmi živelními pohromami?
3: Podle klimatologů bude dál přibývat právě nejen vln veder, ale taky třeba tropických bouří, povodní nebo silných požárů. Výrazně silnější má být taky klimatický jev El Niño, který nejspíš výrazně zvýší i globální teplotu v nadcházejícím roce. A ty pohromy ostatně vidíme už teď. Například Francii se včera prohnalo ničivé tornádo.
1: A k tomu se dostaneme hned. Tolik Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Děkuji.
3: Já děkuji, naslyšenou.
1: Jaké škody právě tornádo na jihu Francie napáchalo, už se ptám našeho pařížského zpravodaje Marcela Faltise. Dobrý den, Marceli.
4: Dobré odpoledne.
1: Jaká je situace ve vesnici Poma na jihu Francie, kde v pondělí odpoledne udeřilo tornádo?
4: Teď už se tam pomalu vracejí obyvatelé a zjišťují, jaké jsou následky. Tornádo na jihu Francie nedaleko města Carcassonne poničilo asi 300 domů a kolem 40 lidí je zraněných. Asi polovina z nich skončila v nemocnici. Tornádo a silný vítr na jihu Francie poničilo zejména střechy domů. Z videí na sociálních sítích jsou vidět popadané stromy, poničená auta a taky domy, z nich některým zůstaly jenom obvodové zdi. Kvůli nepříznivému počasí byl omezený taky provoz na letištích na jihu Francie. Francie, třeba v Nice, Marseille nebo v Toulouse.
1: Francie se celé léto potýká s extrémním počasím, ať už jsou to právě vysoké teploty nebo dopady veder v podobě sucha a lesních požárů. Kde byla situace vůbec nejhorší?
4: Požáry zasáhly jih, ale zejména jihozápad Francie, a to konkrétně region Gironde, kde leží město Bordeaux. Požár tam sežehl 42 000 hektarů a zapsal se do francouzské historie jako vůbec nejhorší požár od konce druhé světové války. Já když jsem projížděl tímto regionem, tak jsem viděl kilometry ohořelých borovicových lesů. Významně tam oheň spustošil třeba vesničku Le Porche, kde skořilo kolem nějakých 280 domů a desítky obyvatel se tam ocitly bez střechy nad hlavou.
1: Tak snad už se i ve Francii, podobně jako v Česku, ochladilo. Tolik náš pařížský zpravodaj Marcel Faltis. Díky, naslyšenou.
4: Díky, hezký den.
1: Bylo 15 hodin 31 minut, teď jsou na řadě zprávy s Ondřejem Látalem.
2: Český rozhlas Plus.
7: Češi za letošní půlrok prosázeli v hazardních hrách skoro 575 miliard korun. Oproti loňsku to je skoro o 13% víc. Vyplývá to z údajů finanční správy. Nejvíc Češi sázejí na herních automatech, rostou ale taky sázky v živých hrách. Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policie vybrali z cizích bankovních účtů dohromady 10 milionů korun a poškodili tak přes 50 lidí. Teď jim hrozí až 8 let vězení. Nejvyšší soud Spojených států umožnil prezidentovi omezit hlasování poštou. Rozhodl jen dva měsíce před volbami, ve kterých se rozhodne o míře moci Donalda Trumpa ve zbývajících dvou letech jeho mandátu. Státy, které se proti nařízení bránily, podle soudu neprokázaly dostatečnou újmu. Slovensko vyšle na Oscary snímek Potopa. Drama natočil režisér Martin Gonda v české, polské a belgické koprodukci. Jestli americká filmová akademie vybere snímek do užšího výběru, bude jasné v polovině prosince. Na dálnici D5 z Prahy na Rozvadov opatrně u Plzně za sjezdem na Bory se od odpočívky s Orlenem na 84. kilometru rozjíždí kolona, ale jenom pomalu. Za sjezdem na Domažlice na 90. kilometru hlásíte po požáru kamionu zase zabraný, nejen odstavný, ale taky pravý pruh, zdržení teď kolem půl hodiny. Na D1 před Brnem jsou kolony z obou stran směrem z Prahy do omezení u D2, fronta skoro od exitu 178 Rosice, a směrem z Vyškova je roztrhaná fronta už kousek před sjezdem na Holubice z 211. kilometru. Osobní auta se vlečou hlavně do omezení u Rohlenky, kamiony pravým pruhem až do omezení u D2. Dobře dojeďte. Zítra má být ráno a dopoledne převážně oblačno a zataženo, jenom výjimečně se objeví i polojasno, hlavně v jihozápadní polovině území. Místy občasný déšť a nebo přehánky, odpoledne a večer pak ubývání srážek. A teploty 16 až 21, v jižní části území většinou kolem 23 stupňů. To byly zprávy a tady už je repríza dopoledního Interview Plus.
5: O místo v Senátu usiluje letos poměrně málo uchazečů, také proto, že se opozice snaží šetřit cíly a nasazovat společné kandidáty. Podaří se jí udržet kontrolu nad horní komorou parlamentu? Vygenerují senátní či komunální volby silného opozičního lídra? Na to se budu ptát v dnešním Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
5: A vítám politického analytika z deníku N a také spoluautora podcastu Vrtěti psem Jana Tvrdoně. Dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Zhruba v polovině senátních obvodů opozice postavila společné kandidáty, aby se navzájem neoslabovaly. Neměla být důslednější?
8: Já myslím, že vlastně ne. Já chápu tu motivaci, proč to opozice dělá, a také chápu tu motivaci, proč to neudělala všude, proč to udělala zhruba v polovině obvodu. Pořád je to soutěž. Ony opoziční strany, byť v nějakém tom velkém pohledu, řekněme sněmovním, fungují jako protiváha vlády, tak pořád jsou to konkurenti sami mezi sebou. Zmínila jste ostatně to sousloví lídr opozice nebo souboj o lídra opozice. Tak pro ty opoziční strany jde také o to, aby oni uspěli sami, aby uspěli a byli silnější právě v tom bloku. Máme tady třeba ODS, která obhajuje hodně mandátů, stejně tak Starosty, kteří obhajují hodně mandátů, a oni si nemohou dovolit ani před svou členskou základnou říct, tak my v zásadě ty volby vypouštíme, tady jsme se dohodli, že necháme vyhrát nějakého lidovce a vy, náš senátore, co shodou okolností bude i delegát na kongresu té strany, by si mohl na 6 let hledat nějakou jinou funkci. Tak já myslím, že je to nějaké maximum možného, a myslím, že oproti minulosti ta dohoda vlastně poměrně široká. Na to, jak jsme to viděli v minulosti třeba v obvodu Kroměříž nebo Karlovy Vary, což se vydávalo za ty, nebo bralo za ty nejvíc hraniční případy, kdy se opozice nebyla schopna dohodnout, kandidovalo tam více lidí proti sobě a vedlo to k tomu, že jste měla druhé kolo senátních voleb, souboj buď ANO, SPD, nebo něco podobného a vedlo to k mizivé volební účasti a vítězství hnutí ANO nebo paní senátorky Hamplové.
5: No ale vy jste zmiňoval ODS, ano, ale třeba Piráti, pokud vím, jich mají poměrně málo, mají 3 uchazeče, tak neobírají se tím o možnost profilovat sami sebe?
8: Já myslím, že pro Piráty jsou senátní volby jako složitá disciplína. Oni jsou celostátně relativně menší strana a ne tak početná a myslím, že pro ně jako problém vygenerovat vůbec silné osobnosti, které by za ně do těch senátních voleb mohly jít. Pro ně je klíčová poslanecká sněmovna a dlouhodobě a z těch komunálních voleb myslím, že pro ně je velice důležitá Praha, což je jedna jako z klíčových bašt pro Piráty. Úplně si nemyslím, že zrovna u senátních voleb by oni měli nějakou zásadní šanci. Ono je to takové, ono je takový začarovaný kruh. Abyste měla nějakou zajímavou osobnost lokální, tak bude to zajímavá osobnost mimo politiku, anebo politická osobnost typu nějakého úspěšného starosty, nebo hejtmana, nebo bývalého hejtmana. A Piráti, když nejsou na té lokální úrovni tak etablovaní, nemají tolik takových osobností, tak je pro ně podle mě těžké nabídnout nějakého takového člověka. To je jedna věc. A druhá, pokud kandiduje někde Pirát, tak jako je nějaká, řekněme, nebo obvykle, když bychom se nestáčeli pouze k těmhle volbám, tak je nějaký předpoklad, že proti němu bude kandidovat třeba někdo z ODS nebo starostů, což jsou strany, které jsou jako celostátně silnější. Takže pro ně je těžké v tom dvoukolovém systému vůbec postoupit do druhého kola a pak ta profilace vlastně žádná nic moc není. Jo.
5: No, když jste říkal, že dává smysl to, že má opozice společné kandidáty, stejně tak jako dává smysl i, že na některých místech je nemá, tak čím jsou tato místa specifická, kde se na jednom kandidátovi opozice neshodla?
8: Já si myslím, že jsou to typické místa, kde si opozice věří, že může hnutí ANO, neříkal bych vláda, bavíme se vyloženě o souboji s hnutím ANO, SPD sice nějaké kandidáty má, ale dvoukolový většinový systém je pro SPD smrtící, protože on jako z principu nebo je v politologické teorii, řekněme, eliminuje nějaké extrémy. Motoristé, pokud se nemýlím, tak nepostavili žádného kandidáta nebo nestaví žádného senátního kandidáta. Takže z mého pohledu jsou to obvody, kde ty opoziční strany si myslí, že není takový problém, když ti lidé budou soupeřit proti sobě. Že nehrozí, že by se navzájem vykrátili a ani jeden z nich mi nepostoupil dál, jak jsme to viděli v minulosti třeba v těch Karlových Varech. Typicky, řekněme Praha, 3 pražské obvody, to jsou jako senátní bašty současných opozičních stran. Pokud by v Praze nezvítězily opoziční strany, tak opozice z mého pohledu jako nevyhraje skoro nikde. Jo, ta možná potom vyhraje v nějakých konkrétních obvodech, kde bude lokálně zajímavá osobnost, typicky třeba hejtman Liberského kraje, pan Půta v obvodě Česká Lípa, ale myslím, že tohle jsou ty obvody a třeba to bude i argument, proč jako nakonec starostové podpořili do senátních voleb bývalého náčelníka generálního štábu pana Hřechku v obvodě Plzeň, kde už teda 2 období po sobě tuším je senátorem ODS pan Aschenbrenner, ale je to obvod, kde v zásadě nikdy, pokud se nemýlím, nevyhrála strana, která by se dala nějak, řekněme, připodobnit k tomu, jak zaměřené jsou současní strany vládní koalice. Takže z mého pohledu ty opoziční strany si myslí, že v těchto obvodech neriskují, tam, kde je staví proti sobě. Ale uvidíme, jak to bude. No. Senátní volby jsou nevyspytatelné v tom, že jako těžko změříte, jak tam jsou rozložené síly, těžko změříte volební účast a uvidíme, jaká bude mobilizace hnutí. Ano, to bez pochyby postaví celé na Andreji Babišovi a už to vidíme teď na volební kampani na nějakých billboardech vyměňte senátory. Tam ani úplně nejde o to, jako kdo konkrétně kandiduje, byť hnutí ANO do toho jde podle mě poměrně rozumně, že hledá nějaké lokálně zajímavé osobnosti, často lékaře, což jsou lidé, kteří na tom volebním lístku vypadají vždy dobře a mají nějaký benefit i před veřejností nebo před voliči. No uvidíme, já si ale myslím, že jako bude velice těžké pro hnutí ANO dosáhnout na tu maximalistickou variantu, tedy získat většinu v Senátu, byť matematicky je to možné.
5: No, hnutí ANO obhajuje pouze jeden mandát, své kandidáty nasadí ve všech obvodech, kde tedy má šanci zvítězit?
8: Já myslím, že na řadě míst. Je to takové, a není to úplně alibistická odpověď. Jako myslím si, že nemá šanci v hlavním městě. Pokud by vyhrálo třeba v Plzni nebo v Hradci Králové, řekněme v těch tradičnějších pravicových baštách.
12: Tak... V Plzni myslíte, že by tedy nezvítězil někdejší náčelník generálního štábu Karel Řehka, o kterém jsme už
8: právě si myslím, že šanci má, že pro hnutí ano, bude tohle velice těžký obvod. Další mohou být takové ty velké městské obvody typu Brno město. Jeden z brněnských obvodů, kde se letos volí, tak to myslím, že pro hnutí ano budou, řekněme, složitá místa, vidíme dlouhodobě, kde hnutí ano získává, jsou to jako trošku jiné regiony, byť jako se podíváme na nějaké volební mapy, tak hnutí ano to válcuje všude, ono je obecně velmi silné. A pak je tu ta nevyzpytatelnost. My právě uvidíme, nakolik se jim podaří z těch voleb udělat nějaký celostátní příběh. Pokud by se jim podařilo Andreji Babišovi u těchhle voleb říct, tohle je jenom o tom, že buď podporujete mě, anebo se vrátí Fiala, tak si myslím, že a dokáže to zmobilizovat jeho voliče z podzimu 25, tak si myslím, že můžu být velice úspěšný. Pokud se nepletu, tak prozatím nejvíc, kdo vyhrál senátní volby, tak byl Jiří Paroubek se svou oranžovou tsunami, takzvanou, v roce 2008. A i tehdy získal, tuším, 23 mandátů z těch 27, což jako byl fenomenální výsledek. On to popisoval jako nějaká nejvíc hvězdné vítězství ze všech hvězdných vítězství, tak paroubkovsky. A pokud by se Andrej Babišovi stalo něco podobného, nemyslím si, že až v takovém rozsahu, ale pokud by se přibližoval třeba k metě nějakých 15 mandátů, tak je to drtivé z jeho pohledu, protože hnutí ano historicky senát, jak oni sami říkali, neumělo. Ty senátní volby úplně nefungovaly, oni se navíc na ně ani úplně nesoustředili. Bylo to takové, že Andrej Babiš z mého pohledu většinou pár týdnů před volbami ano, jako zajímali ho senátní volby, říkal lidem, přijďte volit, je to důležité, ale potom další dva roky trousil o senátu, řekněme nějaké poznámky, je to úplně zbytečná instituce, nevím, proč to vzniklo, tak jako proč by vás to mělo motivovat jít jako do těch voleb hlasovat. Takže z mého pohledu hnutí ano má podle mě větší šance, než by se mohlo zdát, pokud se mu podaří právě z toho udělat tenhle velký příběh.
12: No, my v posledních týdnech ale vidíme, že ani senátorský klub hnutí ano není za každou cenu jednotný. Všichni jeho senátoři podporují vládní návrhy. Sestavil teď Andrej Babiš tu kandidátku tak, aby hlasovali potenciální senátoři v budoucnu jednomyslně?
8: Já si myslím, že ono to není úplně neobvyklé. Senát je v tomhle trochu specifický.
12: Ale u hnutí ano, je to neobvyklé.
8: Dobře, ale v tom klubu nesedí jenom jako lidé, kteří mají ten stranický dres, pokud se nemýlím, tak tam sedí třeba Robert Šlachta, předseda přísahy, sedí tam pan Vícha, že jo, dlouholetý sociální demokrat. Teď vlastně úplně přesně nevím, jak to je tady s jeho politickou příslušností, ale ano, určitě máte pravdu, že by šlo předpokládat, že u hnutí ano, bude ta stranická disciplína poměrně vyšší, tím spíš, když ten klub je v opozici nebo v nějaké jako výrazné menšině. Já jsem chtěl říct jenom tolik, že senát a rozhodování senátorů často tu stranickou disciplínu, nebo tu stranickou disciplínu nevidíme tak vysokou jako ve sněmovně. Když třeba nastupovala vláda Petra Fialy, tak ona na začátku roku, teď snad se nespletu, 2022, prosazovala takzvaný pandemický zákon, potřebovala jako protáhnout nějaká opatření a řada senátorů tehdy z jejich klubů, z té pěti koalice, byla proti, nebo s tím měla problém, protože buď obhajovali na podzim své křesla, bylo to neúplně populární, anebo si prostě vyhodnotili, že pro to hlasovat nechtějí a pokud se nemýlím, tak to neprošlo, nebo to bylo komplikované. Já jenom tím chci říct, že to fungování senátu je složitější a z pohledu Andreje Babiše je důležité dlouhodobě, aby tam získal co nejsilnější pozici, aby si obecně nekomplikoval vládnutí, protože to je z mého pohledu nějaký akcent, který vidíme od téhle vlády a od prvního dne, kdy nastoupila k moci. Jo, jako nekomplikovat si vládnutí, všechno rychle, ideálně bez oponentury, prosazujeme nebo překládáme zákony skrze poslanecké návrhy, které nám jako napsal Bůh ví kdo, jo, moc se o tom nebavme, rychle makáme, jo, a myslím, že Senát
12: no, by to bylo asi přání každé vlády. Rozhodně, to nikdo nekomplikoval.
8: Rozhodně ano, ale myslím si, že minimálně předchůdci Andreje Babiše dokázali trošku lépe předstírat, že by jako mělo záležet i na pravidlech, když to řeknu hezky.
12: Vládní koalice se na rozdíl tedy od opozice nedhodla na spolupráci v rámci senátních voleb. Hnutí ANO jde do všech obvodů samostatně. Myslíte si, že se tak rozhodlo i z obav, že by mu mohla třeba spolupráce s SPD nebo s motoristy přitížit?
8: Já myslím, že vlastně trochu ano, ale já bych to vnímal tak, že Andrej Babiš a Hnutí ANO se vyhodnotili, že ty menší strany teď prostě nepotřebují. Že jejich kandidát, protože Hnutí ANO má celostátně, řekněme, stále podporu 33-35% a v tom dvoukolovém systému by ty menší strany neměly šanci a oni nepotřebují k tomu, aby ten kandidát prošel často do druhého kola. Pokud někde neprojde nebo nemá šanci, jako třeba v Praze, tak nemá šanci ani kdyby ho podporovala SPD. Takže si myslím, že oni, když sadili, jak jsem zmiňoval, na ty lokální osobnosti, na ty lékaře, tak ti jednak si úplně neskazí reputaci tím, že by kandidovali s SPD. Myslím si, že část z těch kandidátů by mohla mít třeba i osobní problém, kdyby jako kandidovali za Hnutí ANO plus SPD, třeba pokud to postavíme takhle. A myslím, že tam může být ještě jedna motivace a ta je, řekněme, nějaká vnitrokoaliční, že Hnutí ANO chce co nejvíc vyhrát samo. Ono chce ukázat těm menším stranám, ano, jsme sice partneři, ale my jsme ta alfa. My jsme ti silní, my jsme ti dominantní. Já samozřejmě se s vámi o tu moc dělím, protože to jinak nejde, ale tady jsou meze a nemám vlastně potřebu vás nějak posilovat celostátně, když jako mi to nic nepřináší. To si myslím, že je takový asi rámec uvažování Hnutí ANO.
12: Hostem Interview Plus je analytik deníku N Jan Tvrdoň.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
12: Čeho bychom si měli všímat pozorněji v komunálních volbách, které nás také čekají?

0: obecnější a dlouhodobý problém, často diskutovaný, jestli nemáme moc obcí, jak vlastně funguje samospráva a tak. Druhá věc, která mi přijde teoreticky zajímavá, tak ta se týká nových stran, nových na celostátní úrovni, tedy motoristů a také hnutí naše jihočeského hejtmana Martina Kuby. A tam bude zajímavý pohled na kandidátky, kolik a kde, kterých zastupitelů, řekněme, lokálních politiků se jim podaří odloupnout odinut a přetáhnout k sobě. To uvidíme podle těch kandidátek často. A já myslím, že jich nebude tolik. Jo. No, těch kandidátů jsou teď možná plácnu, ale desítky tisíc celkově předpokládám určitě. Takže z tohohle pohledu to budou nějaké drobné, ale uvidíme, odkud se třeba Martinu Kubovi daří přetahovat lidi. To je další věc. A třetí obecně mi přijde nějaký pohled na to, které politické strany jsou schopné kolik generovat kandidátů celostátně na jednotlivé kandidáty.
1: No, ono právě v komunálních volbách velmi často, s výjimkou teda velkých měst, slaví úspěch nezávislí kandidáti. Tak proč se to nedaří tradičním stranám?
0: Tak jednoduše nemají lidi. Tam v řadě obcí ty strany jsou přítomny. Tak můžeme se podívat, že máme tady jako největší strany početně, tak největší strana početně jsou Lidovci. Asi pokud beru ty sněmovní, a už tam nepočítám komunisty, ty ani nevím, jak na tom jsou a s kým teď kandidují nebo kde. Ale pak tady máme třeba, nevím, Hnutí ANO, máme tady Starosty, kteří jsou teď druzí, třetí v průzkumech, máme tady ODS a dohromady tyhle tři nejsilnější strany, které by mohly zasáhnout třeba dvě třetiny voličské podpory v nějakém volebním modelu, tak mají kolik? Jako mají třeba 15 tisíc členů celkově? To je počet lidí, který vám ani neobsáhne jako rozhodněné kandidátky v Česku, tím spíš, že ti členové budou velice často sadrováni ve velkých městech, takže se utkají tam, ale nikde moc jinde. U nás jako politické strany obecně nejsou masové. To myslím, že byl příklad Rakouska, který jako v tomhle bylo úplně jiné dlouhodobě. A myslím, že ty strany by jako rády měly víc členů, některé teda, některé možná až tolik ne, ale pak jako vidíme a ukazuje se to potom v té ex post volební interpretaci, kdo kde vyhrál, že komunální volby jsou na to úplně fantastické, že vyhrajete vždycky. Když neprohrajete úplně moc, tak to okecáte jakkoliv, vždycky. Máme víc zastupitelů, takže jako strana rosteme, máme víc členů, máme víc kandidátů, to samé. Nestratili jsme tolik, tady jsme dokázali získat pár starostů, takže rosteme v okresních městech, rosteme v ORPčkách, najdete si úplně vždycky nějakou interpretaci, no jen to nesmíte udělat tak, to se podařilo svého času, tuším předsedovi ČSSD panu Hamáčkovi, který mluvil o tom, že ČSSD už se odrazila ode dna a bylo vidět, že celostátně jsou jako, pořád ještě byli na cestě ke dnu, tam, kde jsou teďka. Takže myslím, že tohle mohou být nějaké základní věci, které sledovat a samozřejmě obecně bude dobré vidět, nakolik se podaří těm velkým stranám třeba poskládat koalice ve velkých městech, kdo povládne velkým městům. ODS teď drží primátory v Praze, v Brně i v Ostravě, což může být hodně prestižní záležitost a myslím, že se budou snažit dělat úplně všechno, aby to tak zůstalo.
1: A k tomu se nedostaneme, protože zmiňoval jste Prahu před 4 lety, v ní zvítězila koalice Spolu a ta si tedy zvolila Bohuslava Svobodu za primátora. Ta změna koalice už je minulostí. ODS kandiduje s TOP 09, tak koho vidíte jako favorita na primátora? Převezme opět tedy ODS pro by Tomáše Portlíka magistrátu.
0: Já si myslím, že pan Portlík asi bude největším favoritem, aby získal tu funkci už z pohledu toho, že se nyní zdá, nebo se tak spekuluje o tom, že by mohl mít otevřené dveře k různým partnerům. Jak právě k té stávající koalici, což je vlastně jsou strany na bázi bývalé vlády Petra Fialy, byť vidíme, že ta koalice v Praze jako nefunguje vztahově ani politicky. No ale pak se hodně spekuluje o tom, že by mohli spolupracovat s Hnutím ANO, byť pan Portlík říká, že by to nerad dělal tady tuhle alianci, tak myslím, že Hnutí ANO by tuhle alianci dělalo velice rádo, protože je to jako jediná možnost, jak by mohlo vládnout a to zvyšuje šance pana Portlíka, ne proto, že by nutně chtěl tu koalici dělat, ale protože má dvě možnosti a může to v těch povolebních vyjednáváních hrát zajímavou roli, může hrát s více kartami, což mu dává jako solidní bonus. Samozřejmě jako ty volby ideálně musí vyhrát.
1: No ale je možné, že ten celostátní vzestup Starostů, o kterém se taky mluvil, se může promítnout i do Prahy a že by se naopak mohl stát primátorem Petr Hlaváček?
0: Já si myslím, že Starostové jako bez pochyby posílí od posledních voleb. Ty poslední komunální volby, v nich starostové, pokud se nepletu, získali nějakých 8 nebo 9% v Praze, což jako se zdá, že je to nic, ale jenom malý kontext, ty volby se odehrály asi 3 měsíce po té, co vypukla kauza Dozimetr, která jako totálně jako ničila i celostátně reputaci starostů a tehdy hnutí STAN na té centrální úrovni snížila preference na polovinu. No, tak to byl tehdy slušný výkon, takže myslím, že z téhle hranice jako mohou starostové jenom růst, tím spíš, když celostátně jsou tady mnohem silnější. Ale úplně nevím, jestli bych zrovna favorizoval pana Hlaváčka už z pohledu toho, že já úplně nejsem přesvědčen o tom, že on je takový ten politik, řekněme ten technolog moci, že on by měl to snadné dohadování se o těch koalicích a tak. Já myslím, že on může být vlastně relativně spokojený tam, kde je, ale myslím, že starostové jako bez pochyby mají to taky obrovskou šanci, aby minimálně byli členy té příští pražské rady.
1: No i brněnský magistrát drží nyní ODS. Myslíte si, že se do komunálních voleb může ještě stále promítnout bitcoinová aféra, byť tedy vzhledem k tomu, že obžalovaný exministr Petr Blažek byl významnou postavou brněnské ODS?
0: Já myslím, že ne. Nebo pokud by tam se snad nestaly nějaké další věci, a asi to nepředpokládáme, tak si nemyslím, že ten dopad by byl tak zásadní. Já si myslím, že obecně dopady těch jako velkých kauz na ten komunál se jako často přeceňují. Tam může rozhodnout něco jiného, spíš sympatie k lídrovi, vůbec koho se vám podaří přilákat. Různé koalice, vidíme, že jako málo kdo už kandiduje sám, tak je to takové, abych vám z toho neutíkal, nemyslím si, že to bude mít zásadní vliv.
1: No v Praze se na kandidátní listiny nechali zapsat také ministři Petr Macinka a Boris Šťastný z Motoristů. Oba prohlašují, že v případě úspěchu v těchto volbách přenechají místo jiným kandidátům. Můžou podle vás uspět?
0: Já vlastně nevím.
1: Co je to vlastně za strategii?
0: Tak je to strategie, kdy si tak nějak předpokládáte, že můžete mít šanci, řekněme, možná ani ne 50%, tak na tom svojem méně se pokusíte vytáhnout nějaké preferenční hlasy, respektive hlasy pro tu kandidátku jako takovou. Ono to preferenční hlasování nebo to kroužkování, jak ho známe třeba ze sněmovních voleb, funguje v komunálních volbách trochu jinak a je prostě mnohem složitější, zejména v Praze na magistrátu, na tom největším obvodě pro nějakého kandidáta přeskočit. Minule se to povedlo z těch 65 lidí, tuším jednomu. Tak já bych to vnímal jako strategii, že motoristé sice, pro ně ty volby nejsou důležité v zásadě vůbec. Já myslím, že jim je úplně jedno, jestli prohrají nebo ne, tak když motoristé prohrají volby, tak co? Tak jako skončí Petr Macinka jako předseda strany? Asi neskončí. Budou nějaké tenze v té straně? Úplně si to nemyslím. Ale myslím si, že zase nechtějí prohrát až tak moc a myslím, že možná i nějaké, řekněme, já nechci to zní osobně, ale nějaké stranické ego nebo nějaká trochu ješitnost vám nedá, abyste jako vyšel z těch voleb se 3,5%. Tak možná si řekli, dobrý, zkusíme se dostat v Praze na magistrát, získat třeba těch 5,1, 5,2, získáme 4 zastupitele a je to pro nás důležité a třeba do těch, jako do toho zastupitelstva nepůjdeme. Já si úplně neumím představit, že minister zahraničí by seděl v pražském zastupitelstvu. To je orgán, kde se jako lidé, kteří to neznají, tak to je jako jedna dlouho přes noc, jako jsou to nekonečná jednání toho zastupitelstva. Úplně si nemyslím, že zrovna pro ministra zahraničí je to nějak politicky nebo časově slučitelné, takže myslím, že ta motivace je v zásadě taková. Ale pokud by motoristé do toho zastupitelstva prošli, tak samozřejmě to rozložení sil v zastupitelstvu a formování budoucí pražské vlády se může velice zásadně změnit. Tam každé mandáty vám to komplikují. Stejně tak, ono, jste jako říkala, ano, byl zvolen Bohuslav Svoboda, ale ono to trvalo poměrně dlouho před těmi 4 lety a bylo to dílem samozřejmě trošku i díky tomu, že se do zastupitelstva poprvé dostala SPD s pár zastupiteli, ale ta hra, že o většinu se vám trochu komplikuje, protože v té komunální úrovni, abyste měla koalici, abyste cokoliv prosadila, vždycky musíte v hlasování poskládat většinu všech zastupitelů. Nikdy vám nestačí většina přítomných, to je rozdíl oproti tomu celostátnímu pohledu a je to tak trošku složitější a potřebujete disciplínu a i proto by nedával smysl třeba stavět koalici na hlasu i ministra zahraničí, který prostě pořád je ve světě a je to tak správně, protože je minister zahraničí.
1: Průzkum NMS pro novinky minulý měsíc ukázal, že podle dotázaných je nejsilnější opoziční osobností prezident Petr Pavel, což tedy je překvapující, protože prezident není lídrem opozice. A jako druhý nejsilnější opoziční lídr v průzkumu vyšel Andrej Babiš, i když je vede vládu současnou. Tak jak si to vysvětlujete?
0: Já myslím, že ten Petr Pavel je v zásadě poměrně pochopitelný výsledek, když si tak nějak jenom promítneme, co se dělo poslední měsíce na trase Pražský hrad a Strakova akademie, respektive Černínský palác, kde ty instituce proti sobě bojovaly, respektive ty politikové. Ten Andrej Babiš, no to si, já nejsem sociolog, takže do toho bych se nerad pouštěl a to upřímně řečeno nevím, no možná měla část respondentů potřebu to trochu vytrolit, ten průzkum, nevím, ale ne, to berte v nadsázce. Ono to podle mě spíš celkově ukazuje, že obecně ta sněmovní opozice je slabá, že ti lídři nejsou viditelní, je rozdrobená, chybí tam jako někdo, kdo by byl vnímán jako ten autentický vyzvatel Andreje Babiše. Na druhou stranu, oni to mají poměrně těžké, no, v tom, že těch lidí je pět, často říkají hodně podobné věci, ta kritika, teď budeme poslouchat následující dny třeba při projednávání veta prezidenta k těm rozpočtovým pravidlům, tak v zásadě od těch pěti stran bude znít úplně stejná kritika. Jako kde si tam najdete potom nějaký benefit, abyste řekla, jo, tak jeden z těchhle pěti lidí, vlastně čtyř, protože lidovecký předseda není poslanec, takže tam nebude. Takže zrovna tenhle člověk, jako mi přijde, že je nejlepší, nejzajímavější, tím spíš, že kolik lidí sleduje jednání poslanecké sněmovny. Takže v tomhle si myslím, že ta viditelnost prezidenta, ten ostrý střed, do kterého ho z mého pohledu vláda tlačila celou dobu, tak dává jako smysl, že on je brán jako autentický člověk, který je proti vládě a jistě ho tak vnímají zejména voliči opozičních stran.
1: Hostem Interview Plus byl politický analytik z deníku N, také spoluautor podcastu Vrtěti psem, Jan Tvrdoň. Děkujeme.
0: Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Bylo 16 hodin, je úterý 25. srpna. V odpoledním plusu máme před sebou další hodinku plnou reportáží, rozhovorů a analýz. Vítá vás u ní Renata Kropáčková.
3: Český rozhlas Plus.
2: Poslanci se dnes znovu mají zabývat změnami rozpočtových pravidel. Koaliční novelu jim vrátil prezident. Jaká je situace ve sněmovně? Bývalý islandský prezident kritizuje ministerstvo zahraničí v souvislosti s nadcházejícím referendem o obnovení jednání o vstupu do EU. Potvrzuje tak obavy některých Islanďanů, že debaty o vstupu mohou ostrov rozhádat. Co je na tom pravdy? A desítky tisíc pracovních míst i několik továren může stát koncern Volkswagen to, že se mu už nedaří prodávat auta tak jako dřív. Ředitel největší evropské automobilky se vydal na týdenní turné po Německu. Jaká je v jednotlivých továrnách nálada? To jsou naše témata pro další minuty. Nejprve jsou tu ale zprávy s Ondřejem Látalem.
4: A přeju z plusu dobré odpoledne. Poslanci znovu projednávají návrh zákona, který mění rozpočtová pravidla. A koaliční většina chce přehlasovat prezidentské veto. Do sněmovny se novela vrátila už podruhé. Nejdřív koalice přehlasovala vrácení novely senátem. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné bez této novely sestavit rozpočet na příští rok.
5: Stávající úprava národní počítá se schodkem pro příští rok 150 miliard, což je neakceptovatelné, neživotaschopné, absolutně nemožné, což mě mrzí, že panu prezidentovi nikdo nevysvětlil.
4: Ministryně Schillerová zatím odmítá upřesnit, s jakým schodkem počítá. Ve čtvrtek jenom zopakovala, že má být pod 400 miliard korun. Opozice už avizuje dlouhou debatu. Koaliční poslanci proto nevylučují možnost zařadit pevné hlasování. Návrh státního rozpočtu totiž musí předložit ministryně financí do konce srpna. Je to téma pro odpolední plus hned po zprávách. V Česku chybí konkurenční výrobky u léků, kterým skončila patentová ochrana. Jediného dodavatele má až polovina z nich. To způsobuje jejich nedostatek, pokud se přeruší dodávky léku. Vyplývá to z dat České asociace farmaceutických firem. Podle jejího výkonného ředitele Filipa Vrubela je to i kvůli tomu, že stát tlačí na nízké ceny léků.
6: ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stěží jediného dodavatele, který tím, že získal v uvozovkách celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozní marží pouze v jednotkách procent.
4: U takových léků pak podle Vrubela roste riziko výpadků. Podle ministerstva zdravotnictví je tlak na nízké ceny legitimní. Chystá ale novelu zákona, která má výpadky pomoct lépe zvládat.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Polské soudy vydaly příkazy ke vzetí do vazby 14 ruských soudních lékařů. Jsou podezřelí z nesrovnalostí při pitvě obětí letecké katastrofy u Smolenska v roce 2010. Informuje o tom polský rozhlas. Na 14 ze 40 ruských lékařů, kteří se podíleli na vyšetřování katastrofy, už byly taky vydané zatykače. A to kvůli 63 nesrovnalostem ve forenzních zprávách a taky záměně 8 těl. Při pádu polského vládního letounu u Smolenska v roce 2010 zemřelo 96 lidí, včetně tehdejšího polského prezidenta Lecha Kaczyńského. Hlavní vyšetřování nehody se teď blíží k závěru. Skončit by mělo do konce roku. Islandské úřady sledují před sobotním referendem podezřelé účty na sociálních sítích. Varují, že by se mohli pokoušet ovlivnit hlasování o pokračování Islandu v přístupových jednáních s Evropskou unií. Podle státního kyberbezpečnostního týmu se takové účty objevily a v některých případech je už prověřuje i policie. Islandané by podle úřadu měli k informacím na sociálních sítích přistupovat s kritickým odstupem.
7: Kyberbezpečnostní tým CERT-IS uvedl, že zaznamenal falešné účty pod příspěvky na sociální síti Facebook, která je na Islandu jedna z nejpoužívanějších. Účty, které působí věrohodně jako skuteční lidé, podle šéfa týmu Magniho Sigurdssona vytváří příspěvky, které mají uživatele buď přesvědčovat, aby hlasovali pro nebo proti, nebo jen vyvolávat chaos. Jejich počet ale zatím není vyšší než při předchozích volbách. Islanďané budou v sobotu v referendu rozhodovat o pokračování přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Ty jsou zastavené na základě rozhodnutí islandské vlády už od roku 2013. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Český rozhlas.
4: Slovenská policie překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů na východě země. Policisté zajistili zápalnou směs běžně označovanou jako napalm. Dále nářadí mobilní telefony a akční kameru. V případu teď slovenská policie stíhá 3 cizince. 2 zadržela na Slovensku, 3. pak v Německu. Všichni jsou obviněni ze zvlášť závažného obecného ohrožení. Bližší informace o zadržených ani plánovaném útoku policie neuvedla. Podle nich ale v továrně hrozil rozsáhlý požár, ohrožení života asi 70 zaměstnanců a škoda až v řádu desítek milionů eur. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Společnost Cream přerušila demolici požárem poničené budovy 34 ve zlínském továrním areálu. Fragment 11-patrové budovy chce firma zachovat. Stav budovy proto prověřují statici. Jejich verdikt by mohl padnout do 2 týdnů, říká mluvčí firmy Cream Marcel Schmidt.
8: Vlastně jsou v tom zainteresovaní 2 statici a pak samozřejmě sekundárně nějaké vyjádření a součinnost stavebního úřadu a případní památkové péče, která ale tu aktivitu podporuje.
4: Podle původních plánů měla být demolice dokončená tento týden. Nemocnice na Homolce nebude opravovat sanitní vůz, do kterého při nehodě v červenci narazil poslanec Filip Turek za motoristy. Mluvčí nemocnice Martina Dostálová řekla, že by se oprava nevyplatila.
9: Škoda na vozidle byla vyčíslena v řádu desítek tisíc korun. S ohledem na stáří vozidla a počet majetých kilometrů by byla oprava vozu nerentabilní.
4: Turek na dotazy neodpověděl. Policisté nehodu vyšetřují pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikoho ale zatím neobvinili. Víc se dočtete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Doprava na Plusu. Na D1 z Ostravy na Brno opatrně kousek za sjezdem na Odry. V omezení na kilometru 313 leží kusy prasklé pneumatiky. Na D1 před Brnem jsou kolony z obou stran. Ve směru z Prahy za sjezdem na Rosice z kilometru 180 osobním autem k D2 je to až na 40 minut. A směrem z Vyškova na D1 před Brnem se do zúžení u dálnice D2 sunou kamiony pravým pruhem už zpřed Holubic z kilometru 212. Tam brzdí i osobní auta a jedou pomalu do omezení u Rohlenky. Na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Domažlice na 90. kilometru se po požáru kamionu jede zase oběma pruhy. pruhy. Zbytek kolony je teď za sjezdem na Plzeň Bory mezi kilometry 83 a 88 asi na 25 minut. A na silnici 12 Praha Kolín u Českého Brodu v křižovatce u Orlenu zasahují záchranáři po střetu auta s motorkou. Kratší kolony se tvoří obousměrně. Dobře dojďte. Zítra bude ráno a dopoledne převážně oblačno až zataženo, jenom výjimečně se objeví taky polojasno, hlavně v jihozápadní polovině území. Místy se bude vyskytovat občasný déšť a nebo přehánky. A teploty zítra 16 až 21 v jižní části území většinou kolem 23 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
2: 8 minut po 16. hodině vás zdraví od mikrofonu Renata Kropáčková. Poslancům skončily prázdniny a ve sněmovně je všechno při starém. Od rána se v dolní komoře vede jenom debata o programu schůze. Na pořad by se dnes měla dostat koaliční novela rozpočtových pravidel, kterou vetoval prezident Petr Pavel. Stejně jako opozice se obává, že změna bude znamenat ohrožení veřejných financí. Vláda to odmítá a naopak varuje, že bez úpravy by státu hrozil kolaps. Ve sněmovně je také náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
2: Tak Vojto, řekni, jak se ta schůze zatím vyvíjí?
10: Já myslím, že už ty jsi to popsala velice přesně. Já to ještě zkusím rozšířit. Poslanci se totiž zatím k tomu hlasování o programu schůze vlastně ani nepřiblížili. U pultíku se totiž od 10 hodin dopoledne střídají zejména opoziční politici a buď kritizují vládní plán na změnu rozpočtových pravidel, anebo přímo navrhují jednat úplně o jiných věcech. Většinu času nicméně nutno dodat mluví k prakticky prázdnému sálu. V koaličních i opozičních lavicích je v součtu opravdu jen několik poslanců. Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Jana Malá už na začátku schůze preventivně navrhla, aby poslanci mohli jednat až do noci a sněmovna to schválila. Uvidíme tedy, jak dlouhé to dnešní jednání vůbec může být.
2: Jaké argumenty pro a proti těm změnám ve sněmovně zaznívají?
10: Jsou to v podstatě stejné argumenty jako při těch předchozích kolech projednávání. Ostatně do sněmovny se ten zákon vrátil v podstatě odkud mohl, jak od prezidenta, tak předtím ze Senátu. Připomínám, že celý ten spor se celou dobu vede v podstatě o tom, jak vysoký bude moct být schodek státního rozpočtu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes zopakovala, že kdyby se musela držet plánu hospodaření, který schválila minulá vláda, znamenalo by to v příštím roce schodek 150 miliard.
2: Tak pro někoho i tohle číslo je hodně velké, ale podle ministryně financí to není reálné sestavit rozpočet.
10: Přesně tak, zvlášť když je letošní deficit, tedy z velké části zděděný po minulém kabinetu, 310 miliard. Dnes i proto řekla, že sice respektuje rozhodnutí prezidenta zákon vetovat, ale zásadně s ním nesouhlasí.
11: Jak chce pan prezident současně požadovat vyšší výdaje na obranu a zároveň trvat na pravidlech, která by pro příští rok neumožňovala schodek nad hranicí 150 miliard korun.
10: Opozice dnes taky v podstatě opakovala argumenty z minulých kol projednávání, tu novelu označila jako zadlužovací zákon. Třeba podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba se vláda pokouší otevřít cestu k nekontrolovatelným schodkům.
12: Definitivně a na sílu prosadit něco, co poškodí naši zemi. A konkrétně dnes tedy je to právo zadlužovat Česko bez jakýchkoliv omezení, tedy možnost schválit dluhy na naše děti a zdecimovat jejich budoucnost.
10: Pokud ta novela projde, což je tedy pravděpodobné, protože koalice má ve sněmovně pohodlnou většinu 108 hlasů a potřeba pro přehlasování prezidenta je 101, tak se chce opozice obrátit na ústavní soud. Je v podstatě jen otázkou, v kolik se dostane na to samotné hlasování a jestli to vůbec bude dnes.
2: No ale když už víme, jak to dopadne, tak by to bylo dobré neprotahovat zbytečně i pro našeho parlamentního zpravodaje Vojtu Tomáška. Díky moc, naslyšenou.
10: Vyřídím, naslyšenou.
2: A my jsme se tomuto tématu věnovali také v našem ranním vysílání. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný ze strany Motoristé Sobě v rozhovoru s Danielou Vrbovou zmínil, že prezidentské veto se dá buď přijmout nebo přehlasovat. Zasahovat do návrhu už nyní podle něj nelze.
13: Koalice má dostatečný počet poslanců pro to, aby prezidentské veto bylo přehlasováno. Za jak dlouho to bude a kdy to bude, tak to už je druhá otázka. To samozřejmě záleží na opozici, zda přistoupí k obstrukcím, anebo alespoň tedy zda vůbec budeme o tom návrhu diskutovat, protože tak, jak obvykle opozice postupuje, tak dlouhé hodiny Často se bavíme o programu a různých věcech, které s tím souvisí. Takže já čekám alespoň věcnou debatu k danému tématu. Pokud ta bude, tak určitě ministryně financí Schillerová i koaliční poslanci se budou opozici bránit a pak někdy dojde na hlasování.
14: Ale jednání tedy neznamená, že byste ještě byli připraveni nějak upravit tu novelu?
13: Paní rektorko, ono to nejde. To jde u vratky Senátu případně, ale prezidentské veto znamená, že buď tedy ho nepřehlasujete a zákon končí, anebo přehlasujete a zákon v té úpravě, ve kterém šel ze Senátu k prezidentovi, tak začne platit.
2: Říká ministr Boris Šťastný. Šéf občanských demokratů Martin Kupka zase v našem vysílání zopakoval, že jeho straně nezbývá, než v tu chvíli zákon blokovat. Kupka normu popsal jako zadlužovací zákon.
15: Nejlepší cesta by byla, kdyby se opravdu podařilo ten zákon shodit a vládní koalice by musela, a tady nabízíme spolupráci, připravit řešení pro budoucnost, protože ten zákon má mířit do budoucna, ale ne tak škodlivě, jako je to v téhle podobě, kde to znamená opravdu větší zadlužování a celou řadu vážných problémů. To velmi vágní vymezení zhoršené bezpečnostní situace, ale ono je tam těch věcí mnohem víc. Jsou tam nové únikové doložky, je tam také možnost vlastně od téhle chvíle nesledovat samostatně důchodový účet. A to, že těch 10% navýšení výdajů by neprojednávala poslanecká sněmovna, je jeden z důvodů, proč se také obrátíme na ústavní soud, protože to znamená zásadní porušení toho našeho standardního rozdělení moci mezi zákonodárnou sněmovnu a senát, respektive v tomhle případě především sněmovnu a vládu.
2: Tolik předseda ODS Martin Kupka, podle jeho slov se současná vláda chová totálně neodpovědně. Jenže nová pravidla rozpočtové odpovědnosti musí Česko přijmout tak jako tak kvůli nutnosti implementovat evropskou směrnici. Co tedy dělat dál? Své aktualizované stanovisko zveřejnilo minulý týden také Centrum veřejných financí a v našem vysílání hlavní kritické argumenty shrnul ekonom Tomáš Holub, který vedle tohoto centra působí také na Fakultě sociálních věd.
16: My jsme na ta rizika upozorňovali už ve svém stanovisku z dubna letošního roku. Ty dvě hlavní věci je úniková doložka na budování dopravní infrastruktury a takzvané PPP projekty, která je formulovaná velice nešťastným způsobem a vlastně by umožňovala zvyšovat celkový výdajový rámec a zvyšovat i výdaje na věci naprosto nesouvisející s budováním dopravní infrastruktury. Ono se to i ukazuje při tom rodícím se rozpočtu na příští rok, že ten nárůst schodku zdaleka nebude ze 100% dán tím, že stát bude stavět víc dálnic a železnic, ale budou se zvyšovat i běžné výdaje. A druhá věc je ta vágně definovaná bezpečnostní výjimka, o které jste mluvili i v té předchozí debatě. Takže tohle jsou velice závažné věci, které ve svém souhrnu by vlastně mohly ta pravidla úplně vyprázdnit. A ano, my nedoporučujeme zákon shodit a nic nedělat, protože skutečně my jsme měli mít nová evropská pravidla implementována už k závěru minulého roku. My tu transpoziční novelu potřebujeme, ale potřebujeme ji v nějaké funkční verzi, která by skutečně představovala dobrá pravidla rozpočtové odpovědnosti a my se domníváme, že takovým jako dobrým základem by pro nějakou rychlou novelizaci mohla být senátní verze toho zákona.
2: Navrhuje ekonom Tomáš Holub z Centra veřejných financí a z Fakulty sociálních věd, který sdílí obavy, zda se do budoucna vejdeme do evropské hranice pro zadlužení ve výši 3% HDP.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
2: 16 hodin, 16,5 minuty. Část Islanďanů se obává, že nadcházející referendum o pokračování přístupových rozhovorů do Evropské unie rozdělí jejich zemi na dvě nesmiřitelné poloviny. Někteří dokonce hrozbu označují za islandský Brexit. Teď se do sporů dostali také islandští politici, současní a bývalí. Někdejší prezident Olafur Ragnar Grímsson totiž označil ministerstvo zahraničí za propagandistickou mašinérii. Víc už nám přímo z Reykjavíku řekne náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Jakube, zdravím, dobrý den.
17: Dobrý den.
2: Jak vážně brát ten výrok bývalého prezidenta?
7: No rozhodně je zajímavý, ono totiž islandští prezidenti nejsou zrovna hlasití politici, opravdu prezidenti zastávají spíš takovou roli diplomatu, nekomentují, můžu to ilustrovat tou současnou prezidentkou Halou Thomas-Dóttirovou, která dokonce vůbec to referendum nekomentuje, ani nenaznačila, jak bude hlasovat, ani vlastně nic moc nedoporučila. No a Olafur Ragnar Grímsson byl jako prezident trošku jiný, trošku hlasitější, on byl prezidentem za té ekonomické krize v roce 2008 a na diplomatických jednáních hodně kritizoval ostatní země za nějakou nedostatečnou pomoc, za na to, že si Islandu nevšímají, nyní je velkým zastáncem boje proti změně klimatu. A ten výrok, tak jak on ho řekl, tak on ho řekl v rozhovoru pro noviny Morgenbladet, což je velký odpůrce vstupu do Evropské unie, a on přesně uvedl, že ministerstvo zahraničí nemůže být bráno jako nezávislý posuzovatel toho vstupu, ale jako propagandistické oddělení.
2: Co na to říká současná vláda?
7: No, ministerstvo zahraničí vede Vidreisen, což je strana, která vznikla s myšlenkou vstupu do Evropské unie, takže ta kritika asi trošku zasáhla. Ministryně Torgerdur Katrin Gunnarsdóttirová, což je tedy šéfka tedy této strany, tak se ohradila. Ona říká, že není podle ní fér napadat tvrdě pracující úředníky jen proto, že s ní jako s ministryní někdo nesouhlasí v politice, a vyzvala politiky, aby k těm svým výrokům přistupovali odpovědně.
2: A ukazuje tehle spor na to, že je islandská společnost takto rozdělená na dvě poloviny v otázce vstupu do EU?
7: No, je podle průzkumu, ale zatím to ještě není tak úplně tvrdé. Nejsou to úplně rozhádané rodiny, tak jak jsem to nazbíral tady mezi Islanděny. Není to tak, že by to dělilo lidi, není to něco, že byste se s někým přestali kamarádit. Někteří se tomu tématu trošku vyhýbají, ale hrozí, že se to bude zhoršovat. Asi jsou tady totiž různé varianty to, jak to dopadne, pokud vlastně to referendum dopadne tak, že se podaří přesvědčit, že se bude pokračovat v rozhovorech a potom se odmítnou, tak ty roky toho vyjednávání můžou být poměrně ostré a vlastně během té doby se mohou asi ty tábory ještě víc rozhádat, než jsou teď, kdy je to zatím asi zvládatelné. Hmm.
2: Jaká jsou vlastně ta hlavní témata, proč se o vstup do Evropské unie vede takový spor?
7: No, tam je ta zásadní otázka, protože tam se rozhoduje o tom, zda pokračovat v rozhovorech. No a část lidí, která je opravdu proti, tak říká, nemá cenu postupovat v rozhovorech, nemá cenu v nich pokračovat, investovat do nich čas a energii. A důvod, proč tihle lidé nechtějí vstupovat do Evropské unie, tak je z velké části rybolov a zemědělství. Oni mají zejména v rybolovu velkou zkušenost s vměšováním z vnějšku, takzvané trestčí války během 20. století, spory s Velkou Británií, kdy Islanděné si chtějí svoje loviště chránit a rybolov je pro ně extrémně ekonomicky důležitý, je provázaný do celé ekonomiky hodně. Islanděné taky hodně mluví o své nezávislosti. Oni jsou takový v dobrém smyslu patrioti. Hodně jsem slyšel ten argument, my jsme zvládli ekonomickou krizi sami, zvládli jsme všechno, už tak přebíráme dost regulace a chceme si řídit svoje věci sami. Naopak ti, co jsou pro, tak hodně mluví o euru, o tom, že Island je malý a že některé věci, když bude tlak zvenku z Evropské unie, tak by tomu mohly domácí politice pomoct i ekonomicky. Přiznejme si, tady úroková míra třeba hypotéky se berou za 10%, což je opravdu vysoko, a tam doufají, že se s tím něco stane.
2: Tolik informace z Reykjavíku od našeho zvláštního zpravodaje Jakuba Luckého. Děkujeme, naslyšenou.
7: Naslyšenou.
2: 16 hodin 21 minut se dostáváme k naší pravidelné rubrice Kniha dne na plusu. Hrůzy první světové války nepřinesly jen miliony mrtvých, ale také desetitisíce veteránů s těžkými traumaty a znetvořenými tvářemi, na které tehdejší společnost často pohlížela jako na monstra. Právě pro ně se stal nadějí novozélandský chirurg Harold Gillies, průkopník moderní plastické chirurgie, jehož strhující životní příběh nyní v češtině přináší nakladatelství Paseka v knize Zachránce tváří. Autorka Lindsay Fitzharrisová v ní s neobyčejnou sugestivností líčí zrod oboru, který vrátil tisícům lidí nejen jejich podobu, ale především důstojnost a identitu. O tom, jak se tento fascinující a místy až drsný medicínský příběh převáděl do češtiny, si řekneme s překladatelkou knihy Barborou Chrudinovou, kterou už vítám ve studiu Odpoledního plusu. Dobrý den, děkujeme, že jste přišla.
17: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Harold Gillies v londýnské královnině nemocnici v podstatě definoval standardy plastické chirurgie, které používáme vlastně dodnes. Je podle vás právě tento lidský aspekt, snaha vlastně vrátit znetvořenému člověku jeho tvář i tím svým způsobem místo ve společnosti, tím, co knihu činí, tak aktuální i dnes?
17: Řekla bych, že ano. Myslím si, že osobnost Harolda Gilliese je opravdu mimořádná. Nejenom to byl vynikající chirurg, byl to, jak jste říkala, zakladatel nového odvětví medicíny, ale myslím si, že to byl i člověk velkého formátu, protože v sobě spojoval takovou citlivost, empatii, zájem o ty pacienty s vysokou odolností, což je vždycky vzácné zboží a v té době první světové války tím spíš. Jeho pacienti na něho vzpomínají jako na člověka s ocelovými nervy a dobrým srdcem, čímž si myslím, že právě dobře vystihují tady to spojení. A on jednak teda mu leželo na srdci dobro těch pacientů, jednak byl taky, měl takovou radostnou povahu, nenechal se ničím úplně zvyklat, zdeptat na dlouhou dobu, takže vlastně dokázal i tu dobrou náladu vnést na ta oddělení nebo potom později do té královniny nemocnice, kde ty vojáky léčil a vlastně tím si získávali jejich srdce a myslím si, že stejně tak tady tím svým takovým neokázalým charizmatem, že si dokáže získat srdce i čtenářů, kteří dneska o jeho příběhu čtou. Troufám si tvrdit, že vlastně o něm mnoho lidí neví, přestože jeho význam pro rozvoj moderní plastické chirurgie byl naprosto zásadní, tak vlastně myslím si, že mimo ty odborné kruhy vlastně nikdo neví, kdo byl Harold Gillies.
2: To mohu potvrdit, to si troufáte správně.
17: Takže možná bych jenom nastínila úplně v krátkosti tu osu toho příběhu, kterou vlastně ta autorka v tom svém románu rozvíjí. On byl, Harold Gillies byl původem teda z Nového Zélandu, jak už jsme říkali. Narodil se v roce 1882, potom studoval v Cambridge a byl vynikající student. Začal se specializovat na ORL, takže nemoci uší, nosu a hrtanu. A v době, kdy zahájil svou kariéru, kdy začal rozjíždět, tak vypukla zrovna první světová válka a on se, myslím si, že se tak rozhlížel, do čeho by vložil to svoje úsilí, protože chtěl si, myslím, jako opravdu tomu oboru něco dát, chtěl někam posunout to poznání medicínské a i tu praxi samozřejmě. A protože se tehdy seznámil s inovativními postupy rekonstrukčními, které prováděl doktor Morestin v Paříži, tak to brzy nějak tak jako se spojilo a celkem rychle se věci dali do pohybu a on se rozhodl, že bude se zabývat právě rekonstrukcemi tváří u vojáků, kteří si odnášeli opravdu devastující zranění z těch bojů, protože, jak píše sama Lindsay Fitzharris na úvodu té knihy, dost takovým jako drásovým způsobem člověk se dozví, že ta první světová válka byla první válka, kde se už to zabíjení dělo v průmyslovém měřítku, tam prostě ty oběti byly opravdu, to byly masové množství lidí, kteří přicházeli o život a nebo utrpěli různá zranění. Nemluvě třeba o posttraumatické stresové poruše, tehdy se tomu říkalo granátový šok. Takže prostě najednou vznikla celá armáda lidí, kteří byli nějakým způsobem teda zasaženi tou válkou a bylo potřeba něco pro ně udělat. A ten Sir Harold Gillies byl právě, si myslím, jako nejpovolanější snad v tomto směru, i protože on byl první, kdo tady v tom oboru té plastické chirurgie začal klást stejný důraz na estetickou stránku věci a na funkční stránku věci. Před ním samozřejmě už se objevovaly snahy zlepšovat vzhled lidí, kteří třeba utrpěli nějaké poranění nebo měli nějakou vrozenou deformaci obličeje, ale často se jednalo buď to jenom o jako navrácení toho té tváře v tom smyslu, že ten vzhled jim nějakým způsobem spravili nebo obnovili, jak to tehdy šlo, a nebo se snažili o vrácení funkce, což bylo teda mnohem horší, a tou funkcí myslím, aby ten voják byl schopen jíst a byl schopen mluvit. Protože na tom oddělení, kde Gillis působil ještě než založil tu královnu na nemocnici, o tom oddělení se říkalo, že je tiché, protože tam vlastně nikdo nemluvil. Oni ti pacienti nemohli ani mluvit a museli se krmit buď to složitě tak, že se přímo teda jim vlastně až do hltanu podávala ta potrava po lžičkách, nebo samozřejmě teda se jim podávala výživa tekutá. Takže ono nešlo jenom o to, že vypadali tak, že se vlastně nedokázali zařadit do tehdejší společnosti, ale taky vlastně nebyli schopni kvůli tomu poranění obličeje ani se najíst, ani promluvit, takže byli opravdu vyřazeni, byli vyobcovaní vlastně
18: z té společnosti. Vy jste vlastně, takže to není úplně čistě životopis, je to tedy nějaký román založený na historické, ano, na literatuře faktu?
17: Ano, řekla bych, že to hodně, jako o dost tematicky vlastně to má širší záběr, než by tam šlo vyloženě o teda kariéru toho Gillise samotného a zroté plastické chirurgie, protože my se dozvídáme osudy mnoha vojáků, kteří prošli tou západní frontou. Je tam osou toho příběhu je vojín Percy Clair, který utržel právě zranění obličeje v bitvě u Cambrai. A je tam mnoho příběhů, který vlastně reprezentují takovou jako lidskou stránku toho všeho, protože samozřejmě v té válce, když jako já jsem to překládala, tak já někdy jsem si musela dávat přestávku už jenom proto, abych...
18: Byly to silné příběhy.
17: Ano, bylo to silný a někdy musím říct, že jsem ulehla do postele a měla jsem pocit, že slyším dunění děl, jak to bylo prostě, protože člověka to vtáhne. Ano, člověka to vtáhne.
18: Ona, Lindsay Fitzharrisová, už vydala knihu s názvem Umění řezničiny. V čem jsou si nějak tyhle dvě publikace a Zachránce tváří podobné?
17: Podobné jsou si určitě v tom stylu, v tom způsobu podání, které je takové živé. Ona má takový ten beletristický způsob teda podávání těch informací, ale zároveň je to kniha faktografická, nechci říct přímo populárně naučná, spíš jako taková faktografická kniha, která má víceméně románovou podobu. Takže v tom se ty knihy podobají jedna druhé, ale řekla bych, že ten Zachránce tváří právě je jako méně tematicky sevřený u toho umění řezničiny. Autorka vyloženě sleduje teda osud a zásluhy Josepha Listra za zavádění principu antisepse. Ale tady máme vlastně bitvu na Somě, máme tam bitvu u Judska, máme tam příběhy mnoha těch vojáků, kteří prošli tou válkou, měli za sebou strašlivé zážitky, takže v mnoha případech nešlo jenom, jak sám Gillis podotýká, o záchranu toho obličeje, ale i jejich duševního zdraví, aby se mohli zas nějak jako v tom normálním životě uplatnit.
18: Tolik tedy překladatelka Zachránce tváří Barbora Chrudinová, která nám knihu přišla představit do studia. Děkuju moc krát, naslyšenou.
17: Naschledanou.
18: Bylo 16 hodin 30 minut, jsou tu zprávy s Ondřejem Látalem.
3: Český rozhlas Plus.
4: Vládní novelu zákona, která mění rozpočtová pravidla, znovu projednávají poslanci. Vetoval ji prezident Petr Pavel, protože podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO jsou ale teď rozpočtová pravidla nastavená tak, že není možné reálně sestavit rozpočet na příští rok. Ukrajina dostala protiraketové střely do amerických systémů Patriot. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Počet dodaných střel neupřesnil. Prohlásil ale, že jich je málo a Ukrajina jich potřebuje víc. Ukrajinský prezident v předchozích dnech naléhal na spojence, aby mu dodali střely na obranu proti ruským raketám. Německá ekonomika ve druhém čtvrtletí vzrostla o 0,3% ve srovnání s předchozím kvartálem. Vyplývá to z konečných údajů Spolkového statistického úřadu. Předsedkyně úřadu Ruth Brandová řekla, že dynamika růstu hospodářství v zemi z počátku roku pokračuje. Mezinárodní výstava Země živitelka v Českých Budějovicích dnes skončila. Na 52. ročníku se představilo 6 000 vystavovatelů. Návštěvníky zajímala technika, zvířata i moderní technologie. Skoro 2 minuty po 4:30 máme nachystanou taky čerstvou dopravu v odpoledním plusu. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy kousek za sjezdem na Židlochovice. Ze 6. kilometru se sunou kamiony pravým pruhem od exitu 3 u Olympie. Popojíždí taky osobní auta. Je to teď asi na 10 minut kolem porouchané dodávky na 2. kilometru. V pravém pruhu až po nájezd na D1. Na silnici 48 zůstává ucpaný obchvat Českého Těšína. Je to kvůli omezení před mostem přes Olši, kolonie na půl hodiny jsou od sjezdu 71 centrum a taky z Polska. Na silnici 33 přes Náchod se vlivem silného provozu popojíždí i přes 30 minut, a to obousměrně, od polské hranice i od Vyškova. Na silnici 3 v Benšově ve směru na Prahu vzniká kolona od hotelu Benica. Vleče se zatím 10 minut k nehodě za odbočkou na Týnec. Tam se srazila 2 auta, projíždí se Kyvadlově, opačným směrem na Tábor. Je fronta kratší za kruhovým objezdem u KFC. Dobře dojďte. V noci čekáme zataženo až oblačno, místy, a to hlavně v Čechách, se vyskytne déšť a nebo přehánky. Na jihozápadě Čech může být kánu i polojasno. Teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, v 1000 metrech na horách bude taky kolem 11. Slabý, místy mírný vítr z východních směrů do 2 až 5 metrů za sekundu. Zítra ráno a dopoledne čekáme převážně oblačno až zataženo, jenom výjimečně se objeví i polojasno. Hlavně v jihozápadní polovině území místy se bude vyskytovat občas déšť a nebo přehánky, četnější v severní polovině území. Během odpoledne a večera pak čekáme ubývání srážek a polojasno bude četnější. Teploty zítra 16 až 21, v jižní části území většinou kolem 23, na horách kolem 14, na Šumavě až 19 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
18: 3:30 po 4:30 vstupujeme do závěrečného dílu dnešního odpoledního vysílání na Plusu a podíváme se do Německa. Ředitel automobilového koncernu Volkswagen Oliver Blume se vydal na týdenní turné po Německu. V podniku se totiž mluví o existenční krizi, o potřebě zrušit tisíce pracovních míst anebo rovnou o zavírání závodů. Koncern totiž v posledních 5 letech vyplácel akcionářům miliardy korun na dividendách, na investice do vlastní budoucnosti, ale možná trochu zapomněl. O jeho auta pomalu přestává být ve světě, zejména v Číně, zájem. Cestu šéfa Volkswagenu po továrnách koncernu sleduje taky náš zpravodaj Tomáš Havlín. Dobrý den.
19: Dobrý den, pěkné odpoledne.
18: Blume navštíví za 7 dní 9 závodů Volkswagenu v Německu. Dnes začal ve Wolfsburgu v kolébce celé automobilky. Jak se mu tam vedlo?
19: Asi se dá říct, že zaměstnanci nevítali představenstvo v čele právě s jeho ředitelem Oliverem Blumem tak docela s nadšeně nebo s otevřenou náručí.
20: Also bisher hat die Belegschaft vieles aus der Presse entnommen.
19: Šéfka podnikové rady, tedy zástupkyně zaměstnanců a mimo jiné taky dcera italského gastarbeitera Daniela Cavallo, prohlásila, že komunikace ze strany vedení podniku, vedení koncernu Volkswagen byla dosud katastrofální, že tisíce zaměstnanců vlastně žijí v jakési tíživé nejistotě, nevědí, co se plánuje a co se chystá. Ti zaměstnanci podle Daniela Cavallo tedy se nebrání tak úplně změnám, není to, že by všemu vyložením odporovali, ale zároveň jsou proti masivnímu propouštění i uzavírání některých závodů v Německu, jak to dřív anoncoval ředitel Blume, nebo s odvoláním na něj právě německá média.
18: To jednání se dnes konalo za zavřenými dveřmi. Víme něco o tom, co tam ředitel Volkswagenu obhajoval?
19: Opět právě jenom zprostředkovaně, podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung například řekl, že v dalších letech bude muset ten podnik opustit zhruba 50 tisíc lidí, polovina z toho v Německu. To je takové nové upřesnění. Volkswagen chce přitom, podobně jako už v minulých podobných případech, sázet hlavně na dobrovolnost, postupovat pokud možno citlivě, čili mělo by jít hlavně o odchody do důchodu, odchody na dohodu, o pokles počtu zaměstnanců, fluktuací a podobně. K možnému uzavření některých továren v Německu se mluví o čtyřech, se ředitel představenstva Oliver Blume nějak přímo nevyjádřil nebo nějak rezolutně to rozhodnutí, rozhodnuté to tedy není, ale řekl, že by se jednalo o nejkrajnější a vlastně taky nejnákladnější řešení.
18: No, pokud jde o to ovlivnit nebo zvrátit plány vedení, mají zaměstnanci v tomhle směru nějaké možnosti?
19: Mají ty možnosti docela široké. Volkswagen je v tomto vlastně takovou výkladní skříní toho sociálně tržního modelu německého hospodářství s, řekněme, vysokou mírou participace zaměstnanců, pokud je o určování nějakého chodu, směřování podniku. Zaměstnanci ve Volkswagenu, což je zase zvláštní skupina v Německu, dalo by se říct taková zaměstnanecká elita, tak tvoří polovinu dozorčí rady celého koncernu, a když se třeba připočtou zástupci zemské vlády Dolní Sasko, tak je to dokonce většina dozorčí rady, která samozřejmě má docela velké rozhodovací pravomoce. Tato dozorčí rada se vlastně už ten plán na úspor, který Oliver Blume předložil minulý měsíc, už jednou odmítla. Nicméně začátkem září, poté co ředitel představenstva dokončí to turné, se sejde znovu a bude o něm jednat. Ministerský předseda Dolního Saska Olaf Lies navštívil včera ohrožený, jeden z těch ohrožených závodů v Hannoveru, a řekl, že vše by bylo lepší, než zavřít, i kdyby měla továrna vyrábět třeba čínská auta nebo přejít na zbrojní průmysl. Údajně minimálně část zaměstnanců Volkswagenu by se tomu nějak nebránila, takže i to je nějaká možnost, kam by ten koncern mohl směřovat.
18: Pod Volkswagen spadá 8 značek osobních automobilů, mimo jiné taky Škoda. Mohou i na ně dopadnout úsporná opatření v rámci koncernu?
19: No, Škoda se k těmto otázkám přímo příliš nevyjadřuje, ale v prohlášení uvedla, že ty úsporné plány a debaty v Německu o úsporách tak přímo se nedopadají, neovlivňují její aktivitu. Tu vlastně teď Škoda staví na odiv, říká, my jsme druhou nejprodávanější automobilovou značkou v Evropě, naše podniky jsou plně vytížené, a je to pravda, Škoda je do značné míry v opačné pozici, než Volkswagen roste a je schopná zvyšovat svůj podíl na trhu. A to je třeba i v Německu vůči zdejším značkám.
18: Dodává z Německa náš zpravodaj Tomáš Havlín. Děkujeme, naslyšenou.
19: Děkuji, hezký den.
18: Na téma navážeme a zasadíme do kontextu celé německé ekonomiky s hlavním ekonomem skupiny ČSOB Janem Burešem. Vítejte, dobrý den.
0: Pěkný den.
18: Růst německé ekonomiky ve druhém čtvrtletí podle dnešních údajů ze Spolkového statistického úřadu zpomalil oproti předchozím třem měsícům na 0,3%, což je asi o desetinu více, než předpokládali původní predikce. O čem tahle nejnovější čísla o de facto zastavení růstu největší ekonomiky v Evropě vypovídají?
0: Já myslím, že ta čísla až tak na Německo špatná nejsou. Na Německo posledních několika let, kdy jsme viděli tu ekonomiku v poměrně hlubokých problémech, kdy buď to stagnovala, anebo klesala. Teď můžeme hovořit sice o velmi pomalém, ale růstu v prostředí, které není úplně jednoduché, kde vidíme poměrně vysoké růsty cen energií na globálních trzích, poměrně značnou nejistotu spojenou s konfliktem na Blízkém východě. V tomto prostředí tedy tou dobrou zprávou je, že německá ekonomika nejde do recese. Potvrzují to i poslední například čísla z dnešního rána, nejenom HDP, ale výsledek například německého indexu podnikatelské nálady IFO ukazuje na to, že v německé ekonomice převládá lehký optimismus směrem do budoucna, ale není to vlastně žádná úplně velmi radostná zpráva. Nemůžeme oslavovat to, že by Německo rostlo rychle, protože v pozadí skutečně máme poměrně hluboké stále strukturální problémy, které souvisí mimo jiné s tím, o čem jste hovořili v tom předešlém příspěvku s problémy například německého segmentu automotiv, ale problémy má celá řada dalších vlastně segmentů německého exportně orientovaného průmyslu.
18: Takže to nevisí jenom právě tady na Volkswagenu samotném, to, že německá ekonomika se příliš nehýbe?
0: Není to určitě jenom o Volkswagenu. Německé automobilky obecně mají problém s nastupující čínskou konkurencí, mají problém s historicky už nedostatečným softwarovým vybavením, mají problém s vysokými náklady i vlastně nové výroby, zejména nových elektromobilů, kde těžce konkurují zejména té zmiňované čínské konkurenci. Takže je to celý segment automotiv. Potom vlastně osada dalších sektorů německého průmyslu například naráží na problém relativně dražších cen energií v Evropě, zejména zase při porovnání s asijskou konkurencí, ale také například s konkurencí americkou. No a potom jsou tady segmenty například pokročilého strojírenství, kde Německo historicky bylo schopné konkurovat zase hodně na asijských trzích. To byly důležité trhy. Čínská konkurence tam vlastně tu technologii poměrně rychle uzavřela a Německo postupně tyto své pozice ztrácelo. To znamená, německá ekonomika má opravdu v posledních několika letech strukturální problém s tím, že vyklízí řadu exportních trhů a do toho vlastně domácí poptávka nestíhá tento ústup dostatečně kompenzovat.
18: Ale ty nejnovější statistiky ukazují, že růst i nadále táhl především export, který ovšem rapidně roste zvláště ve střední a východní Evropě u nás a v Polsku, že dovážíme tedy z Německa. Nakolik vlastně je to něco nového pro německé hospodářství, jestli vlastně celé neprochází nějakou přeměnou, kdy tedy to bolí prostě, kdy se musí v tom novém světě zorientovat a najít své místo?
0: Já bych asi úplně nepřeceňoval ta čísla za poslední kvartál. Je pravda, že tam vývozy pomohly. Na druhou stranu to, co si myslím, že bude motorem teď německé ekonomiky v nejbližším roce, možná v nejbližších letech, tak bude asi z větší míry poptávka domácí, která bude hodně odviset od toho, jak intenzivně bude v německé ekonomice působit ten přijatý ohromný rozpočtový stimul zaměřený jednak na infrastrukturu a současně vedle toho také na obranný průmysl.
18: Jak se současné problémy německého průmyslu a především sektoru automotiv promítnou do české ekonomiky nebo mohou, protože česká ekonomika je úzce navázána na tu německou, mluví se někdy o další spolkové zemi jako české ekonomice, tak je to problém nebo už jsme dokázali vlastně se trochu vzdálit německé ekonomice té závislosti, protože zatím ta čísla vlastně se nepromítají nějak do českého hospodářství?
0: Taky a není to problém. Pravda je, že, a zaznělo to taky v tom vašem předešlém příspěvku, že čeští finální výrobci například automobilů v čele se Škodou Auto si vedou daleko, daleko lépe než naprostá většina německých značek a i když se díváte na výkon automotivu jako celku, tak Česko je na tom výrazně lépe při porovnání s Německem. Na druhou stranu ty problémy strukturální, které má německý průmysl, se týkají určitě v nemalé míře i značné části českých výrobců. Vidíme to zejména u těch subdodavatelů, kteří jsou orientováni hodně na vývoz, řekněme, komponent, například automotivu, ale nebo třeba pro německé strojírenství a nejsou tolik vlastně orientováni na ty české finální výrobce, tak tam určitě je cítit větší zátěž a nedá se říct, že by vlastně česká ekonomika jako celek dokázala úplně odclonit ty německé problémy, tak to určitě není.
18: Tolik Jan Bureš, hlavní ekonom skupiny ČSOB. Děkuji, že jsme mohli tohle téma probrat. Naslyšenou.
0: Děkuji a naslyšenou.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
18: 3/4 na 5 přesně. Americké ministerstvo zahraničí chce odebrat víza až 200 tisícům cizinců, kteří v USA požádali o azyl.
2: Pokud to udělá, půjde o největší hromadné rušení víz v dějinách země. Trumpova vláda ho plánuje oznámit v příštích týdnech. Opatření se má týkat lidí, kteří v posledních 10 letech přijeli na krátkodobá víza a teď žádají o trvalý pobyt cestou azylu. Více už řekne naše washingtonská zpravodajka Jana Cíglerová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Koho přesně se má odebrání víz týkat a proč to ministerstvo zahraničí dělá?
1: Týká se držitelů takzvaných B1 a B2 víz, tedy to jsou krátkodobá víza pro obchodní cesty nebo pro turistiku. Týká se to víz, která byla vydaná v posledních 10 letech, a týká se to konkrétně lidí, kteří přijeli do země legálně s těmito vízy, ale potom zůstali i poté, co přestali platit a v zemi požádali o azyl. Proč to ministerstvo zahraničí dělá? Zdůvodnili to tím, že úřady chtějí identifikovat cizince, kteří sem do Spojených států přijeli jako krátkodobí návštěvníci, ale ve skutečnosti chtěli zůstat natrvalo.
2: Co to pro dotčené lidi prakticky znamená? Budou muset i hned opustit zemi?
1: Ne nutně, podle úředníků jen to odebrání víza jako takového ještě neznamená okamžité vyhoštění. Lidem, kteří mají probíhající azylové řízení, tak se změní status a přijdou o postavení obchodního nebo turistického návštěvníka, ale samozřejmě je otázka, zda v tu chvíli budou v zemi legálně. Tato otázka nebyla zodpovězena. No a z praxe známe, že takového momentu tohoto meziobdobí často využívá právě imigrační policie ICE k deportaci takových lidí, protože je označí za nelegálně pobývajících. No, ministerstvo zároveň řeklo, že ty revokace se budou konat ve vlnách, takže přesný počet dotčených lidí se bude měnit v čase. Hmm.
2: Radikální zásah do možnosti pobývat ve Spojených státech se bude týkat i zahraničních novinářů, tak už jste zjišťovala, o co jde?
1: Zjišťovala, protože já jsem jednou z nich, jde o takové samostatné, ale souběžné opatření. Nová úprava ministerstva pro vnitřní bezpečnost zveřejněná byla v polovině července a týká se jak nás, zahraničních novinářů, tak také studujících. To pravidlo zkracuje pobyt novinářů z 5 let na 240 dní, což je, Renato, 8 měsíců, jestli správně počítám. A po těch 8 měsíců.

0: spojenců v USA.
1: Náměstek ministra zahraničí to na síti X napsal otevřeně. Lidé jsou podle něj unaveni, cituji, z falešných žádostí o azyl a azyl podle něj nemá sloužit jako skulina k obcházení imigračních zákonů. Jako příklad uvedl kolumbijského občana, který přijel v roce 2015 na turistické vízum a potom požádal o azyl. Jen já takových lidí znám z jižní Floridy, kde jsem ještě donedávna žila, spoustu. Zapadá to do toho širšího trendu. Administrativa postupně zpřísňuje ta pravidla pro žadatele víza, vyžaduje víc informací o jejich aktivitě na sociálních sítích, zavedla takové finanční záruky nákladné, některým zemím vydávání víz úplně zastavila a také za posledních 18 měsíců ministerstvo zahraničí zrušilo asi 175 víz lidem, kteří byli obviněni nebo odsouzeni za trestné činy nebo těm, kdo veřejně kritizovali americkou politiku na Blízkém východě.
0: Ono nejde o první podobný krok. Kolik víz už administrativa zrušila dřív a má tohle opatření šanci obstát u soudu?
1: Vypadá to, že tento krok Trumpovy administrativy podle těch prvních reakcí čeká právní bitva. Ostatně minulý pátek newyorský federální soud zrušil podobný krok administrativy, která chtěla pozastavit vydávání víz lidem z 75 zemí. Ta Trumpova administrativa prostě dává najevo, že chce snížit počet cizinců pobývajících na území Spojených států a její kroky tomu odpovídají.
0: Tolik naše washingtonská zpravodajka Jana Cíglerová. Děkuji moc a naslyšenou.
1: Pěkný den.
0: Spojené státy oznámily nové sankce namířené proti íránské ekonomice a taky těm, kdo podle Washingtonu pomáhají udržovat tamní režim při životě. Sankce mají zasáhnout obchod se zlatem, technologie, digitální aktiva a také letectví a lodní dopravu. Americké ministerstvo financí uvalilo sankce na 60 společností, osob a lodí. Tehrán tvrdí, že je na sankce připravený. Jak jsou na tom teď íránské domácnosti, zjišťovala naše blízkovýchodní reportérka Jana Karasová. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Íránský ministr hospodářství Alí Madanizádeh tvrdí, že Teherán má dvouletý plán, jak se s americkými sankcemi vypořádat. Co se nejspíš bude íránský režim snažit udělat uvnitř země?
2: Tak detaily toho dvouletého plánu neznáme, nicméně iránský režim má se západními sankcemi dlouhé zkušenosti. V podstatě od svého vzniku po islámské revoluci v roce 1979 a Irán si tedy vytvořil ekonomiku, která na jedné straně tedy využívá těch bohatných nerostných zdrojů a opírá se taky o jakousi soběstačnost, ale zároveň má i sítě, díky kterým ty západní sankce obchází. Katarská televize Al Jazeera o tom mluvila z několika ekonomií, a ti upozorňují, že když potom přichází ekonomické šoky, jako právě například teď, tak jsou často mírněny přes inflaci a znehodnocení měny. A podle ekonoma blahobytu Hadiho Kahala Zadeha z americké Brandeisovy univerzity, ta inflace a znehodnocování měny sice udržuje systém v chodu, ale náklady se tím přenášejí přímo na domácnosti. Režim se to potom snaží vyrovnávat nějakými peněžními podporami. Vláda teď například nabízí jak měsíční podporu v hotovosti, tak taky elektronické kupony na základní zboží.
0: Jak skoro půl roku války dopadá na ceny potravin a základního zboží v Iránu?
2: Tak z Iránu přechází zprávy například z Tehránu o sice plných obchodech, ale taky s výrazně vyššími částkami na cenovkách. Oficiální údaje ukazují, že ceny nejméně 8 potravin se za poslední rok více než zdvojnásobily. Výrazně podražila například vejce nebo maso, chléb a obiloviny se zvýšily přibližně o 140% a cena oleje na vaření dokonce o více než 200%. A Mezinárodní měnový fond očekává, že do konce roku ta inflace v Iránu vzroste téměř o 70% a ekonomika země se naopak pravděpodobně zmenší o víc než 5%. Je ale nutné podotknout, že Irán už začátek toho konfliktu zastihl v situaci, kdy v zemi byla inflace vyšší než 40%, měna oslabovala a státní rozpočet taky trpěl chronickými deficity.
0: Jak se s těmihle rostoucími náklady Iránci vypořádávají?
2: Tak Irán má 92 milionů obyvatel, tak je těžké mluvit za všechny. Navíc přístup ke komunikaci s lidmi přímo v zemi je stále omezený. Ale například jedna žena z Tehránu v hlasové zprávě iránské redakce Rádia Svobodná Evropa popsala, že z jeho jídelního stolu postupně zmizelo ovoce, mléčné produkty a pak v podstatě cokoliv, co není nezbytné. Podobně iránská žena v domácnosti Mína zase německému veřejnoprávnímu vysílání do zahraničí Deutsche Welle napsala, že

0: že třeba dražší červené maso nahradili kuřecím. A polooficiální iránská tisková agentura ILNA si například všímá i toho, že lidi na internetu častěji prodávají nebo dokonce pronajímají různé osobní věci. Od notebooku až třeba k prodeji vlasů nebo prázdných lahviček od parfému. A domácnosti taky podle ekonomů celkově snižují spotřebu, méně spoří, ale odkládají třeba i lékařskou péči.
1: Jak to pak dopadá třeba na menší podnikatele a jaká je vlastně míra nezaměstnanosti v Íránu?
0: Já když už jsem v dubnu mluvila na turecko-iránské hranici s Iránci, kteří ze země odjížděli, tak někteří zmiňovali, že například podnikání a práce, která potřebuje internetové připojení do zahraničí, kvůli internetové blokádě v podstatě zaniklo. Podobně třeba vymezili mnohé pozice na realitním trhu, protože většina lidí nemá prostě peníze na to si koupit dům, takže ta nezaměstnanost se zvyšuje. A firmy taky odkládají investice, omezují se některé veřejné služby a celkově se vlastně zmenšuje střední třída, která ještě před 15 lety tvořila většinu iránské populace, teď je ale menšinou.
1: Co tehle rostoucí ekonomický tlak na domácnosti může znamenat pro iránský režim jako takový a jeho postoj k řešení konfliktu s USA? Už jenom prosím ve stručnosti.
0: Tak mnozí odborníci jsou skeptičtí, že ten rostoucí ekonomický tlak na domácnosti by se v dohledné době projevil v nějakých vojenských nebo politických ústupcích ze strany Iránu. Ta výrazná inflace byla spouštěčem protestu už na přelomu roku, ještě předtím, než Spojené státy a Izrael na Irán zaútočili. Ty protesty ale režim krvavě potlačil, zabil a uvěznil tisíce lidí a někteří experti upozorňují, že část toho současného režimu je ještě radikálnější, než byly vedoucí představitelé země, které zabily americké a izraelské údery.
1: Tolik naše blízkovýchodní reportérka Jana Karasová. Děkujeme za tehle vzhled do iránské ekonomiky a vůbec života společnosti. Naslyšenou.
0: Pěkný den, naslyšenou.
1: A na závěr 4 minuty před 17. hodinou si dáme něco krásného. Návštěvníci botanické zahrady v Liberci můžou vidět skleněná díla 25 sklářů a tvůrčích skupin. Výstava Sklo v přírodě, příroda ve skle je součástí programu festivalu Crystal Valley Week. Ten v Liberci začal včera a potrvá do soboty. Umělečtí skláři přímo mezi rostlinami nainstalovali třeba svítící motýly nebo stěnu plnou skleněných disků.
2: Teď jsme vstoupili do pavilonu velkých kaktusů a vidíme tady stěnu doslova posetou skleněnými výtvory.
3: Tak je to instalace Jitky Skuhravé a Jitka Skuhravá tady vlastně navázala dialog s unikátní sbírkou tylancí.
4: Kurátorkou výstavy Sklo v přírodě, příroda ve skle je Lenka Patková.
3: Mimořádné dílo, které je tvořené takovými skleněnými terči, které jsou některé ryté a Jitka je vlastně navěsila přímo na tu konstrukci karisíť, kterou používá botanická zahrada pro ty tylancie.
4: Některá díla vznikla přímo pro výstavu v botanické zahradě, dodává Patková.
3: Ti umělci tady, jsme se sešli někde na jaře, řekli jsme si co a jak a oni přímo reagovali na ten prostor. Některá díla byla vlastně vybrána, ale upravena třeba přímo pro ten prostor, anebo právě v případě děl Roubíčkových jsme samozřejmě vzali prostě díla, která by tady mohla korespondovat s tím prostorem.
2: Asi nejautentičtější zvuk tady v botanické zahradě je vodopád pavilonu pravěku. Co tady uvidíme za skleněná díla?
3: Tady v pravěku máme umístěné dílo Miluše Roubíčkové.
2: Některá skleněná díla nejsou na první pohled dobře vidět. Příkladem jsou skleněná klubíčka, jedno červené, druhé do zeleno-žluta, které vidíme právě v pavilonu pravěku mezi jednotlivými rostlinami.
3: Pro diváky máme pomůcku nebo návod, budou mít k dispozici mapku, kde jsou orientačně jednotliví auto nebo jednotlivá díla zaznamenání.
5: Vystavuju soubor Trash Gems, který vznikal vlastně v posledních 2 až 3 letech.
4: Lidé na výstavě uvidí taky skleněná díla autorky Barbory Tidlitátové.
5: Je to soubor vlastně hutně tvarovaných nádob, které jsou za tepla následně spojovány s takovým jako pro mě potenciálním drahokamem budoucnosti. Vzniká z barevného sklářského odpadu, zároveň třeba různých reliktů, které nacházím v krajině Jizerských hor.
2: My tady vidíme některá díla v modré, některá v oranžové.
6: oranžové barvě. Jak jste ty barvy volila a jak to sedí k tomu tématu?
5: Tak já jsem vlastně úplně původně pracovala jenom s křišťálovým sklem a ta forma toho drahokamu je většinou vlastně šedivá nebo nějak různě zabarvená a to je dáno právě tím, že ten drahokam je vlastně ze směsi toho skla.
4: Skleněná díla jsou k vidění nejen v jednotlivých pavilonech, ale i ve venkovním prostředí zahrady. Návštěvníci si můžou taky různé techniky výroby a designu skla v zahradě vyzkoušet, jak říká mluvčí festivalu Crystal Valley Week Lucie Firstová.
7: Od pondělí 24. do soboty 29. tady vedle nás pavilonku M bude každý den nějaký sklář tvořit, ukazovat svoji práci. Ukazují různé technologie, současně mají sklo na prodej. Je to vlastně čtvrtá výstava, v tuto chvíli je nejrozsáhlejší z těch, které jsme měli. Ta výstava tady bude do konce září, máme připravenou komentovanou prohlídku na 22. září.
4: Doplňuje Lucie Firstová z Liberce, Karolína Lašáková, Český rozhlas.
8: Dvořákova Praha, to je místo, kde se setkává velký svět klasické hudby. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního ročníku tohoto mezinárodního festivalu klasické hudby. Přijďte si nás v září poslechnout do Rudolfína i dalších koncertních sálů. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Těšíme se na vás. Z cest vás zdraví vaše Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
9: Plus posloucháte v 17 hodin.
10: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Poslanci znovu jednají o vládní novele zákona, která mění rozpočtová pravidla. Antimonopolní úřad snížil Praze pokutu za regulaci hazardu. Město zaplatí 1,3 milionu korun. Šéf Evropské rady Košta chce unijní dohodu na novém víceletém rozpočtu ještě letos. Dobré odpoledne u Zpráv Plusu vám v úterý 25. srpna přeje Ondřej Látal. Vládní novelu zákona, která mění rozpočtová pravidla, znovu projednávají poslanci. Vetovali prezident Petr Pavel, protože podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO jsou ale teď rozpočtová pravidla nastavená tak, že není možné reálně sestavit rozpočet na příští rok. Koalice se podle ní chystá veto prezidenta přehlasovat. Opozice vládní novelu dál kritizuje. Podle předsedy ODS Martina Kupky umožní novela vládě utrácet a zaplatit to budou muset další generace.
11: Důrazně vyzýváme současnou vládu Andreje Babiše, ať zastaví rozpočtovou demolici. Ten zákon, který se vrací do poslanecké sněmovny, sice má v titulu, že jde o rozpočtová pravidla, ale ve skutečnosti je to jenom zadlužovací zákon.
9: Pokud novela projde, chystá se opozice obrátit na ústavní soud. Praha zaplatí za porušení vyhlášky regulující hazard méně než původně měla. Místo skoro 2,5 milionu korun půjde o 1 300 000. Rozhodl o tom předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Podle něj hlavní město i přes zákaz povolilo na vybraných místech hazardní hry. Ostatní provozovatele tím ale znevýhodnilo. Při určování výše pokuty úřad zohlednil, že Praha zákaz porušovala kratší dobu a v menším rozsahu, než se původně předpokládalo. Rozhodnutí je pravomocné, Praha se ale může obrátit na soud.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Členské země Evropské unie se podle šéfa Evropské rady Antonia Košty musí dohodnout na novém víceletém rozpočtu do konce letošního roku. Jinak podle něj hrozí narušení financování 27 v roce 2028. Nový víceletý rozpočet Evropské unie bude platit mezi lety 2028 a 2034. Košta o něm mluvil po schůzce se slovenským premiérem Robertem Ficem v Bratislavě. Právě tam odstartoval své cesty po členských zemích unie. Ve čtvrtek bude v Praze jednat s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Fico po jednání prohlásil, že Slovensko podporuje odstraňování regionálních rozdílů v Evropské unii. Zároveň Bratislava patří mezi příjemce z unijního rozpočtu a chce, aby balík peněz pro země z východní části unie zůstal stejný. Tornádo na jihu Francie spustošilo vesnici Poma, nedaleko města Carcassonne. Zranění utrpělo 39 lidí. Asi polovina z nich skončila v nemocnici. Poničených je okolo 300 domů. Nepříznivé počasí narušilo taky leteckou dopravu na jihu Francie, včetně letišť v Nice anebo Marseille.
12: Jedna z obyvatelek vesnice Poma mobilním telefonem zachytila, jak obrovský trychtýř vzduchu postupoval krajinou. Na dalších videích jsou už vidět úplně zničené domy, další mají poničené střechy, v ulicích jsou vyvrácené stromy a rozbitá auta. Téměř 3000 lidí byly bez elektřiny. Úřady lidem poskytly náhradní ubytování, další šli k příbuzným nebo známým. Meteorologové varují obyvatele před dalšími bouřkami, které jižní Francii zasáhly po období vysokých teplot, extrémního sucha a lesních požárů. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
9: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policie vybrali z cizích bankovních účtů dohromady 10 milionů korun a poškodili tak přes 50 lidí. Detektivové v bytech pachatelů našli 500 000 korun v hotovosti a 17 mobilních telefonů, které pachatelé při podvodech využívali. Hrozí jim až 8 let vězení. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny můžou tresty dostat i poškození.
13: Poškození, kteří poskytli své bankovní účty, jsou zároveň i podezřelí ze spáchání trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti, za což jim hrozí až 6letý pobyt za mřížemi. Takových nabídek je na sociálních sítích mnoho a poskytnutím svého účtu se vystavujete trestnímu stíhání.
9: Ve dvou šaržích bylinných dětských čajů českého výrobce All Nature našli inspektoři nadlimitní množství alkaloidů. To jsou látky, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu. Informoval o tom její mluvčí Pavel Kopřiva. Nadlimitní množství nebezpečných látek zjistila inspekce v šaržích čaje s názvem All Nature Bio dětský čaj průdušky se slézem. Jedna má minimální trvanlivost do října 2027, druhá do března roku 2028. Přidáme dopravní informace v odpoledním vysílání Plusu na D1. Před Brnem jsou obousměrně kolony z Prahy od exitu 178 Rosice do omezení u D2. Kolem 40 minut pojedete osobním autem. Směrem z Vyškova první části roztrhané kolony za Rosínovem z 214. kilometru pojedete různě pomalu před omezením u Rohlenky k dálnici D2. A přímo na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy kus za sjezdem na Židlochovice. Ze 6. kilometru se sunou kamiony pravým pruhem. Od exitu 3 u Olympie popojíždí taky osobní auta. Je to asi na 10 minut kolem porouchané dodávky na 2. kilometru v pravém pruhu až po nájezd na dálnici D1. Na Pražském okruhu jsou kolony obousměrně na 20 minut směrem na letiště od exitu 15 Lohkov k nehodě na 17. kilometru v připojovacím pruhu od Barandova a směrem na D1 pak od nájezdu z D5 k Ořechu. A na silnici 3 v Benešově ve směru na Prahu za odbočkou na Týnec je kolize dvou aut. Jezdí se kivadlově kolona od skoro prvního kruhového objezdu u Mariánovic. Směrem opačně na České Budějovice se popojíždí za Mračí od Tužínky i přes 15 minut. Dobře dojďte. Zítra ráno a dopoledne bude převážně oblačno až zataženo, výjimečně se objeví polojasno, místy přehánky a nebo občasný déšť. Odpoledne pak čekáme ubývání srážek. A teploty zítra 16 až 21 stupňů, v jižní části území bude většinou kolem 23 stupňů Celsia. To byly zprávy a na Plusu teď nabízíme 20 minut radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce.
14: Kdy budeme znát slibovanou novou koncepci armády, potřebujeme v zemi čtvrtou vojenskou nemocnici a díky čemu vojsku přibývá nad očekávání nových rekrutů. Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč. Dobrý den.
15: Dobrý den a dobrý den i posluchačům Českého rozhlasu.
14: Rozhovor natáčíme po 16. hodině. Pane generále, proč ještě nebyla dokončena nová koncepce výstavby České armády do roku 2040? Kde to vázne?
15: Já chci říct v zásadě, že nevázne to. My na ní pracujeme, my už ji v zásadě máme dokončenou. Ta současná, já chci říct, že to je aktualizace koncepce výstavby armády České republiky. My nezačínáme bílým papírem, my navazujeme na ty předchozí dvě. Já jsem byl shodou okolností vedoucím pracovních týmů, který ty předchozí dvě připravovali a nechávali schvalovat. A tak my vlastně na naší straně, my máme, dá se říct, hotovo. koncepce prošla vnitrorezortním připomínkovým řízením, což znamená, že na ministerstvu obrany my jsme ji dali našim kolegům, aby ji posoudili, aby se k ní vyjádřili. My jsme zpracovali připomínky a teď bude následovat ten další krok, což je vlastně mezirezortní připomínkový řízení, protože naši kolegové ze sekce obraného plánování civilní části ministerstva obrany budou připravovat ten druhý proces, tak teď se zvažuje, jakou cestou, jestli to půjde mezirezortním připomínkovým řízením, anebo to půjde cestou Bezpečnostní rady státu, ale v zásadě my s koncepcí máme připravenou tak, aby byla schopná vlastně ji předložit vládě a aby byla vládou schválena. Ten náš původní termín, když jsme začali s tou aktualizací, byl skutečně, že bychom ji předložili ke schválení vládě v říjnu, listopadu. Po volbách tam došlo k nějakému uspíšení, ale pak se všechny věci, ty procesy nějakým způsobem řešili a v zásadě jsme se vrátili k tomu původnímu termínu, takže já nevidím žádné nějaké zpoždění. My skutečně tak jsme to i plánovali a já si myslím, že nic neohrožuje to, aby vlastně ta koncepce byla včas schválena a my jsme mohli potom budovat schopnosti tak, jak potřebujeme.
14: No ale ta původní nebo ta dosud platná byla schválená minulou vládou v prosinci 2023. Proč byla potřeba ji takto aktualizovat?
15: Tak nová vláda má svoje představy, je to její legitimní právo a tak samozřejmě my s tím jako nemáme problém, tak jestliže ta vláda vlastně ona i při tom posuzování pan minister nám nedal žádné limity. On řekl, řekněte si, co chcete, co potřebujete k budování schopností, které potřebujeme k zajišťování obrany České republiky. To my jsme udělali a teď samozřejmě bude následovat proces jako posuzování ze strany vlády.
14: No, co potřebujete, v první řadě jsou asi peníze. Příští rok by měl resort obrany hospodařit se 191 miliardou korun, což tedy odpovídá, zdá se, 2% HDP. To ale stačit nebude, nebo ano?
15: Tak na to, aby my jsme budovali ty schopnosti, tak samozřejmě my bychom potřebovali větší obnos peněz. My teď v současnosti, protože pro nás to je vlastně čerstvá informace, my jsme se ji dozvěděli minulý týden.
14: Pro všechny je to čerstvá informace.
15: No, takže my teď budeme muset všechno spočítat, protože my už některé projekty vlastně máme zavázané, tam ty peníze musíme dát. Uvidíme, kolik nám zbyde na investiční peníze, tak aby jsme posoudili, které schopnosti jsme schopni budovat. A samozřejmě, až to budeme mít spočítaný, tak já potom půjdu za panem ministrem a představím to i vládě, jaké jsou limity, anebo jaké limity, do kam můžeme ještě investovat.
14: No, váš předchůdce Karel Řehka prohlásil, že pokud půjdou na obranu pouze 2% HDP, takže modernizace armády se zastaví. Jak tedy chcete přesvědčit politiky, že je potřeba investovat víc?
15: Tak to je moje role, já určitě budu využívat ty argumenty, které budu mít k dispozici, tak jak to vidím z toho vojenského hlediska. Já vládě budu dávat vojenské doporučení a nějaké další možnosti, ale já už jsem v některém tom rozhovoru zdůraznil, že vlastně generálové neřídí stát, rozhoduje vláda a já potom, až padne politické rozhodnutí, tak budu muset pracovat v rámci toho politického rozhodnutí.
14: Podle senátorů Česko dlouhodobě neplní své závazky ve financování obrany a senát vyzval vládu, aby zveřejnila důvěryhodný plán zvyšování obranných výdajů do roku 2035. Co to znamená konkrétně pro vás, pro velení armády?
15: Já bych chtěl zdůraznit, že v těch posledních letech nám se podařilo po poměrně velmi významné modernizační projekty, ať už je to u vzdušných sil, ať už je to u pozemních sil. My samozřejmě budeme muset pokračovat dál, zejména u pozemních sil. Nám se podařilo prakticky na zelené louce postavit informační a kybernetické síly. My navyšujeme schopnosti teritoriálních sil. Takže v těch posledních letech já bych řekl, že došlo k významnému posunu schopností armády při zajišťování obrany. Samozřejmě armáda byla dlouhodobě několik dekád podfinancovaná a to neodstraníte za jeden rok, to neodstraníte ani za 4 roky. ta investice do zajišťování bezpečnosti musí být dlouhodobá, musí být stabilní. A na to i můj předchůdce generál Řehka na to upozorňoval, že my potřebujeme stabilitu a musíme mít jasný výhled, kolik peněz do armády dostaneme, aby jsme věděli, na čem jsme, jaké schopnosti jsme schopni jako vybudovat.
14: Krátce po nástupu do funkce jste řekl, že za jednu z priorit považujete posílení protivzdušné obrany, včetně pořízení systémů na sestřelování balistických raket, proti kterým je Česko aktuálně bezmocné. Jak tedy chcete posílit protivzdušnou obranu?
15: Tak my budeme pořizovat další systémy Shorad. Tam se nám už podařilo celkem významný krok, že budeme pořizovat další 4 baterie. Ale co chci říct, že Česká republika nebuduje svoji protivzdušnou obranu a balistickou obranu samostatně. To nemůže žádná členská země aliance. My jsme v nějakém aliančním systému a ten alianční systém schopnosti má. Samozřejmě můžeme se bavit, jestli nepotřebuje ještě větší, ale to už bychom se dostávali do jakéhosi utajeného režimu a skutečně aliance nějaké schopnosti má, ale povinností každé země je právě se na tom aliančním systému podílet. A my potřebujeme právě i tu balistickou, teda schopnost proti balistickým raketám.
14: No, vybrané evropské země spolu s Ukrajinou spolupracují v rámci takzvané antibalistické iniciativy, což je projekt, o který v červenci v Paříži projevil zájem premiér Babiš a také se divil, že o projektu nevěděl. Už se Česko na té iniciativě podílí?
15: Tato iniciativa je otevřená iniciativa. My jsme měli právě včera jednání tady k této iniciativě. Já si myslím, že Česko se do toho zapojí. Je to i zájem českého obranného průmyslu a my sledujeme, my participujeme na různých iniciativách, které se zabývají třeba s protivzdušnou obranou nebo proti balistickou obranou. Takže my jsme někde aktivní účastníci, někde jsme jako pozorovatelé a samozřejmě až přijde ten čas, kdy my budeme rozhodovat, jaký systémy pořídíme, tak budeme mít přehled jednak o těchto iniciativách, ale i o těch systémech, které bychom mohli pořídit.
14: Generál Miroslav Hlaváč, náčelník generálního štábu, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Letos armáda podle ministra obrany Jaromíra Zuny splnila náborový cíl na 133% a do konce roku přijme 2997 nových vojáků. Kolik jich za stejnou dobu vaše řady opustí?
15: My řádově teď víme, že zhruba opustilo armádu zhruba několik kolem 520 vojáků z povolání. Náš předpoklad do konce roku, že bychom se pohybovali v řádově v číslech kolem 850 až 900 příslušníků, což při tom počtu, který nám letos do armády přišlo, což je zhruba včetně studentů Univerzity obrany nějakých 3200, což je abnormálně rekordní číslo v letošním roce. Takže i vlastně to, že nám odejde 800-850 vojáků z povolání, je taková přirozená obměna, která je žádoucí. Samozřejmě já si dokážu představit, že bychom ten odchod měli ještě o něco nižší, aby se nám právě podařilo naplňovat vlastně ty všechny volné pozice, tak aby jsme naplnili tu strukturu, kterou potřebujeme. A já si myslím, že skutečně teď ta situace zájmu o armádu, zejména o tu službu vojáka z povolání, je velice výrazná.
14: A jak si to vysvětlujete, že mezi Čechy a Češkami roste zájem o službu v armádě? Dá se říct si, nebo připsal byste tu zásluhu té minulé nebo současné vládě?
15: Já asi nechci hodnotit ani minulou, ani současnou vládu, to už se dostávám na tenký let a to mi nepřísluší, abych hodnotil vlády.
14: Dobře, ale jinak, je to tím, že jsou tam lepší platové podmínky, nebo co lidi do armády láká?
15: Já bych řekl, že to je kombinace jakýchsi opatření, možná i vlivů. Tak díky tomu, že se v uvozovkách, díky tomu, že se zhoršila bezpečnostní situace, tak když Rusko zahájilo agresi na Ukrajinu, tak tam byl enormní zájem o vstup do armády, enormní zájem o vstup do aktivní zálohy. No a samozřejmě tak, jak ten čas se vyvíjel, tak přišly opatření, jako je navýšení platů. My už 2 roky máme takzvanou pracovní skupinu personál, které se zabývá opatřením, aby vlastně jsme získávali lidi do armády, ale zároveň, aby jsme přijímali opatření, které udrží ty stávající vojáky, který mají zkušenosti, který prošli nějak vzděláním, který prošli přípravou a který chceme taktéž udržet. Takže to, já bych řekl, že to je kombinace různých opatření, ale co bych chtěl zdůraznit, že my chceme mít nastavený systém a systém práce s personálem, protože to je živej systém a my nemůžeme teď se radovat, že letos máme takovýhle vysoký nábor, ale my bychom potřebovali, bychom ho kontinuálně drželi a ten nábor se nám dařil i v tom střednědobým horizontu.
14: Seznam zprávy citoval bývalého tedy šéfa generálního štábu Karla Hřechku, že armáda bude potřebovat téměř 40 tisíc vojáků, aby zvládla zabezpečit všechny úkoly, které dostala od Severoatlantické aliance. S tím souhlasíte?
15: Tak generál Řehka, já vím, že o tom mluvil, o tomto čísle. My jsme o tom uvažovali právě na začátku, když jsme zahajovali úvahy, jak by měla do budoucna vypadat struktura armády, jak by měly vypadat její schopnosti. My v současné době, když se bavíme zhruba o tom horizontu 2030, tak se bavíme, že o zhruba 32 tisíc vojáků z povolání, ale dochází nám k tam výraznému navýšení počtu u aktivní zálohy, kde bychom to chtěli navýšit zhruba z těch 10 tisíc na 15 tisíc. A my taky musíme vnímat demografickou křivku v České republice, takže my musíme taky zvažovat ty různé čísla. A samozřejmě jsou tady i různé další věci, jako je zavádění nových technologií, které nám vlastně mají, jakoby vytváří prostor, aby ten náš požadavek na ten nárůst toho personálu nebyl tak významný.
14: Premiér v sobotu řekl, že nelze konsolidovat veřejné finance dřív, než budou mít vojáci vysoké platy. Je to pro vás, jako pro vedení armády, uklidňující?
15: Tak uklidňující určitě je, tak jestli vláda má záměr navýšit platy, tak nám u nás došlo k výraznému navýšení platu k 1. letošního roku. Co já vím, tak samozřejmě vláda uvažuje o dalším navýšení, o nějaké valorizaci těch platů. Zřejmě už to nebude tak výrazné, jako to bylo na začátku toho letošního roku, ale samozřejmě řekněte mi, kdo nechce, aby měl navýšený plat. Takže určitě je to jedno z opatření, jak udržet vlastně personál, nabírat personál a jak být konkurenceschopní na trhu práce.
14: Prohlásil jste, že povinná vojenská služba není téma. Myslíte, že to tak může zůstat i v budoucnu?
15: Tak já nechci říkat, jako, co bude v budoucnu, nikdy neříkej nikdy, ale za současné situace a za současných potřeb já si nemyslím, že to je aktuální.
14: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s generálporučíkem Miroslavem Hlaváčem. Potřebuje armáda novou vojenskou nemocnici na Pražských Vinohradech, když má jednu fungující už 10 let v Pražských Střešovicích?
15: Já bych chtěl říct jednu věc. Armáda v případě vnějšího ohrožení a v případě krizové situace, která bude vojenská situace, tak armáda bude potřebovat další infrastrukturu. A je jedno, jestli jsou to nemocnice, nebo jestli jsou to další potřeby, které bude potřebovat, ať už jsou to některé prostory pro armádu, pro naše alianční partnery, kteří budou přijíždět přes Českou republiku, a nebo zde budou dočasně působit. Samozřejmě ať už vojenský, nebo ostatní nemocnice, které jsou veřejné, tak budou potřeba nejenom pro armádu, ale budou potřeba pro zajištění i zdravotní péče obyvatelstva. Takže já teď úplně nedokážu zhodnotit, jestli potřebujeme další nemocnici, a navíc já v tom procesu nejsem, protože vojenské nemocnice nejsou součástí struktury armády České republiky, oni jsou součástí ministerstva obrany a já skutečně teď nejsem zapojen do toho rozhodovacího procesu, takže já ani nevím, jaké jsou kapacity, k čemu ta vojenská nemocnice bude, takže já vám nejsem schopen v současné době odpovědět, jestli je to dobře nebo špatně.
14: Další dvě jsou tady v Brně a Olomouci, možná teda čtvrtá vznikne tady na Vinohradech, čili i ta by byla pravděpodobně řízená ministerstvem obrany.
15: Zřejmě ano, ale skutečně já v tom procesu nejsem, tak já nejsem schopen teď posuzovat ano či ne, nebo odpovídat na otázku.
14: Přesto se zeptám, jestli tedy si myslíte, že by náklady na její případnou výstavu byly započítávány do výdajů na obranu?
15: Znova říkám, já nevím skutečně, jak to asi dopadne, teď ten nějaký záměr je, samozřejmě posuzování, jestli to je vojenský nebo obranný výdaj nebo není. Zase není na armádě, ale tohle řeší civilní část ministerstva obrany, sekce obranného plánování, která to posuzuje primárně a samozřejmě pak to posuzuje Aliance, jestli to je obranný výdaj.
14: A tato sekce tedy rozhoduje, které objekty bude armáda vlastně ta provozovat? Rozumím tomu správně?
15: Já chci zdůraznit, že armáda nevlastní žádný objekt. My jsme uživatelé. Všechny ty objekty, které jsou kasárna, různý další sklady a další věci, tak to je majetkem ministerstva obrany a ministerstvo obrany ty dané objekty dává k dispozici k užívání armádě České republiky a my vlastně v zásadě dáváme požadavky, jestli ten daný objekt potřebujeme nebo nepotřebujeme, takže tady je to pro veřejnost potřeba ujasnit.
14: No ale provozní náklady předpokládám jdou tedy z rozpočtu armády.
15: Ano, my si platíme elektřinu, my si všechno vlastně, tak jako si každý z nás platí, když je doma v bytě nebo má dům, tak ty si platí a hradí armáda.
14: Já mířím k tomu, že stát převezme do správy Karlovarské letiště. Využívat ho bude kromě dosavadní civilní dopravy také pro potřeby armády, jenže ta ho v minulosti opakovaně odmítla jednou přímo vaším prostřednictvím. Dokážete pro něj teď najít uplatnění?
15: Já bych se vrátil k té předchozí odpovědi. Jestliže my se dostaneme za situace, že dojde ke stavu ohrožení státu a k vojenskému ohrožení, tak my budeme potřebovat mnohem víc prostorů a objektů, než v současné době užíváme. Navíc je tady vlastně rozhodnutí vlády, že Armáda České republiky bude zajišťovat leteckou záchrannou službu v Plzeňském a Karlovarském kraji. My teď je vlastně už tyto dva kraje zabezpečujeme, i když to zabezpečujeme z Líní. A právě protože to je v Líních, tak ten náš dolet a ta reakční doba je prakticky na hraně, pokud zasahujeme v těch vzdálenějších části Karlovarského kraje. Takže to je jedna věc. A druhá věc, tady se hovoří, že my, když budeme přebírat, takže za to budeme platit. My to přebíráme bezúplatně, to letiště, nebo my ne, to přebírá opět zdůrazní ministerstvo obrany. Takže toto přebírá bezúplatně a tam zatím žádný výdaje. Já teď požadavky na to, abych jako já, jako výdajový blok armády, jsme na to vyčlenili peníze, tak zatím nejsou.
14: No ale pokud vím, tak se počítám s provozem letecké záchranné služby na letišti v Líních jenom do roku 2028, pak už ne?
15: Ne. Tady je rozhodnutí vlády. Teď je, myslím, že měsíc nebo dva měsíce staré, že ano, že my budeme zabezpečovat tyto dva kraje. Plzeňské a Karlovarské. Takže tady to rozhodnutí platí, že to bude i po roce 2028.
14: Já se na to Karlovarské letiště ptám proto, že už, jak jsem řekla, vy to víte, třikrát armáda odmítla, ale armáda bude muset teď provést rozsáhlou rekonstrukci toho letiště. Nebude to pro vás zbytečná zátěž, nebo takhle, nejde o to, že je to pouhé markírování obranných výdajů na infrastrukturu, která není vojensky využitelná prakticky?
15: Já úplně teď nevím.
14: Musí se předělat třeba příletová dráha, pokud vím.
15: Nevím o tomhle požadavku. Tam je Karlovarský kraj měl záměr rozšířit a prodloužit tuto dráhu. Samozřejmě my o tom záměru Karlovarského kraje víme. Teď je otázka, jak to posoudíme my, je ty potřeby toho letiště, jestli to je relevantní nebo nerelevantní. Každopádně chci zdůraznit, že vlastně Karlovarský kraj se zavázal k tomu, že tam vybuduje to stanoviště letecké záchranné služby ze svých prostředků, až ho vybuduje a my budeme vlastně tam vlastně působit tou leteckou záchrannou službou jako ministerstvo obrany, tak vlastně to bezúplatně převezmeme i toto stanoviště pro ten náš úkol, který jsme dostali od vlády.
14: Když jsem o tom letiště mluvil s generálním Jiřím Šedivým, někdejším náčelníkem generálního štábu, tak mimo jiné řekl, že ani pro potřeby Severoatlantické aliance není toto letiště využitelné. Vy to vidíte jinak?
15: Pan generál Šedivý pracuje s nějakýma informacema. Já bych chtěl zdůraznit, že bezpečnostní situace se vyvíjí, bude se vyvíjet a já teď nemůžu predikovat, že za 3, za 4 roky my jsme to naše rozhodnutí dávali v nějakém čase, v nějakém prostředí a uvidíme, jak se nám to bude vyvíjet do budoucna, jestli to zahrneme do našich obranných plánů, do našeho obranného plánu České republiky a nebo bude i využito pro obranné plány aliance.
14: A nemůže být v případě Karlových Varů na překážku, že má být spolu s vojenským provozem, a tedy jak jsem se od vás dozvěděl, i tou záchrannou službou zachována i civilní doprava? Půjde to všechno dohromady?
15: Tak my už ty zkušenosti s tím kombinovaným využitím letišť máme. Máme ho v Pardubici, že ho budeme mít v Přerově, nebo máme ho v Přerově. Takže ty zkušenosti z tohoto smíšeného provozu máme a v tomhle bych problém neviděl.
14: Od 1. srpna převzal Ostrahu právě letiště v Líních, o kterém jsme mluvili, podnik, státní podnik, Vojenské lesy a statky. Civilní provoz pro malá letadla tam tedy zatím zůstává zachován?
15: Ano, tam ten civilní provoz pro ty malé letadla tam zůstává, zatím nás to nějak neomezuje, takže uvidíme do budoucna.
14: Tak to bylo 20 minut radiožurnálu, který vysílal také Český rozhlas Plus s Miroslavem Hlaváčem, náčelníkem generálního štábu armády. Moc děkuju a mějte se hezky, naschledanou.
15: Děkuju a děkuji za pozvání, naschledanou.
14: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc. Je 17:30.
10: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Češi za letošní půl rok prosázeli v hazardních hrách skoro 575 miliard korun. Oproti loňsku je to o skoro 13% víc. Vyplývá to z údajů finanční správy. Nejvíc Češi sázejí na herních automatech, rostou ale taky sázky v živých hrách. Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policie vybrali v cizích bankovních účtů dohromady 10 milionů korun a poškodili tak přes 50 lidí. Hrozí jim až 8leté vězení. Americké námořnictvo podle prezidenta Donalda Trumpa odminovalo Hormuzský průliv. Podle něj odstranilo nebo zničilo všechny miny v mezinárodních vodách průlivu. Trump zároveň varoval Irán, že Spojené státy okamžitě zničí jakoukoliv loď, která by v průlivu umisťovala nové miny. Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume zahájil turné po Německu. Navštíví 9 továren automobilky. Zaměstnance chce přesvědčovat o nutnosti úspor. Na první shromáždění ve Wolfsburgu přišlo asi 10 000 zaměstnanců. Slovensko vyšle na Oscary snímek Potopa. Drama natočil režisér Martin Gonda v české, polské a belgické koprodukci. Jestli americká filmová akademie vybere snímek do užšího výběru, bude jasné v polovině prosince. Jsou čerstvé dopravní informace na Plusu. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se tvoří kolona hned za exitem Rosice ze 179. kilometru. Nezapomeňte, že na exitu 182 je uzavřený výjezd na Popůvky a celý úsek do omezení u D2 zabere osobním autem asi 3/4 hodiny. Na silnici 3 v Benešově nehodu před odbočkou na Týnec. Počítejte s nehodou před odbočkou na Týnec, je tam kyvadlový provoz. Kolona ve směru z Budějovic od Mrače až na půl hodiny. Směrem na Prahu od prvního kruhového objezdu u Marjánovic pojedete zhruba 15 minut. Na silnici 33 přes Náchod se sunou kolony od polské hranice. Z druhé strany od Vysokova a tam na konci kolony teď čerstvě hlášená srážka osobního a nákladního auta. Ucpaný zůstává na silnici 48 obchvat Českého Těšína. Je to kvůli novému omezení za kruhovým objezdem. Popojiští se kolem 20 minut, obou směrně. A v Praze je silný odpolední provoz, kolony jsou mimo jiné na okruhu, směrem na letiště kolem sjezdu na Vestec, rozjíždí se po odklizené nehodě za Lochkovem. Směrem na D1 se jede pomalu od dálnice D5 k Ořechu. A na městském okruhu je kolona v Dobřížské před Mrázovkou. Regulují vjezd do tunelu, protože pak ve Strahovském tunelu stojí v pravém pruhu porouchané osobní auto. Dobře dojďte. Zítra ráno a dopoledne bude převážně oblačno a zataženo, výjimečně se objeví i polojasná obloha, a to hlavně v jihozápadní polovině území. Místy se bude vyskytovat občasný déšť a nebo přehánky. Teploty zítra 16 až 21, v jižní části území většinou kolem 23, na horách nejčastěji kolem 14 stupňů. To byly zprávy, začíná repríza Interview Plus.
16: V noci na dnešek Spojené státy spustily operaci Ekonomický vyvrhel a uvalily historicky zatím nejtvrdší sankce na Irán. A především rozšířili hrozbu sekundárních sankcí na obchodní partnery Iránu. Povedou ke globální izolaci Teheránu nebo naopak posílí antizápadní osu Rusko, Čína, Irán, Severní Korea? A odkrývá konflikt na Blízkém východě limity americké vojenské pomoci? Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je profesor Oldřich Bureš, vedoucí Centra bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha. Vítejte, dobrý den.
17: Dobrý den.
16: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
10: Osobnost Plus.

0: Stávající zbývající obchodní partner Iránu, zejména tedy se hovoří o Číně, která je největším odběratelem iránské ropy, budou v praxi vynucovány. O tom zatím nevíme nic. Ta prohlášení amerického ministra zahraničí nedala ani jasnou časovou osu, kromě toho, že nebudeme čekat, měněno Spojené státy, do nekonečna na změnu politiky těch obchodních partnerů Iránu, ale jinak je to zatím pouze silné prohlášení. Druhá, jenom jestli můžu dopovědět, bude velmi záležet na reakci iránského režimu. To znamená, zda to vyhodnotí jako něco, co by je mělo přimět k jednacímu stolu a zatím tomu příliš mnoho nenasvědčuje, byť v rámci iránského vedení existují různé, řekněme, spory o tom, jak dále postupovat, anebo zda to naopak bude chápáno jako signál, že Spojené státy v podstatě potvrzují, že jak předchozí vojenské snahy Spojených států, tak pozdější červnové snahy v rámci memoranda, mnozí by řekli, koupit si iránský režim, nabídnout jim naopak zmírnění sankcí a znovu zapojení do globálního obchodního režimu, a také selhali. A že prezident Trump má před volbami a že dříve mrkne on než iránský režim.
1: Vy jste nakousl ten asi nejzásadnější nebo nejrizikovější moment toho balíku, který byl představen Amerikou, totiž, že vlastně naznačuje, že by mohly přijít chvíle, kdyby se dostalo do konfliktu země jako Čína se Spojenými státy. Podle vás tohle riziko reálně existuje, anebo to je jenom taková ostrá retorika ze strany Ameriky?
0: Spíše to zatím z těch prvních indicií vypadá jako další ostrá retorika, kterou Trumpova administrativa, ať už prezident Trump nebo představitelé jako ministr financí Bessent, jsou poměrně známí a zítra to může být jinak a budeme velmi blízko dalšímu úspěšnému jednání s Iránem, takže to se může velmi rychle změnit. Co se týče Číny, tak blíží se návštěva čínského prezidenta a mnozí proto spekulují, že americká vláda nebude ochotná alespoň okamžitě sankcionovat zejména velké finanční instituce, banky, které prostředkovávají financování. Co se týče obchodu s Iránem, navíc je to celé děláno v čínské měně v juanu, takže i ten dopad těch amerických sankcí, které využívají síly amerického dolaru a jeho vlivu v globálním finančním systému, nejsou tak silné jako v případě, řekněme, jiných států. A v současné době již se snažila také Spojené státy sankcionovat a sankcionují ty menší domácí čínské rafinérie, které ale míří na ten domácí trh a dříve nakupovaly iránskou ropu s velkou slevou, ale ty už v podstatě nyní jsou izolovány od příjmu iránské ropy tím, že existuje ta americká námořní blokáda. Takže Spojené státy by skutečně museli jít po velkých bankách čínských a domnívám se, že v současné době na to Spojené státy ty nejsou ochotny přistoupit, protože by to vedlo k zásadní eskalaci vztahů, obchodních vztahů s Čínou.
1: Uvědomují si podle vašeho názoru Spojené státy, že když holčička křičí vlci, vlci, to znamená, oni hrozí věcmi, které pak stejně nikdy nezrealizují, takže to působí, že Amerika je slabá?
0: To může být jedna interpretace, že to prostě neustále hyperbolická vyjádření, která pak mnohdy nejsou následována konkrétními činy, zde teda by to byla ta implementace těch sekundárních sankcí, podlamují kredibilitu, důvěryhodnost a tím pádem i řekněme americkou zahraniční politiku jako celek. Stanovisko prezidenta Trumpa asi je takové, že jeho nepředvídatelnost, to znamená
1: je jeho zbraň,
0: protože nikdy neví, co kdo udělá a tím pádem se ho všichni bojí. Co z toho uvidíme až v čase?
1: Teď se podívejme na tu hrozbu, která jde ze samotného Iránu, protože i ten, stejně jako Amerika, slíbil v uvozovkách, že jeho případná odveta by směřovala proti všem, kteří sankce podpoří. Hovořil sám Irán o možnosti akcí na souši, na moři, ve vzduchu či v kyberprostoru. Je čeho se bát?
0: To určitě je reálná hrozba, byť uvnitř Iránu probíhá ten boj o moc a různé frakce se různě staví k tomu, jak pokračovat v tom konfliktu se Spojenými státy, potažmo možná neměl bychom zapomínat i stále s Izraelem, který určitě má pak své vlastní zájmy, které nemusí být totožné se zájmy americkými, ale zatím v podstatě, co se týče amerických sankcí, a i těch předchozích válečných operací, tak nevedly k tomu, aby ty americké cíle byly, řekněme, velmi vágně formulované, ale nevedly k deeskalaci, nevedly k znovu otevření Hormuzského průlivu, nezastavili balistický iránský jaderný program. A je otázka, jestli větší ekonomický nátlak v současné době prostě přiměje iránské vedení k tomu, aby si sedli zpět za jednací stůl a mysleli to vážně.
1: A nebo spíš zcela uzavřeli ten Hormuz, jo?
0: Ten už de facto z mého pohledu je uzavřený. A to je určitě pro Irán jaksi velmi silná vyjednávací karta, kterou se nebude chtít zdát zlehka a zdarma. A plus je zde prostě ten kalkul, že ve Spojených státech se blíží kongresové a senátní volby a že pro amerického prezidenta pokračování toho stávajícího stavu je více nepříjemné než jakákoliv ekonomická bolest, které ty sankce můžou na Irán dopadnout. Které mohou být výrazné a Irán na tom je ekonomicky velmi špatně. Ale zda natolik špatně, aby se sedl zpět za jednací stůl v dohledné době, to je velká otázka.
1: Víte, Spojené státy v tuhle chvíli toho mají rozjetého až příliš. Jednak ten Blízký východ, jednak Moskva versus Kyjev, jednak se mají připravovat na eventualitu Čína, Tajván. A je toho prostě tak moc, že já se musím zeptat, kolik velkých krizí vlastně jsou podle vašeho názoru Spojené státy schopny ustát současně.
0: Tam bude velmi záležet na to, co znamená velká krize, něco podobného v rozsahu amerického vojenského nasazení, co jsme viděli v Hormuzském průlivu a v Iránu, a pravděpodobně dlouhodobě ne více než jednu naraz, což byla i americká doktrína před nedávnou změnou bezpečnostních strategií Trumpovy administrativy, která v podstatě řekla, budeme se soustředit pouze na západní hemisféru, nová Monroeova doktrína a ostatní části světa se musí primárně postarat sami o sebe. Pokud bude nějaká jiná priorita, tak by to měl být Indo-Pacifik, ale vidíme i z toho stávajícího v podstatě dění, pokud se zaměříme pouze na jednu složku důležitou americké vojenské projekce po světě. Spojené státy v podstatě v současné době přesouvají svoji jedinou loď letadlovou a řekněme doprovodné lodě, tu údernou skupinu z Pacifiku, aby vystřídali tu velmi dlouho sloužící jadernou loď, letadlovou loď, která byla poblíž Hormuzského průlivu a tím pádem alespoň dočasně Pacifik a Indočína zůstane bez americké vojenské přítomnosti, co se týče té námořní kapacity.
1: Mimochodem, přišli už protivníci Spojených států a tím myslím takový ti globální nepřátelé jako Korea, jako Irán, jako Rusko, jako Čína. Přišli už na to, že by možná stačilo vlastně zahltit Američany mnoha hrozbami, aby Amerika zeslábla?
0: Nevím, jestli je to jako otevřená strategie, ale to, že využívají toho, že Spojené státy americké mají pouze omezené prostě počty různých zbraňových systémů i konec konců prostě fyzická kapacita amerického prezidenta sledovat různé krize plus domácí politiku není neomezená. Vidíme to, že prostě čím více Spojené státy se věnují v té, i v politické rovině Iránu anebo Hormuzskému průplavu, o to méně se věnují ať už je to Ukrajina, Severní Korea nebo Indo-Pacifiku. A určitě prostě ty státy minimálně, když ne koordinují, tak vítají to, a pokud jiné kroky, ať už je to Severní Koreji, Iránu, a případně Ruska tu americkou, ať už vojenskou nebo diplomatickou pozornost odčerpávají, protože jim to umožňuje pak více prostoru na realizaci svých vlastních cílů.
1: Myslíte si, že ta situace, v jaké se Amerika ocitla, vlastně naznačuje jako meze americké, případné meze americké pomoci v těch ožehavých oblastech?
0: To určitě ano. Podíváme-li se na to, kolik interceptorů Patriot bylo vystříleno v Hormuzském průlivu, a kolik útočných zbraní střel Tomahawk bylo vystříleno a jak dlouho to bude trvat, než se jen americké zásoby dostanou tam, kde by podle amerických plánovačů měly být, bez ohledu na to, že jaksi je velká poptávka po těch samých zbraních na Ukrajině, případně na Blízkém východě od spojenců Spojených států, které kvůli iránské odpovědi na americký útok vystřílili také, tak je jasné, že prostě americký zbrojní průmysl má omezenou kapacitu. Druhá věc potom je i to, že podíváme-li se prostě na to, jak propojeně vnímají tyto státy, ať už budeme mluvit o Číně, o Severní Koreji, ten stávající svět a to, jakým způsobem Spojené státy jsou schopny reagovat všude po světě, respektive nejsou, tak to je určitě jako něco, co ty státy vnímají a co jim vyhovuje, ale zároveň možná je dobré říci, že Trumpova administrativa i v těch nejnovějších bezpečnostních strategických dokumentech toto přiznává. A oni v podstatě tvrdí, že my se budeme soustředit na ten americký kontinent, myšleno skutečně od jihu až po tu Severní Ameriku, včetně Kanady, a zbytek světa se musí postarat sám o sebe, maximálně v lepším případě vám přijdeme na pomoc logisticky s zpravodajskými informacemi, ale vy, což zaznívá velmi silně vůči Evropě, se o své války, pokud to tak můžeme nazvat, a konflikty, a budete muset více starat sami.
1: Tak, ale realita je mírně jiná, jak s velkou, řekla bych, s velkým zklamáním uvádí třeba to americké hnutí na podporu prezidenta Trumpa MAGA. Tak od té doby, kdy to Trump vyhlásil, tenhle plán, vy se starejte sami, tak jenom počty konfliktů, ve kterých jsou Spojené státy angažovány, roste. Je to tak?
0: To ano, ale opět můžeme třeba i ten iránský konflikt interpretovat, byť těch interpretací, proč Spojené státy a Izrael zahájili útoky na Irán, je více, ale jedna z nich může být právě to, že se snažili dlouhodobě definitivně eliminovat iránskou hrozbu, aby se naplno mohli věnovat těm prioritním cílům, ať už je to Čína. A Indo-Pacific, a nemuseli se v případných dalších konfliktech s tímto hlavním soupeřem a věnovat jiným, řekněme, regionálním podružím. Cílům. To, že to nevyšlo, je jakoby jiná otázka, která určitě se pak vrací k tomu, že skutečně americký prezident sliboval, že nebude zahajovat jiné válečné konflikty, alespoň dlouhodobé. Proto také, jak si ta víra Iránu, že je to pro něj něco volebně tak nepřijatelného, že uhne dřív on než Irán.
1: Myslíte si, pane profesore, že všechny ty konflikty, které Ameriku dneska tak vytěžují, takže jsou nějakým způsobem propojené. Zkrátka, že nechci říct, všechno souvisí se vším, ale že to ty protivné strany, abych řekla, berou jako frontální útok na Západ.
0: Nevím, jako jestli ten frontální útok na Západ, ale určitě jako něco, co prostě ty kapacity Spojených států vyčerpávají. A jim je celkem jedno, v které oblasti světa jsou vyčerpané, pokud se jim nebude dostávat těch amerických kapacit v té části světa, které jsou pro ty aktéry důležité. To znamená, můžeme říci obecně Ukrajina nebo východní Evropa pro Rusko, a pro Čínu nejbližší region, a pro Irán Hormuzský záliv nebo Perský záliv obecně. A pro Severní Koreu pak realizace nebo přežití toho režimu jako takové.
1: Ale jak to popisujete, tak z toho, co říkáte, by se dalo vyvodit, že vlastně porazit Ameriku není tak složité, jak jsme si všichni mysleli. Prostě stačí, aby na mnoha bodech se vyvolalo pnutí, na bodech, na kterých Americe záleží, se vyvolalo pnutí a Trump je nahraný.

0: Ty mají stále, co se týče třeba ponorek, jasnou převahu nad Čínou a Čína by v podstatě čelila okamžité zničení svého námořnictva, jasně, pokud by o konflikt eskalovala.
1: Ale jestli můžu, tady nejde úplně v té debatě o počty jednotlivých zbraní, ale o to, jestli Západ při svém dozbrojování uvažuje v těch intencích, že všechno, co se momentálně děje, je součástí nějakého širšího, nějaké širší akce proti Západu. Jestli neděláme tu chybu, že prostě nejdřív řešíme Hormuz, nejdřív řešíme Moskvu na Ukrajině a tak dále. Místo, aby jsme je chápali všechny v kontextu a prostě úměrně tomu také reagovali.
0: Je tady asi otázka, co myslíme tím Západem a zda skutečně něco jako jednotný Západ, podobně jako bychom se mohli ptát, zda nějaká ta jednotná protiosa skutečně reálně existuje. Spojené státy pod Donaldem Trumpem dávají jasně najevo své priority a to je vůči svým, můžeme stále tvrdě doufejme, spojencům v rámci toho Západu a jednoznačně jim dává najevo třeba v případě Ukrajiny, je to v podstatě vaše válka a vy se budete muset postarat o svoji vlastní bezpečnost. To znamená, tam ty priority jsou poměrně jasné a domnívám se, že i třeba ty evropské státy stále více, jak se jsou nuceny pochopit, že budou muset výrazně navýšit výdaje na obranu a starat se o svoji vlastní bezpečnost. To, že zároveň asi díky tomu nebudou schopni tak výrazně třeba přispět na pomoc Spojeným státům a v nějaké eskalaci v Čínou, o tom můžeme diskutovat. Ale prostě to, že se různí spojenci součásti Západu budou zaměřovat na ty svoje bližší regionální hrozby a Spojené státy na to, co oni z pohledu Trumpovy administrativy považují za klíčové hrozby, to už vidíme.
1: Ne, ale souhlasíte se mnou, pane profesore, že v okamžiku, kdybychom si, a rozumějte tím exekutivní složky jednotlivých vlád, uvědomili, že to, co se děje, prostě nejsou oddělené akce, tak že by třeba ta rychlost, a teď nemám na mysli jenom Česko, i když primárně Česko, ale ta rychlost dozbrojování by třeba byla rychlostí ne pomalostí.
0: Jsou zde asi dvě proměnné. První je, zda skutečně všechny státy, které můžeme nazývat jako součást toho Západu, vnímají různé bezpečnostní hrozby po světě stejně a nevnímají. Vidíme to i v rámci Evropské unie členských států na to, jak výrazně vnímají ruskou hrozbu a jak ochotní díky tomu jsou věnovat se nejenom navyšováním výdajů na zbrojení. Rozdíl třeba mezi Španělskem a Polskem a v tomto je velmi výrazný, byť se jedná o dva členské státy Evropské unie. A druhá věc potom je, že jak si skutečně ty obranné kapacity, já zde míním kapacity obranného průmyslu, produkovat chvíli trvají. To znamená, i pokud se dnes Evropa rozhodne, nebo můžeme říci rozhodla výrazně investovat do navýšení svých obranných kapacit, trvá to roky. A v některých oblastech bohužel budeme závislí na té americké podpoře, zejména co se týče satelitního zpravodajských služeb, případně tankování ve vzduchu, a to nelze nahradit ze dne na den.
1: Jasně, takže si myslíte, že to, jak většina Evropy zatím úplně jako se svojí zbrojní výrobou nenastoupila v tom rytmu, v jakém Rusko začalo na Ukrajině a dál pokračovalo. Takže to je přirozené, nebo že to není nikoho chyba, že to prostě tak dlouho trvá?
0: Dlouho to trvá, protože prostě navýšit ty výrobní kapacity samo o sobě nějaké roky trvá. To se liší zbraně zbraně, ale diskuze o tom, že by si třeba Ukrajina mohla začít vyrábět vlastní interceptory, pokud dostanou ty licence, tak to bude trvat minimálně rok, spíše dva.
1: Ale třeba ty drony, ty zvládla za relativně velmi krátkou dobu.
0: Zvládla, pak je to otázka samozřejmě finanční, což je jaksi otázka, kolik financí a z čeho to zaplatíme, což pro evropské státy vzhledem k deficitům, vzhledem k prioritám na sociální výdaje a podobně, je vždycky, řekněme, těžká politická otázka, zda to vyhraje nebo prohraje volby, pokud něco takového bude daná strana, politická reprezentace občanům těch daných států nabízet. A potom je také potřeba říci, že Rusko skutečně s Ukrajinou ve válce jsou. Zatímco evropské státy nutně ten pocit, že by byly přímo ve válce, nemají. A ta míra té urgence potom toho, jak jsme schopni a ochotni vynakládat na zbrojení, se potom samozřejmě liší.
1: Řekněte mi, podle toho, co vy jako expert za poslední roky a měsíce vidíte, že jde směrem prostě jako nehezkým na západ, tak vy byste se na ten stav světa, který byl a je, nepřipravoval intenzivněji, než jak to nabízí jednotlivé členské státy na to?
0: Stav světa je určitě neveselý, můžeme ale říci, že z dlouhodobé historické perspektivy to bohužel není nic nového, spíše těch poklidnějších minulých několik dekád je historicky výjimka. A evropské státy prostě si po těch několik generací na to svým způsobem přivykly. Máme americký bezpečnostní deštník, nemusíme tolik investovat do bezpečnosti a obranné výdaje a to se mění jen těžce a pomalu.
1: No jasně, ale pardon, my jsme si přivykli na to, že existuje to napětí a tahle možnost, ale co když přijde ta realita, jo?
0: Ano, je to pak o tom, zda akceptujeme tu realitu a do jaké míry jsme schopni a ochotni se té realitě přizpůsobit. A můžeme diskutovat, zda skutečně ta změna probíhá rychle nebo pomalu. Srovnáme-li ty výdaje evropských států a jejich navyšování v posledních letech, je to poměrně bezprecedentní. Zda to je dostatečně rychle na to, aby jsme byli třeba samostatně schopni čelit ruské hrozbě za několik málo let. Z toho vojenského hlediska to zatím nevypadá.
1: My mluvíme, a nejen my jako novináři a experti, ale i vláda mluví o tom, že Rusko je dlouhotrvající zásadní hrozba pro Českou republiku. A co potřebuje ta Česká republika víc na to, aby sebou prostě, jak se hezky česky říká, hodila?
0: To vnímání hrozby není ono, jak je velká nebo jak je akutní, ale také, co s ní potom budeme dělat. Což také vidíme i jaksi v těch opět rozdílných postojích v rámci české politické scény a v rámci Evropské unie a členských států NATO. Do jaké míry skutečně ta hrozba bezprostřední, do jaké míry je ohrožená přímo Česká republika a její území a zda bychom na ní měli reagovat tím, že budeme maximalizovat ty vojenské výdaje a vojenskou obranu, anebo zda je možné se v uvozovkách s Ruskem nějak dohodnout. A ne všichni...
1: Vy si myslíte, že s Ruskem se dá o čemkoliv dohodnout?
0: Já si to úplně nemyslím, protože ruský režim vsadil všechno na jednu kartu, co se týče vojenských operací na Ukrajině a pokračování vojenských operací nebo nějaký vítězný konec je pro něj důležité z hlediska jeho vlastního přežití, takže se nedomnívám, že v této rovině je možné o těch maximalistických ruských požadavcích vyjednávat. Nicméně tací, kteří si to myslí, jsou a opět, myslím, včera vyšly průzkumy veřejného mínění, že jaksi i z toho ekonomického hlediska třetina německé populace by opět uvítala větší závislost na levném ruském plynu, protože by to umožňovalo pokračování toho blahobytu, které německá ekonomika produkovala ještě před několika málo lety.
1: Takže jsme nepoučitelní.
0: Nevím, jestli jsme nepoučitelní, ale někteří jaksi státníci by skutečně řekli, že poučitelní jsme až poté, dokud najde až na tu tvrdou krizi a na lámání chleba. V uvozovkách v dobrém počasí se poučit není tak úplně jednoduché.
1: Profesor Oldřich Bureš, vedoucí Centra bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha, byl mým dnešním hostem. Děkuji moc.
0: Děkuji za pozvání.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Interview Plus.
3: Před týdnem se u Podštátu zřítila větrná elektrárna staršího typu. Někteří vládní poslanci, včetně místopředsedy sněmovny Patrika Nachera z hnutí ANO, nešetřili posměchem. Proč havarovala zrovna zmíněná elektrárna na Přerovsku a jak provozovatelé podobným neštěstím předcházejí? Na to se zeptám předsedy České společnosti pro větrnou energii Michala Janečky.
2: Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu.
4: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Sněmovna už 8 hodin jedná o programu schůze. Opozice kritizuje spornou rozpočtovou novelu.
6: Vláda ve svém rozpočtovém megazločinu vypíná jakoukoliv brzdu. A naopak si otevírá místo postupného snižování deficitu prostor pro jeho dramatický nárůst.
5: Kanada zavede odvetná cla ve výši od 15 do 50% na vybrané americké zboží. Čtvrtou etapou cyklistické Vuelty ovládl Slovinec Pogačar. Kolony jsou kvůli omezení na obchvatu Českého Těšína v obou směrech. A zítra bude oblačno, je zataženo místy déšť, postupně se vyjasní, teploty většinou do 21 stupňů. Je úterý 25. srpna. Hezký podvečer přeje Kateřina Cousirisová.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Poslanci se dnes znovu vrátí ke změně rozpočtových pravidel. Novelu s výhradami vrátil prezident Petr Pavel. Stejně jako opozice se obává zadlužování země. Podle koalice by beze změny zákona hrozil kolaps veřejných financí. Ve sněmovně je reportér Vojtěch Tomášek.
7: Schůze sice začala v 10 hodin dopoledne, ani po 8 hodinách se ale poslanci stále nedostali ani k hlasování o programu. Padají podobné argumenty jako při minulých kolech projednávání.
8: Je úplně zřejmé, že tím současná vláda krade lidem v České republice lepší budoucnost.
7: Tvrdí předseda občanských demokratů Martin Kupka. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to ale byla právě ODS a minulá vláda, kdo Česko do této situace dostal. Beze změny pravidel by musel být schodek v příštím roce 150 miliard korun.
9: Odmítám rozpočet, který by byl sice formálně v limitu, ale za cenu ekonomického harakiri této země.
7: Poslanci dnes můžou jednat do noci. Koalice má dostatek hlasů na přehlasování prezidentského veta. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
5: Odpalování pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. V poslanecké sněmovně se na tom shodla pracovní skupina, která řeší bezpečnost ve fotbale. Víc informací má reportérka Adéla Burešová.
10: Trestné by nově bylo také zahalování obličejů na stadionech. Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů o zpřísnění trestů za pyrotechniku a zahalování požádali přímo zástupci fotbalových klubů a organizací.
11: Ať už jde o FAČR, tak o zástupce ligové asociace, tak i zástupce klubů.
10: Změny by podle Šťastného měly platit od příští podzimní ligové sezóny. Zavést by se mělo i dobrovolné rozpoznávání obličejů na stadionech. Podle poslance Jiřího Havránka z ODS ale na takzvaném face recognition není shoda napříč poslaneckými kluby a čeká proto dlouhou debatu.
12: Nemá jako cenu slibovat vzdušné zámky fotbalovému prostředí, že to prostě bude od příští nebo před příští sezóny. Je před námi prostě celá řada práce.
10: Registr problémových fanoušků by měla vést Národní sportovní agentura ve spolupráci s jednotlivými kluby. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: Kanadská vláda oznámila odvetná cla na některé zboží ze Spojených států. Od 8. září se za něj budou platit cla ve výši 15, 25 nebo 50%. Kanadské dovozní poplatky se budou týkat přibližně 700 amerických produktů v hodnotě asi 20 miliard dolarů, tedy v přepočtu přes 410 miliard korun. Spojené státy už v sobotu vyhlásily 50% cla na vybrané kanadské zboží ve stejné hodnotě. Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume zahájil turné po Německu. Zaměstnance v 9 továrnách automobilky při něm chce přesvědčovat o nutnosti úspor. Na první shromáždění ve Wolfsburgu přišlo asi 10 000 zaměstnanců.
13: Lídrině zaměstnanců ve Wolfsburgu a dcera italského gastarbeitera Daniela Cavallo vytkla vedení, že špatně komunikuje. Zaměstnanci se podle ní dozvídají jen různé zkazky z televize a nevědí, co je pravda. Blume zopakoval, že se kvůli klesající poptávce a vysokým nákladům bude muset v následujících letech zrušit asi 50 tisíc pracovních míst, polovina z toho v Německu. Uzavírání celých závodů ale označil za krajní a nejdražší řešení. Situací se bude z kraje září zabývat dozorčí rada koncernu, složená na půl ze zástupců akcionářů a zaměstnanců. Z Berlína Tomáš Ablín, Radiožurnál.
5: Z Moskvy před chvílí odletěl směrem na západ americký vojenský transportní letoun. Vyplývá to z dat na serveru Flight Radar. Americký Boeing přiletěl na moskevské letiště Vnukovo z lotyšské Rigy, kam včera dorazil z americké základny Andrews nedaleko Washingtonu. Podle amerických médií byl na palubě letounu ředitel zpravodajské služby CIA John Radcliffe. Spojené státy cestu letounu nekomentovali a Kreml uvedl, že o letadle nemá žádné informace. Slovenská policie zmařila připravovaný žhářský útok na továrnu na východě země, kde se vyrábějí bezpilotní systémy. Z jeho přípravy obvinila 3 cizince, kteří podle vyšetřovatelů jednali na objednávku. 2 zadržela na Slovensku, 3. v Německu. Kdo si měl útok objednat, ani na jaký konkrétní závod trojice mířila, policie zatím neuvedla.
14: Na připravovaný útok upozornila policii slovenská civilní a vojenská rozvědka. Při zásahu pak kriminalisté zajistili ručně vyhotovený plán, telefony, nářadí a větší množství zápalné směsi. Útok mohl podle policie ohrozit asi 70 zaměstnanců a majetek za desítky milionů eur. Výroba bezpilotních systémů se na východním Slovensku před 2 lety rozšířila o nový závod. Jeho stroje se využívají například ke kontrole hranic, mapování nebo monitorování potrubí a požárů. Jestli právě tento závod měl být terčem útoku, policie zatím neuvedla. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: Mezinárodní výstava Země živitelka v Českých Budějovicích dnes skončila. Na 52. ročníku se představilo 6 000 vystavovatelů. Návštěvníky zajímala technika, zvířata i moderní technologie.
15: Tady bylo nádherných spousta mašin. Je to hezký.
16: Říká 72-letý Pavel Matouš. Návštěvníky zaujaly i moderní technologie, například aplikace Agata, která dokáže zemědělcům v práci hodně pomoct. Doplňuje Ondřej Hale ze společnosti AG Data.
17: Agáta dokáže v reálném čase sdělit veškeré informace o farmě, soupis toho, kde jezdili stroje, co se dělo ve skladech.
16: S letošním ročníkem výstavy byl spokojený i předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin.
18: O dobrém průběhu celého Agrosalonu svědčí i 10 000 spokojených návštěvníků, kteří prošli turnikety našeho výstaviště.
16: Příští Země živitelka začne 26. srpna. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
5: Ve středním Kazachstánu se narodilo hříbě koně převalského. Poslední žijící druh divokého koně z této oblasti vymizel před více než 200 lety. Informoval o tom mluvčí pražské zoologické zahrady Filip Mašek. Hřebeček přišel na svět 22. srpna ve Zlaté stepi oblasti Altindala. Zoo Praha tam koně převalského vrací v projektu zaměřeném na obnovu populace ve volné přírodě. Podle Maška je narození hříběte zásadní krok.
19: Samozřejmě ještě není zdaleka vyhráno, ale malý hřebeček se jeví jako houževnaté mládě. A jeho matka prvorodička, 7letá Klisna Tessa, původem ze Zoo Berlín nebo z Tierparku Berlín, a tak se o něj stará, kojí ho a my tam očekáváme ještě 1 až 2 porody tento rok.
5: Otcem hříběte je hřebec Zoro ze Zoo Praha. Ta koně do Kazachstánu přepravila v červnu 2024.
14: Slovenec Tadej Pogačar vyhrál o více než 2,5 minuty čtvrtou etapu na cyklistické Vuelte v Andoře. Do úniku se dostal zhruba v polovině závodu, už 50 kilometrů před cílem. Slovenský šampion Tour de France tak na letošní Vuelte dojel pro 2. vítězství a zůstává v čele celkového pořadí. Obě české posádky v dnešním programu mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu postoupily do semifinále. Dvojsky v Dalibor Neděla a Jakub Podrazil dojeli ve čtvrtfinále první. O další postup budou veslovat zítra. A párová čtyřka Zindulka, Čížek, Ježek a Smejkal skončila ve své rozjížďce 4. Nakonec ale postoupila díky času. Semifinále je čeká ve čtvrtek. A už za hodinu nastoupí Češky na mistrovství Evropy volejbalistek v Brně do zápasu s Ukrajinkami. V případě výhry si domácí tým zajistí postup do osmifinále. Utkání odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
7: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy zůstává silný provoz. U exitu 182 Popůvky se brzdí až do zastavení. Různě pomalu se auta sunou do omezení u D2, osobní auta ještě asi 25 minut. Na silnici 48 na obchvatu Českého Těšína je nové omezení za kruhovým objezdem kolony směrem do Polska. Od exitu 71 centrum pořád až na půl hodiny, směrem z Polska je to na 10 až 15 minut. Silnice 12 Praha Kolín je u Českého Brodu uzavřená. U Orlenu vyšetřují vážnou nehodu auta a motorky, odklon přes město, čekejte kolony. A v Praze je ještě ucpaná Vilznova od hlavního nádraží na zúžený Havkův most, taky od Florence na IP Pavlova. Kolony jsou i na pravém nábřeží mezi Výtoní a Karlovými Lázněmi nebo kolem ohrady. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno a zataženo místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 21 stupňů, na jeho území naměříme kolem 25, na horách zítra většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
20: Co se menším nemocnicím nelíbí na plánu specializovaných centrálních zdravotnických center? Jak postupuje vyšetřování incidentu s drony na letišti v Lipsku a jaká je zatím reakce Německa? A proč se začalo uvažovat o zachování části vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně? I o tom budeme mluvit. Do roku 2030 mají být všechny nejnáročnější operace a jde hlavně o operace nádorů přesunuté do takzvaných specializovaných center. Centra jsou ustavené ve 24 oblastech, jako je popáleninová nebo perinatologická péče, spondylochirurgická nebo pneumoonkologická péče a tak dále. Už teď se v centrech provádí 3/4 těchto operací. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO jde o operace, kde data jednoznačně ukazují vztah mezi zkušeností pracoviště a šancí pacienta. Menší nemocnice ale varují před přehnanou centralizací a jejím možným dopadem na dostupnost péče. My o tom budeme mluvit s Janem Machem, ředitelem oblastní nemocnice Náchod. Dobrý den.
21: Dobrý večer.
20: Tak ministerstvo ujišťuje, že jde o centralizaci vysoce specializovaných náročných operací. Připadá vám centralizace tomto rozsahu přehnaná?
21: Já bych možná na úvod řekl, že my se určitě shodujeme s ministerstvem, obecně s odbornými společnostmi, na tom, že centralizace je nutná. Na druhou stranu, na čem se neshodneme v tuto chvíli, tak je míra té centralizace. A v těch věcech, které dneska ministerstvo chce centralizovat, mluví o takzvané decentralizaci, tak se vyskytují i operační výkony, které jsou velmi frekventní, třeba operace prostaty, kterých se v republice ročně provede bezmála 6 tisíc. A tam my jako větší regionální nemocnice říkáme, to už je míra centralizace, která nás velmi zasahuje. Není to tak ojedinělý výkon, aby i větší okresní nemocnice takový výkon nemuseli provádět.
20: No a určilo samo ministerstvo, od jakého počtu operací toho daného problému ročně se tedy zřizuje to specializované centrum?
21: Určuje například u operace karcinomu rekta, tak určilo hranici 23 operací, u operací onkourologických, což je zrovna oblast, která teďka rozvířila takovou širší veřejnou diskuzi, tak tam stanovilo počet operačních výkonů 75 ročně.
20: Na jednu nemocnici?
21: Na jednu nemocnici. Nicméně tam přijelo další podmínky, které splní už jenom velmi úzký okruh nemocnic, jsou to převážně fakultní nemocnice nebo velké krajské nemocnice, které mají komplexní onkologická centra. Takže i ty menší některé regionální nemocnice, tak ten počet plní, ale neplní právě nějaké další pro ty regionální nemocnice diskvalifikační podmínky, díky kterým by ty operace dělat v budoucnu nemohly.
20: A to jsou například jaké podmínky?
21: To je například právě podmínka toho, že musíte být komplexním onkologickým centrem.
20: Co to znamená konkrétně?
21: To znamená, to je status těch největších nemocnic, která mají velmi komplexní péči širokou o onkologické pacienty. Mají lůžkové onkologické stanice, poskytují radioterapii, mají zavedené historicky multidisciplinární týmy.
20: Rozumím, ale nedává to smysl, proč být operován v nemocnici, která mi potom nedokáže poskytnout tuhletu další specializovanou péči? Není potom lepší provádět ten výkon a i tu následnou péči na jednom místě? V tom komplexním centru.
21: Rozumím. Některou péči tak může skutečně provádět v tom svém rozsahu a komplexnosti jenom to komplexní onkologické centrum. Proto my a priori nebojujeme proti tomu, že by se neměla provádět vůbec žádná centralizace péče. V tuhle chvíli já osobně nemám problém s tím, že se budou centralizovat slinivky, jícny. To jsou věci, které i v těch regionálních nemocnicích se skutečně dělají ve velmi malém počtu výkonů a je potřeba potom další širší zázemí těch zdravotnických služeb. Ale třeba v případě karcinomu prostaty, který se řeší radikální prostatektomií, tak můžu poskytnout stejnou péči, stejně kvalitní péči i v té regionální nemocnici.
20: No podle pracovní skupiny pro centra specializované péče se ta skutečná změna ale týká pracovišť, která dnes provádí jednu nebo dvě takové velmi specializované operace za rok. Tak vy říkáte, že to tak není nebo nemá být?
21: Tu informaci jsem zaznamenal a určitě to tak úplně není. Je pravdou, že některé nemocnice provedou jednotky jednotlivých výkonů za rok, což je míra, která určitě není ku prospěchu kvality poskytované péče. Ale existují i větší nemocnice, které provedou desítky takových výkonů a které jsou vesměs srovnatelné i s některými komplexními onkologickými centry. Pokud si vezmu náš příklad v oblasti nemocnici v Náchodě, tak my jsme onkourologických výkonů v loňském roce provedli celkem 90. Karlovarská nemocnice, která je komplexním onkologickým centrem, jich provedla 85. Fakultní nemocnice Bulovka 100. To znamená, že jsme na velmi podobných číslech. Přesto díky těm ostatním kritériím, tak bychom se v budoucnu na těch výkonech nemohli podílet.
20: No ale co brání třeba na příkladu vaší nemocnice, to tedy můžeme ukázat. Co brání vaší nemocnici, která teda má to požadované vybavení, tu danou péči dlouhodobě a kvalitně poskytujete, aby se staly těmi specializovanými centry? Vy nemůžete splnit ty další podmínky?
21: Ano. Ano, my nemůžeme splnit další podmínky. Tak je systém nastavený. Splnit je skutečně nemůžeme. Komplexním onkologickým centrem se regionální nemocnice, řeknu, nikdy nestane. A v té poslední výzvě, tak tam skutečně tou zásadní podmínkou, která je limitující, tak je to komplexní onkologické centrum. Ale možná je korektní říct, že Asociace českých a moravských nemocnic tak komunikuje s ministerstvem zdravotnictví, proběhla na konci července schůzka a hledáme odpovědi na otázky, jestli i regionální nemocnice, které mají tu zkušenost, realizovali dostatečný počet výkonů, mají tu erudici, tak jestli by nemohli na nějaké druhé vrstvě takových center působit na některých vybraných výkonech.
20: To znamená, to je stále v jednání.
21: To je ještě stále v jednání. Když se vrátím třeba k té výzvě na onkourologická centra, tak tam si můžeme představit, že se jedná o nádory prostaty, močového měchýře, penisu, ledvin, varlat, nadledvin, ještě dalších dvou věcí. A z téhle škály, nějakých asi 9 výkonů, tak by se na té druhé vrstvě mohly realizovat jenom 2. Operace prostat a ledvin.
20: A vy to chcete rozšířit?
21: Ne.
20: Takhle byste s tím byli spokojeni. Takhle jste s tím
21: ano, byli spokojeni. Tak, přesně tak. Protože ty ostatní výkony tak jsou skutečně málo frekventní. My poskytujeme, nebo zrealizovali jsme nějaké výkony třeba pro karcinom močového měchýře, ale tam skutečně se jedná jenom o jednotky výkonů a tam má smysl i z našeho pohledu takové výkony centralizovat. Ale v momentě, kdy děláte desítky prostat, desítky ledvin, tak si myslíme, že v těch regionálních nemocnicích třeba tyhle konkrétní dva výkony by zůstat mohly.
20: Budeme to jednání dál sledovat. Ředitel oblastní nemocnice Náchod Jan Mach. Děkuji, naslyšenou.
21: Děkuji za pozvání, mějte pěkný večer, naslyšenou.
20: Vyšetřování incidentu na letišti v Lipsku, kde se poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov v noci na 5. srpna nacházel dron s výbušninou, přináší další informace. Podle německých médií našli vyšetřovatelé poblíž letiště na poli další vadný dron a stopy vojenské výbušniny Hexogen. A zatím stále není jasné, s čím se v noci na 5. srpna srazilo nákladní letadlo, které se na letišti v Lipsku snažilo přistát. Zatím se nepodařilo potvrdit, že by šlo o další dron. Německý kancléř Friedrich Merz dnes řekl, že brzy hodlá oznámit, komu útok připisuje. My jsme do vysílání pozvali politologa, bezpečnostního analytika z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Josefa Krause. Dobrý den.
0: Dobrý podvečer.
20: Tak teď, když víme víc o té komplexnosti toho útoku, aspoň o něco víc, tak jaké možnosti se nabízejí, kdo by za takovým útokem mohl stát?
0: Z logiky věci lze tady tohletu záležitost přisoudit Ruské federaci, případně elementu na ní napojené, ale samozřejmě je tady celá řada dalších možností, které tady mohou být ve vzduchu. Ono se také nemusí nutně jednat vysloveně o politicky motivovaný čin, může se jednat o záležitosti, která směřuje spíše k organizovanému zločinu, ale ten politicko-ekonomický motiv je tady asi nejlogičtější a pokud dojde k nějakému prokázání nebo přisouzení, velice pravděpodobně to bude ukazovat směrem na Rusko. Ostatně jako celá řada dalších podobných pokusů o sabotáž nebo právě využití bezpilotních prostředků v západní Evropě.
20: No, německý ministr vnitra Alexander Dobrindt po incidentu hovořil o scénáři hybridního útoku. Tak jsou to drony, výbušniny, umístění na strategickém místě, kam nemá každý přístup. Co tohle vypovídá o útočnících?
0: Vypovídá to o útočnících vlastně hrozně, hrozně málo, protože zase některé další informace, které už prosakují ven, tvrdí, že se mělo jednat o nakontraktované lidi. To znamená, že jsou to vlastně lidé, kteří nenutně musí být vlastně ve spojení s Ruskou federací prostřednictvím pasu nebo politické orientace. Mohou to být lidé, kteří jsou jenom zaplaceni za ten konkrétní úkon. Ostatně tady tohle to není vlastně také nic nového. V posledních několika letech podobných incidentů nebo ve stádiu pokusu spíše bylo po Evropě zaznamenáno několik, zejména některé kanály napojené právě na Rusko v oblasti třeba komunikátoru Telegram nebo Instagramu v podstatě otevřeně nabízí možnost nějaké spolupráce za finanční odměnu. Tady si opravdu budeme muset počkat na to, jaké informace půjdou ven směrem k možným pachatelům nebo co ukazuje vyšetřování, zda se jedná o čin profesionálů, najatých kontraktorů, anebo také i nějakých politických aktivistů. Tady je opravdu vlastně všechno možné a jenom to zapadá do toho kontextu. Předtím už vlastně před zhruba měsícem varovala německá kontrarozvědka, že Německo se nachází přesně v tom stádiu, že mu hrozí podobné typy útoku.
20: No a přesto kancléř Merz dnes také řekl, že tenhle dronový útok ukázal, že Německo je reálně ohrožené. No, nebyly tu mnohem dříve incidenty, ze kterých mohl kancléř odvodit, že Německo je reálně ohrožené. Takhle to vypadá, že se kancléř právě probudil z nějakého dlouhého spánku.
0: No, ono to tak opravdu vypadá a velice pravděpodobně minimálně z politických důvodů to tak asi i bude, protože některé věci se pořád stále ještě v Německu neříkají nahlas, měly by. Zejména zprávy německé kontrarozvědky dlouhodobě hovoří o tom, že právě klíčové infrastrukturní nebo třeba průmyslové vojenské objekty mohou být terčem podobného druhu útoku, přičemž tento útok je vidět, že je možné ji provést za velice malých finančních, energetických a jiných investic a vkladů. V podstatě za pomocí bezpilotních prostředků, jejichž hodnota je třeba 200-300 eur, je možné paralyzovat celé velké frankfurtské letiště a tak dále a tak dále. Je to mimochodem nová hrozba, se kterou se bude muset potýkat pochopitelně nejenom Německo, ale celá řada dalších zemí a zejména letecká doprava tím může být hodně ohrožena.
20: Na to se chci právě zeptat, když připomenu několik minulých hybridních útoků loni v logistických centrech, třeba i na letišti v Lipsku explodovali nebo vzplanuli balíčky odeslané prostřednictvím kurýrních služeb. Policie v Polsku a pobaltských zemích zadržela několik osob najatých k žhářským útokům na sklady, továrny, obchody. Jsou tu kybernetické útoky na státní instituce a strategickou infrastrukturu. Dá se říct, že se zvyšuje ta intenzita takových útoků na evropské země, nebo je to od začátku války na Ukrajině víceméně stejné?
0: A ona se zvyšuje v rámci té agresivity a té aktivity směrem k vytváření fyzických reálných škod. A ono samozřejmě to hybridní působení tady ze strany Ruské federace vůči Evropskému společenství je od samého počátku té války poměrně intenzivní, ale spíše v té úrovni třeba informační nebo psychologické. Nyní se k tomu vlastně přidávají aktivity, které úplně v pohodě můžeme označit za sabotážní útoky. A útoky, které vlastně mohou mít na svědomí potenciálně ohromné množství mrtvých. Že se tak vlastně doposud nestalo, je spíše možná dílem náhody, dílem velice dobré práce třeba zpravodajské komunity nebo orgánů činných v trestním řízení při vyšetřování a předvídání těchto incidentů, ale musíme se připravit na to, že i nějaký takovýto útok může být skutečně v úzovkách úspěšný pro toho útočníka, zaznamenáme ohromné škody a pak bude potřeba ukázat opět tu politickou sílu, jasně útok přisoudit a vyvodit z toho politickou a další odpovědnost pro toho přisouzeného útočníka.
1: No a dodržuje podle vás Rusko nějakou červenou linii, co se těch hybridních útoků týká, za kterou se zatím neodvažuje jít?
0: Podstatou vlastně toho hybridního působení je, že nějaká červená linie v oběma pohledy se hledá hrozně, hrozně špatně. Je to v podstatě jako systematické testování a narušování integrity té druhé strany. To znamená v tuhletu chvíli, pokud projde to, že dochází k nějakým malým ojedinělým útokům a sabotážním operacím bez ztrát na lidských životech a velké finanční škody, příště už to může být se ztrátou na lidském životě. Příště to může být se ztrátou více lidských životů a systematicky posouváním té hranice, nakonec můžeme dospět tou salámovou metodou k tomu, že nebudeme schopni nebo ochotni jasně označit Rusko za agresora i v případě poměrně velkých událostí a k tomu vlastně směřuje celé to hybridní působení. Takhle daleko ještě nejsme, ale to neznamená, že ta hranice nebude překročena.
1: Politolog Josef Kraus z Masarykovy univerzity. Děkuju, naslyšenou.
0: Díky za pozvání, pěkný den všem.
1: Ve Zlíně přerušili demoliční práce na vyhořelé 34. budově v bývalém Baťovském areálu. Vlastník, společnost Krým, chce uchovat severovýchodní roh budovy z původní konstrukce domu. Statici a další odborníci teď prověří technické možnosti, jak tuhle část bezpečně oddělit od torza a zachovat ji. Vedení firmy spolupracuje s expertní skupinou, kde jsou statici a architekti. Budovu zachvátil požár 9. července, na severní a západní straně se zřítila. Hasiči požár likvidovali téměř 2 týdny a stavební úřad pak rozhodl o neodkladném odstranění stavby. My jsme teď ve spojení s výtvarníkem publicistou, vlastním jménem Vladimír Brož, známým pod přezdívkou Vladimír 518, který spolu s dalšími architekty a umělci dlouhodobě spolupracuje s firmou na revitalizaci Baťova areálu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vy byste byl pro zachování toho rohu té budovy?
3: No rozhodně, no tak my jsme to hodně obrečeli, že jo, ten požár, co se budeme povídat. Prostě bylo to skoro jádro té naší myšlenky, jak revitalizovat celý ten baťovský areál, protože vlastně ve svý unikátní urbanistický rozloze je to opravdu jako nevídaný kus architektury v rámci Čech nebo Československa. A právě ta naše myšlenka po zhruba roce práce, jo, kterou jsme v té skupině společně s Vítkem Máslem, Petrem Jandou, Adamem Gebrianem a Evženem Dubem, tak jsme zhruba po roce práce právě považovali tu 34 za takový jako centrum té obnovy. Doufali jsme, že se to podaří obnovit pětně, protože to je velice kvalitní architektura, která sice vznikla těsně po válce, autorem návrhu je Vladimír Kubeček, ale stejně to drží ty stavební tradice firmy Baťa, jo? Čili to je formálně možný furt považovat za vlastně meziválečnou stavbu.
1: No a jak by do toho vašeho plánu zapadlo to, že by tam bylo teď torzo? Měla by se ta budova tedy nějak dostavit nebo tam právě nechat jenom ten roh samostatný?
3: No, samozřejmě ideální by bylo, kdyby se ta budova obnovila v nějakém jako objemu, který je nevídaný, protože to je skutečně obrovský monoblok, skoro 80 metrů. A právě to, co považujeme za nejhodnotnější, je to takzvaná mřížka urbanistická, jo, která prostě je nutná, aby byla zastavěná, protože to vytváří vlastně ten urbanismus s tím urbanismem. Takže to, proč se snažíme přemluvit všechny zúčastnění, aby tam alespoň to torzo té budovy zůstalo, je vlastně důvod, že považujeme ten nějaký dozvuk nebo ozvěnu nebo nějaký echo té minulé budovy jako za důležitý, aby vlastně ta nová budova furt měla v sobě nějaký kontext té minulé budovy.
20: Takže vy jste se podíleli na tom, že společnost změnila plány a zvažuje část té zbylé části budovy zachovat.
3: Přesně tak.
20: Tak uvidíme, zda to všechno dobře dopadne. To byl Vladimír 518, výtvarník, publicista, který se zabývá také architekturou. Díky za váš čas, naslyšenou.
3: Děkuji.
20: A já vás ještě poprosím, já jsem se teď přehlídala, ale ještě máme minutu, takže se ještě můžu zeptat. Pokud by tedy byla možnost, jak tu zbylou část zachovat, jaká doporučení byste měl vy osobně, jak ji upravit, případně zakomponovat?
3: No to už právě zase vyráz nějakého kreativního prostě procesu, jo? Protože těch příkladů ze světa je několik, jako, kdy byla vlastně takhle jako opravená fasáda třeba z úplně zaniklé budovy, jo? A prostě těch přístupů je několik, buď je to vlastně princip nějaký jako sochy, nějaký vlastně skoro umělecký intervence do té budovy s tím, že zbytek je dostaven prostě nějakým současným způsobem a teď jde o to vlastně jenom nestratit, jo, tu část té budovy. Ona to není jenom ta věž, o které se teďko bavíme, protože takzvaně 4x2 typických baťových modulů je šance jako zachránit v té výšce 11 pater.
20: Rozumím.
3: Ale taky je tam naprosto unikátní oblouková skořepinová střížka rampy v dolním parteru od Konráda Hrubana a ta by stála taky jako za záchranu.
20: Za
3: doufáme, že se to podaří.
20: A teď už jsou to opravdu
3: takže
20: zprávy.
3: Vlastně tam...
20: Děkuji vám za váš čas, Vladimír 518, naslyšenou.
3: Děkuji. Nashledanou.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léku. Hlavně levnější léky s nízkým počtem uživatelů mají v Česku jen jednoho dodavatele, protože více by jich na našem trhu na nízkých maržích nevydělávalo. U takových léků je riziko výpadku často vyšší. Český Červený kříž otevírá v Napajedlích na Zlínsku charitativní šatník. Nové místo pro darování oblečení je na Masarykově náměstí. Do šatníku můžou lidé darovat čisté a nepoškozené oblečení i boty. Vše poslouží lidem, kteří pomoc potřebují. Otevřeno bude každé úterý od 15 do 18 hodin. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa vážně zvažují, že přejmenují Ontarijské jezero na americké. Trump to napsal na své sociální síti. Kvůli obchodní válce s Kanadou neočekává další významné obchodování s Ontáriem. Právě po této kanadské provincii je jezero na kanadsko-americké hranici pojmenované. Vztahy Washingtonu s Ottawou se vyostřily minulý týden po krachu jednání o clech. Geologové objevili v ostravsko-karvinských dolech nový minerál. Na počest vědce Jiřího Králíka z Vysoké školy báňské v Ostravě ho pojmenovali králikit. Připomíná krystaly soli kamenné a je tak drobný, že není vidět běžným mikroskopem. Objevený byl v hlubinách dolů na solných krápnících místech, kde do důlních prostor prosakuje slaná voda z nadložních hornin. Tenistka Kateřina Siňaková vyhrála v prvním kole hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička porazila společně s Britem Henry Patenem hvězdný srbsko-běloruský pár Djokovic-Sabalenková v rozhodujícím super tiebreaku. Ve smíšené čtyřhře uspěla také česká dvojice Jakub Menšík a Karolína Muchová. Ti na newyorském Grand Slamu vyhráli nad salvadorsko-francouzským párem Arevalo Mladenovičová také v rozhodujícím super tiebreaku.
6: Kolona na D1 v Brně, překážky na Pražském okruhu. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy ještě za popůvkami je silnější provoz. Před kolonou se brzdí pak hlavně u exitu 190 u sjezdu k výstavišti. Osobním autem do omezení u D2 je to na 10 minut. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště nejdřív pozor mezi tunely. Na Radotínském mostě v pravém pruhu stojí porouchaný kamion, je označený světelnou šipkou. Pak hlavně v Lochkovském tunelu v pravém pruhu se porouchalo osobní auto, zabírá tam pravý pruh. Teď k němu přijela policejní hlídka. A za tunely čekejte kolonu regionu od exitu 15 Lochkov do omezení na 17. kilometru za nájezdem od Barandova je to ještě asi na 10 minut. Na silnici 4 ze Strakonic na Prahu kus za Kbelnicí zpozorněte za odbočkou na Brusy. Stojí tam porouchaný kamion a je špatně vidět.
8: On stojí na krajnici a půlky zasahuje do pravého pruhu před horizontem, takže ty auta, co ho předjíždějí, tam nemůžou vůbec vidět.
6: Silnice 12 Praha Kolín byla u Českého Brodu uzavřená, u Orlenu vážnou nehodu auta a motorky tam už dořešili a provoz je zase obnovený. A na silnici 48 na obchvatu Českého Těšina je do konce měsíce nové omezení za kruhovým objezdem, i teď se tvoří kolony obousměrně až na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude dopoledne výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno, je zataženo místy déšť nebo přehánky, postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu kolem 25. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: O senátních vetech, o výdajích na obranu, o reformě německých zpravodajských služeb. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
9: Názory a argumenty.
22: Americký prezident pohrozil Kanadě mnohem horšími, blíže nespecifikovanými důsledky, pokud se její čelní představitelé nezačnou chovat podle pravidel. Dále se tak vyostřil aktuální obchodní svár mezi Washingtonem a Ottawou. Koncem minulého týdne zavedly Spojené státy americké 50% clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě zhruba 20 miliard dolarů. Kanada se údajně chystá zavést odvetná cla ve stejném objemu. Proč spolu tyto země obchodní válku vedou? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
23: Dobrý den.
22: Proč jsme tedy svědky obchodní války mezi Spojenými státy americkými a Kanadou?
23: Tak myslím si, že je to především ukázka toho, jak se blíží v Americe listopadové midterms, volby v polovině prezidentského období, a jak Donald Trump se pokouší přesvědčit své voliče o tom, že on je ten silný imperiální, to se nedá jinak říci, vládce, který Ameriku povede k nové velikosti, a to v tomto ohledu vlastně i velikosti opravdu území. Donald Trump od svého nástupu do funkce dává najevo, že Kanadu nepovažuje vlastně za samostatný stát. O tom mluvil nyní i kanadský premiér Carney, kterého Donald Trump opakovaně pohrdavě nazývá guvernérem. A Carney nyní říkal, že ano, že bude rád dále jednat se Spojenými státy o obchodní dohodě, ale nemůže to být v situaci, kdy Kanada je považována za jakousi dceřinou společnost Spojených států. Kanadská ekonomika je na té americké silně závislá, o tom není vůbec pochyb. Přibližně 3/4 kanadského vývozu jdou do Spojených států a samozřejmě tím, že Kanada vlastně jedinou svou pozemní hranici má se Spojenými státy, tak je to i logické. Navíc vlastně Kanada je sice ohromná země, mnohem větší než Spojené státy, ale má přibližně pětinu obyvatel oproti Spojeným státům, takže ta síla její ekonomiky je také v tomto úměrná. Kanadská ekonomika je slabší, proto tato obchodní válka jí postihne více než Spojené státy. To je také jasné. Ovšem, nakolik bude Donald Trump opravdu nadále stupňovat svou rétoriku vůči Kanadě, nakolik bude stupňovat onen tlak, který my vlastně nevíme, nakolik vážně myslí, on asi to vážně myslí, ale těžko si může za dané situace představovat, že Kanaďané se Spojeným státům vrhnou do náruče. Ostatně v loňském roce byly v Kanadě volby, konzervativci byli favority a právě díky postojům Donalda Trumpa nakonec zvítězili levicovější liberálové.
22: Tolik Petr Švarc.
23: Díky, naslyšenou.
22: Senátní většina v poslední době využila svého práva a vrátila do poslanecké sněmovny hned několik zákonů. Znamená to, že o nich bude dolní parlamentní komora znovu hlasovat. Více už politolog Lukáš Jelínek.
10: Sotva se poslanci vrátili z prázdnin, čeká je ve sněmovně náročná šichta. Koalice bude muset počkat i s normami, které označuje za prioritní, například se zrušením koncesionářských poplatků. Hodně času jí totiž zabere vypořádání se stanovisky dalších ústavních aktérů, prezidenta a senátu. Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Z horní parlamentní komory do dolní se zase vrací elektronická evidence tržeb, stavební zákon, zákon o státních úřednicích a zákon o zahraničí. Službě. Zajímavý je především ping-pong mezi sněmovnou a senátem. Zanedlouho si totiž zvolíme čerstvou třetinu senátorů a není od věci sledovat, do jaké atmosféry nastoupí. Senát je komorou klidnější, pomalejší a s pravomocemi spíš menšími než většími, takže pro někoho rovnou zbytečnou. Navíc víme, že koaliční většina ve sněmovně dá snadno dohromady potřebnou 101, aby navzdory senátu či prezidentovi prosadila zákony v takové podobě, jaká jí vyhovuje. Senát nelze obejít ani přehlasovat u předloh týkajících se ústavy či voleb. Tam plní svěřenou úlohu ústavní pojistky. U běžných zákonů senátoři obvykle vychytávají mouchy. Nebývají pod takovým tlakem stranických šéfů jako poslanci a mívají čas poměřovat navržené paragrafy svými zkušenostmi z regionů, ať už působí v lokální politice nebo se věnují svým profesím. Dokonce i v senátním klubu Hnutí ANO se minulý týden našli dva členové, hlasující pro zamítnutí stavebního zákona, byť šlo o politiky z jiných líhní. Petr Vícha byl původně zvolen za sociální demokracii a Robert Šlachta předsedá Hnutí Přísaha. Zbylí senátoři za ANO zůstali loajální Babišově kabinetu. Někteří se ale také mylně domnívali, že chyby v zákoně ještě mohou po jeho vrácení upravit poslanci. Například senátor a bývalý ústecký hejtman Jan Schiller projevil elementární neznalost ústavy, když ve vysílání Českého rozhlasu hovořil o možnosti poslanců dle vlastní vůle zasahovat do zákonů vrácených senátem. Ve skutečnosti sněmovna může stanovisko senátu přijmout nebo zamítnout. Nic víc. Právě stavební zákon je ukázkou narychlo a nepřehledně spíchnuté legislativy. Nevzešel z vlády, ale od poslanců, takže se vyhnul dopadovým studiím i připomínkovému řízení. Koalice může jenom doufat, že z chaotické změti paragrafů se podaří něco užitečného vytěžit. Nedivme se ale ani tomu, pokud bude co nevidět nutné připravit novelu novely. Kdyby všichni senátoři věděli, co mohou oni a co mohou poslanci, a kdyby pro ně nebyla partajní trka důležitější než kvalita zákona, mohli se na stavebním zákonu doslova vyřádit. Nikdo nemůže poslance přinutit, aby výhradám senátorů naslouchali. Pro ně je ostatně pohodlnější svést se sněmovní opozicí tisící první povrchní bitvu, než se zabývat detaily, i kdyby byly sebevážnější. Tím ale vypovídají nejvíc o sobě a svém přístupu k dialogu a politické kultuře. Zároveň však platí, že čím arogantnější je vláda, potažmo sněmovní většina, tím je pravděpodobnější odpor senátu. Někdy prvoplánově ideologický, častěji ovšem opřený o ústavní argumenty či věcné poznatky z každodenní praxe. Senát může utrpět od sněmovny smršť porážek. Její osazenstvo, ať se pak ale nevymlouvá, že nevědělo o slabinách nebo rizicích té které normy. Opozice chce v senátních volbách uspět, aby brzdila vládu v rozletu. Koalice zase míní otupit opoziční nádech senátu. Voliči by se ale měli kandidátů v jejich jednomandátových obvodech hlavně ptát, jestli znají ústavu a legislativní proces a zda jsou připraveni na místo žabomyších válek klást důraz na kvalitu zákonů. Mít v rámci parlamentní demokracie vedle sebe dvě zaslepené hlasovací mašiny, sněmovnu a senát, by zavánělo příliš velkým luxusem.
22: To byl Lukáš Jelínek. Ministerstvo obrany by mělo příští rok hospodařit s výdaji ve výši 191 miliard korun. Splní tak stanovený závazek 2% hrubého domácího produktu na obranu. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
11: Má česká společnost k armádě vztah spíše vlažný? I když už ne jako v časech totality, kdy budila vyslovený despekt a posměch živený knihami jako Tankový prapor nebo Černí baroni, a navíc tak trochu formovaný ještě Švejkovým pohledem na vojsko rakousko-uherské, A pak zase nastalo zklamání nad tím, že se ti pozdější, už akceptovatelní čeští vojáci prvé republiky nepostavili, nikoli ovšem vlastní vinou, Hitlerovým územním požadavkům. A to vše nestačilo překrýt ani dodatečné ocenění například letců v uniformách RAF nebo naším novodobým podílem na různých misích. Možné to je, ale přesto jsme si takřka paradoxně zvolili hlavou státu vojáka. Jemuž jsme mimochodem uvěřili, že se dokázal odstřihnout od své kariéry v oné vysmívané totalitní armádě. Možná je částečně nebo podvědomně pro hodně lidí armáda cosi jako málem zbytečného a přitom nákladného. A třeba i proto se politické garnitury v posledních dekádách stavěly k rezortu obrany spíše rezervovaně. Zatímco veřejnost si všímala kauz spojených s nákupy drahé techniky. A ku příkladu na náš vstup do NATO roku 1999 za Zemanovy vlády proběhl v takové tichosti, že se o tom lidé skoro ani nedověděli. Mezitím se ale svět hodně proměnil a nejen se k alianci hlásit, ale prezentovat se i co by její spolehlivý článek je chtěj nechtěj nezbytné. I když liknavost politiků plnit slibované výdaje na obranu přitom přetrvávala. Předchozí vláda se vehementně stavila za Ukrajinu a varovala před ruským imperialismem a sentimentem po Sovětském svazu i s jeho satelity, ale zdávat neoddiskutovatelná 2% HDP na obranu se jí tak docela nedařilo. A ex-premiér Fiala musel letos v červnu doznat, že jeho kabinetu nebyly uznány všechny výdaje za rok 2025, byť to sváděl na novou metodiku NATO. Na rozdíl od Fialovy se následná Babišova vláda netajila, že se jí výdaje do armády zdají přehnané, není jasné, jak je smysluplně utrácet a premiér kreativně mínil postavit velkou nemocnici v Praze, která bude vojenská. Záměr ostatně trvá, jen se z Letňan přesunul na Královské Vinohrady. Nebo že se pod armádu začlení málo využívané karlovarské letiště. Pak ale jakoby pochopil, možná po nepříjemném pobytu na summitu NATO v Ankaře, že je moudřejší se dál s aliancí a Trumpovou administrativou nehandrkovat. A tak před pár dny mohl ministr obrany po jednání s šéfovou rezortu financí, a tedy garantkou rozpočtu, vyhlásit, že obrana dostane příští rok celá 2% v podobě 191 miliardy, do kterých by už na to nemělo vrtat, když jsou to peníze přímo pro rezort. Prezident Pavel sice hned podotkl, že je třeba přidat ještě 20%, abychom se v roce 2035 dobrali na celou aliancí v loni v Hágu odsouhlasených 5%, přičemž 3,5 by tehdy mělo putovat na čistě vojenské výdaje, personál, nákup zbraní, údržbu, munici a tak dále, a 1,5 na takzvané širší bezpečnostní investice, jako kritická infrastruktura, kybernetická bezpečnost nebo civilní připravenost. No a v tom má prezident pravdu. Rozkládat navyšování po menších částkách dává smysl. Když už Česká republika do obrany nehrne rovnou podstatně víc jako Estonsko a Lotyšsko s Ruskem ošem sousedící, nebo Polsko, které s ním má hrozné historické zkušenosti. Ale i Petr Pavel jistě vnímá, že prostě o posun jde. A i když ony 20% v rozpočtovém zákoně nejspíš nebudou, třeba že o nich asi ještě proběhne debata, prezident k vetu nepřistoupí. Vnímá rozpočet čistě jako nástroj vlády a odmítl by ho pouze tehdy, kdyby v něm ku příkladu bylo málo peněz do zdravotnictví, školství nebo na dopravu a nikoli, že by scházely pouhé 0,2% pro obranu.
22: Hovořil Ondřej Konrád.
12: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
22: V Izraeli 20 kilometrů od pobřeží našli vrak lodi, potopené v červnu roku 1948. Spolu s jejím objevením se vynořují i traumata, která s ní kdysi klesla na dno. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
13: Příběh lodi Altalena zná v Izraeli každý, i když různí lidé mají na tehdejší události rozdílný názor. Psal se červen roku 1948, Izrael byl vyhlášen teprve v polovině května a v té chvíli také bojoval s arabskými invazními armádami. K izraelským břehům se přiblížila Altalena, která tajně přivážela stovky dobrovolníků a zbraně. Byla to akce Irgunu, pravicového uskupení vedeného Menachemem Beginem. Mezi Beginem a převážně levicovým vedením státu pod vedením Davida Ben-Guriona panovaly neshody ohledně řady věcí. Vláda mimo jiné žádala, aby se všechny jednotky Irgunu začlenily do armády a podřídili jejímu velení. A také, že zbraně Irgunu, včetně těch na palubě Altaleny, musí být odevzdány státu. Celý tehdejší spor byl složitější, ale podstatné bylo jedno. Begin se s Ben-Gurionem neshodli a ten nechal Altalenu rozstřílet, i z části nákladu. Boje mezi armádou a členy Irgunu se odehrávaly i na souši, včetně ulic Tel Avivu. Proslýchalo se také, že Irgun chce v novém státě provést převrat, nebo se mluvilo o nebezpečí občanské války. Bylo by to v tu nejméně šťastnou chvíli, protože stále probíhala arabská invaze. Střety si nakonec vyžádali 19 mrtvých, především mezi členy Irgunu. Střet kolem Altaleny se stal jedním z klíčových traumat nového státu. Beginova pravice byla na desítky let odstavena na vedlejší kolej. Jiným traumatem byla skutečnost, že Židé stříleli na Židy pouhé 3 roky po holokaustu. Případně, že někteří vojáci odmítali splnit rozkaz. Dominantní narrativ vychází z přesvědčení, že Ben-Gurion oprávněně trval na tom, že stát musí mít monopol na násilí i za cenu konfliktu. Proti němu dosud stojí verze, podle které se nový izraelský establishment dopustil zločinu na vlastních lidech. Na telavivském pobřeží zůstávala

0: od Smajhudit, která je součástí vládní koalice. Vypadá to, jako kdyby chtěli odkaz Alteleny a traumat s ní spojených použít pro sebe, a to krátce před volbami. Jenže věc je aktuální i jinak. Konflikt vlády s Irgunem byl střetem o to, zda se podaří vybudovat jednotný stát anebo soubor jednotlivých mocenských center s vlastními cíly a dokonce i milicemi. To se Ben Gurionovi v červnu 1948 podařilo zažehnat i za cenu kontroverzního zásahu. Dnes, po téměř 80 letech, se Izrael vrací k podobnému problému. V okamžiku, kdy sonary lokalizovali Altalenu, blokovali ultraortodoxní mladíci silnice kvůli snaze státu odvést je do armády, jako každého jiného občana. A v tu samou dobu skupinky extremistických osadníků na západním břehu útočily na Palestince, ale příznačně i na příslušníky armády. Kryje je právě Otsma Yehudit, která se dosud cítí být v jakési opozici proti státu, i když dnes svou destrukci provádí zevnitř. Příběh Altaleny je poučný i pro Palestince, protože palestinské společnosti se nepodařilo včas monopolizovat ozbrojené násilí. Nyní po válce v Gaze a uprostřed spekulací o odzbrojení Hamásu je tato otázka znovu na stole. Altalena dnes leží více než půl kilometru pod hladinou a i když by někteří chtěli vrak vytáhnout na břeh a udělat z něj památník, pravděpodobně to technicky nebude možné. Jak se ale ukazuje, trosky nedořešených sporů mohou mít vliv i z hloubky stovek metrů pod mořem.
1: Tolik Jan Fingerland. Německá vláda schválila reformu zpravodajských služeb. Cílem je posílit jejich pravomoci. Více už editor deníku Právo, Robert Schuster.
2: Německo hodlá podniknout další kroky ke zvýšení své bezpečnosti. O to se má postarat reforma jeho zpravodajské služby. Řečeno laicky, cílem je, aby přestala být pouhým divákem, který pasivně sleduje a monitoruje, co se děje ve světě kolem. To je docela zásadní změna oproti dosavadní praxi. A je třeba říct, že mohla přijít daleko dřív. Německo bylo už odjakživa cílem vlivových operací nejrůznějších zahraničních tajných služeb. Začaly prakticky hned se začátkem studené války. Na to bylo někdejší západní Německo příliš důležité, než aby ho mohly cizí zpravodajské služby ignorovat. A je také třeba říct, že bylo i hodně zranitelné, takže proč by to neskusili? Jak moc zmíněná zranitelnost přetrvává, ukázaly dva nedávné případy. Prvním byl incident s dronem plným výbušnin, který byl zajištěn na letišti v Lipsku kousek od ukrajinského letadla. Druhý případ se týká úkrytu zbraní, nalezeného na okraji Berlína. Když člověk čte, co všechno bude nově spolkové zpravodajské službě dovoleno, nabízí se otázka, jak bylo možné, že to dosud nesměla. Nově třeba bude moct reagovat protiakcemi na případné hackerské útoky. Skončit má také striktně uplatňovaná zásada, že zahraniční rozvědka nesmí zasahovat uvnitř Německa, například sledovat podezřelé osoby. Má rovněž získat možnost využívat umělou inteligenci při vyhodnocování osobnostních profilů potenciálně nebezpečných osob. A v neposlední řadě nemusí informace týkající se konkrétních lidí v zápětí zase hned smazat, ale bude je moct uchovat až po dobu 12 měsíců. Také se o něco zjednoduší její kontrola, což pochopitelně vadí kritikům navrhovaných změn ze všeho nejvíc. Ti přitom mají relativně silnou oporu v německé společnosti. Dá se dokonce říct, že občané málo které země mají vůči vlastním tajným službám takovou nedůvěru jako právě Němci. Má to samozřejmě důvody, které vychází z historických zkušeností s represivním aparátem během nacistické diktatury. K tomu se ještě pro mnohé přidala relativně nedávná zkušenost se všemocnou státní bezpečností komunistického východního Německa. Jenomže časy se změnily, nejenom tím, že tradičním metodám špionáže odzvonilo. Mnohé z těchto aktivit se dnes odehrávají v kyberprostoru a tomu se je třeba přizpůsobit. Druhá věc je ale možná ještě daleko důležitější. Desítky let mohla německá tajná služba sázet na těsnou spolupráci, zejména s americkými zpravodajci. Byli to často oni, kdo přicházeli v kritických chvílích s rozhodujícími informacemi, které v mnoha případech ještě dokázali zabránit teroristickému útoku. Stačí vzpomenout na sérii islamisticky motivovaných atentátů, které postihly Německo po migrační krizi let 2015 až 2016. Otázkou ale je, zda se mohou nejen Němci, ale i jiní v Evropě na tradiční partnery ve Washingtonu ještě 100% spolehnout. To je stále naléhavější, když si uvědomíme nevypočítatelnost současné administrativy prezidenta Donalda Trumpa, kde až donedávna koordinovala činnost tajných služeb politička, jež v minulosti dávala otevřeně

0: najevo své sympatie vůči Rusku. Shrnuto a potrženo, tak jak Německo po ruském vpádu na Ukrajinu začalo investovat do své obrany s tím, že aspiruje na to mít největší konvenční armádu v Evropě, je na čase, aby dospěl i v oblasti práce zpravodajských služeb. To, co nyní vláda kancléře Friedricha Merce navrhuje, je prvním krokem na této cestě.
1: Hovořil Robert Schuster. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
2: Určitě znáte Hedu Margoliovou Koválijovou. Českou spisovatelku a překladatelku, která měla tak těžký život, že její memoár Na vlastní kůži, vydaný v Torontu v exilovém nakladatelství manželů Škvoreckých, 68 Publishers, vyšel v angličtině pod názvem Pod krutou hvězdou. V roce 1941 byla i s rodiči odvlečena do koncentráku, kde nacisté její rodiče okamžitě zavraždili. Ona i její manžel Rudolf Margolius se jako zázrakem vrátili. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. V roce 1952 byl Rudolf Margolius popraven v rámci monster procesu s Rudolfem Slánským. Po sovětské invazi v srpnu 1968 Heda dlouho žila ve Spojených státech. Měla jsem štěstí. Potkala jsem se s ní v 80. letech ve společnosti Josefa Škvoreckého. Byla to žena, která se nenechala zlomit utrpením. Jen z ní udělalo lepšího člověka. Dodnes vzpomínám na její tichou empatii a na dotek její dlaně na mém předloktí. Připadal mi tenkrát doslova léčivý. V Hedině memoáru najdete mnoho moudrých slov. Na mě osobně snad nejvíc zapůsobil popis situace, která nastala, když vlak, který odvlečené židy odvážel do neznáma, konečně zastavil a lidský náklad dostal povolení na okamžik vystoupit. Lidé vyskákali z vagónů a začali vykonávat potřebu, kde jen to šlo. Ve vagónech nebylo nic podobného toaletě. A zatímco si ulevovali, kroutili kolem jdoucí hlavami a říkali si: koukněte na ně, jak se chovají, kouska studu to nemá a jak jsou špinaví. Je to lůza. Od roku 1941 uplynulo 85 let. A já vidím, že jsme se za tu dobu mnoho nenaučili. Už zase se objevily články popisující, co se teď děje na Seutě. Podle zpráv Seutu neopustili všichni uprchlíci, několik tisíc jich zůstalo. A ti si prý už stačili vybudovat africký slam. Možná víc než jeden. Postavili prý se skladskou přístřešky a v těch žijí nemytí, nečesaní a špinaví. A toho bince, co nadělají. Všude jsou výkaly, smrdí to tam jak v prasečinci. Opravdu něco takového chceme v Evropě? Ptají se pisatelé článků. Teda ti zdvořilejší. Ti méně zdvořilí používají k popisu imigrantů slova, jaká by se ještě před 12-15 lety nemohla objevit v žádném slušnějším médiu. Jistě, můžete namítnout, že na rozdíl od židů v transportu by utečenci ze Seuty mohli odejít a vrátit se domů. Oni si to ale nemyslí. Jsou ochotní podstoupit jakékoliv útrapy jen pro naději, že se jim podaří dostat do Evropy. Proč si židé v transportu ulevovali pár metrů od vlaku? No přece proto, že ve vagónu nebyla toaleta. Proč si imigranti na Seutě postavili chatrče z klacků? No přece proto, že nic jiného neměli. A proč jsou nemytí? Copak jste neslyšeli, že se obyvatelstvo Seuty před migranty brání mimo jiné tím, že jim odmítá dát vodu? Jak říkám, za těch 85 let jsme jako lidstvo mnoho empatie nepochytili. Pořád dělíme lidi na dvě skupiny. My a tamti. Před 85 lety byli nenávidní tamti židé. Dnes jsou to uprchlíci.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují i renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
3: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Neznámí útočníci zneužili server i rozhlas v dezinformační kampani. Ukrajina dostala podle prezidenta Zelenského menší počet střel Patriot. České volejbalistky hrají na evropském šampionátu v Brně proti Ukrajinkám. Kolony se stále tvoří na obchvatu Českého Těšína, a to kvůli omezení. A zítra bude oblačno a zataženo, místy déšť, postupně se má vyjasňovat, teploty většinou do 21 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Zpravodajský server i rozhlas byl zneužitý v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných anebo napadených médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území Česka. Na operaci upozornil polský web Cyberdefense 24.
5: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru irozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lidia Erlebachová.
6: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
5: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z Motoristů.
7: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
5: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
4: Ukrajina dostala protiraketové střely do amerických systémů Patriot, řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Počet dodaných střel neupřesnil, ale prohlásil, že jich je málo a Ukrajina jich potřebuje víc. Zelenský zároveň potvrdil, že Kyjev obdržel protiraketové střely vzduch-vzduch a ještě dostane několik francouzských raketových systémů protivzdušné obrany. Ukrajinský prezident v předchozích dnech naléhal na spojence, aby mu dodali střely na obranu proti ruským raketám. Tramvaje mezi IP Pavlova muzeem a Italskou v centru Prahy by po rekonstrukci trati mohly znovu začít jezdit v sobotu 5. září. Potvrdilo to vedení dopravního podniku hlavního města. Opravená trať bude součástí nové tramvajové křižovatky mezi Václavským náměstím a Vinohrady. Na provoz musí ještě získat povolení od dopravního a energetického stavebního úřadu, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
8: Pokud řízení o uvedení stavby do zkušebního provozu dopadne bez komplikací, vrátí se sem provoz linek 11 a 13. Úsek stavby tramvajové tratě Muzeum v takzvané muzejní oáze, který navazuje na tramvajovou trať Václavské náměstí, uvedeme do provozu společně s budovanou tratí na Václavské náměstí, a to na konci června 2027.
9: Ukrajinské volejbalistky vstoupily do zápasu s Ukrajinou na mistrovství Evropy v Brně. Domácí reprezentantky hrají čtvrtý zápas základní skupiny. Za sebou mají zatím jen dvě výhry a jednu prohru proti favorizovaným Srbkám. Utkání sleduje David Nekvinda.
10: 5-0, takový je stav pro český tým v úvodu prvního setu, takže při podání Pavly Šmídové se Češky dostali hned v úvodu zápasu do takového trháku. Taky na to hned reaguje ukrajinský trenér, respektive polský trenér ukrajinského týmu Jakub Gluša, který si vybírá oddechový čas, takže zatím to vypadá na vydařený start českého týmu do tohoto čtvrtého zápasu na mistrovství Evropy. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
9: Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl čtvrtou etapu Vuelty. Na téměř 105 kilometrů dlouhé trati v Andoře porazil nejbližší pronásledovatele o více jak 2,5 minuty a zůstává v čele celkového pořadí. Závod bude pokračovat zítra etapou dlouhou něco přes 170 kilometrů, která povede poblíž španělské Tarragony.
11: Už jen kratší zdržení na D1 v Brně, kolony na obchvatu Českého Těšína. Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov ještě zbytek kolony před omezením u D2 dojíždí se před sjezdem na Vídeň na kilometru 193,5. Pro osobní auta je zdržení do 10 minut. Na silnici 48 na obchvatu Českého Těšína mezi kruhovým objezdem a mostem přes Olši dnes připravují omezení. Od zítřka do 10. září tam budou upravovat vozovku. Kolony aktuálně směrem do Polska skoro od sjezdu na centrum od exitu 71 pořád na 15 až 20 minut. Směrem opačně na Frýdek Místek kolona z Polska od sjezdu Těšín západ na 10 až 15 minut. A na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště dejte pozor mezi tunely na Radotínském mostě. Zabírá pravý pruh za nájezdem ze Strakonické poruchní kamion, je označený světelnou šipkou. Pak o kus dál před sjezdem na Karlovarskou před exitem 26 je před začátkem odbočovacího pruhu odstavené osobní auto. To označené není. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude zpočátku i polojasno, jinak převážně oblačno, je zataženo místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 21 stupňů na jihu území kolem 25 a na horách většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
13: Běloruská novinářka Natalia Sudlianková aktivně pracovala ve prospěch nepřátelských zájmů Ruské federace v České republice.
14: Rozhodl o tom městský soud v Praze.
15: Sudlianková měla v Česku třeba plnit úkoly ruské vojenské rozvědky.
16: Taky aktivně šířila ruskou propagandu.
17: Co říká na samotný rozsudek, není jasné.
16: Běloruská novinářka, která u nás v minulosti získala azyl, byla loni vládou premiéra Fialy zařazena na sankční seznam a musela zemi opustit.
18: Spolupracovala s ruskou rozvědkou, proto ji vyhostili z Česka. Soud teď zamítl žalobu Natálie Sudliankové, která měla kšefty z GRU. Jaké a jak se vůbec dostala do Prahy? Ptám se na to kolegy komentátora Ondřeje Soukupa, který se specializuje na postsovětský prostor. Dnes je úterý 25. srpna. Dobrý den, Ondřej, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
19: Dobrý den, děkuji za pozvání.
18: Pražský městský soud je to pár dní zpátky zamítl žalobu někdejší klíčové spolupracovnici ruské vojenské rozvědky GRU v Česku Natalii Sudlankové.
20: Z listin obsahujících utajované informace vyplývá, že žalobkyně byla úkolována a odměňována ze strany příslušníka GRU pana A.Š.
18: Bránila se proti umístění na sankční seznam, čeho konkrétně chtěla tou žalobou dosáhnout.
19: Tak ona se chtěla prostě hájit, že se nedopustila těch činů, které jí BIS kladla za vinu, tedy že pracovala pro ruskou vojenskou rozvědku GRU.
18: A ty sankce, ty byly nejenom z české strany, ale potom i celoevropské, že jo? Loni se dosáhlo toho, že ty sankce byly od celé Evropské unie, takže...
19: Takže vlastně celý ten její život, který se tady prostě více než 20 let budovala v Česku, tak ten prostě skončil.
18: A když mluvím o tom loňském roce, tak ty rázné kroky proti ní iniciovala loni vláda Petra Fialy.
21: Na vnitrostátní sankční seznam jedná se o běloruskou občanku Natalii Sudlankovou,
18: která... Vyhostila ji ze země, dala jí těch 30 dnů na to, aby prostě odsud šla jinam.
21: ...působila vědomně a systematicky ve prospěch Ruské federace a byla za to i finančně odměňována.
18: Jak silné důkazy proti ní měla? To znamená důkazy, že skutečně měla spolupracovat s GRU, že byla agentka GRU?
19: Tak my to samozřejmě nevíme, protože z logiky věci tyhle věci jsou tajné. My jsme slyšeli, že tedy BIS předložila vládě několik jako dokumentů.
18: Mm-hmm. 14. Tedy, bylo, myslím, dokonce.
19: Ano. No. A ze kterých jako vyplývalo, že prostě pracovala pro i tu rozvědku, ale rozhodně nebyla nějaká jako vysloveně agentka asi, nebo nedej bože důstojnice, jo? Že to prostě spíš jakože ad hoc nějakým způsobem něco pro ně dělala, dostávala za to zaplaceno potom už po teda začátku velké války přes kryptoměny a tak dále, takže to je to, co jsme my slyšeli, nemáme to pořádně jako věřit.
18: Takže agentka byste jí neříkal, jak byste jí říkal?
19: Spolupracovnice
18: donášela GRU nebo vykonávala nějakou službu pro GRU?
19: To my jako přesně nevíme. Takhle, on ten její příběh jako byl velmi barvitý. Prostě ona se živila nejrůznějšími způsoby a dovedu si živě představit, že pokud by jí někdo třeba právě napojený na nějakou z těch ruských tajných služeb požádal třeba zjistěte mi prosím vás informace o tady tom či jiném kšeftu, tak ona by to udělala a nemyslím si, že by to ani vnímala, jako že by to bylo něco jako tajného. Ona neměla žádné vlastně jako přístup k nějakým utajovaným skutečnostem. Jo?
18: Takže ona... krtek GRU v Praze.
19: No, to je jako hodně silně řečeno. Prostě ona si většinu těch věcí, si myslím, které mohly začaly zajímat GRU a podobně, tak prostě ona považovala za legální. Prostě podívejte se, já jsem tady konzultantka, já za to prostě beru peníze a jestli si mě zaplatí, já nevím, Rosatom nebo začínající podnikatel nebo ruská tajná služba, tak je mi v zásadě dost jedno.
0: No ona ale to spojení s GRU popírala, ne?
19: Ona to popírá, ona říká, že vlastně...
0: Dělala takový rozhovor pro Seznam zprávy, kde řekla, že vlastně i ten člověk, který měl úkolovat, že to jméno nikdy neslyšela.
2: Nikdy jsem nebyla a nejsem vědomou spolupracovnicí GRU. Ani jsem nikdy nepodepsala žádný vázací akt. Viděla jsem v jednom z článků také nějakou údajnou fotografii pana Šavrova, ale nevybavuji si, že bych se s takovým člověkem potkala.
19: No, ale ona jako vlastně celou dobu říká, ne, já jsem tady měla normální, legální biznis, já jsem měla komunikační agenturu, já jsem tady zastupovala jako PR manažerka celou řadu lidí, já jsem pomáhala prostě s rozvojem obchodu a nejenom, takže to je to, z čeho mě vlastně obvinují, ale přitom to bylo naprosto legální.
0: No, jak se vůbec dostala do Česka?
19: No, to je právě celý ten příběh.
0: Ten barvitý jako příběh, kdy začal?
19: Neuvěřitelný, no na konci 90. let, kdy najednou se Natalia Sudlenková objeví v Praze, co by politická uprchlice z Běloruska.
0: Dizidentka?
19: Ona se motala kolem té Běloruské lidové fronty, ještě vlastně na konci Sovětského svazu. Hnutí, které vlastně skončilo jako v opozici a Alexandr Lukašenko po svém zvolení v roce 1994 to začal vlastně potírat. A ona se dostala do vězení, oficiálně za nějaké daňové delikty nebo hospodářské. Ona sama tvrdila, že to bylo především kvůli tomu, že prostě finančně podporovala opozici, což úplně klidně může být. Nicméně jí se podařilo se z toho vězení nejenže dostat, ale ještě obloudit svého vyšetřovatele z KGB a s ním uprchnout ze země. A je to dneška i manžel, otec jejich dvou dětí. Takže tady tím způsobem ona se ocitla v Praze. Nejdříve prostě začala pracovat v běloruské redakci Rádia Svobodná Evropa. Tam ovšem jako dlouho nevydržela, protože zjevně ta její neklidná povaha a verkoholismus jako nebyl úplně ideální v tomhle tom a zjistila, že taky, že tam nejsou žádné jako zvláštní peníze, takže ona odchází, zakládá si právě tu komunikační agenturu, zakládá si noviny Pražský telegraf a vlastně stává se tou podnikatelkou vlastně na volné noze.
0: Ona sama sebe označovala za novinářku? Když mluvíte o tom, že pracovala v rádiu Svobodná Evropa, zakládala si noviny?
19: Tam ona to myslím, že nebrala úplně jako novinařinu, přinejmenším, nebo v okamžiku, kdy vydávala ten Pražský telegraf, tak ona tam taky jako, nemůžeme si to představovat, že to byl prostě nějaký jako mediální dům, prostě tam jako pracovali tři lidi, možná včetně uklizečky a ona sama psala polovinu těch článků, takže v tomhleto ohledu ano, samozřejmě novinářka byla.
0: Takže se pohybovala na tiskových konferencích, pohybovala se v kruzích novinářských?
19: To vlastně málo, jako co by novinářka jako taková, nicméně, ale v okamžiku, kdy ona teda začala naplno pracovat na tom svém PR projektu, tak ona samozřejmě se s novináři velice dobře znala, protože ona zastupovala velké firmy jako asi největším klientem. Ona mi jednou říkala, že jako vlastně 2/3 příjmů vlastně má z Rosatomu. To bylo samozřejmě v těch dobách, kdy se hovořilo o dostavbě Dukovan. Rosatom byl jedním vlastně z největších kandidátů, ale ona zastupovala i další firmy, které patřily nějakým ruským majitelům. Třeba jedna firma, která vyrábí pracovní oblečení, tak ty taky zastupovala. Ale třeba i nějakou malou firmičku, která dovážela kosmetiku ze Sibiře, nějakou bio, jo, a dělala třeba jednou ročně, dělala takovou jako večírek před Vánoci právě a pro novináře, kteří psali o ekonomice a tam bylo nějaké prostě ruský kaviár a já nevím, co tam.
0: Vy jste tam byl někdy?
19: Já jsem tam byl, ano.
0: Vy jste se znali?
19: My jsme se znali dokonce ještě z dob, kdy ona vlastně akorát odcházela z té svobodné Evropy, protože já se prostě dlouhodobě o Bělorusko zajímám, takže takhle jsme se nějakým způsobem potkali a pak už jsme prostě o sobě věděli. A ona v tomhle tom byla taky mimochodem skvělá, jo? Že ona, když už se s někým potkala, tak si to zapamatovala, ona si ten kontakt někde uložila, prostě z hlediska PR ona byla vlastně skvělá manažerka. No a taky už můžete stejně říct, že z hlediska tedy tajných služeb by byla skvělá prostě spolupracovnice.
0: A jak to dala dohromady to psaní a s tím PR? To už se v tom psaní asi muselo projevovat, ne? Nebo jak tak vůbec přemýšlela o tom, co se děje v Rusku nebo v Bělorusku, když žila tady? Jak psala, o čem psala?
19: Ona v zásadě, tak to je Pražský telegraf, to bylo prostě noviny pro ruskojazyčné žijící Česku. Jo, takže
0: propagandistické? Nazval byste to tak?
19: Ne. Protože 90% byly informace o České republice, které potřebují lidi, kteří prostě třeba nečtou české média nebo něco takového, takže prostě 2/3 toho bylo opravdu, že já nevím, cena dálniční známky se prostě příští rok zvýší o 10% nebo něco takového. Pak tam byly samozřejmě otevřeně reklamní texty o nějakých prostě ruských firmách a tak dále. Já myslím, že ono to takhle ostatně i ten PR projekt vlastně vyrostl z toho, že ona obíhala ty ruské firmy, aby jí dali inzerci, že jo, protože to byly ještě tištěné noviny.
0: Ona totiž, proč se na to ptám, v roce 2014 v tom Pražském telegrafu vydala mimo jiné komentář zatracující ukrajinský Euromajdan, kde jeho účastníky obvinila z krádeží, ze znásilňování a podobně.
1: O co jde Rusku?
6: Rusku?
1: Na východě Ukrajiny.
6: No, Rusku hlavně jde o klid na Ukrajině.
19: Ona měla jako vlastně blízko k velvyslanectví, nebo relativně.
6: Rusko potřebuje klidný, rozvíjící se stát, kde není válka, kde občané jsou spokojeni s tím, jak žijou.
19: Ona v době, kdy Rusko se snažilo vytvořit takovou síť těch rodáků, prostě ruskojazyčných, po celém světě, to byl velký projekt, který nakonec skončil tak, že prostě se ukázalo, že tam nejsou vůbec žádné peníze, protože byly rozkradeny ještě v Moskvě, ale existovala koordinační rada těch Rusů v Česku, kde se všichni snažili jako zaujmout pozice, aby následně zjistili, že tam teda jako žádné peníze jako nejsou, nebudou. Ale Sudlianková třeba jezdila i na takové ty akce do Moskvy, že ruská diaspora prostě z celého světa, tak oni zaplatili ty letenky. Takže ona jako vlastně měla k tomuhle tomu blízko.
0: A lobovala třeba za nějaké česko-ruské partnerství, přátelství?
19: Určitě se velmi snažila zvyšovat šance Rosatomu na získávání toho kontraktu. To opravdu ona byla absolutně všude, obíhala redakce a všem nabízela nějakou cestu prostě, že se můžeme jet podívat na tu leningradskou atomovou elektrárnu a že nám všechno zaplatí a bude to dobrý. Tak nevím, se tam jestli někoho nakonec zlákala. A samozřejmě ona to brala vlastně jako, že ty ekonomické vazby, že prostě jako její, to je její popis práce, prostě zlepšovat tyhle ty vztahy a hledat prostě další obchodní příležitosti.
0: A celou tu dobu, kdy už pracovala pro ruský Rosatom, respektive byl to jeden z jejich klientů a měla tu svou komunikační agenturu a nějak to hybridně asi pospojovala s tím psaním, tak v té době už pracovala pro GRU?
19: To nikdo neví. Jako já upřímně řečeno...
0: Od kdy to datují české tajné služby? Protože to asi nebyla celá ta doba, kdy od 90. let, nebo byla, kdy tu žila?
19: Těžko říct. Jako můžete, jsou lidé třeba právě z té běloruské svobodky, který jako říkají, hele, prostě voda byla divná od samotného počátku.
0: No.
19: Na druhou stranu, já si skutečně myslím, že ona prostě dělala nejrůznější kšefty pro nejrůznější lidi. Rozhodně nebyla naivní a hloupá, aby teda nevěděla, že přinejmenším v některých případech to asi nebude úplně jako čistě biznesový zájem. A prostě neviděl bych to tak, že ona byla nějak opravdu jako ta vyslaná agentka, která prostě 20 let se tady schovávala a budovala si legendu a ve skutečnosti prostě jako pracovala od začátku a každý prostě, já nevím, v 11 večer vysílala tajnou depeši do Moskvy. O tom poněkud pochybuji.
0: Ale tak stýkala se s českými politiky dokonce, možná právě v souvislosti s tím Rosatomem, nebo tak o tom často i mluvili, že řešili s ní Rosatom.
22: Dnes má celkem rozpracovaných a kontrahovaných projektů
1: Rosatom po světě a kde všude jsou.
0: Třeba Josef Skála z KSČM.
7: Rusko mělo tu obrovskou kliku, že dokonce v tom nejhorším období pokračoval ve výstavbě jaderných elektráren.
0: Vydali takový video rozhovor právě o Rosatomu s ní.
7: A podle mě je to vlastně to nejdůležitější, proč dneska Rusko má opravdu, teda Rosatom má nejvíc jaderných bloků ve výstavbě v zahraničí.
0: Nebo Jiří Kobza, do roku 25 člen SPD, pak kandidoval za Stačilo. Nebrali od ní peníze údajně, protože BIS ještě tvrdila, že vlastně rozdávala peníze v rámci nějakého propagandistického šíření lidem, tak ti to politici tvrdí, že žádné peníze nebrali, tak asi měla nějaký vliv, nebo ne?
19: Tak ona měla určitě kontakty. Já myslím, že kvůli tomu Rosatomu bych řekl, že prostě ona byla u jednání prakticky se všemi ministry ekonomiky nebo prostě průmyslu, kteří během té prostě anabáze atomové o tom rozhodovali. Jako, jo, to je prostě, ona samozřejmě se točila prostě kolem nejrůznějších skupin, právě často tedy z toho nějakého okraje politického spektra, ale jako myslím si, že by neměla sebe menší problém mluvit s jakýmkoliv politikem a brala by to vlastně jako náplň své práce.
0: A podle BIS teda za to ruská strana platila, a vy už jste to říkal na začátku, v kryptoměnách.
22: Její činnost byla financována přímo z Ruska.
0: Mluvil o tom loni už exministr Jan Lipavský, exministr zahraničních věcí.
22: Řadu let v Česku skrytě a vědomně pracovala ve prospěch několika ruských organizací.
0: To znamená, že ona dostávala v bitcoinech 10 000 korun, 100 000 korun za to, co dělala, nebo taky přesné částky neznáme?
19: Neznáme to úplně. Ona vlastně sama jako jenom tak jako naznačila, že ve skutečnosti to byly platby, které byly už po začátku velké války, tedy po únoru 2022, a kdy vlastně ten bankovní provoz mezi Moskvou a Prahou skončil, ten legální, no ale že prostě jako oni ještě platili za nějaké věci, které pro ně udělala předtím, tak můžeme tomu věřit. Nemusíme, ale pravda je, že co jsme jako i slyšeli od českých úřadů, tak to vlastně asi bylo až po tom roce 2022, že do té doby ty peníze dostávala jinak.
0: Jak asi nesla to, když se stát rozhodl, že Rosatom nebude účasten toho tendru na dostavbu Dukovan? Právě kvůli tomu možnému bezpečnostnímu ohrožení, které vyšlo zejména najevo po tom, co jsme se dozvěděli podrobnosti o ruském angažmá teroristickém při útocích ve Vrběticích.
19: Tak to mohu říct naprosto přesně, protože jsem toho byl očitým svědkem, protože to byl nějaký víkend, myslím, že sobota, kdy vyšla tady ta zpráva. Já jsem byl na chalupě, jsme tak sekali trávu, teďka mi prostě najednou začaly chodit ty fleše na telefon, tak jsem prostě vypnul sekačku, šel jsem k počítači zjišťovat a během asi 10 minut mi volala Natália.
0: Fakt. Hned potom, co Babiš s Hamáčkem tehdy
19: přesně,
0: vystoupili.
19: Přesně, tak jako říkáme, pro boha, co se to stalo, to je prostě v háji. Tedy ona používala o někud expletivnější retoriku, ale vlastně říkala, já jsem tady 8 let pracovala na tom, aby jsme ten kontrakt pro Rosatom jako udělali. Nedovedeš si představit, co já všechno jsem pro to udělala. A teďka tyhle ty... zase nějaké slovo a tady prostě to celý jako moje úsilí úplně jako zrušili kvůli nějakému blbýmu skladu.
0: Ti myslela teda jednotku 29155 přesně.
19: No ano, ona vůbec nepochybovala o tom, že to ano byli agenti GRU, jo?
0: Co jste jí na to řekl?
19: Tak se mi tak co jí na to člověk může říct, jo? Ale prostě ona se potřebovala vypovídat, že prostě jako to je tak strašný, že jako se tak děsně snažila, aby to bylo lepší a ty kreteni, pardon, z Moskvy prostě a tak dále a tak dále, jo? Takže
0: to byl náraz do zdi pro ní možná?
19: No byl, absolutně. Ztráta tak iluze. Ona tom jako opravdu měla velkou část příjmu že z tohohle toho a myslím si, že se jako uměla říct o tom, aby zaplatili slušně, jo. Ale pravda je, že ona byla neuvěřitelně aktivní a furt něco vymýšlela, takže i třeba začátek velké války, kdy prostě jako rázem vlastně přišla o 95% příjmu, no tak tady začala podnikat v něčem úplně jiným, tady na Vinohradské třídě měla nějaké bistro, kde říká, že jsem ještě chlubá, říká, já tady zaměstnávám Ukrajince a my vlastně vozíme i do těch jako... To bylo nějaký léto roku 2022, takže do těch ubytovacích zařízení pro ukrajinské uprchlíky vozíme vlastně zadarmo jídlo a tak dále. Takže jako ona se vždycky jako dovedla nějak o sebe postarat.
5: Citujeme z informací BIS.
8: V roce 2024 se aktivity Natálie Sudliankové zaměřovaly na podkopávání důvěry veřejnosti v oprávněnost sankcí EU, uvalených například na ruského oligarchu Ališera Usmanova v souvislosti s jeho podporou války vedené Ruskem proti Ukrajině.
0: Kolik takových Sudliankových v Česku je nebo bylo?
19: Já myslím, že Natália byla vlastně viditelná hodně. Prostě ona jako i chodila do třeba České televize v tom roce 2014 po anexi Krymu a začátku války na Donbase, tak oni si tam poměrně často zvali, protože ona byla jedna z mála příčetných lidí, kteří dokázali alespoň nějakým způsobem rozumně formulovat to, oč jde Vladimíru Putinu, prostě nějak zastávat tu ruskou pozici. No, a to už vlastně nikdo jako další takovýhle prostě není a asi nebude. Samozřejmě lidí, kteří dělali biznis s Ruskem.
0: A byli třeba placení GRU?
19: Ale jako to my samozřejmě nevíme, protože opět mně to přijde, že to není nějaká jako dlouhodobě plánovaná centrálně řízená operace. Jo? Tady prostě může existovat spousta lidí, kteří mají nějaké vazby. Jo, na které se ta tajná služba může čas od času kvůli něčemu obrátit. Jo? Prosím tě, sežeň mi telefon na tady toho.
0: Já bych tím jenom neumenšoval, že to je samo o sobě samozřejmě problematické. Velmi
19: to bez zesporu, no.
0: Já se vrátím do loňského května, tehdy v květnu Natálie Sudlianková opustila Česko po teda desítkách let, co tu žila, kam se vydala?
19: No, co já vím, tak je v Rusku, v Moskvě snad. Ona říkala, že zvažovala Bělorusko, no ale to si myslím, že už vzhledem k tomu, jakou měla vlastně minulost, i tady vlastně se o Alexandru Lukašenkovi nevyjadřovala nějak pěkně, takže si myslím, že jako usoudila, že bezpečnější budou jiné země. Myslím, že taky nějakou chvilku byla, nebo možná o tom jenom uvažovala o Kazachstánu, ale zdá se, že teďka je v Moskvě.
0: Co tam dělá?
19: To nevíme. Nebo respektive já to tedy nevím.
0: Není to známé. Ona se ozvala, tuším, loni po té cestě, že teda přes Turecko jede na východ a od té doby nic?
19: Od té doby nic, od nějakých jako známých jsem něco zaslechl, ale já to nemám jak uvěřit. Ale jsem si jako zcela jist, že ona rozhodně nebude prostě sedět někde jako doma a vzpomínat na staré časy, jako ona je taková jako velmi, velmi akční.
0: Barvitý příběh. Tak díky, že jste spolu se mnou ho představil.
19: Já děkuju za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ondřej Soukup, kolega, který komentuje dění v postsovětském prostoru a má taky s Josefem Pazderkou vlastní podcast jménem Na východ. Probírali jsme spolu v dnešní epizodě příběh Natálie Sudliankové. Rozhodnutí pražského městského soudu informoval jako první kolega Jan Horák na webu irozhlas.cz, kontaktoval i advokáta Sudliankové Marka Kovandu, který mu ale s odvoláním na mlčenlivost nic konkrétního neřekl. Více dozvíte na irozhlasu a my se ozveme zase ve středu. Naslyšenou zítra.
10: Posloucháte Český rozhlas Plus. Ex libris.
23: Může kniha někomu změnit život? Ano, může. Novinář a spisovatel Aleš Palán sepsal takových příběhů hned několik.
24: A povídali jsme si o tom, jaká knížka nás nejvíc oslovila. Zaznívaly tituly známých teologů a já si říkala, jen počkejte, zajíci, mě formoval Kája Mařík.
23: Titul Tahle kniha ti změní život jsou rozhovory o nečekané síle čtení.
10: Ex libris. Dnes po 20. hodině na Plusu. Věda Plus.
3: To jsou aktuality z laboratoří, operačních sálů, observatoří a dalších vědeckých pracovišť. Uslyšíte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. Jen za červenec podle policie vybrali z cizích bankovních účtů dohromady 10 milionů korun a poškodili tak přes 50 lidí. Detektivové při domovních prohlídkách našli 500 000 korun v hotovosti a taky 17 mobilních telefonů. Ty pachatelé při podvodech využívali. Hrozí jim až 8 let vězení. Slovenská policie překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů na východě země. Policisté zajistili zápalnou směs běžně označovanou jako napalm. Dále nářadí mobilní telefony a taky akční kameru. V případu teď slovenská policie stíhá 3 cizince. 2 zadržela na Slovensku a 3. v Německu. Nemocnice na Homolce nebude opravovat sanitní vůz, do kterého při nehodě v červenci narazil poslanec za motoristy Filip Turek. Nemocnici by oprava vyšla na desítky tisíc a podle mluvčí nemocnice Martiny Dostálové by se oprava nevyplatila. Policisté nehodu vyšetřují pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti, nikoho ale zatím neobvinili. A dělníci dnes začali s odstřely hlavní trasy průzkumné štoly tunelu pod brněnským sídlištěm Vinohrady. Prvních 600 metrů zvládli vyhloubit pomocí těžké techniky. Na zbylých skoro 400 metrů potřebují výbušniny. Průzkum ve štole je nutný pro zpracování podrobného projektu tunelu. Ten se stane součástí velkého městského okruhu. České volejbalistky hrají na mistrovství Evropy v Brně proti Ukrajinkám a je u toho reportér David Nekvinda.
9: Žurnálu. Před okamžikem skončil první set tohoto zápasu. Češky ho vyhráli 25-17 za 26 minut, takže to bylo hodně jednoznačné v té úvodní sadě. Už se rozehrál taky set číslo 2, ten je zatím vyrovnanější, aktuálně 2-2, ale právě poslední míč získali české hráčky a teď půjde Monika Brancuská servírovat. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
11: Nebezpečí na D11 u Sadské a překážka na pražském okruhu mezi tunely. Na D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu dejte pozor u exitu 25 Sadská. Hlásíte, že mezi dálnicí a Oplocením uvízla srnka a pobíhá u vozovky. Dálnice D1 přes Brno už je plynule průjezdná v obou směrech. Dál potom na D1 za Brnem směr Ostrava zpozorněte za sjezdem Kroměříž západ. Na kilometru 259 je odstavené nákladní auto, kůželi kolem stojí na čáře u pravého pruhu a nákladní vozidla projíždějící kolem vybočují až do levého. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště pozor na 2 stojící kamiony. První je v omezení za Jesenicí na kilometru 1,5 vpravo v zálivu, u něj policejní hlídka. Druhý potom mezi tunely na Radotínském mostě v pravém pruhu za nájezdem ze Strakonické, označený světelnou šipkou. A na silnici 48 na obchvatu Českého Těšína dosud vznikají kolony kvůli novému omezení mezi kruhovým objezdem a mostem přes Olši. Kolona směrem do Polska je teď od sjezdu na Havířov od exitu 73 zdržení stále až 20 minut. V opačném směru z Polska kolona na 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci bude oblačno, je zataženo a teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Zítra čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno, je zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ubývat a má se vyjasňovat. Nejvyšší teploty nejčastěji do 21 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Po té 40, že už bych mohla jako trošku sklízet plody té práce. Člověk si tak jako uvědomí, kolik mu teda je a řekne si, ježišmarja, to, jako, to je nějaký seriózní už. Tam je to taková jako neprobádaná země, kde žijí lvi a příšery. Nefňukej a přetlač to prostě. A najednou už to nějak přetlačit nešlo. Moje tělo v jednu chvíli řeklo, hele víš co, ne. Najednou vy nedokážete několik dní stát z postele, protože to prostě nejde.
3: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
12: Dobrý den, zdraví vás Ivana Veselková, vítejte při poslechu dalšího dílu série Klub 40. Dneska za mnou do studia dorazila politická novinářka, komentátorka a spoluautorka podcastu Vlevo dole, Lucie Stuchlíková. Ahoj Lucie.
13: Ahoj, díky za pozvání.
12: Úvodní otázka pro všechny stejná. Kolik ti je let a jaké pocity nebo co se ti honí hlavou u toho, když tu číslovku někomu řekneš?
13: Tak mě je 39. Na tomto místě teda chci říct, že sem vlastně vůbec nepatřím, že ještě mám rok života, než ta 40 přijde. A že když mi vlastně od vás přišla ta pozvánka na Klub 40, kde se tuším i psalo, že budeme probírat, jaký je vlastně vstup do druhé poloviny života. Takže jste mi způsobili takovou trošku životní krizi, že jsem se nad tím do té doby moc nezamýšlela.
12: Jo, takhle, takže ty ses do té doby vůbec nezamýšlela, kolik života už ti jako uběhlo. No. A teď, když jsme tě pozvali v tom, že máš jako rekapitulovat nebo jako, že se máš zamyslet nad tím, kolik ti je, tak ti to najednou jako docvaklo a...
13: No, je to tak, já pořád žiju v nějakém vesmíru, kde je mi tak 32, takže vždycky, když se mě někdo zeptá, kolik mi je, tak se musím ujistit, že opravdu říkám tu dobrou číslovku, takže mě to vlastně trošku vyděsilo i.
12: Takže ty žiješ jako v domnění, že jsi o něco mladší,
13: jo.
12: Nebo...
13: No, já si tak připadám.
12: To myslím, že tady taky někdo říkal, myslím, že to byl herec Petr Vančura, který říkal, že se i třeba nějak člověk sám sebe vnímá nebo si sám sebe představuje, a to já vím jako u sebe, že si samu sebe nějak představuju. A pak reálně, ale třeba když se vidím v zrcadle nebo na nějaký fotce, tak mi to někdy jako nekoresponduje s tou mojí vlastní představou toho, jak vypadám.
13: A já si zase někdy třeba řeknu, člověk si tak jako uvědomí, jakou má práci a že má dítě a kolik mu teda je, a řekne si, ježišmarja, to jako to je nějaký seriózní už, že o sobě takhle vůbec vlastně nepřemýšlí.
12: Jo, že ty o sobě nepřemýšlíš takhle seriózně dospěle, jako že jsi novinářka a máš dítě, ale jak teda o sobě přemýšlíš jako?
13: No, že jsem ještě tak, mám ze sebe tak pocit, že jsem nějak vyšla z té školy a teprve to všechno rozjíždím.
12: Jakože ten pocit, že ještě ta životní moudrost a ta dospělost tě jako nedostihla, nebo že ji ještě jako nemáš.
13: Já to nevím, jestli mě životní moudrost někdy dostihne teda.
12: No, protože pro mě třeba ta v uvozovkách dospělost, nebo to, co bych si spojovala s někým, komu je plus minus 40, tak to pro mě sebou neslo i nějakou jako životní moudrost v uvozovkách, nebo že budu něco vědět, ale teď pořád zjišťuju, že já vlastně nic nevím, nebo nepřijdu si nějak moudřejší a zkušenější, než jsem byla, když mi bylo třeba 25.
13: No, já si nad tím říkám, když jsem se teda přinutila se nad tím trošku zamyslet, že tak trošku doufám, že ta 40 a dál, že to bude takový období, kdy už toho tolik nebudu muset, jo, protože tak ty 20. léta člověk potřeboval dostudovat, potřeboval rozjet nějak kariéru. Po 30. přišlo na řadu, že by si měl člověk pořídit dítě, zároveň, že by měl tu kariéru nějak jako pořádně našlápnout, protože po té 30. to je ono, že jo, to teď máte už jako nějakou tu zkušenost a měli byste být dobrý v tom, co děláte. A mně se to nějakým, jako s nějakým štěstím, tak se mi to vlastně všechno povedlo. A teď si říkám, že po té 40, že už bych mohla jako trošku sklízet plody té práce. Že bych to mohla užívat víc v té práci, s dítětem je čím dál méně péče a čím dál větší sranda. Takže to třeba bude takový období, který bude vlastně jako pozitivní.
12: A dítěti tvýmu je kolik, abychom nemluvili tak abstraktně?
13: Jo, mám syna, který mu je 8.
12: Syna, který mu je 8. A ty jsi mluvila o tom, že jako ve 20 jsem si řekla, že nebo člověk, ty jsi to nebrala takhle jako v jejich formě, ale tak trochu odosobně, jakože člověk by měl, nebo člověk má dostudovat a začít dělat práci. Po 30, teda, že má mít člověk tu rodinu a trochu jako šlápnout do té kariéry, tak to je něco, co jsi takhle ty sama jako nalajnovala, že to tak vnímá, že by to tak mělo být, nebo...
13: To mi tak přišlo. Takhle jsem si nějak představovala, že to zhruba půjde. Je pravda, že ty moje představy zrovna nesahaly dál za tu 40, jo? Tam je to taková jako neprobádaná země, kde žijí lvy a příšery. Tam jsem to ještě tak úplně nepromyslela.
12: Ten věk po 40 plus minus je teda pro tebe nějaká, jak to bylo vždycky na těch mapách, zde žijí lvy, no, nebo tam žijí lvy, tak ty si jako nepřemýšlela o tom, co bude po 40.
13: Přišlo mi to, že to je daleko hrozně. Jo, a že to je takový, že spousta věcí se třeba i na mě změní a že nemá cenu o tom přemýšlet takhle dopředu, protože Bůh ví, kdo jako tou dobou budu. A jak jsem říkala, já si vlastně přijdu pořád stejně.
12: A teď teda, když se nad tím zamyslíš, Bůh ví, kdo teda já budu, tak protože to už skoro ty teď jsi,
13: tak kdo jsem, jako.
14: No, nebo jestli se ta tvoje představa nějak, dejme tomu, konkretizovala, anebo jestli pořád jako to vnímáš, jako že ten věk po 40 je něco neprobádaného, o čem se nepřemýšlí a že to vnímáš tak, jako že to bude něco úplně jinýho, nějaká úplně jiná země, než v jaký se pohybuješ dneska.
13: No vlastně jsem právě zjistila, že asi ne, že já prostě budu pokračovat v tom, jak to dělám. Já teda tak se svěřím. Já mám vlastně za sebou letos v lednu takový docela ošklivý psychický zhroucení nebo vyhoření, nebo nevím, jak to říct, ale opravdu jako nebylo to nic pěkného z práce i z různých osobních věcí. A musím říct, že pro člověka, který je zvyklý jako dělat 12 hodin denně a všechno zvládat, jakože práce, doma, domácnost, dítě, partnerství, společenský život, tak zkušenost, kdy najednou vy nedokážete několik dní stát z postele, protože to prostě nejde, tak byla až taková jako trošku děsivá. A to je asi chvíle, kdyby si zrovna v tomhle věku a v téhle situaci spousta lidí by si řekla, musím něco změnit na svý práci nebo na tom, jak intenzivně třeba pracuju. A já jsem u toho vlastně přišla na to, že problém není to, co dělám nebo jak intenzivně to dělám, ale problém je, jsem já.
14: Aha, no tak to bys možná mohla nějak trochu konkretizovat. Ono to vyhoření, myslím, nebo tady ten pocit nějakého psychického propadu je třeba důležitý téma jako samo o sobě, protože, nebo tak to aspoň na mě působí, ty si tak docela, jak si říkáš, že od těch 20 teda dokončit školu, teď začít pracovat, teď si udělám tu rodinu, do toho potlačím kariéru, tak je to takový poměrně jako dost výkonově orientovaný, jako nalajnovaný, že všechny věci se někam jako natlačí podle nějakých tabulek a tak. A tak možná mohla bys popsat to vlastně, jako co se ti stalo, jak úplně jako lidsky.
13: No to je to, co vlastně říkám, že ten problém jsem já jsem tímhle tím, jak jsem opravdu hodně výkonový člověk, který přesně všechno má nalajnovaný a hlavně všechno musí být dokonalý, nedovolím si mít moc z věcí radost, že když se mi něco povede, tak udělám takový to, dobrý, ale teď co bude jako dál, co udělám lepšího, co udělám dalšího, ona teda ta práce novinářská k tomu trošku jako směřuje, ono tak to prostředí funguje. A já jsem se tím vším, jak jsem všechno musela být všude dokonalý, všechno hotový, všude jsem se musela překonávat, tak jsem si tím prostě způsobila jako totální vyčerpání nebo únavu, že prostě moje tělo v jednu chvíli řeklo, hele víš co, ne, prostě já už to dělat nebudu tohle.
14: No a zachytila jsi tam jako nějaký předstupeň nebo nějaký pocity, že by se už něco dělo, anebo ty jsi jako jela, pořád všechno byla takzvaně pohoda nebo zdánlivá pohoda, asi moc pohoda to nebyla, když potom následovalo tohle, ale jakože si to pořád zvládala a pak najednou z ničeho nic, jako přišel zlom, že jsi se vzbudila a už si byla tak vyčerpaná, že nevstaneš, nebo tomu něco předcházelo?
13: Myslím si, že ten poslední rok už byl takovej, že už to na mě začínalo být vidět, že jsem byla ze spousty věcí nervózní, špatně jsem spala, nemohla jsem odpočívat. Spousta věcí mě třeba jako rozbrečelo nebo naštvalo, takový ty zjitřený emoce, že člověk jako ty známky tam trošku byly, ale já jsem si prostě řekla, no tak nefňukej a přetlač to prostě. A najednou už to nějak přetlačit nešlo. A na tom jsem si právě řekla, že doufám, že protože já vlastně jsem zjistila, že já tu práci chci dělat a chci ji dělat takhle hodně a asi se nezbavím ani jako všech svých ostatních věcí, které dělám, ale že asi opravdu ten problém jsem já a musím si jako víc dovolit na to kašlat, nebo jako neprožívat tak ty věci.
14: Jako neklást na ně tak velký důraz ve smyslu, že ti na něčem jako tak extrémně záleží.
13: No nedělat si, já si totiž ze spousty těch věcí jsem zjistila takhle jako zpětně, že si ten stres z toho dělám sama. Jo, že ono, jasně, ta práce je taková jako náročná, stresy, nepříjemné situace tam jsou, ale já opravdu většinu toho tlaku jsem si nad tím dělala sama. Tak to je teďka takový můj úkol, který dělám letos na prahu teda 40, že se snažím, jak se říká, I don't give a anymore, tak se snažím trošku víc žít podle tohohle přístupu.
14: Jako podle přístupu, že tak trochu je ti to všechno jedno, nebo slušně řečeno u zadku.
13: No, jakože dělám tu práci dál, mám prostě, zkusím z toho mít nějakou radost, ale když se mi to třeba nepovede, nebo něco nestihnu, novinařina je taková, že vás často někdo předběhne s tou zprávou a vy můžete to celý spláchnout jako do záchodu. A tak si nad tím říkám, snažím se nad tím říkat, tak je to jedna zpráva, píšeš prostě v průměru jednu zprávu denně, tak je to přece jedno, nic jako nestane. Jo? Často se mi třeba stávalo právě, že jsem měla něco rozpracovaného, ale musela jsem ve 4 hodiny odejít do družiny a dostala jsem se k tomu, až když jako syn usnul, takže ten text třeba vycházel až o den později. A já celou tu dobu, co jsem byla s tím synem, tak mi to pořád v hlavě cvakalo a přemýšlela jsem, jestli to teda někdo nevydá rychlejc než já. A to se snažím teďka nějak jako už nedělat, protože to evidentně nevede k dobrýmu konci.
14: No a není to, nebo nenapadlo tě někdy, jestli to není jako trochu škoda si tu přítomnost kazit právě, nebo v uvozovkách kazit, tím, že se stresuješ, že někdo napíše zprávu rychleji než ty, když jako čteš svýmu dítěti pohádku, že jako mě by to třeba štvalo, že mi to tam jako kazí ten moment.
13: Mě to strašně štvalo. Já jsem to jako úplně nenáviděla. A pak ještě člověk má samozřejmě jako pocit, že ještě jako blbá matka, že jo, protože vlastně ani nedá tomu dítěti tu pozornost. Hrozně mě to štvalo, ale už jsem prostě byla v nějakém takovém stavu, kdy se to moc nedalo vypnout. A on se to hodně zhoršovalo a až nakonec tělo řeklo, hele, musíš to vymyslet nějak jinak.
14: Aha, takže to tělo vlastně to vyřešilo v uvozovkách, nebo vyřešilo, pomohlo ti to jako vyřešit tím, že už ti dalo jako stopku úplně. Jo. No a teď to je teda pro mě úplně nepředstavitelná představa, no tak musím to takhle říct. To je pro mě úplně nepředstavitelné, že jako ti tělo nějak vypoví službu, nebo co se jako ti stalo, nebo co se...
13: Hele, já jsem začala mít takový jako panický záchvaty, který prostě... cokoliv a co hrozně mě všechno vyčerpávalo, jo, takový to opravdu člověk, který byl zvyklý zvládnout úplně všechno, tak já jsem třeba ráno vstala, odvedla jsem dítě do školy a pak jsem se vrátila domů a byla jsem úplně vyčerpaná tak, že jsem prostě probrečela dopoledne, odpoledne jsem prospala a pak jsem teda nějak zvládla pro něj dojít zpátky zase do té školy. A tenhle ten jako stav trval třeba téměř měsíc. Tak střídavě. A ta hlava prostě společně s tím tělem mě nějak udrželi v posteli a udrželi mě jako mimo všechno, aby mi tohle trochu došlo, že prostě musím o věcech začít přemýšlet trošku jinak, respektive o nich tolik nepřemýšlet.
14: Mm-hmm. A řešila jsi to s nějakou jako odbornou pomocí, nebo ty jsi to nějak takzvaně urvala sama, nebo zvládla sama?
13: Ne, tady jsem pochopila, že tohle už sama neurvu. A normálně jsem šla k psychiatrovi.
14: Mm-hmm.
13: A na terapii.
14: A v tom nějak pokračuješ a vidíš třeba u sebe, nebo vnímáš za ten, protože teď už je to skoro, že jo, ty si říkáš, že se to stalo někdy v zimě, tak teď to bude tak nějak 3/4 roku plus minus, tak vnímáš už sama na sobě, nebo třeba tvoje okolí jako nějakou změnu, anebo jenom si vlastně byla ráda, že ses dokázala dostat z tohohle tak špatného stavu zase někam, kde ti je třeba víc fajn.
13: Chodím pořád a pozoruju na sebe změny opravdu velký, nebo velký, oni to jsou fakt drobnosti. Jakože teď ono to bude znít srandovně, ale já když třeba teďka dostanu nějaký menší tip, tak pro mě bylo předtím skoro nepředstavitelný to předat nějakému třeba mladšímu kolegovi. A musela jsem všechno si udělat sama, protože jako oni jsou dobrý teda, ale neudělali by to přesně tak, jak já si představuju, že by to mělo být. A to třeba je věc, kterou jsem se teď naučila. Prostě vím, že mám nějakou svoji práci, lifruju to pryč a prostě už nad tím nepřemýšlím, jestli to dopadne, jak to dopadne, že já bych to třeba udělala jinak. Naučit se delegovat byla pro mě docela taková důležitá věc.
14: Ta 40, tak je v kontextu tedy toho věku 40, kde už je ta strašidelná v úvozovkách 4 na začátku, něco, co jako tě stresuje nebo trápí, ať už je to jako cokoliv banálního, anebo je to něco opravdu jako důležitýho?
13: Jak jsem říkala, tak se vlastně docela těším. Vnímám to pozitivně, že by to opravdu mohlo být takový období, kdy se to i třeba trochu naučím si některé ty věci víc užít, ale zároveň samozřejmě pořád vzadu je takovej ten červíček, který říká, no jo, ale kolik je to těch let, který si ještě jako užiješ? Co když začneš mít nějaký zdravotní problémy? Co když už v té práci ti to tak nepůjde, Bůh ví, jak na tom bude, že jo, mediální trh? Co když začneš mít nějaký finanční problémy? A nebo já nevím, někdo třeba z rodiny jako onemocní nebo tak. A to mě na tom jakoby, to vědomí toho, že opravdu už se to přehupuje do nějaký fáze života, která už nemusí jít nutně jenom nahoru. Ono to tak samozřejmě nemusí být ani ve 20 nebo ve 30, ale to furt ještě máte dojem, že jako k něčemu šplháte. A teďka si říkáte, kdy nastane ten moment, kdy začnete sestupovat dolů. A to je na tom trošku děsivý.
14: Ale ono to asi taky zase znovu je možná nějaká naše myšlenková představa, ale je pravda, že já jsem ten život taky dlouhou dobu jako vnímala jako takhle nějakou přímku, co směřuje někam nahoru a tam se někde pak zlomí. Taky mě napadl ironický název pořadu Klub 40 za Zenitem. A pak jsem si říkala, no ale to je jako hrozně zlý i vlastně vůči mně, protože mě se to taky týká a nevím, jestli bych chtěla chodit a říkat o sobě, hele, tak já už jsem za Zenitem. Ale samozřejmě zase ten pomyslný vrchol nebo ten zenit je jenom nějaký náš konstrukt, protože třeba zenit našeho života může být, že budeme v 70 nebo v 80 letech sedět na zápraží s čajem. To třeba může být ten vrchol, jakože.
13: No je to tak, mně teda přijde, že zrovna ta naše generace, my teďka jako čerství čtyřicátníci, že to máme takový docela dobrý, že se to pořád posouvá dál a dál, takový to období, kdy se ještě považujeme za mladý a plný sil. Jo, to prostě dřív si myslím, že takový to a už budeme mít ty vnoučce, že to přicházelo vlastně mnohem dřív, tak to mě na tom tak jako docela uklidňuje, že pořád má pocit, že je toho hrozně před náma. A i třeba, když to ukážu na něčem banálnějším, na tom vzhledu, tak já mám jako pocit, že ženský po 40 jsou strašně jako hezký všechny. A já sama na sobě vidím, že ač objektivně jako ve 20 to bylo lepší, věci držely na místech, kde mají držet a tak podobně, tak jako já třeba mnohem míň to řeším, jak vypadám. A mám jako mnohem větší sebevědomí než dřív.
14: Mm-hmm. Tohle se tam objevilo často, myslím taky, že to tady říkala třeba Alžběta Jungrová, fotografka, která zmiňovala, že právě když byla mladá, tak třeba pro ní bylo i skoro nepředstavitelné jít někde venku a nebýt namalovaná a že dnes, ne, že by to byla

0: ale jede do práce, protože prostě neexistuje, že by jako nepřišel. A myslím si, že třeba ty mladší generace už to takhle nemají a docela jim to závidím. Já se to teď vlastně učím ve 40, jako nedávat tomu ze sebe úplně všechno a myslet taky trošku na jiné věci. Ale myslím si, že tohle je zrovna typický pro tu naši generaci.
1: Jo, ten důraz na tu takzvaně tvrdou práci a to, že to je nějaká jako v uvozovkách dobrá vlastnost se jako udřít.
0: Jo, a všechno zvládnout a prostě mít všechno. Doma musí být uklizeno a musí se vařit to domácí jídlo a ještě teda musíte cvičit, abyste náhodou nebyla tlustá. Do toho teda v té práci musíte odvádět skvělý výkony, taky je potřeba číst intelektuální knihy nebo se nějak sebevzdělávat a ono to jako není úplně zdravý, že jo?
1: Hlavně to není ani asi zvládnutelný, jakože takovýhle to-do list jako všech těch úkolů. A takže vnímáš to tak, že třeba ty mladší lidi už to mají nastavený trochu jinak?
0: No, ale nemyslím to jako vlastně tak, oni často neudělají, já to sleduju na těch kolezích, oni jako často neudělají míň práce než my, ale prostě jenom tím, jak to tak strašně neprožívají a dovolej si prostě někdy si i odpočinou, tak jsou pak zase třeba výkonnější někde jinde.
1: A je tam třeba ještě něco, s čím se jako stotožníš nebo co vnímáš jako nějakou čistě jako generační záležitost? Myslím tím jako tvé osobní zkušenosti, protože samozřejmě nemůžeme všichni znát všechny příslušnice a příslušníky jako tady té generace čtyřicátníků, takže bych to asi vztáhla na to, jako, jak to vnímáš ty ze svého okolí.
0: Já jako vnímám, že jeden ještě velký rozdíl a to jsou ty děti, protože ty mladší generace, tam už jako otevřeně se mluví o tom, že ne každý ty děti chce, spousta jich zůstává bezdětných. Zase ty starší lidi, ty o tom ani moc jako neuvažovali, tam prostě ty děti byly automaticky, nikdo jako nepřemýšlel o tom, jestli vůbec jako je chcete, nebo jestli je to nějaký vaše poslání. A myslím si, že ta naše generace byla taková ta mezi tím, která si jako procházela tím, ještě jsme byli hodně vychovaní k tomu, že ty děti mít máme, zároveň už trošku přemýšlíme o tom, jestli je to opravdu to, co v životě chceme a teď jsme si tenhle ten konflikt museli mezi sebou nějak jako sami v sobě vyřešit. A to vnímám, že hodně třeba žen takhle jako řeší, tý mojí generace takhle řeší. Často teda jako pravda je, že to skončí tak, že to vyřeší pozdě a pak se jako trápí tím, že už to třeba tak jakoby, že už to prostě třeba tak nejde, jak by si představovali, nebo že to nejde vůbec. A to musím říct, že já vlastně, to je jedna z takových hodně osvobozujících věcí na Prahu mít čtyřicítky, že jak mám to 8leté dítě a tuhle kolonku mám jakoby odškrtnutou.
1: Kolonku zase.
0: Je to tak, ale
1: něčím tě to uklidňuje, že...
0: Jo, že prostě vím, že kamarádky třeba v trošku mladším věku nebo v mým věku, který děti nemají, tak to hodně řeší, že se třeba rozhodli, že je mít nebudou, ale samozřejmě, jako říkáte si, nebudu teda sama, nebyla to chyba, neměla jsem to udělat nějak jinak. Co jsem udělala špatně, že jsem si nenašla kluka, se kterým bych to dítě chtěla mít. A tohle je jako věc, kterou, dobrý, já už mám splněno a to je taky takový trošku jako osvobozující.
1: Jo, jako tak to můžu potvrdit, že to je podle mě jako docela nové téma, které se týká jako téhle generace a zároveň, protože to třeba je i jako moje docela téma, tak já tam vnímám i nějaké jako chybějící vzory, nebo to, jak by to řešily ty generace přede mnou, protože ty to právě moc neřešily. Takže tam není úplně nějaký vzor, na který jako já se můžu spolehnout nebo podívat, jak to někdo řešil, protože tam, nebo to je čistě můj jako osobní pohled, to bylo tak, že buď lidi děti měli a byli většinou ještě navíc v těch takzvaně tradičních rodinách, anebo děti neměly třeba ty ženy a pak to bylo takový něco, čemu třeba i se jako u nás doma posmívalo trochu, takže to je taková ta žena, která má kočky nebo jo, že ona má psy, takže je jako divná žena, protože žije s kočkama nebo se psama. Takže já teď žiju se psama, takže tam jako není ten vzor, jak by to někdo řešil dřív a je to něco, co v té naší generaci jako je docela velký téma, ale není tam nějaký precedent, jak to řešit.
0: No říkám, musíme my si to nějak jako sami v sobě srovnat a ta generace, co už nastupuje a nemusí to být jako velký rozdíl, myslím, že i holky o 10 let mladší než já už mají prostě v tomhle jinou pozici, tak ty už jako mají tu cestu takovou, že je jako normální říct, já ty děti prostě mít nebudu, já je prostě nechci.
1: Takže to bys asi řekla, že je jako jedno z taky z těch nějakých věcí, co se kolem tebe objevují v té tvé bublině.
0: Jo, to se, a musím říct, že i tak jako kamarádky mi to říkají, ježi, ty se máš, že už to máš jako vyřešený. Já jsem teď jako zrovna single a kdyby prostě mi bylo 39, byla bych single, neměla bych dítě, tak se, asi bych jako byla v nervu, že kdybych třeba ještě chtěla, tak už jsem jako pod nějakým tlakem, že to musím vlastně vyřešit jako velice rychle. A to oni mi všechny říkají, no ty už jako nemusíš, ty už si přesně můžeš, si můžeš pořídit kočku nebo si můžeš doma číst a uvidíš prostě za 5 let, jestli chceš randit nebo nechceš randit.
1: A je tam něco, co ale třeba s tím přibývajícím věkem naopak tebe stresuje? Já nemyslím, že někdo psal, nějaká žena v reakci právě na Klub 40, že jí třeba zajímá, jak lidi jako přistupujou k nějaké otázce plastických operací anebo toho, jak vypadáme. Protože obecně je na to nahlíženo tak nějak z mého pohledu trochu jako s despektem, že to je něco, jako čím bychom se zabývat neměli, protože to je povrchní, takže bychom si měli třeba číst, já nevím, radši Marka Aurelia, nebo já nevím, Platona, ale ne se teda zabývat tím, jestli máme vrásku na čele. Ale já si myslím, že více lidí se zabývá tím, že mají vrásku, než kolik jich čte doma Marka Aurelia, ale nevím, co má kdo na nočním stolku samozřejmě.
0: Tak já zatím ještě si říkám, že furt dobrý, tak to zatím moc neřeším. Ale myslím, že jako do budoucna, nevím, taková nějaká operace očních víček nebo něco malého by se třeba mohlo stát, ale já jsem taky dost navíc jako posera. A mě, já si říkám vlastně jako v obdivu holky, které do toho jdou.
1: Jo, takže ti tam jako blokuje trochu ten strach.
0: No, ale mě by to jako asi za to ne... Já si asi říkám, že mi to za to nestojí, za to někde do sebe nechat řezat a jako snášet tu bolest za to, abych měla, já nevím, jako hezčí prsa, nebo nevím, no asi... To je právě ta část, kde už jsem došla k tomu, že už jakoby asi dobrý, už to nebudu hrotit.
1: Jo, takže to je, dejme tomu taky nějaká další kolonka, kterou si můžeš odškrtnout, že toto mě nestresuje.
0: No, ale ono to může být jiný, že jo? Jako taky vidím prostě, jako, že ono pak najednou ty změny se začnou dít. Asi taky z toho mám takový subjektivní dojem, že se to děje později, že říkám, ty holky dneska prostě holky, no. Ženy, jistě, že do 50 jsou úplně super šik, jo? Jako ve srovnání s našima prababičkama, který tou dobou už prostě byly takový trošku udřený. To se vůbec nedá srovnávat. Takže třeba tenhle ten stres mě překvapí až později.
1: A ještě něco v souvislosti se 40, co bys chtěla, aby tady zaznělo, co by třeba měl někdo slyšet, ať už mu bylo 40, nebo to poslouchá jako s tím, že se připravuje na to. Někdo mi psal právě, že děkuji za tento pořad, který mě připravuje na stáří.
0: Tak na druhou polovinu
1: není,
0: života.
1: Není zač, ano.
0: No ne, asi to, o čem jsem tady mluvila celou dobu, prostě neberte si tak ty věci. A je teda srandovní, že to někomu radím já, jo, já se to teprve učím. Tak pokud jako máte příležitost, tak to možná zkuste co nejdřív.
1: Tak jo, tak Lucie, díky moc. Neber si prosím tě tak k srdci zejména ty pracovní věci, ani vy všichni ostatní. Díky, že jsi přišla do Klubu 40. Díky vám všem, že jste poslouchali a připomínám, že konstruktivní kritickou vazbu, ale samozřejmě i hezkou, nekonstruktivní pochvalu mi můžete posílat na ivana.veselková@rozhlas.cz.
2: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Jak se mění ve skutečnosti vize z knih Žila Verna, Izáka Asimova nebo Karla Čapka, se můžete přesvědčit ve Vědě Plus. Každý všední den po 1:30 odpoledne Věda Plus shrne to nejdůležitější z objevů, vynálezů, studií a projektů. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Lépe zvládat výpadky léků, to by měla novela zákona, kterou teď připravuje ministerstvo zdravotnictví. V Moskvě přistálo letadlo americké armády, po několika hodinách se vrátilo do lotyšské Rigy. Český dvojskif i párová čtyřka postoupili na veslařském mistrovství světa do semifinále. A zítra bude oblačno i zataženo, místy déšť, postupně se má vyjasňovat, teploty většinou do 21 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Reaguje tak i na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který nebyl dostupný delší dobu teď v létě.
4: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření k vytvoření robustnějších rezervních zásob.
5: Říká za ministerstvo zdravotnictví Martin Novotný. Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
6: Je to frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
5: Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají pouze jednoho dodavatele. V Česku se to týká až poloviny léků, kterým skončila patentová ochrana. Podle výkonného ředitele České asociace farmaceutických firm Filipa Vrubela je příčinou chybějící konkurence to, že stát tlačí na nízké ceny.
7: Nakoupili jsme si tuto úsporu právě tím, že nám roste riziko výpadku.
5: Novelu chce mít ministerstvo hotovou do konce září. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
3: Na moskevském letišti Vnukovo přistál americký vojenský transportní letoun, informuje o tom agentura Reuters. Podle amerických médií byl na palubě letounu ředitel zpravodajské služby CIA John Radcliffe. Boeing včera přiletěl do lotyšské Rigy ze základny Andrews nedaleko Washingtonu. Z Lotyšska dnes odletěl do Moskvy na jedno z tamních hlavních letišť. Kreml uvedl, že o letadle nemá žádné informace. Další podrobnosti nejsou známé. Před 6 večer pak letoun odletěl z Moskvy zpátky do Rigy. Základna Andrews ve státě Maryland slouží taky jako výchozí letiště pro speciál amerických prezidentů Air Force One. Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Máchu v kraji začalo legalizovat první dvě nepovolená tremská tábořiště. Jde o Borovo v Kokořínském dole a Mamuťák v Kosteleckých Borech, ve kterých mají být i ohniště. 40 nelegálních míst nechali správci HKO loni zbourat. Pokračuje ředitel správy chráněné krajinné oblasti Ladislav Pořízek.
8: My nyní zkoušíme legalizovat tremské kempy na území, které je v majetkové správě agentury. Ten proces je poměrně složitý, ale běží, ale předpokládáme, že vlastně na letošní sezonu ty dva tremské kempy by měly být zlegalizovány.
9: Obě české posádky v dnešním programu mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu postoupily do semifinále. Dvojsky v Dalibor neděla Jakub Podrazil dojeli ve čtvrtfinále první. O další postup budou veslovat zítra a se svým výkonem byli po závodě oba veslaři spokojení. Parová čtyřka Zindulka, Čížek, Ježik a Smejkal skončila ve své rozjížce čtvrtá. Nakonec ale čeští reprezentanti postoupili díky času. Semifinále je čeká ve čtvrtek. A české volejbalistky hrají o postup do osmifinále mistrovství Evropy. V Brně bojují s Ukrajinkami, sleduje to reportér David Nekvinda.
10: Odehrány dva sety a zápas je vyrovnaný 1-1. Češky ovládly suverénním způsobem první sadu. Skončilo to 25-17, když Češky od začátku udržovaly pohodlný náskok, ale ve druhém setu se Ukrajinky dostaly do vedení. Češky sice stáhly, ale pak zase Ukrajinky odskočily a zvítězily ve druhé sadě 25-21. Za okamžik začne tedy za vyrovnaného stavu set třetí. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
11: Překážka na D1 za Prahu a zdržení u Českého Těšína. Na dálnici D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Brno. U nájezdu od Pražského okruhu na kilometru 11,5 zastavilo nouzově osobní auto. Je v odstavném pruhu zatím bez výrazného označení. Na D1 počítejte s překážkou také u Kroměříže ve směru do Ostravy. Za sjezdem na Kroměříž západ na kilometru 259 nákladní auto v odstavném pruhu je označené kužely, které ale stojí na čáře u pravého pruhu. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště pozor na stojící kamion za Jesenicí a v omezení na kilometru 1,5 je vmáčknutý v zálivu na místě policie. Auta tam vybočují do levého zúženého pruhu. A se zdržením stále počítejte na obchvatu Českého Těšína. A provoz brzdí omezení před mostem přes Olši. Kolona směr Polsko od sjezdu na Havířov je až na 20 minut. V opačném směru je na asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno, až zataženo místy déšť nebo přehánky. Postupně ale začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu kolem 25 a na horách většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Patříte k těm, kteří v knihách hledají inspiraci nebo dokonce odpovědi na zásadní životní otázky? Pak titul Aleše Palána s názvem Tahle kniha ti změní život by vás mohl zajímat. Můžeme ho vnímat jako nadsázku, inspiraci, poučení či cestu. V rozhovorech s autorem o svém životě otevřeně hovoří například pečovatelka, prozaička, kněz, prostitutka nebo manželé, kteří se vzdali pražského pohodlí a odstěhovali se na Šumavu. Každý z nich se snažil najít cestu ze slepé uličky, vyrovnat se sám se sebou, s nepříjemnou životní situací nebo přenastavit stereotypy. Správný směr jim ukázala kniha. Pojďme si společně zalistovat v rozhovorech o nečekané síle čtení, které vedl se svými respondenty Aleš Palán. K poslechu vás zve Lenka Kopecká.
2: Ex Libris.
13: Co moje paměť sahá, žila jsem v prostředí slova, hudby a soch od malička. Vlastně ještě dřív. Máma celé těhotenství prospívala a já jako batole jsem prý vyžadovala, aby na mě mluvila ve verších, aby mi říkala básničky. Jsem prvorozená, mám mladší sestru a bratra. Takže máma se věnovala prvnímu dítěti nejvíc. Táta byl na vojně, ona po něm tesknila a prospěvovala si. Rodiče byli sochaři, žáci Jana Laudy, Španiela a Vincence Makovského. Domem často zněla hudba, z gramofonu nebo z domácích koncertů. Bratr hrál na čelo, sestra malovala a já psala od 4 let básničky. Sochařina je těžká fyzická práce, 3 děti také, a tak maminka začala psát pohádky. Patřila do okruhu zakladatelů české moderní pohádky, to ona vymyslela jméno Hajaja.
12: Vzpomíná prozaička, básnířka a editorka Markéta Hejná, která se narodila v Moravské Třebové. V době charty 77 uklízela na AVU v Praze. Pohybovala se v prostředí pražského disentu, kam ji přivedla láska. Od roku 1983 pracovala jako sekretářka a tajemnice redakce časopisu Zlatý máj v nakladatelství Albatros. I když byla celý život obklopená knihami, přesto existovala jedna, která pro ní měla mimořádný význam.
13: Na Žižkovském gymnáziu, takzvané Slaďárně, vedla školní knihovnu profesorka češtiny doktorka Brimerová. A ona jednoho dne ukázala na polici a řekla, tohle si přečtěte. I teď vidím tu zlomenou lilii na vazbě deníku Jiřího Ortena. Byla to knížka bez obalu, sáhla jsem po ní a to gesto mi podle všeho změnilo život. Někdy na podzim roku 1975 mě fotograf Jan Svoboda vzal na oslavu 50. Libora Fáry. V jeho ateliéru se scházeli hosté. Tady je básník Ladislav Dvořák, Václav Havel, Josef Topol, Landovský, Istler a tamten bělovlasý, to je Zdeněk Urbánek, nejslušnější člověk, jakého znám. Překladatel Shakespeara, přítel Jiřího Ortena, to mi řekl Jan Svoboda. Ptám se, vy jste ten Zdeněk z Ortenových deníků? A on, který jsou tam 2? Žila jsem verši dávno mrtvého básníka a najednou mluvím s jeho nejbližším přítelem.
12: V době, kdy se Markéta Hejná seznámila s nejbližším přítelem Jiřího Ortena, Zdeňkem Urbánkem, jí bylo 25 let a jemu 58. A byla z toho láska. V té době byla krátce vdaná, měla dítě a její představy o budoucnosti se postupně zásadně měnily.
13: Zdeněk o mě hodně stál, dál mi psal dopisy, občas jsme se viděli a to mi vyprávěl o lidech, jejichž jména jsem znala jen z literatury a on doopravdy. Skrze něho oživli umělci, kteří pro mne byli historií, ti z učebnic a ti, co v učebnicích být nesměli. Jednoho dne jsem mu oznámila, Zdeňku, zůstanu s tebou rok. A on mě okamžitě odvezl i s dcerkou ke svému nejbližšímu příteli, k Havlům na Hrádeček a tam jsme nějaký čas bydleli. V neskutečně krátkém čase dostal můj život jiný obsah, jiné kvality.
12: A já připomenu, že za vše může kniha. V tomto případě výbor z deníků Jiřího Ortena. Markéta Hejná nakonec zůstala se Zdeňkem Urbánkem 2,5 roku. Smyslem jejich vztahu byla radost, dodává.
13: Posloucháte Ex Libris. Listujeme v knize rozhovorů Aleše Palána Tahle kniha ti změní život. Jsou to rozhovory o nečekané síle čtení, kdy vás osudy lidí doslova pohltí, ať už je to životní cesta pro zajíčky nebo faráře. Román Jana Otčenáška, Když v ráji pršelo, přivedl na Šumavu manželé Janu a Jaroslava Pulkrápkovi a začal se odvíjet jejich román.
14: Když na Šumavu hrdinové té knihy šli, byli plní elánu a měli svoje sny, ale realita byla tvrdá a brzy dostali přes čumák. Takhle to zní nezajímavě, ale bylo v tom hodně romantiky. Volání dálek, neznámá a opuštěná krajina, nekonečné lesy, divočina s nádechem tajemství a nebezpečí, boj s přírodou, tajemné příběhy. Něco jako cesta na divoký západ. V 80. letech nebylo z čeho vybírat.
15: Oba jsme trampovali, takže nás ta romantika a touha po dobrodružství oslovila. Vlastně to bylo podobné jako v knize. Opustili jsme dobrou práci, pohodlné bydlení a vydali se do míst, která jsme znali jen z vyprávění a z několika málo knížek. Knížky vlastně vždy v našem životě hrály nemalou roli.
13: Šumavu do té doby, než se přestěhovali z Prahy, Satalic, neznali. Rozhodla za ně knížka, která je nějak podvědomě oslovila. V Praze měli dobrou práci, byt a přesto zvítězila Šumava. Proč? Co hledali?
15: Tajemstvím opředenou krajinu se dodnes snažím pochopit. Bylo to, jako by tu zmizela neznámá civilizace. Nikde se o ní nepsalo, nemluvilo. Nebyly žádné staré fotky, žádné staré mapy. Mapy. To bylo vždycky moje. Jednou nám přivezli maringotku, která dřív stála přímo u hranic. Otevřel jsem šuplík a tam staré lesácké mapy. Krásná hora, Stožec, Nové údolí. Poznával jsem Šumavu takhle v náznacích.
14: Chtěli jsme na Šumavě prostě nějak začít. Byt to byl pěknej, hned přes chodbu jsem měla kamarádku Evu. V záblatí byl krám, školka a pošta. Tam jsem chodila telefonovat. Máma mi vždycky v určitý den a určitou hodinu na poštu volala. Měli jsme vyhrazené relace. Já bych tady určitě někde zůstala, i kdybychom se rozvedli. V žádném případě bych nešla zpátky do Prahy.
13: Manželé Jana a Jaroslav Pulkrápkovi si na Šumavě našli cestu k víře. Pan Jaroslav je ředitelem kulturního centra ve Volarech a jednou za 14 dní slouží bohoslužbu v kostele ve Vltavici. Střídá se tak s knězem. Přijdou známí, sousedé, kamarádi, i třeba z Prahy. Píše texty o Šumavě a jeho žena mu je opravuje. Chystá se na třetí díl Šumavských toulání. A jakou roli hrají ve vašem životě knihy dnes? Ptá se Aleš Palán, autor titulu Tahle kniha ti změní život.
15: Knihy jsou to nejcennější, co vlastním. Jsou mezi nimi opravdové skvosty, aspoň pro mě. A Jana? Ta má na knihách úplnou závislost.
14: Vimperskou knihovnu mám už přečtenou celou. Brala jsem to pěkně podle abecedy.
13: Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Ex Libris. Listujeme knihou Aleše Palána Tahle kniha ti změní život. A o čem je? O příbězích lidí, kteří si jednoho dne přečetli knihu a díky ní se jejich osud začal měnit. Autor zpovídá 14 osobností různého věku, povolání a založení. Zaujala ho i Jana Millerová, empatická věřící pečovatelka. Její obětavost spolu utvářela kniha Školák Kája Mařík. Čtvrté vydání z roku 1931 je sice potrhané, ale to není ve čtení na překážku. Naopak.
16: Dost jsem ji prožívala, aspoň prvních 5 dílů. Vyrůstala jsem v Polné na Kateřinově, to byl kout, kde se trochu zastavil čas, hlavně ve vztazích. Všichni jsme tam spolu dobře vycházeli. Kája Mařík tak prožíval věci, které jsem znala sama. Imponoval mi, jen mi přišlo divné, že rodičům vyká. Uměla jsem si představit, jak se v knize píše o mých kamarádech ze Špejcharu. S Kájou Maříkem jsem velmi silně prožívala třeba jeho první lež. Nejvíce se mne dotkla kapitola, kde Zdeňa z Hájovny měla spálu a Kája se za ní vydal. Tenkrát k nám jezdila Mařenka, děvče mého nejstaršího bratra, později jeho manželka, a ona byla zdravotní sestrou. Mně se moc líbila uniforma zdravotní sestry. Chtěla jsem být jako Marie. A hlavně, Kája se nebál spály. Tak jsem si řekla, že já se nemocí taky bát nebudu.
13: Školák Kája Mařík paní Janu Millerovou fascinoval. Jako malá holčička příběh obdivovala a brala si z něho postupně příklad.
16: Když se Kája připravoval na biřmování, jel na Svatou horu a já si říkala, jak to muselo být velké. Měli jsme strejčka, co bydlel nedaleko Příbrami, tak jsem měla svou dětskou představu, jak tam šli. Byla to zkrátka knížka, která mě provázela dětstvím.
13: Paní Jana nakonec na Svatou horu jela a předčilo to její očekávání a upevnilo cestu k víře.
16: Svatá hora mi učarovala. Šli jsme s Příbrami po schodech vzhůru, po cestě několik oltářů, všude fuchsie a každá jiná. Nebylo to písmo, nebylo to nějaké zbožné kázání, nebylo to nic ve škole, co by mě k tomu přivedlo. Byla to tahle dětská knížka. Jednou mi někdo říkal, že jsem chorobný optimista a že mu tím jdu pěkně na nervy. Já se smála, že z toho mám radost. Vzpomínám, jak jsme jednou byli v Českém Těšíně na duchovních cvičeních, už nebyli na tajňačku jako za komunistů a povídali jsme si o tom, jaká knížka nás nejvíc oslovila. Zaznívaly tituly známých teologů a já si říkala, jen počkejte, zajíci, mě formoval Kája Mařík. Pak jsem to vyslovila a údiv se míchal s pohoršením a smíchem. Došlo mi, jak se lidi rádi škatulkujou. Proč se tlačit do toho, že mě nejvíc oslovilo nějaké složité duchovní dílo? Nejvíc se mi tehdy chechtali tři chlapy, co tam byli. Ti mladší pomalu ani nevěděli, co to Kája Mařík je.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Listujeme knihou Aleše Palána, novináře a spisovatele, který je autorem i spoluautorem přibližně 60 titulů, převážně rozhovorů a publicistiky. Patří k nim také ten, ze kterého dnes čteme ukázky. Nese název Tahle kniha ti změní život. Co vše na sebe prozradili lidé, které zpovídal Aleš Palán, třeba páter Pavel Šimák z Jihočeské kaplice, který kdysi přečetl jednu knihu a ta ho bytostně zasáhla. Od té chvíle ví, co je jeho posláním, poskytovat zázemí lidem, kteří potřebují pomoc.
15: Pravděpodobně to ovlivnila jedna kniha. Obsahovala něco, co už znělo i v mé duši, ale ona to vyslovila. Byla to slovenská kniha od Ludovíta Fazekaše s názvem Posvěcení jako bohoslužba všedního dne. Vyšla ještě za totality, četl jsem ji tuším v roce 1984. Mimo jiné se v ní psalo o tom, že církevní objekty, střediska dnešní doby, si budou muset zvyknout na to, že v nich nebudou naleštěné mramorové schody, ale že ty schody budou občas třeba pozvracené a ubrusy na stolech budou od propálených cigaret. Fary a podobné církevní objekty by měly být otevřené těm, kteří mají životní těžkosti, třeba i se závislostmi. A církev by měla být nemocnicí, která sice dbá na duchovní hygienu, ale je otevřená všem, kdo jsou jakkoliv nemocní. Tato myšlenka mě velice zaujala. Vždycky jsem si církev představoval jako rodinu, která pomáhá všem. V té knize to bylo krásně vyjádřeno.
13: Faráře Pavla Šimáka z Jihočeské kaplice ovlivnila ještě jedna kniha, co se týče služby, která vyžaduje oběť. Byly to příběhy od Bruna Ferrera a jeden vám nyní nabízíme.
15: Je to příběh jedné dívky, která jde s maminkou na procházku. Potkají velice silnou paní a holčička se začne na celé kolo smát. Maminka ji sice nejdřív okřikne, ale potom jí do ucha pošeptá zajímavou větu. Řekni si, to jsem přece já. Holčička tomu nerozumí, tak jí to maminka vysvětlí. Budeme hrát takovou hru. Kdykoliv uvidíš nějakého podivného, nesympatického nebo přímo protivného člověka, zkus se vcítit do jeho kůže. Zkus si počínat tak, jako kdyby spotkala sebe samu a řekni si, ten druhý jsem přece já. Holčička na to po letech vzpomíná. Za tím příběhem je hezká filozofická či teologická myšlenka, že všichni jsme jedno, tvoříme jeden společný organismus. Patříme k sobě podobně, jako k nám patří levá ruka, která obvykle není tak šikovná jako ta pravá, ale naše je úplně stejně. Stejně tak k nám patří ti druzí, kteří třeba nejsou tak krásní a chytří jako my. I s nimi tvoříme jeden organismus.
13: Páter Pavel Šimák by si přál, aby se církev přiblížila ideálu, který byl na počátku. Církev je rodinou, kde se všichni bez rozdílu mohou vyjadřovat a navzájem se starat i o ty takzvaně venku v nouzi. Další zajímavou osobností, kterou zpovídal novinář a spisovatel Aleš Palán, je cestovatelka a spisovatelka Viktorka Rys, která se sama vydává i do pro někoho nehostinných a nebezpečných míst a v její výbavě nechybí ani kniha. Viktorka nemá pevný cíl, ani neví, kdy se vrátí zpět do České republiky, ale co ví přesně, je, že chce napsat beletrii o čtyřech dílech. Dobrodružná povaha, žádné plány, to jsou rysy, které charakterizují Viktorku Rys. Kde se vzala touha po cestování?
14: Když mi bylo 10, přečetla jsem si Robinsona Crusoe a můj osud byl spečetěn. Od té doby mne zajímalo jen to, jak přežít v přírodě, jak si vytvořit olej, z čeho udělat provaz. Tím jsem žila. Přirozeně se dostavil Jaroslav Foglar, Henry David Thoreau, trochu Jack London a zejména Ernest Thompson Seton. Ten někde napsal, že by dokázal přežít v divočině, kdyby měl sebou jediný nástroj – sekeru. Bylo mi zhruba 11, když jsme si pořídili labradorského retrievera a já jsem s ním chodila na procházky. A někdy opravdu se sekerou. Se sekerou jsem jela i na Velkou Fatru na svůj první solo track. To už jsem měla přečtené Karpatské hry. Míla Nevrlí tam, myslím, že to bylo ve hře Na poutníka s lehkým srdcem, píše, že je dobré mít jen malinký batůžek a netahat žádné zbytečnosti. Takže jo, vyházím všechny zbytečnosti. Neberu ani stan, protože Míla píše, že ten je pro zelenáče. Na spaní mi stačí plachta. Ale sekerku podle Seitna mít musím.
13: Těmi největšími překážkami v životě nemusí být jen horské velikány. Své o tom ví další žena, jejíž příběh knihu Aleše Palána otevírá. A my jim naše povídání uzavřeme. Ocitla se na hranici svých sil, byla v nouzi, bezradná, bez náznaku východiska, znásilněná vlastním bratrem. Kamila se nedobrovolně stala prostitutkou. Z Moravy odešla do Prahy s mužem, který jí sliboval úplně jinou kariéru, než jaká byla nakonec realita. Že je vše jinak, pochopila během jediného dne.
17: Dali mi klíče, oblečení a oznámili mi harmonogram. Za chlapama se mnou chodil Ruda, aspoň si tak říkal. Odvezl mě, přivezl a pořád mi stál za zadkem. Ze začátku žádná holka nechce, tak jí začnou vyhrožovat. A když se pokusí utéct, posílají jí SMSky, že vědí, kde bydlijou její rodiče a že se s nima může rozloučit, pokud nebude do pár minut zpátky na bytě. Teprve když holka začne hrát jejich hru, dají jí ten luxus, co slibovali. Ale musíš hrát podle jejich pravidel.
13: Eskort na povel, to bylo živobytí Kamily, která od klientů zažila bití, řezání, pálení cigaretou. Život, který prožívala, pro ní rozhodně životem nebyl. A tak začala uvažovat o sebevraždě.
16: První knížka od Paola Coelha, kterou jsem četla, byla Veronika se rozhodla zemřít. Přelouskala jsem to a uvědomila si, jak by bylo sobecké skončit se životem. Minimálně 5, možná 10 lidí by tím trpělo. Bylo by to ode mě nefér. Nemůžu přece postavit rodiče nebo kamaráda do situace, že mi budou chodit zapalovat svíčku na hrob.
18: Kamila dvakrát spolikala prášky až do úplného bezvědomí. Po druhé to nedomyslela a skolabovala jen pár kilometrů od nemocnice, když šla za klientem, který o ní pálil cigarety. Naštěstí ji nějací kolemjdoucí odvezli do Motola. Jednoho dne se jí dostala do ruky další kniha od Paula Coelha, 11 minut, která je o prostituce, co odjela do Brazílie a začala se živit v eskortu.
16: Otáčela jsem stránku za stránkou a říkala si, ta hrdinka je ale blbá, vždyť ona je úplně blbá, k tomu bych se nikdy nesnížila. A pak jsem zvedla hlavu od čtení a došlo mi, že dělám úplně to samé. Dostalo mě to zpátky do reality. 14 dní mi to leželo v hlavě tak silně, že jsem si počítala těch 11 minut a při styku koukala na hodinky.
18: Jak se Kamile podařilo prchnout z Prahy a vrátit se domů na Moravu? Mohla za to kniha? Při jejím rozhodování určitě, ale ani knihy nejsou všemocné. Na pasáky potřebovala silnější kalibr. Zaúčinkovalo až nechtěné těhotenství.
16: Ano, když se to pasáci dozvěděli, sebrali mi veškeré věci, mobil i falešné doklady. Sebrali mi hotovost, protože jsem nedodržela smlouvu. Měla jsem naspořeno asi 250 tisíc, z toho mi 150 tisíc sebrali. Vrátila jsem se na Moravu, pronajala jsem si vlastní byt. Mým snem bylo vystudovat psychiatrii, ale bylo mi přes 20. Musela jsem se živit a navíc jsem čekala malou. Pak mi došlo, že můžu být šťastná, i když vystuduju něco obyčejného. V obchodě jsem každý den s lidma, vím, kdo si dárky či kytky kupuje, poslouchám příběhy. Dnes vidím dcerku, jak se těší na karneval, vážím si toho, že si večer pustím film nebo že jedeme na výlet. Díky tomu špatnému jsem se naučila prožívat život.
18: Příběhem Kamily z Moravy jsme uzavřeli knihu Aleše Palána Tahle kniha ti změní život. Ať už jste vášnivými čtenáři, posluchači, diváky nebo pozorovateli, i ve vás může jednou zažehnout jiskra touhy po změně životního stylu. Jiskra pro zatím nesplněné sny. Možná se skrývá mezi řádky knihy, kterou jste ještě nepřečetli. Až ji objevíte, třeba vám změní život. Citace z publikace, kterou vydalo v roce 2024 nakladatelství Host, četli Vladimíra Bezdíčková a Ivo Tajmr. Dramaturgyní pořadu byla Naďa Reviláková a za zvukovým pultem seděla Valérie Racmanová. Od mikrofonu se loučí autorka Lenka Kopecká.
2: Radiokniha.
3: Když se řekne Velká Británie, představíme si královskou rodinu, Harryho Pottera nebo londýnské metro. To ale ani náhodou není všechno. Londýnem se totiž kromě podzemní dráhy prohánějí i lišky nebo ovce. A v těch nejzapadlejších vesničkách je možné najít stopy české historie nebo zvyky, které jsou přinejmenším podivné. O tom všem píše zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek v knize Lišky pod Big Benem.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. 20.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ve dvou šaržích bylinných dětských čajů českého výrobce All Nature našli inspektoři nadlimitní množství alkaloidů. To jsou látky, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu. Informoval o tom její mluvčí Pavel Kopřiva. Zemřela americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Partonová. Bylo jí 80 let. Na sociálních sítích o tom informovala její rodina. Partonová byla držitelkou několika cen Grammy a jednou z nejúspěšnějších country zpěvaček desítek historie. Za svou kariéru prodala přes 100 milionů desek a 25 jejich písní se dostalo na první místo americké hitparády. Proslavila se především hitem Jolene ze 70. let a na koncertech vystupovala i v pokročilém věku. Lotyšsko zakáže dovoz vybraného zboží z Ruska a Běloruska. Shodla se na tom lotyšská vláda, a to s tím, že nová pravidla začnou platit 1. září. Nařízení podle veřejnoprávní televize LSM zakazuje dovoz knih, novin, oblečení, bot a nebo hraček. Cílem zákazu je podle lotyšské vlády ochrana bezpečnostních zájmů Lotyšska a omezení ruských a běloruských příjmů z vývozu zboží. Německá ekonomika ve druhém čtvrtletí stoupla o 0,3% ve srovnání s předchozím kvartálem. Vyplývá to z konečných údajů Spolkového statistického úřadu. Předsedkyně úřadu řekla, že dynamika růstu hospodářství v zemi z počátku roku pokračuje. Německo je největším obchodním partnerem Česka a mnoho českých firm je na výkon německého hospodářství závislých. Na mistrovství Evropy ve volejbale hrají Češky proti Ukrajinkám. Utkání v Brně sleduje reportér David Nekvinda.
10: Právě teď skončil třetí set a mám dobré zprávy pro posluchače. Češky se dostali do vedení 2-1, vyhráli první sadu 25-17, tu druhou prohráli 21-25, ale teď zakončila třetí set rána přesně na lineu 25-19 pro české volejbalistky, které se tak dostávají do vedení 2-1. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
11: Překážky v omezení na Pražském okruhu i na D1 za Prahou. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte překážku za Jesenicí. V omezení na kilometru 1,5 stojí kamion v zálivu. Světelná šipka blokuje část pravého zúženého pruhu, takže se vybočuje. Na D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Brno. U nájezdu od Pražského okruhu na 11. kilometru stojí porouchané osobní auto. Je v odstavném pruhu, na místě už je světelná šipka. Na D1 podobná situace i u Kroměří, že ve směru do Ostravy za sjezdem na Kroměříž západ na kilometru 259 nákladní auto v odstavném pruhu je označené kužely a některá vozidla vybočují. U Českého Těšína se zdržíte na obchvatu města, hlavně ve směru do Polska. Provoz brzdí omezení před mostem přes Olši. Kolona je od odbočky na Havířov, zdržení kolem 15 minut. Směrem z Polska se zdržíte kratší dobu. A na silnici 37 s Chrudimi do Ždírce nad Doubravou zpomalte za odbočkou do Lukavice. Za zatáčkou pracují hasiči, čistí vozovku od rozlitého oleje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci bude oblačno, je zataženo a teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Zítra výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno, je zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Teploty nejčastěji do 21 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Ceny energií letos opět rostou. Kdo nemá smlouvu s cenovou fixací nebo mu teď končí a bude podepisovat novou, pravděpodobně ho přijde nová topná sezóna ve výdajích na elektřinu a plyn dráž než ta minulá. Co všechno za růstem cen kromě konfliktu na Blízkém východě stojí a jaká je šance, že začnou ceny energií zase klesat? Téma dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Zdraví, Jana Klímová. Ceny elektřiny v letošním druhém čtvrtletí stouply na velkoobchodním trhu na burzách o víc než čtvrtinu meziročně. Mírný růst pak pokračoval i v letních měsících. Můžou za to hlavně dvě věci. Počasí a geopolitické události, vysvětluje Jan Palaščák z energetické skupiny Ampér.
20: Horké počasí zvýšilo spotřebu elektřiny a současně snížilo její výrobu u vodních elektráren či u vynuceně odstavených jaderných elektráren. Zablokovaný hormuzský průliv pak vyhnal nahoru ceny ropy a plynu.
19: Růst cen na burzách se tak začal pomalu propisovat i do ceníků elektřiny a plynu v Česku. Jak vyplývá z údajů energetického regulačního úřadu, který sleduje nabídkové ceny dodavatelů elektřiny a plynu s fixací na 1 až 3 roky, vidět je to nyní z hladiny cen na srpen, popisuje mluvčí úřadu Michal Kebort.
21: U elektřiny se meziměsíční nárůst pohybuje mezi 3 až 5%, u plynu mezi 2 až 5%.
19: Vyšší růsty jsou přitom podle Michala Keborta vždy u kontraktů na rok, protože jsou citlivější na dění na burzách. Připomíná také, že jde o zdražení jen samotné komodity, což je jen část konečné ceny na faktuře. Zbytek jsou regulované poplatky a ty se zatím nemění. A také upozorňuje, že úpravy konkrétních ceníků firem mívají za děním na burzách obvykle zpoždění.
0: Dodavatelé mají tendenci náhle změny vyhlazovat. Nepromítají je tedy do ceníků v plné výši. Růst indikativních cen proto nemusí znamenat stejně rychlý nebo výrazný růst cen v reálných cenících dodavatelů.
19: Většina velkých dodavatelů už u nových nabídek ceny ale zvedla, nebo je alespoň avizovala. Najdou se ale i opačné příklady, například společnost E.ON začala tento měsíc nabízet pro nové zákazníky levnější elektřinu, ovšem jen s fixací na 3 roky. Co se dá před letošní zimou tedy ještě čekat?
21: Pro nadcházející zimní sezónu bude podstatné, zda ji opět neovlivní faktory geopolitika a počasí. Tlak na vyšší ceny energií zde patrně bude, protože plynové zásobníky napříč Evropou nyní vlivem současné situace nejsou dostatečně naplněné.
19: Upozorňuje Jan Palaščák. S růstem cen energií letos počítá ostatně i ministerstvo financí. Upozornilo na to v nové prognóze vývoje ekonomiky, podle níž očekává pro příští rok nárůst inflace oproti letošku o 0,5% na 2,7% právě kvůli zvýšení spotřebitelských cen elektřiny a plynu. Co všechno se teď děje s plynem, který je klíčovým tahounem růstu cen i v případě elektřiny? Hrozí nedostatek zásob? Na to jsem se zeptala Blahoslava Němečka, člena představenstva firmy Innogy, největšího dodavatele plynu u nás. Blahoslav Němeček je také bývalým místopředsedou energetického regulačního úřadu a ex-šéf energetického týmu společnosti EY. Jak se na burzách letos ceny plynu tedy vyvíjí?
22: Základní produkt dodávka na příští rok, tak ten nám zdražil, dá se říci, blízko 50%, někde přes 40%. Pokud se ale podíváme teď na tu okamžitou dodávku a spotové ceny, tak tam je to téměř na dvojnásobek.
23: Kdy se takovéhle nárůsty a jakým podílem projeví na českém trhu? Zaznamenali jsme samozřejmě, že už některé ceníky na to další období se mění. Dá se popsat obecně ta praxe, jak dlouho to trvá, než se to propíše i do cen pro české domácnosti?
22: Ono se to nedá stanovit nějak přesně, pokud je to věc, která se jeví jako krátkodobá s nějakým vysokou pravděpodobností, že to odezní a zase se to vrátí, tak obchodníci zbytečně nechodí do nějakého navyšování ceny a spíše očekávají, jaký bude ten další vývoj. Zatímco pokud by tady byl předpoklad jakoby vleklého problému, který se propisuje i do těch vzdálenějších časových horizontů, tak jakoby neváhají a vlastně přikračují k tomu navyšování cen pro ty právě sjednávané kontrakty dříve. Tady jsme v situaci, kdy ten problém je opravdu jako umělý, ten konflikt je jako velmi nešťastný, dneska už asi málo kdo vlastně rozumí tomu, co se tam vlastně jako bojuje, ale...
23: Na Blízkém východě.
22: Ano, je to otázka hormuzského průlivu, ale ten konflikt, kdyby tady nebyl, tak vlastně vůbec problém zvýšených cen plynu a sekundárně potom i elektřiny neřešíme. Ale celkově trh očekává, že ten nesmysl jakoby brzy odezní a ceny se vrátí zase někam do intervalu, možná někde mezi 25 až 30 eury na megawatt hodinu, zatímco dneska ty dodávky na příští rok se pohybujeme někde 42, 43 euro na megawatt hodinu a aktuální ceny atakují i 60 euro na megawatt hodinu.
23: A kdy ten horizont může nastat, kde se to vrátí zpátky na ty nižší úrovně, kde to bylo před válkou?
22: Teď ještě celý trh to jisté míry jako vnímá tu nervozitu na rok 27. To se propisuje do té ceny někde přes tu 40-eurovou hranici, ale už třeba dodávky na rok 28 a následně potom 29, tak tam ta cena je někde pod 30 na 28, takže obecně to očekávání je, že ten konflikt během zbytku letošního a možná na začátku příštího roku nějakým způsobem odezní, pokud by skutečně došlo k nějaké jako faktické dohodě, tak se to propíše jakoby okamžitě a i ty nejbližší produkty zlevní. A tak, jak se to zvýšení nebo ta nervozita málo propsala do těch vzdálenějších horizontů právě 28-29, tam třeba ta cena se zvýšila jenom o 3-4 euro proti tomu stavu před krizí, tak očekáváme, že se zase relativně jako rychle z toho vypustí ta riziková přirážka a ty ceny se vrátí do tohle intervalu. Jak se to propíše do cen, tady opravdu velmi záleží, jak mají zákazníci nasmlouvanou dodávku. Ti, kteří zasmluvnili relativně nedávno před krizí a mají třeba fixace na 2 na 3 roky, tak těch se vlastně tato krize a ta zvýšená cena vůbec nedotkne. Nejhůře jsou na tom v podstatě ti, kterým ta fixace nějaká minulá právě teď končí. Oni dostávají nové návrhy na fixaci a tam bohužel se propisuje teď ta bezprostřední dražší dodávka toho nejbližšího období. To znamená, teď nejbližší zima, můžeme mluvit obecně o roce 2027, ale pořád tam zůstává ta relativně příznivá cena na roky 2028 a 2029, pokud by se třeba jednalo o 3letý produkt. A ještě takový typický reprezentant je smlouva na dobu neurčitou. Je potřeba si uvědomit, že vždycky, když dodavatel u smlouvy na dobu neurčitou zdražuje, tak do jisté míry riskuje, že o toho zákazníka může přijít, když mu zašle návrh na zvýšení ceny. Hmm. Takže tady dodavatelé vždycky zvažují, jestli už nastala ta situace, kdy při nějakém jejich postupném hedgingu vlastně by docházelo k tomu, že už by museli začít dodávat ze ztrátou, tak k tomu přistoupí, ale pokud se jedná o opravdu jenom nějaké jako nahodilé krátkodobé věci, tak tohle ten dodavatel vždycky jakoby vstřebá a nepřikračuje zbytečně k nějakému zdražování.
23: Dalo by se obecně říct tady, že nemá smysl teď v tomhle období si fixovat nějakou cenu, která je teď momentálně na trhu na další období.
22: To je taková ta, kdyby člověk měl křišťálovou kouli, tady je vždycky potřeba si uvědomit, že tahle ta dlouhodobá fixace je to jako s pojištěním. Vlastně já si zajišťuju, že to nebude horší než to, co teď vidím, jak ta situace teď je. Zároveň se ale vzdávám toho, že by ta situace mohla být lepší. A to je přesně teď ta situace. Ten trh obecně vnímá, že když zmizí ta situace v tom Hormuzu a všichni vnímáme, že teď už je to takové jako umělé a je to opravdu jako politika vyššího stupně asi z tohohle nějak vybruslit. Ale ten trh očekává, jak jsem říkal, že ty ceny se vrátí z 28 někam k 25 a to vidíme na těch cenách roku 28-29. Takže to, že by cena mohla nějak dále jako výrazně klesat, to už tam jako úplně v tom vzdáleném horizontu není. Ty ceny vzdálenější jsou pořád relativně příznivý a jenom je teď o tom, jestli já vlastně, abych si pojistil tu relativně příznivou budoucnost, tak teď musím jako akceptovat fixaci té zvýšené ceny na ten rok 27. Když by teď nefixoval, tak se ale klidně může stát, že ten konflikt se rozhoří ještě v něco mnohem horšího, najednou vystřelí nahoru i ten vzdálenější konec a já budu zpětně litovat, že jsem si tu cenu nezajistil. Takže tady je to opravdu o spíš nějakém jako apetitu
23: vnímání
22: toho odběratele a vnímání
23: vlastně
22: toho rizika.
23: V souvislosti s blokací Hormuzu a tím konfliktem se mluvilo také o tom, že by třeba plyn mohl být nedostatek nebo prostě menší množství, než kolik ho bylo v Evropě. Hrozí něco takového? Je plynu v Evropě dost?
22: Plynu bych řekl, že je celosvětově dost a je to globální komodita. A co se týče právě vlivu Hormuzu, tak ono to nemělo bezprostředně jako primární vliv na Evropu, ale vlastně se tím zablokovaly dodávky zkapalněného zemního plynu do Asie. Tím pádem Asie začala odsávat ty původní dodávky, které by jinak směřovaly do Evropy a protože měli problém, tak oni byli ochotni platit zhruba v přepočtu možná asi o 5 euro víc, než kolik byli ochotni v danou chvíli platit evropští obchodníci. Takže ten plyn zejména ze Spojených států směřoval hodně do Asie. Nicméně ta celková bilance pořád vyrovnaná a obecně plynu je dost a tím, že teďko v Asii skončí takovéto období jakoby té špičkové spotřeby, tak se dá očekávat, že pokles poptávky tam se zase projeví trošku jako přílivem dalšího plynu i za příznivější cenu směrem do Evropy.
23: Dodavatelé plynu letos také pomaleji plnili zásobníky, kde musí uskladňovat plyn na zimní období, na topnou sezónu. Je to nějak výjimečné nebo hrozí, že by ty zásoby plynu pro nadcházející zimu byly skutečně nějak malé, ale jak je na tom Innogy?
22: Já bych tady možná do toho zkusil vnést trošku jiný pohled, než se obecně skloňuje v médiích. Ty zásoby na příští zimu nejsou vůbec jakoby špatné a v porovnání se spotřebou, kterou Česká republika v tuhle chvilku dosahuje, ono se to týká i jiných evropských zemí, tak ta situace prostě není špatná. Problém je, že my porovnáváme naplněnost zásobníků jako procentuálně s obdobími minulých let, kdy ta spotřeba plynu téměř ve všech zemích byla minimálně o 20, ale také třeba o 30% vyšší. Takže toho plynu samozřejmě muselo být jakoby více, aby zajistil nějakou elementární ochrannou funkci, ale my jsme se posunuli jinam a pokud se opravdu podíváme na to, jak si stojíme jako procentuálně vůči té spotřebě, kterou očekáváme v České republice, tak my s tím plněním zásobníků jsme pořád o měsíc napřed i přes ten nepříznivý vývoj a ten takzvaný negativní spread. Zima, léto, ty zásobníky jsou, řekněme, naplněny na normál. Teď možná nejbližší kontrolní bod bude termín 1. září, kdyby ty české zásobníky měly být naplněny na 60% těch zasmluvněných kapacit a to procento už vlastně jako plníme dnes, takže já si nedělám jakoby iluze nebo starosti s tím, že by se ty zásobníky nenaplnily. Samozřejmě nikdy říkej nikdy, takže kdyby ty konflikty vyeskalovaly, byly nějaké velké problémy na norské infrastruktuře, kterou se dopravuje potrubní zemní plyn do Evropy, tak ty ceny mohou nějak více vyeskalovat a tak dál, ale pokud ty ostatní věci zůstanou tak, jak jsou, tak vlastně není důvod se obávat, že by se ty zásobníky nenaplnily na potřebnou úroveň. Ale celkově bych možná chtěl vlastně všechny uklidnit, že není obava k nějaké jako panice. Prostě nám stačí minimálně o 20 nebo 25% plynu méně, než jsme potřebovali v minulosti. Takže i do těch zásobníků není vlastně nutný vtláčet takové objemy plynu, jako historicky bylo potřeba. Pokud by na tom někdo lpěl, tak je to zase jenom zbytečný náklad, kterým v konci zaplatí koneční zákazník.
19: Uvedl Blahoslav Němeček ze společnosti Innogy. Jaký vývoj cen v dalších letech můžeme čekat v případě elektřiny? Co je teď na trhu pro její růst nebo naopak pokles klíčové? A jak si stojíme s cenami v porovnání s okolními zeměmi? To je téma pro našeho hosta ve studiu Pavla Řežábka, hlavního ekonoma zatím stále polostátní firmy ČEZ. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
19: Já bych začala s tím, co se teď na burzách děje s cenou elektřiny. Stále roste?
1: Tak ona hodně kopíruje to, co se děje se zemním plynem. Když jde zemní plyn nahoru, tak i elektřina jde nahoru o něco pomaleji v procentech, protože zemní plyn není jediná složka, ale přece jenom stoupá se zemním plynem.
19: Kdybyste měl tedy za sebe říct, co jsou ty hlavní důvody, když to zjednoduším, je to víc zdražování zemního plynu, co táhne nahoru ceny elektřiny, a nebo situace na Blízkém východě, nebo počasí, nebo jaké další vlivy. Já jsem si všimla, když jsme tady poslouchali pana Němečka, že vy jste kroutil trochu hlavou, když mluvil o vlivu naplněnosti zásobníků s plynem, tak jak vy se díváte tedy na ty důvody růstu cen elektřiny?
1: Za prvé, my vlastně nemáme jednu cenu elektřiny, my máme mnoho cen elektřiny. Na zítřek, na příští týden, na příští měsíc, na příští rok. A to, co tady také padlo v jednom z rozhovorů, skutečně to aktuální počasí, nedostatek vody, to ovlivňuje cenu elektřiny na nejbližší dny a týdny. Pak ten dlouhodobý dopad, třeba na příští rok, ten se odvíjí zejména a především od cen zemního plynu. No a protože ten zemní plyn právě kvůli Hormuzu jde dost nahoru, aspoň aktuálně jde dost nahoru, tak táhne sebou i tu elektřinu. Zároveň, co je zajímavé se na to podívat, cenu elektřiny určuje vedle zemního plynu i povolenka. A povolenka v posledních měsících je antikorelovaná vůči zemnímu plynu. Dřív to bylo naopak. Třeba předloni ještě, když šel plyn nahoru, povolenka šla nahoru. Teďkon, když jde plyn nahoru, tak povolenka spíše klesá. A naopak. A to pomáhá stabilizovat cenu elektřiny.
19: A ten důvod je jaký? Jsi to rozpojil?
1: Jsou to čím dál tím víc dva samostatné trhy. Dřív byly velmi propojené, ale teďkon každý ten trh má své vlastní fundamenty, svoji vlastní nabídku a poptávku, která určuje tu cenu mnohem víc.
19: My jsme tady hodně slyšeli na začátku, když nastupovala vláda nová Andreje Babiše, že je to jedno z hlavních témat premiéra, že chce vyjednat zastropování emisní povolenky, takové té ETS 1, té velké, tedy na polovině její aktuální hodnoty a tak dále, což by samozřejmě asi vstoupilo nějak do cen elektřiny, protože přece jenom Česko pořád hodně vyrábí ze zdrojů, které potřebují ty povolenky. Počítáte nějak s tímhle ve svých modelech? Je to reálné, že by opravdu na evropské úrovni se dosáhlo nějakého výrazného zlevnění povolenek?
1: V současné době vidíme, že běží velmi horký rok a je to už několikátý v řadě, takže tady to ukazuje, že klimatická změna má nějakou roli a pro řadu států to je nadále velmi klíčové téma. Skandinávie, Německo, Španělsko. Takže nějaké jako zásadní změny toho systému EU ETS, který skutečně dodává dekarbonizaci aspoň
19: je
1: v energetice.
19: Je vlastně ta povolenka je hlavní nástroj boje.
1: vlastně jediný celoevropský nástroj na snižování emisí, tak si myslím, že bude poměrně obtížné tady to zastropovat. Umím si nicméně představit, že v situaci, kdy ty ceny budou velmi zásadně růst a pro průmysl to bude čím dál tím větší problém, takže ta opatření můžou být více regulatorní povahy, že se třeba řekne, nesmíte vypouštět více než a nebude to přes tu tržní cenu povolenky.
23: Ještě jednou se zeptám na vliv naplněnosti těch zásobníků plynu. Vy jste úplně nesouhlasil s tím, že ta situace je dobrá v Evropě, v Česku. Čes také nakupuje plyn samozřejmě, čili vy to vidíte jinak?
1: Já bych to rozdělil na dvě části. Jedno je jako business přístup každé jednotlivé firmy a tam bych s panem Němečkem souhlasil. Prostě cena na trhu je nějaká, obráží reálnou situaci. Na příští měsíci je nějakých 65 euro na megawatt hodinu, na příští rok je to kolem 45-48 euro na megawatt hodinu. To není nějaké jako přehnaně vysoké, když se podíváme na to, jak veliká část dodávek ze světového trhu vypadla. Na druhou stranu to, co vidíme, je, že ty evropské zásobníky jsou aktuálně naplněny na nějakých 62% celkového objemu. Fakt je, že celková spotřeba klesla. Ale zároveň, když se podíváme, tak ty zásobníky jsou naplněné méně, než byly před válkou na Ukrajině v roce 2021, kdy vlastně Gazprom, který provozoval i část zásobníků v západní Evropě, cíleně nechal prázdné. A tehdy jsme na tom byli vlastně docela špatně.

0: tak plyn na únor, březen už je levnější než třeba na říjen. A proto oni velmi váhají s tím, že by ty zásobníky plnili.
1: Co tedy podle vás bude mít největší dopad na ceny elektřiny v Česku poté, co, dejme tomu, skončí ty turbulence na Blízkém východě, kdy tenhle ten vlastně tlak třeba na ceny plynu opadne? Co se dá čekat vlastně v tom střednědobém výhledu ty roky 28, 29 a dál?
0: To vlastně vidíme docela pěkně na forwardových trzích. Německý trh, který je nejlikvidnější v Evropě, tak říká, na příští rok ta cena vychází 111 euro na megawatt hodinu, ale třeba v roce 2030 už jenom na 78 euro na megawatt hodinu. Čili ten pokles je tam velmi výrazný a je v tom započítán jednak faktor levnějšího zemního plynu a také růst obnovitelných zdrojů po celé Evropě.
1: A ten má tedy dopad tak, že zlevňuje tu cenu.
0: Tak,
1: ale zlevňuje jenom tu komoditu a jak říkají kritici obnovitelných zdrojů, zdražuje ty regulované poplatky.
0: Je to tak, že velkoobchodní cena elektřiny klesá, a naopak roste cena regulované složky, ale ten faktor není jedna ku jedné. Výrazně rychleji klesá cena velkoobchodní, než narůstá cena regulované složky. Samozřejmě to platí až do nějakého omezení. Když budete mít 80% obnovitelných zdrojů, tak už to asi platit nebude, ale v situaci, když jste pod 50%, tak se celospolečensky vyplácí je zainvestovat.
1: Čili ten růst obnovitelných zdrojů to táhne dolů víc, než to zdražují ty poplatky.
0: Ano.
1: Což je asi trochu nevýhoda České republiky, protože, jak jsme viděli teď nedávno, tak v tom našem mixu ty obnovitelné zdroje stále schází. Podle Eurostatu je Česko letos na posledním místě v Evropské unii ve výrobě elektřiny ze zelených zdrojů dokonce. V prvním čtvrtletí tvořili pouze necelých 13% domácí produkce elektřiny. Je to tedy skutečně tak, že tento nedostatek u nás zdražuje tu komoditu?
0: Tak rozdělil bych to na dvě věci. Skutečně Česko rozhodně není premiant, spíše na chvostu Evropské unie, co se týče obnovitelných zdrojů. Za druhé, pro tu cenu elektřiny samotnou není tak úplně zásadní, co se děje právě tady v Česku. Protože konec konců růst obnovitelných zdrojů v Německu se promítne i do Česka. Když Německo staví obnovitelné zdroje, tak Německo je kotva celého regionu, nejenom ekonomicky, ale i v energetice. Německá cena pak klesá a spolu s ní klesá i ta česká cena. Jenomže jednak neklesá tak hodně, jako v tom Německu. A druhý faktor, který se tam projevuje, je otázka bezpečnosti. Jestliže to vyrábíme na svém území, tak pak je to pod jurisdikcí české vlády a zvyšuje to bezpečnost. Jestliže spoléháme na dovozy ze zemí, kde více fouká nebo více svítí, je to ekonomicky naprosto v pořádku, bezpečnostně je to trošku otázka.
1: Nicméně, jak se promítá ten nízký podíl u nás? Dá se říct, že to teda vlastně nevadí, protože si tu levnější elektřinu dovezeme z Německa.
0: Často to nevadí a skutečně třeba přes léto ty české a německé ceny jsou na hodinovém trhu velmi skonvergované, jsou skoro stejné, liší se maličko. Ale v zimě, když začne foukat, tak v Německu se všechny vrtule roztočí a stlačí tu cenu extrémně nízko. My jsme s Německem propojeni, jedny dráty vedou přes Krušné hory a druhé vedou podél dálnice na Rozvadov, takže ty dráty tu levnou německou elektřinu převáží i do Česka, ale ty dráty mají dohromady omezenou kapacitu nějakých 2,5 tisíce megawatt, pak se plně vytíží, další elektřina už se tam neprocpe a takže ta německá cena dál a dál klesá, zatímco ta česká se prostě zarazí na nějaké dražší závěrné elektrárně. A tady to vidíme v zimě pomalu každý měsíc několikrát, když zafučí, tak ta německá cena je velmi nízká a ta česká je taková střední. A výsledek je, že třeba za celý loňský rok ty průměrné hodinové ceny v Německu byly asi o 7 euro nižší než v Česku. A když nebudeme stavit obnovitelné zdroje, což je naprosto legitimní rozhodnutí, tak musíme počítat s tím, že u nás ty ceny prostě budou vyšší.
1: Když se podíváme na ty okolní země, kromě Německa, tak ta velkoobchodní cena elektřiny, která vstupuje do těch konečných cen, samozřejmě tím podílem přes 50% zhruba, jak jsme na tom? Jsme hodně drazí pořád nebo se to zlepšuje?
0: Tak když se podíváme na celou Evropu, tak zdaleka nejlevnější ceny mají ve Skandinávii. Kombinace vodních elektráren, větrných elektráren, ve Švédsku ještě jaderek, tam přináší ceny mírně nad 50 euro za megawatt hodinu. Potom další oblast s velmi nízkými cenami je na západě Evropy, Španělsko s Portugalskem a Francie, ty se pohybují kolem 60-70 euro za megawatt hodinu. Ve Francii je to mix jaderný,

0: ale málo vnímáme, že mají i hodně obnovitelných. A ve Španělsku je to naopak, tam mají hodně obnovitelných a taky stále ještě nějaké jaderné. Takže tady ty bezemisní zdroje skutečně vytváří docela příjemnou situaci pro všechny spotřebitele. Střední Evropa je na tom docela slušně. Pohybujeme se kolem v Německu nějakých těch 111 euro na příští rok. V Česku je to teda teďko na obchodních trzích asi o 7 euro výš než v Německu. A pak, když jdeme dál na východ, na Balkán, Maďarsko nebo Rumunsko, tak ty se pohybují třeba kolem 120-130 euro na megawatt hodinu.
1: Pokud je o uhelné elektrárny, změnily se nějak predikce, od kdy se Česko vlastně změní z vývozce energií na dovozce, protože to jsou s tím, že se budou uhelné elektrárny zavírat dříve, než se čekalo. Podle té analýzy společnosti ČEPS z roku 2024 k tomu mělo dojít vlastně už letos, že se změníme z exportéra v čistého dovozce. Zatím tedy z ekonomických důvodů, ale jak ta situace se tedy vlastně vyvíjí?
0: Tam bych kladl velký důraz na to z ekonomických důvodů, protože i kdyby Česko mělo 5 nových dalších uhelných elektráren, tak se stejně stane dovozcem elektřiny, protože ten trh funguje tak, že vyrábí elektrárna s nejnižšími okamžitými výrobními náklady, s náklady na CO2 a palivo. A uhelné elektrárny s tím, jak bude dražší a dražší povolenka a levnější plyn, se dostanou víc a víc ze hry. Takže od sousedu k nám bude přitékat levná elektřina z obnovitelných zdrojů a do budoucna i levnější elektřina z plynovek a ty vytlačí právě ty hnědouhelné elektrárny.
1: A poslední spotřebitelská otázka na závěr. Ptala jsem se na to i pana Němečka. Jaký je váš názor na fixování cen domácnostmi v současné době? Má to teď smysl, když slyšíme, že do budoucna by měla ta cena klesat? Bavíme se teď o elektřině.
0: Myslím, že bych jen opakoval, co říkal pan Němeček. Závisí na tom, jaký máte apetit na riziko. Jestli si vsadíte na to, že hormuzská krize skončí rychle, nefixujte. Jestli myslíte, že se dlouho povleče a bude to eskalovat, zafixujte.
1: Poslali jsme právě spotřebitele do kasína a já každopádně děkuji za rozhovor.
0: Mějte se hezky a naschledanou.
1: Naschledanou. Pavel Řežábek, hlavní ekonom společnosti ČEZ, který byl naším dnešním hostem. Dnešní díl pořadu Peníze a vliv končí. Vrátit se k němu i ke všem ostatním dílům můžete na webu Stanice Plus a také ve všech podcastových aplikacích. Loučí se Jana Klímová.
2: Finanční svět jasně a srozumitelně vám vysvětlí ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Peníze a vliv. Nic osobního, prostě biznis. A řečí peněz. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Mezi trestné činy by mohlo od příštího roku přibýt používání pyrotechniky na stadionech. Zemřela americká zpěvačka Dolly Partonová, bylo jí 80 let. České volejbalistky jsou blízko postupu do osmifinále mistrovství Evropy. V Brně hrají proti Ukrajinkám. A zítra bude oblačno, je zataženo místy déšť, postupně se bude vyjasňovat, teploty většinou do 21 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Použití pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. Po jednání pracovní skupiny to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Přibýt by mezi trestné činy mohlo taky zahalování obličejů na stadionech. Změny jsou součástí novely zákona o podpoře sportu, kterou chce koalice předložit v září. Platit by měly od příští podzimní ligové sezóny. Zpřísnění trestů podle Šťastného požadují zástupci sportovního prostředí.
4: Není to rozhodnutí politiků, je to skutečně jasný požadavek ze sportovního prostředí, ať už jde o FAČR, tak o zástupce ligové asociace, tak i zástupce klubu.
3: Součástí změn je taky zavedení registru problémových fanoušků. Ten by spravovala Národní sportovní agentura ve spolupráci s jednotlivými kluby. O vymazání z databáze by mohli lidé v oprávněných případech požádat. Nejvyšší soud Spojených států umožnil prezidentovi omezit hlasování poštou. Soud tak rozhodl jen 2 měsíce před volbami, ve kterých se rozhoduje o míře moci Donalda Trumpa ve zbývajících 2 letech jeho mandátu. Státy, které se proti nařízení bránily, podle soudu neprokázaly dostatečnou újmu.
5: Soud dal zelenou prezidentskému dekretu Donalda Trumpa, který vedle voličských seznamů jednotlivých států zavádí prověřovací seznamy ministerstva vnitřní bezpečnosti. Ty chce využít ke kontrole voličů a ověření, že jsou americkými občany. Pošta má pak pomoct rozhodnout, kteří voliči mají obdržet lístky pro hlasování poštou. Tři liberální soudkyně nesouhlasily. Chyby při sestavování seznamů by mohly podle nich připravit oprávněné voliče o hlas. Některé státy už avizovaly, že se odvolají. Z Washingtonu je Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Partonová. Na sociálních sítích to oznámila její rodina. Partonová za svou kariéru získala přezdívku Královna country. Nejvíce se proslavila v 70. letech hitem Jolene. Ve videu na několikanásobnou držitelku ceny Grammy zavzpomínal její synovec Brian Seaver.
6: Dolly otevřela dveře pro generace zpěváků, skladatelů, muzikantů a snílků ze všech oblastí života i kontinentů. Díky jejímu příkladu jsme věřili, že všechno je možné. Nikdy neviděla dveře, které by nešlo otevřít, a dveře, které otevřela, tvořily a měnily historii.
7: Češky hrají proti Ukrajinkám na mistrovství Evropy ve volejbalu. Zápas na brněnském výstavišti sleduje reportér David Nekvinda.
8: Zápas před pár sekundami skončil, jak asi můžete slyšet, tak hala v Brně slaví. Češky porazili Ukrajinu 3-1, když vyhráli první set, v tom druhém ztratili, ale pak po setech 25-19 a 25-21 tedy dotáhli zápas k vítězství. Znamená to, že Češky už mají jistý postup do osmifinále evropského šampionátu. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
7: Tenistka Kateřina Siňáková vypadla na US Open ve druhém kole smíšené čtyřhry. S Britem Henry Pettenem podlehla v rozhodujícím super tiebreaku dvojici Monfils-Svitolinová. Do semifinále naopak postoupili Jakub Menšík s Karolínou Muchovou, kteří domácí pár Paul a Navarová porazili 4-1 a 5-3.
9: Překážky na pražském okruhu za Jesenicí a na D1 u Kroměříže. Na pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště pozor na překážku za Jesenicí. A v omezení na kilometru 1,5 stojí v zálivu kamion. Je označený světelnou šipkou, která ale zasahuje do části pravého pruhu a vybočuje se doleva. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy nepřehlédněte odstavená vozidla u Kroměříže. U sjezdu na Kroměříž západ na kilometru 258 stojí osobní auto, na místě už je šipka. O kilometr dál stojí už delší dobu kamion, ten je označený kužely. Na D5 počítejte s omezením u Berouna ve směru do Plzně. Na 19. kilometru teď pracují silničáři v levém pruhu. Projíždějte kolem nich opatrně. A na silnici 48 na obchvatu Českého Těšína se tvoří kolony kvůli novému omezení mezi kruhovým objezdem a mostem před Olší. Přes Olši kolony už se zkracují, směrem do Polska se zdržíte déle, a to kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno, je zataženo místy déšť nebo přehánky, postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v jižní části kolem 25 a na horách většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
10: Byl odchod sovětské okupační armády v letech 1990 a 91 bezproblémový? Už za chvíli se nad tím zamyslí Ivana Chmeldenčevová v repríze pořadu Jak to bylo doopravdy. Ale ještě předtím dostane slovo Pavel Hlavatý v repríze Archivu Plus. Připomene, jaké to opravdu bylo, když Sověti z Československa odcházeli.
11: Vzpomínky, zprávy, rozhovory, reportáže, ankety a analýzy, tedy odchod sovětských vojsk z Československa na počátku 90. let. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
2: Archiv Plus.
12: Já jsem kdysi jako historik někdy v 60. letech dostal do ruky paměti amerického ministra zahraničí Burnse, ty paměti se jmenují Speaking Frankly, on to vydal v roce 1947, to byl ministr Trumana ještě, ty Trumanovy vlády.
11: V rozhlasovém rozhovoru z roku 2011 zmiňuje disident a diplomat Jaroslav Šedivý, který se na zajištění odsunu sovětských jednotek výrazně podílel, odkud při jednání se Sověty čerpal inspiraci.
12: A on v té knížce má jednu kapitolu, ta se jmenuje Mistr Nět. Celý ty leta, ty tři po válce, sedal proti Molotovovi. A jak vždycky, když se někam došli, tak nakonec vždycky Molotov Nět. Ale pak se došlo k nějakému racionálnímu tomu. A on v té knížce říká, ze Sovětama jedna, to jsou vždycky tři fáze. První fáze, to je dělostřelecká palba, to je prostě silný nástup. Když to vydržíte, druhá fáze, to je už co za co. Co za co? To už je prostě handrkování, kšeft. A když vydržíte, tak nastane třetí fáze a tam už ten sovětský jaksi partner začíná jednat racionálně. Já jsem to ještě na začátku, když jsme začali jednat, my jsme měli každý den porady samozřejmě, protože tak mezi jiným já jsem tyhle ty věci dal jaksi k dispozici. To jsem poradil svým přátelům, jak máme na ně postupovat a hlavně, kde se nemáme dát.
11: Odsunu sovětských jednotek se během své tiskové konference ze 13. února 1990 vyjádřil prezident Václav Havel.
13: Delegace, která se sovětskou stranou odchod sovětských vojsk vyjednává, stejně jako vláda národního porozumění, stejně jako já osobně a stejně jako všechna naše veřejnost, máme samozřejmě eminentní zájem na tom, aby sovětská vojska co nejdříve a nejrychleji odtud odešla. Je to v zájmu politické stability v naší zemi a tím pádem politické stability v celé střední Evropě. Na druhé straně, po té, co jsem dnes v noci dostal poselství pana Gorbačova, jsem si uvědomil, že jsou některé aspekty, některé ze sovětské strany přeci jen musíme brát vážně, musíme vzít v potaz. Jsou některé aspekty toho problému, které jsem si já osobně dosud neuvědomoval. Například to, že nejde jen o těch 70 tisíc vojáků a jejich rodiny, ale jde hlavně o nesmírné množství munice, které tady za 20 let se naskládalo a kterou nelze jen tak za noc odtud odstěhovat. Ten celý odchod je spojen i s velkými vnitropolitickými problémy v Sovětském svazu, což jsou aspekty, které musíme vzít v potaz, ale nic to nemění na našem úmyslu jednat o tom, aby ta vojska co nejrychleji odešla. Čím dříve odejdou, tím větší politická stabilita bude v naší zemi i v okolních zemích.
11: 24. února 1990 došlo k dosud bezprecedentní události.
14: Několik desítek našich i zahraničních novinářů dnes navštívilo Milovice na Nymbursku, kde je umístěno velitelství střední skupiny sovětských vojsk v Československu. Byl mezi nimi i Václav Bálek.
15: V Milovicích dnes žije asi 10 tisíc sovětských vojáků a jejich rodinných příslušníků. Je to vlastně jakési město ve městě, kde jsou kromě kasáren i sovětské obchody, školy, kulturní zařízení a velká sídliště. I hned po příjezdu jsme si prohlédli milovický tankový pluk, hovořili jsme s jeho vojáky, ale abych pravdu řekl, z těchto rozhovorů jsme se toho moc nedozvěděli. Jejich odpovědi by se daly stručně vyjádřit větou služba je služba a když dostaneme rozkaz, tak ho prostě jdeme splnit. O svém osobním stanovisku k jejich přítomnosti u nás mluvit nechtěli. V Bleskově jsme si ještě prohlédli jeden výstrojní sklad a jednu jídelnu mužstva a pak už byla připravena tisková konference s velitelem střední skupiny sovětských vojsk v Československu generálplukovníkem Eduardem Vorobjovem. O samotném stahování sovětské armády už toho bylo v posledních dnech řečeno poměrně dost, takže jenom telegraficky. Jak už asi víte, probíhat bude ve třech etapách, přičemž první by měla být ukončena zhruba v květnu, druhá do konce tohoto roku a třetí v průběhu roku 1991. Už pozítří budou jako první odjíždět sovětští vojáci z Frenštátu pod Radhoštěm a z Domašova.
11: S odsunem sovětských jednotek byly spojeny i konkrétní technické problémy. Nahrávka pochází ze 27. února 1990.
16: Na severní Moravě včera začal odsun sovětských jednotek z území naší vlasti. Znamená to samozřejmě zvýšené nároky na železniční dopravu, zvláště když posléze půjde i o největší sovětskou posádku v Milovicích. Antonín Pečenka si proto k mikrofonu pozval náčelníka tamní železniční stanice Pavla Kilara.
17: Jak vy vidíte problematiku odsunu právě z hlediska železniční dopravy?
18: Již v dřívějších letech jsme zajišťovali převozy vojenské techniky na výcvik a denně jsme nakládali v průměru 3 vlaky po 25 vozech těžké bojové techniky a 3 vlaky po 630 vozech kolové techniky. Nikdy se žádné problémy nevyskytly a naši zaměstnanci dodrželi plánované časy odsunu.

0: Bude dostatek železničářů na tak velkou akci?
1: Lidi máme dost a jestli by nebyli, věřím tomu, že každý ze zaměstnanců odpracuje nějakou tu hodinu navíc, abychom tento poslední nápor úspěšně zvládli.
2: Náladu ve společnosti ilustruje rozhlasová anketa z 1. března 1990.
3: Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Jak se díváte na požadavek odchodu sovětských vojsk z našeho území?
4: Už by měli být pryč dávno, aspoň 20 let.
5: Jsem spokojen s tím jednáním v Moskvě a myslím si, že by to mohlo být možná i do konce roku, no ale to nemohu posoudit jako laik.
6: No čím dřív budou pryč, tím líp. Když to stihli sem za 24 hodin, tak by to mohli stihnout aspoň za 8.40 zpátky.
7: Já si myslím, že ten termín, který se podepsal, je příhodný, protože v současné době Sovětský svaz opravdu nemá možnosti, aby odchod sovětských vojsk zabezpečila, proto podporuji tu smlouvu, která byla podepsána.
3: Jaký je váš názor na odchod sovětských vojsk z našeho území?
8: No tak já myslím, že to pro každého stejný, jasný, aby odešli co nejdřív, že? Máme dost problémů i bez nich.
9: Já sice chápu jejich problémy sociální, ale nemohli přece počítat s tím, že tady budou na věky.
2: Komentářů, zpráv i minireportáží ze zahájeného odsunu sovětských vojsk bylo odvysíláno poměrně dost. Následující rozhovor 10. března 1990.
10: Severomoravské město Krnov je dalším městem, odkud začal dnes odsun sovětských jednotek. Odvoz bojové techniky sledoval i náš zpravodaj Pavel Šmíd.
11: Jsem na Krnovském nádraží. Je tu se mnou také předseda Městského národního výboru, inženýr Jaroslav Vrzal. Pane předsedo, co ztrácíte a naopak získáváte?
12: No tedy především získáváme. Získáme klid ve městě. Bohužel dopady budou velice nepříjemné. Musíme opravit 197 bytů a samozřejmě dát do pořádku s Československou armádou i narušené životní prostředí.
11: Kdy opustí město Krnov poslední sovětský voják?
12: Je zpracován přesný harmonogram. Dneska jste se sám mohl přesvědčit, že úkol byl zahájen. 26. března odjíždí poslední kolová technika. Zůstává tady ještě zpětný odřad v počtu asi 45 mužů, kteří budou zabezpečovat předávání vojenských objektů.
2: Rozhovor, který alespoň rámcově mapuje rozsah některých škod způsobených pobytem sovětských jednotek, byl odvysílán 1. června 1990.
0: U mikrofonu mám doktora Jana Švomu ze stavební geologie Praha. Vy už děláte průzkumy v Milovicích od roku 1974. Jaká je tedy situace v Milovicích teď v roce 1990?
13: V roce 1974 jsme zahájili průzkum právě z toho důvodu, že zde byly ohroženy zdroje podzemní vody pro Prahu v Káraném. Vybudovali jsme v okolí letiště Boží dar, kde je největší koncentrace znečištění, ochranou linií vrtů a prakticky do dneška ji čerpáme, abychom zamezili šíření znečištění směrem k vodárenskému jímání.
0: Do jaké míry je celkově zdevastována příroda pobytem sovětských vojsk?
13: Na první pohled jsou vidět zničené lesy, jednak jsou tam vyraženy celkem necitlivě k přírodě cesty, pojezdové cesty pro tanky a jinou techniku. Z části jsou zničeny stromy, exhalacemi a zejména účinky škodlivých látek. Bohužel ale to největší znečištění, to znamená znečištění podzemní vody, to na povrchu patrné není a to musíme mít celkem pracně hledat pomocí mapovacích vrtů.
0: Jak došlo k tomuto znečištění?
13: Z největší části neopatrnosti při přečerpávání benzinu, leteckého petroleje a pravděpodobně i úniky paliva netěsnostmi z potrubí a podzemních nádrží.
0: Co ovzduší?
13: Ovzduší je ovlivněno jednak v blízkosti letiště, to je běžný případ, úniky exhalátu z letadel, ale je na první pohled viditelné i kouřové mračky v okolí kotelny v Milovicích.
0: Jak dlouho se budou škody odstraňovat a jakým způsobem? Myslím, že asi nejhorší to bude právě s těmi zmíněnými spodními vodami.
13: Tady situace je komplikována tím, že do některých prostorů jsme se s vrtnými soupravami až do dneška nedostali. Znamená to, že musíme nejdříve vymapovat rozsah znečištěných podzemních vod, situovat zde asanační vrty a potom zahájit asanační čerpání. Odhadujeme, že čerpání může trvat, včetně těch dokončovacích vrtných prací, až 10 let.
0: A ten způsob odstraňování škod?
13: V první fázi použijeme běžné hydraulické metody, to znamená, budeme z vrtu očerpávat jednak pohonnou látku, jednak znečištěnou vodu, ty budeme opravovat a čistit, abychom vraceli do oběhu přírodního vodu vyčištěnou, čistou. A v závěrečných fázích, zhruba asi po jednou, dvou letech, použijeme bioasanaci, to znamená, využijeme organismů, které v podzemní vodě jsou přítomny, dodáváním živin a kyslíku, a tyto organismy potom rozloží zbytek rozpuštěných ropných látek.
14: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
2: Odsun sovětských jednotek probíhal, možno říci, bez větších incidentů. K nejvýznamnější kritické události došlo ve středu 9. ledna 1991. Ve vojenské základně v Bohosudově na Teplicku explodovala tanková munice. Při výbuchu zahynulo 17 sovětských vojáků. Rozhlasové noviny 21. ledna odvysílaly ukázky z dokumentárního pásma Lenky Weissové o této události. Z obsáhlé nahrávky uvádíme alespoň jednu ukázku.
15: Co nám řekl majitel vilky vzdálené jen několik desítek metrů od místa exploze?
16: Takhle v životě by jsem neřekl, že jako si může tady dostat, že tam mají takovou munici, že jako by nám pomalu spadnul barák. Já jsem byl přímo tady, jak teďko my sedíme, tak tady jsme byli já jako žena a matka moje, když ten výbuch se stal, protože to byla detonace obrovská. Až potom tady jsem utíkal k oknu a vidím ten kouř nad těma kasárnama, kde nahoru, a říkám, matce, ne, protože matka necelá vyjevená, co se to stalo. Já říkám, něco jim bouchlo vedle u těch Rusů. Tak jsme byli prakticky klidnější, protože tam to bouchá jako častěji, ne třeba takovýhle rány, ale furt takovýhle ty výstřely různý tam jdou jako slyšet. No ale jinak, no říkám, člověk už je na to tady takhle zvyklý, protože nám třeba dřív tak přes zahradu potůček, měl to by horský potůček. Když jsme tady ten barák koupili, tak to nám ještě ukazoval ten původní majitel toho baráku, říkal, pojďte si podívat, šel k tomu potoku, a to nelžu slovo, hodil tam sirku a ten potok chyt, ten hořel. No a jinak, co ještě, jak vám říkal bratr, tak to bylo soused tady vedle nás, tak dělal nový plot a on ho má z takových jako trubek, velkých trubek, ne, já už to měl nějaký asi, já nevím, musí starý nebo co, tak to dával nový, tak ty trubky vyndával a v těch trubkách našel naházený granáty. Jo, no až potom je potom hledal na zahradě a nešel ještě jeden hozený na zahradě. Normálně, asi jak tady chodí okolo, tak jestli si to chtěli zbavit, nebo ne. On má třeba, já nevím, asi 5letý nebo 6letýho kluka, může to na té zahradě najít.
2: Stručná sumarizace škod i výhledů do budoucna v souvislosti s odsunem byla odvysílána 8. března 1991.
10: Řada lokalit, v nichž působily v uplynulých 22 letech sovětské vojenské posádky, se pracně probouzí do nového života. Výjimkou nejsou ani východní Čechy, odkud se nám ozval zpravodaj Václav Martiník.
17: Bez ohledu na to, kolik vojáků zde pobývalo a jak dlouho jsou pryč, toto vypadá jako po bitvě. Vezměme namátkou východní cíp kraje. V někdejších lampasáckých bytech v Rokytnici v Orlických horách najdete dosud místo dveří jakési gumové plenty, ze zdi vytrhané dráty, a to je to nejmenší. Kolik jen strachu bylo mezi lidmi, když se u dětí školou povinných objevila munice. Z ní šel ovšem daleko větší strach v okolí Květné a není divu, vždyť ono mít za zády sklad, jeden z největších, jimiž sovětské jednotky na území spřátelených států disponovaly, není právě k popukání. Muničák patří minulosti, vojáčci pilně uklízejí, ale celý prostor pro jistotu převezme naše armáda. V dalších lokalitách se naštěstí dostane i na civilní sektor. Smělé plány mají v už zmíněné Rokytnici. Něco přijde zdemolovat, bývalá obří jídelna a kinosál však využijí. Část potravinářská výroba, část veřejnost jako tělocvičnu, herny či klubovny. A pak je tu asi 150 bytů schopných renovace. To ovšem přijde minimálně na 6 milionů korun. Uvažuje se také o úpravě objektu poblíž bývalého velitelství, a to na hotel s 240 lůžky, který by této podhorské oblasti časem přinesl zisk. I to však znamená nejprve investovat. Optimální řešení hledají i v České Třebové. Tady už několik budoucích uživatelů uzavřelo konkrétní smlouvy, mimo jiné Agrocentrum, Staviva, pekárny, železničáři. V části bytů nedaleko kasáren se dokonce bydlí. Zbytek na rekonstrukci čeká. Přihlásili se i soukromí pomocníci, mezi nimi první brněnská stavební. A tak obrázek v tomto cípu východních Čech, ostatně značně neúplný, například o střelnici v katastru lesního závodu Polička, za niž by se nemusel stydět ani vyslovený vandal, dává útěchu především v tom smyslu, že si obyvatelé konečně oddechnou. Ještě mnoho vody však uplyne, než to, co po nezvaných návštěvnících z východu zůstalo, bude alespoň z části připomínat stav před srpnem roku 1968.
2: 12. června 1991 zazněly následující informace k ukončení odsunu sovětských jednotek, doplněné o rozhovor s poslancem Michaelem Kocábem.
18: Už za několik dnů opustí Československo poslední sovětský voják. Dopadne-li vše podle představ organizátorů oslavného happeningu, odletí vrtulníkem z pražského výstaviště v pondělí 24. června večer. Tento symbolický akt však není žádnou ostrou hranicí mezi minulostí a budoucností. A tak už dnes musíme myslet na budoucnost. Není čas například na protisovětskou manifestaci, už proto, že prostý sovětský voják a vůbec každý prostý sovětský občan v roce 1968 žil pod tlakem komunistické totality a my jim jen můžeme upřímně přát, aby se z ní brzy definitivně osvobodil. Přitom ale ještě pořád musíme myslet i na tu minulost. Zůstávají po ní nevyčíslitelné škody. Tehdejší násilí nás vrhlo hluboko do ekonomické, ekologické i morální propasti. Možná by se dalo mluvit o bilionech nebo dokonce o trilionech korun, které by bylo nutné okamžitě investovat, abychom se dostali na úroveň, na které jsme hypoteticky mohli být, kdyby k okupaci nedošlo. Buďme však realisty. Jednání o náhradě způsobených škod teprve probíhají. Jsou o ním mostem, který naši vyjednávači staví mezi tragickou společnou minulostí a nadějí plnou budoucností. Výchozí stanoviska obou států jsou však natolik rozporná, že rozumný kompromis zatím není možný. Československé stanovisko všichni známe z tisku, ale jednání má dvě strany. Obě mají svou pravdu. Má-li být jednání dovedeno k úspěšnému závěru, je nutné dobře znát a chápat stanovisko opačné strany, proto jsem požádal poslance Michaela Kocába, aby se nám pokusil zprostředkovat pravdu, jak ji vidí Sovětský svaz.
19: Nejdřív si musíme říct, že názor na tuto otázku není ze strany sovětských představitelů jednotný. To za prvé, čili jestliže používám slovo sověti nebo sovětská delegace, vždycky zatím musíme vidět konkrétní lidi. Jsou tam takoví, kteří naprosto chápou politickou realitu dneška. Jsou takoví, kteří se s ní jenom velice těžko smiřují. A podle toho, kdo je v té první delegaci například, nebo v jakékoliv delegaci zastoupen, podle toho, jako se jeví názor sovětské strany, ale tak to není. Ten názor je širokospektrální. Ta delegace, která vyjednávala s námi o majetkoprávních a finančních záležitostech, respektovala usnesení sovětské vlády, že vstup armád Varšavské smlouvy na naše území a následný pobyt sovětské armády na našem území byl politicky chybným krokem. Tam je zajímavé to slovo chybný, že jo? Je to odsouzení, ale v určitých mezích. Je to politická chyba. Nicméně, protože byla právě v 68. vytvořena a podepsána smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk na našem území, považuji tento 22-letý nebo 23-letý téměř pobyt sovětských vojsk na našem území za právně legitimní. V tom je celý problém. A protože ta smlouva obsahovala i způsoby řešení škod, a tehdy se to samozřejmě plnilo, ale velice laxně, že jo, přivírali se všechny oči. Tak oni mají za to, že vlastně jsme vyrovnaní svým způsobem. Že už nám dluží jenom to málo z poslední doby. Tehdejší orgány skutečně jim to podepsali, že jo. V tom je celá ta problematika. Smlouva tedy zahrnovala tyto články, tyto paragrafy a ono se to nějak podle nich řešilo. Jenže to byla samozřejmě naše totalitní vláda, která si na sovětského partnera naprosto netroufla. Čili je to jejich stanovisko, proti tomu stojí naše stanovisko, že tento pobyt byl nelegitimní a že byl vynucen vojenskou silou. Ale není smlouva o dočasném pobytu anulována, či de facto platí. My jsme ji nemohli anulovat z toho důvodu, že by nebyl vůbec právní podklad pro dokončení tohoto pobytu, čili pro odsun samotný.
2: V rozhovoru z roku 2011 vzpomíná generál Svetozár Naďovič, který se za naši stranu také velmi výrazně podílel na realizaci odsunu sovětských jednotek z Československa. Poslechněme si na závěr jeho vylíčení samotného konce odchodu sovětských vojsk.
20: 19. júna jsme naložili poslední transport v Miloviciach. Připravili jsme se na podpis protokolu o skončení odsunu, který jsme podpísali v Černínskom paláci s plnomocněnci jak generál Vorobiev, tak generál Ducháček. A podpisuju smlouvu, hneď jsme byli přijati do obeda predsedom federálneho zhromaždenia Alexandrom Dubčekom, ktorému som mal ten najúprimnejší a najlepší vzťah. Nesmierne som si Šanibáčiho vážil. Tam sme sa troška zdržali. Čakal nás prezident Václav Havel. Troška som videl, že tam bola v protokolu nervozita, ale pán prezident nás tiež pekne prijal. 25. samozrejme ešte nebol koniec. Ešte sme boli s generálom Vorobievom a s Michaelom Kocábom na koncerte Paula Simona a Pražský výber. Nebudete mi veriť, sedeli sme medzi 20 000 ľuďmi. Nikto nemal žiadny provokačný, ani náznak. Každý s úsmevom sa správal ku generálovi Vorobievovi. 26. sme oficiálne boli pozvaní na sovietskú ambasádu na rozlučkový obed. A to najkrajšie prišlo 27. Z mojich posledných zásob vína, dobrého jedla, som dal pokyn k Beloch v Saloniku zriadiť takú prašťalnú komnatu. A tu sme sa rozlúčili s generálom Vorobievom. Potom dievča z mojej správy odovzdala kyticu generálovi Vorobievovi. Ten jej galantne boskal ruku, odišiel na schodíky svojho túčka, salutuje, drží kyticu v rukách a tá ruka by mala patriť mne. Fotil to náš dvorný fotograf Indra. Boli to najkrajšie okamžiky, keď tento lietadlo začínalo rolovať a keď sa začínalo zdvíhať a strácalo sa v horizonte. To som videl na všetkých, jaké vzrušenie sa zmocňuje. Asi ani keby sme sa dívali na Ginu Lollobrigidu pred 50 rokmi, by to s nami takto nezatriaslo.
2: V cyklu Archív Plus ste slyšeli pořad Když Sověti odcházejí, věnovaný odchodu sovětských okupačních jednotek z Československa na počátku 90. let. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.
14: Posloucháte 90. léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
21: Byl odchod okupačních armád Varšavské smlouvy z Československa bezproblémový? Příběh jednoho velkého a toužebně očekávaného odsunu, který probíhal od února 1990 do června 1991, připomene v repríze pořadu Jak to bylo doopravdy Ivana Chmeldenčevová.

0: pánové, slovy svého ministra Ševarnadzeho vás mohu ujistit, že nemáme zájem na ponechání vojsk v Československu, ale chtěli bychom, abyste vzali v úvahu i jiné okolnosti.
1: A jaké jsou to okolnosti, pane náměstku?
0: Pane ministře, pan Ševarnadze měl na mysli zejména vídeňské rozhovory o konvenčních silách a zainteresovanost západních zemí na zachování obou vojenských uskupení. Největší potíž je v tom, že požadujete plný a urychlený odchod našich vojsk. To je nad rámec našeho mandátu.
1: Nedomnívám se, že bychom předložili něco, co nebylo dohodnuto již v Moskvě. Záměr uskutečnit odchod sovětských vojsk je tedy totožný na obou stranách. A z hlediska vnitropolitické situace u nás a zřejmě i u vás je třeba ho realizovat.
0: Na včerejším jednání jsme potvrdili, že u vás nehodláme ponechávat vojska dlouho. Vzniká otázka o termínech.
1: Nejsem diplomat, budu hovořit naprosto otevřeně. Pokud jde o technické a dopravní problémy, podle našich výpočtů je možné uskutečnit odchod během půl roku. Byli bychom neradi, aby se vyskytly takové jevy jako v západní Evropě, například demonstrace kolem sovětských základen. Dosud to naši lidé nečinili, ale teď nevidí důvod k setrvání vašich vojsk. Připadalo by jim to jako rozpor mezi slovy a činy z doby stalinismu. Bylo by ideální, kdyby dohodu mohli podepsat Gorbačov a Havel v Moskvě. Národ by to pochopil jako symbol obnoveného československo-sovětského přátelství.
0: Nevím, podaří-li se nám připravit dohodu do návštěvy Havla v Moskvě. Hlavní problém nevidím jen v technické stránce. Část vojska může odejít i po vlastní ose. Mnohem závažnější je infrastruktura doma, která není ještě připravena.
1: Pro naši další spolupráci by bylo dobré, kdyby odchod vašich vojsk byl vyřešen co nejrychleji. Myslím, že naše jednání se začínají točit v kruhu.
0: Sovětské vedení nemusí dokazovat upřímnost svého úsilí. Nám nyní věří celý svět. Odročuji jednání.
2: Pane náměstku, klidně odejděte. My žádnou dohodu stejně nepotřebujeme.
0: Nerozumím, pane Dobrovský.
2: Vaše vojska jsou tu ilegálně a proto požadujeme jejich okamžitý odchod. A to bezpodmínečně.
3: V Praze 15. ledna roku 1990 jednal ministr zahraničí ČSSR Jiří Dienstbier, jeho náměstek Luboš Dobrovský a náměstek ministra zahraničních věcí Sovětského svazu Ivan Pavlovič Abojmov. Tématem byl odchod sovětských vojáků z tehdejšího Československa. V dnešním Jak to bylo doopravdy si budeme odpovídat na otázku. Byl odchod okupačních armád Varšavské smlouvy bezproblémový? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Dané jednání se konalo pouhých pár týdnů po událostech navazujících na 17. listopad roku 1989. Byl to jeden z hlavních cílů nové politické reprezentace, otázka pro historika doktora Oldřicha Tůmu.
4: Ano, byl to jeden z hlavních cílů tehdy nové politické reprezentace, ale nejen to, bylo to i očekávání celé československé veřejnosti.
3: Dané jednání bylo poměrně vyhrocené. Slyšeli jsme, že dokonce náměstek Luboš Dobrovský ho chtěl opustit.
4: Setkávala se tady celá řada důvodů a motivů na sovětské straně. Samozřejmě ta perspektiva byla úplně jiná než ta jednoznačná perspektiva československá.
3: Náměstek Abojmov se odkazoval na vídeňské rozhovory o konvenčních silách a dokonce zmiňoval zachování obou vojenských seskupení, tedy jak Severoatlantické aliance, tak Varšavské smlouvy. Co by to znamenalo pro Československo?
4: To, že Československo by zůstalo spojencem Sovětského svazu, bylo by začleněno do vojensko-politického seskupení vedeného Sovětským svazem, nebo možná tehdy, až se Sovětský svaz rozpadl Ruskem. V každém případě to jednání o odchodu sovětských vojsk Československa probíhalo ve velice dynamicky se měnící mezinárodní situaci a tomu také ta československá strategie musela odpovídat.
5: V lednu roku 1989 v Palachově týdnu se o otázkách pobytu sovětských vojsk živě diskutovalo v sekretariátech nezávislých hnutí i v ulicích Prahy. Požadavky československého disentu poprvé podpořili i některé instituce ze Sovětského svazu. Vedení Lidové fronty Lotyšska, pobočka Demokratického svazu v Leningradě, některé skupiny sovětských vědců a spisovatelů. V červnu roku 1989 se Hnutí za občanskou svobodu obrátilo dopisem na Andreje Sacharova a požádalo ho, aby se na sjezdu lidových poslanců zasadil o odsouzení sovětské intervence z roku 1968. Bezprostředně poté 10 představitelů československých občanských iniciativ zaslalo petici vládám a parlamentům zemí, jejichž armády se zúčastnily srpnového přepadení. Počátkem roku 1989 se ke vstupu spojeneckých vojsk vyjádřili zástupci klubu Obroda, kteří ve svém prohlášení zdůraznili, že intervence spojeneckých armád už nesmí být předmětem politického taktizování. Polsko a Maďarsko ve stejné době označilo účast svých zemí na okupaci Československa za neoprávněnou.
3: Píše v knize Česká cesta ke svobodě Petr Maximilián Husák. Slyšeli jsme názvy některých iniciativ. Kdo byli jejich představitelé a co bylo jejich cílem?
4: No například Václav Havel nebo Jiří Dienstbier, zkrátka lidé, s kterými se brzo poté po roce 89 setkáme v těch nejvyšších ústavních a politických funkcích.
3: K 10. výročí okupace, tedy v roce 78, Charta 77 existovala pouhý rok. Přesto tehdy už se v jednom ze svých dokumentů právě okupaci věnovala a dokonce o 10 let později, v roce 88, učinili výzvu sovětskému přehodnocení. Bylo to bezvýznamné?
4: Bezvýznamné to v žádném případě nebylo, neustále to připomínalo tu trpkou skutečnost, že Československo je už 20 let okupovanou zemí.
3: V roce 1987 přijel do Československa generální tajemník, nejvyšší představitel Sovětského svazu Michail Sergejevič Gorbačov. Měla jeho návštěva v tomto smyslu nějaký převratný význam?
4: V tomto smyslu určitě nikoliv, i když československá veřejnost nějaké gesto, nějakou distanci od srpnové okupace očekávala a třeba aspoň symbolické stažení části sovětských vojsk, nic takového nepřišlo.
3: Kdy došlo k zásadnímu zlomu?
4: Teprve v prosinci 1989 se Gorbačov a sovětské vedení od srpnové okupace z roku 68 politicky distancovalo.
3: Ocnění k realitě, to je název vzpomínkové knihy Jiřího Dienstbiera. Ten byl tehdy ministrem zahraničí.
1: 10 dní po nástupu do vlády 20. prosince 1989 jsme odletěli s premiérem Mariánem Čalfou do Moskvy. Na letišti na mě čekal Ševarnadze, jeho náměstek Ivan Abojmov. Po cestě na ministerstvo zahraničí jsme v autě spíše společensky konverzovali. Můj první dojem z něj byl rozporuplný. Viděl jsem, že je to inteligentní člověk, který rozumí své práci. Jeho vysoká sportovní postava vyjadřovala jistotu, tvrdost a odhodlání. Nebude to lehký partner při jednání.
3: Začteme-li se do dobových dokumentů, mohou se nám zdát některé pasáže jako takové trochu zbytečné slovíčkaření. Například sovětská strana navrhovala v dokumentech jednání o dočasném pobytu a československá o odchodu sovětských vojsk. Jaký to mělo smysl?
4: Ta výchozí stanoviska obou stran byla opravdu protikladná. Československé stanovisko vycházelo z toho, že sovětská vojska na území Československa přišla kvůli srpnové okupaci naprosto nelegálně z hlediska mezinárodního práva nezákonně a smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk z října 1968 byla vynucená a proto neplatná. Sovětská strana naopak vycházela z platnosti té dohody z října 68 a chtěla ji nějakým způsobem modifikovat. Chtěla minimálně ten odchod sovětských vojsk ze země protáhnout na několik let, možná na 5 let, čili proto se mluvilo o dalším dočasném pobytu vojsk.
3: 26. února roku 1990 byla smlouva o odchodu sovětských vojsk v Moskvě podepsána. V té době tam byl také na státní návštěvě Václav Havel a jednal s Michailem Gorbačovem. Rozhlasové noviny dne 27. února informovaly.
6: Ještě před odletem Václava Havla z Moskvy na letišti se s ním rozloučil Anatolij Lukjanov, bylo zveřejněno společné komuniké. Praví se v něm mimo jiné, že vztahy mezi oběma zeměmi mají být budovány na principech suverenity, rovnosti a nevměšování. Sovětská strana, konstatuje se dále v komuniké, vyjádřila politování nad neodůvodněným vstupem vojsk do Československa v srpnu roku 1968, který přinesl negativní důsledky pro další vývoj Československa a nepříznivě ovlivnil také mezinárodní situaci. Prezident Václav Havel pozval Michaila Gorbačova na návštěvu naší republiky. Pozvání bylo s díky přijato.
3: Politování nad neodůvodněným vstupem vojsk. sovětské stanovisko, které bylo zcela jiné než v předchozích měsících a letech. Bylo to tak jednoduché?
4: Tahle ta jednání se odehrávala v situaci, kdy ještě nebyly výzvy k odchodu sovětských vojsk ani z Maďarska, ani z Polska, ani z tehdejšího východního Německa. Československo vlastně v tomhletom ohledu svým způsobem proráželo cestu a myslím, že právě neústupný postoj československé reprezentace přiměl Gorbačova a vůbec sovětské vedení k tomu nakonec na tu československou verzi smlouvy přistoupit.
3: Smlouvu podepsali ministři zahraničí obou států, Ševardnadze za Sovětský svaz a Jiří Dienstbier za Československo.
7: V malachitové nádheře sálu Kremelského paláce, vyzařujícího píchu mocného a postaletí rozpínajícího se ruského impéria, jsme cítili radostné zarosti učinění z toho, že jsme rázně vykročili k obnově dlouho ztracené suverenity.
3: Emotivní slova. Byla opravdu ta dohoda tak přelomovou?
4: Z československého hlediska v každém případě opravdu to byl důležitý krok k dovršení úplné suverenity československého státu.
3: Zaspekulujme si, existovalo by nějaké riziko, kdyby tady sovětská vojska zůstala delší dobu, třeba z otočení politického vývoje?
4: To riziko asi bylo vnímáno právě aktéry těch jednání. Ta situace v Sovětském svazu zdaleka nebyla jednoduchá. Gorbačov měl i ve vedení komunistické strany v armádě spoustu nepřátel, kteří čekali na jeho chybu.
3: Byla tu zemská politická reprezentace jednotnou, co se týče požadavku odchodu sovětských vojsk?
4: V této době a v této otázce ano, tady panovala jednota.
3: Argumentem ze strany Sovětského svazu bylo opakování, že je to technicky náročné, téměř nemožné. V čem ta náročnost spočívala?
4: Z logistického hlediska opravdu celá ta operace jednoduchá nebyla. Ono to znamenalo přesunout z Československa do Sovětského svazu 10 000 vojáků, 1 000 kusů techniky, 10 000 rodinných příslušníků těch vojáků. To znamenalo najít pro ně ubytování, kasárna a tak dále a tak dále.
8: Z tiskové konference na předsednictvu vlády k ukončení první etapy odsunu sovětských vojsk můžeme uvést, že plán byl splněn beze zbytku. Československo opustilo více než 26 000 vojáků a spolu s nimi bojová technika na 8 500 vagonech. Problémy přetrvávají především v činnosti smíšené komise k odhadu škod v sovětských posádkách a výcvikových prostorech. Na výši škod totiž mají obě strany různý pohled. Zmocněnec sovětské vlády generálplukovník Eduard Vorobjov uvedl, že k dnešnímu dni na československém území zůstává 47 300 vojáků, 669 tanků, 1646 bojových vozidel a 84 letadel.
3: Plán odchodu sovětských vojsk, zpracovaný a dohodnutý, byl jistou teorií, poněvadž praxe byla složitější. Tehdejší poslanec Michal Kocáb byl předsedou parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk. V rozhovoru s publicistou Petrem Maximiliánem Husákem vzpomínal, jak v Praze na sovětské ambasádě bylo jednání poslanců nejvyššího sovětu a československá komise byla přizvána. Tehdy se vyjádřil, že, cituji, poprvé na vlastní kůži okusil, jak mohla vypadat v politice etapa normalizace. Sovětští generálové prý křičeli a požadovali, aby se celý odsun zpomalil. Další složitost se objevila, když Michal Kocáb a Alexandr Dubček odjeli do Moskvy.
9: Dubček měl přijetí u Gorbačova a jednání s poslanci jsem tedy vedl já. Po několika pozdravních větách se začala atmosféra mírně uvolňovat, aby po mé nepřípadné poznámce okupaci sovětskou armádou jsem připodobnil k okupaci německé, stvrdla vled. Celá komise v tom okamžiku zavlnila nevolí a dala mi najevo, že podobné myšlenky si nemůžu dovolit. Pochopil jsem, že to nebude jednoduché.
3: Píše Michal Kocáb ve vzpomínkové knize, když nebyl čas na hraní. Byl to stále stejný příběh.
4: Ano, ten příběh se několikrát opakoval a ty návrhy nebo požadavky sovětské, že se odchod musí zpomalit, odložit a tak dále, ty se opakovaly znovu a znovu.
3: Byla to záminka ze strany Sovětů?
4: Generálové samozřejmě neradi vyklízeli pozice v Československu nebo ve východní Evropě vůbec, čili jim byla každá záminka k tomu, že z těch či o něch důvodů ten odchod by se mohl odložit dobrá.

0: Ujišťuji vás, pane Kocábe, že tenhle výjezd je úplně zbytečný. Nikdo z vedení armády nemá zprávy, že by se na našem území nacházel sklad sovětských jaderných zbraní.
1: Tu zprávu musíme přece prověřit.
2: Gaspodin Kacov, to všecko fám. Zbytečně jsem vytáhl tolka člověkov.
1: Tak tohle je ten bunkr. Máme informace, že právě v něm má být ten sklad.
0: O tom nic nevíme. Je to zavřené na zámek. Tam se stejně nedostaneme.
1: To nikdo nemá klíče?
0: A kde bychom je asi tak vzali? Nemá to cenu, půjdeme raději domů.
2: Da, pojďo.
1: Děláte si ze mě legraci? Je to vysací zámek, na to by stačily obyčejné štípačky. Přátelé, občané, těší nás váš zájem, ale máme těžkosti. Nedošel by někdo z vás pro pořádné kleště?
3: Pane Kocáb, na tohle by mohla stačit tahle tyč. Ale ať ty lampasáci odstoupí, budu se muset rozmáchnout.
0: No dovolte.
1: Udělejte, co pán říká.
3: No a je to.
1: Díky. Tak co, pánové z Generality, půjdeme dovnitř?
2: A čemu?
0: Říkali jsme vám, že tam nic není. Je to opuštěný velín, nic víc.
1: Tak halt ty těžký dveře budu muset otevřít sám.
3: Já vám s tím pomůžu.
4: Jsme v roce 1990 v Bělé pod Bezdězem. Vrata se otevřela. A Michael Kocáb vzpomíná.
1: Prošli jsme chodbou a strnuli jsme. Dole pod námi byla montážní hala pro jaderné zbraně. Dalo se to poznat podle všech technických detailů. Najednou všichni přiznali, že to nebyl obyčejný bunkr. Hra skončila a oni řekli, ano, gaspodin Kocáb, je to tak. Toto zařízení mělo co dočinění s jadernými zbraněmi. Přiznali to naši i sovětští vojáci. Začali jsme bunkr procházet. Dole v montážní hale byl telefon. Vzal jsem ho do ruky a aniž bych cokoliv řekl pouhým sejmutím sluchátka, se mi dole zahlásil ruský hlas.
4: Opravdu nikdo nic nevěděl?
5: Českoslovenští politici ani generálové, ti komunističtí, opravdu asi nevěděli přesně, jestli tam jaderné zbraně jsou uloženy, eventuálně od kdy do kdy tam byly. V každém případě Sověti měli velký zájem už od poloviny 60. let na vybudování takových krytů, ve kterých by jaderné zbraně být mohly.
4: Ale zdálo se, jako by o daná zjištění ani zájem nebyl.
5: Se vzpomínek Michala Kocába to tak vypadá a vlastně ani dodnes nevíme přesně, jestli tam ty jaderné zbraně opravdu v 70. a 80. letech byly nebo ne.
6: Největší muniční sklad ve střední Evropě je už prázdný. To si měli možnost dnes kontrolovat poslanci federálního shromáždění a novináři v Květné na Svítavsku. Zajímavá byla informace o prodeji granátů.
7: Konečně už máme důkaz. Když jsme mluvili se sovětskou stranou o tom, že se prodávají zbraně, střelivo a munice do rukou našich občanů, vždy nám tvrdila sovětská strana, že nemáme důkaz. Tentokrát přímo pracovník federálního ministerstva vnitra inkognito koupil celou bedničku ručních granátů. Ty jsou uloženy na bezpečném místě a důkaz už máme v rukou.
6: Hovořilo se i o obchodování se sovětskými vojáky.
8: Tento objekt byl opravován pro potřeby jako armády sovětské podnikem OSP a když byla tyto práce přerušeny, tak prostě došlo v posledních 14 dnech k tomu, že byla demontována střecha, která je možnost udělat zezadu, to je střela bez krytiny a demontovány okna a prodány prostě.
6: Kdo komu prodával?
8: Sovětští vojáci prodávali našim občanům.
6: Jako perníkovou chaloupku, rukou společnou a nerozdílnou, odstrojili sovětští vojáci s našimi občany tento už napůl modernizovaný dům. Bohužel pro sovětskou stranu to před nadcházejícími jednáními o majetkovém a finančním vypořádání může být argument, že škody na budovách jsou dílem našich lidí.
4: Jak to vypadalo v místech, kde sídlily sovětské posádky? Odpovědí nám mohou být místní kroniky. V kronice města Bruntálu se můžeme dočíst.
0: V roce 1945 byli u nás sovětští vojáci vítáni s radostí a kyticemi květů. V roce 1968 jsme je vítali zlobou, nenávistí a zaťatými pěstmi jako okupanty. Proto, když obyvatelé Rýmařovské, Jesenické a Nádražní ulice slyšeli hukot odjíždějících kolon tanků směrem k nádraží, kde pro ně byly připravené vagóny, měli radostný pocit. Daleko příjemnější, než když slýchávali rachot tankových pásů při častých nočních cvičeních a výjezdech z blízkých kasáren.
4: Jak vlastní odchod sovětských vojsk probíhal?
5: Ten odchod probíhal po etapách, po vagónech, čili ty jednotky a jejich technika se navagonovaly na nádražích a odjeli po železnici. Ukončen byl až v červnu 1991.
9: Po příjezdu na letiště se generál Eduard Vorobjov, zmocněnec pro odsun sovětských vojsk, krátce zastavil s novináři. Zhodnotil nejen období od 26. února 1990, kdy byla podepsána Československo-sovětská dohoda o odsunu sovětských vojsk z Československa, ale vyjádřil se i ke vstupu sovětské armády do Československa v srpnu 1968.
10: Myslím, že podobné události se už nebudou opakovat. Naše politické vedení přiznalo, že neměli žádné opodstatnění a tím vlastně byly uzavřeny. Praktickým potvrzením toho jsou pak slova prezidenta Gorbačova i prezidenta Havla o tom, že mezi našimi zeměmi musí vzniknout nové vztahy, které budou založené nikoliv na síle, ale na vzájemné úctě, důvěře a suverenitě, bez ohledu na to, že Sovětský svaz byl, je a bude stále velikou zemí.
9: Krátce před 13. hodinou nastoupil generál do vojenského speciálu a odletěl do Kyjeva. Tím byla de facto ukončena 23-letá doba pobytu sovětských vojsk na našem území.
11: K odchodu posledního sovětského vojáka u nás uspořádal dnes klub angažovaných nestraníků shromáždění občanů na Václavském náměstí v Praze.

0: součástky Varšavské smlouvy. Co po nich zůstalo?
1: Ekologicky zničená krajina, rozsáhlá území, která teprve musela být vyčištěna od nevybuchlé munice, spousty staveb, které byly nepoužitelné, protože buď byly zdevastované, nebo neodpovídaly československým technickým normám. Z finanční perspektivy by se to asi dalo vyčíslit v řádech miliard korun.
0: Jistou pachuť vyjádřil ve svých vzpomínkách i Michal Kocáb.
2: Jedinou formou, kterou mohli vojáci odčinit škody, jež způsobili na krajině, stavbách, zařízení a na komunikacích, bylo finanční odškodnění. Ale jednání, která se rozjela až po ukončení odsunu, nakonec vyzněla dostracena. Sovětský svaz za zničené životní prostředí nezaplatil ani korunu.
0: Jak je to možné?
1: Asi především proto, že z československého hlediska tehdy bylo nejdůležitější trvat na co nejrychlejším odchodu sovětských vojsk a nekomplikovat tu záležitost dalšími zjevně velmi obtížnými jednání o odškodnění.
0: Je někdo konkrétně odpovědný?
1: Konkrétní odpovědnost dneska asi budeme hledat těžko. Já si myslím, že to je především dáno tou politickou situací na počátku 90. let, konec konců i vnitropolitickými poměry v Sovětském svazu a pozdějším Rusku. Sovětský svaz ani Rusko nikdy nezaplatili opravdu ani korunu nejen za zničenou krajinu, ale ani za životy a škody způsobené jednotlivým československým občanům během intervence a během pobytu sovětských vojsk na našem území.
0: Mluvili jsme o finančních a materiálních škodách, které tady zůstaly po těch uvozovkách zpřátelených armádách. Co dalšího zůstalo ještě mezi námi?
1: No, mnohem důležitější je to, co příchod těch armád znamenal. On znamenal prodloužení existence komunistického režimu a všeho toho marazmu a zaostávání, který s tím souvisel o dalších 20 let. To je konec konců mnohem důležitější než ty miliardy, které způsobil pobyt sovětských vojsk z hlediska čistě materiálního.
0: V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Byl odchod okupačních armád Varšavské smlouvy bezproblémový? A stejná otázka pro historika doktora Oldřicha Tůmu.
1: Bezproblémový v žádném případě nebyl. Byl to proces, který opravdu se pohyboval na hraně možného a myslím, že je potřeba vidět, že bylo velkým úspěchem, že se podařilo sovětská vojska dostat relativně rychle ze země.
3: Zbohem Československo. Těmito plakáty bylo ozdobeno posledních 12 tanků T-72, které opouštějí území naší republiky. Symbolického nakládání vojenského transportu, který dále obsahoval 24 bojových vozidel pěchoty, se kromě řady našich a zahraničních novinářů a zástupců velení střední skupiny sovětských vojsk zúčastnil také Michal Kocáb, který na malém briefingu potvrdil, že s posledním odcházejícím sovětským vojákem ukončí svou politickou kariéru. Stalo se ve středu 7. března 1991 v Milovicích a přáním všech přítomných bylo, aby už nikdy nemuseli žádné cizí tanky z naší země vyprovázet.

0: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Bombové útoky, atentáty, únosy a vydírání. Historii zla v mnoha podobách vypráví zářijová série Terrorismus.
1: The day of the jackal finally comes to an end.
2: The Unabomber. He began his reign of terror almost 18 years ago.
3: The Oklahoma City bomber was sentenced to death.
4: Die Bombe von Franz Fuchs, einem rassistischen Extremisten aus der Steiermark.
0: Kdo byl nejhledanější terorista světa? Ilić Ramírez Sánchez. Proč chtěl nadprůměrně inteligentní matematik Theo Kaczynski, zvaný Unabomber, bojovat s technickým pokrokem pomocí bomb? Kde se vzala nenávist Timothy McVeigha, kvůli které odpálil auto plné výbušniny u kancelářské budovy v Oklahoma City? A proč Franz Fuchs rozesílal dopisní bomby a odpaloval nálože v poklidném Rakousku? Cyklus Terrorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
5: 1948 Mevro. Mezinárodní výstava rozhlasu plná paradoxů.
6: Měla být mezinárodní, ale byla spíše národní.
7: Například britská BBC na protest proti komunistickému převratu odvolala svou účast a tím pádem se na výstavišti...
5: Nadlouho bylo Mevro poslední oslavou rozhlasového vysílání.
8: Jsme tam získali vlastně dva tehdy v rozhlase nováčky. To byl Pavel Kohout a Karel Kincl, kteří vlastně byli absolventi Dismanova souboru. Je to tak, Karle?
9: Ano, tak my jsme tam tenkrát s Pavlem přišli a když jsme tam přišli, tak jsme se zeptali, co tady budeme dělat. A dostalo se nám asi této odpovědi, tak dělat tady můžete všechno, úplně všechno, jenom nedělejte hlouposti.
5: Tradiční a zároveň moderní a inovativní.
6: Výstava Mevro přinesla do rozhlasové práce přitažlivou metodu živého vysílání. Pokračuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
10: Do tohoto studia se vešlo 500 diváků a na pódiu vystupovali různí hosté, rozhlasoví redaktoři a tak dále. Ale ti hosté měli možnost do vysílání zasahovat svými otázkami, reportéři jim kradli otázky, hosté vznášeli požadavky na to, co chtějí slyšet za hudbu, a tak třeba rozhlasoví pracovníci běželi do skladu, který byl taky na výstavišti, sehnat tu konkrétní desku a zase ji běželi zpátky pustit. Že se vlastně začaly smívat hranice mezi publikem a rozhlasovými pracovníky a začala vznikat jakási symbióza.
5: Na živé a interaktivní vysílání používané dodnes musel ale Československý rozhlas v nesvobodných časech nadlouho zapomenout.
6: Na jaké reakce od lidí na výstavě Mevro rozhlasoví pracovníci ještě po letech vzpomínali?
5: A proč z této oslavy rozhlasu zůstala v našem archivu pouze znělka? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
6: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Sněmovna přerušila projednávání návrhu na změny rozpočtových pravidel. Policie na Slovensku překazila útok na továrnu na bezpilotní letouny. České volejbalistky vyhrály nad Ukrajinou a zajistili si postup do osmifinále evropského šampionátu. A zítra bude oblačno, zataženo místy déšť. Postupně se má vyjasňovat, teploty většinou do 21 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Návrh na změny rozpočtových pravidel budou poslanci znovu projednávat zítra ráno. Debatu dnes po 11 hodinách přerušili. Novelou zákona se zabývají znovu kvůli tomu, že ji nepodepsal prezident republiky a poslancům ji vrátil. Zítra bude podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD pravděpodobně zařazené hlasování na pevný čas.
12: Předpokládám, že budeme kolem tak 13.30 hlasovat, ať bychom tedy to veto prezidenta přehlasovali, a potřebujeme, aby jsme mohli sestavit státní rozpočet, protože občané už čekají na to, že budou zajištěné důchody, budou zajištěná podpora zdravotně postižených, stavby nemůžeme zastavit, rozhodně nechceme rozpočtové provizorium.
11: Slovenská policie zmařila připravovaný žhářský útok na továrnu na východě země, kde se vyrábějí bezpilotní systémy. Z jeho přípravy obvinila 3 cizince, kteří podle vyšetřovatelů jednali na objednávku. 2 zadržela na Slovensku, 3. v Německu. Kdo si měl útok objednat, ani na jaký konkrétní závod trojice mířila, policie zatím neuvedla.
13: Na připravovaný útok upozornila policii slovenská civilní a vojenská rozvědka. Při zásahu pak kriminalisté zajistili ručně vyhotovený plán, telefony, nářadí a větší množství zápalné směsi. Útok mohl podle policie ohrozit asi 70 zaměstnanců a majetek za desítky milionů eur. Výroba bezpilotních systémů se na východním Slovensku před 2 lety rozšířila o nový závod. Jeho stroje se využívají například ke kontrole hranic, mapování nebo monitorování potrubí a požárů. Jestli právě tento závod měl být terčem útoku, policie zatím neuvedla. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
11: Společnost Cream přerušila demolici požárem poničené budovy 34 ve zlínském továrním areálu. 11-patrovou budovu chce firma zachovat. Stav proto prověřují statici. Jejich verdikt by mohl padnout do 14 dnů, říká mluvčí firmy Marcel Schmidt.
14: Vlastně jsou v tom zainteresovaní 2 statici a pak samozřejmě sekundárně nějaké vyjádření a součinnost stavebního úřadu a případní památkové péče, která ale tu aktivitu podporuje.
11: České volejbalistky si zahrají 8. finále mistrovství Evropy v Brně. Pomohlo jim k tomu vítězství 3-1 nad Ukrajinou. Pokračuje nahrávačka Pavlína Šmídová.
15: My si toho strašně ceníme, že to bylo za 3 body. První set jsme Ukrajinky přejeli, potom oni začali servírovat, zatlačili nás. Vůbec jsme to neměli jednoduchý. A myslím si, že jsme prostě silou vůle to utáhli na vítězství za 3 body. Takže prostě pochvala pro celý tým. A prostě je to kolektivní sport a za mě je to úplně super, že si můžeme takhle pomoct vždycky na 1 bod, na 2 a prostě zasloužený.
11: Na šampionátu se české volejbalistky znovu představí ve čtvrtek, kdy odehrají poslední zápas své skupiny proti Bulharsku. Pokud i toto utkání vyhrají, zajistí si výhodnějšího soupeře pro play-off.
16: Omezení na D5 u Berouna a překážky na D1 u Kroměříže. Na dálnici D5 počítejte s omezením u Berouna ve směru do Plzně. Na 19. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Projíždějte kolem nich opatrně. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy pozor u Kroměříže. U sjezdu na Kroměříž západ na kilometru 258 stojí osobní auto v odstavném pruhu, už je označené šipkou. O kilometr dál pak nepřehlédněte stojící kamion, jsou za ním kužely, které částečně zasahují do pravého pruhu. A na silnici 48 na obchvatu Českého Těšína vás zastaví omezení mezi kruhovým objezdem a mostem přes Olši. Dlouhé kolony už se ale netvoří, je to jen na pár minut v každém směru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Zítra čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno, je zataženo místy déšť nebo přehánky, postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů a v jižní části území až kolem 25, na horách naměříme většinou kolem 14 stupňů. A v noci dnes čekáme, že se ochladí na 15 až 11 stupňů a bude převážně oblačno, je zataženo místy, taky počítejte s deštěm. Tolik zprávy.
17: Posloucháte Český rozhlas Plus.
18: V recenzích na svůj román se dozvěděl, že napsal precizně vystavěné, ojedinělé mistrovské dílo a že jeho psaní je mocně okouzlující. Bezmála dokonalé dílo, dalo by se říct. Jenomže hrdinku jeho románu Systémy něhy touha po dokonalosti ničí. Na druhou stranu, co by s námi bylo, kdybychom se touhy po dokonalosti zřekli? Hostem hovoru je držitel ceny Jiřího Ortena, dvojnásobný držitel ceny Magnesia Litera a Českého lva, autor románu Systémy něhy, spisovatel Marek Šindelka.
17: Hovory.
18: Dobrý den a vítejte.
19: Dobrý den.
18: Co se děje v románu Systémy něhy?
19: No, děje se tam toho relativně dost. Já mám pocit,
18: předpokládám, že... Předpokládám, je to román.
19: Ano. první řadě si myslím, že se tam hledá otec, že hlavní hrdinka, která se jmenuje Ada, tak pátrá po tom, kdo to byl její otec. V tom si myslím, že je podobná mně. To jsem jí tak nějak vložil do života, protože sám jsem celý život hledal svého otce, který zemřel, když mi byly 2 roky, a nějakým způsobem tady tahle zkušenost mě, myslím, ne, že by to bylo nějaké trauma, ale silně mě ovlivnila, a myslím si dokonce i v tom, že jsem se stal spisovatelem. Jo? Tady ta zvláštní černá díra v mém životě mě donutila nějakým způsobem nastartovat imaginaci. Jo? Že vlastně jsem zpětně, když jsem si dával dohromady, proč vlastně jsem začal psát, tak možná právě proto. S tou mojí hrdinkou je to trochu jinak. Ta je hudebnice a odezírá vlastně z různých stop, které její táta, který v jistém, v jejím vlastně útlém věku ji opustil a nechal po sobě řadu stop, tak ona vlastně z těchto stop se pokouší odečíst, kdo to byl.
18: Řekněte mi, to hledání otce, ta touha potom být dokonalá v tom hledání, ta plyne z té touhy završit otcovo dílo, a nebo nějakým způsobem zacelit tu mezeru, která v tom životě té Ady je?
19: Já myslím, že obojí do jisté míry. No. Ona má ve svém životě naloženo, myslím si, že víc než řada lidí, protože ten její tatínek ji tak nějak zvláštně naprogramoval, předdefinoval, jo, v tom, co ona dělá, o co usiluje. Vložil jí vlastně do hlavy jakoby utkvělou myšlenku uspět, jo? Zavděčit se vlastně tomu otci v tom, co on dělal, uspět vlastně na tom poli, které on sám si vytyčil, protože on byl taky výborný hudebník, pianista a varhaník, jenže vlastně vinou té touhy po dokonalosti si zničil svůj hlavní nástroj, a to je jeho ruka. Jo? On si vlastně přecvičí ruku a tím se mu uzavře ta hudba, jako kdyby najednou už mu nepatřila, jako kdyby od něj nějakým způsobem byla odejmuta. A ta Ada, ta hrdinka, touží vlastně tak trochu naplnit to, kde on selhal. Jo? A proto si myslím, že tak zuřivě usiluje o tu dokonalost, o tu preciznost, vlastně o to dokázat celému světu, že je nejlepší, ale zároveň tím strašně samozřejmě trpí.
18: Sám jste rodič, předpokládám, že někde ve spolu je taky úvaha, do jaké míry své děti předurčujeme tím, co bychom pro ně chtěli, co bychom chtěli, aby převzali od nás a nějakým způsobem zdokonalili. Je to vaše téma?
19: Rozhodně. A je to moje téma vlastně jednak moje vůči mým dětem, kde se snažím je nepřetížit, nenaložit toho na ně.
18: To už je poučený rodič, reflektovaný.
19: Doufám pevně. Protože to mě děsí, jo? A mám pocit, že to dneska ve společnosti nějakým způsobem visí, že je možné udělat ten projekt životní zleda z čeho, a samozřejmě z těch dětí to hrozí velice často, jo? A skoro lidem, kteří jsou nějakým způsobem perfekcionističtí, tak ty děti jsou hned po ruce, jo? A je možné se na nich nějak realizovat, navalit na ně všechny svoje ambice. A ty děti pak, myslím si, se pod tím různě křiví. A na druhé straně já sám mám pocit, jak jsem zmiňoval, že jsem vyrůstal bez táty, tak tahle zvláštní prázdnota, jo, na té jedné straně rodičovské, tak mám pocit, že mě nutí pořád něco jakoby někomu dokazovat. Já o tom často přemýšlím, o co jde, jo, o komu to vlastně chci dokázat, jako jak se zavděčit mrtvým, jo, co to je vlastně za zvláštní tah nebo pres, jo, tlak, který ve mně pracuje. A to samé řeší ta moje hrdinka. No. Já jsem to na ní jakoby chtěl prozkoumat.
18: Zároveň, když jsme ještě ve vaší knize stále, ještě jsme nevykročili, tak Ada, vy říkáte, že je koncertní klavíristka, ona je pojmenovaná taky podle sledu tónu ADA, to ten tatínek si všechno tak jako hezky vyprojektoval. Ale zároveň víme, že neexistuje dokonalá interpretace hudební skladby, že prostě nic takového na světě není, že prostě existuje zápis a pak jsou možnosti interpretace, ale není nic jako dokonalá interpretace. No, tak odsud se možná dostáváme k něčemu, co tu dokonalost zpochybňuje?
19: Rozhodně. Myslím si, že právě o tom celý ten román taky je, jo? O interpretaci hudby, ale zároveň interpretaci toho, co nám po sobě nechali naši nejbližší. Jo? Mě strašně zajímá, jakým způsobem se propisují určité věci skrz různé generace. Mám pocit, že jsem to řešil nejvíc předtím už ve své knize Mapa Anny, kde se tady ty zvláštní transféry a štafety taky objevují. A mě prostě fascinuje a zase osobně zajímá, jak se někdy vyrovnáváme s věcmi, které nejsou naše, jo, které do nás prostě zanesli naši rodiče, problémy, které sami nedovedli vyřešit, tak nějak jako zvláštně takovou šachtou schodí skrz tu generační propast na další generaci a ty děti se s tím pak potýkají, přestože to nejsou vlastně už jejich problémy. Jo. A přesto formují a někdy deformují jejich životy.
18: Možná bych tu první část rozhovoru, kde jsme stále ještě ve vaší knize Systémy něhy, uzavřel otázkou, jestli by Adu, čili vaši hrdinku, anebo vás, potěšilo, kdyby někdo řekl, celý táta.
19: No tak já myslím, že to tak chtě nechtě je. Jo. Můj táta zemřel docela kuriozní smrtí, teda jen tak na okraj. On běžkoval a zmrznul, když byl na běžkách. V zimě prostě běžel přes kopec, posadil se pod strom, aby si odpočinul a usnul a už se neprobudil.
18: Jo. Takže, v Krkonoší?
19: Ne.
18: Vízevský,
19: ne? Ne, bylo to u Svojanova, kde tenkrát jsme bydleli, když mi byly 2 roky. Takže jako žádné velké hory, nic zásadního. Pro mě je to taková jako pohádka mého života. Jo. A já samozřejmě ze všech sportů na světě nejradši běžkuju. Každý rok jezdím v zimě, jakmile napadne první sníh, tak už mě to táhne do hor. Já jezdím teda do Krkonož nejvíc, ale prostě to miluju. Nějak něco, ten šum sněhu, já nejradši teda běžkuju sám a jenom poslouchám tu krajinu. No a nechci z toho dělat víc, než to je, nebo nějaký patos. Jo. Prostě to nějak ke mně mluví zvláštně, jo, tahle věc. Táta hrál na kytaru, já jsem celou pubertu nechtěl být nic jiného než kytarista, psal básně, moje první kniha byla sbírka básní. To už je jakoby několik stop, které jsou zcela evidentní. A říkám si, no, je to zvláštní, jak to funguje, kolik podivných jako rituálů člověk světí v tom svém životě, kolik zvláštních jako výročí slaví, které vůbec o nich netuší, jo, a přesto se možná vztahují k mrtvým, jo, nebo aspoň v mém případě to tak je a to mě něčím fascinuje, co vlastně jsme, jo, co se děje pod hladinou, pod tou špičkou toho ledovce, co v nás pracuje jednoduše.
18: Hostem hovoru je spisovatel Marek Šindelka.
0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: My už jsme zmínili, že tématem, které obhlížíte ve vašem románu, je dokonalost. Snaha o to být precizní, dělat věci dobře. A já jsem si sám pro sebe udělal cvičení, kolik bych shromáždil argumentů pro dokonalost, ve prospěch dokonalosti. Tak chceme dělat věci pořádně, chceme, aby druzí dělali věci pořádně, aby věci byly ucelené. Jaký máte vy argument pro dokonalost?
19: Já nevím, jestli pro ní mám nějaký argument, jo? Ale jednoduše ji pozoruju kolem sebe ve světě, tu touhu po dokonalosti a nejen u sebe, ale obecně ve společnosti taková ta zvláštní mantra, jo, jako něco se svým životem udělat, nějak to vystavit, udělat kariéru, někde uspět.
18: A to mluvíte o cíli života, vlastně zvolit si cíl a ten dokonale naplnit, je to
19: ano,
18: tak?
19: Ano, a zároveň, jasně, ta dokonalost, nebo dejme tomu ten perfekcionismus, který mě v té knize hodně zajímal, tak to už je nějaká, to už si myslím, že brousí určitou hranu, jo? Že už to je skoro jistá deviace, by se dalo říct, kde už vlastně ztrácí soudnost, ztrácí měřítka, začíná toužit po něčem, co už mu možná škodí z druhé strany. Ale myslím si, že to v té knize to vyprávím skrze hudebnici, skrze hudební interpretku, která je prostě posedlá přesným výkonem, jak už jsme se bavili. A to je svět, kde je to velice dobře zřetelné, si myslím, jo? Kde se dá na to velice dobře hledět, protože tam jde o naprosté milisetiny, co se týče jako umístění tónu na nějaké, jo, ose, o, jako milisetiny pohybu, kterým se přitlačí ještě klávesa, a to všechno jakoby je slyšet, to se měří, to se hodnotí na nejprestižnějších soutěžích. Já jsem to klidně mohl psát nakonec třeba o kulturistech, kdyby na to přišlo, jo, ale pro které mám nějakou taky zvláštní slabost mimochodem, jako, protože to je taky nějaká, já mám pocit, vlastně příbuzná věc, jo. Člověk hrozně systematicky buduje vlastní tělo tak, aby odpovídalo nějakému perfektnímu tvaru. Jo, a myslím si, že by se to dalo krásně psát o sportovcích, o čemkoliv. Já jsem si prostě vybral hudebníky, hudebnici.
20: My jsme spolu v takové zvláštní situaci. My jsme spolu v rozhovoru. A vy jste sám nedávno v jednom interview řekl, že dialog a psát rozhovory není úplně vaše téma. A já jsem přemýšlel, co by byla vlastně, jestli existuje něco jako dokonalý rozhovor. Co by bylo jako dokonalostí v našem případě. Jo? Tak jestli máte nějaký nápad.
19: Dokonalý rozhovor. No.
20: On je vždycky nutně torzovitý. Vždycky nutně nahodilý a nikdo z nás dvou ho nemá pod kontrolou. To je, myslím, ten hlavní problém. Dokonalost vždycky chcete mít pod kontrolou.
19: No, dokonalý rozhovor vám teďka se snaží prodat spousta technologických firm skrz AI, že jo? Jako kde člověk vlastně dostane k tomu rozhovoru v podstatě nějakou repliku sebe sama nebo někoho, kdo je naprosto servilní, odpovídá na všechno, přitakává vám na jakýkoliv nápad, že je vlastně výborný.
20: Ale to není rozhovor v pravém slova smyslu, to je samomluva dovedená do dokonalosti.
19: Právě, a to byla první myšlenka, která mi bleskla hlavou, je, že dokonalý rozhovor je samomluva samozřejmě, jo? Protože člověk nemá nikoho, kdo by mu narušoval nebo kde by probíhala nějaká koroze jeho vlastních názorů a myšlenek, jo? Ale to je nezdravá věc, že jo, strašně.
20: Tak jinak, existuje dokonalá věta. Poznáte dokonalou větu? Knihu jste vydal po 10 letech, tak já si vás představuji jako člověka, který proklepává každou větu, jako ten kámen, jestli se to nerozdrolí. Jak vypadá dokonalá věta?
19: No, myslím si, že poznám větu, která se blíží dokonalosti. Těžko říct, jestli existuje dokonalá věta. Ale myslím si, že je to podobně jako se vším. Jo? Prostě ta dokonalost neexistuje jako taková v čirým stavu.
20: Konkrétně jde o rytmus nebo o volbu výrazů?
19: Všechny tyhle věci. Jako rytmus je strašně důležitý a mám pocit, že podceňovaný v literatuře, jo? Že málo kdo, jo? Ale kromě básníků, jo, si myslím, že by bral rytmus jako tak stěžejní věc, tak důležitou. Já se o to nějak pokouším se v tom zlepšovat, jo. Třeba tím, že si čtu ty věci nahlas nebo nějakým způsobem se snažím si je přeříkávat. Já potřebuji, aby ta věc měla určitou skoro až, když to úplně přeženu, jako repovou kvalitu, kde to trochu klape, kde to má nějaký takt. To není nic, to není žádná duchařina, jo. Prostě, když mluvíme, tak nějakým způsobem začleňujeme tu promluvu do rytmu vlastního těla, že jo, do toho, jak nám tepe srdce, jak dýcháme. A tak, aby jsme tu větu nějakým způsobem zaokrouhlili, tak ji přizpůsobujeme i v tom myšlení a myslím si, že takhle nějak to funguje na tom papíře pak. No.
20: Co touha po dokonalé rodině a po dokonalém vztahu? Konec konců o ničem jiném ta vaše kniha není. Je to touha po dokonalosti ve vztazích a po dokonalosti v té rodinné konstelaci. No, existuje to?
19: Já právě myslím, že to je taková bolestivá záležitost téhle doby, jo, že si myslím, že možná jsme na ty vztahy taky uvalili toho moc. Jo, tady ta představa, že potkáme někoho naprosto dokonalého a my proto, já nevím, nebudeme muset udělat za stolík, nebo já nevím, jako kdyby se to převažovalo na stranu toho druhého, jo, a vztahy jsou nutně nedokonalé, stejně jako když jste říkal, když jste zmiňoval ten rozhovor, to je nutně nedokonalá forma, ale díky bohu za to, protože to jenom ta generuje něco uprostřed, že? Něco, co se tvoří mezi těma lidma, jenom nepotvrzuje jednoho z nich nebo druhého. Ale,
20: v tomhle smyslu, ten vztah Ady k tomu jejímu otci, byste řekli, jaký vlastně? Je to touha zdokonalit tedy ten jeho odkaz, nebo touha navázat vztah, který by se dokonalosti blížil skrze tu hudbu?
19: Já mám pocit, že to je v první řadě touha ho pochopit to, proč odešel, proč ji opustil, protože on, když jsem zmiňoval, že si přecvičí tu ruku a sehroutí se mu kariéra, prostě tak to vede k tomu, že on se rozejde potom s matkou Ady, s její maminkou a odejde vlastně od té rodiny, a to nedokáže pochopit, snaží se na to přijít. Jo. Ale v druhém plánu vlastně samozřejmě hledá nějakou možnost, jak s ním vést rozhovor, ale zase jo, to místo naproti ní už je prázdné. Tam je taková scéna například, protože ten tatínek jí naučí jako malou hrát šachy a občas spolu hrajou šachy. A ten otec, když je na tom, pak už začíná pít a při takové příležitosti vlastně tu Adu několikrát nemilosrdně za sebou porazí. A ona vlastně propukne v takový dětský vztek smíšený se smutkem, že jí prostě takhle rozdrtí. A později v životě nad ním ve všech těch partiích je schopná vyhrát tisíckrát, že on si je zapamatuje a najde nádherné, krásné, objevné způsoby, jak ho porazit, jenomže je to úplně jedno, že? Protože nad mrtvýma se vyhrát prostě nedá, jo? Nebo nějakým způsobem navázat ten kontakt, když to převedu na ten rozhovor, tak se s nima dá mluvit do nekonečna, ale oni vám stejně jakoby neodpoví plnohodnotně.
20: A člověk by řekl, že šachy jako hra a dokonalost se k sobě nutně nemusí vztahovat, protože vy nemáte předem zaručený výsledek ani při dokonalé přípravě, protože je tam protihráč a vy jste do jisté míry vázán tím, co udělá on. Tak jak se do toho celkového obrázku, protože vy šachům věnujete v té knize pozornost, jsou tam důležité?
19: No, je to jeden z těch systémů, o kterých se tam píše. A mě hlavně fascinovalo, co tady u těchhle, no, u šachu je to složité, je to tak, je tam protihráč, ale zároveň tam jde strašně o to pochopit jemné niance té hry, pochopit všechny zahájení, všechny obrany a pak teprve se to dostává.
20: Ten systém,
19: jo. Ale mě strašně zajímalo, co všechno v těchhle téměř strojových systémech, což šachy jsou tak na pomezí umění a hry, jo, to je samozřejmě velký svět, který mě fascinuje, ale kde v nich se může skrývat ta něha, jo? A teď v těch šachách, konkrétně v té knize, tam ten otec jakoby toho zakódoval poměrně dost a ta hrdinka to začíná odečítat z různých pozic na šachovnici, které si pamatuje, že jsou to vlastně takové skoro tajné šifry, které on jí zanechal. Stejně tak si vytvoří až jako obsedantní vztah k pianu, což taky stroj, strašně důmyslný, kde jenom když člověk se dotkne klapky, tak uvede do chodu asi 60 součástek toho mechanismu.
20: Já bych vám věřil, že to číslo máte vyzkoumané, protože míra vašich příprav podle toho románu to tak vypadá, je neuvěřitelná. Co jste musel vyrešeršovat, čili těch 60?
19: No, to je to asi 54, ale
20: 54.
19: Nevím, ne, kecám, ale no, ve všech těchto věcech mě prostě fascinovalo, jak se tam může vepsat člověk, jo? Co to je, kde ve stroji může člověk zanechat svoji stopu a stopu nějaké něhy vlastně.
20: A taky v životě, který je řetězem příčin a důsledků.
19: Ano, no, přesně tak.
20: Hostem hovoru je spisovatel Marek Šindelka. A ještě jedno téma jste pro své čtenáře a možná pro nás ostatní taky vyzkoumal, a to je ruka. Já jsem už dlouho nečetl takový popis něčeho, co je nám tak vzdánlivě známé, protože nám to všem, skoro všem, mám byli to štěstí, vyrůstá z ramene. To je velká oslava ruky. A teďka se chci jenom zeptat, je to ruka nebo jsou to ruce? Protože vy často popisujete, že ruka je nějaká. Já si říkám, tak ruka je párový orgán, ale většinou to máte v jednotném čísle.
19: Tak, ale je to myšleno asi.
20: Je to myšleno,
19: no, obecně.
20: Já nevím, jestli to má nějaký význam, když je to tak dokonale sestrojeno.
19: Zase souvisí to, mně se, když jsem to psal, tak se začaly tvořit určité takové až trsy motivů, jo, kdy z toho opouštění postupně mě začaly fascinovat takhle, jak jsem začal zmiňovat ty stroje a určitá mechaničnost i našich životů a i citu do jisté míry. A pak se tam velice přirozeně samozřejmě tím, že to je o hudebnících, ta ruka nějak objevila. Jo? A od té doby mě držela pod krkem skoro, až já jsem se jí nemohl zbavit. Já jsem začal všude vidět ruce, začal jsem být posedlý rukama. po večerech jsem seděl, jenom jsem sledoval svoji ruku, co dělá. Jo, snažil jsem se, nebo když jsem seděl třeba s někým v kavárně a o něčem jsme mluvili, tak jsem s velkým zaujetím pozoroval důsledky toho, co mě jako lehkého neurotika, co ta ruka sleduje, jakou má vlastně nějakou svoji záhadnou agendu a pořád něco jako přerovnává, pořád všetečně do něčeho šťouchá, něco srovnává podle hran. A zároveň je to opravdu, jako ruka má takové svoje tajné kulty, jo? Jako lidi, kteří byli rukou naprosto fascinovaní a věnovali jim celé spisy a knihy.
20: Jste objevil historii ruky?
19: No, já jsem ji neobjevil, ale nahlédl jsem do řady spisů. Já tam hned na začátku cituju z knihy Charlesa Bella, což byl chirurg anatom, který mimochodem jako chirurg byl naprosto tristní. Jo? To byl strašně špatný chirurg, který u Waterloo amputoval končetiny zraněným vojákům a ty zkazky, co zbyly, bylo, že jich většinu pozabíjel těma zákrokama. Ale během toho si mohl prohlédnout spoustu systémů těla, jako velice otevřených a obnažených. A byl výborný kreslíř, takže on zakresloval, má takovou disertaci o střelných zraněních, jo, pak o různých anomálích, které se objeví, když je člověk nějak poraněn v boji. No a pak sepsal mnohem později knihu o lidské ruce, čistě prostě o ruce, na které vlastně se pokusil dokázat, že to je důkaz boží existence, což mě naprosto fascinuje. Že tak dokonalý mechanismus musí být důkazem nějakého vyššího plánu a i toho, jak se ruka proměňuje skrz vlastně různé živočišné druhy. On samozřejmě ještě nevěděl nic o evoluční teorii, ale je to zajímavá kniha, strašně silná, nadšená a takovéhle fanatiky ruky já jsem nějakým způsobem sledoval, no, mě začaly zajímat.
20: Příští pořad bych s vámi rád věnoval tomu, co o nás prozrazují naše ruce, jak vypadají a ale dneska to už nestihneme, jenom poslední věc mi řekněte ještě. Vy, protože jste precizní, ten román je takhle taky oslavován, že to je psaní, které je mistrovské a mocně okouzlující, to cituji stále z těch recenzí. Vy jste vydal taky překlad do holandštiny, jestli se nepletu, v Nizozemsku vyšel překlad téhleté knihy. Jak to máte s precizností překladu? Jste ten kunderovský strážce věrnosti překladu?
19: Tak s holandštinou si moc neškrtnu, jako se svým strážcovstvím.
20: Jak to dozorujete teda?
19: Ale ne, tak musím spoléhat na svého agenta, no, který...
20: Čili důvěra.
19: Který ví, a mimochodem teda zrovna v tomhle případě je to jedna a ta samá osoba, protože Edgar de Bruin, překladatel a literární agent vlastně mě zastupuje, takže u něj jsem si jistý, že ten překlad bude výborný, on je ještě preciznější než já, což je téměř nemožné, ale je to tak, ale... ale je neskutečně pečlivý a všechno xkrát kontroluje a za své knihy byl několikrát nominovaný na různé ceny a některé získal, takže jsem si jistý, že to je v dobrých rukou.
20: Čili náš rozhovor o dokonalosti s autorem románu Systémy něhy Markem Šindelkou končíme tématem důvěry. Já vám mnohokrát děkuju.
19: Díky za pozvání.
20: Loučí se s vámi Petr Vizina.
1: Interview Plus.
21: Před týdnem se u Podštátu zřítila větrná elektrárna staršího typu. Někteří vládní poslanci, včetně místopředsedy sněmovny Patrika Nachera z hnutí ANO, nešetřili posměchem. Proč havarovala zrovna zmíněná elektrárna na Přerovsku a jak provozovatelé podobným neštěstím předcházejí? Na to se zeptám předsedy České společnosti pro větrnou energii Michala Janečky.
1: Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
22: Czech Radio. News in English. US helicopter maker Sikorsky has selected Czech company Česká letecká servisní as its first authorized distribution center for Black Hawk helicopter parts in the European Union. The company, part of businessman Jaroslav Strnad's Helicopter Alliance Group, will provide parts of Black Hawk operators across the EU. Ostrava has opened what is presently the most modern shooting range in the Czech Republic. The city spent around 140 million crowns building the indoor complex, which will provide facilities for professional athletes, including Olympic disciplines, as well as for young people and the general public. The facility is also expected to host international competitions. And Czech tennis player Markéta Vondroušová has appealed against her four-year ban to the Court of Arbitration for Sport. Vondroušová, the 2023 Wimbledon champion, was handed the ban in June after missing an out-of-competition doping test at her Prague home last December. Weather. Wednesday should be partly cloudy to overcast with scattered showers and daytime highs between 17 and 22 degrees Celsius. Kingdom Come Deliverance is drawing players to real Czech historical sites. But how much can a video game actually teach us about the past? Vít Pohanka talks to Jan Kremer, game historian at Charles University, about the fascination with historical video games.
2: Us game historians, we praise historical games for two main reasons. The first one is that they inspire us to study and learn more about history. So we, in our spare time, we have a hobby to play historical games. And then, for example, we can go and study history. And this happens very often with history students nowadays.
3: So do you think the immersive nature of a game can make history more tangible than, say, a book, a film, or a museum? Or does that very sense of kind of being there risk giving players a false confidence that they really know what the past was like when we don't really know that, do we?
2: Yeah, I have to say that every generation or even every social group has its favorite media. And games nowadays are very good in, as you've mentioned, in their immersiveness. So in transporting meanings and skills, a quality which is called procedural rhetoric, a term coined by Jan Bogost, who is also a game researcher. But still, we already have studies that, for example, where when teachers introduced historical games in historical classes, some of the students were happy and they welcomed it, but some of them refused to play historical games. So it depends on every group, on every individual.
3: If you were to explain where this particular game, Kingdom Come, where does it get history, in your view, particularly right? And where does it need to tell a compelling story, inevitably kind of lead it away from what historians actually know?
2: We as game historians really don't judge or fact-check history as in games or in movies or in literature as some of the traditional historians do. We mostly analyze how the history in the game was constructed, why it was instructed in this way, and how it is perceived by the contemporary players. I think that this makes much more sense and it's much more fun for us. But to somehow at least answer your question, games, they have to be games. They have to work as games, function as games. So they have to be entertaining. They have to be successful economically. They have to be well reviewed. And if they inspire us to learn more about history, the better. But their purpose is not to teach us history. And this is the same with historical movies, historical books, historical comics. This is the same in all the popular history, including games.
22: Jan Kremer, game historian at Charles University, speaking there to Vít Pohanka about the fascination with historical video games. And that's all from us for now, but you'll find more news and current affairs stories in English at radio.cz. Thanks for listening.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
23: Vláda Andreje Babiše plánuje zavést předkupní právo na půdu pro zemědělce. Pokud by majitel prodával pozemek, musel by ho nejprve nabídnout tomu zemědělci, který si ho pronajímá. Podle zastánců by to pomohlo všem těm, kteří na daném pozemku hospodaří. Podle odpůrců by to nahrálo jen těm největším podnikům v čele s Agrofertem. Potřebuje Česko zákon o předkupním právu na zemědělskou půdu?
7: pro a proti Lukáše Matošky.
23: Našimi hosty po linkách jsou bývalý ministr zemědělství, místopředseda sněmovního zemědělského výboru, poslanec ODS Petr Bendl. Dobrý den.
8: Hezký dobrý den vám i posluchačům.
23: A předsedkyně sněmovního zemědělského výboru, poslankyně hnutí ANO Monika Oborná. Dobrý den i vám.
9: Dobrý den a děkuji za pozvání.
23: A začněme s dovolením od vás, paní poslankyně. Proč je potřeba zákon o předkupním právu na zemědělskou půdu?
9: Tak, děkuji za slovo. Já si dovolím hned na úvod uvést ty důvody, proč vůbec otevíráme debatu o ochraně prodeje zemědělské půdy. Jedním z těch hlavních důvodů je, že opravdu chceme zachovat zemědělskou půdu v České republice pro zemědělství. V současné situaci Česká republika nemá žádné omezení či povinnosti při prodeji nenahraditelné zemědělské půdy, takže vidíme, že se pořád staví na té nejúrodnější půdě jeden sklad za druhým. No a pokud se podíváme na současnou geopolitickou situaci, nejenom v Evropě, ale také ve světě, tak v případě, že by přišla nějaká krize, a já si to samozřejmě nepřeju, aby přišla nějaká krize, ale pokud by ta situace nastala, tak si musíme říct, že sklady nebo haly nám v krizi opravdu nepomůžou, na rozdíl od zemědělství, které se i v tomto kontextu stalo zcela strategickým sektorem. A není to jenom tady nějaký náš český experiment nebo výmysl, ale když se podíváme na všechny státy v Evropě, které si začaly velmi intenzivně chránit zemědělskou půdu a moc dobře vědí proč, tak my opravdu nemůžeme být výjimkou.
23: Na úvod no a to úplně další stačí. Věcí, prosím tedy jenom ve stručnosti, ty úvodní odpovědi jsou lepší, když jsou kratší, protože pak máme 20 minut na to ty vaše argumenty probrat do detailu. Tak, zdá se, že jsme přišli o spojení.
9: Samozřejmě pak je to ne, slyšíme se. No a pak je to právě i ten boj proti spekulacím se zemědělskou půdou. Jde o právě ty spekulanty, kteří zneužívají neznalosti lidí a rozesílají právě ty nevyžádané obálky a pak zpětně prodávají tu půdu zemědělcům za několikanásobně vyšší
23: na část. Na úvod vám děkuju, paní poslankyně, za vyjasnění vašeho postoje. Pane poslanče, vaše reakce, proč navzdory tomu, co jste teď slyšel, se stavíte proti zákonu o předkupním právu na zemědělskou půdu?
8: No, paní kolegyně Oborná míchá několik věcí dohromady. To, že se zastavuje zemědělský půdní fond, tak to je zpravidla rozhodnutí buď regionu, anebo obcí samotných, protože obce si sestavují takzvané územní plány a na nich se státní správa a samospráva dohaduje o tom, jakým způsobem se obec bude rozvíjet, jestli někde vznikne průmyslová zóna, jestli někde vznikne prostor pro bydlení, případně pro sportovní a jiné aktivity, které slouží veřejnosti, a to s předkupním právem nemá vůbec nic společného. To je rozhodnutí samospráv a státní správy o tom, jakým způsobem se budou obce rozvíjet, jestli se někde postaví sklady anebo nepostaví. To je za prvé. A za druhé, no to předkupní právo, to je v podstatě zásah do práv vlastnických, který říká, že je někdo povinen tomu, kdo si u něj pronajímá půdu, mu nabídnout půdu, pokud ji bude prodávat, s tím, že má takzvané tedy přednostní právo. Zatím jsme tedy konkrétní návrh neviděli, vláda ho má předložit někdy na
23: začátku příštího roku.
8: Ale jeden fakt už tady existuje. Slovensko se o to pokusilo v roce 2014, takový zákon přijalo a v roce 2018 ho komplet zrušil Ústavní soud Slovenska s tím, že Slovensko a Česká republika po rozdělení má přibližně nebo velmi podobné ústavy a ústavní uspořádání, ještě vyplývajíc tehdy v rozdělení Československa.
23: Ano.
8: A já jsem přesvědčený, že půjde-li touto cestou, pak je to zcela určitě jako diskutabilní z hlediska ústavního práva. Ale zatím nám nikdo nic konkrétního nepředložil.
23: Dovolte, abych na to nechal zareagovat paní poslankyni. Nemáte obavu, že zákon o předkupním právu skončí až u ústavního soudu, protože do té míry bude zasahovat do vlastnických práv, že už to může být neústavní?
9: Tak my si musíme říct, že ten legislativní návrh na předkupní právo může mít opravdu několik podob. Rozhodující podle mě bude proto, jaké bude to konkrétní nastavení. My opravdu musíme dbát na to, aby to předkupní právo bylo přesně vymezené, bylo přiměřené, skutečně vedlo k lepší ochraně zemědělské půdy. Je pravda, že my v tuto chvíli ten konkrétní návrh neznáme, proto se domnívám, že je naprosto předčasné říkat, že jde automaticky o nepřijatelný zásah do vlastnických práv. Těch variant ochrany prodeje zemědělské půdy může být několik, není to jenom o předkupní právu. A ať už bude zvolena jakákoliv ta varianta, tak stále platí, že zákon musí projít ústavním soudem.
5: Nezlobte se, že vás přerušuju. Promiňte, ano. Paní poslankyně, jenom abychom si to vyjasnili. Vy tedy jakožto poslankyně vládního hnutí ANO říkáte, že ve hře jsou i jiné varianty, nežli zákon o předkupním právu?
9: Tak těch variant, jak chránit prodej zemědělské půdy, může být samozřejmě několik. Předkupní právo jedno z nich. Můžeme se podívat do zahraničí, kde také uvádí se různé formy zákonného předkupního práva v ostatních zemích, ale může to být třeba například také oznamovací povinnost.
5: Víte, já se vás na to doptávám, promiňte, nezlobte se, že vás znovu přerušuji, já se vás na to doptávám z toho důvodu, že v programovém prohlášení vlády to stojí jasně. Připravíme zákon o předkupním právu na zemědělskou půdu pro aktivní zemědělce. A vy říkáte, že by to mohlo být ještě jinak.
9: Ne. Já říkám, že ta podstata, že tu podstatu, to se přece nevylučuje. Ta podstata je zachovávána, tu my neměníme, tu my chceme zachovat a my si teď můžeme říct a debatovat o tom a dohodnout se v rámci koalice, jakou tu variantu v rámci ochrany prodeje půdy můžeme zvolit, jakou půdem bude se to diskutovat. Je to konkrétní legislativní návrh, je v gesci pana ministra zemědělství. Já v této otázce s ním průběžně diskutuju, ale považuji za správné, aby před jeho předložením proběhla i také debata se zástupci zemědělských nevládních organizací. My nechceme rozhodovat o tak zásadních věcech odtrženě. Předpokládám, že pan ministr také o tom bude hovořit s koaličními partnery. Takže opravdu jako já bych tuto chvíli ještě nepředjímala.
5: Počkala by se, chápu. Dobře. Dovolte mi zase, abych nechal zareagovat pana poslance Bendla. Tak není předčasné kritizovat ten záměr, se kterým přichází vládní koalice, když ještě přesně neznáme jeho znění a když každopádně ministerstvo zemědělství samo ujišťuje, napsalo to v odpovědi mému kolegovi v Českém rozhlasu, že ta úprava bude v souladu s ústavou?
8: No, vy jste to řekl, pane redaktore, přesně. V programovém prohlášení vlády je předkupní právo. To je něco jiného než oznamovací povinnost. Je potřeba si uvědomit, že v České republice je zhruba 3,6 milionů hektarů zemědělského půdního fondu a na 70% hospodaří nájemci, to znamená ti, kterým pozemky nepatří, a ze 70% patří nebo na ní hospodaří ti největší. To znamená, čtěme to i tak, ti nejbohatší. Dobře. Ti, kteří, řekněme, hospodaří na největším množství hektarů.
5: Nezapte
8: a ti by si tímhle tím způsobem, tím, ale by úplně měli předkupní právo zajistili.
5: Já se na to, paní poslankyně, pozemky taky budu ptát, zda ten návrh nevyhovuje velkým zemědělcům a jenom nebo především jim. Ale teď jsem se vás ptal na to, zda si nedovedete představit takovou právní úpravu, třeba i toho předkupního práva, která by byla naprosto v souladu s ústavou.
8: No, já jsem přesvědčen o tom, že návrhy, nebo respektive, že stávající legislativa, co se této věci týče, je dostatečná, že se máme bavit o jiném způsobu, jak řeknu, pomoci malým a středním zemědělcům, protože tohle je namířený přesně proti nim. Tohle je podaná ruka těm největším a nejbohatším, kteří by mohli začít skupovat půdu i tu, kterou mají pronajatou.
5: A co zavedení oznamovací povinnosti? Promiňte, co zavedení oznamovací povinnosti, kterou tady paní poslankyně před chviličkou připustila, to, pokud se nepletu, jste navrhoval nebo připouštěl před časem i vy sám.
8: Já jsem, zatím jsem to znění neviděl, je to něco jiného, není to předkupní právo, no, to v každém případě platí. A co nakonec vypadne z ministerstva zemědělství, potažmo z vlády, to uvidíme.
5: Jenom pro vysvětlení, ta oznamovací povinnost by zhruba tedy znamenala asi to, že vlastník půdy by měl povinnost oznámit předem zemědělci, že tu půdu prodává, zatímco v případě toho předkupního práva, tak by onen zemědělec hospodařící na daném pachtu měl jaksi to prvotní právo na tu nabídku. Ale rád bych se zaměřil na to, co tady teď vám před chviličkou paní poslankyně vytýkal Petr Bendl, a sice, že to podle něj vypadá tak, že ta chystaná úprava předkupního práva by nahrávala především velkým zemědělcům. Co vy na to?
9: Mě tato kritika od opozice vlastně v podstatě vůbec nepřekvapuje, ale já ji považuji za neopodstatněnou, protože vím, jak to v té praxi funguje. Velké zemědělské podniky mají nejrůznější personální kapacity, mají možnosti v personálních kapacit, mají třeba k dispozici i nejrůznější vlastní monitorovací systémy k tomu, aby se právě o prodejích půdy dozvěděli včas. Kde já vidím a slyším o těch zemědělců největší problém, tak je to právě často u těch menších a středních zemědělců, kteří nemají tu personální kapacitu a nemají třeba možnosti těch vlastních monitorovacích systémů k tomu, aby se včas dozvěděli o prodeji nebo o nabídce prodeje té zemědělské půdy, takže se o tom zpravidla dozvídají
5: pozdě
9: nebo vůbec.
5: A teď vycházíte takže z čeho, vlastně, když hovoříte o tom, že po té úpravě volají menší a střední zemědělci, protože Asociace soukromého zemědělství, která je reprezentuje, tak ten chystaný návrh kritizuje a říká to, co říká opozice, že jde na ruku velkým zemědělcům.
9: Tak já vycházím z toho, že já poměrně docela dost často mezi ty zemědělce jezdím, navštěvuje a mám teď úplně krásný příklad z jednoho zemědělského družstva střední velikosti, kde mi říkali, že prostě došlo opět k tomu spekulativnímu prodeji, protože prostě seniorka chtěla v dobré víře prostě využila té nabídky, protože chtěla v dobré víře získat nějaké finanční prostředky pro své vnoučata a prodala ten zemědělský nebo tu zemědělskou půdu, ten pozemek vlastně úplně za nějakou podhodnocenou nabídku a vlastně obratem, opravdu prosím, u těch spekulací, jako obratem dochází k tomu, že spekulanti tou zemědělskou půdu nabízejí zpět těm zemědělcům, kteří na tom hospodaří za několikanásobně vyšší částky. Takže já opravdu vycházím z toho, co o těch zemědělců slyším. Takže ten navrhovaný postup si myslím, že právě, že jim, a jsem o tom přesvědčená, má zajistit tu férovou příležitost reagovat na prodej pozemku včas.
5: Chápu, jak
9: a
5: to myslíte.
9: Řekla bych, že tedy jde o spíše o vyrovnání podmínek mezi všemi zemědělci bez ohledu na velikost.
5: Ochránit zemědělce před spekulacemi s půdou, to je hlavní argument, který zaznívá na obranu toho vládního záměru zavést předkupní právo na půdu pro zemědělce. Nebyla by to skutečně ochrana, pane poslanče?
8: Já jsem, na rozdíl od paní kolegyně, malý zemědělec a se všemi, řeknu, vlastníky půdy, se kterými mám nájemní smlouvu, komunikuji pravidelně. Minimálně jednou za rok, spíš dvakrát, třikrát do roka. Známe se a víme o sobě a myslím si, že to je naprostá většina těch malých a středních farem, pokud jsou rozumní, tak s tím, od koho si půdu pronajímají, normálně komunikují a pak se jim nemůže stát, že by jim někdo případně tu půdu nenabít, pokud s nimi budou komunikovat.
5: Dobře, že jsou pane tady poslanče, různý... chápu, že máte vy třeba konkrétně jakožto zemědělec dobrou zkušenost, ale to, že dochází ke spekulacím s půdou, to zaznívá od řady zemědělců. Abych to tedy vysvětlil, že se tedy děje, že vlastník prodá půdu obchodníkovi, který je následně nabídne za podstatně vyšší cenu tomu zemědělci, který na daném pachtu hospodaří.
8: Nezlobte se, ale když se vlastník rozhodne, že tu půdu někomu prodá, je to jeho rozhodnutí. Já bych rozhodně neměl bránit všem ostatním, kteří se o tyhle ty věci starají, aby se museli podřizovat nějakému diktátu zákonem, který si vláda vymyslí. To já prostě s tímhle nemůžu zásadním způsobem souhlasit. Je to právo každého vlastníka a měl by si sám jako rozhodnout, jestli to prodá a komu to prodá. Jo, omezovat ty, kteří prostě komunikují, starají se o to, vědí, kdo je jejich, řeknu, kdo je vlastník půdy, na které hospodaří, to těm bych prostě v situaci rozhodně nekomplikoval nějakým předkupním právem nebo čím si jiným, co třeba možná z vlády vypadne. To já
5: tedy spekulace,
8: nejsem schopný,
5: pane poslanče, spekulace se zemědělskou půdou nejsou problémem a neměly by se řešit?
8: To já jsem přesvědčený o tom, že jestli jsou problémy, tak absolutně minimálním, a jestli se někdo nechá napálit, no to je jeho vlastní rozhodnutí, my to tady stejně z poslanecké sněmovny nezařídíme.
5: Paní poslankyně, není na tom něco, že zkrátka je to odpovědností každého jednoho zemědělce, je to na posouzení konkrétního podnikatele a stát by tady neměl omezovat svobodnou soutěž, svobodný trh?
9: Ne, já prosím, mě to nedá, já se dovolením opravdu musím ještě reagovat na pana kolegu Bendla.
5: Určitě.
9: Je mnoho lidí, například seniorů, kteří neznají skutečnou tržní cenu půdy, a tak se opravdu stává, že ji v dobré víře prodají za ten zlomek čas. A pak dochází k těm několika násobně vyšším nabídkám zpět těm zemědělcům. Prosím pěkně, já jsem to nazvala pracovně pozemkový šmejdi, protože já tady opravdu nevidím rozdíl mezi těmi, kteří chodili po domech a nabízeli ty předražené deky a hrnce seniorům, akorát tihleti nechodí po domech a posílají obálky. A já chci, aby tento férový biznis konečně se řešil. A jsem moc ráda, že se tomuto tématu věnují také aktivně média, protože to považuji opravdu za velmi důležité. A čím více o tom budeme mluvit,
5: dobře,
9: a čím více se o tom bude psát, tak tím více se to dostane do podvědomí lidí. Takže já bych to tady za sebe, bych to teda opravdu nezjednodušovala.
5: Pane poslanče, pokud chcete zareagovat, prosím o stručnost, ať se posuneme.
8: Pokud se v tomto chce paní kolegyně posunout nebo ministerstvo zemědělství, pak může informovat vlastníky o tom, jakým způsobem se pohybuje cena půdy v té dané lokalitě. Všemu může poslat tuto informaci a nemusí tím omezovat ty, kteří se chovají solidně a spolupracují. Myslím si, že to je jako nadbytečný.
5: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty jsou bývalý ministr zemědělství, místopředseda sněmovního zemědělského výboru, poslanec ODS Petr Bendl a předsedkyně tohoto výboru, poslankyně hnutí ANO Monika Oborná.
6: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Vrátil bych se s dovolením ještě k té kritice, která na adresu toho chystaného zákona o předkupním právu na půdu pro zemědělce zaznívá. A sice obracím se na vás, paní poslankyně, zda ten záměr nemůže vyvolávat podezření v některých, že se zavádí v zájmu Agrofertu, tedy největšího nájemce zemědělské půdy.
9: Děkuji za tu otázku. Já to vnímám tak, že jako to, že je říkáno, že je to pro Agrofert, tak to je především z mého pohledu nějaká politická zkratka, nikoli věcný argument, protože si myslím, že to je i do jisté míry taková ta typická ukázka té retoriky opozice antibabiš. Já s tím nemohu souhlasit už jenom z věcných důvodů. Jasná čísla, jasná fakta. Máme v České republice zhruba 4 miliony hektarů zemědělské půdy. Z toho se aktivně obhospodařuje zhruba 3,5 milionu hektarů zemědělské půdy. Agrofert hospodaří na výměře zhruba 130 tisíc hektarů zemědělské půdy, což je z toho celku, prosím pěkně, 3,7% z výměry zemědělské půdy. Takže já prosím, odmítám ten argument, že tady šijeme někomu něco na míru. Není to tak. A znovu opakuji, že chceme zachovat

0: Trudeau tady říká, že vlastně ten návrh na to předkupní právo nejvíce vlastně jako pomůže těm velkým podnikům. Já toto odmítám, protože ve chvíli, kdy pan poslanec Bendl říká, že máme vysoký podíl pachtované půdy a ten podíl pachtované půdy si nejvíce pronajímají velké podniky. No tak zároveň i pan kolega přece jako bývalý ministr zemědělství moc dobře ví, že to je důsledek nějaké specifické struktury českého zemědělství, ale nikoli v důkaz toho, že je tady předkupní právo konstruováno pro někoho konkrétního nebo pro velké podniky. A já odmítám tu retoriku, že Česká republika, s dovolením to dopovím, že Česká republika má specifickou strukturu zemědělství, takže automaticky vlastně rezignujeme na ochranu zemědělské půdy. Prostě vidíme, že okolní stát ty k tomu přistoupili velmi aktivně a my prostě nemůžeme být výjimkou a nemůžeme na to rezignovat. Děkuju.
1: Pane poslanče, připustil byste, že ten zákon může být napsaný tak, že bude pomáhat všem aktivním zemědělcům bez ohledu na to, jak ten zemědělec je velký?
2: Ne, je to podaná ruka těm největším. Já to jenom dopovím, když jste říkal čísla a fakta, paní, já jsem s Agrofertem nezačal, říkám, je to podaná ruka těm největším, a když jsme u Agrofertu, jestli má 130 tisíc hektarů, na který hospodaří, 70% má pronajatých a dělá všechno pro to, aby mu těch 70% ze 130 tisíc hektarů jako neuteklo. A jeden ze způsobů, jak mu nemůže utíct, je, že tam bude povinnost předkupního práva a hledá se způsob, jak jim pomoct. Nejenom, že se zvětšují od roku 2006 nějakých 8 tisíc hektarů na dneska na 130 tisíc, ale ještě hledají způsob, jak vlastně si zařídit, aby jim tohle neuteklo.
1: Dobře, pane poslanče, ale kde je ten důkaz, že skutečně se to dělá jen kvůli těm velkým zemědělcům, jako je Agrofert?
2: No ten důkaz je samopředkupní právo, to říká těm, kteří už jsou dneska v nájmu, ty budou mít předkupní právo. To je
1: ale
2: přeci
1: i ti malí a
2: jasná,
1: střední, ne?
2: Jasná
1: nejenom rovnice. Ti velcí.
2: ti malí, ty jsou schopni se s těmi vlastníky dohodnout. Vám znovu říkám, že prostě oni spolu komunikují. Já to znám z praxe, protože sám jsem, řeknu, praktikující zemědělec a vím, jak to v praxi funguje. Proto taky malí a střední říkají, nedělejte to. To je prostě rozhodnutí vlastníka a nezasahujte do takovýchto věcí. To je taková salámová metoda. Dneska to uděláme z pozemky, zítra to uděláme z byty a pozítří to uděláme s něčím jiným. To prostě je princip, na kterým jsme tady od roku 89 snad jako pracovali a nemůžeme omezovat vlastnická práva tímhle způsobem.
1: Paní poslankyně, tak není to začasté tak, navzdory tomu příkladu, který vy jste před pár minutami použila, že malí zemědělci se začasto dohodnou s vlastníky půdy, zatímco ten návrh zavést předkupní právo je něčím, co vyhovuje spíš těm větším zemědělcům přece jenom, a končíme, takže je to prostor pro vaši poslední reakci.
0: Já tedy mám tu zkušenost, omlouvám se, úplně jinou. Já chápu, že pan kolega Bendl tady používá jako jedním z těch hlavních argumentů, že máme vysoký podíl pachtované půdy a že to pachtují ty velké podniky, k tomu už jsem se vyjadřovala, a to je vlastně jeho ten hlavní argument proti tomu předkupnímu právu. Já to považuji právě naopak jako ten hlavní důvod. Proč se přece musíme o té ochraně bavit? Proč se o to musíme bavit? Protože jestliže říkáme, že máme nyní téměř 3/4 půdy, obhospodařují nám lidé, kteří ta půda nevlastní, tak je přece legitimní hledat cestu, jak dát těm aktivním zemědělcím šanci na to, aby tu půdu mohli získat. Nikdo neříká, že to má být zadarmo, nikdo neříká, že to má být pod cenou, ale alespoň za těch stejných podmínek, jako
1: dobře,
0: třeba ten jiný kupující.
1: Dobře.
0: A to, že tady máme takový vysoký podíl pronajaté půdy, nás i do jisté míry staví do té zranitelné pozice vůči tady těmhle spekulativním prodejům. Děkuju.
1: Tolik předsedkyně sněmovního zemědělského výboru, poslankyně hnutí ANO Monika Oborná, diskutovala s bývalým ministrem zemědělství, poslancem ODS Petrem Bendlem. Dámo a pane, děkuju vám.
2: Hezký dobrý den.
0: Děkuju vám moc za pozvání.
1: Od Hezký mikrofonu den. Se loučí Lukáš Matoška.
3: Chyba systému a na východ. To jsou dva originální pořady z produkce Českého rozhlasu Plus, které se na svět dívají neotřele a originálně. Chyba systému hledá a vysvětluje problémy české společnosti v kontextu i detailu. Na východ rozebírá a komentuje postsovětský prostor a jeho svérázná specifika. Apolena Rychlíková, Jan Pokorný, David Klimeš, Ondřej Soukup a Josef Pazderka, osobnosti s názory, které byste měli znát. Každý pátek na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. A v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Radiokniha.
4: Když se řekne Velká Británie, představíme si královskou rodinu, Harryho Pottera nebo londýnské metro. To ale ani náhodou není všechno. Londýnem se totiž kromě podzemní dráhy prohánějí i lišky nebo ovce. A v těch nejzapadlejších vesničkách je možné najít stopy české historie nebo zvyky, které jsou přinejmenším podivné. O tom všem píše zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek v knize Lišky pod Big Benem.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Pro a proti.
1: Hejtmani z opozičních stran žádají vládu, aby jim vysvětlila, proč nechce dál přispívat krajům na opravy silnic nižších tříd. Disponují kraje dostatečnými finančními rezervami na opravy, jak tvrdí vláda? Nebo mají pravdu hejtmani z opozičních stran, podle kterých jsou údržba a investice do regionálních silnic v ohrožení? Zeptám se předsedy Asociace krajů, hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z Hnutí ANO a pardubického hejtmana Martina Netolického z Koalice pro prosperující Pardubický kraj.
3: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Ukrajina dostala podle prezidenta Zelenského menší počet střel Patriot. Kriminalisté v Praze zadrželi podvodníky z call center, kteří v červenci obrali více než 50 lidí o celkem 10 milionů korun. Volejbalistky na Euro zdolali Ukrajinu a postoupili do osmifinále. A zítra bude oblačno i zataženo, místy s deštěm. Postupně se vyjasní, teploty většinou do 21 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ukrajina dostala protiraketové střely do amerických systémů Patriot, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Počet dodaných střel neupřesnil, ale prohlásil, že jich je málo a Ukrajina jich potřebuje víc. Zelenský zároveň potvrdil, že Kyjev obdržel protiraketové střely vzduch-vzduch a ještě dostane několik francouzských raketových systémů protivzdušné obrany. Ukrajinský prezident v předchozích dnech naléhal na spojence, aby mu dodali střely na obranu proti ruským raketám. Dvojici červnových zemětřesení v jihoamerické Venezuele nepřežilo více než 6,5 tisíce lidí, informovali o tom venezuelské úřady. Agentura AFP píše, že v oblastech zasažených katastrofou se stále pátrá po obětech. Počty pohřešovaných ale místní úřady neuvádějí. Zemřela americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Parton. Bylo jí 80 let. Na sociálních sítích o tom informovala její rodina. Parton byla držitelkou několika cen Grammy a jednou z nejúspěšnějších country zpěvaček historie. Za svou kariéru prodala přes 100 milionů desek. Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policie vybrali z cizích bankovních účtů dohromady 10 milionů korun a poškodili tak přes 50 lidí. Detektivové v bytech pachatelů našli 500 000 korun v hotovosti a 17 mobilních telefonů, které pachatelé při podvodech využívali. Hrozí jim až 8 let vězení. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny můžou tresty dostat i poškození.
6: Poškození, kteří poskytli své bankovní účty, jsou zároveň i podezřelí ze spáchání trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti, za což jim hrozí až 6letý pobyt za mřížemi. Takových nabídek je na sociálních sítích mnoho a poskytnutím svého účtu se vystavujete trestnímu stíhání.
5: 9 obcí z oblasti Záhoří na Přerovsku připravuje žalobu na stát kvůli chystaným akceleračním zónám. Ty umožňují rychlejší výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Vláda je schválila na konci července. Podle starostů ale stát nezohlednil jejich připomínky, říká například nezávislý starosta Opatovic Jiří Kopecký.
7: Není jiné cesty. Určitě jako my chceme bojovat a samozřejmě jako není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost, jakým způsobem prostě docílit zrušení těch akceleračních oblastí.
5: Stejný postup zvolili v Olomouckém kraji také obce z oblasti Nízkého Jeseníku nebo Ptení na Prostějovsku. Ministerstvo pro místní rozvoj o připravovaných žalobách zatím žádné informace nemá. České volejbalistky si zajistily postup do osmifinále domácího mistrovství Evropy. V Brně porazily Ukrajinu 3-1 na sety. O výhodnější pozici pro play-off budou reprezentantky hrát ve čtvrtek večer proti Bulharkám. A v Číně pokračuje mistrovství světa v moderním pětiboji. Šestice českých reprezentantů vynechala týmové soutěže a připravuje se na individuální kvalifikace. Muži do nich vstoupí zítra. Ve čtvrtek do nich zasáhne i Lucie Hlaváčková, která je už na svém třetím šampionátu a věří, že letos by z toho mohl být nejlepší výsledek.
8: Mně zatím se ty moje dva předchozí ty závody moc nedařily, takže doufám, že konečně to jako breaknu a bude to jako lepší. Nějaká nervozita je určitě, ale že by byla nějak vyšší než na světácích nebo na mistrovství Evropy nebo tak, tak to si myslím, že ne.
9: Nehody na D2 před Hustopečemi a taky na D7 před Chomutovem. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor na nehodu před Hustopečemi. Na kilometru 25,5 osobní auto narazilo do dopravního značení. Je to s opatrností průjezdné. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za odbočkou na Hrušovany auto srazilo lišku. Na 74. kilometru to vyšetřuje policie. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova buďte ve střehu za Mladou Boleslaví. V okolí parkoviště na 51. kilometru se v bezprostřední blízkosti vozovky pohybují srny. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Velké Popovice. Na 16. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na D1 z Brna do Ostravy podobná překážka u sjezdu na Kroměříž západ. Na kilometru 258 stojí nepojízdné osobní auto. Na místě už je šipka. A v Praze před chvílí začala noční údržba v tunelu Mrázovka. Tentokrát neprojedete ve směru na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v jižní části území až 23, na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: O senátních vetech, o výdajích na obranu, o reformě německých zpravodajských služeb. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
3: Názory a argumenty.
10: Americký prezident pohrozil Kanadě mnohem horšími, blíže nespecifikovanými důsledky, pokud se její čelní představitelé nezačnou chovat podle pravidel. Dále se tak vyostřil aktuální obchodní svár mezi Washingtonem a Ottawou. Koncem minulého týdne zavedly Spojené státy americké 50% clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě zhruba 20 miliard dolarů. Kanada se údajně chystá zavést odvetná cla ve stejném objemu. Proč spolu tyto země obchodní válku vedou? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
11: Dobrý den.
10: Proč jsme tedy svědky obchodní války mezi Spojenými státy americkými a Kanadou?
11: Tak myslím si, že je to především ukázka toho, jak se blíží v Americe listopadové midterms, volby v polovině prezidentského období a jak Donald Trump se pokouší přesvědčit své voliče o tom, že on je ten silný imperiální, to se nedá jinak říci, vládce, který Ameriku povede k nové velikosti, a to v tomto ohledu vlastně i velikosti opravdu území. Donald Trump od svého nástupu do funkce dává najevo, že Kanadu nepovažuje vlastně za samostatný stát. O tom mluvil nyní i kanadský premiér Carney, kterého Donald Trump opakovaně pohrdavě nazývá guvernérem. A Carney nyní říkal, že ano, že bude rád dále jednat se Spojenými státy o obchodní dohodě, ale nemůže to být v situaci, kdy Kanada je považována za jakousi dceřinou společnost Spojených států. Kanadská ekonomika je na té americké silně závislá, o tom není vůbec pochyb. Přibližně 3/4 kanadského vývozu jdou do Spojených států a samozřejmě tím, že Kanada vlastně jedinou svou pozemní hranici má se Spojenými státy, tak je to i logické. Navíc vlastně Kanada je sice ohromná země, mnohem větší než Spojené státy, ale má přibližně 1/5 obyvatel oproti Spojeným státům, takže ta síla její ekonomiky je také v tomto úměrná. Kanadská ekonomika je slabší, proto tato obchodní válka jí postihne více než Spojené státy. To je také jasné. Ovšem, nakolik bude Donald Trump opravdu nadále stupňovat svou rétoriku vůči Kanadě, nakolik bude stupňovat onen tlak, který my vlastně nevíme, nakolik vážně myslí, on asi to vážně myslí, ale těžko si může za dané situace představovat, že Kanaďané se Spojeným státům vrhnou do náruče. Ostatně v loňském roce byly v Kanadě volby, konzervativci byli favority a právě díky postojům Donalda Trumpa nakonec zvítězili levicovější liberálové.
10: Tolik Petr Schwarz.
11: Díky, naslyšenou.
10: Senátní většina v poslední době využila svého práva a vrátila do poslanecké sněmovny hned několik zákonů. Znamená to, že o nich bude dolní parlamentní komora znovu hlasovat. Více už politolog Lukáš Jelínek.
12: Sotva se poslanci vrátili z prázdnin, čeká je ve sněmovně náročná šichta. Koalice bude muset počkat i s normami, které označuje za prioritní, například se zrušením koncesionářských poplatků. Hodně času jí totiž zabere vypořádání se se stanovisky dalších ústavních aktérů, prezidenta a senátu. Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Z horní parlamentní komory do dolní se zase vrací elektronická evidence tržeb, stavební zákon, zákon o státních úřednicích a zákon o zahraniční službě. Zajímavý je především ping-pong mezi sněmovnou a senátem. Zanedlouho si totiž zvolíme čerstvou třetinu senátorů a není od věci sledovat, do jaké atmosféry nastoupí. Senát je komorou klidnější, pomalejší a s pravomocemi spíš menšími než většími, takže pro někoho rovnou zbytečnou. Navíc víme, že koaliční většina ve sněmovně dá snadno dohromady potřebnou 101, aby navzdory senátu či prezidentovi prosadila zákony v takové podobě, jaká jí vyhovuje. Senát nelze obejít ani přehlasovat u předloh týkajících se ústavy či voleb. Tam plní svěřenou úlohu ústavní pojistky. U běžných zákonů senátoři obvykle vychytávají mouchy. Nebývají pod takovým tlakem stranických šéfů jako poslanci a mívají čas poměřovat navržené paragrafy svými zkušenostmi z regionů, ať už působí v lokální politice nebo se věnují svým profesím. Dokonce i v senátním klubu Hnutí ANO se minulý týden našli dva členové, hlasující pro zamítnutí stavebního zákona, byť šlo o politiky z jiných líhní. Petr Vícha byl původně zvolen za sociální demokracii a Robert Šlachta předsedá Hnutí Přísaha. Zbylí senátoři za ANO zůstali loajální Babišově kabinetu. Někteří se ale také mylně domnívali, že chyby v zákoně ještě mohou po jeho vrácení upravit poslanci. Například senátor a bývalý ústecký hejtman Jan Schiller projevil elementární neznalost ústavy, když ve vysílání Českého rozhlasu hovořil o možnosti poslanců dle vlastní vůle zasahovat do zákonů vrácených senátem. Ve skutečnosti sněmovna může stanovisko senátu přijmout nebo zamítnout. Nic víc. Právě stavební zákon je ukázkou narychlo a nepřehledně spíchnuté legislativy. Nevzešel z vlády, ale od poslanců, takže se vyhnul dopadovým studiím i připomínkovému řízení. Koalice může jenom doufat, že z chaotické změti paragrafů se podaří něco užitečného vytěžit. Nedivme se ale ani tomu, pokud bude co nevidět nutné připravit novelu novely. Kdyby všichni senátoři věděli, co mohou oni a co mohou poslanci, a kdyby pro ně nebyla partajní trka důležitější než kvalita zákona, mohli se na stavebním zákonu doslova vyřádit. Nikdo nemůže poslance přinutit, aby výhradám senátorů naslouchali. Pro ně je ostatně pohodlnější svést se sněmovní opozicí tisící první povrchní bitvu, než se zabývat detaily, i kdyby byly sebevážnější. Tím ale vypovídají nejvíc o sobě a svém přístupu k dialogu a politické kultuře. Zároveň však platí, že čím arogantnější je vláda, potažmo sněmovní většina, tím je pravděpodobnější odpor senátu. Někdy prvoplánově ideologický, častěji ovšem opřený o ústavní argumenty či věcné poznatky z každodenní praxe. Senát může utrpět od sněmovny smršť porážek. Její osazenstvo, ať se pak ale nevymlouvá, že nevědělo o slabinách nebo rizicích té které normy. Opozice chce v senátních volbách uspět, aby brzdila vládu v rozletu. Koalice zase míní otupit opoziční nádech senátu. Voliči by se ale měli kandidátů v jejich jednomandátových obvodech hlavně ptát, jestli znají ústavu a legislativní proces a zda jsou připraveni na místo žabomyších válek klást důraz na kvalitu zákonů. Mít v rámci parlamentní demokracie vedle sebe dvě zaslepené hlasovací mašiny, sněmovnu a senát, by zavánělo příliš velkým luxusem.
10: To byl Lukáš Jelínek. Ministerstvo obrany by mělo příští rok hospodařit s výdaji ve výši 191 miliard korun. Splní tak stanovený závazek 2% hrubého domácího produktu na obranu. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
13: Má česká společnost k armádě vztah spíše vlažný? I když už ne jako v časech totality, kdy budila vyslovený despekt a posměch živený knihami jako Tankový prapor nebo Černí baroni, a navíc tak trochu formovan ještě Švejkovým pohledem na vojsko rakousko-uherské. A pak zase nastalo zklamání nad tím, že se ti pozdější, už akceptovatelní čeští vojáci prvé republiky nepostavili, nikoli ovšem vlastní vinou, Hitlerovým územním požadavkům. A to vše nestačilo překrýt ani dodatečné ocenění například letců v uniformách RAF nebo naším novodobým podílem na různých misích. Možné to je, ale přesto jsme si takřka paradoxně zvolili hlavou státu vojáka. Jemu jsme mimochodem uvěřili, že se dokázal odstřihnout od své kariéry v oné vysmívané totalitní armádě. Možná je částečně nebo podvědomně pro hodně lidí armáda cosi jako málem zbytečného a přitom nákladného. A třeba i proto se politické garnitury v posledních dekádách stavěly k rezortu obrany spíše rezervovaně. Zatímco veřejnost si všímala kauz spojených s nákupy drahé techniky. A ku příkladu na náš vstup do NATO roku 1999 za Zemanovy vlády proběhl v takové tichosti, že se o tom lidé skoro ani nedověděli. Mezitím se ale svět hodně proměnil a nejen se k alianci hlásit, ale prezentovat se i co by její spolehlivý článek je chtěj nechtěj nezbytné. I když liknavost politiků plnit slibované výdaje na obranu přitom přetrvávala. Předchozí vláda se vehementně stavila za Ukrajinu a varovala před ruským imperialismem a sentimentem po Sovětském svazu i s jeho satelity, ale dávat neoddiskutovatelná 2% HDP na obranu se jí tak docela nedařilo. A ex-premiér Fiala musel letos v červnu doznat, že jeho kabinetu nebyly uznány všechny výdaje za rok 2025, byť to sváděl na novou metodiku NATO. Na rozdíl od Fialovy se následná Babišova vláda netajila, že se jí výdaje do armády zdají přehnané, není jasné, jak je smysluplně utrácet a premiér kreativně mínil postavit velkou nemocnici v Praze, která bude vojenská. Záměr ostatně trvá, jen se z Letňan přesunul na Královské Vinohrady. Nebo že se pod armádu začlení málo využívané karlovarské letiště. Pak ale jakoby pochopil, možná po nepříjemném pobytu na summitu NATO v Ankaře, že je moudřejší se dál s aliancí a Trumpovou administrativou nehandrkovat. A tak před pár dny mohl ministr obrany po jednání s šéfovou rezortu financí, a tedy garantkou rozpočtu, vyhlásit, že obrana dostane příští rok celá 2% v podobě 191 miliardy, do kterých by už na to nemělo vrtat, když jsou to peníze přímo pro rezort. Prezident Pavel sice hned podotkl, že je třeba přidat ještě 20%, abychom se v roce 2035 dobrali na celou aliancí v loni v Hágu odsouhlasených 5%, přičemž 3,5% by tehdy mělo putovat na čistě vojenské výdaje, personál, nákup zbraní, údržbu, munici a tak dále, a 1,5% na takzvané širší bezpečnostní investice, jako kritická infrastruktura, kybernetická bezpečnost nebo civilní připravenost. No a v tom má prezident pravdu. Rozkládat navyšování po menších částkách dává smysl. Když už Česká republika do obrany nehrne rovnou podstatně víc jako Estonsko a Lotyšsko s Ruskem ovšem sousedící, nebo Polsko, které s ním má hrozné historické zkušenosti. Ale i Petr Pavel jistě vnímá, že prostě o posun jde. A i když ony 2/10 v rozpočtovém zákoně nejspíš nebudou, třeba že o nich asi ještě proběhne debata, prezident k vetu nepřistoupí. Vnímá rozpočet čistě jako nástroj vlády a odmítl by ho pouze tehdy, kdyby v něm ku příkladu bylo málo peněz do zdravotnictví, školství nebo na dopravu, a nikoli, že by scházely pouhé 0,2% pro obranu.
10: Hovořil Ondřej Konrád.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: V Izraeli 20 kilometrů od pobřeží našli vrak lodi, potopené v červnu roku 1948. Spolu s jejím objevením se vynořují i traumata, která s ní kdysi klesla na dno. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
14: Příběh lodi Altalena zná v Izraeli každý, i když různí lidé mají na tehdejší události rozdílný názor. Psal se červen roku 1948, Izrael byl vyhlášen teprve v polovině května a v té chvíli také bojoval s arabskými invazními armádami. K izraelským břehům se přiblížila Altalena, která tajně přivážela stovky dobrovolníků a zbraně. Byla to akce Irgunu, pravicového uskupení vedeného Menachemem Beginem. Mezi Beginem a převážně levicovým vedením státu pod vedením Davida Ben-Guriona panovaly neschody ohledně řady věcí. Vláda mimo jiné žádala, aby se všechny jednotky Irgunu začlenily do armády a podřídili jejímu velení. A také, že zbraně Irgunu, včetně těch na palubě Altaleny, musí být odevzdány státu. Celý tehdejší spor byl složitější, ale podstatné bylo jedno. Begin se s Ben-Gurionem neshodli a ten nechal Altalenu rozstřílet, i z částí nákladu. Boje mezi armádou a členy Irgunu se odehrávaly i na souši, včetně ulic Tel Avivu. Proslýchalo se také, že Irgun chce v novém státě provést převrat, nebo se mluvilo o nebezpečí občanské války. Bylo by to v tu nejméně šťastnou chvíli, protože stále probíhala arabská invaze. Střety si nakonec vyžádali 19 mrtvých, především mezi členy Irgunu. Střet kolem Altaleny se stal jedním z klíčových traumat nového státu. Beginova pravice byla na desítky let odstavena na vedlejší kolej. Jiným traumatem byla skutečnost, že Židé stříleli na Židy pouhé 3 roky po holokaustu. Případně, že někteří vojáci odmítali splnit rozkaz. Dominantní narrativ vychází z přesvědčení, že Ben-Gurion oprávněně trval na tom, že stát musí mít monopol na násilí i za cenu konfliktu. Proti němu dosud stojí verze, podle které se nový izraelský establishment dopustil zločinu na vlastních lidech. Na telavivském pobřeží zůstávala ohřelá Altalena jako připomínka formativního konfliktu nového státu. Asi po roce byla odtažena daleko na moře a potopena. Stejně ale na místo, kde byla rozstřílena, chodí už desítky let ti, kdo si její zničení připomínají jako křivdu. Vzniká samozřejmě otázka, proč se vrak objevil právě teď. Jedna z možných odpovědí je, že se to někomu hodí. Současná vláda totiž nechala vrak už několik let hledat. Za úkol to měla státní agentura pro mapování dna. Armáda se od nalezení Altaleny distancovala. Vzniká zajímavý politický problém. Za dědice Menachema Begina se považuje dnešní Likud a premiér Netanyahu. Jenže objevení lodi oznámili představitelé malé extremistické strany Otzma Yehudit, která je součástí vládní koalice. Vypadá to, jako kdyby chtěli odkaz Altaleny a traumat s ní spojených použít pro sebe, a to krátce před volbami. Jenže věc je aktuální i jinak. Konflikt vlády s Irgunem byl střetem o to, zda se podaří vybudovat jednotný stát, anebo soubor jednotlivých mocenských center s vlastními cíly a dokonce i milicemi. To se Ben Gurionovi v červnu 1948 podařilo zažehnat i za cenu kontroverzního zásahu. Dnes po téměř 80 letech se Izrael vrací k podobnému problému. V okamžiku, kdy sonary lokalizovali Altalenu, blokovali ultraortodoxní mladíci silnice kvůli snaze státu odvést je do armády, jako každého jiného občana. A v tu samou dobu skupinky extremistických osadníků na západním břehu útočily na Palestince, ale příznačně i na příslušníky armády. Kryje je právě Otsma Yehudit, která se dosud cítí být v jakési opozici proti státu, i když dnes svou destrukci provádí zevnitř. Příběh Altaleny je poučný i pro Palestince, protože palestinské společnosti se nepodařilo včas monopolizovat ozbrojené násilí. Nyní po válce v Gaze a uprostřed spekulací o odzbrojení Hamásu je tato otázka znovu na stole. Altalena dnes leží více než půl kilometru pod hladinou a i když by někteří chtěli vrak vytáhnout na břeh a udělat z něj památník, pravděpodobně to technicky nebude možné. Jak se ale ukazuje, trosky nedořešených sporů mohou mít vliv i z hloubky stovek metrů pod mořem.
10: Tolik Jan Fingerland. Německá vláda schválila reformu zpravodajských služeb. Cílem je posílit jejich pravomoci. Více už editor deníku Právo Robert Schuster.
15: Německo hodlá podniknout další kroky ke zvýšení své bezpečnosti. O to se má postarat reforma jeho zpravodajské služby. Řečeno laicky, cílem je, aby přestala být pouhým divákem, který pasivně sleduje a monitoruje, co se děje ve světě kolem. To je docela zásadní změna oproti dosavadní praxi. A je třeba říct, že mohla přijít daleko dřív. Německo bylo už odjakživa cílem vlivových operací nejrůznějších zahraničních tajných služeb. Začaly prakticky hned se začátkem studené války. Na to bylo někdejší západní Německo příliš důležité, než aby ho mohly cizí zpravodajské služby ignorovat. A je také třeba říct, že bylo i hodně zranitelné, takže proč by to neskusili? Jak moc zmíněná zranitelnost přetrvává, ukázaly dva nedávné případy. Prvním byl incident s dronem plným výbušnin, který byl zajištěn na letišti v Lipsku kousek od ukrajinského letadla. Druhý případ se týká úkrytu zbraní, nalezeného na okraji Berlína. Když člověk čte, co všechno bude nově spolkové zpravodajské službě dovoleno, nabízí se otázka, jak bylo možné, že to dosud nesměla. Nově třeba bude moct reagovat protiakcemi na případné hackerské útoky. Skončit má také striktně uplatňovaná zásada, že zahraniční rozvědka nesmí zasahovat uvnitř Německa, například sledovat podezřelé osoby. Má rovněž získat možnost využívat umělou inteligenci při vyhodnocování osobnostních profilů potenciálně nebezpečných osob. A v neposlední řadě nemusí informace týkající se konkrétních lidí zápětí zase hned smazat, ale bude je moct uchovat až po dobu 12 měsíců. Také se o něco zjednoduší její kontrola, což pochopitelně vadí kritikům navrhovaných změn ze všeho nejvíc. Ti přitom mají relativně silnou oporu v německé společnosti. Dá se dokonce říct, že občané málo které země mají vůči vlastním tajným službám takovou nedůvěru jako právě Němci. Má to samozřejmě důvody, které vychází z historických zkušeností s represivním aparátem během nacistické diktatury. K tomu se ještě pro mnohé přidala relativně nedávná zkušenost se všemocnou státní bezpečností komunistického východního Německa. Jenomže časy se změnily, nejenom tím, že tradičním metodám špionáže odzvonilo. Mnohé z těchto aktivit se dnes odehrávají v kyberprostoru a tomu se je třeba přizpůsobit. Druhá věc je ale možná ještě daleko důležitější. Desítky let mohla německá tajná služba sázet na těsnou spolupráci, zejména s americkými zpravodajci. Byli to často oni, kdo přicházeli v kritických chvílích s rozhodujícími informacemi, které v mnoha případech ještě dokázali zabránit teroristickému útoku. Stačí vzpomenout na sérii islamisticky motivovaných atentátů, které postihly Německo po migrační krizi let 2015 až 2016. Otázkou ale je, zda se mohou nejen Němci, ale i jiní v Evropě na tradiční partnery ve Washingtonu ještě 100% spolehnout. To je stále naléhavější, když si uvědomíme nevypočítatelnost současné administrativy prezidenta Donalda Trumpa, kde až donedávna koordinovala činnost tajných služeb politička, jež v minulosti dávala otevřeně najevo své sympatie vůči Rusku. Shrnuto a potrženo, tak jak Německo po ruském vpádu na Ukrajinu začalo investovat do své obrany s tím, že aspiruje na to mít největší konvenční armádu v Evropě, je na čase, aby dospělo i v oblasti práce zpravodajských služeb. To, co nyní vláda kancléře Friedricha Merce navrhuje, je prvním krokem na této cestě.
10: Hovořil Robert Schuster. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
16: Určitě znáte Hedu Margoliovou Kováliovou. Českou spisovatelku a překladatelku, která měla tak těžký život, že její memoár Na vlastní kůži, vydaný v Torontu v exilovém nakladatelství manželů Škvoreckých, 68 Publishers, vyšel v angličtině pod názvem Pod krutou hvězdou. V roce 1941 byla i s rodiči odvlečena do koncentráku, kde nacisté její rodiče okamžitě zavraždili. Ona i její manžel Rudolf Margolius se jako zázrakem vrátili. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. V roce 1952 byl Rudolf Margolius popraven v rámci monster procesu s Rudolfem Slánským. Po sovětské invazi v srpnu 1968 Heda dlouho žila ve Spojených státech. Měla jsem štěstí. Potkala jsem se s ní v 80. letech ve společnosti Josefa Škvoreckého. Byla to žena, která se nenechala zlomit utrpením. Jen z ní udělalo lepšího člověka. Dodnes vzpomínám na její tichou empatii a na dotek její dlaně na mém předloktí. Připadal mi tenkrát doslova léčivý. V Hedině memoáru najdete mnoho moudrých slov. Na mě osobně snad nejvíc zapůsobil popis situace, která nastala, když vlak, který odvlečené židy odvážel do neznáma, konečně zastavil a lidský náklad dostal povolení na okamžik vystoupit. Lidé vyskákali z vagónů a začali vykonávat potřebu, kde jen to šlo. Ve vagónech nebylo nic podobného toaletě. A zatímco si ulevovali, kroutili kolem jdoucí hlavami a říkali si: koukněte na ně, jak se chovají, kouska studu to nemá a jak jsou špinaví. Je to lůza. Od roku 1941 uplynulo 85 let. A já vidím, že jsme se za tu dobu mnoho nenaučili. Už zase se objevily články popisující, co se teď děje na Seutě. Podle zpráv Seutu neopustili všichni uprchlíci, několik tisíc jich zůstalo. A ti si prý už stačili vybudovat africký slam. Možná víc než jeden. Postavili prý si z klacků přístřešky a v těch žijí nemytí, nečesaní a špinaví. A toho bince, co nadělají. Všude jsou výkaly, smrdí to tam jak v prasečinci. Opravdu něco takového chceme v Evropě? Ptají se pisatelé článků. Teda ti zdvořilejší. Ti méně zdvořilí používají k popisu imigrantů slova, jaká by se ještě před 12-15 lety nemohla objevit v žádném slušnějším médiu. Jistě, můžete namítnout, že na rozdíl od židů v transportu by utečenci ze Seuty mohli odejít a vrátit se domů. Oni si to ale nemyslí. Jsou ochotní podstoupit jakékoliv útrapy jen pro naději, že se jim podaří dostat do Evropy. Proč si židé v transportu ulevovali pár metrů od vlaku? No přece proto, že ve vagónu nebyla toaleta. Proč si imigranti na Seutě postavili chatrče z klacků? No přece proto, že nic jiného neměli. A proč jsou nemytí? Co pak jste neslyšeli, že se obyvatelstvo Seuty před migranty brání mimo jiné tím, že jim odmítá dát vodu? Jak říkám, za těch 85 let jsme jako lidstvo mnoho empatie nepochytili. Pořád dělíme lidi na dvě skupiny. My a tamti. Před 85 lety byli nenáviděni tamti židé. Dnes jsou to uprchlíci.
10: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují i renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
3: Zblízka, z dálky a ze všech stran nasvítí problémy dneška reportážní pořad Zaostřeno. Analyzuje události politické, ekologické i sociální a vysvětluje, proč se odehrávají tak, jak se odehrávají. Pokud nerozumíte klimatické změně, rozhodnutím Evropské unie, dění v americké politice nebo nastavení sociálního systému, tak právě pro vás připravujeme Zaostřeno. Každou středu po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Portréty.
17: Nemá smysl vyjmenovat všechny náhody, které přivedly Marii Janušťíkovou do Uherského Hradiště a ke skautingu. Svou roli sehrála první světová válka a krach prvního manželství, ze kterého Marii Janušťíkové zůstal syn, pozdější slavný oscarový režisér Elmar Kloss. To on začal v roce 1920 chodit na výpravy s uherskohradištskou partou chlapců, kteří si říkali Kmen řvavých a hlásili se ke skautingu. Elmarova matka se začala touhle synovou zábavou zabývat ve chvíli, kdy se Elmar z jedné z výprav vrátil s tím, že jeden z kamarádů byl na výletě postřelen. Archivář Roman Šantora připouští, že začátky skautingu byly divoké.
18: Třeba na prvním skautském táboře vůbec sebou AB Svojsík měl zbraně a učil ty své chovance, jak se tehdy taky říkalo, tak učil střílet třeba z revolveru.
17: Jinými slovy, buďme rádi, že to Elmar Kloss ve zdraví přežil. Jeho matka se po téhle příhodě spojila s Antonínem Benjaminem Svojsíkem a ve skautském hnutí se začala angažovat. Roku 1924 byla jmenována první zpravodajkou slovácké župy, sdružující skautské oddíly od Břeclavy po Napajedla. Měla na tyto aktivity čas i prostředky. Jejím druhým manželem byl uherskohradištský okresní hejtman Josef Janušťík. S pomocí Janušťíkové tak v roce 1925 vznikl v Hradišti první dívčí skautský oddíl. V polovině 30. let byla Janušťíková zvolena zemskou skautskou náčelní pro Moravu a Slezsko. Pod jejím vedením tábořili skauti na Podkarpatské Rusy a díky jejím prostředkům bylo zakoupeno tábořiště na Balkáně.
18: Protože pan Janušťík byl jmenován vládním radou, byla to velká osobnost, tak mohla vlastně získávat podporu napříč společenskými kruhy, například šlechtici a další, kteří měli majetek, půdu, takže jí se dařilo získávat tábořiště, mimo jiné získala tábořiště nejenom v Čechách, ale i v Černé Hoře, které koupila pro skauty. A zajímavé na tom je, že to tábořiště, kam tehdy skauti jezdili, tak dodneska funguje jako soukromý kemp.
17: Janušťíková na konci 30. let navrhla ucelený braný program výchovy skautek a připravila k vydání i knihu společenských pravidel, jakýchsi základů slušného chování pro skautující dívky. Kniha nevyšla a také ostrého válečného konfliktu byla Morava ušetřena. V roce 1940 ale musela Marie Janušťíková přihlížet tomu, jak nacistický okupační režim skautské hnutí úředně zakázal. To samé udělali o 10 roků později komunisté. To už bylo Marie Janušťíkové 64 let a vedoucí funkce ve skautském hnutí nevykonávala. Komunistický režim se mstil její rodině. Bydlela s manželem ve vile v Gotwaldově, jak komunisté přejmenovali Zlín. V čele města stál v té době předseda Národního výboru Miloš Jakeš a vedení města vyvinulo na Janušťíkovi mimořádný nátlak, aby se vystěhovali. Jejich vilu koupil cestovatel Miroslav Zikmund a Janušťíkovi skončili ve vesnici na severu Čech. V roce 1960 si je Elmar Kloss vzal do Prahy, kde Janušťíková zemřela v roce 1975. Ale to ještě není konec příběhu, jak upozorňuje skautský archivář Roman Šantora.
18: I po její smrti STB úkoluje svého důvěrníka, aby zjistil, jestli po Marii Janušťíkově zůstaly nějaké skautské dokumenty a pokusil se je získat. Jestli se to povedlo nebo nepovedlo, to nevíme. Každopádně část těch skautských dokumentů se dostala k nám do archivu, kdy nám je předal syn Elmara Klosse.
17: Právě vedoucí skautského archivu Roman Šantora toho řekne o Marii Janušťíkové daleko víc v pořadu Portréty.
3: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Jaromír Marek, Lišky pod Big Benem, část pátá. Král sajdru. V českých hospodách od pradávna kraluje pivo. Však jsme také v jeho spotřebě světovými šampiony. I Angličané pivo milují. Přeborníky jsou ovšem v pití sajdru, alkoholického nápoje ze skvašených jablek. Na britských ostrovech se vyrobí a vypije nejvíc sajdru v celé Evropě a milovníci tohoto nápoje tak mají opravdu na výběr. Zlatavý mok vyrábí na 500 producentů. Ten úplně nejlepší sajdr se prý rodí z jablek anglického hrabství Somerset. A tak jsem se tam vydal za nekorunovaným králem sajdru Rogerem Wilkinsem. Jeho farma leží na prosluněném jižním svahu, obklopena jabloňovým sadem. Rogerovi předkové tady začali vyrábět cider už v roce 1917. V tom roce koupil dědeček tento statek. Já se přímo tady na farmě narodil a už jako školák jsem při výrobě cideru pomáhal. Od dědečka jsem se naučil všechno podstatné. Domácí cider, to je hotové umění. Nemáme žádný recept. Veškeré postupy vycházejí z letité zkušenosti. Vysvětloval mi sedmdesátník Roger. Na sobě měl černé tričko a silně špinavé džínsy. Byť jeho sláva sahá až daleko za hranice hrabství Somerset, Roger si na nic nehraje. Po sezení v jeho stodole u pinty sajdru přitom přitahuje nejen místní lidi. Pravidelně sem přijíždí třeba bývalý frontman skupiny Sex Pistols Johnny Rotten nebo zpěvák a hudební skladatel Nick Cave. Roger Wilkins otočí kohoutkem a z dřevěného sudu se začne řinout zlatavá tekutina. Jeden takový sud má 400 litrů. K jejich výrobě je zapotřebí šťávy z asi 6 metráků jablek. Týdně tady vyčepuji 3 až 4 takové sudy. Když je teplo a svítí sluníčko, lidé mají větší žízeň. V zimě se pije méně, směje se. Dnes pálí slunce už od rána a je zřejmé, že i Rogerovi chutná. Jeho cider přitom není žádná limonáda. Fermentovaná jablečná šťáva má skoro 7% alkoholu. Tohle je pravý cider, ne to, co se vyrábí ve fabrikách. Kdybyste dali ochutnat lidem před nějakými 40-50 lety nápoj, kterému se teď říká cider, chrstli by vám to pod nohy. Lidé jsou dnes zvyklí jíst sladká jídla a pít sladké nápoje. Pravý cider by je porazil. Naštěstí je stále dost těch, kteří ocení kvalitu. Pochvaluje si Roger a sahá po sklenici. Dáš si přírodní nebo doslazený? Je jasné, že nemohu jinak, než volit variantu natural. V mžíku mi ústa zkroutí kyselý silný nápoj. S každým douškem cítím, jak mi okamžitě stoupá do hlavy. Roger mě pozoruje a pochechtává se. Na svůj cider, ověnčený mnoha cenami, je patřičně hrdý a prakticky nic jiného prý ani nepije. Piva by se nedotkl. Když jdu do hospody, dám si na nejvýš Guinness. Pivo nepiju, nechutná mi. Stejně tak nepiju ani průmyslově vyráběný cider, ujišťuje mě Roger. Za to svého moku prý vypije denně 16 až 20 pint. Poté, co jsem do sebe s vypětím sil dostal jedinou sklenici, se mi tomu ani nechce věřit. Jako za mnohé další i za to, že se stala sajdrovou velmocí, vděčí Británie Římanům. Když kolem roku 50 našeho letopočtu ovládli Anglii, začali v zemi vysazovat jabloňové sady a vyrábět cider. Římská říše sice zanikla, tradice pokračovala. Trochu jí pomohla i sama příroda. Když mezi 16. a 19. stoletím prožíval svět období globálního ochlazení, kterému se dnes říká malá doba ledová, vinohrady vzaly v Británii za své. Odolnější jabloně naopak přežily a definitivně získali nadvládu.
Když potom války s Francií, Španělskem nebo Nizozemskem zastavili dovoz vína, lidé se začali naplno věnovat tradičnímu domácímu nápoji, kterého se vrtochy mezinárodní politiky nijak nedotýkali. Cider se stal načas dokonce jakýmsi platidlem. Je zdokumentováno, že už v roce 1204 platil majitel panského sídla ve městě Runham v Norfolku zemědělským dělníkům mzdu právě v cideru. Ti nejzasloužilejší pracovníci dostávali až 8 pint denně. Tuto praxi zakázal až zákon z roku 1887, mnohde se však udržela do první světové války. Cider tedy k Anglii patří zcela neoddělitelně. Ten nejlepší už desítky let vyrábí a pije nám už známý Roger Wilkins ve své farmě v Somersetu. Na farmě, která nese poněkud příznačný název Land's End, tedy konec světa. Počítejte s tím, že v uzoučkých silničkách mezi jabloňovými sady ji budete chvíli hledat. Až ji najdete, nebude se vám chtít odjet.

Co dělá skota s kotem? Když jsem byl dítě, měli jsme doma knížečku s titulem Skotské anekdoty. Příhodnější název by ale zněl Anekdoty o skotech. Téměř bez výjimky se všechny vtipy strefovaly do skotské šetrnosti. Je ale spořivost tím, co dělá skota s kotem? Spíše by se dalo říct, že skotové jsou takoví britští moraváci. Trochu víc pí a mluví s přízvukem, který Angličanům přijde k smíchu. Zároveň mají pověst rozšafných a přátelských bardů. Co však skutečně dělá pravého skota s kotem? Kromě whisky jsou to bez pochyby dudy, kilt, mužská kostkovaná sukně a skotské hry. Ty jsou jakousi oslavou tradiční kultury a také dnes jsou důležitou součástí letního kalendáře. Podobné soutěže začaly pořádat skotští králové už v 11. století a od těch dob stále přitahují množství lidí. V maličkém městečku Inverary, ležícím na úplném konci fjordu zaříznutého desítky kilometrů do skotské pevniny, žije 600 obyvatel. Ovšem na skotské hry se tam sjedou přes 4000 lidí, jen proto, aby zhlédli soutěž ve hře na dudy, v tanci a především silácké disciplíny, jako je přetahování lanem, zvedání kamene a hod kládou. Od nepaměti spolu takto soutěží zástupci skotských klanů. Nešlo jen o prestiž, ale i o to zjistit, kdo z mužů je nejsilnější a kdo umí nejlépe hrát na dudy. Ten první se pak stal osobním strážcem náčelníka klanu a ten druhý ho bavil, vysvětloval mi jeden z organizátorů Dean. Park pod hradem zaplnil pouťový mumraj. Protože jsme ale ve Skotsku, místo klobás se prodávají uzené ryby a místo střelnice jsou tady stánky s potřebami pro chovatele ovcí. V horkém letním dni vystrokují muži holá kolena, nemají však kraťasy, ale sukně. Ze všech stan pak znějí dudy. Tamhle muž ve skotském kroji teprve cvičí, tady už další hraje před soutěžní porotou. Jinde zase jednotlivci i skupinky předvádějí hodnotitelům své taneční kreace. Dav mě unáší do míst, kde se odhrává královská disciplína – hod kládou. Tento sport je starý jako sama skotská klanová společnost a je to opravdu zajímavá podívaná. Šestimetrová kláda váží kolem 80 kilogramů. Čtyři pomocníci ji postaví do svislé polohy, až stojí rovně jako svíčka. Silák v kostkované sukni uchopí za spodní okraj, rozběhne se a v pravou chvíli vymrští kládu vší silou před sebe. Kmen se několikrát otočí kolem své osy a dopadne na trávník. Základem úspěchu je nejen síla, ale i smysl pro rovnováhu. Při hodu jde totiž především o techniku. Vysvětluje mi jeden ze šampionů, který má výmluvnou přezdívku King, tedy král. V soutěži prý nejde o to, kdo dohodí kládu dál, nebo kdo s ní uběhne větší vzdálenost. Důležitá je přesnost. Kláda musí dopadnout přímo před siláka, tak, aby na pomyslném ciferníku ukazovala pravé poledne. Dalším typickým znakem každého skota je kilt, neboli tradiční mužská sukně. Není to jen oděv, ale doslova znak národní identity. Vývoj kiltu i tartanu, kostkované látky, ze které je vytvořen, šel ruku v ruce se skotským bojem za nezávislost. Původně tvořil kilt 6 až 8 metrů dlouhý kus látky, který se naskládal a omotal kolem pasu, sepnul se páskem a zbytek se přehodil přes horní část těla. Přes den sloužil jako oděv, v noci jako pokrývka. Tato varianta se nazývá velký kilt. Takzvaný malý kilt, tedy hotová ušitá sukně, se zrodil později a masově se rozšířil až v 19. století, v době skotského národního obrození. Řekli jsme, že kilt je považován za součást národní identity a je to pravda.
Vnímali to tak i Angličané, když si Skotsko podrobili. Po bitvě u Caledonu, což je taková skotská Bílá hora, zavedli zákon, který tradiční oděv zakazoval. Kilt byl považován za symbol vzdoru. Kdo si ho oblékl, tomu hrozilo až 7 let vyhnanství. Čtvrt století platila drakonická pravidla, která měla zlomit hrdost skotského národa. Paradoxně ale přispěla k pravému opaku. Když zákon platit přestal, obliba kiltů neobyčejně vzrostla. V té době se také začaly jednotlivé klany odlišovat podle barev a vzorů suknice. Tradiční otázka zní, co nosí Skotové pod kiltem. Ti pravověrní prý nic. Spodní prádlo pod kilt nepatří. Nevím, nekontroloval jsem. Skotové mívali vlastní státnost, panovníky i řeč. Zatímco svého vlastního krále či královnu asi hned tak mít nebudou, dalo by se říct, že galština zažívá renesanci. Vedle angličtiny se učí i na některých školách a zejména na ostrovech nikdy zcela nevymizela. Když už Angličané vnutili Skotům svoji řeč, porobení horalé ji alespoň sprznili po svém. Po příjezdu do Skotska můžete snadno nabít dojmu, že roky strávené studiem anglického jazyka byly jen ztrátou času. Zjistíte totiž, že ani při nejlepší vůli skotské výslovnosti prostě nerozumíte. Netřeba si ale stýskat. Skotům často nerozumí ani samotní Angličané, byť v jejich případě je to spíš výraz přezíravosti. Vzpomínám si na scénku, kdy skotský poslanec de Westminsteru interpeloval ve prospěch zdravotně znevýhodněných kolegů, pro které byla řada zákoutí historické budovy, plné schodů a nekonečných chodeb, nepřístupná. Nešlo o nic politického a když se mu rozuměl já, musel mu rozumět i anglický konzervativní poslanec, který tehdy v parlamentu zastupoval vládu. Musel rozumět, ale nerozuměl. Celá dolní komora se pochechtávala a Scott svůj apel 2x neúspěšně opakoval. Zase mu nikdo nerozuměl a korunu celé situaci nasadil předsedající, který skotského poslance vyzval, aby svoji interpelaci raději podal písemně. Ve filmech bývá často skotská výslovnost využívána jako výraz jistého buranství, asi jako by filmový hrdina mluvil hanáckým nářečím. Hanáci promino. Skotové si ale dokáží dělat legraci i sami ze sebe. Legendární je scénka dvojice komíků Connell a Florence, kterou lze lehce dohledat na platformě YouTube, a to pod klíčovými slovy Skotové výtah. Psáno samozřejmě anglicky. V sarkastickém skeči vstoupí dvojice mužů do výtahu, ovládaného hlasovými pokyny. Chtějí do 11. patra, ale protože s výtahem komunikují se silným skotským přízvukem, nerozumí jim a odpovídá nekompromisní anglickou výslovností. Po marném snažení končí scénka urážkami na adresu anglického imperialismu a voláním po skotské nezávislosti. Pochybuji ovšem, že sami Skotové

Církev musel někdo platit a přispívat na chod i správu kostelů. Církví mnoho, mecenášů, kteří by vzali ekonomiku provozu na svá bedra, málo, a tak museli platit farníci, kteří měli sami často hluboko do kapsy. Platit se jim nechtělo a aby této povinnosti opravdu nikdo neunikl, do kasičky se vybíralo hned při vstupu do kostela, a to ještě před mší, tak aby neměl nikdo šanci nepřispět. Skotové tak získali pověst lidí, kteří neustále přepočítávají své ubohé groše. Podle jiné verze získali Skotové pověst škudlilů po sjednocení Velké Británie. Poté, co Skotsko vytvořilo z Anglií jeden státní celek, tedy dnešní Spojené království, přišla měnová reforma, která Skotům přinesla doslova pohromu. Za 12 skotských liber dostal každý jen jednu libru anglickou. I těm, kteří byli do té doby relativně bohatí, nezbylo než začít své úspory smutně přepočítávat. Zrodil se obraz Skota, který každé vydání důkladně zváží. Ze své knihy Lišky pod Big Benem četl Jaromír Marek. Dramaturgie a režie Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Samuel Sochaci.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: Alan Turing je považován za jednoho ze zakladatelů moderní informatiky. Byl významným britským matematikem a logikem, který svým objevem přispěl k porážce nacistického Německa za druhé světové války. Jeho smutný životní osud je dokladem toho, že vědci nejsou géniové uzavření ve slonovinových věžích. Směřování jejich práce i života je úzce provázáno s proměnami celé společnosti.
2: Alan Turing se narodil roku 1912 v Londýně a svá pozdější studia strávil na známé King's College v Cambridge. Tou dobou tam působili například Ludwig Wittgenstein nebo Bertrand Russell. Ve 30. letech začal Turing publikovat články týkající se výpočetní techniky. V jednom z nich popsal svůj hypotetický, tedy pouze smyšlený stroj, který dnes nese jeho jméno, Turingův.
1: Během druhé světové války se Turing stal součástí armádního analytického týmu. Jejich úkolem bylo luštění německých šifrovaných zpráv. Němci v té době využívali ke komunikaci šifrovací systém Enigma, který byl na svou dobu neuvěřitelně propracovaný. Turingův tým nakonec problém vyřešil a přispěl tak ke konečnému vítězství spojenců.
2: Po skončení druhé světové války zůstal Turing věrný výpočetní technice a patřil k vědcům, kteří začali sestavovat první elektronické počítače. Nestavěl pouze stroje, ale kladl si i filozofické otázky dotýkající se budoucnosti výpočetní techniky. Začal se zabývat v té době naprosto nepředstavitelnou myšlenkou, možnostmi umělé inteligence.
1: Ve svém slavném článku z roku 1950 s názvem Výpočetní mašinerie a inteligence navrhl, jak k problému myšlení a počítačů přistupovat. Otázku, mohou stroje myslet, nahradil jinou. Může stroj komunikovat s člověkem tak, aby se nepoznalo, že nekomunikuje lidská bytost?
2: Uvedení zmíněné otázky do praxe znají dnešní programátoři pod jménem Turingův test. V roce 1990 vypsal americký vynálezce Hugh Lebner odměnu 100 000 dolarů pro toho, kdo sestaví program, který by testem prošel. Lebnerova cena nebyla dosud udělena.
1: V 50. letech prohledávala policie byt Alana Turinga v důsledku nahlášeného vloupání. Výsledkem vyšetřování bylo obvinění Turinga z homosexuality. Ta totiž byla v Anglii v té době trestným činem. Turing byl obviněn z hrubé obscénnosti a odsouzen. Následně musel podstoupit odvykací léčbu a krátce na to spáchal sebevraždu.
2: Teprve v roce 2009 se za spáchané křivdy na Alanu Turingově jménem celé vlády omluvil britský premiér Gordon Brown. O 4 roky později mu udělila královna Alžběta II. Milost.
1: Osobnost Alana Turinga se díky podílu na rozluštění šifrovacího stroje Enigmy a nepříznivého osudu stala předmětem mnoha filmových a divadelních zpracování. Z poslední doby můžeme jmenovat například oceněný snímek Kód Enigmy. V českém prostředí osud Alana Turinga přenesli na divadelní prkna Tomáš Ďaniška a Braňo Holička, a to ve hře Přísně tajné Hrubá nemravnost.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Poslanci se dnes vrátí k projednávání návrhu na změny rozpočtových pravidel. Debatu večer po 11 hodinách přerušili. Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka Dolly Parton. České volejbalistky slaví díky výhře nad Ukrajinou postup do play-off evropského šampionátu. A dnes bude oblačno i zataženo, místy s deštěm, postupně se vyjasní. Teploty většinou do 21 stupňů. Je středa 26. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Poslanci večer přerušili debatu ohledně prezidentského veta novely k rozpočtům. Vrátí se k ní v 9 hodin dopoledne. Ke slovu se zatím dostal jen předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Zhruba 10 hodin zabrala diskuse a navrhování bodů na program schůze.
4: Koaliční poslanci jsou připraveni prezidentské veto přehlasovat. Zařadit chtějí podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD hlasování na pevný čas.
5: Předpokládám, že budeme kolem tak 13:30 hlasovat, ať bychom tedy to veto prezidenta přehlasovali.
4: Podle vlády není možné bez změny rozpočtových pravidel připravit návrh státního rozpočtu na příští rok. Opoziční poslanci ale kritizují, že umožní čím dál větší zadlužení státu.
6: To opravdu jednou bude muset někdo zaplatit a bohužel to budou naše děti a naši vnuci.
4: Říká předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Opozice také kvůli novele připravuje ústavní stížnost. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Použití pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. V poslanecké sněmovně se na tom shodla pracovní skupina, která řeší bezpečnost ve fotbale. Novelu zákona, která má posílit ochranu sportovního prostředí, chce koalice předložit v září.
7: Trestné by nově bylo taky zahalování obličejů na stadionech. Podle ministra pro sport Boris Šťastného z motoristů o zpřísnění trestů za pyrotechniku a zahalování požádali přímo zástupci fotbalových klubů a organizací.
8: Ať už jde o FAČR, tak o zástupce ligové asociace, tak i zástupce klubů.
7: Změny by podle Šťastného měly platit od příští podzimní ligové sezóny. Zavést by se mělo i dobrovolné rozpoznávání obličejů na stadionech. Podle poslance Jiřího Havránka z ODS ale na takzvaném face recognition není shoda napříč poslaneckými kluby a čeká proto dlouhou debatu.
9: Nemá jako cenu slibovat vzdušné zámky fotbalovému prostředí, že to prostě bude od příští nebo před příští sezóny. Je před námi prostě celá řada práce.
7: Registr problémových fanoušků by měla vést Národní sportovní agentura ve spolupráci s jednotlivými kluby. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Slovenská policie zmařila připravovaný žhářský útok na továrnu na východě země, kde se vyrábějí bezpilotní systémy. Z jeho přípravy obvinila 3 cizince, kteří podle vyšetřovatelů jednali na objednávku. 2 zadržela na Slovensku, 3. v Německu. Kdo si měl útok objednat, ani na jaký konkrétní závod trojice mířila, policie zatím neuvedla.
10: Na připravovaný útok upozornila policii slovenská civilní a vojenská rozvědka. Při zásahu pak kriminalisté zajistili ručně vyhotovený plán, telefony, nářadí a větší množství zápalné směsi. Útok mohl podle policie ohrozit asi 70 zaměstnanců a majetek za desítky milionů eur. Výroba bezpilotních systémů se na východním Slovensku před 2 lety rozšířila o nový závod. Jeho stroje se využívají například ke kontrole hranic, mapování nebo monitorování potrubí a požárů. Jestli právě tento závod měl být terčem útoku, policie zatím neuvedla. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Zpravodajský server iRozhlas byl zneužitý v desinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území Česka. Na operaci upozornil polský web Cyber Defense 24.
11: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru iRozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
12: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
11: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z motoristů.
13: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
11: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
3: Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou se prohlubuje. Kanadská vláda oznámila v úterý odvetná cla na více než 700 amerických produktů. Reagovala tak na 50% cla, která vůči Kanadě zavedl Bílý dům. Nová opatření se dotknou americké oceli, hliníku, mléčných výrobků i spotřebičů. Mají začít platit 8. září.
14: Today I'm announcing that Canada will match the United States tariff dollar for dollar.
15: Kanadský ministr financí Champagne řekl, že Ottawa reaguje přiměřeně a cíleně. Kanadská cla na americkou ocel a hliník se zdvojnásobí na 50%. Americký prezident Trump mezitím pohrozil zdvojnásobením cel na kanadská auta a navrhl přejmenovat jezero Ontario na jezero Amerika. Z Washingtonu je na Ciglerová, Radiožurnál.
3: Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume zahájil turné po Německu. Zaměstnance v 9 továrnách automobilky při něm chce přesvědčovat o nutnosti úspor. Na první shromáždění ve Wolfsburgu přišlo asi 10 000 zaměstnanců.
16: Lídrině zaměstnanců ve Wolfsburgu a dcera italského gastarbeitra Daniela Cavallo vytkla vedení, že špatně komunikuje. Zaměstnanci se podle ní dozvídají jen různé zkazky z televize a nevědí, co je pravda. Blume zopakoval, že se kvůli klesající poptávce a vysokým nákladům bude muset v následujících letech zrušit asi 50 tisíc pracovních míst, polovina z toho v Německu. Uzavírání celých závodů ale označil za krajní a nejdražší řešení. Situací se bude z kraje září zabývat dozorčí rada koncernu, složená na půl ze zástupců akcionářů a zaměstnanců. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Zemřela americká country zpěvačka Dolly Parton, bylo jí 80 let. Informaci potvrdil její synovec Brian Seaver.
17: Dolly Parton během své kariéry napsala přes 3000 písní. Ve svých skladbách jako Jolene nebo I Will Always Love You se věnovala tématům lásky a zlomeného srdce. Zazářila ale i před kamerou. V 80. letech debutovala v celovečerním filmu Od 9 do 5. Po boku své kmotřenky zpěvačky Miley Cyrus si pak zahrála v Disney seriálu Hannah Montana. Pozdější roky zpěvačka zasvětila filantropii. V rámci své nadace Dollywood Foundation se soustředila na podporu gramotnosti a boj proti šíření viru HIV a nemoci AIDS. Za své úsilí získala v roce 2022 Carnegieho medaili. Anabelio, Radiožurnál.
3: České volejbalistky postoupily s předstihem do play-off evropského šampionátu v Brně. Jistotu jim dala výhra 3-1 nad Ukrajinou v předposledním duelu základní skupiny. Česká smečařka Helena Grozer mluvila o tom, že potvrdit proti Ukrajinkám roli favoritek nebylo snadné.
18: Hrozně nás potrápili, už několikátej prostě zápas a já myslím, že první set super, druhý set oni začali tlačit trošku servisem a odtáhli nás v odcítě, takže jsme začali trošku mít problém, ale skvěli jsme to opravdu skvěle.
3: Základní skupinu zakončí české volejbalistky ve čtvrtek proti Bulharsku. A fotbalista Krištof Daněk bude v barvách Lince hrát hlavní fázi Ligy mistrů. Rakouský celek v odvetě smazal v součtu 4-brankový náskok Celticu Glasgow a po výhře 5-1 po prodloužení postoupil mezi elitu. V Lize mistrů budou nastupovat i hráči Sabahu Baku, kteří zdolali Berševu 5-2 po prodloužení a fotbalisté Bode Glimt. Norský tým v domácí odvetě zdolal Nijmegen 3-0.
19: Překážky na D1 za Vyškovem a taky na D11 u Hradce Králové. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy dejte pozor za Vyškovem. Na kilometru 233,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Je označené šipkou a kužely, kolem se ale pohybují lidé. Podobná situace na D1 z Brna do Ostravy, také u sjezdu na Kroměříž západ. Na kilometru 258 stojí nepojízdné osobní auto a na místo upozorňuje světelná šipka. Na dálnici D11 zpomalte u Hradce Králové ve směru do Prahy. Za odbočkou na Nový Bydžov a Kukleny na kilometru 88,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. A v Praze připomínáme uzavírku v tunelu Mrázovka. Dnes v noci je uzavřený ve směru od Barandovského mostu na Smíchov. Údržba bude blokovat průjezd až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
20: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Kdy budeme znát slibovanou novou koncepci armády, potřebujeme v zemi čtvrtou vojenskou nemocnici a díky čemu vojsku přibývá nad očekávání nových rekrutů. Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč. Dobrý den.
22: Dobrý den a dobrý den i posluchačům Českého rozhlasu.
21: Rozhovor natáčíme po 16. hodině. Pane generále, proč ještě nebyla dokončena nová koncepce výstavby České armády do roku 2040? Kde to vázne?
22: Já chci říct v zásadě, že nevázne to. My na ní pracujeme, my už ji v zásadě máme dokončenou. Ta současná A já chci říct, že to je aktualizace koncepce výstavby armády České republiky. My nezačínáme bílým papírem, my navazujeme na ty předchozí dvě. Já jsem byl shodou okolností vedoucím pracovních týmů, který ty předchozí dvě připravovali a nechávali schvalovat. A tak my vlastně na naší straně, my máme, dá se říct, hotovo. Koncepce prošla vnitrorezortním připomínkovým řízením, což znamená, že na ministerstvu obrany my jsme ji dali našim kolegům, aby ji posoudili, aby se k ní vyjádřili. My jsme zpracovali připomínky a teď bude následovat ten další krok, což je vlastně mezirezortní připomínkový řízení, protože naši kolegové ze sekce obraného plánování civilní části ministerstva obrany budou připravovat ten druhý proces. Tak teď se zvažuje, jakou cestou, jestli to půjde mezirezortním připomínkovým řízením, anebo to půjde cestou Bezpečnostní rady státu, ale v zásadě my s koncepcí máme připravenou tak, aby byla schopná vlastně ji předložit vládě a aby byla vládou schválena. Ten náš původní termín, když jsme začali s tou aktualizací, byl skutečně, že bychom ji předložili ke schválení vládě v říjnu, listopadu. Po volbách tam došlo k nějakému uspíšení, ale pak se všechny věci, ty procesy nějakým způsobem řešily a v zásadě jsme se vrátili k tomu původnímu termínu, takže já nevidím žádné nějaké zpoždění. My skutečně tak jsme to i plánovali a já si myslím, že nic neohrožuje to, aby vlastně ta koncepce byla včas schválena a my jsme mohli potom budovat schopnosti tak, jak potřebujeme.
21: No ale ta původní nebo ta dosud platná byla schválená minulou vládou v prosinci 2023. Proč byla potřeba ji takto aktualizovat?
22: Tak nová vláda má svoje představy, je to její legitimní právo a tak samozřejmě my s tím jako nemáme problém, tak jestliže ta vláda, vlastně ona i při tom posuzování pan minister nám nedal žádné limity. On řekl, řekněte si, co chcete, co potřebujete k budování schopností, které potřebujeme k zajišťování obrany České republiky. To my jsme udělali a teď samozřejmě bude následovat proces jako posuzování ze strany vlády.
21: No, co potřebujete v první řadě jsou asi peníze. Příští rok by měl resort obrany hospodařit se 191 miliardou korun, což tedy odpovídá, zdá se, 2% HDP. To ale stačit nebude, nebo ano?
22: Tak na to, aby my jsme budovali ty schopnosti, tak samozřejmě my bychom potřebovali větší obnos peněz. My teď v současnosti, protože pro nás to je vlastně čerstvá informace, my jsme se ji dozvěděli minulý týden.
21: Pro všechny je to čerstvá informace.
22: No, takže my teď budeme muset všechno spočítat, protože my už některé projekty vlastně máme zavázané, tam ty peníze musíme dát. Uvidíme, kolik nám zbyde na investiční peníze, tak aby jsme posoudili, které schopnosti jsme schopni budovat. A samozřejmě, až to budeme mít spočítaný, tak já potom půjdu za panem ministrem a představím to i vládě, jaké jsou limity, anebo jaké limity, do kam můžeme ještě investovat.
21: No, váš předchůdce Karel Řehka prohlásil, že pokud půjdou na obranu pouze 2% HDP, takže modernizace armády se zastaví. Jak tedy chcete přesvědčit politiky, že je potřeba investovat víc?
22: Tak to je moje role, já určitě budu využívat ty argumenty, které budu mít k dispozici, tak jak to vidím z toho vojenského hlediska. Já vládě budu dávat vojenské doporučení a nějaké další možnosti, ale já už jsem v některém tom rozhovoru zdůraznil, že vlastně generálové neřídí stát, rozhoduje vláda a já potom, až padne politické rozhodnutí, tak budu muset pracovat v rámci toho politického rozhodnutí.
21: Podle senátorů Česko dlouhodobě neplní své závazky ve financování obrany a senát vyzval vládu, aby zveřejnila důvěryhodný plán zvyšování obranných výdajů do roku 2035. Co to znamená konkrétně pro vás, pro velení armády?
22: Já bych chtěl zdůraznit, že v těch posledních letech nám se podařilo poměrně velmi významné modernizační projekty, ať už je to u vzdušných sil, ať už je to u pozemních sil. My samozřejmě budeme muset pokračovat dál, zejména u pozemních sil. Nám se podařilo prakticky na zelené louce postavit informační a kybernetické síly. My navyšujeme schopnosti teritoriálních sil. Takže v těch posledních letech já bych řekl, že došlo k významnému posunu schopností armády při zajišťování obrany. Samozřejmě armáda byla dlouhodobě několik dekád podfinancovaná a to neodstraníte za jeden rok, to neodstraníte ani za 4 roky. Ta investice do zajišťování bezpečnosti musí být dlouhodobá, musí být stabilní. A na to i můj předchůdce generál Řehka na to upozorňoval, že my potřebujeme stabilitu a musíme mít jasný výhled, kolik peněz do armády dostaneme, aby jsme věděli, na čem jsme a jaké schopnosti jsme schopni jako vybudovat.
21: Krátce po nástupu do funkce jste řekl, že za jednu z priorit považujete posílení protivzdušné obrany, včetně pořízení systémů na sestřelování balistických raket, proti kterým je Česko aktuálně bezmocné. Jak tedy chcete posílit protivzdušnou obranu?
22: Tak my budeme pořizovat další systémy ŠORAD. Tam se nám už podařilo celkem významný krok, že budeme pořizovat další 4 baterie. Ale co chci říct, že Česká republika nebuduje svoji protivzdušnou obranu a balistickou obranu samostatně. To nemůže žádná členská země aliance. My jsme v nějakém aliančním systému a ten alianční systém schopnosti má. Samozřejmě můžeme se bavit, jestli nepotřebuje ještě větší, ale to už bychom se dostávali do jakéhosi utajeného režimu a skutečně aliance nějaké schopnosti má, ale povinností každé země je právě se na tom aliančním systému podílet. A my potřebujeme právě i tu balistickou, teda schopnost proti balistickým raketám.
21: No, vybrané evropské země spolu s Ukrajinou spolupracují v rámci takzvané antibalistické iniciativy, což je projekt, o který v červenci v Paříži projevil zájem premiér Babiš a také se divil, že o projektu nevěděl. Už se Česko na té iniciativě podílí?
22: Tato iniciativa je otevřená iniciativa. My jsme měli právě včera jednání tady k této iniciativě. Já si myslím, že Česko se do toho zapojí. Je to i zájem českého obranného průmyslu a my sledujeme, my participujeme na různých iniciativách, které se zabývají třeba s protivzdušnou obranou nebo proti balistickou obranou. Takže my jsme někde aktivní účastníci, někde jsme jako pozorovatelé a samozřejmě až přijde ten čas, kdy my budeme rozhodovat, jaký systémy pořídíme, tak budeme mít přehled jednak o těchto iniciativách, ale i o těch systémech, které bychom mohli pořídit.
21: Generál Miroslav Hlaváč, náčelník generálního štábu, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Letos armáda podle ministra obrany Jaromíra Zuny splnila náborový cíl na 133% a do konce roku přijme 2997 nových vojáků. Kolik jich za stejnou dobu vaše řady opustí?
22: My v řádově teď víme, že zhruba opustilo armádu zhruba několik kolem 520 vojáků z povolání. Náš předpoklad do konce roku, že bychom se pohybovali v řádově v číslech kolem 850 až 900 příslušníků, což při tom počtu, který nám letos do armády přišlo, což je zhruba včetně studentů Univerzity obrany nějakých 3200, což je abnormálně rekordní číslo v letošním roce. Takže i vlastně to, že nám odejde 800-850 vojáků z povolání, je taková přirozená obměna, která je žádoucí. Samozřejmě já si dokážu představit, že bychom ten odchod měli ještě o něco nižší, aby se nám právě podařilo naplňovat vlastně ty všechny volné pozice, tak aby jsme naplnili tu strukturu, kterou potřebujeme. A já si myslím, že skutečně teď ta situace zájmu o armádu, zejména o tu službu vojáka z povolání, je velice výrazná.
21: A jak si to vysvětlujete, že mezi Čechy a Češkami roste zájem o službu v armádě? Dá se říct si, nebo připsal byste tu zásluhu té minulé nebo současné vládě?
22: Já asi nechci hodnotit ani minulou, ani současnou vládu, to už se dostávám na tenký let a to mi nepřísluší, abych hodnotil vlády.
21: Dobře, ale jinak je to tím, že jsou tam lepší platové podmínky, nebo co lidi do armády láká?
22: Já bych řekl, že to je kombinace jakýchsi opatření, možná i vlivů, tak díky tomu, že se v uvozovkách, díky tomu, že se zhoršila bezpečnostní situace, tak když Rusko zahájilo agresi na Ukrajinu, tak tam byl enormní zájem o vstup do armády, enormní zájem o vstup do aktivní zálohy. No a samozřejmě tak, jak ten čas se vyvíjel, tak přišly opatření, jako je navýšení platů. My už 2 roky máme takzvanou pracovní skupinu personál, který se zabývá opatřením, aby vlastně jsme získávali lidi do armády, ale zároveň, aby jsme přijímali opatření, které udrží ty stávající vojáky, který mají zkušenosti, který prošli nějak vzděláním, který prošli přípravou a který chceme taktéž udržet. Takže to, já bych řekl, že to je kombinace různých opatření, ale co bych chtěl zdůraznit, že my chceme mít nastavený systém a systém práce s personálem, protože to je živej systém a my nemůžeme teď se radovat, že letos máme takovýhle vysoký nábor, ale my bychom potřebovali, bychom ho kontinuálně drželi a ten nábor se nám dařil i v tom střednědobým horizontu.
21: Seznam zprávy citoval bývalého tedy šéfa generálního štábu Karla Hřechku, že armáda bude potřebovat téměř 40 000 vojáků, aby zvládla zabezpečit všechny úkoly, které dostala od Severoatlantické aliance. S tím souhlasíte?
22: Tak generál Řehka, já vím, že o tom mluvil, o tomto čísle. My jsme o tom uvažovali právě na začátku, když jsme zahajovali úvahy, jak by měla do budoucna vypadat struktura armády, jak by měly vypadat její schopnosti. My v současné době, když se bavíme zhruba o tom horizontu 2030, tak se bavíme, že o zhruba 32 tisíc vojáků z povolání, ale dochází nám k tam výraznému navýšení počtu u aktivní zálohy, kde bychom to chtěli navýšit zhruba z těch 10 tisíc na 15 tisíc. A my taky musíme vnímat demografickou křivku v České republice, takže my musíme taky zvažovat ty různé čísla. A samozřejmě jsou tady i různé další věci, jako je zavádění nových technologií, které nám vlastně mají, jakoby vytváří prostor, aby ten náš požadavek na ten nárůst toho personálu nebyl tak významný.
21: Premiér v sobotu řekl, že nelze konsolidovat veřejné finance dřív, než budou mít vojáci vysoké platy. Je to pro vás, jako pro vedení armády, uklidňující?
22: Tak uklidňující určitě je. Tak jestli vláda má záměr navýšit platy, tak nám u nás došlo k výraznému navýšení platu k 1. letošního roku. Co já vím, tak samozřejmě vláda uvažuje o dalším navýšení, o nějaké valorizaci těch platů. Zřejmě už to nebude tak výrazné, jako to bylo na začátku toho letošního roku, ale samozřejmě řekněte mi, kdo nechce, aby měl navýšený plat. Takže určitě je to jedno z opatření, jak udržet vlastně personál, nabírat personál a jak být konkurenceschopní na trhu práce.
21: Prohlásil jste, že povinná vojenská služba není téma. Myslíte, že to tak může zůstat i v budoucnu?
22: Tak já nechci říkat, jako, co bude v budoucnu, nikdy neříkej nikdy, ale za současné situace a za současných potřeb já si nemyslím, že to je aktuální.
21: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s generálporučíkem Miroslavem Hlaváčem. Potřebuje armáda novou vojenskou nemocnici na Pražských Vinohradech, když má jednu fungující už 10 let v Pražských Střešovicích?
22: Já bych chtěl říct jednu věc. Armáda v případě vnějšího ohrožení a v případě krizové situace, která bude vojenská situace, tak armáda bude potřebovat další infrastrukturu. A je jedno, jestli jsou to nemocnice, nebo jestli jsou to další potřeby, které bude potřebovat, ať už jsou to některé prostory pro armádu, pro naše alianční partnery, kteří budou přijíždět přes Českou republiku, a nebo zde budou dočasně působit. Samozřejmě ať už vojenský, nebo ostatní nemocnice, které jsou veřejné, tak budou potřeba nejenom pro armádu, ale budou potřebovat pro zajištění i zdravotní péče obyvatelstva. Takže já teď úplně nedokážu zhodnotit, jestli potřebujeme další nemocnici, a navíc já v tom procesu nejsem, protože vojenské nemocnice nejsou součástí struktury armády České republiky, oni jsou součástí ministerstva obrany a já skutečně teď nejsem zapojen do toho rozhodovacího procesu, takže já ani nevím, jaké jsou kapacity, k čemu ta vojenská nemocnice bude, takže já vám nejsem schopen v současné době odpovědět, jestli je to dobře nebo špatně.
21: Další dvě jsou tady v Brně a Olomouci, možná tady čtvrtá vznikne tady na Vinohradech, čili i ta by byla pravděpodobně řízená ministerstvem obrany.
22: Zřejmě ano, ale Já v tom procesu nejsem, tak já nejsem schopen teď posuzovat ano či ne, nebo odpovídat.
21: No, přesto se zeptám, jestli tedy si myslíte, že by náklady na její případnou výstavu byly započítávány do výdajů na obranu?
22: Znova říkám, já nevím skutečně, jak to asi dopadne. Teď ten nějaký záměr je. Samozřejmě posuzování, jestli to je vojenský nebo obranný výdaj nebo není. Zase není na armádě, ale tohle řeší civilní část ministerstva obrany, sekce obranného plánování, která to posuzuje primárně a samozřejmě pak to posuzuje Aliance, jestli to je obranný výdaj.
21: A tato sekce tedy rozhoduje, které objekty bude armáda vlastně ta provozovat? Rozumím tomu správně?
22: Já chci zdůraznit, že armáda nevlastní žádný objekt. My jsme uživatelé. Všechny ty objekty, které jsou kasárna, různý další sklady a další věci, tak to je majetkem ministerstva obrany a ministerstvo obrany ty dané objekty dává k dispozici k užívání armádě České republiky a my vlastně v zásadě dáváme požadavky, jestli ten daný objekt potřebujeme nebo nepotřebujeme, takže tady je to pro veřejnost potřeba ujasnit.
21: No ale provozní náklady předpokládám jdou tedy z rozpočtu armády.
22: Ano, my si platíme elektřinu, my si všechno vlastně, tak jako si každý z nás platí, když je doma v bytě nebo má dům, tak ty si platí a hradí armáda.
21: Já mířím k tomu, že stát převezme do správy Karlovarské letiště. Využívat ho bude kromě dosavadní civilní dopravy také pro potřeby armády, jenže ta ho v minulosti opakovaně odmítla jednou přímo vaším prostřednictvím. Dokážete pro něj teď najít uplatnění?
22: Já bych se vrátil k té předchozí odpovědi. Jestliže my se dostaneme za situace, že dojde ke stavu ohrožení státu a k vojenskému ohrožení, tak my budeme potřebovat mnohem víc prostorů a objektů, než v současné době užíváme. Navíc je tady vlastně rozhodnutí vlády, že Armáda České republiky bude zajišťovat leteckou záchrannou službu v Plzeňském a Karlovarském kraji. My teď je vlastně už tyto dva kraje zabezpečujeme, i když to zabezpečujeme z Líní. A právě protože to je v Líních, tak ten náš dolet a ta reakční doba je prakticky na hraně, pokud zasahujeme v těch vzdálenějších části Karlovarského kraje. Takže to je jedna věc. A druhá věc, tady se hovoří, že my, když budeme přebírat, takže za to budeme platit. My to přebíráme bezúplatně, to letiště, nebo my ne, to přebírá opět zdůrazní ministerstvo obrany. Takže toto přebírá bezúplatně a tam zatím žádný výdaje. Já teď požadavky na to, abych jako já, jako výdajový blok armády, jsme na to vyčlenili peníze, tak zatím nejsou.
21: No ale pokud vím, tak se počítám s provozem letecké záchranné služby na letišti v Líních jenom do roku 2028, pak už ne?
22: Ne. Tady je rozhodnutí vlády. Teď je, myslím, že měsíc nebo dva měsíce staré, že ano, že my budeme zabezpečovat tyto dva kraje, Plzeňské a Karlovarské. Takže tady to rozhodnutí platí, že to bude i po roce 2028.
21: Já se na to Karlovarské letiště ptám proto, že už, jak jsem řekla, vy to víte, třikrát armáda odmítla, ale armáda bude muset teď provést rozsáhlou rekonstrukci toho letiště. Nebude to pro vás zbytečná zátěž, nebo takhle, nejde o to, že je to pouhé markírování obranných výdajů na infrastrukturu, která není vojensky využitelná prakticky?
22: Já úplně teď nevím.
21: Musí se předělat třeba příletová dráha, pokud vím.
22: Nevím o tomhle požadavku. Tam je Karlovarský kraj měl záměr rozšířit a prodloužit tuto dráhu. Samozřejmě my o tom záměru Karlovarského kraje víme. Teď je otázka, jak to posoudíme my, ty potřeby toho letiště, jestli to je relevantní nebo nerelevantní. Každopádně chci zdůraznit, že vlastně Karlovarský kraj se zavázal k tomu, že tam vybuduje to stanoviště letecké záchranné služby ze svých prostředků, až ho vybuduje a my budeme vlastně tam vlastně působit tou leteckou záchrannou službou jako ministerstvo obrany, tak vlastně to bezúplatně převezmeme i toto stanoviště pro ten náš úkol, který jsme dostali od vlády.
21: Když jsem o tom letiště mluvil s generálem Jiřím Šedivým, někdejším náčelníkem generálního štábu, tak mimo jiné řekl, že ani pro potřeby Severoatlantické aliance není toto letiště využitelné. Vy to vidíte jinak?
22: Pan generál Šedivý pracuje s nějakýma informacema. Já bych chtěl zdůraznit, že bezpečnostní situace se vyvíjí, bude se vyvíjet a já teď nemůžu predikovat, že za 3, za 4 roky my jsme to naše rozhodnutí dávali v nějakém čase, v nějakém prostředí a uvidíme, jak se nám to bude vyvíjet do budoucna, jestli to zahrneme do našich obranných plánů, do našeho obranného plánu České republiky a nebo bude i využito pro obranné plány aliance.
21: A nemůže být v případě Karlových Varů na překážku, že má být spolu s vojenským provozem, a tedy jak jsem se od vás dozvěděl, i tou záchrannou službou zachována i civilní doprava? Půjde to všechno dohromady?
22: Tak my už ty zkušenosti s tím kombinovaným využitím letišť máme. Máme ho v Pardubici, že ho budeme mít v Přerově, nebo máme ho v Přerově. Takže ty zkušenosti z tohoto smíšeného provozu máme a v tomhle bych problém neviděl.
21: Od 1. srpna převzal Ostrahu právě letiště v Líních, o kterém jsme mluvili, podnik, státní podnik, Vojenské lesy a statky. Civilní provoz pro malá letadla tam tedy zatím zůstává zachován?
22: Ano, tam ten civilní provoz pro ty malé letadla tam zůstává, zatím nás to nějak neomezuje, takže uvidíme do budoucna.
21: Tak to bylo 20 minut radiožurnálu, který vysílal také Český rozhlas Plus s Miroslavem Hlaváčem, náčelníkem generálního štábu armády. Moc děkuji a mějte se hezky, naschledanou.
22: Děkuji a děkuji za pozvání, naschledanou.
21: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
0: Hovory.
1: Bohdan Karásek je filmař a scénárista, píše pro divadlo i rozhlas a svou lásku k hudbě projevuje v kapele Ploj. Jak je spokojen s výsledkem na svém snímku Mistryně? Co svými nízkorozpočtovými filmy publiku sděluje? A co pro Bohdana Karáska znamená spolupráce s divadelníkem Ivanem Burajem nebo skladatelem Ondřejem Kyjasem?
0: Hovory Lenky Buriánkové dnes po 22. hodině na Plusu. Posloucháte Český rozhlas Plus.
2: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
23: Běloruská novinářka Natalia Sudlianková aktivně pracovala ve prospěch nepřátelských zájmů Ruské federace v České republice.
24: Rozhodl o tom městský soud v Praze.
25: Sudlianková měla v Česku třeba plnit úkoly ruské vojenské rozvědky.
26: Aktivně šířila ruskou propagandu.
27: Co říká na samotný rozsudek, není jasné.
28: Běloruská novinářka, která u nás v minulosti získala azyl, byla loni vládou premiéra Fialy zařazena na sankční seznam a musela zemi opustit.
29: Spolupracovala s ruskou rozvědkou, proto ji vyhostili z Česka. Soud teď zamítl žalobu Natálie Sudliankové, která měla kšefty z GRU. Jaké a jak se vůbec dostala do Prahy? Ptám se na to kolegy komentátora Ondřeje Soukupa, který se specializuje na postsovětský prostor. Dnes je úterý 25. srpna. Dobrý den, Ondřej, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
30: Dobrý den, děkuji za pozvání.
29: Pražský městský soud je to pár dní zpátky zamítl žalobu někdejší klíčové spolupracovnici ruské vojenské rozvědky GRU v Česku Natalii Sudlankové.
31: Z listin obsahujících utajované informace vyplývá, že žalobkyně byla úkolována a odměňována ze strany příslušníka GRU pana A.Š.
29: Bránila se proti umístění na sankční seznam, čeho konkrétně chtěla tou žalobou dosáhnout.
30: Tak ona se chtěla prostě hájit, že se nedopustila těch činů, které jí BIS kladla za vinu, tedy že pracovala pro ruskou vojenskou rozvědku GRU.
4: A ty sankce, ty byly nejenom z české strany, ale potom i celoevropské, že jo? Loni se dosáhlo toho, že ty sankce byly od celé Evropské unie, takže...
30: Takže vlastně celý ten její život, který se tady prostě více než 20 let budovala v Česku, tak ten prostě skončil.
4: A když mluvím o tom loňském roce, tak ty rázné kroky proti ní iniciovala loni vláda Petra Fialy.
5: Na vnitrostátní sankční seznam jedná se o běloruskou občanku Natalii Sudlankovou,
4: která vyhostila ji ze země, dala jí těch 30 dnů na to, aby prostě odsud šla jinam.
5: Působila vědomně a systematicky ve prospěch Ruské federace a byla za to i finančně odměňována.
4: Jak silné důkazy proti ní měla? To znamená důkazy, že skutečně měla spolupracovat s GRU, že byla agentka GRU?
30: Tak my to samozřejmě nevíme, protože z logiky věci tyhle věci jsou tajné. My jsme slyšeli, že tedy BIS předložila vládě několik jako dokumentů.
4: Mm-hmm. 14. Tedy, bylo, myslím, dokonce.
30: Ano. No. A ze kterých jako vyplývalo, že prostě pracovala pro i tu rozvědku, ale rozhodně nebyla nějaká jako vysloveně agentka asi, nebo nedej bože důstojnice, jo? Že to prostě spíš jakože ad hoc nějakým způsobem něco pro ně dělala, dostávala za to zaplaceno potom už po teda začátku velké války přes kryptoměny a tak dále, takže to je to, co jsme my slyšeli, nemáme to pořádně jako věřit.
4: Takže agentka byste jí neříkal, jak byste jí říkal?
30: Spolupracovnice
4: donášela GRU nebo vykonávala nějakou službu pro GRU?
30: To my jako přesně nevíme. Takhle, on ten její příběh jako byl velmi barvitý. Prostě ona se živila nejrůznějšími způsoby a dovedu si živě představit, že pokud by jí někdo třeba právě napojený na nějakou z těch ruských tajných služeb požádal třeba zjistěte mi prosím vás informace o tady tom či jiném kšeftu, tak ona by to udělala a nemyslím si, že by to ani vnímala, jako že by to bylo něco jako tajného. Ona neměla žádné vlastně jako přístup k nějakým utajovaným skutečnostem. Jo?
4: Že ona... krtek GRU v Praze.
30: No, to je jako hodně silně řečeno, prostě ona si většinu těch věcí, si myslím, které mohly zajímat GRU a podobně, tak prostě ona považovala za legální. Prostě podívejte se, já jsem tady konzultantka, já za to prostě beru peníze a jestli si mě zaplatí, já nevím, Rosatom nebo začínající podnikatel nebo ruská tajná služba, tak je mi v zásadě dost jedno.
4: No ona ale to spojení s GRU popírala, ne?
30: Ona to popírá, ona říká, že
4: dělala
30: vlastně
4: takový rozhovor pro Seznam zprávy, kde řekla, že vlastně i ten člověk, který měl úkolovat, že to jméno nikdy neslyšela.
6: Nikdy jsem nebyla a nejsem vědomou spolupracovnicí GRU. Ani jsem nikdy nepodepsala žádný vázací akt. Viděla jsem v jednom z článků také nějakou údajnou fotografii pana Šavrova, ale nevybavuji si, že bych se s takovým člověkem potkala.
30: Ale ona jako vlastně celou dobu říká, ne, já jsem tady měla normální, legální biznis, já jsem měla komunikační agenturu, já jsem tady zastupovala jako PR manažerka celou řadu lidí, já jsem pomáhala prostě s rozvojem obchodu a nejenom, takže to je to, z čeho mě vlastně obvinují, ale přitom to bylo naprosto legální.
4: No, jak to vůbec dostala do Česka?
30: No, to je právě celý ten příběh.
4: Ten barvitý
30: jako
4: příběh, kdy začal?
30: Neuvěřitelný, no na konci 90. let, kdy najednou se Natalia Sudlenková objeví v Praze, co by politická uprchlice z Běloruska.
4: Disidentka?
30: Ona se motala kolem té Běloruské lidové fronty, ještě vlastně na konci Sovětského svazu. Hnutí, které vlastně skončilo jako v opozici a Alexandr Lukašenko po svém zvolení v roce 1994 to začal vlastně potírat. A ona se dostala do vězení oficiálně za nějaké daňové delikty nebo hospodářské. Ona sama tvrdila, že to bylo především kvůli tomu, že prostě finančně podporovala opozici, což úplně klidně může být. Nicméně jí se podařilo se z toho vězení nejenže dostat, ale ještě oblouzit soudit svého vyšetřovatele z KGB a s ním uprchnout ze země, a je to dneška i manžel, otec jejich dvou dětí. Takže tady tím způsobem ona se ocitla v Praze. Nejdříve prostě začala pracovat v běloruské redakci Rádia Svobodná Evropa. Mm-hmm. Tam ovšem jako dlouho nevydržela, protože zjevně ta její neklidná povaha a verkoholismus jako nebyl úplně ideální v tomhle tom, a zjistila, že taky, že tam nejsou žádné jako zvláštní peníze, takže ona odchází, zakládá si právě tu komunikační agenturu, zakládá si noviny Pražský telegraf a vlastně stává se tou podnikatelkou vlastně na volné noze.
4: Ona sama sebe označovala za novinářku? Když mluvíte o tom, že pracovala v Rádiu Svobodná Evropa, zakládala si noviny?
30: Tam ona to myslím, že nebrala úplně jako novinařinu, přinejmenším, nebo v okamžiku, kdy vydávala ten Pražský telegraf, tak ona tam taky jako, nemůžeme si to představovat, že to byl prostě nějaký jako mediální dům, prostě tam jako pracovali tři lidi, možná včetně uklizečky, a ona sama psala polovinu těch článků, takže v tomto ohledu ano, samozřejmě novinářka byla.
4: Takže se pohybovala na tiskových konferencích, pohybovala se v kruzích novinářských?
30: To vlastně málo, jako co by novinářka jako taková, nicméně, ale v okamžiku, kdy ona teda začala naplno pracovat na tom svém PR projektu, tak ona samozřejmě se s novináři velice dobře znala, protože ona zastupovala velké firmy, jako asi největším klientem. Ona mi jednou říkala, že jako vlastně 2/3 příjmů vlastně má z Rosatomu. Mm-hmm. To bylo samozřejmě v těch dobách, kdy se hovořilo o dostavbě Dukovan. Rosatom byl jedním vlastně z největších kandidátů, ale ona zastupovala i další firmy, které patřily nějakým ruským majitelům, třeba jedna firma, která vyrábí pracovní oblečení, tak ty taky zastupovala, ale třeba i nějakou malou firmičku, která dovážela kosmetiku ze Sibiře, nějakou bio, jo, a dělala třeba jednou ročně, dělala takovou jako večírek před Vánoci právě a pro novináře, kteří psali o ekonomice, a tam bylo nějaké prostě ruský kaviár, já nevím, co tam.
4: Vy jste tam byl někdy?
30: Já jsem tam byl, ano.
4: Vy jste se znali?
30: My jsme se znali dokonce ještě z dob, kdy ona vlastně akorát odcházela z té Svobodné Evropy, protože já se prostě dlouhodobě o Bělorusko zajímám, takže takhle jsme se nějakým způsobem potkali a pak už jsme prostě o sobě věděli, a ona v tomhle tom byla taky mimochodem skvělá, jo? Že ona, když už se s někým potkala, tak si to zapamatovala, ona si ten kontakt někde uložila, prostě z hlediska PR ona byla vlastně skvělá manažerka. Hmm. No a taky už můžete stejně říct, že z hlediska tedy tajných služeb byla skvělá prostě spolupracovnice.
4: A jak to dala dohromady to psaní a s tím PR? To už se v tom psaní asi muselo projevovat, ne? Nebo... Jak vůbec přemýšlela o tom, co se děje v Rusku nebo v Bělorusku, když žila tady? Jak psala, o čem psala?
30: Ona v zásadě, tak to je Pražský telegraf, to bylo prostě noviny pro ruskojazyčné žijící Česku. Jo, takže
4: propagandistické? 90... Nazval byste to tak?
30: Ne. Protože 90% byly informace o České republice, které potřebují lidi, kteří prostě třeba nečtou české média nebo něco takového, takže prostě 2/3 toho bylo opravdu, že já nevím, cena dálniční známky se prostě příští rok zvýší o 10% nebo něco takového. Pak tam byly samozřejmě otevřeně reklamní texty o nějakých prostě ruských firmách a tak dále. Já myslím, že ono to takhle, ostatně i ten PR projekt vlastně vyrostl z toho, že ona obíhala ty ruské firmy, aby jí dali inzerci, že jo, protože to byly ještě tištěné noviny.
4: Hmm. Ona totiž, proč se na to ptám, v roce 2014 v tom Pražském telegrafu vydala mimo jiné komentář zatracující ukrajinský Euromajdan, kde jeho účastníky obvinila z krádeží, ze znásilňování a podobně.
7: O co jde Rusku?
8: Rusku?
7: Na východě Ukrajiny.
8: No, Rusko hlavně jde o klid na Ukrajině.
30: Ona měla jako vlastně blízko k velvyslanectví, nebo relativně.
8: Rusko potřebuje klidný, rozvíjící se stát, kde není válka. kde občané jsou spokojeni s tím, jak žijou.
30: Ona v době, kdy Rusko se snažilo vytvořit takovou síť těch rodáků, prostě ruskojazyčných, po celém světě, to byl velký projekt, který nakonec skončil tak, že prostě se ukázalo, že to nejsou vůbec žádné peníze, protože byly rozkradeny ještě v Moskvě, ale existovala koordinační rada těch Rusů v Česku, kde se všichni snažili jako zaujmout pozice, aby následně zjistili, že tam teda jako žádné peníze jako nejsou, nebudou, ale Sudlianková třeba jezdila i na takové ty akce do Moskvy, že ruská diaspora prostě z celého světa, tak oni zaplatili ty letenky. Takže ona jako vlastně měla k tomuhle tomu blízko.
4: A lobovala třeba za nějaké česko-ruské partnerství, přátelství?
30: Určitě se velmi snažila zvýšovat šance Rosatomu na získávání toho kontraktu. To opravdu ona byla absolutně všude, obíhala redakce a všem nabízela nějakou cestu prostě, že se můžeme jet podívat na tu leningradskou atomovou elektrárnu a že nám všechno zaplatí a bude to dobrý, bude to dobrý. Tak nevím, se tam jestli někoho nakonec zlákala. A samozřejmě ona to brala vlastně jako, že ty ekonomické vazby, že prostě jako její, to je její popis práce, prostě zlepšovat tyhle ty vztahy a hledat prostě další obchodní příležitosti.
4: A celou tu dobu, kdy už pracovala pro ruský Rosatom, respektive byl to jeden z jejich klientů a měla tu svou komunikační agenturu a nějak to hybridně asi pospojovala s tím psaním, tak v té době už pracovala pro GRU?
30: To nikdo neví. Jako já upřímně řečeno...
4: Od kdy to datují české tajné služby? Protože to asi nebyla celá ta doba, kdy od 90. let, nebo byla, kdy tu žila?
30: Těžko říct. Jako můžete, jsou lidé třeba právě z té běloruské svobodky, který jako říkají, hele, prostě voda byla divná od samotného počátku.
4: No.
30: Na druhou stranu, já si skutečně myslím, že ona prostě dělala nejrůznější kšefty pro nejrůznější lidi. Rozhodně nebyla naivní a hloupá, aby teda nevěděla, že přinejmenším v některých případech to asi nebude úplně jako čistě biznesový zájem. A prostě neviděl bych to tak, že ona byla nějak opravdu jako ta vyslaná agentka, která prostě 20 let se tady schovávala a budovala si legendu a ve skutečnosti prostě jako pracovala od začátku a každý prostě, já nevím, v 11 večer vysílala tajnou depeši do Moskvy. O tom poněkud pochybuji.
4: Ale tak stýkala se s českými politiky dokonce, možná právě v souvislosti s tím Rosatomem, nebo tak o tom často i mluvili, že řešili s ní Rosatom.
3: Kolik dnes má celkem rozpracovaných a kontrahovaných projektů Rosatom po světě a kde všude jsou?
4: Třeba Josef Skála z KSČM.
9: Rusko mělo to obrovskou kliku, že dokonce v tom nejhorším období pokračoval ve výstavbě jaderných elektráren.
4: Vydali takový video rozhovor právě o Rosatomu s ní.
9: A podle mě je to vlastně to nejdůležitější, proč dneska Rusko má opravdu, teda Rosatom má nejvíc jaderných bloků ve výstavbě v zahraničí.
4: Nebo Jiří Kobza, do roku 25 člen SPD, pak kandidoval za Stačilo. Nebrali od ní peníze údajně, protože BIS ještě tvrdila, že vlastně rozdávala peníze v rámci nějakého propagandistického šíření lidem, tak tito politici tvrdí, že žádné peníze nebrali, tak asi měla nějaký vliv, nebo ne?
30: Tak ona měla určitě kontakty. Já myslím, že kvůli tomu Rosatomu bych řekl, že prostě ona byla u jednání prakticky se všemi ministry ekonomiky nebo prostě průmyslu, kteří během té prostě anabáze atomové o tom rozhodovali. Jako, jo, to je prostě, ona samozřejmě se točila prostě kolem nejrůznějších skupin, právě často tedy z toho nějakého okraje politického spektra, ale jako myslím si, že by neměla sebe menší problém mluvit s jakýmkoliv politikem a brala by to vlastně jako náplň své práce.
4: A podle BISI teda za to ruská strana platila, a vy už jste to říkal na začátku, v kryptoměnách.
10: Její činnost byla financována přímo z Ruska.
4: Mluvil o tom loni už ex-ministr Jan Lipavský, ex-ministr zahraničních věcí.
10: Řadu let v Česku skrytě a vědomně pracovala ve prospěch několika ruských organizací.
4: Co znamená znamená, že ona dostávala v bitcoinech 10 tisíce korun, stovky tisíc korun za to, co dělala, nebo taky přesné částky neznáme?
30: Neznáme to úplně. Ona vlastně sama jako jenom tak jako naznačila, že ve skutečnosti to byly platby, které byly už po začátku Velké války, tedy po únoru 2022, a kdy vlastně ten bankovní provoz mezi Moskvou a Prahou skončil, ten legální, no ale že prostě jako oni ještě platili za nějaké věci, které pro ně udělala předtím, tak můžeme tomu věřit. Nemusíme, ale pravda je, že co jsme jako i slyšeli od českých úřadů, tak to vlastně asi bylo až po tom roce 2022, že do té doby ty peníze dostávala jinak.
4: Jak asi nesla to, když se stát rozhodl, že Rosatom nebude účasten toho tendru na dostavbu Dukovan? Právě kvůli tomu možnému bezpečnostnímu ohrožení, které vyšlo zejména najevo po tom, co jsme se dozvěděli podrobnosti o ruském angažmá teroristickém při útocích ve Vrběticích.
30: Tak to mohu říct naprosto přesně, protože jsem toho byl očitým svědkem, protože to byl nějaký víkend, myslím, že sobota, kdy vyšla tady ta zpráva, já jsem byl na chalupě, jsme tak sekali trávu, teďka mi prostě najednou začaly chodit ty fleše na telefon, tak jsem prostě vypnul sekačku, šel jsem k počítači zjišťovat a během asi 10 minut mi volala Natália.
4: Fakt. Hned potom, co Babiš s Hamáčkem tehdy
30: přesně,
4: vystoupili.
30: Tak jako říkáme, pro boha, co se to stalo, to je prostě v Háji. Tedy ona používala o někud expletivnější retoriku, ale vlastně říkala, já jsem tady 8 let pracovala na tom, aby jsme ten kontrakt pro Rosatom jako udělali. Nedovedeš si představit, co já všechno jsem pro to udělala. A teďka tyhle ty... zase nějaké slovo a tady prostě to celý jako moje úsilí úplně jako zrušili kvůli nějakému blbýmu skladu.
4: Ti myslela teda jednotku 29155 tý letí?
30: Přesně, no ano, ona vůbec nepochybovala o tom, že to ano byli agenti GRU, jo?
4: Co jste jí na to řekl?
30: Tak se mi tak co jí na to člověk může říct, jo? Ale prostě ona se potřebovala vypovídat, že prostě jako to je tak strašný, že jako se tak děsně snažila, aby to bylo lepší a ty kreteni, pardon, z Moskvy prostě a tak dále a tak dále. Jo. Takže
4: to byl náraz do zdi pro ní možná.
30: No byl, absolutně.
4: Ztráta
30: tak
4: iluze.
30: Ona tom jako opravdu měla velkou část příjmu, že, z tohohle toho. A myslím si, že se jako uměla říct o tom, aby zaplatili slušně. Jo. Ale pravda je, že ona byla neuvěřitelně aktivní a furt něco vymýšlela, takže i třeba začátek Velké války, kdy prostě jako rázem vlastně přišla o 95% příjmu, no tak tady začala podnikat v něčem úplně jiným, tady na Vinohradské třídě měla nějaké bistro, kde říká, že jsem ještě chlubá, říká, tady zaměstnávám Ukrajince a my vlastně vozíme i do těch jako, to bylo nějaký léto roku 2022, takže do těch ubytovacích zařízení pro ukrajinské uprchlíky vozíme vlastně zadarmo jídlo a tak dále. Takže jako ona se vždycky jako dovedla nějak o sebe postarat.
11: Citujeme z informací BIS.
12: V roce 2024 se aktivity Natálie Sudliankové zaměřovaly na podkopávání důvěry veřejnosti v oprávněnost sankcí EU, uvalených například na ruského oligarchu Ališera Usmanova v souvislosti s jeho podporou války vedené Ruskem proti Ukrajině.
4: Kolik takových Sudliankových v Česku je nebo bylo?
30: Já myslím, že Natália byla vlastně viditelná hodně. Protože ona jako i chodila do třeba České televize a v tom roce 2014 po anexi Krymu a začátku války na Donbase, tak oni si tam poměrně často zvali, protože ona byla jedna z mála příčetných lidí, kteří dokázali alespoň nějakým způsobem rozumně formulovat to, oč jde Vladimíru Putinu prostě nějak zastávat tu ruskou pozici. No, a to už vlastně nikdo jako další takovýhle prostě není a asi nebude samozřejmě lidí, kteří dělali biznis s Ruskem.
4: A byli třeba placení GRU?
30: No ale jako to my samozřejmě nevíme, protože opět mně to přijde,

0: řekla, že zvažovala Bělorusko, no ale to si myslím, že už vzhledem k tomu, jakou měla vlastně minulost, i tady vlastně se o Alexandru Lukašenkovi nevyjadřovala nějak pěkně, takže si myslím, že jako usoudila, že bezpečnější budou jiné země. Myslím, že taky nějakou chvilku byla, nebo možná o tom jenom uvažovala o Kazachstánu, ale zdá se, že teďka je v Moskvě.
1: Co tam dělá?
0: To nevíme. Nebo respektive já to tedy nevím.
1: Není to známé. Ona se ozvala, tuším, loni po té cestě, že teda přes Turecko jede na východ a od té doby nic?
0: Od té doby nic, od nějakých jako známých jsem něco zaslechl, ale já to nemám jak uvěřit. Ale jsem si jako zcela jist, že ona rozhodně nebude prostě sedět někde jako doma a vzpomínat na staré časy, jako ona je taková jako velmi, velmi akční.
1: Barvitý příběh. Tak díky, že jste spolu se mnou ho představil.
0: Já děkuju za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ondřej Soukup, kolega, který komentuje dění v postsovětském prostoru a má taky s Josefem Pazderkou vlastní podcast jménem Na východ. Probírali jsme spolu v dnešní epizodě příběh Natálie Sudliankové. Rozhodnutí Pražského městského soudu informoval jako první kolega Jan Horák na webu irozhlas.cz, kontaktoval i advokáta Sudliankové Marka Kovandu, který mu ale s odvoláním na mlčenlivost nic konkrétního neřekl. Více dozvíte na irozhlasu a my se ozveme zase ve středu. Naslyšenou zítra.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Ferdinand Lesep byl francouzský diplomat a administrátor. Především se ale zasloužil o jeden z největších úspěchů francouzského inženýrství, ale také o jednu z největších potup francouzské třetí republiky. Stál totiž u vzniku Suezského průplavu a u francouzského pokusu o panamský průplav.
4: Kariéru začal v roce 1825 jako asistent konzula v Lisabonu a v diplomatické kariéře pokračoval až do roku 1850. Mezitím se spřátelil s Mohamedem Sajídem Pašou, synem místokrále Egypta. Sajíd Paša v roce 1854 převzal pozici svého otce a pozval Ferdinanda de Lesepse, aby zvážil možnost stavby průplavu v Suezu. Ferdinand prostudoval mnoho dřívějších plánů, které vznikaly už za vlády Napoleona Bonaparte. Ferdinand sice nebyl inženýr, ale byl skvělým diplomatem a vizionářem. Přesvědčil francouzský lid, aby investoval do tohoto projektu a v roce 1859 započali práce.
3: Stavba, byť bez zdymadel, byla náročná. V jednu chvíli na ní pracovalo až 30 tisíc dělníků a celkově se tam vystřídalo na 1,5 milionu pracovníků. Stavělo se celkem 10 let a rozpočet byl více než dvojnásobně překročen. Slavnostního otevření průplavu se Lesep dočkal v roce 1869. Po tomto úspěchu se zaměřil na Panamu. Dopustil se ale několika fatálních chyb. První a asi i největší bylo rozhodnutí zbudovat panamský průplav stejně jako suezký, a to bez zdymadel. A to bylo od samého začátku kvůli výškovým rozdílům neuskutečnitelné. Dalším bylo financování projektu. Od začátku de Lesep tvrdil, že stavba bude stát maximálně 600 milionů franků a potrvá 6 let. A to i když nejoptimističtější posudky odhadovaly cenu na víc než miliardu franků a 12 let práce.
4: Stavbu od začátku provázely technické problémy. Vedle toho v důsledku klimatických podmínek a nedostačující zdravotní péče zemřelo v Panamě na 20 tisíc dělníků, většinou na malárii a žlutou zimnici. V roce 1888 bylo do stavby investováno už 1,2 miliardy franků, přičemž postavena byla asi jen třetina projektu. To vedlo ke krachu společnosti pro výstavbu průplavu. V té době to byl historicky největší finanční krach. De Lesep byl obviněn z uplácení tisku a parlamentu, aby utajili rozsah problému při stavbě. Umírá v prosinci 1894 jako zlomený muž.
3: Kanál nakonec dokončili v roce 1914 Američané. V současnosti se pracuje na novém rozšíření průplavu, což umožní cestu lodím s větší tonáží.
2: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova, český

0: Český rozhlas Plus. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Moskva označila finského prezidenta Alexandra Stuba za válečného jestřába kvůli jeho podpoře Ukrajiny. Policie zahájila trestní stíhání v případu tragické nehody horských záchranářů na sjezdovce v Koutech nad Desnou. Český dvojskifi párová čtyřka postoupili na veslařském mistrovství světa do semifinále a dnes bude oblačno i zataženo, místy s deštěm, postupně se vyjasní, teploty do 21 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Podle Kremlu se finský prezident Alexander Stubb i britský premiér Andy Bernem řadí k válečným jestřábům, když schvalují ukrajinské útoky na ruské území. Stubb a další západní lídři taky podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova své voliče klamou tvrzením, že Rusko jde strategicky porazit. Moskva s kritikou přišla poté, co Stubb ocenil ukrajinské zásahy ruských rafinérií a logistických zařízení. Ty podle něj Kremlu zvyšují válečné náklady a mohly by ho donutit zasednout k jednacímu stolu. Kriminalisté zahájili trestní stíhání záchranáře, který loni v listopadu jel v terénním voze po sjezdovce v Koutech nad Desnou v Jeseníkách. Na mokré trávě se auto převrátilo, jeho spolujezdec utrpěl vážná zranění a po několika dnech nemocnici zemřel.
2: V daném případě bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Případ je nyní ve fázi vyšetřování a v současné době s ohledem na stále probíhající úkony v trestním řízení nebudeme sdělovat bližší informace.
3: Říká mluvčí krajského policejního ředitelství v Olomouci Miluše Zajícová. Náčelník Horské služby České republiky René Mašín potvrdil, že posádka vozu nebyla připoutána bezpečnostními pásy.
4: Kde došlo k pochybení zaměstnanců, kteří řídili vozidlo a hrubě porušili interní předpisy horské služby.
3: Nehodu se smrtelným zraněním před 9 lety způsobil taky člen horské služby na Ještědu. Na čtyřkolce srazila lyžaře. Soud mu za to vyměřil podmínku. Z Jeseníků Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
1: Tramvaje mezi IP Pavlova muzeem a Italskou v centru Prahy by po rekonstrukci trati mohly znovu začít jezdit v sobotu 5. září, potvrdilo to vedení dopravního podniku hlavního města. Opravená trať bude součástí nové tramvajové křižovatky mezi Václavským náměstím a Vinohrady. Na provoz musí ještě získat povolení od dopravního a energetického stavebního úřadu, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
5: Pokud řízení o uvedení stavby do zkušebního provozu dopadne bez komplikací, vrátí se sem provoz linek 11 a 13. Úsek stavby tramvajové tratě Muzeum v tzv. Muzejní oáze, který navazuje na tramvajovou trať Václavské náměstí, uvedeme do provozu společně s budovanou tratí na Václavské náměstí, a to na konci června 2027.
1: Obě české posádky v úterním programu mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu prošly do semifinále. Dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil dojel ve čtvrtfinále první. O další postup budou reprezentanti veslovat dnes odpoledne. Se svým výkonem byli po závodě oba veslaři spokojení, říká Neděla.
6: Kvalitním startem jsme odpálili závod a pak jsme si drželi náskok nad Rumunama a Němce jsme předjeli v poslední pětistovce. Dovezli jsme si to na prvním místě a celkově bych to hodnotil kladně.
1: Párová čtyřka Zindulka, Čížek, Ježek a Smejkal skončila ve své rozjížďce čtvrtá. Nakonec ale čeští reprezentanti postoupili díky času. Středeční program mistrovství světa začne v Amsterdamu po 13. hodině. O účast ve finále pojedou například i Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou, vítězky světového poháru v disciplíně dvojka bez kormidelníka.
7: Nehody na D5 s žebrákem a na D6 na Kladensku. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor na nehodu za žebrákem. Na 35. kilometru osobní auto srazilo muflona. Průjezd je omezený, na místě to vyšetřuje policie. Na D6 z Karlových Varů do Prahy je omezený provoz po nehodě se zvěří za odbočkou na Unhošť. Na 12. kilometru srážka osobního auta s divokým prasetem, i tam doporučujeme zpomalit. Na D1 z Brna do Ostravy zpozorněte u sjezdu na Kroměříž západ. Na kilometru 200 258 stojí osobní auto v odstavném pruhu označené šipkou. Na dálnici D11 zpomalte u Hradce Králové ve směru do Prahy. Za odbočkou na Nový Bydžov a Kukleny na kilometru 88,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka směrem od Barandovského mostu na Smíchov. Až do 5 hodin ráno je tam v plánu údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno a zataženo, místy déšťa nebo přehánky. Postupně začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
8: Czech Radio. News in English. US helicopter maker Sikorsky has selected Czech company Česká letecká servisní as its first authorized distribution center for Black Hawk helicopter parts in the European Union. The company, part of businessman Jaroslav Strnad's Helicopter Alliance Group, will provide parts of Black Hawk operators across the EU. Ostrava has opened what is presently the most modern shooting range in the Czech Republic. The city spent around 140 million crowns building the indoor complex, which will provide facilities for professional athletes, including Olympic disciplines, as well as for young people and the general public. The facility is also expected to host international competitions. And Czech tennis player Markéta Vondroušová has appealed against her 4-year ban to the Court of Arbitration for Sport. Vondroušová, the 2023 Wimbledon champion, was handed the ban in June after missing an out-of-competition doping test at her Prague home last December. Weather. Wednesday should be partly cloudy to overcast with scattered showers and daytime highs between 17 and 22 degrees Celsius. Kingdom Come Deliverance is drawing players to real Czech historical sites. But how much can a video game actually teach us about the past? Vít Pohanka talks to Jan Kremer, game historian at Charles University, about the fascination with historical video games.
9: Us game historians, we praise historical games for two main reasons. The first one is that they inspire us to study and learn more about history. So we, in our spare time, we have a hobby to play historical games. And then, for example, we can go and study history. And this happens very often with history students nowadays.
10: So do you think the immersive nature of a game can make history more tangible than, say, a book, a film, or a museum? Or does that very sense of kind of being there risk giving players a false confidence that they really know what the past was like when we don't really know that, do we?
9: Yeah, I have to say that every generation or even every social group has its favorite media. And games nowadays are very good in, as you've mentioned, in their immersiveness, so in transporting meanings and skills, a quality which is called procedural rhetoric, a term coined by Jan Bogost, who is a also game researcher. But still, we already have studies that, for example, where when teachers introduced historical games in historical classes, some of the students were happy and they welcomed it, but some of them refused to play historical games. So it depends on every group, on every individual.
10: If you were to explain where this particular game, Kingdom Come, where does it get the history, in your view, particularly right? And where does it need to tell a compelling story, inevitably kind of lead it away from what historians actually know?
9: We as game historians really don't judge or fact-check history as in games or in movies or in literature as some of the traditional historians do. We mostly analyze how the history in the game was constructed, why it was constructed in this way, and how it is perceived by the contemporary players. I think that this makes much more sense and it's much more fun for us. But to somehow at least answer your question, games, they have to be games. They have to work as games, function as games. So they have to be entertaining. They have to be successful economically. They have to be well-reviewed. And if they inspire us to learn more about history, the better. But their purpose is not to teach us history. And this is the same with historical movies, historical books, historical comics. This is the same in all the popular history, including games.
8: Jan Kremer, game historian at Charles University, speaking there to Vít Pohanka about the fascination with historical video games. And that's all from us for now, but you'll find more news and current affairs stories in English at radio.cz. Thanks for listening.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Dobrý den, těší mě, že jste si vybrali společnost Českého rozhlasu. Jsem ráda, že pozvání přijal Bořek Lizec, dlouholetý diplomat a publicista. Buďte vítán, dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za přivítání.
11: Pozornost zaměříme zejména na obchodní vztahy mezi Spojenými státy a Kanadou, proč a kam se posunuly vztahy mezi dlouholetými spojenci, jaké důsledky může mít tato eskalace nejenom pro vzájemné vztahy a ekonomiku, ale také třeba na listopadové volby do amerického kongresu. Zita Senková je nerušený poslech.
0: Jak to vidí?
11: Obchodní napětí mezi Spojenými státy a Kanadou pokračuje. Americký prezident včera oznámil, že Spojené státy od ledna 2027 zvýší cla na dovoz automobilů a automobilových součástek z Kanady na 50%. Clo na dovoz kanadské oceli dosahuje už nyní 50%, už předchozí cla. Navíc zahrnovala například mléčné výrobky, nábytek a celou řadu dalších položek. Tak pane Lizci, co je za tímto sporem? Proč se přou dlouhodobí spojenci?
12: Tak je to samozřejmě velmi smutný vývoj, ke kterému začalo docházet už vlastně předtím, než nastoupil Donald Trump zpět do Bílého domu. On už po zvolení začal častovat tehdejšího premiéra Trudeaua tím, že je guvernérem, neoslovoval ho jako premiéra, ale guvernéra, čímž naznačoval to, co začal razit jako tezi, že by se Kanada měla připojit ke Spojeným státům. Takže to, co se děje teď, vlastně není nic nového. Já bych řekl, že Donald Trump od toho nástupu do funkce bubnoval na válečné bubny a tlačil tu Kanadu skutečně ke zdi. Teď premiér Kanady, ten současný Mark Carney, zrekapituloval všechny možné záminky, pro které na Kanadu uvaloval tu a tam vždy v takových vlnách další cla. Já bych mezi těmi záminkami připomněl hned tu první, například, že proč říkám záminky, protože například v případě fentanolu, to bylo první vlna cel, kdy tvrdil, že se přes Kanadu pašují do Spojených států drogy, tak se ukázalo, že to bylo 1% z drog, které se do Spojených států pašovaly, zbytek se pašoval přes mexickou hranici. Pak nově, teď během tohoto roku směrem k létu, jsme zažili spor okolo mostu, který Kanada postavila, a Donald Trump žádal, aby Kanaďané, přestože ho celý zaplatili, tak aby se od počátku dělili o 50-50 o zisky z mýta, přestože bylo domluvené, že se nejdřív umoří ten dluh za tu stavbu. No a teď tedy nejnověji, a to asi je skutečně morálně nejpokleslejší, řekněme, záminka, to je, že v Kanadě Kanadu zasáhly ničivé požáry obrovské a Donald Trump je strestal 50% cly, jak jste říkala, mimo jiné na dřevo a podobně, kvůli tomu, že šel do Spojených států kouř.
11: Kanadu také Donald Trump obvinil, že Spojené státy roky okrádá, že svou celní politikou poškozuje americké farmáře.
12: Tak já jsem slyšel například, jak to komentoval docela podrobně, k tomu dělal takové tiskovou až tiskovou konferenci Bill Clinton, Já bych také chtěl říci, protože často Kanadu hájí, myslím i v vašem pořadu, tak bych řekl, že samozřejmě Kanaďané nejsou žádní andělé a platí to v politice, platí to i v ekonomice samozřejmě. Oni mají skutečně velmi protekcionistický systém, pokud jde o trh s mléčnými výrobky. Pak mají také například monopol v distribuci alkoholu. To znamená, oni mohou nejen ekonomicky rozhodovat o tom, co se v Kanadě bude nebo nebude prodávat, protože to zkrátka nezahrnou do té distribuce, když se jim nějaký alkohol teoreticky nelíbí. Takže to jsou věci, které dlouhodobě v Americe působily napětí a byly vždycky ve středu těch jednáních o těch minulých dohodách obchodních s Kanadou. A samozřejmě to jsou věci, o kterých se ovšem dá jednat. Vždycky také se jednalo. Donald Trump oslovoval tu svou dohodu, kterou vyjednal s Kanadou o zóně volného obchodu v Severní Americe jako největší, nejlepší dohodu v historii. A nyní tedy říká, že bylo všechno naprosto špatně, že na základě této dohody, kterou sám vyjednal, Kanaďané, jak říkáte, Spojené státy dlouhodobě okrádali. Takže zašlo to zkrátka mnohem dál. Teď kanadský premiér říká, že jedním z důvodů toho pádu těch jednání bylo, že došlo na jednání nejen o tématech právě ekonomických, že a teď se postupně tak jako podhaluje rouška, co vlastně zatím bylo. Já jsem teď slyšel aktuální rozhovor s ministrem obchodu, který vyjednával, že tam docházelo k tomu, že Američané žádali, že Kanada nebude moci uzavírat další obchodní dohody s jinými zeměmi. Já ještě jsem si tam vyčetl mezi řádky, že Mark Carney hovořil o tom, že Američané požadovali výlučný přístup k zácným zeminám a minerálům. To jsou věci samozřejmě, které když takto se k ním Američané pod taktovkou Donalda Trumpa chovají, to si Kanaďané zkrátka nemohou dovolit a je to už skutečně v té rovině té kanadské suverenity. No a dnes tedy ještě tam další výrok, nejnovější post Donalda Trumpa, kterým to opět dorazil. On slíbil, že už nebude říkat o tom, že se Kanada stane 51. státem a zase oslovuje kanadského premiéra slovem guvernéra. To připojení vlastně tak naznačuje, že ta jeho ambice trvá.
11: No a jak se k té situaci staví Kanaďané? Vy už jste zmínil nového, relativně nového premiéra Marka Carneyho. Je to pro něj vlastně jedna z těch největších politických zkoušek, co je v úřadě?
12: Určitě, on navíc v politice, vlastně to je jeho první velká politická zkušenost. On byl předtím guvernérem kanadské centrální banky a dokonce britské centrální banky, čili on je velmi úspěšný ekonom, ale v té politice je v podstatě nováčkem. A já jsem slyšel zajímavou úvahu, že on je teď v komfortní pozici, protože když se Kanadě ekonomicky nebude dařit, tak viníkem není on, ale viníkem je Donald Trump. Takže to také naznačují průzkumy veřejného mínění. On si drží velmi vysokou podporu. Většina Kanaďanů si myslí, že dělá, že postupuje správně, že vláda jeho postupuje správně. Před svým vyzývatelem, lídrem konzervativců, vede v průzkumech tady ještě mezi 9-14%. No a on se možná spolehnul na to, že většina Kanaďanů právě pod tím vším, co Donald Trump dělá vůči Kanadě a co říká, tak přistoupila na tu tezi, že lepší se Spojenými státy žádná dohoda než dohoda špatná. Takže z této pozice on tu podporu má a do toho boje přichází, ale ten boj bude samozřejmě nerovný. Kanada má 9x méně obyvatel než Spojené státy a tomu odpovídá ten ekonomický výkon. Takže je to pozice vojevůdce nezávění hodná a ještě navíc on tedy tam zbraně nějaké určitě má v té torně válečné, ale má zase problém, že Kanada není tak úplně jednotná v tom smyslu, že dvě provincie, Alberta a Saskatchewan, a zejména ta Alberta, říkají, že odmítají naprosto principiálně, aby byla použita ta skutečně efektivní zbraň, kterou by mohli Kanaďané přitlačit Američany.
11: A to je?
12: A to je ropa, zemní plyn a případně elektřina, která je z dalších provincií. Oni, tam je možnost, že by Kanaďané řekli, tak my uvalujeme exportní cla na ropu, zemní plyn, tím by se výrazně v Americe dále zdražily pohonné hmoty, to by samozřejmě Donald Trump nebyl rád před těmi volbami, jak jste zmiňovala. No a navíc by dokonce mohli třeba přiškrtit ty kohouty a způsobit, že nebudou vůbec pohonné hmoty, bude jich nedostatek, případně budou blackouty v těch státech sáše sousedních se Spojenými státy. No ale právě ta premiérka Alberti říká, taky se to stane, tak my taky můžeme z Kanady vystoupit. A je to celkem racionální, protože ta Alberta je skutečně závislá na tom vývozu těch fosilních paliv do Spojených států. Takže to je těžké, navíc ještě v Albertě můžeme připomenout, že bude v polovině října referendum právě o tom, zda bude závazné referendum o vystoupení Alberty ze Spojených států, a to by samozřejmě Donald Trump přivítal, ten by Albertu jistě uvítal ve Spojených státech rád.
11: Konstatuje Bořek Lizec, dlouholetý diplomat a publicista.
0: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
11: Česko za pár týdnů čekají komunální a senátní volby, Ameriku zase volby do kongresu. Pane Lizce, jaká je dynamika těch voličských preferencí před listopadovými volbami? Co hovoří předvolební průzkumy?
12: Tak bude to, řekl bych, překvapivě těsný souboj, se zdá z těch průzkumů. A ty analýzy jsou velmi detailní, velmi zajímavé. Samozřejmě, že Donald Trump v tomto je faktorem, který mocně táhne republikány ke dnu. A ty šance na to, že by republikáni mohli obhájit jednu nebo dokonce obě komory kongresu, v kterých nyní mají většinu, tak ty šance jim rapidně zhoršuje. Navíc ještě při tom právě svém novém počínání, jak jsme naznačili s tou Kanadou, to je naprosto nevynucený problém, k kterému se nyní odhodlal. A samozřejmě ten druhý velký problém je ta válka s Iránem. Takže to je jeden faktor, to znamená Donald Trump jako někdo, kdo tedy ty vyhlídky republikánům výrazně kazí, ale na druhé straně jsou tady demokraté a jednak stále ještě nevylepšili nějak zásadně tu značku, se kterou prohráli volby právě s Donaldem Trumpem ty prezidentské, a navíc té straně probíhá vnitrostranický boj mezi těmi, kteří jsou zastánci středové politiky, a mezi těmi, kteří by raději dále šli doleva směrem k progresivismu, směrem ke zeleným změnám. A to nyní se vyvíjí tak, že často vyhrávají právě ty přívrženci toho extrémnějšího křídla. No a všem to extrémnější křídlo potom, když nominuje do těch, v těch primárních volbách toho kandidáta, který se postaví republikánům, tak samozřejmě, když půjde o ten boj o ty středové voliče, bude to v podstatě pro řadu z nich výběr mezi dvěma zly, mezi někým, koho by chtěli potrestat za to, že nesplnil sliby a že ekonomicky jim způsobuje místo, aby situaci zlepšil, jak sliboval, tak jim ji zhoršil, ale mezi také tím, kdo může zásadním způsobem změnit Ameriku a přivést, jak tam Donald Trump, samozřejmě republikáni to využívají a říkají, podívejte se, jak dopadají socialistické země, komunistické země, přijdete o svůj dům, přijdete o své farmy, bude tady ekonomický rozvrat, když se toho tito lidé ujmou.
11: Když říkáte, pane Lizce, že Donald Trump táhne republikány dolů, tak kdo táhne naopak demokraty nahoru?
12: No, to je správná otázka. To je jedna z těch slabin, že demokraté stále úplně jasného lídra, který by je dokázal tahnout nahoru jako nějakou celostátní značkou, tak toho nevygenerovali. I když nechci podceňovat Gavina Newsoma, který si se zdá vede zatím nejlépe v tomto směru jako někdo, kdo by se mohl republikánskému kandidátovi za 2,5 roku, nebo necelého 2,5 roku postavit v těch prezidentských volbách.
11: Ono ty podzimní, respektive listopadové volby do kongresu budou takovým, takzvané midterms se konají v polovině mandátu, tak bude to zásadní test pro Bílý dům, konkrétně tedy pro Donalda Trumpa.
12: Ne, určitě to nesporně to bude zásadní test. Ono to samozřejmě významným způsobem ovlivní v tom smyslu, zda bude tím prezidentem, který ještě bude mít oporu kongresu, anebo nikoliv. To samozřejmě jeho manévrovací prostor výrazně ovlivní, zúží pak, když ztratí jednu komoru nebo dvě dokonce, jak to nyní spíše vypadá, že by, to jsem úplně neodpověděl, že vlastně se zdá, že by skutečně mohl prohrát nakonec i ten Senát, kde to předpokládá, že by museli demokraté zvítězit i ve státech, kde podle těch výpočtů předtím Donald Trump zvítězil i o 13%, čili to je obrovská změna v tom státě, té nálady politické, ale není to na to vypadá, protože je tady jeden faktor, že se říká, že ty republikánští voliči mají vlastně dvě možnosti. Nejen, že budou volit pro demokraty, ale když už tedy si řeknou, že to zlo je příliš velké, aby jim hodili ten hlas, tak oni se také můžou říct, tak my nepůjdeme volit
13: vůbec.
12: Tak uděláme něco mezi tím a necháme to, jak to dopadne. A když tohle udělají, tak demokraté zvítězí, protože Donald Trump ztratí to své nějakou část toho svého voličského jádra a s tím republikáni zvítězit nemohou.
13: Bude zářijový sjezd republikánské strany v texaském Dallasu mimořádný celonárodní sjezd takovou poslední velkou příležitostí, jak mobilizovat voliče hnutí MAGA?
12: Neměl si poslední, ale je to vždycky velká show, je to vždycky příležitost získat si pozornost médií, samozřejmě dneska už i těch sociálních sítí, takže Donald Trump se na to jistě připraví. Určitě tím hlavním motem bude ta, řekněme, kulturní válka, to znamená, jak jsem řekl, to poukazování na to, že demokraté přinesou Americe zkázu, pokud zvítězí, a že je třeba je zastavit za každou cenu a skutečně si uvědomit, o čem ty volby jsou, že to není o tom, že na pumpách musí platit o něco více. On to Donald Trump bude určitě bagatelizovat tu cenu, bude snižovat, jak on pracuje s čísly. Ale bude to mít, jak jsem řekl, bude to mít těžké, protože on se propadl v těch ukazatelích té důvěry Američanů v to, že je schopen něco s tou ekonomikou udělat, je schopen něco udělat s inflací a s tím termínem affordability, to znamená dostupnost životních potřeb, tak tam se propadlo o desítky procent a to samozřejmě se v těch volbách nějakým způsobem projevit musí.
13: Nejvyšší soud Spojených států umožnil zpřísnit hlasování poštou, zrušil tak předchozí rozsudek, který vládě Donalda Trumpa bránil zavést zpřísnění pravidel pro korespondenční hlasování před listopadovými volbami do kongresu. Jenom připomenu, že Donald Trump dekretem v březnu letos nařídil vytvořit v každém americkém státě seznam voličů oprávněných hlasovat poštou. Tak jak hodnotíte toto rozhodnutí soudu, pane Lisci? Donald Trump korespondenční hlasování dlouhodobě kritizuje.
12: Tak je to samozřejmě obtížná věc v tom smyslu, že jsou to zásahy do toho volebního systému. Já si myslím, že celkově obecně platí, zásahy do volebního systému nejsou úplně šťastné, když na nich není celopolitická schoda. Takže v těchto volbách vlastně, správně říkáte, Donald Trump kritizuje velmi široce ten volební systém a to on upozorňuje na to, na ty údajné, podle něho názoru, podvody, ke kterým dochází v hlasováních. Právě chce zajistit, aby mohl hlasovat pouze občané Spojených států, kteří k tomu mají právo, aby docházelo k tomu, že hlasují nelegální migranti, jak on říká. Já vnímám ještě jako důležitější věc to, že došlo ke změně volebních map. Došlo v řadě amerických států ke změně volebních okrsků, které by mělo zvýhodnit republikány. Na to potom reagovali demokraté ve státech, které kontrolují oni. To si myslím, že je zase ukázka toho, co by se asi dít nemělo a ty volby to ovlivní. Demokraté musí vlastně zvítězit o více procent, než by tomu bylo předtím, aby v těch státech získali ta křesla. Takže ano, ta situace v tomto směru je složitá. To je trend, který v Americe určitě není záviděníhodný, že se tam, že k němu dochází jako inspirace, tedy neměla by to být asi inspirace pro zbytek světa.
13: Už jenom velmi krátce, pane Lisci, jaké záměry má směrem k Ukrajině? Včera si tato země připomněla 35 let své nezávislosti.
12: Donald Trump. Tak já samozřejmě jsem přesvědčen o tom, že Spojené státy v čele s Donaldem Trumpem by si přáli, aby napadená země se dočkala míru, aby ten mír byl pro ní co nejvýhodnější, ale víme, že Donald Trump také samozřejmě sleduje ten cíl, co nejdříve ten konflikt ukončit celkově, čili tady jakou změnu jeho postojů k tomu konfliktu nevidím. On bude víceméně stále oscilovat také v té roli toho nezávislého broukra, který dokáže míru dosáhnout.
13: Bořek Lizec, dlouholetý diplomat, publicista a jeho názory. Já vám za ně děkuji a přeji vše dobré. Naslyšenou.
12: Děkuji moc za pozvání.
13: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
0: Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Odpalování pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. Po jednání pracovní skupiny Bezpečí na stadionech to v poslanecké sněmovně řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Trestné by nově bylo taky zahalování obličejů na stadionech a zavést by se mělo i dobrovolné rozpoznávání obličejů. Změny by podle Šťastného měly platit od příští sezóny. Ta začne na podzim 2027. Kurdské syrské demokratické síly SDF budou rozpuštěny. V televizním projevu z prezidentského paláce v Damašku to oznámil jejich velitel Mazlum Abdi. Podle něj se SDF začlení do syrských státních institucí. Agentura AFP poukazuje, že tak kurdské síly naplnily dohodu s prozatímním prezidentem Sýrie Ahmadem Šarou. Ten za to Kurdům naopak slíbil právo na vzdělání v jejich mateřském jazyce. Předchozí režim prezidenta Bašára Asada výuku v kurdštině neumožňoval a tisícům Kurdů odebral občanství. Praha zaplatí za porušení vyhlášky regulující hazard méně, než původně měla. Místo skoro 2,5 milionu korun půjde o 1 300 000 korun. Rozhodl o tom předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Podle něj hlavní město i přes zákaz povolilo na vybraných místech hazardní hry. Ostatní provozovatele tím ale znevýhodnilo. Při určování výše pokuty úřad zohlednil, že Praha zákaz porušovala kratší dobu a v menším rozsahu, než se původně předpokládalo. A na Masarykově náměstí v Napojedlích na Zlínsku otevřel Červený český kříž charitativní šatník. Lidé do něj mohou darovat čisté a nepoškozené oblečení i obuv. Vše poslouží lidem, kteří pomoc potřebují. Otevřeno bude každé úterý odpoledne. Dalších 8 prvoligových fotbalových týmů se zapojí do druhého kola domácího poháru. Po úterních triumfech Zlína a pražských Bohemians se představí taky Pardubice, Artis Brno, Liberec, Ostrava, Zbrojovka Brno, Mladá Boleslav, Teplice a Slovácko. Pardubice budou hrát v Písku, Artis v Uherském Brodu, Liberec v Přepeřích, Baník nastoupí na hřišti Sparty Brno, Zbrojovka Brno se představí ve Friedlandu nad Ostravicí, Mladá Boleslav v Praze proti Meteoru, Teplice v Plzeňských Křimicích a Slovácko ve Velké Bíteši. Středeční program Českého poháru začne v 17 hodin.
7: Nehody na D5 za Žebrákem a na D6 u Unhošti. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se uklízí po nehodě za Žebrákem. Na 35. kilometru auto srazilo muflona. S opatrností už místem projedete plynule. Na D6 z Karlových Varů do Prahy ještě překážejí následky kolize se zvěří za odbočkou na Unhošť. Na 12. kilometru auto srazilo divoké prase. V místě se zpomaluje, kolona se ale netvoří. Na dálnici D11 opatrně u Hradce Králové ve směru do Prahy. Za odbočkou na Kukleny na kilometru 88,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Podobná situace i na D1 z Brna do Ostravy u sjezdu na Kroměříž západ. Na kilometru 258 stojí nepojízdné auto, na místě je i šipka. A v Praze připomínáme uzavírku v tunelu Mrázovka. Dnes v noci je uzavřený ve směru od Barandovského mostu na Smíchov. Údržba bude blokovat průjezd až do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme převážně oblačno i zataženou, místy déšťa nebo přehánky, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: V noci na dnešek Spojené státy spustily operaci Ekonomický vyvrhel a uvalily historicky zatím nejtvrdší sankce na Irán. A především rozšířili hrozbu sekundárních sankcí na obchodní partnery Iránu. Povedou ke globální izolaci Teheránu nebo naopak posílí antizápadní osu Rusko, Čína, Irán, Severní Korea? A odkrývá konflikt na Blízkém východě limity americké vojenské pomoci? Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je profesor Oldřich Bureš, vedoucí Centra bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha. Vítejte, dobrý den.
15: Dobrý den.
14: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
0: Osobnost Plus.
14: Myslíte si, pane profesore, že ten včerejší krok Spojených států přiblížil Ameriku a Irán k jednání, a nebo naopak tlačí na eskalaci toho konfliktu?
15: To velmi uvidíme a bude to záležet na dvou věcech. První, jak skutečně ty jména sekundární sankce, to znamená sankce na stávající, zbývající obchodní partner Iránu, zejména tedy se hovoří o Číně, která je největším odběratelem iránské ropy, budou v praxi vynucovány. O tom zatím nevíme nic. Ta prohlášení amerického ministra zahraničí nedala ani jasnou časovou osu, kromě toho, že nebudeme čekat, měněno Spojené státy, do nekonečna na změnu politiky těch obchodních partnerů Iránu, ale jinak je to zatím pouze silné prohlášení. Druhá, jenom jestli můžu dopovědět, bude velmi záležet na reakci iránského režimu. To znamená, zda to vyhodnotí jako něco, co by je mělo přimět k jednacímu stolu, a zatím tomu příliš mnoho nenasvědčuje, byť v rámci iránského vedení existují různé, řekněme, spory o tom, jak dále postupovat, anebo zda to naopak bude chápáno jako signál, že Spojené státy v podstatě potvrzují, že jak předchozí vojenské snahy Spojených států, tak pozdější červnové snahy v rámci memoranda, mnozí by řekli, koupit si iránský režim, nabídnout jim naopak zmírnění sankcí a znovu zapojení do globálního obchodního režimu, také selhaly. A že prezident Trump má před volbami a že dříve mrkne on než iránský režim.
14: Vy jste nakousl ten asi nejzásadnější nebo nejrizikovější moment toho balíku, který byl představen Amerikou, totiž, že vlastně naznačuje, že by mohly přijít chvíle, kdyby se dostalo do konfliktu země jako Čína se Spojenými státy. Podle vás tohle riziko reálně existuje, anebo to je jenom taková ostrá retorika ze strany Ameriky?
15: Spíše to zatím z těch prvních indicí vypadá jako další ostrá retorika, kterou Trumpova administrativa, ať už prezident Trump nebo představitelé jako ministr financí Bessent, jsou poměrně známí, a zítra to může být jinak a budeme velmi blízko dalšímu úspěšnému jednání s Iránem, takže to se může velmi rychle změnit. Co se týče Číny, tak blíží se návštěva čínského prezidenta a mnozí proto spekulují, že americká vláda nebude ochotná alespoň okamžitě sankcionovat zejména velké finanční instituce, banky, které prostředkovávají financování. Co se týče obchodu s Iránem, navíc je to celé děláno v čínské měně v juanu, takže i ten dopad těch amerických sankcí, které využívají síly amerického dolaru a jeho vlivu v globálním finančním systému, nejsou tak silné jako v případě, řekněme, jiných států. A současné době již se snažila také Spojené státy sankcionovat a sankcionují ty menší domácí čínské rafinérie, které ale míří na ten domácí trh a dříve nakupovaly iránskou ropu s velkou slevou, ale ty už v podstatě nyní jsou izolovány od příjmu iránské ropy tím, že existuje ta americká námořní blokáda. Takže Spojené státy by skutečně museli jít po velkých bankách čínských a domnívám se, že v současné době na to Spojené státy nejsou ochotny přistoupit, protože by to vedlo k zásadní eskalaci vztahů obchodních vztahů s Čínou.
14: Uvědomují si podle vašeho názoru Spojené státy, že když holčička křičí vlci, vlci, to znamená, oni hrozí věcmi, které pak stejně nikdy nezrealizují, takže to působí, že Amerika je slabá?
15: To může být jedna interpretace, že to prostě neustále hyperbolická vyjádření, která pak mnohdy nejsou následována konkrétními činy, zde teda by to byla ta implementace těch sekundárních sankcí, podlamují kredibilitu, důvěryhodnost a tím pádem i řekněme americkou zahraniční politiku jako celek. Stanovisko prezidenta Trumpa asi je takové, že jeho nepředvídatelnost, to znamená je právě jeho zbraň, protože nikdy neví, co kdo udělá a tím pádem se ho všichni bojí. Co z toho uvidíme až v čase?
14: Teď se podívejme na tu hrozbu, která jde ze samotného Íránu, protože i ten, stejně jako Amerika, slíbil v uvozovkách, že jeho případná odveta by směřovala proti všem, kteří sankce podpoří. Hovořil sám Írán o možnosti akcí na souši, na moři, ve vzduchu či v kyberprostoru. Je čeho se bát?
15: To určitě je reálná hrozba, byť uvnitř Iránu probíhá ten boj o moc a různé frakce se různě staví k tomu, jak pokračovat v tom konfliktu se Spojenými státy, potažmo možná neměl bychom zapomínat i stále s Izraelem, který určitě má pak své vlastní zájmy, které nemusí být totožné se zájmy americkými, ale zatím v podstatě, co se týče amerických sankcí, a i těch předchozích válečných operací, tak nevedly k tomu, aby ty americké cíle byly, řekněme, velmi vágně formulované, ale nevedly k deeskalaci, nevedly k znovu otevření Hormuzského průlivu, nezastavili balistický iránský jaderný program. A je otázka, jestli větší ekonomický nátlak v současné době prostě přiměje iránské vedení k tomu, aby si sedli zpět za jednací stůl a mysleli to vážně.
14: A nebo spíš zcela uzavřeli ten Hormuz, jo?
15: Ten už de facto z mého pohledu je uzavřený. A to je určitě pro Irán jaksi velmi silná vyjednávací karta, kterou se nebude chtít zdát zlehka a zdarma. A plus je zde prostě ten kalkul, že ve Spojených státech se blíží kongresové a senátní volby a že pro amerického prezidenta pokračování toho stávajícího stavu je více nepříjemné než jakákoliv ekonomická bolest, které ty sankce můžou na Irán dopadnout, které mohou být výrazné a Irán na tom je ekonomicky velmi špatně. Ale zda natolik špatně, aby se sedl zpět za jednací stůl v dohledné době, to je velká otázka.
14: Víte, Spojené státy v tuhle chvíli toho mají rozjetého až příliš. Jednak ten Blízký východ, jednak Moskva versus Kyjev, jednak se mají připravovat na eventualitu Čína, Tajván. A je toho prostě tak moc, že já se musím zeptat, kolik velkých krizí vlastně jsou podle vašeho názoru Spojené státy schopny ustát současně.
15: Tam bude velmi záležet na to, co znamená velká krize, něco podobného v rozsahu amerického vojenského nasazení, co jsme viděli v Hormuzském průlivu a v Iránu, a pravděpodobně dlouhodobě ne více než jednu naraz, což byla i americká doktrína před nedávnou změnou bezpečnostních strategií Trumpovy administrativy, která v podstatě řekla, budeme se soustředit pouze na západní hemisféru, nová Monroeova doktrína a ostatní části světa se musí primárně postarat sami o sebe. Pokud bude nějaká jiná priorita, tak by to měl být Indo-Pacifik, ale vidíme i z toho stávajícího v podstatě dění, pokud se zaměříme pouze na jednu složku důležitou americké vojenské projekce po světě. A Spojené státy v podstatě v současné době přesouvají svoji jedinou loď letadlovou a řekněme, doprovodné lodě, tu údernou skupinu z Pacifiku, aby vystřídali tu velmi dlouho sloužící jadernou loď, letadlovou loď, která byla poblíž Hormuzského průlivu, a tím pádem alespoň dočasně Pacifik a Indočína zůstane bez americké vojenské přítomnosti, co se týče té námořní kapacity.
14: Mimochodem, přišli už protivníci Spojených států, a tím myslím takový ti globální nepřátelé jako Korea, jako Irán, jako Rusko, jako Čína. Přišli už na to, že by možná stačilo vlastně zahltit Američany mnoha hrozbami, aby Amerika zeslábla?
15: Nevím, jestli je to jako otevřená strategie, ale to, že využívají toho, že Spojené státy americké mají pouze omezené prostě počty různých zbraňových systémů, i konec konců prostě fyzická kapacita amerického prezidenta sledovat různé krize plus domácí politiku není neomezená. Vidíme to, že prostě čím více Spojené státy se věnují v té i v politické rovině Iránu anebo Hormuzskému průplavu, o to méně se věnují, ať už je to Ukrajina, Severní Korea nebo Indo-Pacifiku. A určitě prostě ty státy minimálně, když ne koordinují, tak vítají to, pokud jiné kroky, ať už je to Severní Koreji, Iránu a případně Ruska, tu americkou, ať už vojenskou nebo diplomatickou pozornost odčerpávají, protože jim to umožňuje pak více prostoru na realizaci svých vlastních cílů.
14: Myslíte si, že ta situace, v jaké se Amerika ocitla, vlastně naznačuje jako meze americké, případné meze americké pomoci v těch ožehavých oblastech?
15: To určitě ano. Podíváme-li se na to, kolik interceptorů Patriot bylo vystříleno v Hormuzském průlivu, a kolik útočných zbraní střel Tomahawk bylo vystříleno a jak dlouho to bude trvat, než se jen americké zásoby dostanou tam, kde by podle amerických plánovačů měly být, bez ohledu na to, že jaksi je velká poptávka po těch samých zbraních na Ukrajině, případně na Blízkém východě od spojenců Spojených států, které kvůli iránské odpovědi na americký útok vystřílili také, tak je jasné, že prostě americký zbrojní průmysl má omezenou kapacitu. Druhá věc potom je i to, že podíváme-li se prostě na to, jak propojeně vnímají tyto státy, ať už budeme mluvit o Číně, o Severní Koreji, ten stávající svět a to, jakým způsobem Spojené státy jsou reagovat, schopny reagovat všude po světě, respektive nejsou, tak to je určitě jako něco, co ty státy vnímají a co jim vyhovuje, ale zároveň možná je dobré říci, že Trumpova administrativa i v těch nejnovějších bezpečnostních strategických dokumentech toto přiznává. A oni v podstatě tvrdí, že my se budeme soustředit na ten americký kontinent, myšleno skutečně od jihu až po tu Severní Ameriku, včetně Kanady, a zbytek světa se musí postarat sám o sebe, maximálně v lepším případě vám přijdeme na pomoc logisticky s zpravodajskými informacemi, ale vy, což zaznívá velmi silně vůči Evropě, se o své války, pokud to tak můžeme nazvat, a konflikty, a budete muset více starat sami.
14: Tak, ale realita je mírně jiná, jak s velkou, řekla bych, s velkým zklamáním uvádí třeba to americké hnutí na podporu prezidenta Trumpa, MAGA. Tak od té doby, kdy to Trump vyhlásil, tenhle plán, vy se starejte sami, tak jenom počty konfliktů, ve kterých jsou Spojené státy angažovány, roste. Je to tak?
15: To ano, ale opět můžeme třeba i ten iránský konflikt interpretovat, byť těch interpretací, proč Spojené státy a Izrael zahájili útoky na Irán, je více, ale jedna z nich může být právě to, že se snažili dlouhodobě definitivně eliminovat iránskou hrozbu, aby se naplno mohli věnovat těm prioritním cílům, ať už je to Čína. A Indo-Pacifik, a nemuseli se v případných dalších konfliktech s tímto hlavním soupeřem a věnovat jiným, řekněme, regionálním podružím cílům. To, že to nevyšlo, je jakoby jiná otázka, která určitě se pak vrací k tomu, že skutečně americký prezident sliboval, že nebude zahajovat jiné válečné konflikty, alespoň dlouhodobé. proto také, jak si ta víra Iránu, že je to pro něj něco volebně tak nepřijatelného, že uhne dřív on než Irán.
14: Myslíte si, pane profesore, že všechny ty konflikty, které Ameriku dneska tak vytěžují, takže jsou nějakým způsobem propojené. Zkrátka, že nechci říct, všechno souvisí se vším, ale že to ty protivné strany, abych řekla, berou jako frontální útok na Západ.
15: Nevím, jako jestli ten frontální útok na Západ, ale určitě jako něco, co prostě ty kapacity Spojených států vyčerpávají. A jim je celkem jedno, v které oblasti světa jsou vyčerpané, pokud se jim nebude dostávat těch amerických kapacit v té části světa, které jsou pro ty aktéry důležité. To znamená, můžeme říci obecně Ukrajina nebo východní Evropa pro Rusko, a pro Čínu nejbližší region, a pro Irán Hormuzský záliv nebo Perský záliv obecně. A pro Severní Koreu pak realizace nebo přežití toho režimu jako takové.
14: Ale jak to popisujete, tak z toho, co říkáte, by se dalo vyvodit, že vlastně porazit Ameriku není tak složité, jak jsme si všichni mysleli. Prostě stačí, aby na mnoha bodech se vyvolalo pnutí, na bodech, na kterých Americe záleží, se vyvolalo pnutí a Trump je nahraný, ne?
15: Zase bych asi úplně nepodceňoval kapacity Spojených států. Bude těžké nahradit mnohé ty zbraňové systémy, vrátit se na to plánování, které by bylo potřeba, pokud by došlo k velké eskalaci například s Čínou, ale stále ty, řekněme, vojenské kapacity Spojených států jsou natolik velké, že se domnívám, že jaksi nikdo nebude z těch států, které jsme jmenovali Čína, Ruská federace, Severní Korea, ochoten riskovat nějakou velkou eskalaci. Zastavíme-li se například u Číny, respektive u Indopacifiku, ano, Američané stáhli jedinou aktivní loď letadlovou z této oblasti, což je určitě vákuum, ale zároveň Spojené státy mají stále, co se týče třeba ponorek, jasnou převahu nad Čínou a Čína by v podstatě čelila okamžité zničení svého námořnictva, pokud by o konflikt eskalovala.
14: Ale jestli můžu tady nejde úplně v té debatě o počty jednotlivých zbraní, ale o to, jestli Západ při svém dozbrojování uvažuje v těch intencích, že všechno, co se momentálně děje, je součástí nějakého širšího, nějaké širší akce proti Západu. Jestli neděláme tu chybu, že prostě nejdřív řešíme Hormuz, nejdřív řešíme Moskvu na Ukrajině a tak dále. Místo, aby jsme je chápali všechny v kontextu a prostě úměrně tomu také reagovali.
15: Je tady asi otázka, co myslíme tím Západem a zda skutečně něco jako jednotný Západ, podobně jako bychom se mohli ptát, zda nějaká ta jednotná protiosa skutečně reálně existuje. Spojené státy pod Donaldem Trumpem dávají jasně najevo své priority a to i vůči svým, můžeme stále tvrdě doufejme, spojencům v rámci toho Západu a jednoznačně jim dává najevo třeba v případě Ukrajiny, je to v podstatě vaše válka a vy se budete muset postarat o svoji vlastní bezpečnost. To znamená, tam ty priority jsou poměrně jasné a domnívám se, že i třeba ty evropské státy stále více, jak se jsou nuceny pochopit, že budou muset výrazně navýšit výdaje na obranu a starat se o svoji vlastní bezpečnost. To, že zároveň asi díky tomu nebudou schopni tak výrazně třeba přispět na pomoc Spojeným státům a v nějaké eskalaci s Čínou, o tom můžeme diskutovat. Ale prostě to, že se různí spojenci součásti Západu budou zaměřovat na ty svoje bližší regionální hrozby a Spojené státy na to, co oni z pohledu Trumpovy administrativy považují za klíčové hrozby, to už vidíme.
14: Ne, ale souhlasíte se mnou, pane profesore, že v okamžiku, kdybychom si, a rozumějte tím exekutivní složky jednotlivých vlád, uvědomili, že to, co se děje, prostě nejsou oddělené akce, tak, že by třeba ta rychlost, a teď nemám na mysli jenom Česko, i když primárně Česko, ale ta rychlost dozbrojování
16: by třeba byla rychlostí, ne pomalostí?
15: Jsou zde asi dvě proměnné. První je, zda skutečně všechny státy, které můžeme nazývat jako součást toho západu, vnímají různé bezpečnostní hrozby po světě stejně a nevnímají. Vidíme to i v rámci Evropské unie členských států na to, jak výrazně vnímají ruskou hrozbu a jak ochotní díky tomu jsou věnovat se nejenom navyšováním výdajů na zbrojení. Rozdíl třeba mezi Španělskem a Polskem a v tomto je velmi výrazný, byť se jedná o dva členské státy Evropské unie. A druhá věc potom je, že jaksi skutečně ty obranné kapacity, já zde míním kapacity obranného průmyslu, produkovat chvíli trvají. To znamená, i pokud se dnes Evropa rozhodne, nebo můžeme říct si rozhodla výrazně investovat do navýšení svých obranných kapacit, trvá to roky. A v některých oblastech bohužel budeme závislí na té americké podpoře, zejména co se týče satelitního zpravodajských služeb, případně tankování ve vzduchu, a to nelze nahradit ze dne na den.
16: Jasně, takže si myslíte, že to, jak většina Evropy zatím úplně jako se svojí zbrojní výrobou nenastoupila v tom rytmu, v jakém Rusko začalo na Ukrajině a dál pokračovalo. Takže to je přirozené, nebo že to není nikoho chyba, že to prostě tak dlouho trvá?
15: Dlouho to trvá, protože prostě navýšit ty výrobní kapacity samo o sobě nějaké roky trvá. To se liší zbraně od zbraně, ale diskuze o tom, že by si třeba Ukrajina mohla začít vyrábět vlastní interceptory, pokud dostanou ty licence, tak to bude trvat minimálně rok, spíše dva.
16: Ale třeba ty drony, ty zvládla za relativně velmi krátkou dobu.
15: Zvládla, pak je to otázka samozřejmě finanční, což je jaksi otázka, kolik financí a z čeho to zaplatíme, což pro evropské státy vzhledem k deficitům, vzhledem k prioritám na sociální výdaje a podobně, je vždycky, řekněme, těžká politická otázka, zda to vaska.

0: na západ, tak vy byste se na ten stav světa, který byl a je, nepřipravoval intenzivněji, než jak to nabízí jednotlivé členské státy NATO?
1: Stav světa je určitě neveselý, můžeme ale říci, že z dlouhodobé historické perspektivy to bohužel není nic nového, spíše těch poklidnějších minulých několik dekád je historicky výjimka. A evropské státy prostě si po těch několik generací na to svým způsobem přivykly. Máme americký bezpečnostní deštník, nemusíme tolik investovat do bezpečnosti na obranné výdaje a to se mění jen těžce a pomalu.
0: No jasně, ale pardon, my jsme si přivykli na to, že existuje to napětí a tahle možnost, ale co když přijde ta realita, jo?
1: Ano, je to pak o tom, zda akceptujeme tu realitu a do jaké míry jsme schopni a ochotni se té realitě přizpůsobit. A můžeme diskutovat, zda skutečně ta změna probíhá rychle nebo pomalu. A srovnáme-li ty výdaje evropských států a jejich navyšování v posledních letech, je to poměrně bezprecedentní. Zda to je dostatečně rychle na to, aby jsme byli třeba samostatně schopni čelit ruské hrozbě za několik málo let. Z toho vojenského hlediska to zatím nevypadá.
0: My mluvíme, a nejen my jako novináři a experti, ale i vláda mluví o tom, že Rusko je dlouhotrvající zásadní hrozba pro Českou republiku. A co potřebuje ta Česká republika víc na to, aby sebou prostě, jak se hezky česky říká, hodila?
1: To vnímání hrozby není ono, jak je velká nebo jak je akutní, ale také, co s ní potom budeme dělat. Což také vidíme i jaksi v těch opět rozdílných postojích v rámci české politické scény a v rámci Evropské unie a členských států NATO. Do jaké míry skutečně je ta hrozba bezprostřední, do jaké míry je ohrožená přímo Česká republika a její území a zda bychom na ní měli reagovat tím, že budeme maximalizovat ty vojenské výdaje a vojenskou obranu, anebo zda je možné se v uvozovkách s Ruskem nějak dohodnout. A ne všichni...
0: Vy si myslíte, že s Ruskem se dá o čemkoliv dohodnout?
1: Já si to úplně nemyslím, protože ruský režim vsadil všechno na jednu kartu, co se týče vojenských operací na Ukrajině a pokračování vojenských operací nebo nějaký vítězný konec je pro něj důležité z hlediska jeho vlastního přežití, takže se nedomnívám, že v této rovině je možné o těch maximalistických ruských požadavcích vyjednávat. Nicméně tací, kteří si to myslí, jsou a opět, myslím, včera vyšly průzkumy veřejného mínění, že jaksi i z toho ekonomického hlediska třetina německé populace by opět uvítala větší závislost na levném ruském plynu, protože by to umožňovalo pokračování toho blahobytu, které německá ekonomika produkovala ještě před několika málo lety.
0: Takže jsme nepoučitelní.
1: Nevím, jestli jsme nepoučitelní, ale někteří jaksi státníci by skutečně řekli, že poučitelní jsme až poté, dokud najde až na tu tvrdou krizi a na lámání chleba. V uvozovkách v dobrém počasí se poučit není tak úplně jednoduché.
0: Profesor Oldřich Bureš, vedoucí Centra bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha, byl mým dnešním hostem. Děkuji moc.
1: Děkuji za pozvání.
2: Pro a proti. Hejtmani z opozičních stran žádají vládu, aby jim vysvětlila, proč nechce dál přispívat krajům na opravy silnic nižších tříd. Disponují kraje dostatečnými finančními rezervami na opravy, jak tvrdí vláda? Nebo mají pravdu hejtmani z opozičních stran, podle kterých jsou údržba a investice do regionálních silnic v ohrožení? Zeptám se předsedy Asociace krajů, hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z Hnutí ANO a pardubického hejtmana Martina Netolického z Koalice pro prosperující Pardubický kraj.
3: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
4: 2 hodiny.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Sněmovna přerušila projednávání návrhu na změny rozpočtových pravidel. Nejméně jeden člověk zemřel při výbuchu v Dněpropetrovské oblasti. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně porazily Ukrajinu 3-1. A dnes bude oblačno i zataženo, místy s deštěm. Postupně se vyjasní, teploty většinou do 21 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Návrh na změny rozpočtových pravidel.